0: že právě tyto události, že rozhodnou o osudu planety. A tady vlastně ten nový balíček sankcí Evropské unie, tak by mohl proměnit hon na ruskou stínovou flotilu v otevřený námořní konflikt, míněno teda stínová flotila těch tankerů a tak dál, protože evropské státy nyní získaly možnost prodávat zabavenou ruskou ropu a další náklad, jak varuje ukrajinský politolog Ruslan Bortnik. A podle jeho hodnocení už zabavování ruských tankerů nebude pouze prostředkem politického a ekonomického nátlaku na Moskvu. Do hry vstupuje také možnost vysokých zisků, což by mohlo evropské flotily ještě více motivovat k zachycování lodí spojených s Ruskem. Takže Baltské moře a Lamanský průliv jsou vlastně dnes hlavními ohniskem napětí. A ten Bortnik se domnívá, že největším nebezpečím je přímé střetnutí ruských a evropských válečných lodí na trasách, kterými prochází většina ruského námořního exportu. Takže tady v oblasti Baltského moře, Lamanského průlivu na některých dalších místech by mohly začít skutečné námořní střety, což by teda způsobilo ještě hlubší eskalaci mezi Ruskem a Západem jako takovým. Tady my se k tomu ještě, no, ten článek je další. Podstatné, že to takzvaně Evropská unie povolila prodej zabaveného nákladu, což je tedy v podstatě vlastně zlegalizovala krádež. Takže už jdeme až takhle daleko a vlastně se dostáváme do situace toho pozdějšího středověku, kdy vlastně ty korzárské lodi, oni dostali vlastně ten korzárský list, ty piráti od toho příslušného krále a normálně přepadávali, loupili, kradli a potom o ten výtěžek se dělili teda s tím panovníkem. Takže myslím si, že opravdu jako jsme si vybrali tedy dobrou cestu v uvozovkách. Pojďme dále.
1: Se koukneme na čtvrtou zprávišku. Krok, který tedy připravuje Vladimír Vladimirovič Putin, prý poukazuje na bezprecedentní eskalaci války. Ruská média totiž uvádějí, že Kreml se připravuje na obnovenou dynamickou vojenskou operaci, která se stane katalytickým faktorem války. Takže už od září bude tedy v Rusku zavedený rozsáhlý proces odvodů, jejichž počet dosáhne až 2 milionů 400 tisíc lidí do zbraně. Podle stejných zdrojů Kreml na příkaz tedy samotného ruského prezidenta se připravuje na obnovenou tu dynamickou vojenskou operaci. A tyto zprávy vyvolaly bouřlivou debatu, protože takový vývoj by znamenal největší vojenskou mobilizaci Ruska za poslední desetiletí. S tím, že ruský obranný průmysl zároveň nadále zvyšuje výrobu raket bezpilotníků, obrněných vozidel a munice, zatímco na frontách dochází k zesilování náletů stíhačkami SU-34 a využívá se z vysoce výkonných naváděných pum, to jsou ty FAB, někde je to jako KAB, KAP. Ale my známe FAB. Tak, vojenští analytici dále odhadují, že Moskva se snaží získat lokální převahu na kritických sektorech fronty, a to ještě před příchodem zimy. Zároveň usiluje ponechat si silné rezervy pro další dlouhodobé operace. Tady je těch zpráv víc, ještě jedna tady je. Prioritou zůstává dosažení cílů stanovených Moskvou, to řekl nějaký ruský poslanec Viktor Sobolev, tedy člen výboru pro obranu ruské státní dumy. Tak.
0: Tady k tomu možná jedno takové vysvětlení. My se tady k tomu ještě, myslím, někdy v těch článcích dostaneme. Tady je spekulace taková, že někde na přelomu 29-30, takže mají být v Rusku volby, myslím jako prezidentské volby, do té doby, že je prostě potřeba to Rusko jako ty lidi tam otrávit, to znamená útokem na tu civilní infrastrukturu, na ty obchody a tak dál, aby se tam vzbudila a jaksi velká jako nevole s tou pokračující de facto válkou neválkou. To je jako jedna věc. Druhá věc, aby se mezi tím Západ dozbrojil v naději, že pak jako tedy to Rusko, že přemůže. A teď je otázka teda taková, jestli teda na to Rusko má čekat, až teda tady tohleto, až oni se připraví a mezi tím je tam ještě prostě poškodí to či ono, a nebo jestli teda tomu předejít. Když tomu předejdou, tak to samozřejmě bude na nich, že Rusko začalo válku. Takže to jako, toto je dosti velké dilema a uvidíme, jak se s tím tedy Rusko tedy vyrovná. Pojďme k další zprávě. To je taky velmi zajímavá. Tam hovoří Jurij Knutov, což je ten ruský expert na protivzdušnou obranu. Je to zpráva z prvního, to znamená ze včerejška, který říká, že v případu kolapsu Ukrajiny je nahradí v boji proti Rusku Německo. Pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se bude snažit Německo zatlačit na jeho místo a připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje dotyčný expert. A tvrdí, že Berlín se rychle mění v hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší současný mandát ruského prezidenta Putina, pardon, a kdyby se měly konat nové prezidentské volby, je stále častěji zmiňován jako zlomový bod. To je to, co jsem prvé, o čem jsem hovořil. A pořadu novin parlamentního shromáždění Ruska a Běloruska, Sojuz na večer, tak Knutov zhodnotil, že v německé společnosti se znovu probouzí militarismus, o kterém se věřilo, že byl po druhé světové válce potlačen. Německo se nyní připravuje jako země, která by měla nahradit Ukrajince. Nejstrašnější je, že se mezi Němci velmi rychle probouzí militaristický duch, který dříve spal a byl někde upozaděn. Takže tolik tedy ten Knutov. Jinak ještě říká jednu věc, nebezpečí, že proti nám Němci zahájí válku, je velmi vážné. Změnil se rok 2030, pak budou v Rusku volby, skončí mandát prezidenta Putina, budou se muset konat nové volby, všichni chtějí všechno načasovat přesně na ten okamžik. Takže to je k této zprávě.
1: A dále, jo, to jsem zaznamenal tady tu zprávu v Moskvě. Tedy kdo byl terčem bombového útoku v italské restauraci? V sobotu tedy večer, kolem 8. hodiny, zavládl v centru Moskvy chaos, když před italskou restaurací na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při něm zahynuli tomu výbuchu 3 lidé a nejméně dalších 21 osob bylo zraněno. Podle ruských úřadů mezi mrtvými je žena, která údajně nesla výbušné zařízení, k tomu člen ochranky, který se jí snažil zabránit ve vstupu do prostor a snažil se prohledat tu podezřelou krabici, a také zákazník, který restaurace, ne obchodu. K explozi došlo tedy kolem 20. hodiny místního času u vchodu do restaurace, která se nachází v jednom ze slavných stalinských mrakodrapů ruské metropole. Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že se žena pokusila vstoupit do restaurace, kde se konala soukromá akce. Když ji tedy člen ochranky požádal, aby odešla, zařízení o chvíli později explodovalo. Tak, očití svědci popsali chaotické scény, ale to, kdo tedy byl útokem? Mezitím nepotvrzené zprávy kolující na sociálních sítích naznačují, že možným cílem mohl být plukovník Aleksandr Čajko, velitel ruských vzdušně, takže vzdušně asi kosmických, ale tady je leteckých sil, který se údajně v oblasti nacházel, také šlo na soukromé akci. Tuto informaci ale příslušné orgány nepotvrdily. K explozi došlo v době, kdy Rusko zažilo sérii útoků zaměřených na vysoce postavené vojenské a vládní úředníky.
0: Zahlíd jsem jenom něco. Teďka v případě už jsem měl se na to může podívat, že počet obětí už se bohužel jak se rozrostl. Ale nevím kolik. Takže tolik teda že to věci. Další zpráva je vlastně víceméně trochu potvrzuje to, o čem jsem prvé hovořil. Říká, že Putin nemá na výběr. Uprostřed Evropy, že začíná jatka, nejstrašnější část lidských dějin, že se opakuje a svět se připravuje na nejhorší. A pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se pokusí postavit na místo Německo, připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem. Jak tedy varuje ten Knutov, to se k tomu ještě vrací. Jinak teda říká, že teda ten Berlín se rychle mění hlavní evropské vojenské centrum. A že rok 2030, kdy vyprší tedy ten mandát současného ruského prezidenta, takže je vlastně brán tedy jako ten zlomový okamžik, a že teda Německo by mělo nahradit Ukrajinu. A tady jako říká, jak je jako prostě hrozné, že ten militaristický duch, o kterém si mysleli, že už v tom Německu, že je někde opravdu hodně upozaděn, takže se zase znova probouzí. A nebezpečí, že Němci proti nám půjdou do války, říká, je velmi vážné. Zmiňuje se ten rok 2030 a tak dále, tak dále. V každém případě je skutečností, že Berlín rychle posiluje svoji armádu. A to varování toho Knutova právě přichází v této době a zvyšuje také vojenské výdaje i počet příslušníků Bundeswehru. Na obranu bylo pro rok 2026 vyčleněno přibližně 108 miliard euro, zatímco Berlín plánuje mít do roku 2035 více než 260 tisíc aktivních vojáků a přibližně 200 tisíc záložníků. A od roku 26 dostávají všichni 18-letí v Německu dotazníky, které se týkají jejich připravenosti ke službě, zatímco od července 27 by muži narození v roce 2008 a později měli absolvovat povinné lékařské prohlídky. A německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A Berlín oficiálně tvrdí, že cílem je odradit Rusko a posílit obranu Severoatlantické aliance, zatímco Knutov se domnívá, že za zrychlené zbrojení se skrývá mnohem nebezpečnější scénář. Když mnozí, a to i generálové němečtí, říkají, že budou útočit na to Rusko, tak jako, jaká pak obrana tedy. Takže on říká, ten Knutov spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, logistická centra a objekty ve velkých obchodních platformách se snahou vyvolat v Rusku před zářivými volbami do státní domy vnitřní nespokojenost. To je teda ten důvod, proč teda takhle to dělají, aby se vytvořil tímto způsobem dostatečně silný protestní elektorát, který by mohl změnit poměr sil v ruském parlamentu. Chtějí buď narušit volby, nebo vytvořit silný protestní elektorát, který by ovlivnil výsledky a umožnil opozici vstoupit do parlamentu. Jsou to čistě politické kroky, uzavřel Knutov. Takže tolik tedy pro dnešek asi z toho prvního košíku, to znamená zprávy z Ruské federace. Pojďme dále na další, na Ukrajinu.
1: Tak, jdeme se kouknout na Ukrajinu. Agentura Reuters informuje o vzkazu Ukrajiny Rusku prostřednictvím Spojených států amerických žádosti o dočasné zastavení leteckých úderů. Ukrajinci by údajně učinili totéž. Tento návrh mohl být vyvolán tedy nedávnými raketovými údery na dílny a továrny na výrobu bezpilotních prostředků v Kyjevě. Nepřítel žádá o přestávku, aby mohl továrny přemístit na nová, bezpečná a samozřejmě i utajená místa. Přeprava velkých bezpilotních prostředků typu Flamingo a raket FP-7/9 bývá pro ruskou rozvědku často prý ale veřejným tajemstvím. Takže ukrajinský voják Dmitro Putiata s jistým znepokojením komentuje nové strukturální změny v ruské armádě, které považuje za nebezpečné pro Ukrajinu. Především budou systémy bezpilotních prostředků brzy začleněny do struktury vševojenských armád, stejně jako tomu již bylo v ozbrojené sebrance Ukrajiny. Tak, došlo k výraznému tedy omezení dělostřelectva a uvolněné síly budou pravděpodobně pověřeny ochranou zbývajících obsluh děl před útoky dronů, tedy kulomety s termovizí, posádky protivzdušné obrany a FPV drony a budování opevnění. Tak, co k tomu ještě víc? Blblblbl, tady co zase bylo zničeno, to nás ani moc nezajímá. S tím, že tedy Kyjev chce přestávku v úderech a na přesun továren dronů a za 10 minut masakru ukrajinské pěchoty byla zmasakrována teda asi drony, je tady dále uvedeno, ale můžeme se asi kouknout i na další zprávu.
0: Další zpráva je tam v podstatě z ukrajinské fronty, kdy tedy ta zpráva hovoří o tom, že Ševčenko padlo, Dobropol je i v dohledu, ruská armáda pomalu svírá Slaviansk a Kramatorsk a také hovoří o tom, že patrioty na Ukrajině se zatím vyrábět nebudou. To je teda zpráva 27. čes pondělka tohoto týdne. Takže dále je tam rozčarování, že Ukrajina nebude mít v následujících letech vyhlídky na vstup do Evropské unie kvůli ozbrojenému konfliktu na jejím území. No, to dá jako rozum. A jak to uvedla tedy rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudie Bauerová v rozhovoru pro noviny Die Welt. A podle ní je nyní nemožné předpovídat, v jakém stavu Ukrajina vyjde z této války a pro to jakékoliv termíny vstup do EU, které jsou v současnosti uváděny, tak jsou umělé a nelze je dodržet. Jinak zdůraznila, že tady Kyjev má před sebou ještě značné množství práce, hlavně boje proti korupci, zabezpečování právního státu a v implementaci evropského práva. Uvedla, že přístupové krajiny z asi 19, nebo přistoupení tedy té země tedy s asi 39 miliony obyvatel a se zvláštnostmi zemědělského sektoru, takže by to mohlo mít vážný dopad na Evropskou unii. Bauerová se zasazuje za postupnou integraci nových členů Evropské unie a poskytuje možnost částečné účasti v prvních fázích. Poukázal na nemožnost zrychleného členství v EU, které požaduje prezident Zelenský. A říká podle jejího názoru, že ten ukrajinský prezident v posledních měsících často přitahoval pozornost tím, že chtěl diktovat datum vstupu do EU. Turbo vstup na požádání jednoduše není možný. Musíme pečlivě posoudit schopnost samotné EU přijímat nové členy, jak říká Bauerová, nebo ji citují tedy ukrajinská média. Takže asi takto k této zprávě. Pokračuje samozřejmě dál, ale tolik asi k ním.
1: Tak, velká ukrajinská protiofenzíva v Krasném Limanu zachycena Rusy s tím, že prý čistíme město. Ukrajinci tedy provedli velkou protiofenzívu v Krasném Limanu, která byla údajně zachycena a ruské jednotky v současnosti pokračují v úplném vyklízení města. Tady byste měli vidět tu mapičku, tak se na ní koukněte. Tak, velitel útočné roty nebo s volacím znakem, tady s odznakem Dubaj, uvedl, že ruští vojáci zatlačili klíčové ukrajinské síly zpět a nyní neutralizují zbývající ukrajinské skupiny ve městě. Rádiové sledování ukazuje obraz kolapsu v řadách OSU, tedy protože ty jednotky, je to fakt sebranka, takže jsou nevycvičeny. Násilně mobilizovaní vojáci jsou v ní z velkého podílu a ty jsou posílány na frontu dokonce bez jídla, bez vody a hlavně bez bojových zkušeností, jak tvrdí ruské jednotky. Podle stejných zpráv jsou mnozí připraveni se vzdát na ukrajinské straně. Nicméně situace v regionu je složitější, než se zdá. Ukrajinci ovládají ale lesní zóny kolem Krasného Limanu a pokud to budou dělat a budou tam schopni to udržet a organizovat tedy další protiútoky. S tím, že OSU se objevily náhle, pravděpodobně z úkrytu v lesích, z podzemních zařízení, tedy bunkrů a dál, a nebo ze starých cihlových a asfaltových továren. Nebo asi továry na cihly a na asfalt. Širší oblast Krasného Limanu s hustými lesy, skalami a součástkami národního parku je ideální pro ukrývání mužů a zbraní. S tím, že ruské síly si udržují dále iniciativu a postupují systematicky, ale pokud chtějí tvrdit, že trvale znovu dobyli Krasný Liman, musí také dokončit tedy obsazení hor a těch lesních oblastí. Tak, tím bychom to asi zakončili.
0: No, další zpráva hovoří o tom, že hoří dva sklady nové pošty, ukrajinské nové pošty. Ty ruské údery zničí logistiku v Gajsinu a v Dněpropetrovsku. Bylo zlikvidováno přes 200 čerpacích stanic a byl v podstatě zaznamenán tedy těmi ranními údery na logistické komplexy nové pošty v tom Gajsinu ve Vinnické oblasti a Dněpropetrovské oblasti a nové údery také na přístavy v Oděse. Tady, pokud jde o ruské vyhořelé sklady Wildberries, tak ten skořil ve Volgogradu, dále sklad Ozon v Tatarstánu, ten požár přežil, ale náhlý požár úplně zničil sklad DNS ve Vladivostoku, takže až tam se, ale tam snad ty drony nedostaly, takže těžko říct, z čeho tam skořil ten sklad. No, po zahájení trestního řízení proti společnosti Transport budoucnosti vyšly najevo podrobnosti, proč ruská armáda ani po 5 letech války nemá sériově vyráběné těžké drony typu Baba Yaga. Takže tolik teda tady k této zprávě. A jinak ještě snad k tomu, další ještě, co tady máme, tak se hovoří o tom, že tedy společnost vyvinula český kvadrokopterový dron domácí výroby BAS S80 a vyrobili 1 000 kusů. Celková hodnota toho kontraktu činila 8 miliard rublů, což znamená, že jeden dron i s příslušenstvím stál přibližně 8 milionů rublů. To se mi zdá být nějak hodně, tedy poměrně. No, uvidíme. Takže tolik teda tady k tomu. Pravda je jedna, že se mi zdá, že nějak utichly ty řeči o tom, že Rusové měli nějakou tu elektronickou protidronovou obranu, která byla třeba schopni udělat kolem určitého města nebo podobně. A teď nějak jako není jako někde znát, že by to používali, tak nevím, co se děje. Pak tam je to, že ty drony tam jako dost, ty ukrajinské drony tam jako dost zatápějí tedy. Pojďme asi k dalším zprávám, no.
1: Další zprávy, to je takový souhrn, takže nevím, co z toho vybrat. Tak přečteme nadpis a možná se k něčemu dostaneme. Obklíčení bílého kolodězu, nebo koloděze, je tady napsáno, se uzavírá a cesta na Družkovku je prý už volná po pádu Verovky. Posádka nemá kudy se evakuovat. A další zpráva asi je, že letadlo čistí cestu na Slaviansk, nebo letadla. FAB, to jsou ty samozřejmě říditelné pumy, rozmetaly ukrajinské brigády u Orešova a Slavianska. Nuž, tak, Verovka to necháme v oblasti Pasirevky, tedy ruské jednotky pokračovaly v útocích na pozice o ozbrojené sebranky Ukrajiny a odrážely zase nepřátelské protiútoky. Tak, ruské vzdušné a kosmické síly čistily tedy právě tu cestu na Slaviansk a na přístupech k Orechovu a útočili na nepřítele v pohraniční oblasti Charkova, píše tedy telegramový kanál Podobný. Ruské ministerstvo obrany dále zveřejnilo záběry potvrzující efektivitu práce posádek dronů, tedy letounů, pardon, SU-34, s tím, že je tam video, které zachycuje ničení míst koncentrace jednotek ozbrojené sebranky Ukrajiny. Dále do Propolie na Pokrovském směru ozbrojené síly Ruské federace po neúspěšném pokusu o průlom do Dobropolie pokračují systematické činnosti na jeho přístupech, jak píše tedy telegramový kanál Archangel, tedy Specnaz. Nuž a Torres ještě. V Torresu byla dokončena rekonstrukce výukové budovy lékařské školy, jak o tom informuje telegramový kanál DLR online, tedy Doněcká lidová republika online. S tím, že Torecká lékařská škola plánuje obnovit výuku už letošního podzimu, škola bude nabízet studium oborů ošetřovatelství, tedy zdravotní sestry, a všeobecné lékařství, tedy zdravotník záchranář. Specialisté rovněž zahájili kontrolu a přípravné práce na budově internátu s kapacitou 150 lůžek, která se nachází taktéž v areálu školy. Nuž, asi můžeme dál.
0: Viděl jsem dneska jenom zahlít jenom titulek, že Zelenský, že si pozval Drapatého na kobereček, že Drapatý od té doby, co nastoupil, tak že ztratil nebo dokonce dobrovolně vyklidil asi 14 měst a vesnic, tak jenom jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že ten ruský útok, že se, jak se zintenzivňuje, Rusové žijou se jenom 10 kilometrů od Sum, a teď je otázka, tam je podle ukrajinského Deep Stateu, tedy, což je teda jejich tiskovina, tak to nazvaná, tak situace v oblasti je kritická a teď je otázka, jestli teda padnou Sumy anebo Charkov. Kdo padne dřív? Oni padnou oboje, ale kdo padne dřív? A tady podle zpráv z terénu, tak se teda tempo postupu tedy armády prostor odpovědnosti uskupení vojsk Sever v poslední době výrazně zvýšilo. Mluvíme tedy o ruské armádě. A jen 30. července ruské útočné jednotky osvobodily v sumském směru vesnice Malé a Slobodka, a to za pomoci 349. motostřeleckého pluku Achmat Rasia, což budou tady Čečenci, a Mogrica, dále, či vesnice Mogrica, přičemž vytlačí jednotky územní obrany a 68. samostatné výsadkové brigády odbrojených sil Ukrajiny. Jinak tam v oblastech Sumy, Šotka, Gluchov, Ryževka, Ulanov, Choteň a dalších obcí pokračují boje za použití ručních zbraní i masivní útoky na nepřátelskou živou sílu. Nepřítel se zatím snaží tedy narychlo budovat své pozice ve volné slobodě a do živelních prací zapoje dokonce i raněné vojáky. Takže tolik asi takhle. Dále je tam ještě popisováno ještě další tedy potyčky nebo boje ještě v dalších oblastech, ale to si asi necháme na příště. Jinak populární komentátor Mučnoj ve svých reportážích boje v prostoru odpovědnosti toho uskupení ruských vojsk sever vůbec nezmiňuje. Ten komentátor, to je samozřejmě ukrajinský tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Koukneme se na noc na pátek, takže údery na Ukrajinu v noci na 31. července a ne v raketové peklo smeklo ukrajinské závody od Kyjeva až po Lvov. Letecký poplach byl tedy vyhlášen na celém území Ukrajiny od Kyjeva tedy až po Ivano-Frankivsk a Rivenskou oblast a také v Černém moři. Tam se jedna nákladní loď za druhou prý potápěly. Protivzdušná obrana OSU se ukázala jako zcela bezmocná proti koordinovanému útoku přesnými zbraněmi odpolovanými ze vzduchu, ze země i z moře. Kyjev, tam byl závod Maják a gigant elektrotechnického průmyslu proměněný v trosky. Svědci tedy v Kyjevě hlásili sérii ohlušujících úderů v průmyslových zónách. Přesné zásahy zničily klíčové podniky, které tvořily základ úderného potenciálu OSU. Ruské ministerstvo obrany později tedy zveřejnilo podrobnosti o odvetných úderech. V Kyjevě byly tedy zasaženy, jdem se na to mrknout. Za prvé montážní závod dělostřeleckého a dělostřeleckých asi tady má být a ručních zbraní akciové společnosti právě závod Maják, tady mám uvedeno, který vyráběl komponenty bojové hlavice, rozbušky a urychlovací stupně pro útočné drony dlouhého a středního doletu. A to by měly být nějaký typy, co já vím, FP-1 a FP-2. A taktéž veřejná akciová společnost elektrotechnický závod, která vyráběla průzkumné a útočné bezpilotní prostředky středního doletu, včetně tedy multikopter. Ve Lvově byl zničen letecký opravárenský komplex a elektronika pro rakety. A tam to byla teda, no to už tady ne, závod Lorta a další, tam co se vyráběly Flamingo a analogii tedy protivzdušné obrany systému S-300. A ještě byla Ivano-Frankivská oblast také zasažena.
0: Oni ty zprávy se samozřejmě z části překrývají. Ta další zpráva také hovoří o tom, že se v Kyjevě zatřásla země, mohutný ruský útok raketami Iskander-M a nadzvukovým zrkonem, klíčové objekty ukrajinských sil, že jsou v plamenech, to je zpráva z prvního, no ze včerejška, s tím, že ruské sily v noci zahájí nový masivní raketový útok na Ukrajinu, zaměřený tedy především na Kyjev a tam bylo při útoku použito 10 balistických raket Iskander-M, 4 nadzvukové střely s plochou dráhou letu Zirkon, namířené na ukrajinské hlavní město. Jinak další dvě rakety Zirkon současně s tím zasáhly cíle v Poltavské oblasti. Takže všechny ty rakety dosáhly svých cílů, nic nenasvědčuje tomu, že by během útoku byly aktivovány ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot. Oni spatrně nemají čím střílet tedy. No a tady jako se hovoří o tom také, že některé zdroje odhalují nebo odhadují, že to může být způsobeno nedostatkem dostupných obranných cel PAK-2 a PAK-3, to bude do těch Patriotů. Po úderech byly v Kyjevě hlášeny rozsáhlé požáry kritických zařízení, přičemž rozsah škod zatím není znám. Ukrajinské úřady tím nezveřejnily úplnou zprávu na toto téma. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, přesouváme se do dalšího košíku, dalšího mailiku. Blízký východ a Írán, tak jedničku máme tady. Američané opouštějí tedy své polozničené základy na Blízkém východě a to v noci. S Íránem se jim to nepovedlo. Zpráva je tedy z úterý 28. Samozřejmě to prý neznamená, že vojenské operace proti Íránu nelze v budoucnu opakovat, ale momentálně jim došla munice, protože vše, co měli v Evropě a na Blízkém východě, použili a je to prý hotovo. Také jim došlo palivo Američanům, protože Írán zničil všechny tanky tankéry asi a cisterny, tady je tanky a cisterny, tak nevím.
0: No,
1: Proto jde o
0: tankery,
1: taktický ústup, protože Američané v tuto chvíli nemohou v regionu nic jiného dělat. Pokud jde o jejich cíl, naprosto selhali, protože nemohli splnit úkol doprovodu tankerů při opouštění Hormuzského průlivu. Obrazy vojáků prchajících v noci z kufry a autobusy sloužící jako silný symbolický materiál pro ty, kteří tvrdí, že éra americké dominance na Blízkém východě se chýlí už ke konci. Je na závěr této zprávy.
0: No tak je to otázka úhlu pohledu, ale jestliže si uvědomíme, že na jedné straně Trump nemůže dělat zdaleka to, co by asi dělat chtěl, protože tam má samozřejmě, má tam kongres, má tam sionistickou lobby, má tam izraelskou lobby, pak ty křesťanské sionisty, ten AIPAC a další. Má to vlastně ve vládě tam, jak si ty úředníky velmi, velmi zkomplikované, tak on vlastně to, že v rámci nesary americké vojáky domů vyklízí to, tak on vlastně z tohoto úhlu pohledu, on plní tedy v podstatě plán. Samozřejmě je to krkolomné, nechal se do něco uvrtat jako až přes příliš, což tedy Netanyahu, o tom ještě myslím, že bude řeč dneska, ale jako tohle jako je realita, čili je prostě potřeba to nahlížet asi tady s tímto zorným úhlem, prostě proto, protože představa, že on zavelí a oni se otočí na podpadku a půjdou jen tak mírně z domů, to ty vojáci z toho Blízkého východu a poté i třeba odjinuť, tak takhle to nefunguje dneska. A i ten Trump, už o tom také byla často řeč, on je něco jako, a zejména, že to byla korporace, on je generální ředitel. A nad sebou má správní radu, dozorčí radu a tak dále, a tak dále. Plus nějaké některé velké dodavatele, takže zase jako on jako úplně s tím pánem není, když se tak někdy tváří. Pojďme se podívat dál tedy na ten iránský konflikt. Tam jako další tedy zpráva hovoří o tom, že došlo k bezprecedentnímu útoku na americkou loď se zkapalněným plynem ve středomořských vodách. Hovoří se o zásahu iránským dronem. Údajně výbuch nastal během vykládky LNG a to mělo být v Damietě, v přístavu v Egyptě, to je v Nilské deltě, kdy tedy ten dron zasáhl plovoucí zásobník, který s tím plynem, to zařízení nese vlajku Marshallových ostrovů, čili taky takovou, to byl ten tanker pod vlastně jakoby neutrální vlajkou. A zatímco teda také první zprávy hovoří o požáru na dvou lodích, které byly v oblasti, protože ono to přeskočilo, ten požár. A ten přístav je údajně zahrnut do iránské mapy cílů pomsty proti Ukrajině. To je zajímavé. Nicméně hovoří se tedy o dronu iránského původu, ale už začínají i některá podezření, že šlo o provokaci z izraelské strany, aby prostě tu Ameriku udrželi tedy v tom konfliktu s tím Iránem. Zatím ale žádná organizace ani státní agentura nepřevzala odpovědnost za tento útok a tento incident je jednou z nejvážnějších rán pro energetickou infrastrukturu Egypta, protože se navíc tam mají elektrárnu, která se nachází poblíž Středozemního moře. Takže podle společnosti, která spravuje přístav, tak byla situace pod kontrolou a výbuch se zdá být během vykládky teda toho LNG. Takže ty postižené lodě byly bezpečně evakuovány z přístavní zóny a současně tedy příslušné orgány uvádějí, že provoz zařízení bude postupně obnoven přes noc. Takže to je tedy k této zprávě.
1: Tak, dále se koukneme na nouzovou situaci, protože Irán prý nečekaně útočil někdy na čtvrtek na největší americkou leteckou základnu v Bahrajnu, a to týden po ukončení amerických operací. No tak asi si spoléhají na to, že to bude furt jenom odveta, tak to se asi trošku mýlej, kluci. Iránské ministerstvo obrany uvedlo, že ve svém prohlášení, že operace byla provedena jako odveta za smrt pilota iránského letectva, tedy stíhačky SU-24, a to ze začátku války mezi USA a Izraelem v Iránu. V únoru, kdy byl sestřelený katarským F-15 typ Q, uvedla to oficiální tisková agentura IRNA. Uvedli tedy, že drony zasáhly generátory energie, navigační systémy a administrativní a poutupůrné budovy používané tím, co popsali jako americkou armádu na základně Sheikh Isa, a fakticky ji znemožnili tedy provozovat tedy bojové asi vzlety. Letecká základna Sheikh Isa je jedním tedy z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení v oblasti Perského zálivu. Uvádí se, že je domovem průzkumných letadel a slouží jako důležité údržbové centrum pro vrtulníky a komponenty dronů. Tak.
0: No, jestli tohle někdo uvádí jako záminku, tak je to takové spíš úsměvné.
1: No, z února, že jo.
0: Ale bavme se o tom, že oni, ty Iránci, je nechtějí prostě povolit a chtějí prostě z této oblasti Blízkého východu tu Ameriku dostat. Chtějí je poslat prostě domů nebo pryč. Prostě, a to je ten hlavní důvod, a to ještě pořád mají tedy ty trumfy v ruce, a to je teda likvidace těch ocelovacích zařízení na tu vodu. Ovšem to by potom vyhnali i to místní obyvatelstvo a tam by to bylo celé úplně pusté. Takže to je tím jako pořád ještě mají v rezervě. Takže tam jde o tohle z toho a je prostě potřeba to začít nazývat pravým jménem. No, další zpráva hovoří o eskalaci v Hormuzském průlivu. Irán zasáhl ropné tankery pod americkým doprovodem. Ta cena ropy samozřejmě prudce roste. V Americe se schází, sešla tedy Rada ministrů, to je zpráva z 31. července. A jde o to, že teda ta krize na Blízkém východě se dramaticky zhoršuje. Teherán oznamuje útoky na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu, které se pokoušely překročit pod leteckým doprovodem amerických sil, prostě projet. A podle hlášení Revoluční gard byly dva tankery zasaženy a znehybněny, když sledovali nevyhlášenou trasu, zatímco čtyři další tankery byly nuceny změnit kurz a vrátit se na původní pozice. Mimochodem, tam je asi dobře vědět, že když to bylo uzavřeno, tak tam je asi 22 velkých tankerů, které dneska nemohou se hnout. A já mám pocit dokonce, že tyhle ty tankery, že jsou dokonce díky uzavření toho průlivu Bab el-Mandab, že to je dokonce tam, protože oni nemohou, a to pak by bylo dílo Hutiů, protože oni nemohou plout na sever skrz Suez, protože jak jsou naložené, tak mají velký ponor a tam by neprojeli. Takže jsou tam a trčejí tam tedy v Rudé moři. No, vraťme se zpátky do Hormuzského průlivu. Ten incident zdůrazňuje patovou situaci v Hormuzském průlivu, kde Spojené státy a Irán uplatňují konkurenční navigační pravidla. Iránci na lodě plující po jižní trase poblíž pobřeží Ománu, zatímco Spojené státy bombardují plavidla, která porušuje jejich vlastní blokádu iránských přístavů. Takže tato mořská tepna zůstala v podstatě uzavřena poslední dva týdny po obnovení nepřátelství mezi Washingtonem a Teheránem. A v důsledku toho cena surové ropy přesáhla $90 za barel, zejména po americké odvetě proti iránským cílům za útoky na americké základny v Jordánsku. A ve Washingtonu prezident Donald Trump svolal nouzový kabinet, aby prozkoumal situaci na válečné frontě a růst cen energií před americkými mezivolebními volbami. Teda to jsou ty doplňovací, jo? To jsou vždycky ty doplňovací, které jsou jakoby v polovině toho volebního období. Tam to má jako u nás senátu, že vždycky po určité době se doplňují. Takže krize se rychle šíří po celém regionu. V Kuvajtu ministerstvo obrany země oznámilo sestřelení iránských dronů, které mířily k životně důležitým objektům vojenské infrastruktury. Nebyly tedy přitom hlášeny žádné oběti. Izraelské námořnictvo a armáda provedly rozsáhlý výbuch poblíž historického hradu Beaufort s tvrzením, že cílí na tunely a infrastrukturu Hezbollahu. a silný výbuch pokryl okolní oblast popelem, což vyvolalo silné protesty libanonských představitelů za porušení příměří, zatímco Izrael uvedl, že jedná na zajištění své severní hranice. Takže doufám, že hrad na Beaufort ne, to ještě od dob křižáků a vůbec tam těch křížových prav, takže ho, ne, že ho nepoškodili. To byla věčná škoda. No, když jako dneska v té době, kdo se o to stará. Tady je důležitá jedna věc vědět, nebo dvě věci vědět. Jedna je ta, že Spojené státy samozřejmě těží ať už krakováním nebo z těch břidlic, z těch písků, tedy, tak těží svoji ropu, ale ta ropa není vhodná.

0: oblasti zálivu, tak samozřejmě je to pro ně problém. Takže jim do jisté míry jim vysoká cena vyhovuje. Samozřejmě, aby oni mohli prodávat svoji ropu, ale nikoli zase, když nakupují tady tu těžkou ropu tady z této oblasti, protože ta není všude na světě. Rusové třeba jenom mají tu lehčí ropu, nemají tady tu těžkou, takzvanou sladkou ropu. Jo. Takže tady vidíte, že není ropa jako ropa, protože Američané teďka budou bez ropy, zřejmě budou bez benzínu a přitom oni, jak si z hlediska množství ropy vytěžené, prodávané, tak jako oni jsou jako v popředí. A jak si každý řekne, tak jako pro Boha, jak je to možné, ale ono je to, protože není ropa jako ropa prostě, no. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
1: Tak, dále se mrkneme na pětku. Celý svět tedy čeká na tento krok. Írán stanovil konečnou podmínku pro otevření Hormuzského průlivu a to nebude prý možné, dokud nebude nastolen mír a stabilita. Jak bylo tedy kvůli tedy pokračujícím agresivním akcím vojenských sil USA v regionu, není tedy plavba Hormuzem možná, uvedla to zpráva pro řízení vodních cest Perského zálivu ve sdělení, které podle svých slov zveřejnila v reakci na opakované dotazy žadatelů, informuje o tom agentura Tazmín. Jak bylo uvedeno, všechny žádosti budou posouzeny a povolení budou vydávána postupně podle pořadí a harmonogramu, jakmile bude nastolena stabilita a mír. No a ve čtvrtek náčelník generálního štábu a zástupce koordinátora iránské armády admirál Habibolah Sayari uvedl, že bez souhlasu Íránu není možný žádný pohyb Hormuzským průlivem, přičemž zdůraznil, že iránské námořnictvo má nad touto oblastí tedy plnou kontrolu. S tím, že námořnictvo Iránské islámské republiky plně kontroluje východní část Hormuzského průlivu, severní část Indického oceánu a Ománský záliv, jak uvedl Sayari, informovala místní státní televize IRIB, jak uvádí Tan Yug. Tak, to je asi další nějaká agentura či čo.
0: Tan Yug je, myslím, jugoslavská, srbská. No, pojďme ještě tady k tomu jinou poznámku. Tam přes ten arabský poloostrov, kde je teda území Saudské Arábie, tak tam vede od toho Hormuzského průlivu, tak tam vede ropovod východ-západ do Rudého moře, tam do přístavu Yanbu, kde se právě nakládala taky ropa a vozila se právě tam tudy pryč, ale tam jako směrem na jih se to dá vozit, tam je právě ten průliv Bab al-Mandeb, který teda blokují Hutiové, a když je to na sever, tak je to přes Suez. Tam to sice blokované není, ale tam ty velké tankery neprojedou. To je to, o čem jsem hovořil. Takže oni jsou vlastně v pasti, moc toho dělat nemohou. A teď je otázka teda vůbec, jako jakým způsobem to bude dále. Faktem je to, že ten Irán, teďka už mají chvilku oddech, tak bude si rozšiřovat svého vlivu. A o tom svědčí mimo jiné i další zpráva, která hovoří o tom, že Irán zaútočil na velitelství a sklady kurdských separatistů v Iráku. Protože Američany zase napadlo, že by mohli používat kurdské separatisty. Oni jsou v části v té severovýchodní části Sýrie a potom vedle samozřejmě v Iráku. Oni si dokonce představovali, že by ty kurdští separatisté, že by mohli dělat pozemní armádu, která by šla proti tomu Iránu, ale to je science fiction, protože tam by nemohli uspět, protože těch Iránců je tolik, že kurdští separatisté by dostali na frak velmi rychle. Také se do toho neženou. Přesto tedy Irán zaútočil na to jejich velitelství a sklady v Iráku, které mají. A přibližně na 10 skladů těch kurdských separatistických skupin v oblastech Erbílu a Sulejmánie v iráckém Kurdistánu. A tam, jak je patrné z těch zveřejněných záběrů, to tady bohužel nemáme, tak ty cíle byly úspěšně zasazeny. A jak jsem říkal, tak Spojené státy a Izrael doufali, že využijí ty kurdské síly, když už ne k přímému útoku na Irán, tak alespoň přerušení iránských dodávek zbraní libanonskému Hezbollahu. A ty kurdští separatisté zřizují kontrolní stanoviště na klíčových zásobovacích trasách.

0: Ty Kurdové nejsou všichni jaksi stejného názoru. Tam jsou to také, je to tam rozštěpené. Problém je v tom, že ty Američané už ty Kurdy, ty to už nechali ne jednou, ale několikrát na štychu, ale ty Kurdové z toho ještě se nepoučili, ještě nezmoudřili. Jinak je dobře vědět, že asi přibližně 70% obyvatel Iráku tvoří šíité. Je to a ten vlastně, ti vlastně ten Irán v různé míře podporují. I když teda byla ta velmi, velmi drsná válka iránsko-irácká, kde byl asi milion mrtvých, tak že do toho teda byly ty Iráčané teda nahnáni, protože vlastně byli šíité proti šítům z větší části, tak přesto ty Iráčtí šíité obecně mají velmi příznivý vztah k tomu Iránu a mnoho vysoce postavených představitelů a politiků má velmi silné vazby na iránské elity. Takže zároveň iránští sunité, ale kteří žijí ve střední části země, tak ty tradičně představují velmi vlivnou a druhou největší etnickou náboženskou skupinu. Takže sever Iráku je navíc domovem té početné kurdské populace, z nichž množí usilují o nezávislý Kurdistán, čehož využívají Spojené státy a jejich spojenci v regionu. Když problém je v tom, že to, co oni s nimi dělají, že jim slíbí, že budou mít svoje území a stát a tohle, to je takový ten otřepaný vtip, přestává být vtipem. Já bych tedy připomněl, co slibovali Angličané těm arabským šejkům za to, aby s nimi bojovali a pomohli jim rozbít teda osmanský sultanát. A když se jim to podařilo, tak je potom podvedli a to území vlastně, když jim nepatřilo, měli tam jenom jako na ně mandát dočasný, tak ho tenkrát prodali Rothschildům. A z toho tam vznikl Izrael. Nedávno se na to dělal pořád kompas, tak se tam na to podívejte, pokud se to neviděli. A to je období, prosím vás, Lawrence z Arábie, když ho nedávno dávali. Ten Lawrence z Arábie jim tam udělal opravdu jako velký služby a oni ho získali si tam renomé, ty Arabové ho uznávali. A to Lorence vlastně dostal tam i pak nějakou, myslím, že byl hodností plukovník a vlastní lidé, ty Britové, ty politici ho podvedli. Takže jako je to zajímavé, to poučné se na to podívat a celé a podívat se jako na ten pořád je zajímavý. Takže tolik teda tady k této zprávě asi a jinak snad ta Saudská Arábie už oficiálně potvrdila svoji účast ve válce proti Iránu. Zájem leteckých úderů proti třím podporovaným Iránem ve východním Iráku. To znamená, že tam se z toho rýsuje tedy, nebo začíná tam regionální válka. A to království Saudské Arábie, které vlastně léta se vlastně snažilo lavírovat mezi Washingtonem a Teheránem, tak to vypadá, že si tedy vybralo už stranu takzvané Epsteinovy koalice a vstoupilo do konfliktu na straně Spojených států s tvrzením, že údery, že jsou odvetou za útoky na saudská ropná zařízení. Jenže problém je v tom, že to by zase oni nesměli útočit na ty Hutie a hlavně teď to bylo v celku v klidu, ale celé to zase vypuklo tím, když ta vedení těch Hutiů přistávalo, tuším, Sana na tom letišti a když letěli z toho pohřbu toho iránského představitele, toho duchovního, a oni se snažili zlikvidovat na dálku při tom přistání. Tak se ozvali a teď se diví, že tedy ty Hutiové, že jim teďka ničí ropná zařízení. Takže tím to samozřejmě postihne i Američany, protože to je přesně ropa, kterou oni potřebují. A ta je, tu má z části i Saudská Arábie, bytě hlavně teda v oblasti Iránu a tam teda toho Hormuzu. Takže tolik teda k této zprávě. Omlouvám se za povídání, které bude další. Doufám, že bylo zajímavé.
1: Mrkneme se na další prudká salva iránských raket zasáhla irácký Kurdistán. V oblasti tedy iráckého Kurdistánu došlo k novému útoku dronem, který cílil na pozice iránských protikurdských organizací působících v regionu. Dva drony údajně zasáhly horskou oblast poblíž tedy okresu Dukan v provincii Sulaymaniyah, kde se nacházejí pozice kurdské opoziční organizace Komala z kurdistánských pracujících lidí, asi z těch lidových milicí, že ano. Tak, bezpečnostní důstojník zase organizace uvedl, že drony zasáhly oblast poblíž vesnice Jasana a způsobily jen malý požár. Podle údajů ale získaných z místních zdrojů byly v samotném červenci v oblasti Kurdistánu v Iráku zaznamenány tedy celkem tedy zaznamenáno 88 útoků dronů a raket, z nich tedy 660 obdržela provincie Erbil, tedy 660 dronů a dva raketové útoky, provincie právě Sulaymaniyah obdržela 10 raketových útoků a 9 útoků drony, zatímčo co část rakety také dopadla do oblasti Halepca. Iránské kurdské skupiny opakovaně obviňovaly zase Teherán, že útočí za tedy útoky, že stojí za útoky a tvrdí, že Irán tedy se snaží neutralizovat skupiny, které považuje za hrozbu i pro svoji bezpečnost. Podle záznamů místních úřadů došlo od začátku konfliktu k více než 950 útokům dronů a raket, které si tedy měly vyžádat 32 mrtvých a 154 zraněných. Tak.
0: Já bych ještě, už se dostaneme teďka k informacím ze Spojených států, ale já bych ještě přece na závěr k tomu předchozímu bloku, který jsme právě uzavřeli, tak bych chtěl poznamenat jednu věc. Tady vidíte hodně problémů, které dneska tam vznikly, nebo už oni jsou tam delší dobu, tak vyplývají z takzvané Sykes-Picotovy dohody. Ta byla vlastně udělána v průběhu první světové války s tím, že bude uvedená do reality, pokud Britové a spol. Vyhrají první světovou válku, což tedy vyhráli. A tam vlastně rozdělili ty státy, prostě si vzali pravítko, rozdělili to, načárovali to tam a výsledek je ten, že třeba ty Kurdové nemají vůbec stát. Těch Kurdů je 35, možná i víc milionů. Z toho 11-12 žije, miliony žije v Turecku. Další žijou v Syrii, hodně žije v Iráku a nějakých 15 milionů někde kočuje po světě. Takže právě teďka to nové překreslování těch map by mělo tyto záležitosti odstranit, aby eliminovalo v podstatě možnost vzniku dalších konfliktů z titulu náboženských, z titulu politických a tak dále, tak dále. A prostě, aby ty jednotlivé země i také historicky teda, aby se dostaly teda ke svým územím a řekněme i ke svým územím tedy historickým. Takže jsem zvědav, jak teda toto bude jako nově řešeno. Tohle všechno by mělo být teďka v souvislosti, ono se hovoří o Jaltě 2, faktem je to, že podle všeho tak ta Jaltská, výsledky Jaltské konference 1 a postupimské dohody, která byla vlastně hned po skončení nebo před skončením druhé světové války, tak vlastně dneska to padá zimně a bude se všechno sjednávat znova. To samozřejmě se může negativně dotýkat i nás, protože také zejména za situace, kdy jsme rozděleni, tak také můžeme být někam připařeni a podobně. A když jsme přišli o všechno, tak bychom taky mohli přijít o republiku. Ale to je na jiné povídání. Teď se tím budeme zabývat při jiných příležitostech. Pojďme dál ty informace ze Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Trump je unavený válkou. Všem válkou, do které tedy sám vlezl tedy. A znovu váhá, zatímco poradci se obávají, že konflikt pohlcuje jeho prezidentské období. Tak to zcela určitě prostě proto, protože on by teďka byl toho svého prezidentského období, by měl především dotáhnout teda tady ty záležitosti, které se týkají teda zavedení toho kvantového finančního systému a té gestery po světě. Protože toto se neudělá, tak bude tady ten nepořádek na světě pokračovat, bude se dále válčit a tak dále. Takže se objevují zprávy, že Trump je v zákulisí zcela zaskočený a ztrácí trpělivost, protože válka s Iránem se vleče, pomalu vyčerpává vlastně, jak oni říkají, hlněného obra americké armády. Já jsem viděl některé zprávy, které hovoří o tom, že oni používají hodně umělé inteligence, že jednotlivé složky americké armády používají umělé inteligence a ještě navíc to nemají vzájemně propojené, vzájemně provázané, takže pak jsou z toho tam různé zmatky a podobně. Ale existují další věci, protože ta umělá inteligence, ona je umělá inteligence jako pozitivní a je umělá inteligence negativní. A pak jako záleží, jakou oni, jak si používají. Já tady o těchto a dalších věcech budu v pondělí hovořit v Kompasu, na který vás zvu, kde jsou i otázky teda toho duchovního zestupu a jak to vlastně vypadá i v té galaxii, aby jsme vlastně věděli, kam vstupujeme, aby si někteří lidé, kteří už si domnívají, že už někam zestoupili, tak aby věděli, jestli tam jsou nebo nejsou. A pokud je teda zpátky k tomu Trumpovi, tak jak víte, tak ta válka s Iránem vstupuje do 5. měsíce. Trump je stále více frustrován tím, že konflikt, o něm se domnívá, že skončí během několika týdnů, tak se vleče bez jakéhokoliv konce. A někteří Trumpovi poradci se teď obávají, že válka, která vedla k vyšším cenám, k poklesu popularity a smrti více než 100 vojáků amerických, oni tam bude asi daleko více, tak pohlcuje jeho prezidentské období a poškozuje už tak slabé vyhlídky republikánů v nadcházejících volbách do kongresu. To jsou ty doplňující. A pravdou je, že tím, že pohlcuje jeho prezidentské období, tak ve skutečnosti plní svůj účel. Protože jedním z hlavních důvodů této války byl odvést pozornost od aféry Epstein, dobrá, která sama o sobě hrozila pohltit Trumpovo prezidentství. A tím, že válka přikryla tento požár, tak se ho podařilo uhasit, ale teď sama hrozí udusit zbytek té Trumpovy kariéry a politického odkazu. Tady je otázka jedna, tedy otázka, jestli v tom skutečný, ten pravý Trump byl nebo nebyl. Faktem je to, že prostě pokud by to bylo na veřejnosti a probíralo se to, tak o to samozřejmě mu to zase zabere čas a vyvracení a chození po soudech možná a nevím co. Takže to je to dneska pohled a jako na tu kauzu těch Spojených států, tam je dneska problém v tom, že už to stálo životy, stálo to velké peníze a dneska, když vlastně přijde ten Trump někam do toho kongresu a bude říkat, co vlastně dosáhl, tak ve vším případě bude říkat, dosáhl jsem to, že byl odblokován Hormuz a oni mu řeknou, než tam šel, tak ten Hormuz byl přece volný. Tak čeho si dosáhl? A je otázka taková, jestli on může a bude jako ochoten říkat, no já jsem teda měl vlastně za úkol od jiných, který stáhnou tedy vojáky ze světa. O tom hovoří i americká nestará, tak tohle to byl prostředek, kterým asi v tom kongresu vypravit nebude. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme na denormalizaci Izraele. Píše o tom Caitlin Johnstone. V podstatě, jako asi Američané, máme jen dvě možnosti. Buď aktivně denormalizujeme Izrael, nebo budeme svědky rostoucí izraelizace naší společnosti. Buď kolektivně odmítneme Izrael, nebo uvidíme, jak se západní armády neoddělitelně slučují s IDF, to jsou ty Israel Defense Forces, že ano, obrané jednotky, které samozřejmě útočí dle názvu. Tak buď proměníme podporu Izraele v politický jed, nebo budeme svědky toho, jak politici ničí naše právo kritizovat Izrael a zároveň podporují stále zhoubnější izraelské vojenské programy. Buď se ostře postavíme proti zapojení naší vlády do válek na Blízkém východě, nebo budeme sledovat, jak izraelští vůdci stále více jásají z toho, jak do válečného stroje proudí západní krev a peníze. Buď normalizujeme vnímání Izraele jako dlouhodobé ohavnosti, nebo zůstaneme pasivní tváří v tvář neoddělitelné integraci autoritářských sionistických operací, jako je Palantir, na všech úrovních západních mocenských institucí. Takže to je, čím více se sjednotíme kolem kategorického ne Izraeli a sionismu, tím těžší bude pro ty u moci normalizovat rostoucí izraelizaci naší společnosti. Píše tedy o tom Caitlin Johnstoneová. Tak, abych to přečetl ještě jednou správně.
0: Tohle jako je velmi zajímavé, protože potřeba si uvědomit, že dokonce už je to tak daleko, že je v kongresu návrh, aby se americká armáda a izraelská spojily. Neuvěřitelné. A v tom případě pod touto rouškou je vlastně to, že by vlastně vedení americké armády, že by převzali Izraelci. No, že by potom Netanyahu velel americké armádě. To už je jako opravdu zahraničí science fiction. Ale nelze vyloučit, že k tomu nedojde, protože podle některých zpráv je až přes 90% amerických kongresmenů z nás obou komor, tak má dvojí občanství a hádejte, které to druhé, kromě toho amerického. Samozřejmě izraelské. Navíc jsou normálně, legálně jsou financováni ze strany toho AIPACu, co jsou teda ty křesťanští sionisté v Izraeli, tak jsou tam sponzorováni a tak dál. Takže tam je to takhle, je to o penězích, je to o korupci. A teď to, co se děje, tak vlastně ten Trump musí vlastně jaksi ukázat, že teda ty Izraelci zdaleka, že nejsou tak jako výborní, aby to začali chápat lidé. To lidé tím jako nechápali. Aby to začali jako chápat lidé. Teďka najednou se i ty kongresmeni najednou začínají, když teď ten AIPAC je přestává platit, tak se začínají se najednou odvracet od toho Izraele a je to všechno proces, jo? To prostě nejde najednou. Takže a jenom aby prostě posluchači, abyste pochopili, že prostě ta situace je tam velmi složitá, ten Trump se tam zdaleka nemůže vyskakovat tak, jak by potřeboval a chce to čas. Chce to čas a prostě určitou strategii. Pojďme dále. Tady další zpráva pojednává o tom, že od problematického spojence ptá se, jak blízkovýchodní krize v roce 2026 mění americkou alianci a osud Perského zálivu. Je to zajímavé, protože ten konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, tak se do poloviny roku 2026 proměnil vlastně v tektonický otřes celého bezpečnostního systému na Blízkém východě, což tedy mezi námi bylo cílem tedy toho, nebo mělo být cílem toho Trumpa. Islamabad místo, tak ten teda zastavil teda určité věci. 12. července 26 se svět dověděl o islamabádském memorandu o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Ten dokument měl ukončit velký konflikt, ovšem ukončit to nemohl, protože to bylo vlastně jenom prozatímní řešení. A ten úvodník v tom deníku China Daily tak jej popsal jako křehkou taktickou pauzu několik mír. To já nejsem Číňan, ale to je jako logické toto. Takže i autor říká, že s tímto hodnocením je těžké nesouhlasit. Ano, China Daily máte to o tom pravdu. A konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, se do poloviny roku 26 proměnil tedy ten tektonický posun celém bezpečnostním systému toho Blízkého východu. Státy Perského zálivu, které sledovaly jednání Washingtonu, tak dospěly k nečekanému závěru. Ten americký bezpečnostní deštník tak už se najednou nezdá být tak spolehlivý a spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem prožívalo strukturální zlom, který měl region změnit na mnoho let dopředu. Tady dochází ke strategické roztržce. Washington chce pryč, Tel Aviv zase chce teda v podstatě tu roztržku ukončit. Ovšem je tady zásadní neshoda ohledně konečných cílů Spojených států a Izraele, jak zdůrazňují globální agentury, protože Washington usiluje o přechod k diplomacii a řekněme k manažerštějšímu přístupu k Iránu, zatímco cíle Izraele se i nadále zaměřují na jeho jaderný program, rakety, regionální zástupné síly a tak dál. A když to řeknu jinými slovy, tak na zničení Izraele prostě. Ale na to nemají, ale přes toho chtějí zničit prostě. Takže ta odborná analýza čínského výzkumníka, tam je nějaká z 5. července tohoto roku, tak dodává důležitou informaci, řekněme, nebo i nuanci. Izraelce využít současné příležitosti k úplné neutralizaci Iránu, to je to, o čem hovořím, zatímco Spojené státy hledají cestu z bažiny Blízkého východu, kam se vlastně nechají zatáhnout. Takže tady nejde jenom o taktický nesouhlas, tady jde o strukturální nerovnováhu. Tady jde o to, že v podstatě na tom začátku zřejmě tedy měl ten Trump jako s tím Iránem jako do toho jít, měl se rychle stahnout a nechat, aby teda ten Irán do toho Izrael teda řezal hlava nehlava, něco se do toho nechal zatáhnout přes tu školu a ta mrtvá děvčata a tak dále. A najednou vlastně válčí hlavně Spojené státy a Izrael je tak jako zezadu, jako je postrkuje. Jo? Takže tak jako to dneska vypadá. Takže a ten Izrael si mezi tím ještě to využívá, aby si teda ještě řešil nějaké své problémy územní, teda požadavky na vedle v Libanonu. Takže toto je prostě potřeba, jak si uvědomit. A dlouhodobá perspektiva zatím taková vypadá na to, že ani válka, ani mír, a to je jako dlouhodobý popis pro budoucnost, což ale není možné, protože ta gestera a ani ten sestup nemůže prostě projít jako všude, pokud teda nebude teda mír na světě. Je to o míru a má to teda také jak si způsobit i to, že teda vlastně ty státy, nebo pomoct těm státům, aby se staly suverénními, což teda do této situace to samozřejmě nejde. A samozřejmě ten Izrael bude dělat všechno pro to, aby to i nadále nešlo. Takže to je teda k této zprávě, pojďme asi dále.
1: Dále se mrkneme, co to tu máme. Bílý dům prý nadále dostává přes nos nebo po nose. Pod obrovským tlakem musel Trumpův tým opět zastavit nebo pozastavit bombardování Íránu. Takže v posledních dvou týdnech se čím dál více projevuje vyčerpaný tedy arzenál Pentagonu a už ani nedokáží reagovat na každý to íránský útok. Trumpova situace tedy v USA se stává čím dál nejistější. Republikánští politici tedy a strategové jejich jsou už tedy v podstatě permanentní paniky ve stavu. Nejnovější průzkumy ukazují, že poprvé za 4 roky ztrácí Texas stát. Napříč tomu, že je baštou republikánů. Nepopularita íránské války a vysoké ceny pohonných hmot zhoršují situaci vůbec v celých Spojených státech. Nuž a k tomu monarchie Perského zálivu, které čelí odvetným útokům ze strany Íránu, jsou též pobouřeny. Nejsou schopny získat od Spojených států stíhací rakety, tedy asi protivzdušnou obranu, a problematická je i ochrana amerických základen. A zůstávající zásoby 700 až 800 raket PAC-3 pro systémy Patriot se vyčerpají tedy v srpnu, nejpozději v září. No, kongres také předčasně odešel na prázdniny, čím se zbavil zodpovědnosti za důsledky selhání v Íránu a Trump je teď odkázaný sám na sebe. Válka mu vyčerpává všechnu energii a další otázky byly odloženy. Bílý dům se už nezmiňuje o plánovaných reformách, volebních a daňových, když promarnil svůj politický kapitál právě v Íránu.
0: No, to je v podstatě to, o čem byla před chvilkou řeč, tady je to potvrzeno. Já mám další, řekl bych, až humornou zprávu. Donald Trump jednak teďka reagoval taky jako na ten vpád těch migrantů přes území Maroka do Seuty. A protože oni měli jako, Seuta je sice na marocké straně, ale patří Španělsku historicky dlouhodobě. A je opevněná a tak dál. A ta je proti Gibraltaru, takže tam vlastně z obou stran vlastně hlídali tedy průliv, ten nebo průplav do Středozemního moře. A teď tam byl teda vpád tedy lidí teda z Afriky, nejenom teda asi z Maroka. A Maroko je nechalo, když teda tam byly nějaké smlouvy, že teda by to mělo jaksi znemožnit. Teď ty uprchlíci, když se tedy jako dověděli, že jenom tím, že vpadli do Souty, byť je teda je to španělské území, takže teda tím pádem nejsou v Evropské unii, tak jako někteří vystydli, někteří jaksi se dostali dál. Donald Trump na to reagoval a teďka dal marockému králi u výročí 27. výročí, tedy intronizace, či uvedení na trůn toho marockého krále Mohameda VI., tak mu dal blahopřání a v něm tedy zdůraznil Trump, že letos oslavujeme 250 let americké historie trvalého přátelství s Marokem, pouta založena na vzájemné důvěře a respektu, to je jako velmi dobré. A ve skutečnosti mu předal panovníkovi marockému 3 dary. A to, když uznal suverenitu nad Maroka nad západní Saharou, jen tak, jako se rozhodl, tak mu to přidal. A také na základě rezoluce, kterou schválili republikáni, tak Ceuta a Melilla, to jsou ty dvě enklávy španělské na marocké straně, tak se musí vrátit ze Španělska naspět do Maroka. Tak jako tím pobavil tedy opravdu, protože já si myslím, že pokud budou Španělé jaksi náchylní humoru, tak by měl reagovat podobně a měl by poslat Mexiku do podobnou zprávu, že vlastně uznávají to, že Mexiku zpátky patří Texas, že mu patří Kalifornie, Utah a některé Nové Mexiko a některá další území, která vlastně od nich tedy v minulosti neprávem tedy jaksi nabyly Spojené státy. Bylo by to humorné, bylo by to vyrovnané a možná, že by se tady v této napjaté době někdo i zasmál. Takže tolik teda k této zprávě a tady nám vypráví, jako co tedy moudré vedení krále Mohameda VI. Je pilířem stability, neochvějný závazek Maroka pracovat pro mír, bojovat proti extremismu, chránit bezpečnost amerických a marockých občanů. Nevím, kde tam je to celé partnerství, nevím, kde se tam vzali američtí občané. Tam nikdy moc nebyli, protože předtím to bylo území spíše Francie. No a budiš tedy. Takže je to zase snaha dostat se na marocké území a zachytit se v Africe, protože to tam teďka Spojeným státům moc tedy nejde. A v té Africe dneska mají zájmy Číňané, mají tam zájmy Rusové, pochopitelně, a takže tam půjde o to možná i narušení některých těch dopravních cest a nedivme se, protože je tam ten Gibraltar a tak dál a proti Gibraltaru je ta Ceuta, čili tím pádem oni by získali kontrolu. Hned by tam byla v té Ceutě americká základna, to by bylo na šup. Kdyby Španělé vrátili Ceutu Maroku, tak je tam na šup, je tam americká základna. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Nuž, dále se vrhneme, ať to sviští. Korupce zahubila západní armády. Zatímco Rusko vyrobilo dostatek zbraní, Západ se utopil v legalizované korupci a neschopnosti, píší o tom Moon of Alabama. Velmi tedy rádi mluvíme o korupci v Rusku. Ano, existuje tam. Je viditelnější než ta naše, protože zasahuje hlouběji do nižších úrovní. Je také nezákonná a tedy riskantnější. Ta naše ale se nachází spíše nahoře a je legalizovaná, ale každý, kdo pochybuje o tom, že i my trpíme korupcí, by měl navštívit plukovníka McGregora, aby se vrátil do reality. Pohyboval se přímo v samotném centru moci a sledoval, jak funguje. Nebo spíše prý nefunguje. To, co bylo během druhé světové války a ještě dlouho poté bez pochyby zdaleka nejlépe vybavenou armádou na světě, se změnilo ve vyprázdněnou skořápku. To lze tedy přímo říci skorumpovanému systému, přičíst tedy skorumpovanému systému veřejných zakázek, který zničil ozbrojené síly Spojených států. Nedostatek vybavení, to, které existuje, je totiž technologicky zastaralé a dokonce i vynikající logistické schopnosti Američanů, tedy stále nejlepší na světě, jsou omezeny skutečností, že jim chybějí vozidla a lodě k přepravě materiálu. Tak, blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl armádu na světě, jen je trochu miniaturní. Ten článek je samozřejmě delší a zmiňuje i speciální vojenskou operaci a další. Tak, ale na to už nemáme čas, když tak Moon of Alabama a na co to je CZ24.news, tam si to můžete dohledat. Je to z dneška, z 2. srpna.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Trump otočil o 180 stupňů, Zelenský, že dostal facku, přenesen slova smyslu, že žádná licence na patrioty nebude a Spojené státy, že se mohou vzít z Ukrajiny cokoliv. No, oni si vzít z Ukrajiny nemohou cokoliv, protože to, co obsadí Rusové, tak z toho si nevemou už vůbec nic. A je potřeba si uvědomit, že Ukrajina celá je po právní stránce na ruském území, tak to je to přihlášené u OSN. A jinak tedy Pokud jde tedy o ten vztah tedy toho Trumpa, mimochodem o tom obrázku, to určitě není skutečný Trump, tedy to je jako další věc, ale o to nejde. Tak ten Zelenský má jaksi prostě takové, až zřejmě podle článku, chorobné halucinace, že jedním z lídrů té rusofobní svorky, teda té západní civilizace, a proto teda, že mu je vlastně jako všechno povolené, a takže si myslí a už se staví do role, že on zachraňuje teda tady tu Evropu a já nevím, co všechno pro ní dělá. No, Trump ten jako obvykle tedy s tím povýšenstvím vyhlásil, že podle dohody o vzácných zeminách s Kyjevem, že si může z Ukrajiny vzít cokoliv, co jenom chce. No, má velmi bohaté úrodné půdy, pokud jde o vzácné zeminy, tak ty ani nevytěží a to už mu uniklo, že ty už jsou obsazené větší části ruskou armádou. Takže to jsou takové retorické řeči. A to, že Bílý dům a úřad ukrajinského prezidenta podepsali dohodu o nerostných zdrojích 30. dubna 2025, vůbec nic neznamená. Oni totiž ten Zelenský jako oni jako si z nějakého slova ani psaného si jako moc jako hlavu nedělají. Takže to, že odmítl Trump dát Ukrajině právo na výrobu stíhacích těch raket proti protiletadlové systémy Patriot, tak že by ty zbraně mohly být někdy použité proti Americe. No, to má pravdu, to má jako dobrý pocit, protože Zelenský začne vyhrožovat i Evropě a o to už je skok, aby vyhrožoval i té Americe. To je jedna věc. Druhá věc je taková, že dneska si to vyrábět na Ukrajině asi by nebylo jednoduché, protože než tam postaví továrnu a začnou vyrábět, jakými třikrát ty Rusové rozbíjí. Takže a nehledě k tomu, že by taková záležitost zavést do provozu a do výroby to trvá několik let a to si myslím, že už ani to nebylo potřebovat, protože ta situace bude jiná. Takže pojďme dále.
1: Dále se mrkneme, zase nějaká raketa. USA jsou bez peněz na válku, Pentagon ztratil financování a rakety se minuly a jejich výroba se nedokáže obnovit celé nebo nedokáží nahradit celé roky. Tak je to z telegramového kanálu Malek Dudakov. V předvečer letecké přestávky se Senát USA rozhodl odložit schválení Trumpova vojenského zákona minimálně do tedy december, to je listopad nebo prosinec, november,
0: prosinec,
1: december, asi prosinec, jo. A byla tu požadavka demokratů, kteří hrozili úplným zablokováním rozpočtového procesu a uvrhnutím Washingtonu do nového shutdownu. Kolik už jich měli za posledních 10 let. Republikáni byli tedy nuceni udělat ústupky. Shutdown, totiž paralýza americké vlády, během volebního období by mohl podkopat jejich pozici. To znamená, že 88 miliard dolarů, které Trump požadoval na pokračování války s Íránem, teď určitě přiděleno nebude. Z této sumy bylo přibližně 20 miliard dolarů určených na nákup raket, které měly nahradit ty, jež byly tedy vypuštěny na Irán. Pentagon chtěl objednat tedy 12 raket PAC-3 pro systémy Patriot, 480 raket pro systémy T-Head, 460 raket typu Tomahawk, 433 raket PRSM, které tedy nahradily ATAC-MS, ty totiž byly vyplácány na Ukrajině. A to je moje poznámka. A 442 námořních raket protivzdušné obrany MS-6. Takže prachy nejsou. A aby si neudělal ještě větší škraloup, tak tedy 88 miliard nebude. Ale spočítal to někdo, že už na válku v Iránu, proti Iránu, tam padlo nějakých 174 minimálně, myslím, miliard doláčů, když započítají všechny ztráty a další a další a další. Takže hezký, no. A na mír prachy nejsou, že ano, dámy a pánové, a pro lidi. Tak si uvědomte, v jakém systému oni žijí.
0: No jo, no, to je složité, to je složité. Já přejdu teď k další zprávě a ta další zpráva hovoří o tom, že má takový zajímavý název. Washington se možná učí žít s Iránem, Ukrajinou a Izraelem. A ta zahraniční politika USA se stává hádankou, stále větší. Je otázka, jestli je to vůbec nějaká na nějaké koncepci založená politika, nebo jestli je to takové jenom žonglování podle situace každý den. V každém případě Trump se setkal, toto je zpráva z 31.7., to znamená v úterý 28. se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským i s izraelským premiérem Netanyahuem na soukromých schůzkách, čili odděleně, bez obvyklých okázalostí, oficiální tiskových prohlášení a tak dál. Oni tam byli, oba dva tam byli, aby se zúčastnili pohřbu zesnulého senátora Lindsey Grahama. Takže byla jako samozřejmě příležitost teda, nebo bylo by škoda nevyužít takové příležitosti, aby teda také se nejednalo. Takže zatím to, co se přesně odehrálo během těch uzavřených schůzek, tak se ví zatím jenom málo. Zřejmě v příštích několika dnech dojde k určitým únikům informací nebo k samotnému odhalení, co se tam dělo. Faktem je, že schůzek se zúčastnili klíčoví představitelé administrativy, jako jsou viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr války Pete Hegseth, stejně jako hlavní vyjednavač Steve Witkoff a několik dalších kongresmenů. A jak Trump, tak Netanyahu byli údajně z výsledky spokojeni. Setkání bylo obzvláště důležité vzhledem k vnímání, že Spojené státy hledají způsob, jak se stáhnout z toho neúspěšného konfliktu s Iránem a zároveň si připsat nějaké vítězství, protože se blíží volby do kongresu, když budou negativní dopady této nepopulární války hrát významnou roli. A ten Grahamův pohřeb samozřejmě poskytl vynikající příležitost pro setkání na nejvyšší úrovni, na němž se projednávala další postup v souvislosti s oběma válkami, do nich se Trump zapojil a které se mu nepodařilo vyhrát. Pokud jde o tento jednání s tím Zelenským, tak Trita Parsi z Responsible Statecraft popsala, jak se situace vyvíjí a píše, s příjezdem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu mnoho naznačuje, že se již nesnaží pouze získat větší americkou podporu pro svou válku proti Rusku. Stále více se zdá, že usiluje o něco mnohem závažnějšího. O sloučení ukrajinské války s konfliktem mezi Spojenými státy a Iránem do jednoho strategického bojiště. Ten rozdíl je podstatný. Pokud se tyto dvě války propojí v jednu, tak Ukrajina přestane být pouhým příjemcem americké vojenské pomoci a stane se přímým účastníkem války Washingtonu s Teheránem. Stejně tak by Spojené státy už nebyly pouze hlavní dodavatelem zbraní pro Ukrajinu, ale staly by se aktivní válčící stranou proti Rusku v konfliktu, který se táhne od Černého moře až po Kaspické moře. Pro Kyjev by to znamenalo strategický průlom, o který usiluje od ruské invaze v roce 2022. A dalo by se dodat, že zapojení ruského rozměru by ulevil Izraeli tím, že by zpochybnilo tvrzení, že válka s Iránem není nic jiného než válka iniciovaná Izraelem a vedená v jeho zájmu. Takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě je to zajímavé pro Zelenského a není to nezajímavé pro Netanyahu. Je to sebevražda pro Trumpa samozřejmě, pokud to včas pochopí toto. Faktem je to, že Zelenský v tom nechce být sám, Netanyahu v tom nechce být sám, tak teďka jde o to zatáhnout co nejvíc lidí do jedné party, udělat z toho velkou válku, z které oni by vyšli beztrestně a doufají, že možná i jako vítězové. Takže tolik teda k této zprávě.
1: To byla tedy poslední z tohoto balíčku a jdem se kouknuti na další pětka. To máme tady. Jednička a Německo. Gyropa, jdem se na to kouknout. Německo připravuje v úvozovkách tajné plány, jak ochromit AfD, tedy Alternativu pro Německo, v předvečer zemských voleb. Je to zpátku článek. Deník Die Welt a další média zveřejnili tedy zprávu o tom, že kancléř Friedrich Merz, že ano, připravuje plány na izolaci německých spolkových zemí, v nichž by mohla AfD v budoucnu získat většinu. Aby si tedy Německo zachovalo svoji roli hlavního středoevropského logistického uzlu NATO ve válce proti Rusku, kterou podle textu rozmíchávají evropské elity. No, tak to je hezké, co tady k tomu máme. Samozřejmě tady ty šméčka, jo. Konkrétní obavy z očekávaného vzestupu AfD jsou popsány takto. Pokud tedy v uvozovkách krajně pravicová strana získá absolutní většinu v Sasku-Anhaltsku, nebo tedy předním Pomořansku, bude moci sestavit zemskou vládu. Autoři to podle tedy textu předvídavě vykreslují jako ten Putinův plán. Ano, když nevíte, kudy kam a nemáte tedy samozřejmě informační náboje a fakta, tak řeknete to Putin. Jehož cílem je využít své spojence v evropských politických stranách ke stížení reakcí na údajný velký ruský útok, který elity používají jako zástěrku pro vlastní přípravu na útočnou válku. Tak a já se vsadím, že i Německo má v nějaké ústavě své tedy trestný čin a v trestném sazebníku tedy paragraf příprava útočné války, stejně jako my to máme, ale žel policie, státní zastupitelství a soudy nekonají. Stejně jako EU začala tedy hledat způsoby, jak obejít vlastní demokratickou chartu a umožnit přijímání rozhodnutí bez požadované jednomyslnosti, aby obešla postoje zemí, jako je Maďarsko, nyní i jednotlivé členské státy hledají způsoby, jak ohnout v uvozovkách demokratické procesy a omezit vlastní spolkové země. Text připomíná nové snahy, tedy zakázat AFD na základě zákonů o extremismu. A teď tady mají další. Článek cituje německé představitele, kteří litují, že protiopatření vůči vzbouřeným zemským vládám komplikují ústavní zákony upravující samostatnost spolkových zemí. Podle textu nyní tedy hledají způsoby, jak vlastní federální systém obejít, avšak tedy legálně. No tak, to je super, teď jsou tady, ježišmarja, to je ještě dlouhý článek, to by dalo na samotný pořad, dámy a pánové. Takže samozřejmě budou ohýbat, obcházet a legalizovat tedy. No tak to mi přímo připomíná, že tady ty prognózy na rozpad Spolkové republiky Německo zase trošku v tom rozmezí východní a západní Německo, že se nám trošku tedy potvrzují. Uvidíme, co na to občané Spolkové republiky Německo.
0: Kdo jste neviděli, vážení posluchači, teď na náš debatní pořad, myslím, že to bylo ve speciálu, a teď to bylo v debatním pořadu znovu, tak tam bylo 11-minutové vystoupení video Alice Weidel v Bundestagu, kde teda jim, jak si nejenom teda jim jako rovná jim tedy ty účty, ale také jednoznačně tam hovoří o programu, teda, který jako oni mají. Je to velmi zajímavé. My jsme to nejdřív měli, ono, tam byly jako menší titulky, kdo to měl na telefonu, tak jsme to pak opakovali, že to bylo česky jako přemluvené. Doporučuju, jestli tam ještě máme, tak to doporučuju, je to opravdu zajímavé. A jinak Alice Weidel mimo jiné řekla, že asi jenom teda v těch východoněmeckých zemích, tak mají už 41%. Takže oni tam jdou jako k absolutnímu vítězství. A teď jde o to, co teda tam se jako provede, co tam bude teda s nimi budou dělat, nebo do jaký míry jim to znemožní. Jako ty to mají jasné a je otázka, jestli tam půjdou sami, anebo jestli tam půjdou ze Sáru Wagenknecht, té minulé nějakým podvodem ji ubrali, že neměla 5%, kdyby měla být přes 5%, tak ta koalice vypadá už minule jinak v tom Německu. Pojďme na další zprávu. Je znova z Německa. Světe dvorce tam Německo chystá nouzové protokoly, průmysl vypnou 24 hodinovým varováním a bez kompenzace a elektřina bude na příděl. Slyšíte dobře. Elektřina bude v Německu na příděl a jedou na plný pecky do NVO a tady je prostě potřeba svědomit, jestli oni to vydrží do konce roku. A teď se tam schválí zase v tom Bruselu to, co prostě ani ty europoslanci ani neschválí, přesto řeknou ne, vy jste byli proti, ale vy jste byli málo hlasy a tak dál, tak oni si to za každou cenu chtějí prosadit a to je jak digitální identita, tak teďka ještě bude ve všech zemích ještě honem digitální euro a budou chtít ještě nahodit v Evropské unii od začátku roku 27 přechod na NVO, takže v Evropské unii oni splní plán, jinde jim to nebude, ale v Evropské unii splní plán. Takže by se byla pak snaha tu Evropskou unii oddělit od ostatního světa v neději, že později se bude se infiltrovat zpátky do těch dalších. Takže žádná radost. Takže ještě tady k tomu článku s tou energií. Dalo se očekávat, že přechod na takzvané obnovitelné zdroje a vyřazení všech jaderných elektráren zničí německý průmysl. To, před čím mnozí varovali, se nyní potvrzuje. Dochází k bezprecedentní deindustrializaci země, na níž jsme si vytvořili značnou závislost. No ona má být, teď to ta Evropská unie, teď to má plánu. Takže denně přitom přichází německá alarmující informace o tristní situaci, do které se země zcela dobrovolně dostala. Její průmysl ve celosvětovém měřítku konkurence neschopný a zdá se, že časem bude hůř. Nedávný investigativní rozhovor pro Apollo News mě vystoupil bývalý hamburský senátor pro životní prostředí a energetický expert Fritz Fahrenholt. Vyvolal intenzivní debatu o stabilitě německé elektrické sítě a budoucnosti její průmyslu a ekonomiky. A jak Německo agresivně přechází od tradiční základní energie k nestálým obnovitelným zdrojům energie, jako je vítr, slunce, tak vládní agentury se tajně připraví na nejhorší možné nedostatky energie. Tady tohle to všechno jsou jenom záminky a tam cílem není nějaká ekologická, tam cílem je deindustrializace. Teďka už jsem viděl taky nějaký titulek, že Maďarsko má najednou problémy s elektrickou energií, takže Slovensku ji nabídlo pomoc. Protože Slovensko má jádro. Maďarsko ho stavělo za pomoci Rusů. Teď nevím, jako, do jaké míry se to nezastaví po nástupu toho Maďara, protože už tam jaksi různé takovéhle nápady jako měl, takže uvidíme. Pojďme dále.
1: Jdeme Seutu, jak 3 000 Španělů prý zastavilo invazi 50 000 cizinců, a to během 12 hodin. Je to z ProNews GR, tak snad to bude dobré. Masivní pokus přibližně 50 000 nelegálních krimigrantů o vstup na Seutu se během několika hodin proměnil z oslavného obrazu v odstrašující operaci rychlého návratu. Španělsko varovalo Maroko před možnými údery, pokud nebude dodržovat uzavřené mezistátní dohody. Španělské úřady a místní úřady města přijaly mimořádná opatření k omezení pohybu osob, které nelegálně vstoupily do španělské enklávy. Armáda a policie, jejich síla dosáhla 3 000 mužů, prokázali prý rozhodnou sílu. No, podle zpráv z regionu citovaných mezinárodními médii, jakým je agentura AFP, byl učiněn pokus zabránit vytváření podmínek, které by podporovaly další migraci, a to přísným dohledem nad silnicemi a okamžitým informováním úřadu ze strany obyvatel a podnikatelů. Madrid prý již předtím oznámil, že vyšle do Seuty vojáky, aby zajistili bezpečnost. Stalo se tak poté, kdy do španělské severoafrické enklávy vstoupily tisíce migrantů ze sousedního Maroka a stovky dalších tam míří. No, to jsou jenom keci AFP, protože už se začaly vloupávat samozřejmě do obchodů, tam je rabovali, policajti je jenom vyháněli a honí si tašky a nakradený matroš si odnášeli a další svinstva. Útočili tam noži i na lidi. Takže ta situace není taková, jak nám tady agentury AFP a další mažou med kolem huby. Takhle to zkrátka není, situace je tam úplně v zádeli, abych to řekl takhle slušně.
0: No, ona o tom svědčí i další zpráva, která říká, že lži kolem Seuty, že jsou svědci z místa potvrzují, že nemalá část Maročanů zůstává ve městě, další hordy čekají u hranic. Takže ono to tak jako slavné nebude a tady říkají, že samotná invaze, že se zdaleka nejvíc hodí současné španělské vládě, která roky odmítala střežit hranice Seuty a Melilly, to je ta druhá enkláva jejich na marocké straně, opravovat schátralé ploty a vyslat na hranici dostatek personálu. Podpora totiž islamizaci země a ani voliči Sáncheze nejsou žádní vlastenci. A současná španělská politika zaměřena zejména na podlézání této části obyvatel a také rostoucí muslimské populace. Takže mnohem z toho, co dnes vidíme, je divadlo, které má za cíl uklidnit na jedné straně ostatní evropské země, protože ty už chtějí, aby byla teda vyloučeno Španělsko ze Schengenu, protože oni to tam naberou a pak to tady bude rozdělováno po Evropě. A na té druhé bouřící se Španěli, kteří však nikdy Sáncheze nevolili. A ti, kteří ho volí, tak podporují bezmezné přijímání muslimských vetřelců a pokračující výměnu španělských obyvatel. A jinak Sánchez je letitý přítel Alexe Soroše, což je teda syn George Soroše, který nyní vede jeho impérium a je přesným stělesněním zrádce vlastního národa, že už roky dělá vše proto, aby je vyměnil za jedince z nekompatibilních kultur. Takže tolik tomu. Už samo o sobě, že oni dali, nejdřív říkali 500 tisíc, teďka říkají 990 tisíc občanství nějakým kriminálníkům, o kterých nevědí vůbec nic, tak z nich dělají občany Španělska. Takže to je, to samozřejmě další logicky podporuje v tom, aby tam další šli a ty neziskovky, jak je podle všeho zjevné, taky v tom podporují. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále.
1: Tak. Musíme slyšet, máme skoro 3/4. NATO plánuje zvýšit počet amerických jaderných zbraní v Evropě namířených proti Rusku o 200 až 250%, tedy 2 až 2,5krát. Tak, jenom tady ten tručný nadpis. Na to zvažuje tedy výrazné rozšíření rozmístění amerických taktických jaderných zbraní po celé Evropě s cílem čelit drtivé převaze Ruska v oblasti taktických jaderných kapacit. Jednání uvnitř aliance se údajně zaměřují na rozšíření arzenálu přibližně 100 amerických gravitačních jaderných bomb B-61/12 rozmístěných na 6 leteckých základnách v Evropě na celkový počet tedy 200 až 250 jaderných bomb. Generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, odmítl vyloučit zvýšení počtu amerických jaderných zbraní umístěných v Evropě, zatímco předseda sboru náčelníků štábu Dan Kane vyjádřil připravenost uzavřít dohody o sdílení jaderných zbraní s dalšími spojenci Spojených států v NATO. Zase se čeká, dámy a pánové, jestli to my odmítneme, ale budeme asi patrně držet hubu a krok, tak jdeme dál.
0: Já tady mám ještě jednu zprávu, ta je sice z Polska, ale hovoří o napětí mezi republikány a hovoří o vztahu Trumpa a Tuna a ten republikánský líder v Senátu, John Thune. A tak je, ten vztah je plný napětí a zatímco ten předseda sněmovny Mike Johnson, to je ta druhá komora, tak je s tím Trumpem v častém kontaktu, tak ten Thune s tím prezidentem mluví jen zřídka a o jeho rozhodnutích se dovídá z médií nebo na platformě True Social. A teď to bylo v té poslední době, v těch posledních týdnech pro republikány obzvlášť obtížné kvůli sporům o financování Iránu a napětí ohledně Trumpovy volební agendy. A ten Thune otevřeně přiznal, že s prezidentem 2 týdny nemluvil. Takže ty vztahy mezi oběma politiky byly lepší na začátku toho druhého funkčního období Trumpa, kdy prezident pochválil Thuna za efektivní realizaci projektu prostřednictvím Senátu. Nicméně jejich rozdíly v názorech a styly vedení v současnosti prohlubují teda to jejich rozdělení. Ten Thune představuje klidně rezervovaný styl, který kontrastuje s tím Trumpovým impulzivním přístupem. I když se teda veřejně shodne na některých otázkách, tak ten Thune často v soukromých rozhovorech poukazuje na některé prezidentovi nemožné projekty. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, novinky od jinou, jdem to tady předsvaknout, teď to vidíme, 6 máme a 1 je zde. Naléhavá situace, nový kritický úder Húthíů v zóně odpovědnosti řeckých vlastenců v Saudské Arábii. Před několika hodinami, ale zpráva je ze 27. tedy z pondělí, takže nejspíš nedělní večer, byl kriticky zasažen jižní terminál Yanbu v Saudské Arábii, který se nachází v zóně odpovědnosti řecké eskadry MIM 104 Patriot PAC-2. A bohužel během 48 hodin byla řecká kopule, tedy asi protizdušná obrana, poražena podruhé a hlavní uzel pro saudský vývoz ropy v Rudém moři se zavřel. Ropovod začínal na východě poblíž Bahrajnu na západě a je známý jako Petroline, tedy petrotrubka asi a linie východ-západ surové ropy. Tak, toť až tíž asi k tomu prvnímu a můžeme na další zprávičku.
0: Je zajímavé, že jim to tam hlídají Řekové, to je zajímavé. No, tady druhá zpráva hovoří o tom, jak pomoc v úvozovkách od nadace Gatesových způsobil obrovskou ekologickou katastrofu v Africe. A to, je to, ten případ je názorným příkladem toho, jak až kam může vést takzvaná pomoc rozvojové Africe. Šlo o údajnou snahu bojovat proti malárii, která vedla k rozsáhlé ekologické katastrofě. V současné době se sice nadace Gatesovi zaměřuje zejména na vakcíny a zavádění digitálních identit po celém světě, nicméně v Africe se pouští do dalších činností. Mimo šíření GMO rostlin je to například i tzv. Boj proti malárii. A ta snaha nadace Gatesovi bojovat proti malárii v Africe pomocí Mosquitier vedla k biologa Foresta Galanta k jedné z největších ekologických katastrof v regionu. V podcastu Joe Rogana se Galant pustil vyprávně o tom, co se stalo v deltě Kaora Bassa v srdci údolí Zambezi a jedné z nejbohatších sladkovodních rybářských oblastí na světě. Ta nadace byla Melindy Gatesovi zahájila rozsáhlou kampaň na

0: vyrůstají mláďata, než se přesunou přes Zambezi, přes ten bazén Zambezi a nakrmí miliony lidí. Takže tím hromadným rybolovem s moskytiérami to vlastně celé zlikvidovali. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdem se kouknout na vyběhl nějaký raketky. Netanyahuovo veto, Iron Dome nebude odeslán na Ukrajinu. Izraelský premiér Bibi vetoval tedy předání systému Iron Dome Ukrajině. Podle deníků The Washington Post byly jako důvody uvedeny podmínky dohody o společné výrobě a riziko úniku technologií. S tím, že Izrael nepředá Ukrajině systém protiraketové obrany a podle deníků The Washington Post dodávku zablokoval sám premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu podrobně vysvětlilo důvody tohoto rozhodnutí. A asi tušíte, jaké budou, nebo na co se aspoň vymluví. Takže utekly by technologie. Tak jo, my tomu budeme věřit.
0: Další zpráva je od Jakova Kedmyho, který říká, Spojené státy není třeba ničit. Rusku stačí 3 údery, Západ nemá žádnou vojenskou šanci. To je zpráva dneška. A v podstatě říká, že evropští strategové jsou ohledem na osud Sovětského svazu nadále spoléhají na rozklad elit, to znamená v tom Rusku, a z vojenského hlediska však podle něj Západ nemá žádnou šanci. Strategický potenciál Ruska je podle něj takový, že k úplným vyřešení problému by stačilo pouze 3 údery proti Německu, Francii a Velké Británii. Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopili, že z vojenského hlediska nemají žádnou šanci. Především strategické zbraně Ruska mohou nejen zničit Spojené státy za půl hodiny, jak řekl bývalý americký ministr obrany, ale za kolik minut by bylo možné zničit Evropu. Stačilo by vrátit 3 země do doby kamenné, Německo, Francii a Velkou Británii, to je vše. Nemají sílu zachránit sami sebe. Dokonce ministři obrany Francie a Německa přiznávají, že jejich armády nejsou schopny své země ubránit. A to se v budoucnu nezmění, jak zdůrazňuje Kedmy. Jak vidíte, přesto válčí chtějí. Takže tolik teda tady tato zpráva.
1: Tak a teď se koukneme i k nám. Petr Drulák tady je. Spolek Svatopluk. Nejsme připraveni na skutečný boj. Drulák, který varoval před nadcházející konfrontací, ale pozor z Brusele. Někdejší náměstek na ministerstvu zahraničí a velvyslanec ve Francii vyzývá své spoluobčany, aby se připravili na střet s Brouselem. A to tvrdý střet. Střet, v němž bude tedy z Drulákova pohledu nutné opřít se o česko-slovenskou solidaritu, ale nejen o ní. Profesor Petr Drulák, který pronesl úvodních pár slov na dalším setkání spolku Svatopluk. Tématem dnešního setkání je společně v Evropě navzdory Bruselu, naznačil hned v úvodu. Když mluvíme o Bruselu, mluvíme o Green Dealu, včetně devastace naší krajiny větrníky, včetně dalších věcí. Mluvíme o válce na Ukrajině, mluvíme o masové imigraci, mluvíme o genderovém experimentování. Mluvíme také o administrativní buzeraci, ať už se jedná o běžné občany nebo naše podnikatele. A tohle to všechno má jednoho společného jmenovatele. Tím jmenovatelem není pouze Brusel, ale ti, kteří stojí za Bruselem. Mluvíme o euroatlantické elitě, o těch několika desítkách nejmocnějších, kteří stále tahají za nitky, řekl Petr Drulák. Článek je delší a jistě zajímavější a já počítám, že asi si to budeme moci prohlédnout, jestli tam dorazil Peťa Bureš, tak to bude na YouTube záznam celé té debaty, případně na Svatopulku. Je to fakt důležité.
0: No já se tady myslím jako jednu věc, je prostě potřeba nazývat věci pravým jménem. Za prvé, ano, ta elita, která tam je, tak je prostě potřeba říct, že jsou to hlavně globalisté. Je potřeba říct, že Evropská unie a Brusel je jenom jejich nástrojem. Takže jako bojovat s nástrojem nemá smysl, ten nástroj je jednoznačně úkolovaný a s tím nástrojem, a to je, takže je prostě potřeba odejít. Ne bojovat, tam nic nemůžeme vybojovat. A třetí věc je ta, že ne, že to bude trvat dlouhodobě, ale musí to být sakra svižně, protože od příštího roku bude pozdě, tečka. A pořád jako my to pořád jako tady nechápeme. A pořád se vyprávíme pohádky. Takže tolik teda ode mne. Já bych přišel teda k tomu tematickému okénku. Je to článek pod názvem Válka je rozhodnuta od Alastaira Crooka. A říká si toto. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální velmocí.

0: Trump v pátek večer nařídil americké armádě, aby neprováděl nové údery na Irán, a to navzdory tomu, že dříve schválil masivní útok Gates of Hell na Irán. Spojené státy nyní požádali o nové dočasné příměří s Iránem a usilují o návrat ke zhroucenému a pozastavenému memorandu o porozumění, přičemž jednání mají zahrnovat i Jemen a Trump se snaží zapojit do vyjednávání i hnutí Ansar Allah. A je zřejmé, to jsou ty Hutiové, a je zřejmé, že Trump je rozlobený a obává se, že válka pohlcuje jeho prezidentství a jeho odkaz. A Irán v průběhu minulého týdne komplexně odmítl všechna jednání a potvrdil, že za žádných okolností do nich nevstoupí. Zjednodušeně řečeno, proč by Irán souhlasil s tím, aby dal USA čas na přeskupení sil a přezbrojení před zahájením další vlny útoku na Irán, když má USA na útěku. Návrh memorandu o porozumění, jehož důvěryhodnost Trump opakovaně zničil, to je nepravděpodobné. Will Schreiber poznamenává, že se řídí zvěsti, že Pentagon tlačí na Trumpa, aby odvolal válku s Iránem, protože Spojené státy téměř vyčerpaly své zásoby protiletadlových střel a raket pro údery na dálku. Prezidentovi nejbližší poradci jsou rovněž znepokojeni vyhlídkou na rozšiřující se válku na Blízkém východě, odcizením klíčových spojenců v Perském zálivu, kteří jsou zranitelní vůči dalším iránským útokům a blížící se energetické krizi. Jen málo kdo, pokud vůbec někdo z Trumpova nejbližšího okruhu věřil, že plán na eskalaci byl moudrý, uvedly dvě informované osoby, jak uvádí New York Times. Zdá se také, že v Trumpově ústupu mohly sehrát roli machinace ohledně přesné situace s dodávkami paliva ve Spojených státech. Larry Johnson tvrdí, že zpráva připravená Karlem Millerem zkoumá, jak tajné operace americké armády v oblasti nákupu a vývozu paliva vyčerpávají národní zásoby a nafty a leteckého paliva, zejména v období, kdy domácí zásoby už jsou kriticky nízké. V podstatě ten Miller uvádí, že velké části tohoto tajného vývozu paliva probíhá přes neprůhledné kanály, jako například překladiště v Rotterdamu, kde konečně vojenské nebo zahraniční přidělení není veřejně vyúčtováno, což vystavuje americkou ekonomiku riziko nedostatku, zatímco vojenské zahraniční operace zejména v Izraeli mají přednostní přístup. To znamená, že oni z té bezpečnostní rezervy to dávají místo, aby si nechali na domácí trh, to dávají ven na armádu pro sebe, pro Izrael. Tato zpráva Millera se zřejmě váže k otevřené manipulaci amerických úřadů s ropnými referenčními hodnotami. Jejich cílem je přesvědčit trhy, že nehrozí nebezpečí nedostatku paliva v důsledku probíhajícího nouzového čerpání ze strategických ropných rezerv ve výši 172 milionů barelů, které bylo zahájeno s cílem čelit výkyvům v dodávkách způsobených konfliktem s Iránem. A zatímco zákonná bezpečnostní hranice činí 250 milionů barelů, tak současná úroveň se pohybuje kolem 300 milionů. Přesto se prosazuje tvrzení, že čerpání může jít ještě dále až na 70 milionů barelů. A je to ale možné, jaká je minimální úroveň, na kterou mohou strategické ropné zásoby klesnout. Je to složitější než jen jedna velká nádrž surové ropy, která má konkrétní hladinu. Strategické ropné zásoby se skládají z mnoha kavern a obsahují různé druhy ropy, které se čerpají různým tempem. Přičemž některé z kavern by se mohly zřítit, pokud by byly příliš vyprázdněny. Stručně řečeno, nikdo neví, jak daleko je příliš ještě jít. Jsou to všechno dohady. Jak daleko ještě lze jít, jsou to jenom dohady. A vzhledem k tomu, že Trumpův vojenský útok utrpěl drtivou porážku, jedinou cestou zpět k jednání by bylo nabídnout skutečné ústupky hned na začátku. Ale i kdyby to Trump udělal, uvěřil by mu a vydrží Trumpův duševní stav takové implicitní ponížení. Hlavní překážkou na cestě zpět k jednání s Iránem je to, že on a jeho nejbližší spolupracovníci chápou Irán úplně obráceně. Tvrdí, že mají co dočinění s neústupným a radikálním vedením, zatímco Iránci jako celek touží po východisku. To je omyl, je to přesně naopak. Právě vedení je pragmatické, zatímco ulice je celkově radikálnější a požaduje pomstu. a požaduje vysvětlení, proč by vůbec mělo docházet k jednáním. Na druhou stranu tým prezidenta Trumpa a jeho příznivci z Fox News sklouzli od dřívější americké vize sebe sama jako národa spasitele k radikální manichejské charakterizaci nebo charakterice sebe sama, jak píše profesor Michael Blahos. A říká, americká dobrá zpráva byla nahrazena všudy přítomným přízrakem zla a hrozby síly. Posvátná slova, svoboda a demokracie, ačkoliv se stále skandují, tak se stala prázdnou mantrou. Americké evangelium již nekáže o přinesení spásy a smíření, nyní se zabývá vynucováním a trestáním. K tomuto obratu došlo v jediném okamžiku, 11. září a s Guantanámem. Problém se tedy soustředí na postoj, jak je možné vyjednávat nebo hovořit se stělesněním zla, jak Trump označuje Iránce. To samozřejmě není možné, právě o to šlo při vykreslování nepřátel v těch temných barvách. Vylučuje to skutečné zprostředkování, vylučuje to řešení, které by mohlo být vnímáno jako nástroj k moci jednoho z nejzlejších lidí v historii, stojícího v čele bandy krvežíznivých zločinců, redukuje politiku na snahu o nadvládu nad jinakostí. A Západ vyznává jeden konkrétní způsob uvažování, který považuje za stělesnění podstaty lidskosti. Tento způsob uvažování, často označovaný jako apolonský, souvisí s patriarchátem, právem a vertikálním, zhora dolů uspořádaným sekulárním, racionálním a mechanistickým myšlením. Nabízí jen málo prostoru pro meziprostor, věci jsou buď A nebo ne A. A na druhou stranu však existuje jiná sféra, často označovaná jako dionýská, která vyjadřuje energetickou dualitu jak v přírodě, tak v člověku, mužské a ženské, řád a bouřlivé ve překračování hranic, poctivost a zvrhlost. A tyto póly tvoří v našem vědomí dva protiklady, které v nás souběžně existují a vzájemně se utvářejí. Dionýský logos lze snadno vnímat jako stín, či dokonce jako vzpouru proti Apollonovi. A pak je to Persefona, odvrácená straně dionýského stínu, která vyjadřuje ktonickou ženskou existenci. Zde neexistuje mužský pól, ale pouze bohyně vyjadřující zemitost a ženský princip reprodukce, proces růstu a péče, jakož je podzemní vědění nazývaná intuice, symbolizující cyklický život Afrodity, rozklad, smrt a konečnou obnovu. Vědomí však většinou vyjadřuje lidskou kvalitu z jedné konkrétní perspektivy. Nicméně všechny civilizace čerpají z plné rozmanitosti takových složek vědomí, které tak či onak odpovídají konkrétní civilizaci. Myslet v jedné kultuře znamená myslet jedním způsobem, patřit však jiné kultuře, jiné etnické skupině, jinému náboženství. To znamená, že myšlení se bude lišit. Přesto všichni zůstáváme lidmi a Trumpova imperiální arogance se tedy začíná potýkat s faktem, že pro ně bude obtížné, možná dokonce nemožné, najít řešení pro Blízký východ, protože pohled na svět z čistě apolonské perspektivy je ve své podstatě mužský a exkluzivistický a nedokáže pochopit jinakost, spíše se opírá o výjimečná privilegia, prostě neuznává a ani nemůže uznat pluralitu myšlení. Spojené státy prohrály válku. Tím, že Trump přijel takový nekompromisní manichejský jazyk, se fakticky odřízl od jakéhokoliv možného diplomatického řešení. Rozšířením války Libanon, Jemen, Sýrie a Irák značně zkomplikoval jakoukoliv diplomatickou cestu. Všechny prvky spolu souvisejí a však mají také své vlastní agendy. A řešení tedy zahrnuje komplexní soustavu problémů, nikoli pouze binární spor mezi USA a Iránem. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální mocností, což posílí Rusko a Čínu, zatímco region se s touto novou realitou v západní Asii postupně smíří. Takže to je článek, který vyšel na Strategic Culture 28.7. tohoto roku. Je to velmi zajímavé a jako je pravda ta, že ono cílem je v podstatě, a je to i v americké nestaře, aby američtí vojáci šli domů. To znamená, tam není ani moc potřeba schápat, tam je prostě potřeba se sebrat, stáhnout to. Problém je v tom, že to ten Trump nemůže udělat jen tak smírných zdírnix, jednak sám kvůli sobě, protože kvůli své povaze, jednak kvůli okolí, kvůli vládě, kongresu a tak dál. A jako takováto eskapáda stála hodně peněz, stála nějaké životy a to může zlikvidovat zbytek politické kariéry. Takže tolik ode mne pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Pozvu vás v pondělí na kompas, který se bude týkat vzestupu lidstva a některých docela zajímavých záležitostí. Takže doufám, že se s vámi setkám pondělí a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Díky a hezký večer.
1: Tak též, pane inženýre, hezký večer, děkuji za připravené zprávy a vzpomněl jsem si, že nás tady někdo teda káral, tak já to ještě přečtu, karatele, tady máme hezký den Vítku i panu Tichému a velké poděkování, takže si mě někdo spletl, ale to nevadí, psal to do komentovaného zpravodajství. Mám ale takovou zvláštní výtku, máte moc hezkou znělku, tedy hymnu, ale českým zprávám věnujete pouze pár minut. Nemělo by to být naopak? Vím, že válka na Ukrajině je hnusná, ale tak podrobné zprávy, myslím, nejsou až tak zapotřebí, jako kdyby se u nás nic nedělo a ono je tomu přesně naopak. Doufám, že se nezlobíte. Zdraví F. Fafalka Jana. Tak zdravíme Janu.
0: Nezlobíme, jestli o tom mohu říct pár slov.
1: Ano,
0: Víte,
1: jasně.
0: dění u nás je naprosto podružné. Je naprosto podružné, tady se o ničem nerozhoduje. Kde se rozhoduje, tak jsou Spojené státy a jejich eskapády kolem a je to tady Rusko a Ukrajina, tam se rozhoduje. Tady jako to, co tady se děje, je podružné. Nenechte se odvádět od toho. To, co nás tady jako zajímá a čemu jsme se měli věnovat, je to, že jak nám tady hlasuje v Evropském parlamentu a že na několik měsíců se nás budou snažit strčit do toho elektronického koncentráku. To je důležité. Ale to, co se děje tady doma, to je jenom na odvádění pozornosti. Sledujte to v tom Bruselu a jako začnete se dávat dohromady proti tomu. Když byla zavedena digitální, nebo když přišly zprávy, že o digitální identitě do Mexika, tak tam 80% lidí to rázem odmítlo. Kolik jich je tady? Kolik myslíte, že jich je tady? Téměř nikdo, protože jedni budou říkat, že to je fajn, druhý budou říkat, že o tom vůbec nic nevěděli. Takže těmto věcem se věnujeme. To, co je venku, to, co je tady, to je na odvádění pozornosti. Tady ten hrám ve 3D, to, jako, to zítra pozici nemusí být zajímavé, když jako začneme jako trošku jako začneme pracovat. Takže tolik ode mne.
1: Tak, dobře, dobře, děkuji, pane inženýre, hezký večer vám přeji, dámy a pánové, my budeme pokračovat se Simonkou ohledně necenzurovaných informations, ono už je jistě nachystáno, i když jsem to neskontroloval, tak dáme jenom děkovačku a jdem se kouknout i dále.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný

0: Dobrý večer, přátelé. Tak jak vždycky se říká, Petr Bureš TV nezačíná přesně, tak se mi to povedlo i tentokrát. Velký vykřičník tam byl, ale doufám, že teď už jedeme. Budu potřebovat vaši zpětnou vazbu.
1: Slyšíme se?
0: Slyšíme se, vidíme se, já zatím nic nevidím ani neslyším. Ani tady se mi to zatím neobjevilo, už se mi to objevilo, reklama. Dobře, takže přátelé, je to asi v pořádku. Povedlo se, Michal píše, ano, děkuju moc, moderátor, děkuju. Tak a já vás teď představím, pan doktor Jiří Jaroš Nikely. A máme naprosto úžasné, fantastické téma, které může navazovat, pokud jste někdo byl včera na streamu, tak může to možná postupně se tam odhalit a navazovat i na ten můj říp, který už není náš. Ale ne, my teď budeme řešit nejprve ty dokumenty. Pane doktore, prosím vás pěkně, je to vaše, já sbírám ty dotazy a pojďme na ty dokumenty, které vlastně ty nějakým způsobem byly odcizeny. Je to vaše. Děkuju.
1: No, zdravím všechny posluchače, diváky na kanály, jak říkají radisté. A dnes si řekneme něco, co připomíná trošku barnumskou reklamu. A sice jak Spojené státy nás připravili o nacistickou dokumentaci a tím způsobili veliký handicap České republiky v restitučních soudech. A je to vlastně věc, která má historické kořeny. Stala se v roce 46, tedy za vlády prezidenta Beneše. A podíleli se na tom jak Američané, tak nevědomky i Francouzi. Vznikl tenkrát velký diplomatický skandál a americké velvyslanectví se tenkrát omluvilo, ale nic nenapravilo. To znamená, že Československá republika přišla o 32 velikých beden nacistické dokumentace, která pocházela z činnosti prvního říšského protektora, svobodného pána Konstantina von Neurata, z říšského vedoucího, tedy ministra protektorátu K.H. Franka a z dalších činnosti nacistických pohlavárů, kteří nastoupili po atentátu na Heidricha, to znamená Daliga a dalších těchto vládců protektorátu. Českou republiku to velmi poškodilo, protože dodnes probíhají restituční spory, kde chybí případná dokumentace a jedině nález takzvané Neuratovy návštěvní knihy v Kongresové knihovně Spojených států amerických, ten rozřešil otázku takzvané Neuratovy šlechty. Ono by se to ta moje kniha, kterou jsem o tom napsal, já jsem ji nazval Tajemství Neuratovy knihy. A ona by se mohla jmenovat Tajemství Neuratovy šlechty. Ovšem možná, že za ten titulek bych byl žalován, protože na ochranu osobnosti, protože by se hrnuli různé protesty proti tomu, že oni nikdy Neuratovou šlechtou nebyli, což ovšem je lež, protože tam byli všichni podepsaní a navštěvovali Neurata, doslova k němu dolézali. Takže, co se vlastně tenkrát v tom roce 1946 stalo? Všecko to začalo ve francouzské okupační zóně. Tam byl objeven nacista jistý Aschenbach, který veliteli francouzské okupační zóny generálu Koenigovi řekl, že zná místo v Československé republice nebo v bývalém protektorátě, kde je uložena nacistická dokumentace Reichsprotektora a všech pohlavár. No, generál Koenig, který byl velmi kovaný antinacista, tedy byl to spolupracovník generála de Gaulle, takže to byla osoba, která zaručovala serióznost, tak se dal nachytat americkou rozvědkou, že oni se o to postarají. No, taky se postarali. Vzali si teda toho Aschenbacha, vzali si dva Francouze jako doprovod a dojeli do republiky do Štěchovic. Víte, Štěchovice, to je taková zajímavá lokalita. Dnes se o Štěchovicích, nejenom dnes, ale celá léta, se o nich mluví pouze z jednoho úhlu pohledu, a sice jako místa, kde byl zakopán štěchovický poklad. Že? Znáte jistě tu osobu pana Mužíka, který věnoval tomu řadu let, tomu pátrání po tom pokladu. Ale zapomnělo se na to, že tam byly vlastně poklady dva. A jeden ten byl nepeněžní a to byl archiv nacistů. A ten obsahoval 32 velkých beden plných nacistických seznamů, kolaborantů, šlechticů, církevních řádů, které spolupracovali s nacisty a podobně. A samozřejmě, že Američané o toto projevili eminentní zájem. Správně měli ponechat tento archiv Československé republice Benešově vládě. A to oni neudělali. Oni ten archiv prostě odcizili. Přijelo tam komando kapitána Roubrce, byli tam také ti dva Francouzi, kteří vůbec netušili, do čeho jdou. A co se stalo? Velitel skupiny odepřel československému důstojníku z místní posádky v Radisku u Štěchovic, který se dostavil na místo udat účel pobytu a počínání a prohlásil, že má tajné poslání a povolení československých úřadů. Žádné povolení neměl. Skupina pokračovala v práci v úterý, kdy dokonce její hlídka vystřelila na československého vojáka, který se přiblížil. Téhož dne na večer skupina konečně vynesla vyhloubené štoly 20 až 30 beden, které byly opatřeny pečetěmi bývalého německého státního ministerstva v Praze i pečetěmi bývalého protektorátu. Naložila je na auta, z nich pak 3 odjela i hned směrem ke Štěchovicům a ku Praze. 3 bedny se při nakládání poškodily a podle několika stop v osahu, což nevím, jestli to byly vypadlé listiny nebo fragmenty dokumentu nebo fragmenty pečeti, to bylo neurčeno, které zůstaly na místě, lze soudit, že v nich byl krom obyčejně důležitý materiál. Na místě pak zůstalo několik odlomených pečetí, vyštole zbytky vybušnin a obaly z potravin a konzerv, jaký užívá americká armáda. 3 členové se zdrželi ve Štěchovici v místním hostinci, odjeli pak rovněž ku Praze a byli později zadrženi v hotelu Alcron. Jedním z nich byl americký kapitán. Takže To je citace z mé knihy, která dosud nevyšla. Vyšla jenom samizdatu a jedná se teď o její vydání. No, uvidíme, jestli se to naplní. No. Samozřejmě, že Benešova vláda protestovala. Protestovala jak u francouzské vlády, ta se postavila za Benešovu vládu a obě se obrátili na americké velvyslanectví, které se zachovalo velmi licoměrně, když se začalo omlouvat, že šlo o nedopatření, že tedy jim ukáží, co tam je za materiály. Naše vláda tam poslala z ministerstva zahraničí nějakého úředníka, nějakého doktora Zavadila. Tomu ani nepomohli vůbec a ještě nějakého dalšího vojenského ataše, nebo co to bylo za funkci. A ti dostali jenom možnost nahlédnout do místnosti, kde ty bedny byly. Neměli ani právo se těch beden dotýkat a nemohli tak zjistit, kolik těch dokumentů bylo ukradeno. No tou omluvou americké ambasády to skončilo. Benešova vláda nikdy zpět tuto dokumentaci nedostala. A po letech podnikl právník, docent Benda, který je žák ústavního právníka a profesora ústavního práva Karlovy univerzity, doktora Václava Pavlíčka, kandidáta věd, tak dostal možnost odjet do Spojených států a představte si, že v knihovně amerického kongresu nalezl návštěvní knihu Konstantina von Neurata. A tam byla podepsaná skoro všechna šlechta, která chodila k Neurátovi na návštěvy a přísahat věrnost říši, aby si zachránili své majetky. Docent Benda o tom napsal obrovskou knihu. To je ta kniha. A na konci té knihy, která má 806, měla dvě vydání. Jedno bylo v Senátu a druhé v nakladatelství Tuláček a je v podstatě rozebráno jenom v podstatě pro odborníky. Tak v téhle té knize se objevily faksimíle z té knihy návštěvní. Je jich tam celá řada. A já, protože jsem studoval dlouhou dobu kauzu Salm, kauzu Walderode, kauzu Colloredo Mansfield, tak mě zajímalo, jestli jsou tam ty podpisy. Samozřejmě, že tam ty podpisy byly. Co totiž znamenala návštěva toho Konstantina von Neurata? Konstantin von Neurat byl, jak známo, válečný zločinec, který byl odsouzen Norimberským soudem původně k 15 letům tvrdého žaláře, pak mu to snížili na 10 let a poté on dostal po, já nevím, 8 letech nebo 7 letech, dostal tam mozkovou mrtvici nebo infarkt, prostě byl zdravotně postižen, takže ho propustili a dožil v klidu, tedy ve Spolkové republice Německo. Totiž ten Norimberský soud byl zajímavý tím, že poprvé v dějinách vůbec soudních procesů válečných zločinů tedy soudila šlechta příslušníky šlechty. Proč to říkám? Protože to tak bylo. Protože předseda Norimberského soudu byl Sir Lawrence, anglický lord. Žalobce francouzský byl generál de Tassigny, šlechtic. A bylo tam ještě řada dalších šlechticů. Britská šlechta vůbec nechtěla připustit původně, aby nějaký Norimberský soud byl prováděn, protože vlastně to znamenalo poukázat na společenskou třídu, která kolaborovala s nacisty. A uvědomte si, že britská šlechta byla rodovými svazky často propojena s německou šlechtou. Takže tam to vyvolalo velké pobouření. Ovšem nic se nedalo dělat, protože tlak veřejnosti byl tak veliký, že ani Británie nedosáhla tenkrát zrušení Norimberského soudu. No a já jsem si položil badatelskou otázku, jak to souvisí s těmi našimi restitucemi, protože tam byl souzen právě ten Reichsprotektor, k němuž docházela německá šlechta, která se přihlásila k říšskému státnímu občanství a k takzvaným Norimberským zákonům. Proto se ten soud taky konal v Norimberku, protože to bylo město, kde bylo v roce 1935 vyhlášeno dvě zákonů, tedy ochranu, zákony na ochranu německé krve a německé cti. Proto se jim říkalo Norimberské zákony a proto v té budově, která náhodou zůstala po bombardování v celku, tak proto se tam ten Norimberský soud konal. A jedním z těch souzených byl právě Konstantin von Neurath, který byl první vládce protektorátu. A musíme si uvědomit, že protektorát se nespravoval sám, jak bylo řečeno ve výnosu Hitlera. Veškerou moc protektorátě měl Reichsprotektor a potom po atentátu na Heidricha, to byl zastupující protektor, že? Protože Heidrich byl zastupující protektor po Neurathovi. A každá německá šlechta, která se přihlásila k říši, si spěchala k Neurathovi zajistit své statky. A proto se podepisovali v jeho návštěvní knize. A samozřejmě, že ten docent Benda tam nalezl řadu podpisů těch šlechty, včetně podpisů jako by Lichtensteinové, Coloredo, Mansfeldové, Seréniové, Thunhohensteinové, podstáčtí Lichtensteinové a řada dalších. Takže není možno říci, že ta šlechta, která se dneska například představuje v tom seriálu pro veřejnost Modrá krev, že nekolaborovala s Hitlerem a s Třetí říš kolaborovala. Já osobně jsem zjistil na Moravě tedy jen tři šlechtické rody, které nekolaborovaly s Hitlerem a postavili se říši a ponechali si velmi rizikové protektorátní občanství, protože každý šlechtic, který si ponechal protektorátní občanství, riskoval perzekuci a zabavení majetku. A na Moravě to udělal jenom rod, který sídlil v Lišni, rod, který sídlil v Boskovicích a rod, který sídlil ve Žďáru nad Sázavou. nebudu je jmenovat. Byli to, jejich postoj v této době byl statečný. Zatímco šlechta, která, jak se říká, že podala věrnost prezidentu Benešovi, tak později tuhle tu věrnost odvolala. Klasický případ byl případ Colloredo Mansfeldu, kdy jistý člen rodiny Weisgard prohlásil a napsal dopis, že to bylo jeho mladické poblouznění a že se dal na správnou cestu k říši. Víte? Toto už se v tom seriálu Modrá krev nedovíte. Stejně jako se třeba nedovíte to, že knížeti Salmovi nesebrali majetek komunisté v roce 1948, ale že mu to sebral prezident Beneš na základě jeho kolaborace s nacisty, protože byl ve třech nacistických organizacích a dával na Wehrmacht 40 000 korun na Winterhilfe, čili na zimní pomoc, což byla tenkrát cena malého statku, 40 000 protektorátníků. No. A nám trvalo desetiletí, než jsme zjistili všechny okolnosti, které dokazovaly tuto kolaboraci. Přes všechny překážky, které nám dělali pozemkové úřady, archivy a tak dále, jo, tady v této kauze. Nakonec jsme to všechno zhromáždili a po 29 letech nám dal zapravdu nejvyšší správní soud. A po nejvyšším správním soudu nám několikrát dal zapravdu ústavní soud. Byť se zaťatými zuby. Takže to je jenom jeden příklad. Ono to bylo, těch kauz bylo daleko víc a ještě řada těch kauz běží. Totéž se týká těch restitucí, které byly církevní. Byla řada církevních řádů, které kolaborovali s Hitlerem a nebo jako řád německých rytířů se dali bez odporu znárodnit Hitlerem. Klasický případ je teda řád německých rytířů u nás na Moravě, který požadoval v restitučním řízení 50 000 hektarů lesa, zámky Bludov, Sovinec, Úsov a sídlo velmistra, samozřejmě Bouzov, nejznámější, že? Kde dříve bylo sídlo velmistra a potom také zámek Bruntál, kde bylo sídlo posledního velmistra Evžena Habsburského, který byl členem Habsburského arcidomu. Víte, Slovinsko a Česká republika byly jediné dvě země, které pustili sem řád německých rytířů. Poláci je vyhnali. Neexistovalo, aby jakékoliv nároky řád německých rytířů vznesl v Polsku. Ti by je hnali vidlím. Prostě jenom my jsme tedy v rámci restitučního zákona, který prosadila zejména KDU-ČSL, který necti budiš toto řečeno. Ona prosadila v roce 92 novelu restitučního zákona, která nikdy neměla být. A sice jak? Původní restituční zákon, který byl namířen proti komunistickým křivdám, i když bychom nad tím mohli přimuhužovat v obě oči, byl k datu 25. února 1948. dejme tomu. Ale čeho dosáhla KDU-ČSL? Dosáhla novelizace tohoto zákona a ten přesunul restituční hranici do roku 1945. A zde nastala vlastně druhá, dalo by se říct, pobělohorská katastrofa České republiky. Protože vznikly nekonečné restituční soudy. A teď si vemte, když se budeme pohybovat v číslech. Takový Ulrich Franz Kinsky, který byl na severu Čech, žádal restituční majetek v hodnotě 157 miliard korun. Řád německých rytířů asi 50 miliard korun, tedy odhadovaný majetek. V tom nebyla ještě započítaná Karlova studánka, tyto lázně chtěli také. Nepodařilo se jim to naštěstí. Dál tady máme restituci Mercedes Dietrichsteinové, která chtěla na Jižní Moravě zámek Mikulov a panství v hodnotě 50 miliard. Vrcholí to rodem Lichtensteinů, jejíž majetek byl daleko větší, tak zhruba třikrát, čtyřikrát větší než v samotném Lichtensteinsku. Kdyby restituovali majetky na Moravě, tak by tři čtvrtě Moravy padlo Lichtensteinu. Asi za 750 miliard korun. Přitom právě i ti Lichtensteinové chodili k tomu Neurátovi a přisáhali věrnost říši. Takže jsou tam podepsáni, jednak je tam podepsán princ Hans Lichtenstein a potom je tam podepsán podstácký Lichtenstein. Oni tvrdí tedy, že podstácký neměl z Lichtenstein kromě jména nic společného. Víte, to jsou takové argumenty, ze kterých právníkům vstávají poslední zbytky vlasů na hlavě, pokud nějaké mají. Takže v podstatě, kdyby tento proces došel naplnění, tak by v té České republice už jsme opravdu neměli žádné lesy, například žádné polnosti. Třeba v té kauze Salm žádali hraběnky, tedy starohraběnky, abych jim neupřel ten titul, Altgräfinnen. Oni totiž, tam se pořád říkalo kněžny, ale to není pravda, protože oni byli starohraběnky. Ten starohraběcí titul byl pouze na Moravě, byl u dvou rodů, a sice u Althanu a u Salmu. A to byly takzvané okněžněné rody, protože ti Salmové sem přišli jako pronupční šlechta. To znamená šlechta, která se přiženila. A nabyla tady koupí některé majetky, jako bylo panství Blansko, později tedy panství Rájec. A celá hodnota činila, je to v podstatě půl okresu Blansko. Oni chtěli dvě továrny. Jedna ta Šamotová továrna dodávala do Sovětského svazu výzdívky Šamotových pecí v době, kdy byl podepsán ten protokol Molotov-Ribbentrop, tak oni, protože Sověti poctivě dávali suroviny Němcům, tak Němci zas museli dávat těm Sovětům. A to vlastně pomohlo vybudovat ty závody na Urale, které potom vyráběly ty tanky, které hnali Hitlerovce zpátky do Evropy. Takže to je taková ironie dějin. Ale abychom se vrátili k těm restitucím. V téhleté knize je popsán za prvé profil, charakter toho Konstantina von Neurata, jeho proces s ním, potom souvislost jeho činnosti se Štěchovickým archivem a souvislost toho Štěchovického archivu s restitucemi, to znamená s nacistickou dokumentací, o kterou Československá republika a později Česká republika jako nástupník přišla. Takže proto trvaly ty restituční soudy taková desetiletí. Vemte si, že třeba kauza San trvala 33 let, kauza Walderode trvá dosud, trvala 29 let, když jsme zhromáždili všechny podklady o kolaboraci milého doktora de Fur Walderode, včetně jeho služby ve Wehrmachtu, tam jsme museli psát do Bundesarchivu německého, kde ty doklady jsou, protože vlastně z té Ameriky ta návštěvní kniha a všechny ty doklady o té kolaboraci se dostaly nikoli v České republice, ale dostaly se Německu. S odůvodněním, že Konstantin von Neurath byl souzen v Německu na Nürnberg a že to patří teda Německu. Takže když dneska chce nějaký badatel dokázat, že třeba jistý Walderode byl ve Wehrmachtu, tak musí zaplatit několik set euro Bundesarchivu za to vyhledání, zatímco ty materiály by měly být správně tady, v České republice. Takhle to fungovalo po válce, takhle to funguje dnes. A proto česko-německá deklarace kvůli reparacím je tam, kde je, to znamená odsunuta strana. Jo? Protože ty reparace a restituce spolu souvisí. Protože veškerý ten restituční majetek se nezapočítával do majetku, které mají být restitucí poskytnuty. To bylo zvlášť, protože podle Benešových dekretů, které nemají žádnou kolektivní vinu, víte, on ten posel, když nám to vykládá, tak se dopouští trestného činu šíření poplašné zprávy. A náš stát na to nereaguje. To jsme tak slabý stát? Asi ano. Protože Benešovy dekrety nemají ani jednu kolektivní vinu. Ani jeden z jediných dekretů nemá kolektivní vinu, protože tam se bylo to, jak říká i ústavní právníci, například profesor Pavlíček nebo profesor Musil, který je znám tím úžasným nálezem kauze Colloredo Mansfeld o tom, co to byla přihláška k němectví, že? Který se rovnal Stalingradu, tedy restituentu, že? Protože prvně řekl, že to byla velezrada státu a že teda ten, kdo podepsal dobrovolně Fragebogen, čili přihlášku k němectví, nemá nárok na české občanství a tudíž nemá nárok na restituce. Víte, ale tím se zabývá pár odborníků, když to média šíří modrou krev a jiné pohádky Andersenovi nebo Grimovi spíš v tomto případě o tom, aby oblbovali veřejnost. No. Tak to je jedna věc. Já bych byl rád, kdyby se třeba někdo zeptal těm institucím.
0: Ano, tak já chviličku budu, můžu, pane doktore.
1: Ano,
0: takže jistě. V každém případě dělala jsem, co jsem mohla. Mám tady za, jako já si vždycky, jako když něco také projedu, tak třeba to není ani dotaz, je to třeba jenom nějaká poznámka vyjádření. Nebo nějaké vyjádření. Mám. Takže já to pošlu také dolů a přečtu to. Já se ale omlouvám, než začnu, tak já bych chtěla strašně moc poprosit, přátelé, nic vám to neudělá, lajky pod to video. Kouká 425 lidí, ale už na nás kouklo přes tisícovku. A máme tady, teď už to začalo, 160, děkuju, protože víte moc dobře, srdíčka vidím, děkuju moc, víte moc dobře, že jde o ten algoritmus, tohle nikoho nic nestojí, že to tam kliknete, takže já, abych dostala také své jako pracovní povinnosti tady, tak vás o to poprosím, děkuju, já to tam vidím, to děkuju moc. Tak a pojďme tedy na nějaké ty záležitosti. Daniel tady píše, vůbec mě to nepřekvapuje, kdo pak asi nejvíce vydělal na druhé světové válce. Zkuste hádat, dokázal byste, pane doktore, k tomu něco říci?
1: Tak určitě nejvíc na druhé světové válce vydělali Američané. Potom takový druhý stát, který si nechal zaplatit náklady, byla Británie. Jo? Protože, podívejte se, Pařížská reparační dohoda byla dohoda, která stanovila, že žádný německý majetek se nesmí vrátit zpět do německých rukou. To znamená, že když se prováděla ta šetření, tak by podle Pařížské reparační dohody žádné soudy restituční tady nemohly existovat. Protože by se prokázalo, že drtivá většina té šlechty kolaborovala s Hitlerem a tudíž nemá právo podle dekretálních nařízení na osvědčení o státní a národní spolehlivosti, které umožňovalo navrácení československého občanství a tím navrácení majetku potomkům této šlechty, pokud nekolaboroval. No. A těch případů bylo strašně málo. No. Takže vlastně můžeme říci, že většina té šlechty, která byla podepsána v Neurátově knize, a tam je jenom výběr, který provedl docent Benda. Tak ti, tam bylo zhruba takových 150 podpisů, možná víc. A to je jenom výběr. Čili těch kolaborantů bylo daleko více. Jo? A nejsou tam církevní řády. Je známo, že třeba cisterciáci kolaborovali s Hitlerem. Jo. Někteří premonstráti a podobně, takže ono to není tak jednoduché. Ono se na to poukazovalo, hned po roce 45 vycházely knihy. Já třeba mám knihu od spisovatele Pavla Finka Hnědá bestie, tam jsou uvedení někteří opatí těch řádů, kteří kolaborovali s Hitlerem, byli to zuřivý pan Germán. Protože to všecko vlastně souvisí s pan Germanismem, který se tady hlásal od Bílé hory. Takže uvědomte si, že toto je dějinný proces, který začal Bílou horou, byl přerušen vznikem Československé republiky v roce 1918, byl znovu nastolen protektorátem a byl znovu ošetřován Benešovými dekrety. Protože uvědomme si, že zakládací listina Československého státu se nazývá Washingtonská deklarace. Na rozdíl od jiných deklarací, které jsou pouze prohlášení politické, tak toto je státoprávní deklarace, takže ta měla váhu státoprávního aktu. A ta řekla, myslím, v bodě 12, teď nejsou přesně umístěn v tom, že tedy církevní velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci, stejně jako šlechtická privilegia na majetek budou zrušena. A následkem toho byla první pozemková reforma, která způsobila o veliké a výrazné omezení majetku šlechty. Čili už tenkrát tedy reformní zákony stanovily, že pozemková šlechta nemůže mít víc než 250 hektarů. Čili z těch tisícových hektarů se to smrsklo na těch 250 hektarů a mělo se v tom pokračovat dál. Potom byla druhá pozemková reforma, tuším kolem roku 620, že hlavně se o tuto pozemkovou reformu snažili agrárníci, ministr Švehla, protože agrární strana si říkala strana rolnického malo

A odtud vznikla ta zuřivá nenávist té pozemkové šlechty vůči československému státu. Už od toho roku 18. Hlavním hlasatelem byl šlechtic Lodmann von Aue a hrabě Bukvoj na Nových Hradech, kteří tam pořádali různé protestní pochody a také se zasazovali v roce 18 o odtržení těch 4 provincií od Československé republiky. Že to, proto tam vznikly ty takzvané župy, které se měly připojit k Bavorsku a k Rakousku. Čili na jižní Moravě to byla Deutsche Südmähren, na Šumavě to byla Bémer Waldgau, v severních Čechách to byla Deutsche Nordbremen a na Jesenicku a pouze na Jesenicku to byla sudetská župa, Sudetenland. Čili to odpovídá i tomu antickému názvu, že? Těch sudetů, protože uvědomte si, že ten antický geograf Claudius Ptolemaeus, když líčil to pomezí Římského impéria, tak on nazval ten Hercínský les, kde byli ti Germáni, Teutoburský les a Hercínský les. U nás byl Hercínský, v Německu byl Teutoburský, že? Od toho tam byli ti Teutóni taky. Alamáni a všechny ty kmeny, Švábové a u nás byli teda ti Markomani a na Slovensku Kvádové, kteří se tam porovnávali s těmi keltskými Kotýny. A jenomže oni neobsadili celé území. Oni obsadili, u nás to byla jenom ta takzvaná archeologicky podmokelská skupina, což je tam v okolí Podmokel. Ono je otázka, jestli vůbec ta Marodbudova říše byla říše a jak to dopadlo potom, protože Řím je porazil. Že? A přes Moravu táhli potom Langobardi, ale ti jenom prošli a skončili v Itálii, že založili tam v Ravenně to své království. No, takže to je věc zase jiná, ale to se dostáváme skutečně s těmi sudety až do té antiky, že? A oni od toho odvozují ta svá jakási domnělá práva na to území. No, a to vůbec není pravda. Protože to území už dávno bylo obsazeno v jižních Čechách, to měli Keltové a všechny ostatní oblasti, to znamená Morava, severní Čechy a tak dále, to měli všechno už Slované. Nejméně od 4. století. A někteří archeologové říkají, že to bylo od kultury popelnicových polí, která se k nám dostala z Polska. No, takže tady platí také teorie, kterou archeolog profesor Skutil napsal o tom v 46. roce knížku. Naše pravlast je střední Evropa, tam propaguje tu keltoslovanskou jednotu, jo, proto jižní Češi mají i některé antropologické vlastnosti, které třeba zelené oči, že a podobně. Tak to jsou ty keltské prvky tam, no. Ale jinak je to všechno slovanské. Protože Slované byli indoevropský kmen, že to jenom Germáni si vymysleli, že oni jsou Árijci. Jsou naprosto scestné teorie. No a to dneska hlásají tady ti poseltovci a celá ta banda, že, která nám chce ukrást znovu pohraničí a chce se sem invazivně dostat. Čehož dokladem byl ten brněnský sraz.
což je

0: největší ostuda České republiky od roku 1918. A je neuvěřitelné, že pan hradní prezident tomu dal záštitu. A to jsme se dostali do jiných příběhů.
1: Vůbec nevadí.
0: Takže jestli se ještě někdo chce na něco zeptat.
1: Určitě, to je tady hodně. Já vás zase chviličku nechám odpočinout, protože no, já to vůbec nezvládám jako všechno. Tady všechno začalo svítit, blejskat barvice, protože Tomáš Hůrka poslal 20 korun. Děkuji pěkně, příspěvek. Zděnek poslední poslal 200. A ještě máme nového člena, což jsem bohužel, tenkrát jsem věděla, kam šáhnout. Teď se to trošku změnilo, takže já to nevidím. Ani tady v té aktivitě nevidím, takže bohužel nevím, kdo je novým členem, ale Petr bude mít určitě radost, že má dalšího nového člena v komunitě. Pěkně děkujeme. Tak, teďkon tohle jsem chtěla říct. Potom jsem chtěla říct opět ty lajky za ně děkuju, ano, už se to zvyšuje, vidím to tady taky, už aspoň půlka z toho, kdo nás sleduje, dala lajčík. A ještě nás čeká další záležitost, já si škrtám tady své úkoly, co mám. A to je to, že pokud vy, kteří ještě nemáte odběr, to znamená neodbíráte tento kanál Petr Bureš TV, tak udělejte, protože pokud se to podaří, tak zbývá opravdu málo. A když zrovna tady jsem teďkon já, tak by se podařilo 95 tisíc odběratelů. Takže kdo jste ještě nekliknul na ten odběr, odbírat, odebírat, tak pěkně prosím, protože já bych byla velice ráda, to bych měla takový menší úspěch, který nic neřeší, ale je to krásné. Tak, pane doktore, já se vrátím teďkon na to, co jsem tady všechno zaklikla, takže chci udělat jednu věc. Nejdřív to tady nám napsat a to je, kniha je výborná, odhaluje mnohé, co se dnes zvláště hodlají utajit. Takže pěkně prosím, teď momentálně vám ukážu, jedná se o to, že Zdeněk tady posledník mluví o knize pana doktora, kterou máme, vydržte mi, na tom e-shopu. A já to takhle...
0: Zámky plné
1: přesně, ano, děkuju pěkně, já to takhle ukážu. A jestli kratonce, pan doktore, tak jenom fakt kratonce něco řekněte, jako takovou reklamičku udělejte této knize, povídejte.
0: Víte, na začátku byl dotaz mé dcery, tati, proč tam nenapíšou, že byli nacisti? Tuhle otázku mě položila moje dcera, dnes má teda 40 let, a tenkrát jí bylo 30. Když jsme navštívili zámek Lisice, totiž za socialismu byli, já záměrně neříkám za totality, protože žádná totalita nebyla. Za socialismu byli silaby pro ty návštěvníky zámku, kteří si chtěli přečíst něco víc a zrovna neposlouchali výklad Kastelána. A tam bylo třeba napsáno, v roce 1945 československý stát podle dekretu prezidenta zabavil zámek, protože jeho poslední majitelé byli členové NSDAP. Jo? Toto bylo v řadě zámků a najednou po 90. roce všechny tyhle ty strojopisné silaby, tenkrát ještě nebyla počítačová technika rozšířená, že? Tak to najednou všechno zmizelo. Já teda to znám z Moravy, ono to vím od kolegů památkářů, že to bylo na mnoha českých zámcích taky. Takže najednou vznikla dějepisná díra. A ta se zaplňovala větami jako po osvobození zámek přešel na stát. Čili nic. To je prostě nic neříkající věta. Tam se neříká, nebo zámek zabavili komunisté, což už je úplná lež, jo, protože třeba v tom případě Salmu nebo Thunu Hohensteinu, to bylo zabaveno hned v roce 1945 právě pro nacistickou kolaboraci. No. Takže vidíte, co všechno se v tom státě po převratu, neříkám revoluce, protože to žádná revoluce nebyla, ale šlo o převrat, který nebyl ani revoluci, ani sametem, jak by řekl Voltaire. No, to je můj názor, tedy osobní. Někteří mě budou oponovat, ale já v tom nic za revolučního jsem neviděl. Ale za to jsem v tom viděl kamarilní převrat. No. Kdy jedna skupina nahradila druhou. No. Ale to jsme se dostali zase do jiných souvislostí. Skutečně dnes, vlastně ona už od té doby, kdy nastaly ty restituce, tak se děje doslova středověká hagiografická, tomu se říká hagiografická literatura, jako životopisy svědců. Jo? Takže ti šlechtici se adorovali, jakoby byli oni nevinné oběti protektorátních poměrů. A ona to vůbec nebyla pravda. Dneska probíhá v Luhačovicích jedna restituce, kde my jsme dokázali, uvedu jenom jeden fakt, že oba bratři šlechticové, kteří byli předkové těch dnešních restituentů, rakouských šlechticů, oba vstoupili do takzvaného Volkssturmu. Co to byl Volkssturm? Byla paravojenská složka Wehrmachtu. Byla zřízena Hitlerem osobně v roce 1944, kdy 4 výzvy k obyvatelstvu provedl Hitler a byla to dobrovolnická složka. To znamená, že v protektorátě, kde byly 2 miliony 800 tisíc Němců, se do Volkssturmu přihlásilo 300 tisíc Němců. Čili vidíte, že ne všichni, protože polovina z nich, 500 000, byla na východní frontě, tak ten zbytek se přihlásil do Volkssturmu. A co tam bylo důležité? Totiž to nebyl jenom zápis formální. Tak jako nebyl zápis formální do Wehrmachtu. Proč nebyl formální? Tam byly přísahy ne německé říši, ale přímo Adolfu Hitlerovi. Víte, to máte těžké, když potom vykládáte těm soudcům, kteří vůbec nevědí, o čem jde, protože většina z nich je mladých, jo, tak neví, že skutečně byly ty přísahy. Já se pokouším teď najít texty té přísahy. Chvilku vás požádám o strpení, než to najdu.
1: A já mezi tím poděkuju Pavlovi Sichrovi ještě. Děkujeme moc za příspěvek. Zase by to tady se hezky rozblikalo. A až domluvíte, tak máme ještě další záležitosti, takže můžeme potom pokračovat. Takže krásný. Jste skvělý, přátelé.
0: Bohužel to nemůžu teď momentálně najít, ale tam se říká asi totéž. Byly ty přísahy podobné a obě říkali, že Schwere die heilige Eid. Skládám svatou přísahu říšskému kancléři a vůdci Adolfu Hitleru. Takže každý Němec, který přísahal takto Hitlerovi, se dopustil velezrady vůči Československé republice, pokud to byl československý Němec. Ja? Protože nemohl v žádném případě být považován za loajálního k Československé republice, protože, jak říkají právníci, například pan docent Šele z Masarykovy univerzity, přihlásil se k vojenskému agresorovi, který rozvrátil a zničil republikánsko-demokratickou podstatu státu ČSR. Čili my jsme jako legionáři dokázali, že ti chlapi byli ve Volkssturmu a přisáhli Hitlerovi a oni dostali, on ten Alois dostal občanství v těch Luhačovicích. Už jako mrtvej, posmrtně. A bylo nám řečeno soudy, kdybyste našli cokoliv dalšího, my se tím už nebudeme zabývat, protože úřednice jednou rozhodla a to bude platit. Takže úřednice je víc než dekretální právo státu. Já k tomu nemám co říct, protože bych se musel hrozně rozčílit.
1: Tak přejdeme na další, dá se říct, otázku. A co rodina Havlů? Jsou o tom taky nějaké záznamy? Co byly taky, to byly taky kolaboranti?
0: Bohužel o tom jsou jenom ústní svědectví, protože zjevně se všechny dokumenty odvezly do Německa. Protože Havlův strýc potom byl v Německu, nevím, jestli byl odsunut hned nebo později, a tam dostal nějaké odškodnění pro svůj etnický původ. Jinak ještě vám řeknu takovou zajímavost, že všichni ti šlechticové, kteří tady dnes žádají o ty majetky, oni už jednou odškodnění byli v Německu a v Rakousku. V Německu to byla jednorázová náhrada pro všechny takzvané sudetské Němce, já tomu říkám alias sudetské Němce, protože to byli českoslovenští Němci, oni nebyli žádný kmen, žádný národ. Já kdybych řekl u státnic v etnografii, že Sudeti jsou bavorský kmen, tak by vyletěl od státnic. To se vůbec netrpělo. Já jsem studoval skutečně vědecký obory a tam bylo nepřípustné říct, že Sudeti jsou nějaký kmen, jak to hlásá ten posel. A jak to dokonce hlásají někteří němečtí, speciálně bavorští politici. To jsou nesmysl. To oblbuje jenom českou veřejnost a všichni ti obhájci těch sudeťáků tonou v naprostých historických bludech. Jo? A já se divím, že takové instituce, jako je ÚSTR, že místo toho, aby to rozkryli, tak to ještě přikrývají. Já se osobně, to je můj osobní názor, já se domnívám, že ten ÚSTR je tady zadarmo drahej. A že už měl být dávno zrušen. Protože máme tady akademii věd. Jak by řekl Werich, dva zámky plný akademiků. Prosím vás, Nač ještě potřebujeme speciální ústav jenom na výrobu estébáckých skandálů? Takže toto je můj názor jako národopisce a historika. A jako člověka, který přes 30 let bádá tady o těch restitucích. A který stál 10 let před soudem za pamětní desku svých příbuzných odbojářů.
1: Já tady třeba čtu od Světlany, stále nás okrádají a chtějí zničit Českou republiku. A těch názorů tady prostě lítá mnohem více, jenom teď od Světlanky, že tady vidím
0: ano.
1: Tenhle. Já ještě tady dám další takový jako polodotaz.
0: To je pravdivé.
1: Takový polodotaz, trošku se jako ustoupíme kousek vedle. Veškeré náklady s našimi lety v RAF se přičítalo k dluhu Československa vůči Anglii. A když píšu veškeré, tak opravdu veškeré, tak jestli k tomu řeknete svoje?
0: Jistě. To je doloženo. Mně to dokonce řekl generál Boček, že museli vlastně všechny ty jednotky zaplatit za to, že dostávali žold, za to, že dostávali uniformy, RAF a tak dále. Všechno museli zaplatit. Zatímco naše československé zlato Londýnská banka dala kam? Dala Hitlerovi a kam to uložili? Do Švýcarska to uložili. A tam měli podíl britská šlechta, německá šlechta, nacisti. A Američani. V jedné bance. Je o tom i kniha, kterou napsal jistý odbojář Julius Mader a jmenuje se to Poklad banditu. Speciální potom kapitola je o krádežích těch uměleckých děl, jak to kradl Göring, jak to tady kradl Heydrich a všichni si nadělali strašný mění. Hans Frank v Polsku. Polští badatelé o tom napsali celé knihy.
1: To
0: je strašně smutná kapitola, kdy se nám tvrdí, že nacismus byl poražen. To, kdyby žil Simon Wiesenthal, tak by řekl, jaká pak denacifikace. V Německu trvala nějaký 3 roky a v Rakousku vůbec neproběhla. Já vám dám takový příklad. Jistý von Scheller, který vlastnil zámek Račice, to byl ten zámek, kde byl štáb československé armády, který mu zabavili v roce 1938, ale on tam nebydlel, protože on bydlel ve Vídni. On tam jenom dojížděl na léto. A jeho syn, taky Filip von Scheller, cvičil v Lasovce. Dostal za to medaile a řády, protože s nima byl u Stalingradu na východní frontě. Potom, když dostali nářez, tak se stáhli. No. Dneska je ten zámek nabízen jistou společností e-finance, jako, že si tam můžete koupit dluhopisy a stát se akcionář. Ale nikde není, kromě té mé knihy, které zámky plné nacistů, není historie nacistická zámku Scheller napsána. V žádné knize, v žádné moravské vlastivědi. Nic. Když se zeptáte tam, jestli je tam nějaký kastelán, teďka nevím, já jsem tam byl jenom za socializmu. tak vám určitě neřekne nic o von Schillerich. Oni měli obrovské majetky v Maďarsku, na Slovensku, tady v Brně měli obrovskou fabriku, Mitop, ne, pozdější Mitop, tedy, která byla naproti zbořené zbrojovce a tam je veliká fotografie z doby protektorátu, kde je portrét Adolfa Hitlera a pod tím je napsáno Wir danken unserem Führer. Tu fotografii si můžete prohlédnout v knize od nakladatelství Filip Brno Brin Leta nesvobody. Ono to má 4 díly, je to teda příšerně drahý, jeden díl stál myslím 750 korun, takže já jsem si ze svého důchodu mohl koupit no, dva díly a ty dva už ne, ale tak ty, které jsem potřeboval jako práci.
1: No. Mohu pokračovat?
0: Jistě.
1: Tak, děkuji pěkně. Tak, já tady dám jenom takovou suvečku, kterou píše Zděnek, posledník. Pana doktora Nikeliho vyznamenat, ale pokud prezident bude skutečný vlastenec, ne tenhle kašpar.
0: Víte, já se musím smát, protože já jsem byl za prezidenta Zemana 8krát navržen na státní vyznamenání. Jinak od těch vlasteneckých organizací mám 36 medailí a jedné si strašně cením, protože mě dal krajský hejtman za ANO, pan doktor Šimek, který byl ředitel městské policie a velice se dobře v těch restitucích vyznal. Já jsem taky spolupracoval s ministerstvem vnitra. Vlastně v podstatě díky tomu, že já jsem poskytl fotografie té nacistické svatby ministerstvu vnitra, tak jsme vyhráli. Do jisté míry to zapříčinilo i vítězství v té restituci sám. No, víte, vždycky to zmařili dvě osoby. Jedna z nich je mrtvá, takže, a je to dáma, takže ji nemůžu jmenovat. A druhý byl jistý poslanec, který je dnes matadorem sněmovny. Takže je to takové, bych řekl, šaškodrama. No. Poslední návrh podala předsedkyně společnosti Ludvíka Svobody a dopadlo to tak, jako v tom manuálu Ano, pane ministře, víte, že tam vždycky se posílali ty návrhy na vyznamenání a tam bylo napsáno, pan premiér se tím návrhem bude vážně zabývat. To znamenalo, že se vůbec hledá ten spis. A když se tam dala věta, bude se usilovně zvažovat, tak to znamená, že ten spis se ztratí. Víte, to přináší někdy takové, bych řekl, žertovné situace. Mně to vždycky připomíná toho benátského dožete, který říkal někdy v 17. století. V některých palácích jsou šašci vážení více než učenci. Takže tady to máme. A to tady ani nemáme Benátky. Jedině ty na Diesel. No.
1: Dobře, mohu pokračovat?
0: Klidně.
1: Tak maličko zase odskočíme na další téma. A to je, Ivana se ptá, ne, to je zajímavé, na něco reagovala. A pořád se ve školách učí, že Slované přišli do střední Evropy až v 6. století. Zareagujte na taková historická.
0: Víte, to je tak. Já jsem byl na archeologické stáži v Polsku. Poláci jsou zastánci teorie, že Slované počínají od archeologické kultury, která se nazývá kultura popelnicových polí. Zatímco tu kulturu mohylovou považují buď za keltskou nebo germánskou. Jsou proto určité důkazy. Ono se to týká nejenom území Polska, ale týká se to našeho území také, kde byla také lužická kultura, že, která tady vlastně následuje po těch dvou kulturách starobronzových, což byla první kultura byla unětická, na Moravě byla její větev, která se nazývá podle Věteřova, Ukyjova Věteřovská. A v podstatě tyhle ty kultury se domnívají archeologové, že oni přežili až do starší doby železné, zvané podle toho naleziště v Hallstattu, doba Hallstattská, že? Někdy nejznámější je ta Bíčí skála, že? U Adamova, a tam byl ten velký pohřeb toho náčelníka, který našel známý archeolog Jindřich Vankl. Že a tam se počítá, že už tam mohly být některé protoslovanské rysy. Protože ta teorie původní tvrdila, že vlastně Slované pocházeli z pínských bažin, to znamená z Ukrajiny, Ukrajina, Bělorusko, jo? Tam, co vlastně byla ta za války, ta operace Bagration, který, kdy Stalin napadl ten severní front německý z toho Běloruska, že? A navzal to potom arménským vojevůdci z bitvy u Slavkova Bagration. No, a tam měla být ta pravlast těch Slovanů. A odsud se měli šířit tedy. To je ta stará teorie, kterou zastávali třeba zakladatelé slovanské archeologie jako profesor Lubor Niederle, že, nebo Karel Buchtela, že, a ještě před nimi byl Jan Erazim Vocel. No to v podstatě ty nálezy těch kultur bronzových, který byli na Ukrajině, v Polsku a Bělorusku a u nás v Čechách, hlavně teda v severních Čechách a na severní Moravě a na Slovensku, tak předpokládáme, že je možná kontinuita protoslovanské kultury od těch popelnicových polích. Na Ukrajině se to nazývalo tripilská kultura nebo tripolská kultura. Tam je osada, která se nazývá rusky Tripolie, ne ukrajinský Tripilie. Že? Podle ní se to tam nazývalo. No a taky už od té doby vlastně byla rozdělena ta kultura, ono už od neolitu, to bylo rozdělení na levobřežní a pravobřežní Ukrajinu, takže ty kultury se tam dělily podle těchto původní. No. Když to Krym, tam to nebylo, protože tam byly řecké kolonie a předtím tam byl národ Skytu a Kimériu, Kimérovi. Jestli si někdo vzpomene na ten film Conan Ničitel, tak tam se mluví o Kimérech. No tak to je vlastně ten jeden z těch antických národů, který tam byli. Jo. Jsou známi podle určitých archeologických nálezů, třeba mrozový dýk a podobně, jo. Keramiky.
1: Já bych tady teď, když si můžu, teďko jsem...
0: Čili ti, oni už tady určitě v tom šestém století byli, protože ta teorie toho šestého století byla vlastně vznikla, byla potvrzována archeologicky za protektorátu, kdy v roce 1940 pražský archeolog Ivan Borkovský našel nádoby takzvaného pražského typu, což byly takové popelnice. Byly to soudkovité nádoby s různým vlnovitým ornamentem a to byly ručně dělané, některé byly už vytáčeny na ručním hrnčířském kruhu a byly nalezeny v těch polozemnicích, které byly vykopány v těch archeologických nálezech. No. Ale myslím si, že skutečně ta popelnicová kultura, že byla protoslovanská. O to se vedou veliké diskuze. Některé teorie na to mají Sověti, teda ruští archeologové, někteří polští, ale v podstatě se shodují v tom, že kultura popelnicových polí ve svém velkém rozsahu byla základem slovanské kultury.
1: Tady teď běží diskuze, se můžu pane doktore, no. Tady jenom takhle cvaknu. Všimněte si, že celou naši historii se snažili, aby vrchnost byla z ciziny a naše vrchnost byla dříve či později odstavována od moci. A další, no, tady tak, náš... A
0: to, tak ono to začalo právě...
1: Jenom chci, jo, jakoby, František na to, proto má Rakousko zákon zakazující vysoké zvolené státní funkce pro bývalou šlechtu a její rodinu, tak...
0: No tam v Rakousku se ten zákon nazýval protihabsburský zákon, protože tam byl zákon, který až do, myslím, 90. let neumožňoval návrat habsburského trůnu. Otcové tohoto zákona v Rakousku byli sociální demokrati, byl to Karl Renner a ještě a Adler. Jo. To byli rakouští vyznační sociální demokraty, kteří zabránili znovu nastolení Habsburku. Proto taky, podívejte se, dneska nám třeba monarchisté vykládají takový nesmysl, že Karel I. a jeho žena Zita Bourbonsko-Parmská byli čeští králové. To není pravda. Víte, kdo byl poslední český korunovaný panovník? Ferdinand Dobrotivý. 1848 skončil, že? A nastoupil Franz Josef, který dvakrát slíbil korunovací a nikdy to nesplnil. Vždycky slíbil, když z říši teklo do mod. Poprvní v tom roce 1848, když byla revoluce, a po druhý v roce 1870, když byla prusko-francouzská válka. No. Takže a předtím teda v roce, když bylo Rakousko poraženo Pruskem 1866, tak v roce 1868 už to sliboval. A nikdy to nedodržel, takže pražské jedny noviny, vlastenci z kruhu, myslím, že to bylo staročeské strany, si nechali jeho slavnostní sliby vytisknout na toaletním papíru. Odtud začalo takzvaných 60 let českého zápasu o trialismus, to znamená o to, co se podařilo Maďarům a co se nikdy nepodařilo Slovanům, protože jak Karel I., tak Zita byli nominálně císař, císařovna a uherský a uherská královna, protože byli korunováni v Budapešti, ale nikdy se nenechali korunovat v Čechách. A protože podle monarchistického legitimismu korunovat se potvrzuje zemská práva koruny, tak proto on se nikdy nenechal korunovat, Franz Josef, protože ho Maďaři od toho vždycky odradili. Všichni ti Andrášové a jak se jmenovali Esterházyové mu zakázali, aby se nechal korunovat českým a dalmatským králem. Totež se právě týkalo i Chorvatska a té Dalmácie. Takže on to měl jenom jako uzurpátor na trůnu. Já jsem o tom napsal studii ve sborníku Přínos armády České republiky, který se jmenuje Legionáři a Habsburská státní zrada, a žádný z historiků se mě neodvážil oponovat. Ani Pernes, který napsal o Habsburcích spoustu, což byl můj kolega. Neodvážili se to popřít. Takže to, co nám dneska vykládají monarchisti a tahají to teďka do parlamentu, že bychom mohli mít zase království, no to je nesmysl. Doufám, že národ by se zbouřil, i když ten, já nevím, jak to dneska vypadá špatně. To je jedna snaha, totiž víte, správně tam byla ta poznámka, že vždycky se snažili cizáci tu vrchnost instalovat jako cizí. To je nesmírně správné pochopení problému, protože to nastalo právě bělohorskou porážkou. Já vám řeknu, co to znamenalo. To jsme se dostali teda daleko od restitucí a od krádeže Američanů, ale ono to všecko souvisí. Protože to byl počátek toho dějinného procesu, který se zakončoval v tom 46. roce a dneska se pokračuje těmi nároky těch sudeťáků. Protože první, kdo porazil Čechy, byl Ferdinand I. Habsburský 1547, byla o tom napsána kniha Stránského, Pavla Stránského ze Zhoře, která se jmenuje O pokoření stavu městského. To byla první porážka, že teda srovnal města a uvedli v podstatě do poddanského stavu vůči koruně. A druhá, daleko horší, byla ta Bílá hora, protože tam vznikly takzvané generální patenty. Ono se tady mluví jenom o obnoveném zřízení zemském, které bylo 1627, ale nemluví se o těch generálních patentech. Ty byly vyhlášeny v roce 1623 a trvaly až do roku 1643. 20 let nesměla se vrátit žádná evangelická šlechta, žádný městský patriciát evangelický a žádný selský stav evangelický. Pod trestem smrti. Takže obyvatelstvo Českého království a markrabství Moravského kleslo na 1/3. A všechny zprávy urbářů psali, že poddaní jsou zkaženi, to znamená, že mají zničené těmi rabiáty vojenskými majetky, domy vypálené, usedlosti, mlýny zničené a tak dále. Takže nemohou správně konat robotu. A to trvalo až do 19. století v podstatě, protože sice Josef II. Udělal ten revoluční akt, že připustil, toleroval nekatolictví až Josef II. Náboženskou toleranci udělal. Tak vemte si od roku 1620 až do roku 1783 nebo kdy. To takhle trvalo. Já vám dám takový příklad. Ten patent byl dělán tak, že evangelici si nesměli postavit kostel, mohli si postavit modlitebnu, nesměla mít věž a nesměla mít zvony. A když v roce 1800 ve Vanovicích na Moravě stavěli evangelici evangelický kostel, tak kanovník katolický v Olomouci žádal Vídeň, aby přitáhla dělostřelectvo a rozstřílela tu modlitebnu. V roce 1800. Selky byly nuceny chodit na přeskušování na katechismus a byly dotazovány, proč věří beransky na teda evangelium, třeba augsburského vyznání, nebo luteránského, nebo českobratrského. A proč se nedají k víře pravé katolické? Ta šlechta, která sem přišla, to znamená, že ta česká šlechta se dostala do vyhnanství, tak jako Komenský, že znáte ten příběh Růžového paloučku, kde se loučil z vlasti a tak dále. Jednota bratrská, všechno. A všichni ti šlechtici šli do exilu. Do Holandska, do Polska, do Belgie, do Německa. A tam vlastně národnostně zanikli. Proto Jan Vodňanský, který je potomek, nebo byl potomek už taky na pravdě Boží, který říkal, my jsme národ bez hlav. Víte, české šlechtě se stalo to, co se ve východní Evropě nestalo žádnému národu. Podívejte se. V Polsku zůstala šlechta. V baltských státech zůstala šlechta. V Rusku zůstala šlechta. Na Ukrajině zůstala šlechta, myslím, do roku 18 nebo 17. Pak emigrovali. Že? Ale nebyli vypovězeni tak, jako jsme byli vypovězeni. Rakušané, tam je šlechta pořád. Jo? Jenom má ten zákaz těch funkcí. Jo? Ta vyšší šlechta. A Habsburská šlechta arcidů to má. A já mám dojem, že dokonce teďka vyšel nějaký zmírňovací zákon, který teoreticky připouští, že nižší člen Habsburského domu by mohl být i prezident. Ale nevím to přesně. To bych lhal, kdybych na to přísahal. Takže tady byly opravdu podmínky, kdy sem přišla cizí vrchnost. A buď to přišli do armády, anebo se zakoupili na panství, což byl případ třeba generál Bukvoj, ten to dostal po Bílé hoře, že? To byla Pikolominy, Bukvoj, že? Madaras a všichni tady ta šlechta, včetně Lichtensteinu, že? Dietrichsteinu. Víte, proč to oni dostali? Protože Karel z Lichtensteinu a Dietrichstein, arcibiskup, byli takzvaní komisaři konfiskací české šlechty. Takže z českého zabaveného zlata, těch českých stavů, byl postaven klášter Melk. To je postavený z českého zlata, z českých peněz, zabavených Habsburky. Spousta klášterů rakouských takhle byla postavena z českých peněz. Kdo to dneska hlásá, kdo to ví, jo, když jsou zájezdy do toho Melku, kdo to tam říká? Ten Ferdinand III, když bylo obléháno Brno, Švédy, a ten Torsteson teda jaksi už byl unaven, tak řekl, že teda pokud bude v poledne, takže se zazvoní a oni odtáhnou. Zatímco Olomouc obsadili, že ta se jim zdala, nikomu se tam celkem nic nestalo, kromě těch obvyklých rekvizic nic nebylo, nikdo nebyl vražděn a tak dále. Takže tady brněnští jezuité, že proto má ten páter Středa tam tu sochu, že? U brněnského typosu, kde dřív bývala televize, tak kdo hájil Špilberg a kdo hájil brněnské hradby? Renegát, francouzský Huguenot, Raduj de Suše, který má náhrobek u svatého Jakuba. Tak to byl žoldnéř, který se jako Huguenot dal do služeb Habsburku. Takže to je něco podobného, jak náš hradní prezident. Že? Byl to prostě žoldnéř, který přešel z jedné strany na druhou. A Scott Ogilvy hájil Špilberg. To byli žoldáci. A co způsobili? Tady tou porážkou Torstensona, nebo v podstatě vydržením Torstensona, protože to vlastně nebyla vojenská porážka, ale bylo to vydržení toho obléhání, tak způsobili tragédii českého národa na další 250 let. A jak za to Ferdinand III. Odměnil německý patriciát Brna? Odpustil jim daně na 10 let a povýšil městský znak, který tam má teď ty hnusný habsburský pařáty a který byly odstraněny za první republiky a po převratu si je tam městská část Brno Střed znovu dala. Takže nastalo co? Nastala eroze právního řádu republiky, jak to říká ústavní právník profesor Pavlíček. Předmluvě té knize tlusté, co jsem vám ukazoval, to pana docenta Bendy. Takhle to tady funguje.
1: To je mazec. Pane doktore, můžu pokračovat?
0: Ano.
1: Já vás nechci vůbec také zabržďovat, protože jste studnice vědomostí. Tak, tady máme... No, tak
0: něco vím, něco nevím.
1: Kdybyste četl ty komentáře tady, absolutně lidi. Už chtějí, abyste měl vlastní pořad tady i do konce. Takže prosím pěkně tady Pepa Vomáčka, takový malý trolík.
0: Rodu Šternbergu.
1: Tazatel se z něho stal, z trolíka. Takže můžete...
0: Já jsem Šternbergy moc nestudoval, ale vím, že Šternbergové byli taky jednu dobu správci toho salmovského majetku. Nemyslím si, že by to byli, bych řekl, ti nacističtí kolaboranti úplně. Já si myslím, že tam došlo k nějakému modu vivendi a nemám vědomost o tom, že oni by se zapojili do kolaborace s nacisty. Myslím, že to ani nebylo. Ale nemůžu to potvrdit protože já jsem ten případ neštudoval podrobně. Prostě jenom mám nějaké kusy informace, ale myslím si, můj názor je, že oni kolaboranti nebyli. To je totiž tak. Ono bylo několik takových stupňů té kolaborace. Někteří třeba byli ve svazu pro spolupráci s Němci, ale jinak s Němci v podstatě byli tam formálně. Ti, kteří se dali do NSDAP, tak tam to bylo jasné. To byl třeba případ Hrabat Frýsu, Frýsenbergu z Černé hory, kdy Hraběnka byla zakládající členka letovické NSDAP a její syn byl SA-man, který bojoval na ponorce v Kriegsmarine. Tam je to jasný, proto taky nedostali. Nebo takové Kuno Walderode, který byl člen NSDAP, tak tam je to jasný. Potom byli takzvaní Rakušané, což byl třeba případ toho Salma, což byla původně rakouská šlechta, která kolaborovala s nacisty více méně. Ne z donucení, ale dobrovolně kolaborovala, aby měla pokoj, jo, aby měla zachovány majetky. Ale musela v té kolaboraci pokračovat, takže třeba ten Salm byl ve třech nacistických organizacích a ještě dával na ten Wehrmacht a zastavil podpory českým dětem. Tam byl takový kuriozní případ ústavního soudu. Já ještě řeknu takovou zajímavost. V roce 2005 my jsme měli zhromážděny už materiály o té kolaboraci a tenkrát nás zaskočil rozsudek ústavního soudu, kdy soudce, tuším, že to byl profesor Duchoň, řekl, že Salma je nutno přezkoumat, protože on šatil a krmil české děti za protektora. Takže to by byl čin polehčující okolnost. Jenže ministr Jurečka na ministerstvu zemědělství, který měl pod sebou pozemkové úřady, nějaké desetiletí sušil dokument ve svém archivu. A to byla rezoluce závodních rad salmových podniků a tam bylo jasně podepsáno a řečeno v roce 1945, že salmoví podpory českých dětí za protektorátu byly všechny zastaveny a byly podporovány pouze děti německé. Takže poslední argument pana ústavního soudce padl, ale za kolik desetiletí? Za dvě desetiletí. Takhle víte, podívejte se, třeba v té kauze sám se kradly dokumenty, v kauze Walderode se kradly dokumenty, v kauze podstácký Liechtenstein se kradly dokumenty. V kauze Colloredo Mansfield a tak dále. To prostě je řada. Proto jsem dal podtitul té své knihy a to jsem tam dal jenom několik příkladů, protože ta kniha je spíš výzva pro další badatele, aby v tom pokračovali. Že já nezvládnu všechno. Nikdo, jednotlivec, to musí být kolektivní práce. A to bohužel tady nemá. Protože badatele, kteří se tomu věnovali, jsou dneska napravdě boží a já jsem tady jak kečup kůl. Takhle to je. A ještě jsem byl souzen za naprostou nesmyslnou věc, za svou pamětní desku.
1: To není možný.
0: Za vyvolávání dojmu.
1: No,
0: Takže já jsem expert na vyvolávání dojmu a potom to ústavní soudkyně Wagnerová, která je teď taky buď to v nebi nebo ve Valhalle, můžete si vybrat, tak ta rozhodla, že jsem

0: moc jsme zavařili.
1: Ne, no, tak nic.
0: Zavařili jsme.
1: To je dobrý. To. Je, má pravdu. Jo, to totiž, když bych to chtěl zlehčit, tak bych řekl, že je to cimarmano. Obší kurz cimarmanologii. Protože, prosím vás, napřed mě vinili z toho, že jsem nedokázal, že sám byl v nacistickém spolku. To trvalo asi 5 let. A potom mě, když jsem dokázal, že v tom spolku byl, protože platil mu příspěvky a dokonce držel prapor toho spolku, který byl v roce 1953 ukraden. Památko péče o péči řádného hospodáře neochránila. A neochránila album nacistů, kde byl ten sám fotografovaný, který soudní znalec odhadl na 160 tisíc korun sběratelské hodnoty. Neochránili ten prapor, který měl znalecký odhad 250 tisíc korun. A neochránil protokolní knihy, které ukradl jistý starosta jistého města z pancéřové skříně úřadu bez použití násilí. Jak to je, prosím, cituji nález policie České republiky z Černé Hory. A tento člověk, když byl potom vyšetřován policií, kam ty knihy zmizely, tak on řekl, že to udělal v pominutí smyslu. Měl lékařské potvrzení. A pak se z Rajce odstěhoval. A chránila ho jistá politická strana.
0: Jo, to vždycky tak bývá.
1: Takže to se opravdu nedá komentovat.
0: Já tady ještě dám jednu záležitost, kterou napsal pan Jan. Je to asi citace od Tomáše Garrigua Masaryka. Je to samozřejmě k tomu, co jsme předtím říkali. Proti reformaci již před Bílou horou započatá, ale hlavně po Bílé hoře dokonaná, je hroznou událostí v dějinách českých a lidských. 3/4 české půdy
1: zcizeno a rozplito. To je naprostá pravda a potvrdil to i historik Josef Pekář, který napsal to též v podstatě. To se dá doložit zcela přesně, které rody získali, kolik získali půdy. No. Klasický případ jsou ti Lichtenstein. Jo, a toto ještě bych k těm Lichtensteinům. Prosím vás, Wikipedie a ti obhájci tvrdí, že Lichtensteinové se neprovinili proti dekretu a že soudy, jak napsal jistý Jindřich Šídlo, se bojí Benešových dekretů. Soudy se bojí dekretu. To taky se nedá komentovat. Tak já vám řeknu, jak to bylo teda. To je v té knize taky. Za první, kníže František Josef II., který panoval tehdy v tom roce 39, blahopřál Hitlerovi k zabrání Sudet jako k mírotvornému aktu. To je první věc. Za druhé, Hitler pohlížel na Lichtensteinsko jako na německy mluvící zemi. A tudíž je příslušníci germánského společenství. Za další, kníže platil výzbroj a výstroj jednotek SA v Krnově a SS v Šumperku. Několika tisíci říšskými markami, což byla podpora nepřátelské strany. To si neutrální stát nesměl dovolit. Za další, kníže

0: že poslal nacistů vyšetřovat pozemky Lichtensteinu v protektorátě a pro tento případ povýšili tohoto nacistu do šlechtického stavu. No tam mám dokonce někde jeho jméno, ale ty to nebudu hledat. A ještě se dopustili té věci, že v roce 1945, když pomocné sbory jedna celá divize, takzvané osvobozenecké ruské armády ROA, pod generálem Holmstonem, Borisem Holmstonem Smyslovským Reginau, utíkala před Brity v Itálii a před Titovými partizány na území Lichtenštejnska, kam se podle mezinárodního práva vůbec nesměla uchýlit, protože to bylo porušení neutrality. Takže 1000 mužů s generálem Holstem Smyslovským se uchýlilo o vojenský azyl k Lichtensteinu a oni jim ho dali. Čili podpořili nepřátelskou stranu v dubnu 45. Toto jim vytkla britská delegace a sovětská delegace. Vyslali tam svoje parlamentáře a ti přiměli důstojníky. Britové si vzali důstojníky, pochopitelně. Ne, protože ten generál byl taky šlechtic. A dali jim lodní lístky do Argentiny k Peronovi. No a ty prosté vojny nechali Sovětům a ti je dali do gulagu. Většina z nich ten gulag sice přežila, no ale už byli jako vojensky vyřízení. Takže Lichtensteinsko porušilo neutralitu několikrát. Kde se o tom dneska dočtete? Wikipedie přiznala ty platby, protože s tím nemohla nic dělat, ale toho Holmstona Smyslovského nepřiznala. To přiznal pouze jeden jediný badatel, a sice profesor Auský, který není přítelem Rusů a vydal to v malotirážní knížce, kterou má jenom několik málo lidí. Dobrovolníci, tam popsal všechny dobrovolnické armády od Waffen SS až po židovské legie, včetně našich legionářů a banderovců. Ustašovců.
1: Protože se nám blíží už 10. hodina, tak já ještě mám tady úplně poslední slovenský dotaz. Slovenčina to je vždycky moje. Takže Roberta se ptá, můžu se zeptat, jaká byla skutečná role lorda Runcimana? Nebo Runcimana? Je to německy? No,
0: jasná, jasná. On plédoval pro odtržení Sudet, dokonce se na tom zámku, kde byl zámek Tokáň a Červený hrádek, tak tam se zhromáždilo 6000 Sudetů, ordnerů tedy, a řvali tuto větu, Lieber Lord, befrei uns von der Čechoslovakei. To byl jeden zámek, kde se kreslí mapy odtržení Sudet. Já bych chtěl napsat ještě jednu knihu, která tam byla přítomna jistá Stefanie Richterová, zvaná kněžna von Hohenlohe, kterou Čelovský nazývá a prezident Roosevelt ji nazval ta ženská von Hohenlohe. Ta to zařizovala. Ale já se k té knižce teď nemůžu dostat, protože když jsou tady ty sudetské události, tak mě to celý pohltilo a vzalo mě to čas a práci a všecko. Tak to možná třeba ještě někdy napíšu. Nevím.
1: Pane doktore, já vám předhodím ještě jeden. Přečtěte si dotázek, prosím. A tady ještě řeším. Souvisí některé politické procesy 42 proti Husákovi s týmem, že ztrátou archivů nacistů...
0: Mohlo to tak být. Protože on byl obviněn z buržoázního nacionalismu a vemte si situaci, že v té vánoční dohodě, kterou oni udělali, že v tom roce 43, že, tak tam byl Šmitke, Husák a Laco Novomeský, že. A nevím, jestli tam byl Klementis, to teda nemůžu říct. A samozřejmě, že Husák znal poměry slovenské vlády. To znamená, on znal všechny ty lidi, kteří potom utekli do Kanady, to jako Durčanský a jiní, kteří v té Kanadě založili takzvaný Světový kongres Slováků, což byla organizace, která tady založila Slovenskou národnou stranu s Vítězoslavom Moricom, a proto Mečar řekl, Československo som nerozbil ani já, ani pan Klaus, ale Havel, protože Havel podporoval Vítězoslava Morica.
1: Dobře, takže teď momentálně si myslím, že asi tak všechno z těch hlavních dotazů, které tady vidím.
0: Tak děkuju za dotazy, byly správné, správně položeny, a je vidět, že ti lidé nejenom přemýšlejí, ale dávají souvislosti a je to v pořádku. To oceňuju. Velice vás všechny zdravím, posluchače, kteří takto uvažujete, a nejen teda vás, ale všichni, kdo to posloucháte, protože je potřeba, abyste znali souvislosti, a je vidět, že důležitý je, že se nesoustředujete na jednotlivosti, ale že to jsou procesy. Tak jako je to s těmi sudeťáky, s těmi restitucemi a s těmi reparacemi. To všechno jsou procesy, které buď působí ve prospěch státu, anebo proti něm. A většinou proti něm. Proto taky neuspěl pan hradní prezident s tím mimosoudním vyrovnáním z Lichtenštejny, protože mu 4 ústavní právníci řekli, že je to protiústavní činnost, protože ta provinění těch Lichtensteinů jsou taková, že vylučují navrácení majetku, nehledě k tomu, že evropské právo nepřipouští, aby byli dva svrchovaní majiteli téhož majetku. Jo? Tam byla taková nadační teorie, že bude český stát majitel a Lichtensteinsko majitel. To není možné. Buď Lichtensteinsko nebo český stát, že jeden nebo druhý by ztratil svrchovanost. Vidíte, na jakých blábolech se staví ta dnešní politika.
1: Tak. A já to ukončím tímto, co napsala paní Ivana. Kdyby doktor Skála chtěl někdy moderovat pořad s panem Jarošem, bylo by to super. Moc děkuji za dnešní vysílání. A to je přesně ono. Tak. Úplně naprosto vás vidím vedle sebe a bylo by to nádherný, naprosto nádherný povídání.
0: No, doktor Skála, to je pro mě příklad a vzor teda taky. Jo. Já se považuji za ideového žáka pana profesora Pavlíčka, no a doktor Skála je veličina, kterou je nutno nejenom brát v potaz, ale je nutno s ní spolupracovat, protože ten ví zase jiné souvislosti, které já neznám a nemohl jsem je ani znát. On zná tu vnější politiku, že a pohyboval se v určitých kruzích společenských, které nebyly nedosažitelné.
1: Výborně, dobrý. Moc krát.
0: Přeju vám dobrou noc.
1: Tak jo, já řeknu ještě ty naše základní záležitosti. Pěkně prosím, ještě kdo jste nedal, tak klidně dejte ještě like. Ono se video bude dál samozřejmě šířit. Potom bych chtěla poprosit, kdo ještě nedal odběr, přímo tady, Petr Bureš TV, to znamená neodebírá, dejte, protože opravdu chybí velice málo, aby jsme měli 95 tisíc a byla bych ráda, kdyby se mi to povedlo teď, když jsem tady s vámi já ten týden, než Petr se vrátí. Potom všechno ostatní, co se tady bylo řečeno, nějak mám podchyceno, předám to Petrovi a chci od vás, vážení diváci, jestli byste byli tak hodní. A potom do komentářů, vlastně tady, co jste psali pro pana doktora, i ty chvály a ty všechny ostatní věci a podpory, buďte tak hodní, dejte to do těch komentářů, protože on ten chat tak nějakým způsobem prostě vždycky vymizí, ale v těch komentářích to zůstane. Samozřejmě dejte do něj klidně i ty otázky. Já si myslím, že tu pan doktor není naposledy. Mluvím za Petra trochu, ale samozřejmě
0: jasně.
1: Petr si vás jakoby dneska zařídil v vozovkách, jak bych to řekla. Takže já jsem hrozně ráda, zase jsem se dozvěděla spoustu dalších jiných věcí. Samozřejmě asi 90% nových, no dobře. Víte, že jsem spíš technický typ než historický, ale to vůbec nevadí. Pane doktore, moc krát děkuju, jste naprosto hlava mapa, jak jsem tady napsala, jak se to říká u nás u obyčejných lidí. A budu hrozně ráda.
0: My jsme všichni obyčejní lidé. My nejsme žádná elita.
1: To je úžasné.
0: My jsme normální lidi, kteří pracovali něco, udělali, jo, prostě a...
1: Jasně, všichni se loučí.
0: Chtějí, aby republika žila a aby náš národ český žil a aby přečkal všechny ty strázně a dočkal se toho, co věštila knižna Libuš.
1: Výborně, děkuju všem za příspěvky, děkuju moderátorovi, postaral se mi vždycky tady o všechno, jsem hrozně ráda, pomůže mi to. Takže přátelé a pane doktore, dobrou noc, já pustím znělku.
0: Dobrou
1: Mějte
0: noc
1: se hezky.
0: A děkuju vám za možnost
1: Jasně.
0: vystoupit.
1: No to určitě, Petr je rád, že vás má. Tak jo, děkujeme, my jsme všichni
0: Dobrý.
1: Rádi, vás máme. Děkujeme moc.
0: Naschledanou.

Dámy a pánové, ještě před několika lety jsme měli pocit, že svět se mění postupně. Dnes jakoby se historie rozhodla běžet sprint. Během posledních měsíců jsme sledovali pokračující válku na Ukrajině, další eskalaci napětí na Blízkém východě, obchodní střety mezi velmocemi, rostoucí zadlužení států, nejistotu kolem světové ekonomiky, technologický závod v oblasti umělé inteligence i stále hlubší proměnu geopolitického uspořádání světa. Otázkou už není, zda se svět mění.

0: otázkou je, kam směřuje. Je současná nestabilita pouze přechodným obdobím, nebo jsme svědky začátku nové světové éry? Kdo dnes skutečně určuje pravidla hry? Jaké ekonomické důsledky nás mohou čekat? A na co by se měl připravit obyčejný člověk? O těchto otázkách si dnes budeme povídat s profesorem Petrem Staňkem, ekonomem, prognostikem a člověkem, který se dlouhodobě snaží hledat hlubší souvislosti mezi ekonomikou, politikou, technologiemi i vývojem celé civilizace. Pane profesore, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Chci znovu upozornit diváky sledující, že v popisku tohoto videa jsou odkazy na případné knihy pana profesora. Pokud si chcete objednat, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby. Případně pokud byste chtěli cestovat do světa, na chvilku se odpojit, je tam možnost předpřihlášky do Indie, do Himalájí, kde se můžete na chvilku soustředit sami na sebe, případně na poušť na Saharu v tomto roce. Moc vám děkujeme zároveň všem divákům za vaše komentáře. Nemusíte se vším souhlasit. Pište své úhly pohledu, pište, jak to vnímáte, a děkujeme vám především za sdílení. Díky tomu se mohou zapojit další diváci. Pane profesore, vám samozřejmě velké poděkování za čas, za váš čas, protože právě tady se spojujeme v tuto chvíli přes celou planetu téměř, já z Indie, vy ze Slovenska.
1: Jo, to je důsledek komunikačních technologií, které umožňují, že svět se jakoby zmenšil, a na druhé straně, jako kdyby svět ztratil odpovědnost za své činy a skutky, a na druhé straně, jako kdyby zhloupnul. Tak si můžete vybrat z toho, co se vám víc líbí.
0: Tak věřím, že se nám podaří trošku rozvířit ty mozkové závity u diváků. Mám na vás proto hnedka první otázku. Posledních 6 měsíců, pane profesore, přineslo mimořádné množství krizí. Která jediná událost podle vás nejvíce změní svět během příštích 10 let, přestože si to dnes většina lidí ještě neuvědomuje?
1: Je to kumulativní důsledek několika základních skutečností. První základní skutečností, paradoxně, která možná někdo ho překvapí, je obrovský nárůst zadluženosti všech ekonomických subjektů. Uvědomme si prosím, že například zadluženost Francie dnes převyšuje 3 biliony euro, opakují bilion. Zadluženost Velké Británie je více jako 2,9 bilionu liber sterlingu. Zadluženost Německa je 2,9 bilionu euro. Z Itálie, Španělska se pohybuje v obrovských bilionových sumách. Ale to máte zadluženost státu. Máte obrovský nárůst zadluženosti obyvatelstva, zadluženosti podnikové sféry, obrovské extrémní mínění obrovských finančních zdrojů na zbrojení. Vemte jenom zbrojní programy Evropské unie na příští 2 roky v objemu více jak 2 biliony euro. A přidejte k tomu je základní skutečnost. Velká část lidí se cítí ohrožena umělou inteligencí. Vemte jenom prohlášení představitelů klíčových firm v oblasti OpenAI a o tom, kolik 7 milionů pracovních míst se ztratí v důsledku umělé inteligence a jak to bude mít katastrofální dopad na trh práce a všechno ostatní kolem. No a k tomu přistupuje další nelogičnost, osobitně Evropské unie. Trvání na Green Dealu i všech těch nesmyslech kolem klimatické změny. Všechny ty obrovské investice, které mají jít, a nevíme z čeho, do výstavby alternativních energetických zdrojů, do zbraňových systémů, úpravy infrastruktury pro válečné potřeby a podobně. Ale to nemáte jenom Evropskou unii. Vemte jenom návrh prezidenta Trumpa na příští rozpočet Pentagonu 1,6 bilionu euro a dolarů. Vemte jenom skutečnost, že obrovské výdavky například v Japonsku, Jižní Koreji a podobně směřují na zbraně, ne na řešení sociální důsledku, demografický důsledku a podobně. A k tomu přistupuje potichu jedna krásná, plíživá katastrofa. V Evropě je koeficient jednoduché reprodukce obyvatelstva 1,1 až 1,3. V Jižní Koreji je koeficient reprodukce 0,7. Ve Spojených státech, když se odečtete imigrační vlny a podobně, je koeficient reprodukce kolem 1,5. To znamená, a v průběhu příštích 10 až 20 let vede k výrazným změnám demografické struktury. Extrémně narůstá počet lidí v důchodovém věku a na druhé straně velice pokleslo přírůstek obyvatelstva. A teď vemte k tomu ještě mimořádný nárůst úmrtnosti jako další zvláštní fenomén, kdy nárůst úmrtnosti překračuje dalece jakékoliv odhady po skončení covidu. A najednou zjišťujete, že vlastně toto všechno vytváří něco jako molotovův koktejl. No a ten molotovův koktejl ještě působí v jednom směru. Právě tomu bude věnována i nová knižka, to znamená architektuře nového multipolárního světa. Vznikají nová spojenectví, nová seskupení, vzniká celkové přerozdělení ekonomické a jiné moci na planetě a dochází k se zásadní konfrontaci mezi nynějšími vlastníky moci, ti, kteří formulovali tzv. Mezinárodní řád podle pravidel, a tím, jak se vytváří nové póly ekonomického, vojenského a politického rozvoje, především východní Asie a podobně, kdy dochází překřeslování. A paradox je, že k tomuto překřeslování dochází v čase, kdy se extrémně zvýšila závislost mezi jednotlivými státy a ekonomikami na planetě. Dneska bude prezident Trump mluvit o výrazném nárůstu zbrojních programů ve Spojených státech a podobně, ale zapomíná, že více jak 80% vzácných surovin a vzácných kovů dostávají z Číny. Někdo v Evropě mluví o mohutném rozvoji obranného průmyslu a přičem v celé Evropě máte jediný podnik, který zpracoval střelní bavlnu, který je v Polsku. A pak se ještě mluví tady o tom, že máte dva podniky, které vyrábí střelný prach. A nebo si opravdu někdo myslí, že ten 155 mm granát poletí jenom tak na křídlech fantazie? A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Na jednu stranu je stále svět více propojený. Technologicky, lidsky, informačně, inovačně a podobně. A na druhou stranu se výrazným způsobem zostřují konflikty mezi jednotlivými póly a centry světového rozvoje. No a klasická ukázka je konflikt na Blízkém východě. Vemete Hormuzský průliv, teď ještě k tomu má Palmada, který odstaví Suezský průliv. Není to jenom vývoz ropy a plynu, ale je to vývoz močoviny, je to vývoz síry, je to vývoz helia. A tohle to všechno znamená systémový dopad. Vemte jenom, že když se uzavírá i Suezský průliv, ohrožujete tím vývoz 30 až 35% produkce ropy a LNG. On si někdo opravdu myslí, že tohle to nebude mít žádný vliv? No a pak tady máte ještě poslední fenomén. Bohužel nejděsivější. Hloupost. Ta hloupost je přímo šílená. Vemte představitele Evropské unie, kteří mluví a nechápou elementární logiku. Jestliže ceny energií jsou klíčovým faktorem totálního přepadu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a výroby, a oni budou trvat na tom, že odstřihnete se od levných zdrojů a budete kupovat drahé americké energie, které jsou 4 až 5krát dražší, jak chcete obnovit konkurenceschopnost evropského průmyslu? Zároveň vidíte obrovské technologické úspěchy v Číně. Vidíte ty dálnice, které jsou budovány bez jednoho jediného dělníka. Vidíte tu masovou výrobu humanoidních robotů. Vidíte ten obrovský posun v produkci procesorů a čipů i v oblasti energetiky. No a nejlépe ta hloupost je vidět v tom, že Westinghouse má být zdrojem nové vlny výstavby jaderných elektráren nejenom ve Spojených státech, ale i ve světě. Ale Westinghouse již dávno ztratil kvalifikované inženýry, pracovníky a podobně, protože 30-letý útlm jaderné výroby a struktury ve Spojených státech vymazal lidský fenomén schopný budovat jaderné elektrárny. No a pak se podíváte na Čínu, jejich toriový reaktor, a pak se podíváte na Rusko s jejich přepracováním palivového cyklu neomezeným způsobem, pak se podíváte na malé modulární reaktory, a říkáte si, kurňa, tak jak chce Trump pomocí Westinghouse ovplyvnit výstavbu jaderné energetiky ve světě? A naproti tomu máte Rosatom, který vám dodá projekt, dodá technologie, zabezpečí financování, postaví projekt v stanoveném čase a vyškolí vaše vlastní techniky. Opravdu někdo vážně jako se nezamýšlí nad těmito skutečnostmi? No a pak tady máte poslední nebezpečný fenomén krize. Když v roce 2000 v březnu skolaboval Neue Mark a Nasdaq a všechny dotkomové firmy šly k vodě, tak někdo skrábl 6,8 bilionů dolarů takzvaných insiderských zdrojů. Dnes máte nainvestováno do projektu umělé inteligence kolem 48 bilionů dolarů. Dělá to v podstatě 7 firm západní proveniencie a pak ještě několik čínských firm. Opravdu si někdo myslí, že ty obrovské investice do umělé inteligence, do OpenAI a chatbotu vedly k obrovskému nárůstu produktivity, vedly k obrovské ziskovosti těch firm, které se s tím zabývají? A nebo je to jenom technologická bublina, která je živena jenom dalším přítokem investic v desítkách a stovkách miliard, vente jenom investiční program OpenAI teď, a pak se jako nestačíte divit. Odkud ty peníze, jaký bude výnos těchto peněz a co se stane s tím, až tyhle ty další jazykové chatboty a modely OpenAI, i ten Mythos, i ten Grok, skutečně budou přinášet tak obrovský efekt pro celou sféru ekonomiky. No a tenhle ten mix všech těch problémů může skutečně vést k tomu, že dojde k největší krizi finančního sektoru v lidské historii, přesně už nejenom Kiyosaki, ale i další experti v oblasti financí, a říkají, důsledky budou tak gigantické, že úplně přestaví celý dnešní finanční svět. A jedna drobná poznámka bokem. Když se podíváte na dnešní svět a dnešní civilizaci, který je primární protokol současné společnosti? Nejsou to náhodou peníze a moc? A jestliže peníze ztratí na hodnotě a budete chtít zachovat moc, tak použijete to, co formuloval Palantír před půl rokem v těch 22 bodech, anebo to, co teď Palantír fungoval a formuloval v těch 4 bodech, kdy jaderné zbraje jsou zbytečné, mezinárodní předpisy a instituce jsou zbytečné a o světě bude rozhodovat umělá inteligence a síla. No a to je ten obraz, který si představují technologičtí geniové o příštím světu. Ti, kteří si myslí, že budou patřit mezi vyvolenou elitu. No a jako vždycky skončí to tím známým výrokem pana Černomyrdina. My jsme to mysleli tak dobře, ale skončilo to jako vždycky.
0: Pane profesore, moc děkuju za úvod. Dovolím si hypotetickou otázku. Sledoval jsem pár rozhovorů přímo v USA ohledně té situace v Hormuzském průlivu. Myslíte si z pohledu na Donalda Trumpa, jakožto obchodníka a ekonoma, že skutečný záměr toho konfliktu ani tak netkví v tom vyřešit celospolečenskou otázku v Iránu, ale spíše v tom narušit klasické obchodní vazby a vývoz ropy, protože naznačovali někteří ekonomové, že skutečná podprahová strategie toho konfliktu může být, aby se zachránili Spojené státy americké od dluhu, protože oni disponují určitými zásobami ropy, o kterých dneska západní Evropa volá.
1: No, máte tam jeden problém, paradox. Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují i Rusko, i saudsko-arabské země a zároveň jsou významným dovozcem ropy. Jak byste vysvětlili tenhle ten paradox? A proč měli tak obrovský zájem o Venezuelu? No, odpověď je prostá. Na posledních 10 let všechny investice do amerických rafinérií šli na zpracování těžké, sladké ropy. Těžkou ropu produkují pouze Irán, Venezuela a z části některé arabské země. Zároveň ale vy potřebujete lehkou ropu. Tu lehkou ropu musíte dovážet. Takže Spojené státy zpracovávají těžkou ropu, která produkuje především benzín a pohonné hmoty pro letadla a podobně, ale zároveň musí dovážet lehkou ropu, z které děláte benzín pro běžná auta, pro běžní spotřebu a podobně. Druhá věc. Ukazuje se stále výrazněji, že samotné Spojené státy tou těžbou z ropných písků a těžbou plynu frakování se dostali do hodně komplikované situace. aby z těch 315 miliard, které investovali do těžby z ropných písků a trakování plynu, získali zpátky, tak byste potřebovali, aby barel stál minimálně 85 dolarů za kus. Ne jako v současnosti, kdy například barely ruské ropy stojí 48 dolarů se slevou, anebo 67 dolarů se slevou a podobně. Čím více bude a dražší bude ropa na světových trzích, tím více vydělají Spojené státy a kompenzují ztráty, které vznikly z obrovských investic do ropných písků a do frakování plynu. Ale pak je tady další problém. Všimněte si, když se objevila technologie frakování plynu, v Evropě nastal obrovský boom. Nejvíce ohánělo Polsko, které v oblasti Mazurských jezer má obrovské zásoby plynu, které by bylo možno vytěžit frakováním a podobně. To bylo před 5 lety. Dodnes ale žádná těžba plynu frakování neprobíhá. Proč? Protože najednou se zjistilo i to, co se zjistilo ve Spojených státech, že ta Oklahoma, Minnesota a Pensylvánie můžou zabezpečit těžbu plynu frakováním, ale za cenu výrazného ohrožení vodních zdrojů, výrazného zvýšení seismicity území a celkového ohrožení přírodních podmínek. Takže ono, ta technologie těžby plynu frakováním nebude tak, jak se říká, bezproblémová. No a k tomu přistupuje poslední základní skutečnost. Přestavba rafinérií, které zpracovávají těžkou sladkou ropu, na lehkou ropu by vyžadovala desítky až stovky miliard dolarů investic a minimálně 3 až 5 let. Prostší bylo získat ropu z Iránu a zároveň zabezpečit jednu zajímavou zvláštnost. Hormuzský průliv Mab al-Madab a průliv v jihovýchodní Asii, v Molukách, ovlivňují zásadním způsobem světovou námořní dopravu. Původně velká část námořní dopravy byla orientovaná na vývoz a převoz komponentů, hotových výrobků a podobně. Dnes ale významná část světové lodní dopravy je orientovaná na převoz energetických médií, ropy, LNG, ropných produktů. A teď se ukázalo, že klíčovými jsou právě některé průlivy. Proto například mají Spojené státy extrémní zájem o ovládnutí a udržení Tajvanu vůči Číně, protože přes průliv mezi Tajvanem a Čínou přechází více jako 67% exportu Číny. A ve vazbě na severní mořskou cestu a všechno ostatní. A právě ovlivňování těchto klíčových průlivů se stává vlastně škrtícím fenoménem pro export energetických médií. No a samozřejmě původně paradox. Vojenské operace proti Iránu plánoval systém umělé inteligence zvaný Thalassa. Ten výkos, který mají získat od Antropiku, má umožnit propojení, protože Thalassu používali zvlášť letci, zvlášť námořnictvo, zvlášť pozemní jednotky. Ukázalo se, že neprepojenost jednotlivých plánovaných operací byla dalším fatálním problémem Spojených států v Hormuzském průlivu a v Iránu. No a problém je v tom, že hlavní achillovou patou umělé inteligence totiž není dokonalost algoritmů, ale problém reálnosti dat. No a když si uděláte komplexní analýzu korektnosti dat, která jsou používána, dospějete k zajímavému závěru. Více jako 80% dat je upraveno ideologicky, geopoliticky a tak dále. Nejenomže když použijete chybná data, tak máte celkem logicky chybný výsledek, protože umělá inteligence nedokáže z chybných dat dát logický závěr. No a právě proto se teď Trump dostal do velice složité situace. Na jednu stranu chybí lehká ropa, z které vyrábí benzín pro americké obyvatele. No a samozřejmě je známo, že když cena galonu benzínu překročí jistou hranici, tak to způsobuje politické otrasy ve Spojených státech. Protože se týká nafty. Samozřejmě vemte jenom obrovskou roli kamionové dopravy ve Spojených státech. No a pak tady ukazuje se další problém. Zdražení energetických médií způsobilo výrazným způsobem nárůst inflace. Potřebovali vyměnit šéfa Fedu proto, aby mohli řešit problém inflace, jenomže výměna nezměnila strategii inflačních problémů. A tak se vytvořila situace, ve které je pan prezident Trump mezi dvěma mlýnskými kameny. Pokračování o válečných operací proti Iránu bude stát obrovský majlant. Vyčerpá zásoby křídlatých raket, raket středního doletu, systému a raket pro Atacams, HIMARS a podobně. A kromě jiného mu teď kongres zamítl žádost o dalších 80 miliard na financování operací proti Iránu. Na druhé straně volby, které budou v listopadu, můžou zásadným způsobem změnit politické rozložení sil v americkém kongresu a senátu. A zároveň, aby to bylo úplně katastrofální, tak tvrdá podpora Izraele, která byla léta typickou pro kongres i senát, najednou dostává zásadní teroriny, co se přesvědčilo o tom, když AIPAC, ten známý finanční mechanismus izraelských lobby, naraz škrtl podporu finanční stovce kongresmenů a senátorů. A nárůst protiizraelský nálad mezi americkou mladou populací, ale i mezi dalšími voliči je extrémně vysoký. A toto všechno vytváří nerealistickou možnost východiska. Jedno je horší jak druhé. Uvidíme, co prezident Trump zvolí. No a pak tady máte ještě vojensko-průmyslový komplex, ale ten se paradoxně díky prezidentu Trumpovi dostal do velice zvláštní situace. Evropský vojensko-průmyslový komplex není rychle schopen vyrobit zbraně, které by bylo potřeba pro osamostatnění NATO v evropských podmínkách. Takže se obrátí na americké výrobce. Ale američtí výrobci, kteří jsou monopolní v některých druzích zbraňových systémů, taky nemají možnost rychlé produkce zbraňových systémů, ale můžou vytvořit poradovník. A v tom poradovníku se pak některé země dostanou navrch a jiné budou bez pod. A ty zbraně nejenom jak 35 budou dostávat později, za 3 nebo za 5 let a podobně. No a tohle to všechno vedlo k zvláštní situaci. Většina účastníků konfliktu uvízla v bažině problému. Spojené státy jsme popsali. Ukrajina a Evropská unie je katastrofálním stavu, protože sice schválí 70 miliard podpory Ukrajině na tento a příští rok, ovšem nevědí, odkud získat tyhle ty peníze. Pak je tady další úvaha o 90 miliardách další pomoci přímé i nepřímé Ukrajině. Opět nevíme, odkud vzít peníze. No a pak je tady ještě Ruská federace, která díky válečnému konfliktu získala situaci, kdy v Hormuzu dnes ta cena ropy stoupá krásně ke 100 dolarům za barel, což krásně naplní ruský státní rozpočet. I když Rusko není až natolik závislé jenom na exportu ropy a plynu, ale co je nejzajímavější, v Rusku zase máte další otázku, a to je rozběhnutý vojensko-průmyslový komplex, který vyrábí ale tanky, letadla a kouzové pumy, ale stále je problém s protidronovou ochranou. No a tak se dostanete pak ještě po poslední otázce. Tahle ta krize povede k přehodnocení charakteru válečných konfliktů v budoucnosti. To přehodnocení bude ve dvou směrech. Doteď klíčovým parametrem byly tanky, obrněné transportéry, křídlaté rakety a podobně. Najednou se zjišťuje podle zkušeností z rusko-ukrajinské krize, že klíčovými parametry jsou útočné drony, protože ty můžou likvidovat protivníka až na 40 až 60 kilometrů od přímé linie kontaktu. Druhým problémem, které se ukazuje stále více, je propojenost družicového snímkování, umělé inteligence vyhodnocující družicové snímkování, využití záběru a informací získaných pozorovacími drony a rychlá flexibilita jednotek, které neustále mění své místo, aby nebyly zasaženy odvetnou palbou. To extrémním způsobem zvýšilo význam satelitní komunikace, Elonův Musk Starlink. Zvýšilo to význam zpracování informací a použití umělé inteligence ve válečných operacích a skutečnosti, že všechno tohleto vyústilo do takzvané ekonomizace války. Co myslíte, proč se vyvíjí robotické systémy, které rozhodují sami válčení, jaké zbraně, koho zabít a jak? Právě proto, aby se vytvořila takzvaná ekonomizace války, takže na protivníkovo zařízení, které stojí 10 milionů, nepoužijí raketu, která stojí taky 10 milionů, ale použijí dron za 2000 dolarů. A tahle ta ekonomizace války se promítá ještě do jednoho rozměru. Když neumíte zvítězit na bojišti, tak začnete ohrožovat civilní sektor protivníka a doufáte, že dojde k sociálním nepokojům. Tahle ta zkušenost, kterou získala Ukrajina, ale i chce rozvinout NATO nebo Američané, vede k propojení nové úrovně mezi ekonomickou situací společnosti, náklady války a schopností rezistence. A toto všechno vytváří novou rovinu poznání a v důsledku této nové roviny poznání se mění pohled na technologie, financování, význam, nazvíme to, lidských zdrojů a podobně. A otázka rychlého zavádění umělé inteligence, tak si položte otázku, kde je nejvíce zaváděna. Není jsou to náhodou programy DARPA, které už DARPA platí léta a kdy Pentagon používá autonomní zařízení nejenom jako roje dronů, ale i jako droje námořních dronů, jako speciální podpora válečných operací pomocí digitálních technologií a podobně. No a to je pak nový svět války. No a nový svět války je přímo propojený s ekonomickou sílou jednotlivých zemí. A jestliže nedochází ke sladěnosti mezi ekonomickou sílou zemí a náklady nového druhu války, no tak tam máte to, co vidíte teď ve Spojených státech nebo v Evropské unii.
0: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy, a děkujeme za sdílení dál. Zdá se podle toho, co říkáte, pane profesore, že přece máme skutečný konec světa, který vznikl po roce 1945. A mám pocit z toho, že vy to vnímáte, že vzniká nová rovnováha sil. Jaká podle vás bude ta rovnováha sil nového světa?
1: Původně to vypadalo tak, že se svět rozdělí mezi nové triumvíry. Čínu, Rusko a Spojené státy. A zatím z historie víme, že všechny triumviráty skončily tím, že všichni triumvirové věděli, že je to pouze odklad ke závěrečné konfrontaci. No a něco podobného byste viděl i dnes, kdy si Spojené státy a další triumvirové rozdělili planetu, Rusko Evropu, Čína Ázii, Spojené státy v rámci Monroevy doktríny, Severní, Střední a Jižní Ameriku. O Africe se mají dohodnout později. A v Tichomoří Austrálie a Japonsko, a tyto budou takové části americké strategie. No, paradoxně se ovšem ukazuje, že je to souběh dvou věcí. Na druhé, prvé je to změna přírodních podmínek, kdy jako příroda sama zasahuje do vývoje tohoto triumvirátu. A pak je tady ekonomická situace, která je řízena obrovským nárůstem zadluženosti a skutečnosti, že finanční sektor blufuje. Proč říkám blufuje? Několik argumentů. Poprvé, velká analýza, kterou dělala Mezinárodní měnový fond a Světová banka, konstatovali, že za posledních 30 let reálná ekonomika se zvětšila jedenkrát, ale finanční sektor čtyřikrát. Čtyřikrát, když nemá reálný základ? Je to skutečně takové ondulování teplého vzduchu? A tady máte druhý problém. 7 klíčových firm, které se zabije OpenAI, tak mají trhovou kapitalizaci v řádech bilionu dolarů. Opravdu si myslíme, že mají hodnotu bilionu dolarů? Nebo je to pouze PR ratingových agentur, vytváření finančního PR a podobně? Vždy jste teď mohli číst analýzy, které ukazují zajímavou věc. OpenAI si objedná výpočetní techniku Microsoftu. Microsoft se dohodne s Anthropickem. Anthropic se dohodne s dalšími firmami. Všichni si přesouvají objednávky v hodnotách desítek a stovek miliard dolarů. No, problém je v tom, že žádná z těch firm ty desítky miliard nemají. Americké finanční kontrolní orgány by za normální podmínek okamžitě zasáhly a tohle to chápali jako podvodnou Ponziho schému. Ale například prezidenta Trumpa žádnému zásahu nedochází. Protože OpenAI je přece klíčovým faktorem budoucí moci Spojených států ve novém světě. No a pak tohleto všechno ještě vyústí do další otázky. Jestliže základním hybatelem příštího světa je energie, Protože všechno ve společnosti stále více a více je orientováno na elektrickou energii. Pak je tady druhá věc, potraviny. A vy se najednou díváte na svět, ve kterém původní představy o umělých potravinách dostávají se sakramentsky na trak. To umělé maso, do kterého investoval Bill Gates, desítky miliard dolarů, nechce nikdo kupovat. I úvahy o tom, jak budeme přimíchávat hmyz Evropské unii, se setkali se zásadním odporem. No a tohleto všechno ještě vyústějí do třetího fenoménu, explozivního. Osobitně ve Spojených státech, v Evropské unii. Obrovská migrační krize. Desítky milionů imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s původní kulturou dané společnosti, který vyžaduje obrovské enormní finanční zdroje a kde jakýkoliv pokus odporu původního obyvatelstva je nemilosrdně potlačován. A co myslíte? Kombinace těchto tří krizí může mít klidné mírové řešení? A nebo bude splatit spíše to, co prognozuje profesor Merzamer nebo další angličtí profesoři, kteří říkají o civilizačním střetu ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku a podobně, kdy kombinace obrovských zátěží sociálního systému pro původní obyvatelstvo, nákladů na imigraci, obrovských zbrojních výdavků a zároveň obrovské poklesu ziskovosti produkčních systémů povede k neřešitelnému molotovovému koktejlu, kdy otázka dnes nezní, jestli to bouchne, ale pouze kdy to bouchne. A že to bouchne, tak to si můžete být jistí na 100%.
0: Děkuji moc, pane profesore. Diváci, děkujeme za vaše názory a sdílení dál, aby se více lidí zapojilo do debaty. Spojené státy, Čína, Rusko, Indie i další mocnosti, pane profesore, stále otevřeněji hlásí vlastní zájmy. Směřujeme tedy ke stabilnímu multipolárnímu světu, nebo nás spíše čeká období dlouhodobé soupeřivosti bez jasného lídra?
1: Bohužel máte pravdu v tom druhém. Bude to vést k tomu, že se zostří konkurence mezi těmi, kteří upadají, a těmi, kteří stoupají na vrchol. Zároveň to povede k vytvoření nových soustav vazeb, propojení, spolupráce a podobně. Možná takovým předobrazem budoucnosti je například i seskupení BRICS. Seskupení velmi různorodých států, které bilaterálně nacházejí velice rychle vzájemnou podporu a spolupráci, ale například BRICS se zásadně nevyjádřil jako kritika útoku na Irán Spojených států nebo problému s venezuelskou krizí nebo k sýrské krizi. A vy si pak položíte otázku, je to pouze obchodní spolupráce? A taky musíte sledovat vývoj některých seskupení, jako je Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je vytvoření nové rozvojové banky BRICS s startujícím kapitálem 1 bilion dolarů. Ale hlavně takzvaný systém pragmatismu, kdy například Spojené státy a Evropská unie jsou závislé na Hormuzském průlivu, ale Irán zároveň buduje pozemní koridor dodávky energetických médií do Číny. Prezident Trump vyhlasuje, že potřebuje gazu a vytvoří tam speciální doslova riviéru. Ve skutečnosti je jenom něco úplně jiného. Je to vytvoření přes arabské země obrovského pozemního koridoru pro vývoz tovaru z Indie až na pobřeží Středozemního moře, kdy se Eilat a Haifa a Gaza mají přebudovat na hlubokovodní přístavy, z kterých bude exportován indický tovar přes Středozemní moře do evropských zemí. A vy si najednou uvědomujete, že kromě energetických námořních tras obrovský význam nabývají nové pozemní trasy. Vzpomeňte si na projekt panamerické železnice, který navrhla Čína, který by se měl vybudovat od Atlantického po Tichomořské území na Jižní Americe. Pak jakou cenu bude mít panamský průliv, který konec konců taky vysychá? A pak máte tady další otázky obrovských pozemních koridorů, které vznikají přes Irán směrem na Turecko, přes Azerbajdžán a Arménii a podobně. A najednou zjišťujete, že se obnovují staré pozemní trasy, které ještě budovány byly za Sovětského svazu, pak byly zničené, teď se znova obnovují a směřují do Turecka. a vznikají nová klíčová centra obchodu, ze kterých námořní doprava znova povede k dovozu potravin, tovarů a služeb k jiným zájemcům. A představuje se celá světová architektura logistické dopravy. Nejenom námořní, ale i pozemní. A konec konců projekty jako Síla Sibiře 1, Síla Sibiře 2, nebo další obrovské projekty, které jdou severojižním směrem od Sibiře přes Čínu až do Indie, do Mumbaje, tak ukazují příští architekturu ekonomických toků. A konec konců představte si ten paradox, když utekli Američané a NATO z Afghánistánu, tak a v nové vedení Talibanu spěchalo do Moskvy s cílem prodloužit energetické plynovody a ropovody z středoazijských zemí přes Afghánistán a Pakistán do Indie a do dalších jižní částí asijského kontinentu, protože hlavní problém těchto oblastí, včetně Afghánistánu, nebyl v nedostatku surovin, zdrojů a podobně, ale problém v nedostatku energie. A jestliže se podaří Asii díky Číně i dalším jejich investicím v oblasti rychlostní železnice a podobně vytvořit infrastrukturu energetickou a dopravní, pak klíčovým centrem příštího světového rozvoje se stane asijský kontinent. Euroázie bude mít veliký problém. Rusko ne, ale Evropská unie ano. A Evropská unie je natolik dementní, že raději postaví novou čínskou zeď, oddělí se od Ruska, od Číny a prohlásí se za samostatnou rajskou zahradu. Ale jak je známo z příkladů Číny nebo Japonska, uzavření se do vlastního teritoria velice rychle vede k regresi a úpadku. Ale možná úpadek Evropy je cílem evropských elit, o čemž by svědčila aj obrovská podpora imigrace a překřeslování etnických struktur v rámci Evropy samotné.
0: Děkuji, pane profesore. Navážu na to, co jste povídal, migrační krize, dokonce se na to ptá i Roman Šťastný. My jsme nedávno sledovali průzkum, který sdělil, že Francie, potažmo tedy konkrétně Paříž, je vyhlášena za nejnebezpečnější město západní Evropy. Vidíme, co se děje ve Velké Británii, potažmo také v Německu. Roman Šťastný se ptá, jaké řešení navrhujete na zastavení migrační krize?
1: No, první řešení je okamžité zrušení migračního paktu. Protože migrační pakt je přímo propojen se schválenou středomorskou iniciativou, kterou schválila Evropská unie, která znamená, že v příštích 3 letech chce Evropská unie přijmout 15 milionů imigrantů ze severní Afriky. A protože za normální podmínek by je nemohli umístit do přímořských území, tak je platí migrační pakt, aby byli dislokováni na území střední Evropy. To je první problém. Druhý problém, doslova bohužel budeme muset uvažovat o repatriaci imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s kulturním charakterem území, na které přišli. Já vím, že to bude veliký problém, ale jestliže to neuděláte, pak velice rychle většina evropských zemí utone v etnických válkách. To, že nepíšete o těch obrovských problémech, které jsou například v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch srážkách mezi původním obyvatelstvím a imigranty, to neznamená, že tahle ta středá závislost nebude existovat. Když si vezmete skutečnost, to, co se děje ve Francii, nebo skutečnost, že v španělské ministerské předseda legalizoval 990 tisíc imigrantů bez hledu na to, jestli jsou to kriminální živí nebo ne, tak prosím vás, všichni ti, kteří podporují imigraci, a si vzpomenou na vyjádření čelních představitelů arabských zemí, kteří prohlásili, pánbůh zaplať za to, že je Evropa přijímá, protože kdyby byli u nás, museli bychom jej živit ve vězení. To není žádný rasismus. To je pouze konstatování vyjádření, které prohlásili čelní představitelé arabských zemí. A v tomto ohledu, prosím vás, vám nestačí skutečnosti, které se proflákly ve Velké Británii, o tom dlouhodobém znásilňování bílých dívek a podobně? Nebo si opravdu myslíte, že všichni tihleti imigranti jsou pouze inženýři, kteří posilní produkční schopnost evropských zemí? Ne. A všichni ti vítači, ať udělají jednoduchou věc, ať si je vemou domů, aby si to užili sami na vlastní kůži. A tohle to všechno totiž svědčí o jedné věci. Ano, můžeme mít multikulturní společnost, ale můžeme

0: té době nebylo koho obracet na křesťanskou víru. Tentokrát to bude opačně, protože pak to bude islám, který velice rychle vyřídí problémy s původním obyvatelstvem. To je to bohužel ne katastrofická vize. To je realita, o které je zakázáno psát v evropských zemích, ale která čím více se bude zvyšovat rozdíl mezi tím, co říkají vítači a tím, co říká reálný život, tak tím spíše dojde k desivým výbuchům vzájemných etnických válek. Ať je nám varování příklad Švédska.
1: Děkuji moc, pane profesore. Vy jste tam zmínil věc, na kterou navážu. A my sledujeme, jak původní obyvatelstvo západní Evropy, porodnost u nich klesá, demograficky neodpovídají tomu standardu, aby byl sociální stát zajištěn. Neohrozí právě tímto krokem, o kterém jste mluvil, tyto západní země fungování svého státu, protože podle průzkumu právě muslimské komunity zajišťují poměrně vysokou demografickou stabilitu v aktuální době.
0: Demografickou jste myslel?
1: A ano, děkuji za opravení.
0: Jenomže ta demografická statistika má jednu obrovskou cenu. Většina z těch imigrantů nepracuje. Plodí děti. V rámci slučování rodin přivádějí další děti a manželky, které opět nepracují. A tam ta rovnice je velice prostá. Původní obyvatelstvo musí intenzivně pracovat, aby se příchozí měli dobře. Až klesne hladina těch, kteří mají domácí pracovat a nebudou schopni zabezpečit finanční nároky těch nových, co myslíte, že se pak stane? Totiž to je přesně ta zvrácená logika, přichází noví inženýři, lékaři, vědci a tak dále. Tak mi prosím vás ukažte, kolik těch vědců, inženýrů a genetiků je v těch nových příchozích. A nebo opravdu jste zapomněli na to vyjádření nejmenovaného arabského představitele, který říká, bohužel je to nejlumpen proletariát zemi, kterého jsme se rádi zbavili. A asi mezi tím lumpen proletariátem nebudou inženýři, vědci, odborníci, učitelé a podobně.
1: Děkuji moc za
0: doplnění. Podívejte se jenom na to, co se děje v tom Švédsku. Obrovský nárůst kriminality, drogové kriminality, prostituce, vytváření no-go zóna. Obava policie vstoupit, protože Bakty byla označena za rasistickou. A elity, které podporují všechno tohle, co se děje. A jak to můžete nazvat než genocidou původního obyvatelstva? A ty debilní elity si neuvědomí, že až bude původní obyvatelstvo nahrazeno imigranty, tak první, kdo bude na ráně, budou oni sami? Nebo si myslí, že utečou do Grónska a tam se schovají za ledovcovou bariéru? Nebo do těch podzemních měst?
1: Velmi
0: jednoduchá odpověď.
1: Děkuji moc, pane profesore, za doplňující odpověď z vaší strany. Omlouvám se, že jsem do toho mimo předtím skočil. Vy jste zmiňoval v předchozí části, že války dnes neprobíhají jen na bojišti. My často vidíme informační kampaně, kybernetické útoky, ekonomický tlak i soupeření o technologie, které se tady zmiňoval. Který typ konfliktu bude podle vás v příštích letech rozhodující?
0: A takzvané psiops. To znamená, přesvědčím obyvatelstvo o tom, že to, co vidí jako realitu, není realita, ale realitou je to, co jim já říkám. Takže, klasická ukázka. Musíte extrémně vyhecovat obyvatelstvo do protiruské fobie, aby souhlasilo s uškrcením vlastního bohatství v prospěch zbrojení pod prizmatem nebezpečí z východu. To bude hlavní klíčová věc. K tomu můžete použít všechny technologie, které desítky rozvíjelo NSA a CIA ve Spojených státech, jako máte projekt MKUltra, projekt Monarch a další projekty, jakým způsobem formulovat vědomí populace. My jsme zapomněli na to, že například systém podprahové ovlivňování pomocí televize můžete ovlivňovat vědomí velké části populace, že pomocí speciálních technologií můžete vykládat lidem, že realita, kterou vidí, není realitou, ale realitou je to, co jim implikujete. A tyhle ty technologie ovládnutí mozku jsou klíčové. Proč myslíte, že klíčoví odborníci v rámci americké DARPy prohlásili, že příští bojiště je mozek, schopnost myšlení, schopnost vidění a chápání reality a schopnost chápat souvislosti? Teď už máte nejenom profesora Spitzera,

0: ktoré dokáza, že díky digitálnym technológiím väčšina populácie hloupne. Že osobitne to platí pro mladou populáciu. Že skutečno, že předtím ti mladí alespoň četli články na netu. Dneska čtou jenom nadpisy článků, scrollují a myslí si, že mají všechny poznatky a vědomosti, všechno vědí, všechno znají. Tohle to skutečně je potvrzeno novými průzkumy, kdy poprvé v historii se zjistilo, že celková míra inteligence za posledních 5 let poklesla o 7,8 bodů. Poprvé v historii. V čase, kdy máte špičkové technologie, máte digitální svět, máte net, máte OpenAI, máte jazykové chatboty, máte všechno ostatní. A co myslíte, proč se pořád mluví o potřebě digitalizace vzdělávání? Protože jsme zapomněli na to, co se ukazuje, a teď se to potvrzuje dokonce v některých zemích, například ve Finsku. Když chcete knížku, rozvíjíte myšlení vlastního mozgu, vlastní neuroplastickou mapu. Když to čtete na netu, žádné takové rozvíjení tam není. Když píšete rukou, perem a podobně, rozvíjíte nejenom jemnou motoriku ruky, ale abstraktní myšlení. A skutečně proč si myslíte, že děti těch elit, těch lídrů mají zakázáno používat tablety, musou číst knížky, psát rukou a podobně. To není konspirace. To je skutečnost. A právě proto já považuji za nesmírně důležité pochopit a poznat, jak funguje lidský organismus, protože my najednou při výzkumu zjišťujeme nepředstavitelné skutečnosti o schopnostech lidského organismu, o tom, čím nás vybavila příroda, jakým způsobem funguje informační architektura lidského organismu a jak vůbec váš organismus vnímá ostatní okolitý svět. A právě proto, že musíte tohleto nahradit, no tak používáte všechny ty nahrážky, jako je digitální svět, jako jsou počítačové hry, jako je OpenAI, které vás zbaví přece nutnosti cokoliv řešit. Zadám úkol umělé inteligenci a tam ho vypracuje. Jestli je to pravda, nebo ne, mě nezajímá. I ty americké průzkumy, které ukazují, že více jak 70% odpovědí umělé inteligence je falešných, je chybných. A zároveň máte průzkumy, které ukazují, že desítky milionů Američanů se dokonce umělé inteligence ptají, jestli mají s někým chodit, nebo ne. Vždyť to je absolutní úpadek myšlení, ne společnosti, myšlení. A tohle to všechno ale tyhle ty lety potřebují. A samozřejmě potřebujete dokončit digitální koncentrák. Takže vytvoříte digitální identitu. Digitální identita je spojena s digitální měnou. Digitální měna je spojena se sociálním kreditem. Sociální kredit je spojen s digitálními tokeny, už ne penězi, ale tokeny. Ty mají expirační dobu. Takže když je neminete, se rozplynou, ale zároveň určím, co můžete kupovat za ty digitální tokeny. A jelikož mám všechny informace o vás, tak můžu dokonce modelovat předpokládané vaše jednání v jakékoliv situaci, do které se dostanete. No a pak mám konečně ten kýžený, ne Orwellův Nový svět, to byla ještě dětská pohádka, ale máte ten geniální digitální svět, které představuje Palantír, ve kterém budou vyvolení, kteří mají všechno a miliony otroků, které kromě digitálního světa nemají nic. No ale to nevadí, přece v tom digitálním světě můžete být multimilionář, můžete mít 10 milenek, můžete jít na drahý na dovolenou a dokonce díky nové technologii budete cítit ten virtuální oceán na své kůži. No a pak si položíte otázku, jestli tohle to nám nemá směřovat skutečně k známému Matrixu, tak jak je popsán v těch známých filmech.
1: Děkuji moc znovu, pane profesore. My se dostaneme za chvíličku k otázkám od diváků. Ještě mi dovolte se vás zeptat na to, co zajímá velkou část komunity, která sleduje tyto rozhovory. A v kontextu toho, co jste vyprávěl doteďka, vy sám předpokládáte, že může vypuknout skutečně světová válka v následujících 2-5 letech?
0: Musí vypuknout, protože nynější společnost nepřežije. Nepřežije vlastní zhloupnutí, nepřežije vlastní neodpovědnost a nepřežije skutečnost, že převážná většina lidí, která kdyby se postavila v oči snahám elit, tak by je zastavila. Ale oni se vůči snahám těch elit nestaví. A tam vzniká pouze otázka, kolik lidí by se mělo postavit těmhle těm elitám. Kolik lidí by mělo prohlédnout. A tam se ty názory různí. Od 10 po 30%. Ale podle toho, jak se vyvíjí současný stav společnosti, tak je to maximálně 10%.
1: Právě jste mi nahrál, pane profesore, a vám diváci děkujeme za sdílení i za vaše komentáře, aby nám více lidí řekl svůj názor. Tady se ptá Olda, do pole neskočil, proč jsou lidé tak, pardon, to tady napsáno, podělení jít proti debilům politikům. Nebo ještě pořád je klídek a musíme narazit držkou do zdi. Ptá se vás.
0: No, bohužel znáte to. V krčmě se budu rozčilovat na tuposti politiků. Ale když jde k volbám, tak zvolím kohokoliv, jako přece tak skvěle vypadá a má takovou pěknou bílou bratku a vypadá jak Masaryk, tak proč by ho nezvolili? Že je tupej jak poleno, to nikoho nezajímá. To je první věc. Druhá věc. Víte to známé zjištění, nesmíte se vyloučit z davu. Když jste součástí davu, máte pocit bezpečí. I když víte, že ten dav je blbej. Ale jste v davu, jste in, nehrozí vám nebezpečí. A třetí věc, jaká je osobní odpovědnost? Ne za sebe, ale za své děti, za svět, který jim tu nechá. Ale ta společnost je typická tím, že zrušila odpovědnost. Protože kdyby byla odpovědnost za každý svůj skutek, pak by ten svět vypadal úplně jinak. Ale většina lidí prohlásí, no, poprvé, my jsme přežili protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci, přežijeme i tohleto, jenom nebýt nápadný. Další skupina prohlásí, no víte, co můžeme dělat? Vždyť oni už za nás rozhodli. No skvěle. Takže vy jste delegovali rozhodnutí o vašem životě na ně. No a nejlepší je třetí skupina, která prohlásí. No ale přece ti politici nám to neudělají. To přece není možné. Oni to určitě neudělají. No a když vezmete tuhle tu strukturu, tak máte to, čemu já říkám, proudnice pod povrchem řeky, kde v konečném důsledku pak vidíte, kam ta řeka teče, plyne a rychlost a všechno ostatní, jenomže pak se nestačíte divit, co se děje. Bohužel.
1: Děkuju za vaši odpověď. Diváci, napište své názory. Děkujeme za sdílení zároveň. Navazující otázka od Audiho Josefa, který se týká, dotaz, který se týká politiků českých, slovenských. Ptá se, jaký je váš vhled na družbu rozvědčíka Pavla a Čaputové na Pohodě? Kdo bude díky tomu profitovat? Ptá se vás.
0: No, já bych si nedovolil kritizovat tak významné osobnosti, intelektuální obry a titány z poznání. No, použijí známé přísloví. Vrána k vráně se dá. No a tohle to by vám mělo stačit. A co se týká vplyvu na další vývoj, no, nechci se dotýkat Čechů, ale ve slovenských podmínkách jsou dva problémy. Máte problém opozičních stran, které bohužel mentálně připomínají pomocnou školku, a pak máte na druhé straně bohužel vládnoucí strany, které prohlásí ani náboj pro Ukrajinu s bouškou zadarmo. No a jistě víte, že Slovensko je největším výrobcem třeliva pro Ukrajinu, hlavně granátu 155 mm. No, takže pak si kladete otázku, jaká je skutečná podoba nezávislé politiky současných politiků. Hlavní problém totiž není podle mě v tom, že pan prezident Pavel a ex-prezidentka Čaputová byli na Pohodě. Můj hlavní problém podle mého názoru spočívá v tom, jaká je alternativa současných politických stran a struktur. V Čechách i na Slovensku. Nebo si opravdu myslíte, že pan Babiš nebo pan Fico jsou tvrdě proti unijní, proti všem debilitám Evropské unie, proti šílenému zbrojení, proti tomu, že elity Bruselu nás zavlečou do války proti Rusku a podobně?
1: Tak možná nechám diváky, aby odpověděli na vaši otázku. Moc za ně děkuju. A zároveň navazující otázka od Toma Fila. Kdo má největší zájem podle vás, pane profesore, na rozpoutání válečného konfliktu s Ruskem?
0: No, nepochybně víte, že jaké fabriky vlastní pan Strnad, jaké fabriky vlastní pan Kaliňák, jaké fabriky a kdo vlastní Rheinmetall, Dassault, Raeton a jiný. Protože, jak jistě víte, zbrojní komplexy vydělávají pouze, když je válka. Když děláte zbraně do zásob, je to biznis pouze po jistou dobu. Pak vznikne zásadní otázka, ty zásoby nebudou růst neomezeně. A musíte je minout. No a když to nejde minout v mírových podmínkách, a pak je musíte minout ve válečných podmínkách. Druhá věc, s tím se spojí i skutečnost, že nynější evropské elity nezůstanou u moci, když nebude vyhlášen výjimečný stav a válka s Ruskem. Protože ty síly národní, které se formují i v Evropském parlamentu, i v jednotlivých zemích, vemte jenom Faráže ve Velké Británii, vemte jenom Alternativu pro Německo v Německu a podobně, získávají obrovsky na síle. Když se skutečně takzvanými demokratickými metodami dospěje k volbám, tyhle ty nové síly smetou nynější elity, včetně Bruselu a paní Lehelové a celé té eskapády politiku, které jsou v Bruselu. Nedojde k volbám v jediném případě, když bude vyhlášen válečný konflikt, volby budou odsunuty, podobně jako na Ukrajině, a všechny síly musí být zaměřeny na vítězství ve válečném konfliktu. Takže máte tam kombinaci dvou věcí. Jednak vojensko-promyslového komplexu, který potřebuje válku, a jednak je to struktura nynějších elit, které zůstanou u moci jedině, když bude válka. No a když vezmete přepjatost současných elit, to nebudu mluvit o čivavách z Pobaltí, nebo šílencích z Finska, Norska nebo Švédska, ale budu mluvit o elitách, které řídí Brusel, řídí Evropskou unii a podobně, tak tyhle ty elity můžou přežít za jediné podmínky, že bude válka. A jsou dostatečně hloupí na to, aby tu válku spustili. A právě proto se teď promítá v jaderné strategii NATO úvaha o použití taktických jaderných zbraní, protože všichni se děsí toho, že když se použijí megatonové pumy, tak vznikne jaderná zima, všechno se to vymaže a bude konec. Kdybyste ovšem použili taktické jaderné zbraně, řekněme na 5 kiloton, tak zničíte území o rozloze 5x5 kilometrů a za 20 minut na to můžou obrněné jednotky přejít zasažené území. A ta destrukce přírody podle propočtu nebude tak obrovská. A tohle to je něco, co snižuje prach války. No a kromě jiného máte ještě další věc. Američané prohráli válku ve Vietnamu kromě jiného, protože obrázky amerických mrtvých vojáků v černých pytlích odvážených do Spojených států totálně rozházeli americkou veřejnost. Proto Pentagon zakázal jakékoliv snímání mrtvých amerických vojáků, proto se teď kamufluje i s mrtvými vojáky v Iránu. No, ale aby to nebylo tak rizikové, tak vymyslíte armády humanoidních robotů. No a když bude zničeno 1000 robotů, bude to vzrušovat nějakého obyvatele, kterého se to netýká? Čili použití umělé inteligence v oblasti humanoidních válečných technologií snižuje riziko odporu domácího obyvatelstva vzhledem na válečné ztráty. Takže máte další rovinu, která mění pohled společnosti na válečné technologie. No a pak máte tady poslední oblast, a to je kosmický prostor a kosmické války. A tohle to všechno se přece bude dít v kosmu, to se mě nedotkne, já to přežiju. A právě problém současnosti je v tom, že se snižuje psychologický prach spuštění války. Protože válka přece není nic hrozného. A právě proto filmy jako Na západní frontě klid nebo Kurská druhá a podobně, ty by měly být promítány jako ukázka toho, co čeká všechny ty mlčící, kteří budou schvalovat spuštění válečných operací.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Děkujeme divákům za sdílení. Dostáváme se k posledním otázkám. Ptá se Eva Hou, BRICS, EU, USA. Spolupracují všichni ruku v ruce na zavádění nového světového řádu? Jsou vůbec státy, které jsou mimo tento projekt?
0: A vtip je v tom, ja viem, že existuje konspirační teórie, že všichni sú podřízení isté skupine, ktorá řídí transformáciu sveta, jestli je to výbor 300, nebo to nazviete iným spôsobem. Vtip je v iné. Sviet je natolik rúznorodý a diverzitný, že žiadna jedna cílová skupina nedokáže zmieniť charakter sveta. Zase by ste museli vidieť, že zákon diverzity je kľúčový zákon univerza. Diverzita znamená rúznorodosť, ale i pružnosť a flexibilitu systému. Kdyby ste chceli zmieniť svet na jeden jediný svet, jednou vládou, jedným náboženstvím, jedným myšlením, jednou ekonomii, tak ste zabezpečili 100% zánik tohoto sveta, pretože ten svet je založený na diverzite. Uvědomte si, že máte nyní 5 civilizačních modelů, které jsou diverzitní, které jsou založeny na jiných principech, jiných náboženských směrech a podobně. Když jsem mluvil kolegy z Číny a ptal jsem se, jestli se nebojí umělé inteligence, řízení obrovského biometrického skenování, sociálního kreditu, tak mi klidně odpověděli, ne, my se nebojíme, protože my víme, že umělá inteligence je použita na otupení společenských otřesů a rizik, které se ve vývoji společnosti objevují. Uvědomte si to, prosím. Protože základem čínského modelu je konfucianismus, je odpovědnost vůči sobě, vesnici, provincii, státu, kultuře. A ta odpovědnost vychází z toho, co již ve 4. století před naším letopočtem jeden významný čínský filozof definoval následně. Císař může být pověřen nebešťané, aby vládl Číně, ale jeho základní povinností je zabezpečit blaho lidu. Jestliže to neplní, musí být smeten a nahrazen někým jiným. A to je čínský civilizační, asijský civilizační model, konfucianismus i další kolektivní odpovědnost. Vemte Japonsko a podobně. Máte evropský civilizační model. Americký je odlišný od evropského. Máte arabský civilizační model, jihoamerický civilizační model. Opravdu si myslíte, že tyhle ty modely neexistují? Hlavně když víte, že v rámci výzkumu lidského organismu, lidské paměti, už máte nejenom imunitní paměť, DNA, RNA, máte systém temného mikrobiomu a máte systém temného genomu. A nejnovější objev mluví o tom, že máte takzvanou civilizační paměť. Stovky a tisíce let vašich předků, kteří žili v jistých společenských podmínkách, se promítli do civilizační paměti. A civilizační paměť je přesně to, na co se přišlo na Stanfordu. Váš mozek třídí informace podle emočně logického kódu, který je odrazem morálních, etických a mravních principů civilizace a sociální skupiny, ve které žijete. A propojení těchto poznatků vám odpoví na to, proč, kdy, kde a jak. Ovšem musíte začít chápat i historii jako fenomén diverzity. No a pak dospějte k poznání, kdy pochopíte, proč váš organismus funguje, proč těch 42 bilionů buněk je geniálně vyladěno a je to nejdokonalejší výtvor přírody, ale proč poznání informační architektury vašeho organismu umožňuje pochopit fungování světa, společnosti, přírody i vesmíru. Prosté.
1: Děkuji, pane profesore, opět za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy. Děkujeme za sdílení, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Tady poslední otázka od fanouška, od Toma Fila. Jak se, je naše historie, pane profesore, alespoň částečně pravdivá, nebo je všechno jinak?
0: Všechno je jinak. Desítky let se věnují analýze vývoje historické prezentace událostí a skutečného vývoje. Můžu místoprostředně prohlásit, že velká část historie je jiná. Vemte jenom několik základních faktů a skutečností. Poprvé, když se objevily archeologické nálezy v Göbekli Tepe, radiokarbonová analýza určila věk v 10 600 let. Nová metoda datování stratografie určila 21 000 let. Za normální podmínek přesně to znamená, že musíte zásadně přepsat historii lidského rodu a společnosti, která nezačíná v Sumeru a v Akadu před 5000 lety, ale někdy podstatně později. Po druhé, objevy megalitických zdí, staveb na Altaji, na Urale a podobně ukazují, že existovaly vyspělé civilizace před desítkami tisíc let, ale byly zničeny obrovskou přírodní katastrofou zhruba před 30 tisíci lety. Měli byste přepsat historii. Pak zjistíte jenom drobnosti, že například objevení vikingské osady Erika Rudovlasého na Newfoundlandu v roce 1961 vedlo k tomu, že vlastně ano, vikingové se dostali z Grónska na Newfoundland, párkrát tam pobývali a pak odpluli. Poslední výzkumy ukázali, že vikingové vytvořili města a osady na Newfoundlandu, obchodovali s Indiány a existovali tam minimálně 120 let. Proč to nemáte v historii? Proč například objeví jako čínská císařská džunta v ústí Rio de la Plata z období 1100 našeho letopočtu? By měla přece přepsat celou historii, ne? A pak to nebude objevení Kristofem Kolumbem Ameriky, ale minimálně to období o 300 let dříve vikingy, kteří objevili Severní Ameriku. A pak si položíte otázku, jak vysvětlíte takové archeologické nálezy jako Nan Madol Polynezii, nebo další objevy, které se týkají na bolivické plošině Altiplano, kde máte rozházené obrovské kamenné bloky s dokonalou přesností, otvory a podobně, které přece měly vytesat měděnými kladívky, že jo? No a pak máte další otázky, proč například italští a holandští archeologové objeví podzemní prostory pod pyramidami na plošině v Gíze, a záhy Havas zakáže jakýkoliv výzkum. Pak se objeví nalezení dvojčete Sfingy, 6 kilometrů od Sfingy, zaváté pískem, ale egyptská zpráva starožitnosti zakáže jakékoliv výzkumy. A vy si pak přečtete knížku známých autorů, historiků Krema a Thompsona, Skrytá historie lidstva, a tam se dozvíte ne komentáře, ale popis 3200 artefaktů, které jsou uloženy v depozitářích muzeí, které popírají jakoukoliv dnešní podobu historie. Ale přece všichni vědí, že historie začala před 5000 lety v Akadu a Sumeru a pak pokračovala před staroegyptskou civilizací, chetickou civilizací, pak staré Řecko, starý Řím a tak dále. No a nejlepší fór na tom všem je to, že pak se podíváte na výzkumy v Jižní Americe a zjistíte, že před 7000 lety radar LIDAR objevil městské struktury na území dnešního amazonského pralesa. Existovaly tam civilizace, které pole museli zavlažovat, protože to bylo v podstatě stepní území. No a jak se s tím vypořádáte? Jak se vypořádáte s tím, co objevují archeologové nyní v dalších takzvaných tradičních nálezištích, nejen v Guatemale, ale i v oblasti Mexika? A dodnes neumíte vysvětlit, kdo postavil Tiahuanaco, kdo postavil pyramidu Slunce a Měsíce, kdo postavil takzvanou třídu mrtvých a jakým způsobem vůbec byla osídlená Amerika, jestli to bylo skutečně před 25 tisíc lety, kdy pomocí zmražených ledovců a suchou nohou mohli přejít předkové obyvatele Ameriky z Ázie, a najednou zjišťujeme, že to byli Ázijci, kteří tam přešli. A že to nebyli klasičtí indoevropané a podobně. A jak byste vysvětlili nálezy indoevropských struktur a mumifikovaných mumií v takzvané Narinské pánvi na hranici Číny v oblasti poušti? A s věkem 2000 let. Přece každý ví, že tam žádný Evropa nebyl. No a tak máte pak sled historických událostí a to se pak můžete probírat jednotlivými historickými etapami a skončíte za to, za co jsem byl strašně kritizován, protože přece je jasné, že Hitler zemřel v bunkru v dubnu 45, zastřelili se, Evo Branova se otravila jeden. A ty výzkumy FBI a nezávislý výzkumy skupin zložených z tajných agentů a podobně, které ukázaly, že podle všeho Hitler uprchl do Jižní Ameriky a zemřel v roce 61 na srdcový infarkt a dokonce s Evo Branovou měli děti, tak to jako je z říše fantazie, že jo? No a pak si položíte otázku, kdo potřebuje uchovávat tento výklad historie v této nezměněné podobě. Hlavně, když zjistíte, že výzkum haploskupin evropského obyvatelstva před 8000 lety ukazoval, že obyvatelstvo byla slovanského původu. No a pak vzniká taková nenápadná otázka, kterou položíte Angličanům. No kurňa, Angličané, tak kdo vlastně jste? Jste Keltové, jste Piktové z času Římské říše, jste Sasové z saské invaze v 5. století, jste Normané po roku 1066, anebo dnes je to etnický mix všech ras a etnik z Commonwealthu, které se setkali na anglickém území. A v tomhletom ohledu si pak musíte uvědomit, že ta historie je zřejmě úplně jiná. A vy musíte hledat souvislosti, architekturu. Ostatně si položíte drobnou otázku, kdo byl prvním globalizátorem? A najednou zjišťujete, že to byl Džingis Khan. Protože za Džingis Khana vybudovali dokonalou síť poštovních stanic, zpršenostu zpráv, zpravování celé mongolské říše, kde dokonce vládla náboženská tolerance. No a pak si položíte otázku přece, jak je to možné, Džingis Khan je známý, vyvraždil desítky milionů lidí. A vy si pak položíte další otázku. Kdy byla obrovská válka 2 milionových armád na celém území Ázie? A nebyla to nahoru válka mezi vojsky Timura Lenka a vojsky Tochtamiše, posledního chána Zlaté hordy, která trvala 11 let na celém území Ázie a obě strany měly po 1 milionu vojáků v čase, kdy bitka u Grunwaldu následně při počtu mrtvých asi 14 tisíc byla označována za nejkrvavější bitku v tom období Evropy. A víte, když se skutečně věnujete historii, pak nacházíte obrovské množství puklin a nevysvětlitelných jevů, které se objevují v lidské historii. Jenomže musíte mít otvořenou mysl a musíte se nenechat zmást dogmami. A i když teď vidím, jak zuří korifejové historie, protože nabourávám jejich směřové katedry, jejich pozici v historickém výzkumu a podobně.
1: Děkuji vám, pane profesore, za tuto exkurzi. Věřím tomu, že diváci jsou za to také vděční. Napište nám své názory. Já se dostávám do současnosti. Mnoho lidí, tak jak to sleduji, pane profesore, na sociálních sítích mají pocit, že svět je stále nepředvídatelnější. Je to podle vás tato nejistota skutečným odrazem reality, nebo se jen díky médiím a sociálním sítím dozvídáme o každé krizi okamžitě a intenzivněji než dříve?
0: Ne, je to kombinace skutečně možnosti získávat ty informace. Otázka zní, jestli informace, které se získaly pomocí médií, jsou pravdivé. Je otázka relevantnosti informací a korektnosti té informací. A po druhé, tím pádem, jako kdyby se svět zmenšil. Ale po druhé, je to skutečně obrovská kombinace protichůdných procesů, jevů, rozporů, informací a všeho ostatního. A ten svět se skutečně stává podstatně méně odhadnutelný. Když jste měl jednoduchá pravidla, jako před první světovou válkou, mohl jste relativně přesně definovat příští konflikt, předpoklad jeho spuštění, čas jeho spuštění i předpokládaný průběh. Nemyslím teď ty nadšené vlastenecké řeči, jo, do Vánoc jsme zpátky doma a porazíme Francii. Dnes, ale to množství proudnic, které jsou skryty pod povrchem, je exponenciálně větší. Je obrovské množství protichůdných zájmů, cílů, směrů, nástrojů, použití, technologií a tak dále. A tohle to nesmírně složitým způsobem zvětšuje protichůdnost těch procesů a jevů. Ale zkuste se při analýze těchto jevů zaměřit na tu zkušenost. Stojíte na prahu řeky, vidíte, jak tam teče, zdá se vám, že vidíte, jak rychle teče a myslíte si, že o té řece znáte všechno. Ale vy vůbec nevidíte ty proudnice pod povrchem, které jsou mnohé protisměrné, které vytváří meandry, které přenášejí sedimenty, které mají obrovskou sílu, odlišná vlstvy proudění a podobně. A zkuste se zamyslet nad tím, co hýbe světem, například. Jestliže námořní doprava se dnes koncentrovala na přepravu energetických médií, jaký to má systémový dopad na energetickou situaci jednotlivých zemí, když se energie stává krevním oběhem současné společnosti? Podívejte se na situaci, kdy vyspělé země jsou velkoryse a pomáhají rozvojovým zemím 40 až 50 miliardami darů ročně. A zároveň dostanete informaci, že skutečnost, že tyhle ty vyspělé země zaměstnávají statisíce pracovníků z rozvojových zemí, kteří posílají vydělané peníze domů, znamená, že tyhle ty skupiny lidí domů posílají 450 až 500 miliard dolarů. Tak je to pak, co, je to pokrytectví těch vyspělých zemí, nebo neochota přiznat informace, nebo podobně? A nebo jak byste se podívali na skutečnost, že velká část vyrobené produkce se nikdy neprodá, diferencovaná podle jednotlivých odvětví. Například v textilním průmyslu se prodá maximálně 50-55% vyrobené produkce. Nevyrobenou, neprodanou produkci pak ukládáte na pouštích a podobně. A jak byste se pak dívali na všechny ty řeči o alternativních energetických zdrojích, o klimatické krizi, kdy nakonec zjistíte, že z těch 30 tisíc měřících stanic, kterých informace měly vést o hokejovému grafu, 27 tisíc poskytuje zkreslené informace. No a tohle to všechno pak vede k dalšímu závěru. Spochybňujete všechno. Spochybníte náboženství, spochybníte vědu, spochybníte informační média, spochybníte elity, a najednou máte skutečně tisíce důkazů na spochybnění. A vy jako jednotlivec jste ztracen v nějakáři informací, no a kdo by měl chuť, čas a energii sledovat všechny ty protichůdné informace a všechno ostatní. No tak to udělám prostě, budu scrollovat, přečtu si nadpisy a mám pocit, že jsem kvalifikovaný a všechno znám. No a je to skvělý. Nemusím mít obavy, ztratil jsem strach, protože prý všechno znám a je to skvělý. Takže tohle to všechno pak vytváří takový zvláštní pocit na jedné straně odhadnutelnosti, ale v koutku duše víte, že ten svět je totálně chaotický. Jediná věc, která vás může uklidnit, v konečném důsledku se všechno vyvíjí tak, jak má. Jako kdyby nad vámi bdělo univerzum, které nakonec zabezpečí, aby každý dostal to, po čem touží. No a to v konečném důsledku pak může vést k tomu, že svět se vyvíjí, jak má. Jak pravil nejmenovaný Mr. Spock v jednom známém filmu, který se nazval Neodhadnutelná země. A podstata spočívala v tom, že mír pro velkou část lidí i elit je neznámou zemí. Tam nejsou konflikty. Vývoj je odhadnutelný. A právě proto potřebujete válečný konflikt, který umožní neodhadnutelnost, rozpornost a který vám v té rozpornosti umožní lovit vlastní zisky, pozici a moc.
1: Pane profesore, děkuji moc znovu za vaše sdílení, vašich poznatků a vašeho studia. Já se dostávám k závěrečné otázce, diváci. Děkujeme i vám, že nás sledujete a posloucháte.
0: Ale skutečně závěrečné.
1: Je to tak. Kdybyste dnes měl poradit běžné české, slovenské rodině jednu jedinou věc, podle které by se měla připravovat na příštích 5 až 10 let, co by to bylo a proč, pane profesore?
0: Odpověď je prostá. Co skutečně potřebujete k životu? Teď se nedívejte na to, že aby někdo vydělal, tak musí vyrábět a vy to musíte spotřebovat, i když to nepotřebujete a podobně. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí a faktů potřebujete ke skutečnému plnohodnotnému životu. A ta odpověď vás osvobodí. Osvobodí vás od ekonomické závislosti neustále hledat další příjmy a třást se o majetek a třást se o všechno ostatní. To není návrat k kamenné době. To je poznání, kolik věcí máš, tím větším si otrokem. A dokonce, kdybych byl odborník a znalec japonské technologie uklízení, tak by vám řekl, proč ti Japonci pravidelně každého půl roku nebo rok uklízí, aby se zbavili věcí, které je zatěžují a které nepotřebují. Protože když se zbavíte těchto těch věcí, váš život bude ve skutečnosti paradoxně plnější. Takže zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí skutečně potřebujete k plnohodnotnému životu.
1: V tomto vás chci velmi podpořit, milí diváci, chci podpořit slova pana profesora, sám takto žiju 7. rokem a sám vidím, jak málo toho ve skutečnosti potřebuji. Pane profesore, já chci velmi docenit váš čas, vysíláme teďka zhruba hodinu 20, vím, že některé věci opakujete, protože s vámi nějaký čas vysílám, chci to docenit, protože vím, že spoustu diváků třeba vás slyší prvně, i když třeba možná někteří po několikáté, tak vím, co to v nich dělá, čtu ty komentáře a vím, jak moc se to inspiruje k vlastnímu studiu, takže obrovské díky. Milí diváci, vám moc děkujeme za váš poslech, děkujeme za sdílení především, protože právě tyto debaty nebo tyto informace mohou mnohé inspirovat kolem vás. Děkujeme, že sdílíte, děkujeme, že jste s námi. Odkazy na pana profesora najdete v popisku tohoto videa, můžete si objednat jakoukoliv knihu, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby, dejte mi pak vědět, jak se vám líbila. Pan profesor také chystá novou knihu, měla by být v srpnu, všechno sledujte, případně dozvíte se to zavčas a věřím tomu, že vás kniha potěší. Zároveň pokud byste se chtěli na chvilku odpojit, zaměřit se na sebe, koukněte do odkazu, je tam možnost se s námi vydat do Indie, do Himalájí, případně na poušť, na Saharu. Jsou tam tyto možnosti, na všechny se moc těšíme. A pane profesore, máte vy něco ještě na srdci, co byste rád vzkázal divákům a kritikům a všem, kteří nás poslouchají?
0: Prosím vás, jediná věc, přemýšlejte o světě kolem sebe. Neverte všechny návody, řešení a všechno, co vám prezentují média, politici a jiní. Zkuste hledat vlastní cestu založenou na vlastním poznání. Jenom tolik.
1: Děkuji mnohokrát ještě jednou. Milí diváci, pokud jste doposlechli až sem, chystáme ještě zveřejnit jeden rozhovor, který se týká přírodních jevů Matky Země. Určitě se moc těšte. Děkujeme vám moc za váš poslech, děkujeme vám moc za vaše názory, za vaše sdílení, případně za odběr. No a co můžu dodat? Opatrujme se a bděme. Pane profesore, vám vše dobré ve vaší práci a ještě jednou veliké poděkování.
0: Já děkuji velice pěkně a musím si dovolit odporučit mé pozdravení, které se lidovilo v Čechách. Držme se za rytě, s tvrdým i s měkkým.
1: Asi doslova v rámci tohoto tématu, které jsme nastínili.
0: Všechno dobré, všem lidem dobré vůle. Díky.

0: příběh ze španělské Seuty opět malinko poodhrnul opon v divadla, které hraje svůj part 24 hodin denně, 365 dní v roce, již po mnoho let neúnavně dál a dál. O migrantské invazi se přesto, nebo právě proto, už v korporátních médiích téměř nezmiňují. Recenze tohoto děsivého kusu se v nich omezují na útoky proti těm, kteří v hledišti pískají a volají zastavte to. Tomio Okamura a vedle něj i celá SPD si už několik let užívají skandalizaci a trestní stíhání za plakát, který varoval před důsledky tohoto maratonského kusu u nás, pokud svým nezájmem připustíme, abychom byli transportováni z hlediště přímo do arény, kde se ta zabijácká opera odehrává. Chirurgové z dovozu sice denně v západních arénách vraždí, znásilňují, kradou a opevňují se v celých městských čtvrtích proměněných v přistěhovalecké zóny, do nichž už nesmí vstoupit ani policie, ale připomenout to před volbami docela podeřeným plakátem vydávají represivní složky fialového státu za trestný čin. A podle zatím nepravomocného výroku jednoho soudu to tak vidí i jistá část politické justice, jak jinak. Pokud se ve veřejném prostoru, případně i v korporátu vedeném Českou televizí a rozhlasem, objeví někdo, kdo si v souvislosti s touto politickou kauzou vůbec dovolí nadhodit řeč o totální ztrátě svobody slova, musí se nejprve zaklínat. Ten plakát je samozřejmě odporný, jsem z něho znechucen a tak dále a tak dále. Teprve poté, někdy až den poté, smí přidat nějaké to ale o svobodné soutěži politických stran a jejich právu na způsob a metody komunikace, jaké si zvolí, s drzým argumentem, že jediným soudcem má být přece volič, který to odmítne nebo se s tím ztotožní hlasovacím lístkem. Tím bylo názorové pluralitě učiněno zadost a odvážný naiva je v zápětí zasypán přizvanými nositeli těch správných fašonských výkladů o tom, že svoboda je sice v naší svobodné, liberálně demokratické společnosti principem zcela základním, ale má hranice. Prostě nesmí zpochybňovat totalitu vydávanou za demokracii. Někde v této orwellovské bažině ta takzvaná diskuse obvykle uvízne a utopí se. A hle, už vůbec nejde o to, co onen odporný plakát sděloval a vyjadřoval. Ale pluralitně žvaníme o tom, jestli smí nebo nesmí vůbec existovat. Nikoli problém na nějž upozorňuje, ale jeho znázornění. V některých případech je tomu zase ovšem naopak. Pokud jde o soudruha na správné straně barikády obrany tyranie, zobrazení je vedlejší, jde výhradně o obsah propagandistické teze. Třeba když Vít Rakušan nechá za státní peníze zhotovit a spustit z oken svého ministerstva útlaku obří billboard, na němž je prezident největší země světa a největší jaderné mocnosti, minimálně evropského kontinentu, zapnutý pokrk do pytle na mrtvoli, je vše v pořádku. Haha, haha, to se mu to povedlo. Nejde o to, zda v někom vyvolává znechucení to rozpustilé explicitní zobrazení mrtvého člověka, zjevně vykuchaného nějakým chirurgem se žluto-modrým nožem. Pluralitně diskutujeme výhradně o té vtipné myšlence. Pluralitně znamená, že nikde nesmí zaznít, že smrt státníka, který řídí operaci na záchranu milionů lidí vystavených genocidě nacistického režimu, který se dostal k moci krvavým státním převratem, při němž odstranil demokraticky zvoleného prezidenta. Říct něco takového by se totiž mohlo rovnat trestnému činu. Schvalování genocidy. Že to nedává smysl? Jak pak ne? Vždyť ten žlutomodrý demokratický nacistický režim, který ani neskrývá formální znaky příslušnosti k dědictví po Adolfu Hitlerovi, je přece vystaven agresi. V jejímž důsledku hrozí jeho likvidace, v pravdě genocida nacismu 21. století. Pokud se tezí o údajné agresi Ruska vůči báječným banderovcům nezaklíná případným mluvčím hned v první větě, nesmí být připuštěn do veřejného prostoru, v němž je samozřejmě svoboda slova pro němé zaručena. Tak funguje vít rozparovač cizích státníků a jeho liberálně demokratická parta. Byl to on, kdo sem zavlekl trojského koně takzvaného migračního paktu Bruselu. A byl to Jiří Pospíšil z TOP 09, člen jeho pětihlavé vládní party v okruhu Dozimetru na pražském magistrátu, kdo podal na Okamuru trestní oznámení za onoho chirurga z dovozu. A právě se obojí naplňuje. Španělský premiér, socialista Pedro Sánchez, otevřel cestu přes Ceutu migrantům z Afriky hranice. Tím ji ovšem otevřel v celé bruselské unii, neptajíš před časem, hranice jednotlivých států přece zrušila. Nemluví se o tom, že jde o absolutní útok proti suverenitě členských států. Řeč se vede výhradně o tom, jak je skvělé nemuset ukazovat na hranicích pas, ale jen volně projet či projít. Kdo se v první větě nezaklíná touto spektakulární výhodou, nemá právo ve veřejném prostoru mluvit o rizicích v uvozovkách, abych tak řekl, této pokrokové metody integračního procesu. Vždyť to by zpochybňoval už samotný princip EU, která přece vznikla proto, aby z kontinentu už nikdy nemohla vzejít válka. Jako když chtěl Hitler útokem na sovětské Rusko zajistit Germánům nový životní prostor, téměř nekonečné suroviny a otrockou pracovní sílu slovanských podlidí. Rozdíl proti dnešku je přece v tom, že tento záměr má dnes celá Evropská unie 27 Německem demokraticky okupovaných států. A to je jiná. V takovém případě ani ten kyjevský nacismus není starodávný, ale veskrze moderní a konstruktivní. Nemluvě o tom, že už nyní hrne Zelenský do Evropy otrockou pracovní sílu těch Slovanů, které nepotřebuje na zkušebním poligonu bojiště západu proti Rusku. A tak se migrantské invazi otevírají brány jak na jihu, tak na východě. Sánchez nejenže otevřel Ceutu, ale asi milionu dosud příchozích ilegálů pobyt legalizuje a brzy jim dá volební právo, čímž si zajistí další setrvání v úřadě, odkud by ho jinak ti spitomělí nemoderní Španělé by poklonkovali. V Německu zase brzy zakážou protimigrantskou alternativu pro Německo a doufejme, že pošlou do díry i její šéfku Alici Weidelovou. Hrozí totiž, že se její strana brzy stane bezkonkurenčně atraktivní pro původní Němce. Nemluvě o Francii a vůdkyni protiimigrační, ku podivu dnes opět nejpopulárnější strany, která už flastr dostala. A kdo ví, jestli se vůbec bude smět blížících se prezidentských voleb zúčastnit. U nás zatím hlavní postavu protiimigrační strany ještě odsoudit nestihli, ale má to hodně nakloněné. A to bez ohledu na to, že voličské hlasy vynesli jeho SPD až do vlády, respektive právě proto. Ale třeba to nebude tak horké. Vždyť i současný premiér, šéf dlouhodobě vůbec nejpopulárnějšího hnutí, je proti přílivu imigrantů. Tedy jen těch z Afriky, o nich se zmiňuje Okamurův plakát. Proti těm z východu Andrej Babiš naopak nic nemá. Ba přímo po nich volá. Prý je potřebujeme jako levnou pracovní sílu do soukromých firm i těch jeho. Už jich tu bude brzy na 10% z celkového počtu Čechů, Moravanů a Slezanů. A tím se z nich stane právoplatná menšina. Bez pochyby si rychle řekne o stejná práva jako ta africká ve Španělsku. Ale nevadí, tihle přece nejsou z Afriky. A chirurgické výkony v ulicích zatím provádějí umírněně, očekávajíce příval hlavních primářů a operatérů z fronty, až kyjevská junta kapituluje. Kdy? Coming soon, už brzy, jak stojí v reklamách na otřesná hollywoodská představení typu Nolanovy Odyssey, na níž dobrovolně lidé stojí před kiny fronty. Asi, že se chtějí podívat, jak už jsou tam všichni pěkně promíchaní, jak to má být a jak je ta jejich civilizace odporná a znechucující. Ostatně z řeků přece ti černoši už také brzy budou. A tak se v krásném horkém létě mísí původní příslušníci unijních národních států při cestách za dovolenou na neexistujících hranicích s hordami invazních jednotek. Zatím jen na jihu. Ti, co jsou uvnitř, se ve svých vozech řítí na jih, ti druzí na sever. Z východu je to zatím jednosměrka, ale brzy, no, coming soon. Představení prostě nabírá na obrátkách. Wir schaffen das, zvládneme to, mekla před pár lety jedna německá babizna, když otevírala trojskému koni ve střední Evropě brány, jakoby v předtuše velkopředstavení Odysseji. Její následovník Sanchez je teď koníkovi otevírá rovnou pro celý kontinent. Už asi stihl ten Nolanův hrozný film vidět, ale je to soutěž, jak má být. Kyjevský následník ještě většího režiséra, toho s tím malým směšným knírkem, se totiž pokusí nahradit Odysseu novou verzi staršího velkofilmu Den poté. Bude to napínavé. Mají sice jiné vzory, ale cestu a cíl stejné. To by bylo, aby to alespoň jednomu z nich nevyšlo. Sie schaffen das.
1: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Já se neodvažuji říct to, co jsem řekl minule, protože mě za to někdo sepsul, ale já to řeknu stejně. Jsem rád, že svět stále ještě je a že se opět vidíme. Hned půjdu k věci, protože těch dotazů a různých poznámek je mnoho. Modrý varan, příjemný podvečer, přátelé pravdy. Pane Hajku, neplánujete rozhovor s Nelou Liskovou? Též kandiduje do Senátu. Děkuji za vaši práci. Děkuji za ta slova, modrý varane. Nela Lisková bude nepochybně kandidovat, ale my si počkáme na ten zítřek, až budou zveřejněna všechna jména kandidátů. Dnes vlastně nevíme stoprocentně, kdo kde bude kandidovat. Asi lze říci s jistotou jenom to, že ANO bude kandidovat ve všech obvodech a bude to zajímavé vlastně celé tím, tyto komunálky a doplňovací volby do Senátu, že tam půjde taky ve všech obvodech vlastně, kromě jednoho, do boje ta pětikolka. Tam je usazená ta opozice. V tomto smyslu budou ty volby velmi zajímavé, protože když se podaří jim sebrat podstatnou část těch fialových hlasů, abych tak řekl, tak trošku něco se může hnout. Ale my se k tomu dostaneme ještě hlouběji v těch dopisech. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Velmi se připojuji. Není to fráze pokoj a mír všem lidem dobré vůle. To je docela podstatné. Tak v Praze začal festival ohavností, na který Praha přispívá. ale aby dala další peníze na spořádané rodiny, tak to ne. Děs, píše František Toula. Já s ním souhlasím, dokonce jsem zaslechl, že možná, že ta vlna veder je trošku způsobena tím nakupením právě těchto lidí. Mimochodem, vlastně o tom je zbytečné takhle žertovat, protože ono to ve skutečnosti o homosexualitě a všech těch deviacích ani moc není. Ono je to prostě politická akce. Sami si vepsali teď do svého podtitulu toho současného letošního řádění v Praze Časy se mění. Oni to začínají cítit, že to není tak jednoduché. Ostatně například americká ambasáda už jim nepřispěla, že jo. Ale já myslím, že to bohatě doplnili všichni Sorosové, všechny ostatní ambasády, stále ještě v plném držení těch původních hlubokých států v těch jednotlivých státech. O peníze oni opravdu nouzi nemají. To, že na to přispívá Praha, je hnus a

Ono se to dá překládat různě, ale myslím, že platí naprosto všechno k tomu. Prostě to chtěli a prostě to způsobili a chtějí to a způsobují. To Španělsko, hned se k němu dostanem v těch dopisech, to není vůbec nic, co by je děsilo. Tam je děsí na tom něco jiného. Možná ten konflikt mezi Španělskem a Marokem a tak dále existuje. Ale to si řekneme při tom dopisu. Jirka se ptá dále, jak se za poslední týden vyvinula kauza dopracování a doladění technických a praktických detailů hanebné vazalské smlouvy se Spojenými státy zadané před týdnem premiér ministrovi obrany údajně za SPD. Ne údajně za SPD, ale za SPD. Opravdu mu to Andrej Babiš zadal, ministru Zunovi. My už jsme o tom několikrát i psali, zmiňovali jsme to. Mlčí se o tom samozřejmě. Ono je na tom trošku zvláštní to, že to je úkol, který má být splněn až za 2 roky. Až v roce 28, posledního července. To se budou blížit zase jedny podstatné volby, a sice krajské. A je to takové kukaččí vejce, které tomu SPD ukládá premiér, protože proti tomu se pochopitelně zvedne obrovská vlna voličů SPD. Takže ono to bude složitější. My víme akorát to, a to víme bezpečně, že klub SPD ve poslanecké sněmovně to hluboce odmítl. Jo. Uvidíme, co se s tím bude dít dál. Asi se to jinak vyvíjet nemůže, protože, jak říkám, to je úkol, který má být splněn za 2 roky. Absurdní. Vojta Mára, mír všem, ale obávám se, že Martin Koller měl pravdu, že se v Evropě něco změní jedině porážkou EU, respektive NATO, a zbavit se této fašistické totality, ve které žijeme. Jediná výhoda je, že tu zatím nemáme muslimy, a pokračuje. Bohužel EU nevládnou evropští lídři, ale loutky Spojených států, takže i když vyhraje v Německu AFD nebo Le Pen ve Francii, tak zásadní změnu udělat nemohou, ale do války s Ruskem se rychle poženou. Já, Vojto, bych s tím trošičku polemizoval. Tam nejde o tom Kollerově výroku, že se něco změní jedně porážkou EU a NATO. Přitom mě trochu mrazí, protože ta porážka, to znamená válku. Já myslím, že ještě existují právě jiné cesty, jak se jich zbavit. Ale to, co říkáte, že se nic nemůže změnit, protože jsou tam loutky Spojených států, už zdaleka ne. Oni jsou tam hluboce uložení. Ten deep state, ten hluboký stát celé té unie a té předchozí administrativy americké, bidenovské, ti jsou to, kdo to stále ženou. A cítí, že ten čas se jim krátí. Takže jestliže i ti pravdaři, ti hrdí, co jdou teď tady v těch rozpálených ulicích šílet, to říkají, si píší, časy se mění, oni to také cítí. Časy se opravdu mění a oni potřebují stihnout, vyprovokovat tu válku co nejdřív. Jestli se jim to podaří, uvidíme. Řekneme si to ještě jenom, poznamenám, že jsme o tom chtěli mluvit tento týden ještě také s Michalem Svatošem, ale rozhodli jsme se taky, vidíte, jak já vypadám. Já jsem si snad poprvé nevzal sako na setkání naší porady, protože je to opravdu docela teplo, ale ten rozhovor uděláme asi až za příští týden, protože opravdu já sem nechci teď nikoho moc tahat do toho vedra, a ať si to ostatní dělají, jak chtějí, a my prostě jsme tenhle týden vynechali další

0: nějaké rozhovory a necháme to i v tomhle horkém týdnu, pak se k ním vrátíme, takže s panem Svatošem o tom budeme určitě mluvit ten následující týden a budu na to nesmírně zvědav. Ono se do té doby toho ještě spousta stane, ale opravdu. Teď to ale nemá cenu rozebírat. Příjemný podvečer, píše Marie Zahoralová, moc jí taky zdravím. Všem dobrým lidičkám, co chtějí žít v míru a taky hodně sil a slunce v duši, tak tady zdravím vážného pana Hajka a celý protiproud. Moc děkujeme, Marie. Já myslím, že opravdu proto, aby platilo to, co jste řekla, musíme ještě něco dělat, ale zase si to řekneme při některých dopisech, protože je tam spousta zvláštních a zajímavých věcí kolem těchto témat. Tady jsem se zajel už někam asi moc daleko. Je tady něco o počasí, dále už jenom 41 stupňů u nástroje na jihu Čech. Já jsem tady četl, že v pražských tramvajích je 36 stupňů. Já si vzpomínám, já jsem jezdil jako průbočí. Já si vzpomínám, že jsme tam v dobách, kdy ještě nikdo ani ho nenapadlo, že je nějaké globální oteplování, že tam bylo běžně 45. Něco jako klimatizace neexistovalo a nikdo se tomu nedivil. Ale je to opravdu docela teplo. Pane Hajko, obdivuji vaši kondici v tom pekelném počasí. No, co bychom bez něj dělali, že myslíte, že vychovává nějaké nástupce? Trochu na tom pracuji, ale ne, to už bychom se dostali do celého chatu. Pojďme dál. Ono, možná, že k tomu někdy sáhneme. Já říkám, že od podzima bych chtěl trošku ještě vylepšit naši některou techniku, abychom se trošku víc mohli vnímat bezprostředně. Je to otázka peněz, je to otázka i mnoho dalších věcí. Ale opravdu někdy ten chat je zajímavý, někdy o něco méně. Ale já ho vždycky znovu potom celý pročtu a beru se z něho, takže různé spory, které tam probíhají, jsou často docela zajímavé. Tak pojďme. Vážený pane Hajku, nemyslíte, že jsou ta horka zase dílem harp? Viděl jsem nějaké fotografie ze Slovenska, kde jsou prý rozmístěny asi 3 harp radary. Je přece jasný, že tohle počasí s nějakou vylhanou klimatickou změnou nesouvisí. Ale divný je něco jako teď v tom Španělsku s tím útokem migrantů, všechno souvisí se vším, jdou do toho ze všech stran a naplno. Nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobrý řešení toho bordelu. Všiml jsem si, že už ale do toho v našich prolhaných médiích nepálí tak naplno. Poslouchal jsem na ČRO plus, poslouchejte radši Hvězdu, jednoho z těch prolhanců, ale už mluvil o tom, že se prý zkoumá, jestli tahle horka souvisí s globálním oteplováním. Že se to prý zkoumá, přece doteď jsme slyšeli, že je to jasnačka. Čím to, že berou trochu zpátečku, nebo neberou? Možná je jim to už blbý, když jim pořád opakujete, že klima s počasím nesouvisí. Budu rád, když při dnešní poradě na ten harp něco řeknete. Nepodvolený Plzeňák Jarda K. Jardo, moc zdravím do Plzně. Teď se nějak s těmi Plzeňáky potkávám. Často jsem rád a brzo si řekneme, kde se asi potkáme všichni později. No, harp. Já to řeknu prostě. Já nepochybuji o tom, že ta manipulace s počasím je už v podstatě běžnou záležitostí. To, jak se docela často teď narušuje ten severní takový vír, který tam je, se dost často narušuje a sem vlétnou najednou ty závany zimy a pak zase ze Sahary závany horka. To s tím nepochybně souvislost má. Zatím to zkoušejí pořád, zatím s tím úplně pracovat neumějí. To letošní horké počasí v Evropě určitě má také tento důvod, ale má ho ještě z jiný, nebo ten důvod je ještě složitější. Ono totiž nepochybně k nějakému posunu dochází. S člověkem to nemá vůbec žádnou souvislost a s CO2 už absolutně žádnou. Ale opravdu ty věci, jako je posouvání severního nebo magnetického pólu poměrně rychle teď k Rusku a další věci, takové ty náhle tmavé, respektive chladné oblasti, které se objevují v oceánech a tak dále, které to celé potom narušují a vznikají ty zvláštní hypersilná laniňo nebo elniňa. To všechno s tím zcela jistě souvisí. Je nejasné, jestli to je na Slovensku nebo není, já o tom velmi pochybuji. Já myslím, že to budou radary jiné, protože to by se zachytit dalo. Ty výkony z těch zařízení, říkejme jim stále ještě HARP, i když už jsou dávno HARPy překonány a dělá se to jinak. Ta zařízení na Slovensku skoro jistě nebudou. Ostatně nemyslím si, že by to dovolil Robert Fico. Ale že to nejenom všechno souvisí se vším, že to s tím souvisí. Ta věta se mi zdá zajímavá, nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobré řešení toho bordelu. Ta je taky vtipná, Plzeňáku Jardo, protože i tam to vede. Protože lidem pak už je jakoby všechno tak nějak, odjetě to jedno, teď. Tam to vede. Takže řízené to v mnoha smyslech slova je. Zatím špatně, i když ty sdružené počítače, kterým se říká umělá inteligence, další nesmysl, jistě na tom dneska makají daleko, daleko intenzivněji, ale jestli berou ti propagátoři klimatické lži trochu zpátečku, o tom bych pochyboval. Ale současně máte pravdu, že i já jsem zaznamenal, že už tak jednoznačně nespojují. To snad jen ten opravdu truhlík pan Žák v České televizi, když dělá ty předpovědi, stále tlustší a tlustší, jasně, platí se tam dobře za tyhle ty lži, tak jedině ten snad dává neustále najevo, že je to počasí, ta klimatická změna. Klima nemá s počasím opravdu vůbec co dělat. Ale že se ty klimatické poměry někam vyvíjejí a že jsou nepochybně ovlivňovány i těmi zařízeními, já myslím, že to lze brát dneska už prakticky za jistotu. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, po přečtení vašeho opět fundamentálního článku k autentickému představení ve španělské enklávě Sevtě, mi dovolte přidat i svůj názor. Myslím si, že to, co jsme z obrazovek viděli, z mnoha důvodů bylo přelomové. Výstižně ukázalo, že problém migrace bobtná jak si EU svou hloupou migrační politikou pod sebou podřezává větev. Píše se srdečným pozdravem Zora D. Já se k tomu dopisu ještě vrátím, ale Zoro, ona se nepodřezává větev. Ona to činí, ten Brusel to činí zcela záměrně. Jednak probíhá ta výměna těch národů, jednak s tím související právě to, že lidé začínají být naprosto apatičtí k ostatním věcem a žijí už jenom tím, jak se jim tam, jak tady píšete, jak sarančata hrnou ti migranti z Afriky. No, jistě, že to vede k trošku k něčemu, o čem hovoří tady Plzeňák Jarda, že nakonec jim může být úplně už jedno, jestli bude nebo nebude válka. To je všechno opět stejný cyklus. Oni to slévají z mnoha pramenků, tu beznaději jakoby. A tahle k ním patří, ta migrantská. Výstižně se, jo, ten agresivní nástup migrantů byl ne nepodobný invazi sarančat. Toto by měl zachytit nějaký velkofilm, jak skrze Ceutu, správně, ono to čte španělsky trošku jinak, zlikvidovat tisíciletou evropskou civilizaci a ne se pořád zabývat historií. Dosud jsem nezaznamenala vyjádření prezidenta, naštěstí. Naivně jsem čekala, že bude průlomové, byť ne z jeho hlavy, asi dlí někde na zážitkové dovolené. Zdá se, že teď neváhám říci, že jde o průšvih celé Evropy. Budou ze všech stran čistit a žehlit, že novodobí osadníci už jsou vlastně zpátky doma a tak dále. Není to tak dávno, co marocký král vyčistil vězení propouštěním kriminálníků a džihadistů. Španělskému premiérovi se zase zachtělo nové pracovní síle a dalších voličů. Jakoby netušil, že tito mladí jednopohlavní migranti se rozprchnou tam, kde se budou mít líp. Já jenom připomínám, že španělský premiér o tom věděl, že se to stane. Už měsíc předtím ho varovali jeho vlastní tajné služby. Ten spor mezi Španělskem a Marokem bych do toho dokonce moc ani nezapojoval. On vlastně chtěl, aby se to stalo. On ho to zdánlivě v první fázi politicky poškozuje, ale v té druhé, když je vrátí jakoby a dá těm, co tam jsou, tomu milionu, co přišli, občanství, aby mohli volit a aby mu byli vděční, tak z toho střednědobého hlediska je to docela prozíravý krok. Myslela jsem si, že migrační politiku EU přísně kočíruje Lejnová se svými podřízenými a ejhle, ukazuje se, že španělská vláda jedná ve vlastní režii. Přitom jde o zcela bezprecedentní záležitost, kdy rozhoduje o dalším osudu jednotlivých států i celé Evropy. Milionů migrantů chce legalizovat pobyt a oni se španělskými, tedy evropskými průkazy, budou běhat po Evropě, kam si umanou. Oni už žádné průkazy ani nepotřebují přece. To bývávalo za našich let. Oni prostě už tu jsou a už můžou kam chtějí. Ty hranice nám sebrali. Zatímco naši obyvatelé, staří i nemocní, si budou muset vyměňovat občanské průkazy kvůli biometrickým otiskům prstů. Ano, naprosto přesně. S každou marginálí i o zahnutí okurek či banánů se za nás rozhoduje v Evropské unii. V přímém přenosu jsme nyní viděli, že její rozhodnutí mohou být fatální. Se srdečným pozdravem Zora D. Zora píše nám často a já jsem tomu moc rád. Jenom bych poznamenal, že ta fatální rozhodnutí se dějí, Zoro, v podstatě každý den. Jenom nemají takovouhle spektakulární kulisu. Jenom to není tak vidět. A všimněte si, ono se to rozehrálo i v tom mainstreamu. přesně z důvodů, o kterém hovořím. Je to jen něco podobného, jako je ty pochody tady po Praze. Je to čistě politická karta. Teď, jak se tomu všichni diví, jak říkají, no ale když a co, jak dostáváme do rukou stále další a další videa a vidíme, že ti Marčané, marocké pohraniční stráž, marocká pohraniční stráž je povzbuzuje a tak dále. Je to čistě politická akce, připravená, dlouho připravovaná, vůbec nespontánní. Věděli o ní Španělé, nechali ji proběhnout. Je to pořád na stejné brdo. Klimatické nesmysly a lži, genderové nesmysly a lži, migrantské nesmysly a lži, které tvoří komplex věcí, jež nás mají ponořit do hlubokého depresivního nicnedělání, jakéhosi zacpání si uší a věnování se něčemu jinému, aby oni mohli v tom zkráceném čase to dostat opravdu k té válce. Pojďme dál. Něco jsem si k tomu článku svému ještě vytáhl taky z Facebooku. Teda, pane Hájku, perfektně napsáno, děkuji i za vaši odvahu. Jen ti, kteří by to měli slyšet především, jsou ještě pořád v komatózním spánku. Až přestane platit toto, moudřejší ustoupí, řekl rozum a upustil většinu lidí, tak se snad začnou věci měnit k lepšímu. Kéž by to Eliško Fialková bylo tak jednoduché, ale pravda je, jako v mnohem je to správné přirovnání, v mnohem. Ale ono už tam zdaleka nejde jen o to, že by ti lidé neměli rozum. Oni ho mají až příliš a prostě to organizují. A ti, kteří třeba u nás se k tomu zatím chovají netečně, ačkoliv u nás je už skoro milion migrantů, samozřejmě z Ukrajiny, ti se budou chovat netečně ke všemu, dokud skutečně jim nepoteče do bod. Ale my ostatní, kteří o tom víme, a není nám to lhostejné, máme možnost se různými způsoby připravovat. My to se snažíme občas publikovat také v protiproudu tom psaném a možná, že o tom bude i řeč na jednom setkání, k němuž se hnedka dostanu. Pojďme dál. Pane Hájku, děkuji, měli bychom se všichni spojit a vyhnat tu protimírovou svoloč na kraji světa a schodit ji do propasti. Jde nám opravdu o život. Nikdo nemá právo nás hnát na smrt. Proč nebojujeme? Mám na tom náměstí stát sám? Možná se to stane. Musí zase přijít Palach? To je to všem lidem jedno? Zemřou oni i jejich děti. O Bože můj, odpust mi prosím mou slabost, píše Samsonova otřesná tvorba, nevím, to je podpis autora. Ono to souvisí s tou minulou poznámkou. Vlastně tohle už se ani na těch ulicích vybojovat úplně nedá. To se musí vybojovat tlakem na poslance, protože a politiky, protože teď přece jsme v situaci, kdy tu není ten Fialův pětihlavá saň kabinetu, ale je tu tři koalice. A ty blížící se volby, ty by nás měly k tomu inspirovat, protože především ano, nebude vůbec jedno, jak to dopadne, bojuje o hodně. Čili ten tlak na ty poslance, jako například jim psát, málo lidí to využívá. Na tato témata jim nadhazovat znovu a znovu, aby viděli, že to není jedno té veřejnosti. To je jedna z forem, kdy je možné to dát najevo. Ono v Praze mimochodem už se demonstrovat nedá vůbec. Tady ten rozbitý Václavák k tomu neumožňuje opravdu nic. Je to šokující celá tahle ta přestavba Václavského náměstí, kde zničili ten zelený pruh uprostřed. Tam bude už jenom dlaždicový buzerplac, jak připravený na přistávání letadel, a možná, že to není tak daleko od pravdy. Chodníky, ve kterých byly ty docela hezké barevné žulové kostky, červené, černé, bílé, a ty vzory, takové ty čtverce a tak dále, no vzory prostě, krásné vzorované chodníky. Vytrháno, mizí, barevné kostky jsou vzácné, jistě drahé, se prodají, a tam vzniká šedivá plocha další. Všude bude šeď. Já myslím, že to vyjadřuje něco víc než jen ten fakt, že si tohle potřebovali tady na Praze 1 udělat prostě proto, aby z těch zakázek bylo spousta všimného a spousta malých domů, protože to byl hlavní důvod, proč se to dělalo. Ale ten druhotný důvod, respektive druhotný důsledek toho bude opět vedoucí k tomu, o čem jsme mluvili před chvilinkou. Opět to zešedne, opět bez ohledu na to, že dnes je tento prostor zahlcen v podstatě z 80% cizinci, z nichž z těch 80% tvoří 60% Ukrajinci. Nevím, co tady na tom Václavském náměstí tak dělají, ale asi nakupují. Především, tak to všechno vede k tomu, co nesmíme připustit. Prostě nesmíme připustit. Ten, abych tak řekl, ten palach by to nezměnil, a Pán Bůh chráně, aby se něco takového dělo. Ale že musíme a máme možnost ve spoustě malých věcí na ty politiky se obracet a tlačit je, to si myslím, že máme. Tak pojďme dál. Když jsem začal už o těch Ukrajincích, Josef N. Zaslal do redakce v pražském metru do válečné zóny láká k cestě na Ukrajinu komfortními spacími vozy. Do Kyjeva za 909 korun, do Lvova za 499 korun. Nabízejí 4 místa, kupé, krásnou přírodu a také sebou prý máte vzít děti. Do válečné zóny, do země 100 000 uprchlíků před válkou, kteří se k nám prý přišli ukrýt a které naše země zadarmo živí a léčí a dává jim byty. Vždyť na Ukrajinu posíláme tanky a náboje, kde je tedy problém? Proč jsou Ukrajinci zde, když nás velmi výhodně lákají tam? Proč nás nutí číst v ukrajinštině? Opravdu chceme být taháni za nos? Oni tam prostě v tom metru na těch eskalátorech jsou tyto reklamy. To je jako kdyby v roce 45 nás někdo zval na prohlídku Berlína. Kolem těchto reklam projdou tisíce lidí, a nikomu to není ani trochu divné. Opět, řekl bych jediné. Mimochodem, ten postřeh je brilantní. Ta válka se odehrávala dosud, opravdu z ruské strany v rukavičkách, chirurgicky. Prostě jsou to v podstatě Rusové pro ně. A jsou to bratři nejbližší, kteří spolu žili nekonečně dlouho. Nechtějí je tam vymydlit, prostě kdyby chtěli, tak už to dávno všechno skončilo. Ale ta drzost, že teď zvou na tu Ukrajinu údajně tak těžce bojující do těch svých západních částí, které donedávna byly netknuté, ta je příznačná. Všechny ty položené otázky tady Josefem N. podpisuji. Ten problém, který před sebou s ukrajinskou emigrací máme, se teprve vynoří. Já vím, že to opakuji nesčetněkrát a že tak všichni trošku pokrčí rameny, protože nejsou jakoby vidět. Oni budou velmi brzy vidět. Jakmile se to ukončí tam. A kdy to si řekneme s panem Svatošem za týden nepochybně, že se to blíží k nějakému rozuzlení, takovému či onakému, tak pak si toho všimneme naplno. Protože sem přitáhnou ty hordy těch absolutně zciničtělých mužů z té fronty a jejího zázemí. A to, co nazýváme ukrajinský organizovaný zločin, který zatím se tady chová opatrně, tak to teprve vypukne. Ale zase, víme to dlouho. Nebudu se opakovat, pojďme dál. Pane Hájku, zaznamenal jste, jak nějaká firma odmítla udělat fotovoltaiku Okamurovi a Reichlovi? Je to vůbec v rámci zákonů? Mimochodem, moc tomu nevěřím. Zdraví Karel F. Karle, nevěřte, je to nesmysl. Vážený a milý pane Hájku, mám jednoduchý dotaz. Jo, tady to bych ještě měl také přečíst. Osobně to vidím tak, že je třeba poslat do Senátu co nejvíce lidí z řad stávající koalice SPD a nahradit zejména členy a příznivce současné opozice. Zřejmě by nebylo od věci stejně postupovat i ve volbách do obecních zastupitelstev. Paní Pekové samozřejmě její přeji dostatek příznivců a úspěch. To je ještě reakce na ten náš rozhovor, píše I.V. Hrdina. To, že se ta koalice vládní moc neshodla na těch kandidátech do Senátu, je pozoruhodné a varovné. My se ještě v jednom dopise k tomu dostaneme, ale já musím říci, že ta jistá lhostejnost k tomu je vlastně také varovná. Ono, to ano, to prostě válčuje. A bude to dál válcovat. A ty menší strany, které, bez kterých nemůže vládnout, si možná také ještě zcela neuvědomili, jakou mají sílu ve skutečnosti. A nebo je to nějaká strategie předvolební, které ovšem, přestože jsem za A velmi star a za B prošel jsem řadou těch kampaní dramatických, tak přesto tomu příliš nerozumím. No a teď k tomu dopisu. Vážený a milý pane Hájku, mám jednoduchý dotaz. Přijedete letos opět do Příčov? Ano, přijedu. A pokud jo, což si doufám předpokládat, uskutečníte zase tý párty pod širým nebem? No, to je zajímavé, to si řekneme ještě možná příště nebo tak, ale v zásadě bych byl pro. Mně to také přišlo docela zajímavé, jak jsme se tam povídali. Vloni byla ta porada nepodvolených skvělá, budeme mít pro vás s manželem a synem zase jeden dáreček z naší zahrádky. ale švestičky to nebudou. Chápu. Moc se na vás i vaše redakční kolegy všichni těšíme. Bude zase reportáž? Ano, budeme z toho dělat reportáž a chceme ji tentokrát pojmout ještě daleko, hlouběji a šířeji, protože pokládáme ty Příčovy za důležité, důležité setkání. Já jsem se koukal, na ten program a než se k němu ještě dostanu, tak jsem zjistil, že tam také přislíbili mimochodem účast Tomio Okamura opět, takže tam dopoledne bude i Okamura, bude dobré jako možnost si s ním popovídat. Také asi není úplně běžná. Mimochodem, někdo mě psal, že jsem na minulých Příčvech někomu odmítl nějakou odpověď na kameru, kde se mě někdo asi měl ptát, já nevím, kdo to, asi tak Oganesian možná, který tam už asi letos nebude, Oganesianův gang, na nějaké věci kolem Václava Klause a těch známých pomluv, že jsem odmítl na kameru. Opravdu já jsem tam žádnou kameru takovou neviděl. Pokud ten dotyčný mě teď slyší, nebo si to pak pustí, připomeňte mi prosím, protože já se před kamerami opravdu neschovávám. To spíš veřejnoprávní a ostatní kamery se už dávno začaly schovávat přede mnou. To vlastenecké setkání bude tedy 22. srpna. Bude tam ta mše, jako vždycky na začátku o 10 hodin. Mě trošku překvapilo, že tam nebude páter Přibyl, ale má tu novou funkci. Ale jsou to, časy se mění. Ale budou tam opravdu zajímavá jména. Opět. V tom panelu mediálním, který bude opět řídit Petr Žantovský, bude Marek Stoniš, šéfredaktor to dneska, Tomas Kulidakis, to bude velmi zajímavé pro mě, ale i Petr Štěpánek a dokonce Vladimír Železný přijde. Měli jsme ho tady na rozhovoru a také jsme se dohodli na dalším, to už to je zajímavá sestava, ta první. Ale pak tam bude mít Standa Novotný Příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů Michala Svatoše, Erika Besta, Jana Kavana a Evu Filipy. To mě nadchlo. To je ta naše bývalá velvyslankyně v Sýrii. Úchvatná paní, pravá diplomatka jiná, která tam vydržela a přes níž se dělali i vztahy s Amerikou v době syrské války. Také obsazení jak hrom. No a nakonec s nápisem ani západ, ani na západ, ani na východ možné podoby středoevropské spolupráce bude moderovat Michal Semín s panelisty Petrem Drulákem, Petrem Bahníkem a Michalem Térou, který také byl nedávno u nás a s ním jsme se dohodli, že ještě se jednou setkáme na jednom exkluzivním historickém tématu znovu tady před kamerami, ještě před Příčovy. Takže já moc doporučuji každému, kdo má možnost, aby tam přijel, protože jednak tohle obsazení a jednak přeci jenom ty časy se trošku mění a je dobré si to na místě prodiskutovat. Protože to má mnohé naděje, ale obrovská rizika. To, co se teď děje a děje se přes léto. V pozadí za tím vedrem, které současně slouží také jako docela hezká zástěrka. Tak se tam na vás budu těšit. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, co říkáte tomu, že Macinka nechce, aby koalice postavila do prezidentských voleb společného kandidáta a Babiš s tím souhlasí? Mně to přijde jako hazard, protože pětikolka bude samozřejmě stát za pávkem. Nebo je něco pravdy na tom, že se Babiš nakonec rozhodne do těch voleb jít sám? Já si to nemyslím. Já jsem to také zaslechl z několika stran, že to je nějaká úvaha. Andrej Babiš je velmi rozumný člověk. Velmi chytrý člověk. Není žádný důvod, proč by to dělal. Ale celá ta konstrukce, že to nebudou stavět jako koalice Spolu, protože koalice Spolu bude stavět Pávka vlastně, fakticky, a trojkoalice nikoho sama nepostaví, to už je docela sporný moment. A to vysvětlení Petra Macinky mně nepřijde dostatečně přitažlivé, jakože ti takzvaně straničtí kandidáti nemají moc šanci, musí to být někdo jaksi občanský. To není stranický. Ta vládní koalice jsou různé strany. A pokud by to správně vysvětlili toho kandidáta, tak mají v podstatě vysokou šanci, že to vyhrají. Je tu ale nějaká jiná úvaha, zřejmě, a nebo je zatím ještě něco jiného, prostě nedohoda. Nevím, proč to neříct, ale tuším, že se jim to nechce říct případně. Ale dobré to není, protože představa, že se to opět že tu bude opět nějakých 10-14 kandidátů a pak se bude čekat na to druhé kolo, no tak proti sobě bude stát asi Pávek a někdo kandidovaný od ANO. Proč to dělat tak složitě? Já nevím. Někdy si připadám, že už těm pohybům mezi těmi třemi stranami úplně nerozumím. Ale je to možná spíš mou, je to můj problém, je to spíš mou nedostatečností, že je ještě možná špatně čtu, nebo že mám málo informací zevnitř, protože tam se určitě něco odehrává. Ty volby, ty to ukáží docela přesně. Volby pražské budou extrémně zajímavé, že tady bude kandidovat samostatně SPD, tomu rozumím, protože minule uspěla. Ano, se nepochybně bude chtít vrátit, bude chtít získat primátora a tak dále. V té Praze to je pořád ještě trošku jako na celostátní úrovni, ale v těch ostatních částech, kromě, řekněme, Plzně, Brna, Ostravy a pár dalších měst, Olomouce, nerozumím tomu, těm nedohodám. Když už se dohodli na vládní koalici, tak proč se nedohodnout dál? Proč tu sílu drobit? Asi jsem opravdu už nějaký staromódní. Pojďme dál. Milý pane Hajku, již delší dobu se mi hlavou honí tato myšlenka, se kterou bych se s vámi rád podělil. V těžkých dobách se lidé často uchylují k různým vizionářům a prorokům, či prorokům, kteří vidí dál. Neříkám rovnou za roh, ale kteří mají, řekněme, širší vidění souvislosti. Jedním takovým nepopiratelným člověkem, který takovouto roli v posledních časech sehrál, byl bez pochyby Alexandr Solženicin. Nazýval věci pravými jmény a nesklonil se před ničím. Ani v Sovětském svazu, ani na Západě. Jeho přednáška na Harvardu v roce 1978 nezastarala. Jenom připomenu, že tam emigrant Solženicin, my jsme ho tiskli, ten jeho projev slavný, asi už dvakrát, vlastně předpověděl tomu Západu, že se zhroutí, že je bez síly, že je bez jakéhokoliv morálního zdroje, z kterého by ještě žil, a pak po převratu se vrátil do Ruska. Nicméně po jeho návratu do Ruska s pokročilým věkem, když podpořil Vladimíra Putina, jsem si říkal, a nebyl jsem sám, že se prostě stáří projevuje a Solženicyn ztratil na bystrozrakosti svého vzhledu a že, jak se říká, ujel. Ve světle událostí posledních let se stále více jasněji ukazuje, že to není tak černobílé, jak se mi původně zdálo. Postupem času jsem některé své postoje přehodnotil a vyvstává mi z toho otázka, co když se Alexander Solženicyn ve Vladimíru Putinovi nemýlil, co když měl pravdu. Je-li tomu tak, pak význam Alexandra Solženicyna narůstá do ještě významnějších rozměrů a jeho nadčasovost je prostě ohromující. S úctou váš Josef H. Josefe, já čtu tento dopis, který by si sám vystačil na jednu přednášku, proto abychom si jenom připomněli, že když říkáme, že nerozumíme těm některým věcem, které se odehrávají tady kolem nás, nemluvě o Západu, tak nesmírně málo rozumíme tomu Rusku. A to se o to pokoušíme. Protože Solženicynův příklad nás vede přesně k tomu, že to rozhodující na celé věci je nakonec to ten duchovní zdroj. Tam on mířil. A v něm také nakonec v Moskvě zemřel. Řekl bych, ostatně právě dneska má Solženicyn výročí úmrtí, 3. srpna 2008 zemřel. Takže vlastně je dobré ho tímto způsobem připomenout. Ale nejde jen o výročí, ta se týkají naší akademie hodně a jsem šťasten, že ji tak navštěvujete, protože je to s tím obrovská práce a myslím, že to k něčemu je. Ale jde především o ten duchovní rozměr Solženicynův, který možná vám všechny ty otázky vysvětluje. Solženicynův i Putinův. Pojďme dál. A já si tady zjišťuji, že jsem ještě nedočetl ten dopis, který se týkal Petra Macinky. Aha. Na vašem názoru nám moc záleží. Mluvím o naší nevelké partě, která se dala dohromady ještě za času Míčka, kdy jste začal mluvit o vytváření těch malých jadírek po regionech, jako byla v Americe Tea Party, která nakonec vynesla do Bílého domu Trumpa. Vydrželi jsme a stále se občas scházíme a diskutujeme tak trochu jako na pondělních poradách. Pro nás a pro mě zvlášť jste maximálně důvěryhodný, protože skoro všechno, co jste předpověděl ve svých knihách, se potvrdilo a potvrzuje se, co píšete v nedělních článcích, protože jsem věřící člověk, což se mi o mých kámoších tedy říci nedá. Vím, že je to i tím, že máte duchovní náhled všech těch dějů. Děkuji za to, Františku. Ale nevnucuju jim to. Nemůžou tomu rozumět, ale jinak jsou to bezva kluci. V závorce chacha je nám všem přes 60. To je hezky. Skoro se bojím zeptat, jestli už vydáte tu svou knížku, o které jste několikrát mluvil, protože předpokládám, že tam bude něco podstatného i o tomhle u nás nepopulárním tématu. Protože kdo tomuhle neporozumí, neporozumí ničemu a jen se bude děsit z každého vysílání ČT a rozhlasu. Ono to totiž má všechno svůj velký smysl. Tak asi pochopíte, že tohle klukům říkat nemůžu, protože by na mě koukali jako na exota. Ale kdybyste to napsal vy, myslím, že by je to k nějakému zamyšlení možná dovedlo. S přáním, abychom se potkali v Příčovech, kam jsem se konečně rozhoupal jet. František L. No, Františku, moc se na vás těším v Příčovech a dohovoříme to, protože ta teze, kterou jste tady zvedl, je opravdu zásadní, je klíčová. I když tomu nevěří většina vašich kamarádů z toho malého kroužku, a i když k tomu nevěří asi významná většina spoluúčastníků našich porad. Přesto, jak vidíme, si rozumíme, ale něčemu prostě z toho porozumět nemohou. Já bych řekl, že jste udeřil hlavičkou o hřebíček. Pokud jde o tu knihu, já ji opravdu teď finišuji s ní. Je to pro mě vůbec nejtěžší kniha, kterou jsem kdy psal a napsal, ale také je to dáno tím zatížením, v němž jsem opravdu denním. Dopíšu ji a to téma je tam velmi silné. Velmi silné a hraje docela klíčovou roli v některých dramatických chvílích toho příběhu, o který půjde. Raději nebudu, už mám prakticky jistý název, ale nebudu ho říkat. Až se dostanu do situace, že budu si jist, že ta kniha je téměř hotová, tak pak možná to řeknu, nebo možná, že dokonce nějakou kapitolku z toho někdy tady na kameru pro ty zájemce přečtu. Ale chci ji fakt dokončit. A ten duchovní aspekt, který podmiňuje, aby člověk porozuměl sdělení, že všechno dobře dopadne. A co to znamená ve smyslu bolesti, kterou musíme možná ještě prožít, nedej pán Bůh, aby to byla válka, ten je přesně tím klíčem, který odemyká některé komnaty, některé komůrky, kterým nepochybně porozuměl Alexandr Solženicyn, kterým s jistotou vím, že rozumí i ten Vladimír Putin a proto možná ještě stále všichni žijeme. Já budu doufat, že s pomocí Boží se dožijeme i toho příštího týdne a že si zase řekneme na základě vašich úchvatných dopisů něco zajímavého i pro ostatní. Tak nás ochraňuj všemohoucí Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Dobrý den, dámy a pánové, přeji vám vše dobré a vítám vás u Modrého jelena. Dnes jsem pro vás připravil společný rozhovor s českým a slovenským hostem, kteří mají za sebou mimořádné zkušenosti s fungováním státu. Doktor Štefan Harabin působil jako místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Slovenské republiky. Dvakrát stál v čele Nejvyššího soudu Slovenské republiky a kandidoval na prezidenta Slovenské republiky. Doktor Stanislav Novotný je bývalý policejní prezident České republiky, právník a publicista. Oba mají za sebou desítky let zkušeností s fungováním státních institucí. Poslední týdny přinesly summit NATO, debaty o výdajích na obranu i řady ostrých veřejných sporů. Když se na všechny tyto události podíváme v širších souvislostech, kam podle nich dnes směřují Česká republika a Slovensko? Dobrý den, pane Harabine.
1: Dobrý den, pozdravujem vás, všetkých vašich divákov aj poslucháčov vašho kanála, aj pana kolegu, s ktorým práve si spomínam, sme boli pred 7-8 rokmi v Prahe.
0: A vítam samozřejmě pana Stanislava Novotného, bývalého policejního prezidenta České republiky, právníka a publicistu. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání Petru Bohužovi a samozřejmě velmi jsem rád, že opět po tolika letech můžeme navázat na komunikaci se Štefanem Harabinem.
0: Já bych dnes s vámi nechtěl rozebírat nějaké konkrétní výroky jednotlivých politiků, tak jak se to děje běžně. Mě by mnohem více zajímalo, co nám všechny ty události, které prožíváme v těch posledních obdobích říkají o budoucnosti České republiky a Slovenské republiky. Jako první téma bych chtěl otevřít summit NATO.
2: Ta Česká republika je naprosto v lokajském postavení, nebudu mluvit za Slovensko, to si myslím, že pan Harabin řekne za sebe sám, ale my jsme prostě v postavení, kdy sloužíme jenom cizím zájmům. Konec konců nastoupila nová koalice, mnoho jsme si o toho slibovali, ale paragraf 318a zůstal v arzenálu, to znamená, že kdokoliv, kdo nějakým způsobem, kdy se rozhodne státní zástupce a soudce, kdo nějakým způsobem bude nahrávat takzvanému agresorovi, tak je naprosto prostě gumový paragraf, tak může být zatčen, zavřen a až zčerná. Ne, to je nehorázné, protože samozřejmě ten paragraf 318a v podstatě naplňují všichni, kdo se účastní té válečné štvanice. A ta válečná štvanice samozřejmě vyvrcholila na tom summitu na to, kdy my jsme tam v podstatě jako outsideri, ale zaplať pánu, že jsme aspoň nebyli ti, kteří naplňujeme zcela vrcholně ty normy toho utrácení peněz na naprosto zbytečné krveprolití a zabíjení Slovanů navzájem. Ale nicméně jsme tam byli zase jenom jako ti, kteří přizvukují, možná, že bychom měli všechny poslat do háje. Nicméně to, co tomu předcházelo ještě, to znamená rozhodnutí ústavního soudu, kdy dva lidé, kteří samozřejmě jsou známí napříč všemi režimy, jak se chovali pan Baxa, předseda, a pan Šámal, který v podstatě napsal to rozhodnutí, to opatření, které jaksi mělo donutit vládu. To bylo tak nesmírně trapné, že ta vláda měla odmítnout i ten ústavní soud už dnes, protože ústavní soud nemůže aktivisticky řídit politiku exekutivní. Kam jsme se to až dostali? Já vím, že je zde pan Harabin soudce, ale já věřím, že rozumí tomu, co říkám, protože krize americké justice se přenáší k nám. Americká justice rozhoduje politicky, to znamená, že rozhoduje o tom, kdo smí a nesmí a jak smí vládnout, a u nás je to se vším všady takto naplňováno. Všechno v zájmu vojenského průmyslového komplexu, všechno v zájmu zbrojení. Celý ten summit nedělal nic jiného, než prostě podporoval všechny ty zbrojní chůdky, všechny ty vratky peněz, které budou živit všechny ty zločince, kteří dnes stojí čelem států Evropské unie, tak bude živit prostě to, že se bude zbrojit a bude se vraždit.
0: A není to tak, jako že to není otázka jenom toho posledního vývoje, ale vlastně celých více než 30 let jako od změny režimu v tom roce 89, že vlastně bylo dáno, že budeme v jakémsi submisivním vztahu se Západem, že nebudeme úplně rovnocenní partneři.
2: No samozřejmě ten stát nám byl odcizen, ukraden se vším všady po dohodě Východu a Západu.
0: Co, pane Harabine, říkáte na ty události, na summit NATO? Naznačuje to nějakou hlubší změnu, nebo pojedeme dál setrvačně v tom, co vidíme před sebou?
1: Tak Správne ste začali aj v tom smere, že treba sa odvíjať od udalostí po roku 89, kedy bolo jasne na samite medzi, myslím ešte, prezidentmi Gorbačovom a americkým, že NATO skončí, pokiaľ končí Varšavská zmluva. No, nakoniec sa to vyvíjalo takým smerom, ako sa vyvíjalo, čiže išlo o kardinálny podvod vo vzťahu k, dá sa povedať už potom aj Ruskej federácii a jednoducho nadobúda to jasné kontúry nasmerovania z ostatkového kolektívneho západu anglosaského, kde sme vťahnutí aj my v tomto priestore proti Ruskej federácii. Kolega Novotný dobre povedal, že ide o stretnutie vojnových štváčov za účelom podpory banderovského režimu, ktorého prvky ukronacistické, hitlerovské a banderovské sú sprítomnené všade. Posledne už sa to premietlo aj do roviny znovu pochovávania Melníka, vytvorenia panteónu všetkých banderovských pohlávarov.

0: a pak mají zbraně. Nic jiného dohromady nemají. Made in America už toho moc není. Takže já si myslím, že je tu tlak na to, aby se, ať to stojí, co to stojí, ať to dává smysl, jakýkoliv, musí se, ať už skrze agentury nebo skrze jakékoliv jiné vydírání, musí se prodat to, co v té Americe je, a to je zejména tedy ten zbrojní materiál, což samozřejmě se děje v celé Evropě, to vidíme, jak podepisujeme nesmyslné kontrakty na nějaké F-35 a nejde o to, jestli je vůbec dostaneme, ale hlavně, aby se platilo, a pak je možná ani nedostaneme, ale je to stejně jedno, protože by byly ovládány z zahraničí. Takže je vidět, že jde hlavně o problém s dolarem. Dolar je v takové krizi, že když už to nebyl schopen vyřešit Fed před několika lety, zdá se, že byly nasazeny potom politické páky. To znamená, že Trump přišel s tím, že ten jediný nástroj, který měl, byla ta cla, a začal nějakým způsobem hartusit na tom, na té veřejné scéně mezinárodní, protože nikdo se nechtěl moc v tom Fedu pohnout, aby tedy začal dedolarizovat, protože jiná možnost není. Amerika je v hluboké krizi. No a zpátky k tomu, co říkal pan Štěpán Harabin, co se týká Ruska, pro boha, ten soustavný útok, to je útok lidí, kteří představují dnes evropskou politiku, jsou všichni vlastně pod tou egidou Deep Stateu takzvaného, kde kam můžeme zahrnout všechno možné, samozřejmě na prvém místě třeba tajné služby, ale pak tu jsou různé akademická sféra, média a tak dále. To všechno je v podstatě Deep State dnes a musíme si uvědomit, myslím, že to vyjádření je docela přesné, to označení toho instrumentu, který používají bankéři, oligarchové západního světa, kteří tímto způsobem tlačí na to, protože vytunulovali ten svůj finanční svět, tlačí na to, aby se tedy nějakým způsobem buď ten svět zotavil, nebo aby se zhroutilo všechno ostatní a tím pádem se mohli smazat jejich dluhy. Tak na tom přece stojí dnes ten náš slavný euroamerický svět. My jsme jenom hloupí v tom, že nejsme schopni vyslat alespoň trošku nějaký pozitivní signál, že v tom nechceme jet, a alespoň trošku teda, jak si, ano, se zazdálo něco v té Ankaře, že nechceme platit tolik, jako jsme platili a jako platíme díky tomu, co se tady odehrálo po listopadu 89, ale nicméně my nemáme v podstatě dnes jiného spojence než ty, kteří vyrovnávají tu světovou nerovnováhu vlastně, kdy dominátor sedí za oceánem, ale zároveň už nestíhá vůbec nic, vyrábí Čína, to je lokomotiva tohoto světa. Tady nějaké diskuze o tom, že na prvním, druhém místě jsou úplně nesmyslné, je to na prvním místě Čína, bez jakékoliv diskuze. No a pak je tady Rusko, které je nám alespoň nějak kulturně blízké, a my si to Rusko jaksi necháváme vzít, místo abychom s ním alespoň nějak korektně jednali. Ta válka na Ukrajině prostě jednoduše není naše. Je to válka zločinců, kteří potřebují zlikvidovat slovanstvo. Je to válka lidí, kteří potřebují nějakým způsobem, něčím hmatatelným, podpořit ten svůj nafouknutý dolar, že jo, to znamená jakékoliv suroviny, na co se dá sáhnout, to je třeba prostě ukrást, vykrást, což čeho jsme byli svědky v uplynulých letech v Severní Africe, na Blízkém východě, na Středním východě, všude jsme byli svědky jenom jako obrovských loupežlivých výprav, jenom proto, aby se podepřel celý ten podvod, který se dnes jmenuje Amerika. Tak to dneska stojí. A teď jsme toho v poslední době byli svědky a konec konců každý den budeme sklízet teď, jak si to svoje mlčení, zatím nějaký trest za to, že jsme dovolili, aby se stalo to, co se stalo, útok na Irán, samozřejmě ve jménu jakéhosi velkého Izraele, to je prostě něco naprosto nehorázného. A hormuzský průliv, kde nám naposled oznámil pan Trump, že on bude vybírat peníze, takže jako samozřejmě vždycky účetní z Ameriky prostě na prvním místě, že jo, jako America first, jako já už toho mám dost, jako když tady někdo pojmenoval Česká republika na prvním místě, co si měl by si vzpomenout, že to bylo kdysi tak, že toto hnutí v roce 40 znamenalo raději s Hitlerem než s Židy. Já bych to rád připomněl, to bylo to hnutí ve Spojených státech. Nejsem rád, když když někdo něco takového opakuje i v České republice.
1: Jsme jakoby rozděleni na takové ty dva pomyslné tábory proti sobě. Myslíte si, že se dá s tím něco dělat, jak teda v České republice i na Slovensku, aby si lidé mezi sebou porozuměli? Je tady něco nebo někdo, kdo nás takhle i záměrně rozděluje?
0: No rozhodně, já kvůli tomu budu teď publikovat nějaký takový textík, kde jak vznikla ta umělá rusofobie, která se zde pěstovala. Měl jsem tu čest, teď být tedy začátkem června jsem se stal součástí kulturního fóra, Pskovského kulturního fóra pro napravování křivd, které se týkají přepisování historie a likvidace ruské kultury, na tom stajím se to jmenovalo, a byl jsem nadšen z toho, že se tam dostalo hodně Britů, například skvělý Richard Sakwa, Christopher Reed, Jakob Rapkin třeba z Montrealu, Renfrew, Mercuris, to jsou všechno obrovská jména, která dnes v různých podcastech pro miliony lidí zjevuje tu pravdu vlastně o tom, jakým způsobem se rusofo to znamená ta nenávist vůči Rusům, vůči Východu, jakým způsobem se uměle vytváří. Byl jsem nadšen, protože je to jedno z nejvýznamnějších fór vůbec jako v Rusku, které na tom kulturním a historizujícím poli funguje, a bylo to pro mě prostě velmi, velmi příjemné, když jsem viděl, jaký lidé tam vystoupili, když tam vystoupili umělci skotští, italští, čínští, indové, a všichni nějakým způsobem se hlásili k tomu, že prostě si to nesmíme nechat líbit. Tak, ale byly to opravdu osobnosti. Pro mě je velmi příjemné také to, že i z té Británie, to jsou všechno lidi z vyhlasných univerzit, jsou to lidé, kteří tam nejsou stíháni kvůli paragrafu 318 a mohou nějakým způsobem fungovat, ale my jsme v tomhle tom ještě horší. My vždycky přeplňujeme, my jdeme ještě dál, my prostě budeme jako sami sebe tady zavírat za to, že se snažíme napravit vztahy, které samozřejmě naprosto přirozeně se měly kultivovat, protože jaká kolektivní vina, to je pro mě ten nejzásadnější problém. Od roku 1945 jsme si říkali, že už se nesmí nikdy nic takového opakovat, že žádná kolektivní vina nějakého národa, že to nesmí být něco, za co by byl někdo lynčován, a my jsme se k tomu snížili, že někdo, kdo je Rus, tak je prostě prašivý, nebo je to rovnou zločinec a musíme se k tomu němu takto chovat. To je přece něco, co můžeme odstraňovat sami, a říkám na tom poli kulturním, a říká se tomu národní diplomacie. Já jsem se pokusil na to pole vstoupit, nebo lidová diplomacie, bez ohledu na to, že nemám žádný mandát od nějakých vládních kašparů, a myslím si, že to je to, co musíme dělat.
1: Jsme schopni jako společnost se dát nějak dohromady, když každý si vedeme svou, ať už, a netýká se to jenom Ruska, jako je to mnoho témat. Jde mě o to, jestli to rozdělení naše, jestli vidíte nějaké cesty pro to, abychom začali spolu o všem možném, co potřebujeme diskutovat.
2: Treba povedať na samom začátku, že čo najviac vadí anglosasom. Najviac im vadí, keď Slovania spolupracujú. A keď mali dobré, korektné vzťahy, to už je jedno, na akých úrovniach, za akých režimov. Veď si zoberme len udalosti pred druhou svetovou vojnou. Kto podrazil Československo? Kto? Francúzi s Britmi. Hodili Československo Hitlerovi ako psovi kosť. Ešte vtedy Stalin povedal, že Francúzi odstúpili od zmluvy, ale my vám aj tak poskytneme pomoc voči Nemecku a obrane západných hraníc, teda Sudet. A dokonca urobil aj veľké manévre na východe s tým, že nestarajte sa, my už si nájdeme priestor, ako realizovať pomoc. Bez Rumunska alebo Polska otvorenia vzdušného priestoru. Čo sa stalo, vieme. Hej. Po druhej svetovej vojne je tu inštalovaný nejaký medzinárodnoprávny systém a uznávanie výsledkov druhej svetovej vojny, hej, na podklade ktorého systému vznikla aj OSN, Bezpečnostná rada, ale na podklade ktorého boli aj prijaté Benešové dekrety, ktoré odrážajú výsledky druhej svetovej vojne v právnom priestore Československa, vrátane aj hranic Československa. Ja napríklad vo vzťahu k Českej republike teraz. Francúzi, Británia garantujú západné hranice české? Nie, po druhej svetovej vojne. Jedine Sovietský zväz garantoval a garantuje doteraz prostredníctvom právneho nástupcu Ruskej federácie hranice. Čo je mimoriadne vážny fakt, keď berieme do úvahy, čo robí Česká republika a čo robí aj Slovenská republika, že dodávajú peniaze a zbranie banderovcom. Pretože vieme, že akákoľvek sankcia môže byť prijatá vtedy, keď rozhodne o tom Bezpečnostná rada OSN. Bezpečnostná rada OSN nerozhodla a Európska únia uvaluje sankcie. Už vieme, ktorý balík od 2014, aj vrátanie je teraz. Všetko je v rozpore so základnou zmluvou EÚ a zmluvou o fungovaní EÚ. Pokiaľ váš premiér aj náš premiér hlasujú, porušujú tieto zakladajúce zmluvy, porušujú chartu OSN, porušujú Českú ústavu a Slovenskú ústavu. Aj vy máte článok 1, aj my máme, Slovenská a Česká republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. Taká je tvrdá realita. No a keď my, aj vy, aj Česká republika, aj Slovenská republika chce udržať štátnosť, tým pádom chce udržať existenciu národa, lebo štát je za tým účelom, aby udržal existenciu národa, tak je totálne nezodpovedné, aby naši reprezentanti a vaši reprezentanti provokačne hlasovali za protiruské sankcie alebo za akékoľvek iné opatrenie, ktoré je namierené proti Rusku. Či už dodávanie financií. Napríklad ja x-krát vytýkam Slovenskej republike, či už predchádzajúcej vláde, aj tejto vláde, že nie je možné, aby sme dodávali zbranie banderovcom. Momentálna vláda sa bráni tým, že ako my to dodávame cez súkromné firmy, hej, cez Trnadovú firmu. Ja hovorím jednu vec. Nielen Slovenska, ale aj Česká republika je signatárom celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Do konfliktnej oblasti. A konfliktná oblasť je špeciálna vojenská operácia. Čiže keď my dodávame cez súkromné firmy, evidentne porušujeme medzinárodné záväzky. Pretože vláda, keď zistí, že akákoľvek zbraň, mína, sa vyrobená u nás, náboj, sa sprítomní v konfliktnej oblasti, je povinná odňať licenciu, ktorú súkromná firma dostala. Ďalej si povedzme, že ani jeden cent, ani jedna koruna sa nevráti ani Čechom, ani Slovákom, ktoré sme dali banderovcom. Pritom životná úroveň našich občanov aj vašich občanov prudko klesá. Toto považujem za totálne nezodpovedné správanie zo strany aj našich, aj vašich ústavných činiteľov. Nehovoriac už o tom, že vidíme, aké sú aktivity napríklad v Maďarsku, že maďarský premiér povie, že Maďarsko susedí so sebou samým. Ešte predtým spochybňuje Benešové dekrety, ešte predtým spochybňuje výsledky prvej svetovej vojny a trianonskú zmluvu, čiže evidentne sprítomňuje ambície na obnovenie impérie. Impérie, či už pod maďarským vedením, alebo pod rakúskym vedením. a vaši reprezentanti tolerujú existenciu a dokonca aktivity sudeto nemeckého Landsmannschaft. Keď to dáte do priestoru našeho, v ktorom žijeme, čo to znamená? Neznamená to náhodou ohrozenie existencie Slovenska aj Česka, aj obidvoch národov. Bez garancie našich hraníc, aj vašich hraníc, Ruskou federáciou my sme v pozícii, že nemusíme udržať štátnosť, keď registrujeme aktivity, ktoré som spomínal, a tzv. Vatikánsky projekt, ktorý chce obnoviť Habsburskú impériu. No a to, keď dávame do konštelácie konkrétnych krokov voči Ruskej federácii, tak hovorím, že ide o totálnu nezodpovednosť momentálnych ústavných činiteľov na najvyšších riadiacich postoch v Českej republike aj Slovenskej republike. Lebo čo robí vaša vláda momentálne, aj predchádzajúca, aj naša, aj predchádzajúca, je vždy to isté. To znamená, že sú riadení z rovnakého centra. A keď ideme ešte ďalej, Trump s Putinom sa na Aliaške v podstate dohodli. Východná Európa je sféra vplyvu Ruska a západná Európa americká, pokiaľ tam nebude ešte inštalovaný európsky islamský kalifát. Presne to isté, čo po druhej svetovej vojne Stalin povedal. Ani jeden náboj od Berlína na východ nebude sprítomnený proti nám. A toto isté požaduje Putin. To povedal na Mníchovskej konferencii 2007. Bezpečnostné garancie. No a celá západná Európa sa správa úplne opačne. A to, že sa dostaneme do tejto sféry vplyvu, už nechce pochopiť a nechce čítať iba zaslepenec, alebo ľudia, ktorí sú vydieraní a nemôžu nič iné prezentovať. Oni aj vedia, že o čo sa hrá, ale sú vydieraní. Ako sú vydieraní? To už je druhá otázka. Aká rovina korupčného správania? Po každej vojne sa menia hranice. No a jednoducho tento východoeurópsky priestor sa dostáva do ruskej sféry vplyvu aj ekonomickej. To bude rublová zóna. To neznamená, že my budeme platiť rublami. Vôbec nie. Keď sa budeme správať normálne, Rusi nechcú rozširovať svoje územia od historicky ruského domu. Nie. Veď keby to chceli, veď Stalin bol v Berlíne v maji. Keby chcel, tak vtedy britská, francúzska armáda neexistovala. Wehrmacht bol rozložený, britská armáda nebola schopná braniť sa ani dvom, trom naletom. Čiže bol by sa dostal až na absolútny západ Francúzska. Nie, že by nebol ovládal. Čiže ja chcem tým povedať, že Rusi nechcú iné územia tak, ako sa to propagandisticky hlása v celej západnej Európe, že Rusi chcú zautočiť na nás, na NATO a tak ďalej a tak ďalej. Toto je konštelácia, ktorá sa tu skutočne bude realizovať plynutím času a na to neprežije 2-3 roky.
1: Tak jaká východiska vidíte v tom, abychom se vymanili případně z nějakého nadnárodního řízení a zároveň to dělali společně jako jednotná společnost?
2: Pozrite, budoucí vývoj zřejmě přinese nový chod událostí a to, co je programovo ideologicky prezentované Bruselom od samého začiatku presadzovaním migračnej politiky LGBTI, likvidácie rodiny, totálnej rusofóbie, podpore banderizmu, je pokryvané, dá sa povedať, liberálnym spektrom. Hej. Ja napríklad na Slovensku by som charakterizoval predchádzajúcu vládu a tam tú prítomnú zostavu celú liberálnu a dnešnú vládu Smer, Hlas, to sú liberáli alebo strední liberáli a jediná sila je národno-vlastenecká SNS, ktorá aj vo vláde u nás sa vymedzuje s tým, že je proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, proti podporovaniu finančnému, proti hlasovaniu za protiruské sankcie a navyše ešte táto strana vytýka premiérovi, že jediný z členských štátov EÚ vedie spoločné rokovanie s banderovskou vládou. No ale to som odbočil len z toho pohľadu, že vaša vláda momentálna robí to isté vo vzťahu k banderizmu a neviem, či sa nejak vymedzili proti LGBTI ideológii, proti migrácii. Čiže v budúcnosti dôjde k profilácii takej, že budú na tomto minimálne vo východoeurópskom priestore bojovať proti sebe alebo politicky superiť proti sebe dva prúdy. Hej. Liberálny a národno-vlastenecký. Liberálny ten, ktorý pôjde v intenciách doterajšieho smerovania bruselskej verchušky a tam prítomných skorumpovaných elit. Druhý bude národno-vlastenecký prúd, ktorý bude prioritne dominantne presadzovať záchranu rodiny, národa, spoločnosti, záujmov Českej, Slovenskej republiky. A to isté čaká, dajme tomu, Polsko, aj Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko. Tak samozrejme Srbska, tak tam je to prítomné už dávno.
1: Tam, pane Novotný, ale nevidíme ta východiska, jak bychom mohli začít společně táhnout za jeden provaz, aby nějaké ty nadnárodní struktury už námi neřídily a zároveň my, abychom si v tom našem dialogu, ne že porozuměli, ale aby ten dialog vůbec začal, protože my jsme svědky toho, že vlastně tady žádný dialog nemáme, my tady žijeme v nějakých paralelních světech vedle sebe a každý si vede svou, že? Vidíte tam nějaká východiska, nějaké kroky, které by se daly uplatnit tak, abychom si začali jako společnost rozumět?
0: No prostě je ta jediná možnost, jako je vzít veškerou odvahu do rukou a chovat se prostě směle, chovat se ostře, chovat se jednoznačně. Já prostě vůbec nerozumím těm postojům vlády, která naslibovala spoustu věcí. Ani to minimum, ani ten paragraf 318 nebyla schopná zrušit. Nic, neřeší vlastně vůbec nic. Ti samí lidé, kteří mohli za covidovou krizi, tak jsou dosazováni zpátky do funkcí, kteří zlikvidovali skrze covid ekonomiku. Ti samí lidé, kteří tady vlastně souvisí s celou tu energetickou krizí, tak pokračují veselé dál. Nic se neděje, nebo se naopak vymýšlí koncepty, kde prostě stát bude platit opět všechno. To znamená, že všechno prostě bude padat na hlavu daňového poplatníka. Lidi se budou dál prostě znásilňovat, v podstatě budou se zlikvidovat ve své aktivitě tím, že nebudou mít prostě už vůbec žádný prostor k svobodnému pohybu a uvažování, protože budou mít svých starostí dost a to je něco, proti čemu se můžeme zepřít jenom tou odvahou. A politika samotná, pokud by měla něco zachraňovat, tak má samozřejmě tady nějakou možnost, je tady nějaký prostor, Západ bude padat, Západ se dostane do strašných turbulencí, je zvykl si na příliš velké pohodlí, pýcha, která ho ovládá, tak ho bude zároveň likvidovat. A my v této situaci máme jedinou možnost vytvářet alespoň ve střední Evropě dnes nějaký rozumný blok, to znamená ta V4, která byla původně určená pro úplně jiné účely, může nějakým způsobem alespoň zastavit tu tendenci toho pádu. Alespoň ve střední Evropě se může zpomalit trošku ten pád, protože všechno to LGBT a všechny tady ty nesmysly, všechny ta zvěrstva, která likvidují rodinu a národní státy, to všechno musí být striktně odmítnuto. Vidíme, že i současná vláda, která má nějaké motoristy, nebo co to vlastně je zač, jako co ti lidé se chtějí dokázat ve svém středu prostě boje proti Green Dealu neudělali zatím vůbec nic. Je prostě potřeba tlačit, nic jiného nám nezbývá. To znamená, že to národní hnutí, o kterém mluví Štefan Harbin, to je prostě klíčová věc. Ono k tomu dojde, protože nebude za chvíli opravdu co jíst. Ty národy se propadnou na úplné dno. A problém je v tom, že nám byly odcizeny státy. Ano, stát je ten instrument, který má realizovat nějakou národní politiku, proto se musíme opřít o národ. Musíme znovu začít národ utvrzovat v tom, že je důležité, aby tady zůstal, aby nestratil svůj jazyk, aby nebyl zcela zničen právě v těch proudech, které byly rozpoutány. Tady dlouhodobě se připravoval ten Drangnach Osten z Německa. To, co se stalo teď v Brně, ten sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který tak nádherně koreluje a člověk se musí říct, že mu to nepřipadá nekoordinované s tím maďarským postojem vůči Benešovým dekretům. Tady je vidět, že už tady vzniká jasné spojenectví, že to vzniká spojenectví, které má v podstatě z nás, minimálně z České republiky, učinit zpátky prostě jakousi kolonii Německé spolkové republiky. Výroků na toto téma je tady celá řada a ti lidé jsou velmi dobře placeni, typu Daniela Hermana a dalších, kteří říkali, ano, bylo by dobré, kdybychom byli jednou ze spolkových republik Německa a samozřejmě Slovensko by čekalo potom pohlcení Uhry. Je otázka, jak by ty Uhry byly organizovány, ale samozřejmě zase jenom ze Západu, zase by se ani těm Maďarům by se nedovolilo, aby se dělali, co budou chtít. Takže je potřeba se schopit a pokusit se dělat středoevropskou politiku. Co se týká České republiky, tak by měla daleko více zintenzivnit vztahy se Slovenskem. Se Slovenskem to by mělo být opravdu, já vím, že to bude znít po staru, skutečně nerozborné přátelství, které se nedá rozsekat jako těmi všemi hoštaplery, kteří jsou velmi dobře živěni v pražské a třeba i bratislavské kavárně. Je potřeba se tomu prostě vzepřít a bratrské národy nejbližší si ve střední Evropě by měly opravdu vytvořit velmi pevný tandem, jestli nebudeme na toto tlačit i u těch současných vlád, protože nevidíme tu intenzitu, kterou je nutné prostě dnes jak si uchopit, je třeba vyjednávat s těmi okolními státy. Vidíme, že Poláci v mnoha věcech si dnes uvědomují, že nemohou spolupracovat s banderovci, že přece jenom ty resentimenty tam jsou velmi, velmi silné. Ty poslední kroky polské vlády nebo respektive polského prezidenta vůči Vladimíru Zelenskému, já prostě nevím, proč by měl být Volodymyr, když vždycky jeho původní jazyk je ruština a mizerně mluví ukrajinsky. Takže tyhle ty kroky by měly být také zohledněny někdy i u nás třeba a to znamená začít v některých naprosto podstatných věcech držet basu. Tady myslím, že ta šance je, protože Západ je křehčí, než si myslíme, protože je daleko zkaženější, než si myslíme. A to neustále ovívání jak si toho Západu, ta hrubá, hloupá rétorika, že patříme kam si na Západ, my patříme do střední Evropy, láskavě, ať se ty dámy a pánové, ať se podívají na mapu, my jsme ve střední Evropě a vždycky tady byla docela zajímavá středoevropská politika, historicky mimořádně zajímavá a měla svoji kulturu. My jsme tady nevedli odpadní vody jako v Chicagu na stožárech. My jsme měli vždycky zakopány, my jsme měli svoji kulturu, svoji estetiku, svoji etiku. Mně se moc líbilo, když jsem na tom fóru, na kterém jsem byl, nakonec tam vyslechl jednu mimořádně zajímavou přednášku jednoho stoupence Alexandra Zinovjeva. To byl ten člověk, který obnovoval filozofii po 45. v Sovětském svazu, jako, že prostě musíme už jasně říct i v oblasti estetiky, že něco je ošklivé, ale je to ošklivé. Musíme i takové věci jasně formulovat. Prostě nebudeme si tady přece nalhávat, že to, co tady vytváří naše kulturní scéna, že je něco, co nás podpoří, nemůže tady jakýsi bezbarvý, nezajímavý člověk, jako je pan Hádek, hrát tady Jana Husa nebo Karla IV. To je prostě výsměch, to je jako devalvace zase národní. Nesmíme dovolit, aby česká televize a další média nás likvidovala kulturně a vysmívala se nám, protože oni jsou přece dál, oni přece už jsou s těmi Němci téměř, téměř zajedno, ještě kdyby tak je převinuli víc na hruď. Ne, ne, prostě od Aše na východ námi anglosasové pohrdají. Tak si to laskavě uvědomte. I vy, Ukrajinci, si uvědomte, že z vás mají legraci a že vás považují jenom za kanonenfutr, že vás obětují, že vás zlikvidují, že vás nenávidí, že vás nesnášejí, že jste pro ně jenom lidé pro mizernou pracovní kvalifikaci. Ne, ne, ne, je potřeba se takto postavit.
1: Pane Hrabine, čeká nás Českou republiku a Slovenskou republiku společná budoucnost. Jakou vidíte časovou osu jako těch změn, které naznačujete, že nás čekají, zásadní změny?
2: Já navážem na kolegu Novotného, v mnohom má skutečně nespornou pravdu, o co išlo po roku 89. Prosperitu, vysokú životnú úroveň vo východoeurópskom priestore, vysoké sociálne istoty, zdravotnú starostlivosť, školstvo. Sme mali na špičkovej úrovni ekonomiky, boli samostatné. Išlo len a len o to ovládnuť tento priestor a jednoducho oddialiť krízu, ktorá nastupovala v západoeurópskom priestore. V podstate ekonomická kríza západu a vrátane Spojených štátov amerických bola oddelená rozkladom socialistického tábora a vykradaním surovinových zdrojov a celej ekonomiky. K tomu len kozmicky som sa vrátil. Skrátke napokon Hitler, keď spúšťal operáciu na východ. Ako bolo to pod nejakou symbolikou proti bolševizmu, ale v skutočnosti všetky výroky aj ďalšie smerovali k tomu, musíme zlikvidovať Slovanov, nie bolševizmus. Slovanov a rozdeliť Rusko na surovinový prívesok a vykrádať zdroje všetkých Slovanov a urobiť zo Slovanov presne hej, podriadení. My sme anglosasi, hej, my sme nadriadená rasa a vy ste rabi, hej, vy budete nám slúžiť. A tie ich procesy na rozdeľovanie Slovanov hneď spustili samozrejme v Jugoslávii, kde dostali do konfliktu Srbov a Chorvátov. Takisto teraz sa toto deje na Ukrajine, aby sa navzájom Slovania zabíjali, aby sa znížil počet Slovanov a tým pádom, aby ľahšie ovládli tieto priestor. My môžeme vďaka našim velikánom v našej histórii, tej novodobej, pánovi Mečiarovi a Klausovi ďakovať za to, že my sme sa rozdelili mimoriadne inteligentným spôsobom, bez krvi prelievania dokonca. Dostali sme naše vzťahy na oveľa vyššiu úroveň, ako boli predtým. Žiaľ, oni boli zaťažené čechoslovakizmom, pretože vieme, že táto teória tu bola ešte aj pred druhou svetovou vojnou a potom aj po druhej svetovej vojne. Ale toto už sú veci, ktoré sú za nami a aj Slováci, aj Česi zistujú, že vzájomná väzba týchto dvoch bratských národov je tak silná, že jednoducho tu je potreba absolútneho zbližovania týchto dvoch národov, aby sme zachránili našu existenciu, či už národov a takisto aj štátov. V akej forme hej, spolupráce v štátoprávnej rovine, to je jedno. Ale tu treba spomenúť to, že práve teória a taktika anglosasov bola rozdeliť slovanské národy a dostať ich do Európskej únie z pozície trpazličích členov, ktorých my môžeme ovládať a ktorým môžeme diktovať všetko. Nenormálne ekonomické podmienky, nejaké dotácie, potom zavádzanie sankčných mechanizmov, doslova korupčné vydieračské správanie, ktoré oni premietajú na úroveň demokratických metód. Ale v skutočnosti išlo a ide len o vykrádanie našej ekonomickej a ľudskej podstaty. Ja si myslím, že pre budúcnosť aj Česká republika, aj Slovenská republika má potenciál dostať sa z tohto marazmu v prvej etape normalizáciou vzťahov s Ruskom. Normalizáciou bilaterálnych vzťahov s Ruskom, či už v rovine hospodárskej, myslím si, že aj kultúrnej, ale aj vojenskej spolupráce. Takisto vstup Českej a Slovenskej republiky. Ja som za Slovenskú republiku viackrát avizoval, že by som dal okamžite prihlášku do BRICSu. Pretože BRICS je spoločenstvo, ktoré je založené na rovnoprávnosti všetkých subjektov, tam pritom ich bez ohľadu na spoločensko-ekonomický systém alebo politickú režimovú formáciu. No, a nesporné je, že v budúcnosti, vzhľadom na tie aktivity, ktoré sú v tomto priestore mimoriadne silné, my budeme musieť po normalizácii a stabilizácii vzťahov s Ruskou federáciou vstúpiť aj do obranných zväzkov, obrannej zmluvy. Ja som napríklad v kampani viackrát hovoril, že ako prvé, čo by bolo, by som išiel na návštevu do Moskvy a inicioval by som uzavretie obrannej zmluvy s Ruskou federáciou. Ešte ma tam napadali, že ako, my sme člen NATO. Hovorím, no aj USA je členom NATO, uzavrelo obrannú zmluvu s nečlenom NATO s Kosovom. To už teraz hovorím len nad rámec, ale z hľadiska perspektívneho, aby sme mali garantované hranice, vám musí garantovať takému malému štátu, či už v pozícii neutrálnych subjektov, alebo aj bez neutrality vyššia mocnosť, silnejšia mocnosť, a že Rusko sa dostáva do super globálnej pozície, to je už dnes asi každému jasné aj z hľadiska výsledkov vojenských operácií, špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, ktorú výslednicu samozrejme západná štát zamlčiava a pomary vyzerá to tak, ako Goebbels v apríli 45 kričal na filmových festivaloch: vyhrávame, a nakoniec 9. maja Rusi vyvesili na Reichstagu zástavu. Čiže toto je budúcnosť, myslím si, že z pohľadu Ruskej federácie bude takisto záujem normalizovať vzťahy aj so Slovenskou, aj v Českou republikou, alebo s obidvomi štátmi v akejkoľvek štátoprávnej pozícii, pretože idú do histórie, veď vieme, ako ruský car podporoval rakúskeho cisára, pokiaľ išiel o revolúciu 1848, a potom rakúsky cisár v Krymskej vojne podrazil hneď Rusko. Čiže aj Ruská federácia do budúcnosti bude mať záujem, aby v tomto stredoeurópskom priestore existoval a rozvíjal sa štátoprávny subjekt slovanský, čiže aj Česko, aj Slovensko už v štátoprávnej rovine, aká bude priateľná pre obidva subjekty.
1: Na závier, pohľad do budúcnosti, kdybychom si predstavili Českou republiku a Slovenskou republiku za 10 let, tak jak byste to videli?
0: No, realisticky si myslím, že ta šance tady je prostě v souvislosti ovšem s tím, jak se pohnou geopolitické kry. Tak to je, ono to obyvatelstvo tak odhodlané zase není, to zase si nenamlouvejme. Takže bude asi záležet na tom, a bohužel vždycky to tak je, že bude v tom i dosti oportunismu a tak dále, pokud se prostě věci pohnou tak, že bude to ta nová příležitost komunikovat lépe s východem, budu velmi šťasten a pak si myslím, že se i ti lidé objeví, kteří budou moci takto komunikovat. Nicméně doufám, že to nebudou ti samí, kteří už třeba po čtvrté v životě převlíknou kabát. To by byl velmi rád, aby se nedělo, tedy protože už toho mám dost. Co se týká takové té strukturální budoucí nějaké představy, tak já opravdu trvám na tom, že musí mít nějakou svou identitu střední Evropa. To znamená střední Evropa, která byla různě historicky vykládána, Němci se považovali za střední Evropu a tak dále. Já si myslím, že tentokrát je třeba nutné považovat za střední Evropu to, co v té střední Evropě opravdu existuje. Reálně to jsou Slované, jako je, to jsou tady samozřejmě Maďaři, doufejme, že věčně tam nebudou ti lidé, kteří se seskupili kolem toho současného premiéra. Myslím si, že to je určitá šance, včetně třeba i toho Rakouska a tak dále, ale bavit se o tom, že budeme svébytné seskupení států, které bude potom schopno třeba vytvářet i tady nárazníkový nějaký prostor mezi tím zmarem, ke kterému dojde v západní Evropě. Samozřejmě jako vztahy s Východem a s Ruskem jsou naprosto nezbytné a je to ale přání. Jako já bych velmi rád byl, abychom vstoupili do mezi státy BRICS, abychom dělali to, co jsme měli dělat už dávno. My jsme mohli mít například celou tu slavnou hedvábnou stezku dotaženou až sem. My jsme tady mohli mít široko rozchodnou kolejnici. Všechno bylo zamítnuto, protože by nás to ekonomicky zvýhodnilo. V Praze mohla být široko rozchodná kolejnice. Naši politici všechno zamázli, protože jsou normálně skorumpovaní, vydíratelní, jak říkal pan Harabin. Celá řada z nich je vydíratelná proto, já to budu ilustrovat tou jednou větou, jak kdysi náš bývalý velvyslanec v Německu se v Berlíně za přítomnosti celého velení německého, včetně paní Merkel, zeptal, co byste tomu řekli, kdybychom vypověděli smlouvu z roku 73. To je ta smlouva, kde tehdy Československo garantovalo, že jako nebude nic požadovat žádné reparace, protože sudetští, protože zabralo teritoria sudetských Němců a majetky. A co kdybychom vypověděli a požadovali reparace? A bylo mu odpovězeno, vy nic rušit nebudete, protože my víme, jak jste privatizovali. Myslím, že ta věta je za 100 zlatých. Jo? Jako prostě myslím, že to tím je řečeno všechno. Proč jsou tady vydíratelní a proč dnes se velmi obtížně s nimi jedná. Padlo tady jméno Strnad, oslnivé jméno zbrojního průmyslu, vzhledem k tomu, co člověk ví o něm, jakým způsobem se domohl majetku a jakým způsobem také se chová v tom zbrojním průmyslu, tak si představme třeba to, že platí milion chvilek a že si z vedlejšího domu na Kavčích horách se na recepci dívá na to, jak otroci dole demonstrují za nezávislost České televize a přejí ty velké úžasné poplatky obyvatelstva. Tak to jenom jak si ilustruje tu situaci, ilustruje to, na čem ten stát stojí, že, protože na Strnadovi stojí celá ta kamarela, která sedí na hradě a která drží nad vodou soudruha Pávka. No tak jenom to byl taková jenom drobná zmínka k tomu, jak ta těžká cesta je, protože dnes zjišťuji, že kdo něco v politice se snaží znamenat, tak začíná být závislý na zbrojení. Ta taktika je poměrně průzračná, to znamená, my chceme válku, my, Evropa, my tady otroci, v podstatě oligarchie finanční, americké zejména, a my prostě vás všechny budeme motivovat tak, že budete mít zájem na tom zabíjení. Takže to je teď současná situace. Já doufám, že to pomine právě proto, že se posune ta geopolitická situace tak, že v podstatě prohraje to na té východní frontě, prohraje zlo. A to zlo je jasné, kde dnes je.
1: Pane Harabine, naše budoucnost za 10 let, čeho byste měl tak největší obavy nebo naději naopak, co nás za těch 10 let může čekat?
2: Já si myslím, že nemůžeme izolovaně hovorit o vývoji na Slovensku a v Česku bez zobratia do úvahy všetkých udalostí, ktoré sa dajú predpokladať v najbližšej budúcnosti aj po vyriešení alebo ukončení špeciálnej vojenskej operácie Ruskou federáciou na území Ukrajiny, ktorá bez dosiahnutia demilitarizácie a denacifikácie ukončená nebude. Vidím to tak, že jednoducho toto bude dosiahnuté nakoniec, ten proxy fašistický, ukronacistický režim, ktorý prišiel teroristickým neústavným pučom k moci, bude povalený vlastnými obyvateľmi a tým pádom dojde v tomto ich ruskom historickom dome zrejme o vstup Ukrajiny do štátoprávneho zväzku s Ruskou federáciou, tak ako je teraz v zostave Bielorusko. No a Slovensko tým pádom bude mať bezprostredné hranice s Ruskou federáciou. To je, myslím si, že vývoj, ktorý môže mať z hľadiska termínového nejaký možno horizont 3-4 rokov. Samozrejme, že pokiaľ ide o Slovensko a Česko, sladom na našu veľkosť, či už čo do počtu obyvateľstva, čo do síly ekonomiky, čo do zdrojovej základne, sme malými štátmi a preto každý spoločný postup obidvoch štátov alebo mimoriadne úzka spolupráca vo všetkých sférach len umocní silu vo vzťahu k tým susediacím sílám susedných štátov, ktorí majú záujem na ovládaní alebo pohltení či už Slovenska, Česka alebo slovenského a českého národa. Čiže je jasné, že sme odsúdení na mimoriadne úzkú spoluprácu vo všetkých sférach a vývoj prinesie potom tú formu a podobu spolupráce, ktorá je z hľadiska štátoprávneho najprospešnejšia. Samozrejme, z hľadiska zahranično-politického myslím si, že dojde aj k úzkým zväzkom aj v tej rovine ekonomickej, politickej, vojenskej aj s Ruskou federáciou, prípadne so Srbskom, ktoré asi sa takisto dostane do pozície mimoriadne úzkej spolupráce s minimálne s Čiernou horou, keď nie aj s srbskou časťou Bosny a Hercegoviny a prípadne Macedónska, pretože ide o už tradične historicky spoločné slovanské väzby, ktoré boli aj históriou vždy pozitívne hodnotené a mali aj pozitívne výsledky.
1: Na závěr bych vás chtěl poprosit, Modrého jelena sledují různé generace a možná nás sledují i mladí lidé, kteří budou jednou nést plnou odpovědnost za budoucnost České a Slovenské republiky. Co byste jim chtěli předat, vzkázat nebo poradit, aby ty naše země třeba za 30 let nebo více byly lepším místem k životu? Pane Harabine.
2: No, jednoducho, aby sa riadili zdravým rozumom, aby selektovali informácie, aby sa nenechali klamať mainstreamovou propagandou, aby nepodľahli ani žiadnym rusofobným, ani slovakofobným, alebo slovanofobným tendenciám, či už v Česku, či na Slovensku, a aby si uvedomili, že český a slovenský národ sú slovanské národy sebe najbližšie.
1: Pane Novotný, co vy? Vy jste poradil.
0: Můžeme souhlasit, ale samozřejmě dodám k tomu ještě, že je naprosto klíčová a důležitá rodina. To je ta, utrpěla snad největší zásah, jak si po tom období těch uplynulých nejenom, teda samozřejmě 35 let, je to dlouhodobý proces, 20. století je rozbíjející, protože to je ta poslední obrana každého člověka, mladého člověka, dítěte, je to ta největší psychologická vlastně obrana před světem, takže rodina je velmi důležitá, příbuzní držet při sobě a samozřejmě s tím souvisí, s tím rodem souvisí to slovanství, to, co říkal pan Štefan Harabin, prostě slovanství je důležité jak si vědomě prožívat, protože nikdo na nikoho nikde nečeká. To, ta, ten pocit, že když se dokoktám anglicky někde jaksi na pláži v Itálii, že tím pádem mi patří celý svět, to je tak všechno směšné, jo, že vlastně to, že je mi otevřený celý svět, ne, není prostě, není to tak, ten svět je do značné míry nepřátelský a jestli někde je možno vybudovat si nějaké zázemí, tak je to doma. Čechách, na Slovensku, na Moravě a souvisejících jaksi zemích, kde si dokonce lépe vyhovíme, protože se lépe chápeme. I právě třeba i v tom Polsku, kde se nám nemusí třeba spousta věcí líbit, ale jsou to naši, jsou to všechno lidé naši a jak říkám, je tady nějaká bariéra, kterou je třeba pořád překonávat směrem na západ, ale my nejsme západ, my jsme střední Evropa.
1: Děkuji vám, pánové, oběma za otevřený rozhovor. Děkuji moc, že jste mi věnovali svůj čas. Mějte se hezky, ať se vám daří.
0: Velmi velkou ctí.
2: Uvidění a všechno dobré vám želám a širokou posluchačku základní. Protože je potřebné, aby teda objektivné informace se šířily aj na slovenskom, aj v českom priestore.
1: Děkuji, děkuji moc. Dámy a pánové, naším hostem byl pan Stanislav Novotný a Štefan Harabin. Mějte se moc hezky a těším se příště.

Nýbrž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, snad jsem dobře slyšet, nevím, jak je to slyšet do vysílání, v záznamu to nějak chraptělo, bylo to divný, jak z hrnce, nevím, co se to tady je, takže když tak zkuste, prosím vás, na Odyssey pod pořad teď živě napsat, jaký je záznam, nebo spíše, jaké je to živé vysílání, jak je to slyšet, jaký mám zvuk. Počkáme asi na pana Tichého, já uvidím, co mi tady napsal v prvním mailíku, aby jsme se na to koukli, protože my se samozřejmě koukneme na všechno důležité za ten týden. Dámy a pánové, vítám vás a zdravím u komentovaného to zpravodajství, tedy toho pravidelného právě přehledu zpráv, informací a i těch komentářů, aby jsme se na ně podívali, tak jak se nám za ten týden udály. A já už to tady dám, tedy první zprávu, já se ještě kouknu, co mi tady pan Tichý psal, či nepsal, jestli mám jet, teď nevím, kde jsem, tudleva jsem, a tady se mi to neotevřelo, už se mi to otevřelo, tak, koukneme se, já vám to tady přečtu, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, iránský konflikt, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odjinut jako šesté a jako poslední zajímavosti z domova. Pak bychom se tedy měli kouknout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, ale aneb válka je rozhodnutá. Tak jsem na to zvědavý, jak to celé půjde. Já tady zkusím ještě dohledat e-maily, který mi tady přišel v týdnu. Ale teď ho nevidím, tak nevím. A nebo to byla WhatsAppová zpráva a tak dále, tak já to ještě zkusím dohledat. Zatím se asi koukneme na tu první zprávu, koukneme se, ať to můžeme svištět dále. Takže frčíme, Putin říká, že zásadní západní území Ukrajiny bylo darem od Stalina a vrátí se Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Ruský prezident tedy oznámil rozpad Ukrajiny s tím, že Kyjev spečetil svůj osud. To znamená, že

0: ruský prezident uvedl, že Ukrajina nebo Ukrajina stát 404, jak si to vezmete, ten zkrachovalý státek bez dotací od nás ze západu, od pošuků z Evropy války chtivých, by tento stát dávno nebyl. Nakonec prý tedy ztratí své západní regiony a argumentoval ruský prezident, že území, která historicky patřila tedy Polsku, Maďarsku a Rumunsku, se vrátí svým předchozím vlastníkům, ať už k tomu dojde okamžitě nebo v nějakém dlouhodobém horizontu. A zároveň poznamenal, že Moskva je jediným skutečným garantem ukrajinské suverenity a že Kyjev spečetil svůj osud, když Rusko označil za nepřítele Kyjev. Říká tedy ruský prezident, nezačali jsme žádnou válkou, Rusko nejedná o agresi, reagujeme na kroky Ukrajiny, které zahájila nepřátelstvím, tedy s podporou západu. Je to zase divný překlad, jo, to je z těch řeckých pro News.gr, tak on ten strejda Google System moc neumí dobře poradit. No už, koukneme se dále, protože toho máme spousty a čas kvapí. Počkáme, kdy se pan Tichý připojí. Koukneme se na bombu, protože prý, že rýže ruský prezident vytáhl žolika a byla uvedena do provozu drtivá zbraň, která se bojí tedy celý to svět. Jde o to torpédo, podvodní dron. Admirál Alexandr Morsejev tedy potvrdil, že nosič jaderného podvodního dronu 2M39 Poseidon vstoupil do operační služby, což představuje významný pokrok tohoto programu. Zpráva je z Hoterí a ruský admirál tedy prohlásil, že takový nosič už máme a všichni velmi dobře víme, že tento program souvisí s vývojem strategické zbraně, kterou tento prostředek představuje a samozřejmě je takový nosič už tedy součástí námořnictva. Veřejně o něm hovořil také vůdce naší země. No, teď jsou tady technikálie, na ty bychom se asi mohli kouknout. Co tady máme? Takže... V listopadu už loňského roku spustila loděnice v Severodvinsku na vodu první jadernou ponorku třídy Chabarovsk o výtlaku 10 000 tun, která představuje zcela nový typ strategického válečného plavidla navrženého speciálně pro nasazení systému Poseidon. Zatímco tedy Belgorod vznikl jako výrazně upravená, řekněme sovětská ponorka s řízenými střelami, která měla sloužit jako přechodné řešení, třída Chabarovsk je podstatně schopnější a obtížněji zjistitelná. Ruský prezident vyjádřil k vývoji systému Poseidonce a řekl, uvedl, že jej tedy využívá zmenšenou verzi jaderného reaktoru ponorky, která má přibližně 1% jeho velikosti, takže víme, že to může operovat x měsíců, nezachytitelné samozřejmě v loupkách a až kdyby přišel nějaký rozkaz či povel k útoku, tak může samozřejmě se dostat do odpalovací hladiny a prakticky srovnat, když tak půl Spojených států anebo Velkou Británii asi celou se zemí, protože to vyvolá ten výbuch ještě samozřejmě tsunami a další věci. Pane inženýre, inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer, slyšíme se, já to tady zkontroluji.
1: Hezký večer. Vám, vážený posluchači, vidím, že jsem se dostal do nejlepšího, už jsem sotva do toho vstoupil, už jsem ve válce, to je hrozný.
0: No, to je právě ono, že...
1: To je fakt jako hrozný.
0: Jsme na to programování, jo, ale zprávy jste vybíral vy, tak co si stěžujete?
1: On ten výběr velký nebyl a já teď jsem viděl, já normálně nesleduju, ale poslal mi nějaký program, nějaký pořad s profesorem Staňkem a tam se ptali, zda bude válka. A on jako na to říkal, že ona bude muset být válka, protože ty lidi už tak blbnou, že prostě tady už jiná cesta, jak se, ona bude jak muset... se zpamatovat, že nebude, jako prostě jo.
0: Tak. No, tak můžete se přesunout na třetí zprávičku z Ruské federace.
1: Zprávu, ano. Tak já si chopím tedy. Ta třetí zpráva hovoří o tom, že Rusové právě oznámili, že začíná velká bitva z NATO v Baltském moři a v Lamaňském průlivu. To znamená, to je debata o tom, o té severní cestě a tak dále, která teďka začíná mít takový velký význam.

0: A dokonce se říká, že právě tyto události, že rozhodnou o osudu planety. A tady vlastně ten nový balíček sankcí Evropské unie tak by mohl proměnit hon na ruskou stínovou flotilu v otevřený námořní konflikt, míněno teda stínová flotila těch tankerů a tak dál, protože evropské státy nyní získaly možnost prodávat zabavenou ruskou ropu a další náklad, jak varuje ukrajinský politolog Ruslan Bortnik. A podle jeho hodnocení už zabavování ruských tankerů nebude pouze prostředkem politického a ekonomického nátlaku na Moskvu. Do hry vstupuje také možnost vysokých zisků, což by mohlo evropské flotily ještě více motivovat k zachycování lodí spojených s Ruskem. Takže Baltské moře a Lamaňský průliv jsou vlastně dnes hlavními ohnisky napětí. A ten Bortnik se domnívá, že největším nebezpečím je přímé střetnutí ruských a evropských válečných lodí na trasách, kterými prochází většina ruského námořního exportu. Takže tady v oblasti Baltského moře, Lamanského průlivu na některých dalších místech by mohly začít skutečné námořní střety, což by teda způsobilo ještě hlubší eskalaci mezi Ruskem a Západem jako takovým. Tady my se k tomu ještě, no, ten článek je delší. Podstatné je, že to takzvaně Evropská unie povolila prodej zabaveného nákladu, což je tedy v podstatě vlastně zlegalizovala krádež. Takže už jdeme až takhle daleko a vlastně se dostáváme do situace toho pozdějšího středověku, kdy vlastně ty korzárské lodi, oni dostali vlastně ten korzárský list, ty piráti od toho příslušného krále a normálně přepadávali, loupili, kradli a potom o ten výsledek, o ten výtěžek se dělili teda s tím panovníkem. Takže myslím si, že opravdu jako jsme si vybrali tedy dobrou cestu v uvozovkách. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme na čtvrtou zprávišku. Krok, který tedy připravuje Vladimír Vladimirovič Putin, prý poukazuje na bezprecedentní eskalaci války. Ruská média totiž uvádějí, že Kreml se připravuje na obnovenou dynamickou vojenskou operaci, která se stane katalytickým faktorem války. Takže už od září bude tedy v Rusku zavedený rozsáhlý proces odvodů, jejichž počet dosáhne až 2 milionů 400 tisíc lidí do zbraně. Podle stejných zdrojů Kreml na příkaz tedy samotného ruského prezidenta se připravuje na obnovenou tu dynamickou vojenskou operaci. A tyto zprávy vyvolaly bouřlivou debatu, protože takový vývoj by znamenal největší vojenskou mobilizaci Ruska za poslední desetiletí. S tím, že ruský obranný průmysl zároveň nadále zvyšuje výrobu raket bezpilotníků, obrněných vozidel a munice, zatímco na frontách dochází k zesilování náletů stíhačkami SU-34 a využívá se z vysoce výkonných naváděných pum, to jsou ty FAB, někde je to jako KAB, KAP. Ale my známe FAB. Tak, vojenští analytici dále odhadují, že Moskva se snaží získat lokální převahu na kritických sektorech fronty, a to ještě před příchodem zimy. Zároveň usiluje ponechat si silné rezervy pro další dlouhodobé operace. Tady je těch zpráv víc, ještě jedna tady je. Prioritou zůstává dosažení cílů stanovených Moskvou, to řekl nějaký ruský poslanec Viktor Sobolev, tedy člen výboru pro obranu ruské státní dumy. Tak.
0: Tady k tomu možná jedno takové vysvětlení. My se tady k tomu ještě, myslím, někdy v těch článcích dostaneme. Tady je spekulace taková, že někde na přelomu 29-30, takže mají být v Rusku volby, myslím jako prezidentské volby, do té doby, že je prostě potřeba to Rusko jako ty lidi tam otrávit, to znamená útokem na tu civilní infrastrukturu, na ty obchody a tak dál, aby se tam vzbudila jaksi velká jako nevole s tou pokračující de facto válkou, neválkou. To je jako jedna věc. Druhá věc, aby se mezi tím Západ dozbrojil v naději, že pak jako tedy to Rusko, že přemůže. A teď je otázka teda taková, jestli teda na to Rusko má čekat, až teda tady tohleto, až oni se připraví a mezi tím je tam ještě prostě poškodí to či ono, a nebo jestli teda tomu předejít. Když tomu předejdou, tak to samozřejmě bude na nich, že Rusko začalo válku. Takže to jako, toto je dosti velké dilema a uvidíme, jak se s tím tedy Rusko tedy vyrovná. Pojďme k další zprávě, to je taky velmi zajímavá. Tam hovoří Jurij Knutov, což je ten ruský expert na protivzdušnou obranu. Je to zpráva z prvního, to znamená ze včerejška, který říká, že v případu kolapsu Ukrajiny je nahradí v boji proti Rusku Německo. Pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se bude snažit Německo zatlačit na jeho místo a připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje dotyčný expert. A tvrdí, že Berlín se rychle mění v hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší současný mandát ruského prezidenta Putina, pardon, a kdyby se měly konat nové prezidentské volby, je stále častěji zmiňován jako zlomový bod. To je to, co jsem prvé, o čem jsem hovořil. A pořadu novin parlamentního shromáždění Ruska a Běloruska, Sojuz na večer, tak Knutov zhodnotil, že v německé společnosti se znovu probouzí militarismus, o kterém se věřilo, že byl po druhé světové válce potlačen. Německo se nyní připravuje jako země, která by měla nahradit Ukrajince. Nejstrašnější je, že se mezi Němci velmi rychle probouzí militaristický duch, který dříve spal a byl někde upozaděn. Takže tolik tedy ten Knutov. Jinak ještě říká jednu věc, nebezpečí, že proti nám Němci zahájí válku, je velmi vážné. Změnil se rok 2030, pak budou v Rusku volby, skončí mandát prezidenta Putina, budou se muset konat nové volby, všichni chtějí všechno načasovat přesně na ten okamžik. Takže tolik teda k této zprávě.
1: A dále, jo, to jsem zaznamenal tady tu zprávu v Moskvě. Tedy kdo byl terčem bombového útoku v italské restauraci? V sobotu tedy večer, kolem 8. hodiny, zavládl v centru Moskvy chaos, když před italskou restaurací na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při něm zahynuli tomu výbuchu 3 lidé a nejméně dalších 21 osob bylo zraněno. Podle ruských úřadů mezi mrtvými je žena, která údajně nesla výbušné zařízení, k tomu člen ochranky, který se jí snažil zabránit ve vstupu do prostor a snažil se prohledat tu podezřelou krabici, a také zákazník, který restaurace, ne obchodu. K explozi došlo tedy kolem 20. hodiny místního času u vchodu do restaurace, která se nachází v jednom ze slavných stalinských mrakodrapů ruské metropole. Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že se žena pokusila vstoupit do restaurace, kde se konala soukromá akce. Když ji tedy člen ochranky požádal, aby odešla, zařízení o chvíli později explodovalo. Tak, očití svědci popsali chaotické scény, ale to kdo tedy byl útokem? Mezitím nepotvrzené zprávy kolující na sociálních sítích naznačují, že možným cílem mohl být plukovník Alexandr Čajko, velitel ruských vzdušně, takže vzdušně asi kosmických, ale tady je leteckých sil, který se údajně v oblasti nacházel, také šlo na soukromé akci. Tuto informaci ale příslušné orgány nepotvrdily. K explozi došlo v době, kdy Rusko zažilo sérii útoků zaměřených na vysoce postavené vojenské a vládní úředníky. Těma jsem.
0: Zahlíd jsem jenom něco. Teďka v případě už jsem měl se na to může podívat, že počet obětí už se bohužel jak se rozrostl. Ale nevím kolik. Takže tolik teda vše to věci. Další zpráva je vlastně víceméně trochu potvrzuje to, o čem jsem prvé hovořil. Říká, že Putin nemá na výběr. Uprostřed Evropy, že začíná jatka, nejstrašnější část lidských dějin, že se opakuje a svět se připravuje na nejhorší. A pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se pokusí postavit na její místo Německo, připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem. Jak tedy varuje ten Knutov, to se k tomu ještě vrací. Jinak teda říká, že teda ten Berlín se rychle mění hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší tedy ten mandát současného ruského prezidenta, takže je vlastně brán tedy jako ten zlomový okamžik, a že teda Německo by mělo nahradit Ukrajinu. A tady jako říká, je jako prostě hrozné, že ten militaristický duch, o kterém si mysleli, že už v tom Německu, že je někde opravdu hodně upozaděn, takže se zase znova probouzí. A nebezpečí, že Němci proti nám půjdou do války, říká, je velmi vážné. Zmiňuje se ten rok 2030 a tak dále, tak dále. V každém případě je skutečností, že Berlín rychle posiluje svoji armádu. A to varování toho Knutu a právě přichází v této době a zvyšuje také vojenské výdaje i počet příslušníků Bundeswehru. Na obranu bylo pro rok 2026 vyčleněno přibližně 108 miliard euro, zatímco Berlín plánuje mít do roku 2035 více než 260 tisíc aktivních vojáků a přibližně 200 tisíc záložníků. A od roku 26 dostávají všichni 18 letí v Německu dotazníky, které se týkají jejich připravenosti ke službě, zatímco od července 27 by muži narození v roce 2008 a později měli absolvovat povinné lékařské prohlídky. A německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A Berlín oficiálně tvrdí, že cílem je odradit Rusko a posílit obranu Severoatlantické aliance, zatímco Knutov se domnívá, že za zrychlené zbrojení se skrývá mnohem nebezpečnější scénář. Když mnozí, a to i generálové němečtí, říkají, že budou útočit na to Rusko, tak jako jaká pak obrana tedy. Takže on říká, ten Knutov spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, logistická centra a objekty ve velkých obchodních platformách se snahou vyvolat v Rusku před zářivými volbami do státní domy vnitřní nespokojenost. To je teda ten důvod, proč teda takhle to dělají, aby se vytvořil tímto způsobem dostatečně silný protestní elektorát, který by mohl změnit poměr sil v ruském parlamentu. Chtějí buď narušit volby, nebo vytvořit silný protestní elektorát, který by ovlivnil výsledky a umožnil opozici vstoupit do parlamentu. Jsou to čistě politické kroky, uzavřel Knutov. Takže tolik tedy pro dnešek asi z toho prvního košíku z zprávy z Ruské federace. Pojďme dále na další, na Ukrajinu.
1: Tak, jdeme se kouknout na Ukrajinu. Agentura Reuters informuje o vzkazu Ukrajiny Rusku prostřednictvím Spojených států amerických žádosti o dočasné zastavení leteckých úderů. Ukrajinci by údajně učinili totéž. Tento návrh mohl být vyvolán tedy nedávnými raketovými údery na dílny a továrny na výrobu bezpilotních prostředků v Kyjevě. Nepřítel žádá o přestávku, aby mohl továrny přemístit na nová, bezpečná a samozřejmě i utajená místa. Přeprava velkých bezpilotních prostředků typu Flamingo a raket FP-7/9 bývá pro ruskou rozvědku často prý ale veřejným tajemstvím. Takže ukrajinský voják Dmitro Putiata s jistým znepokojením komentuje nové strukturální změny v ruské armádě, které považuje za nebezpečné pro Ukrajinu. Především budou systémy bezpilotních prostředků brzy začleněny do struktury vševojenských armád, stejně jako tomu již bylo v ozbrojené sebrance Ukrajiny. Tak, došlo k výraznému tedy omezení dělostřelectva a uvolněné síly budou pravděpodobně pověřeny ochranou zbývajících obsluh děl před útoky dronů, tedy kulomety s termovizí, posádky protivzdušné obrany a FPV drony a budování opevnění. Tak, co k tomu ještě víc? Tady co zase bylo zničeno, to nás ani moc nezajímá. S tím, že tedy Kyjev chce přestávku v úderech a na přesun továren dronů a za 10 minut masakru ukrajinské pěchoty byla zmasakrována tedy asi drony, je tady dále uvedeno, ale můžeme se asi kouknout i na další zprávu.
0: Další zpráva je tam v podstatě z ukrajinské fronty, kdy tedy ta zpráva hovoří o tom, že Ševčenko padlo, Dobropolje je i v dohledu, ruská armáda pomalu svírá Slaviansk a Kramatorsk a také hovoří o tom, že patrioty na Ukrajině se zatím vyrábět nebudou. To je teda zpráva 27. čili z pondělka tohoto týdne. Takže dále je tam rozčarování, že Ukrajina nebude mít v následujících letech vyhlídky na vstup do Evropské unie kvůli ozbrojenému konfliktu na jejím území. No, to dá jako rozum. A jak to uvedla tedy rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudie Bauerová v rozhovoru pro noviny Die Welt. A podle ní je nyní nemožné předpovídat, v jakém stavu Ukrajina vyjde z této války a proto jakékoliv termín její vstup do EU, které jsou v současnosti uváděny, tak jsou umělé a nelze je dodržet. Jinak zdůraznila, že tady Kyjev má před sebou ještě značné množství práce, hlavně boje proti korupci, zabezpečování právního státu a v implementaci evropského práva. Uvedla, že přístupové krajiny s asi 19, nebo přistoupení tedy té země tedy s asi 39 miliony obyvatel a se zvláštnostmi zemědělského sektoru, takže by to mohlo mít vážný dopad na Evropskou unii. Bauerová se zasazuje za postupnou integraci nových členů Evropské unie a poskytuje možnost částečné účasti v prvních fázích. Poukázal na nemožnost zrychleného členství v EU, které požaduje prezident Zelenský. A říká podle jejího názoru, že ten ukrajinský prezident v posledních měsících často přitahoval pozornost tím, že chtěl diktovat datum vstupu do EU. Turbo vstup na požádání jednoduše není možný. Musíme pečlivě posoudit schopnost samotné EU přijímat nové členy, jak říká Bauerová, nebo ji citují tedy ukrajinská média. Takže asi takto k této zprávě. Pokračuje samozřejmě dál, ale tolik asi k ním.
1: Tak, velká ukrajinská protiofenzíva v Krasném Limanu zachycena Rusy s tím, že prý čistíme město. Ukrajinci tedy provedli velkou protiofenzívu v Krasném Limanu, která byla údajně zachycena a ruské jednotky v současnosti pokračují v úplném vyklízení města. Tady byste měli vidět tu mapičku, tak se na ní koukněte. Tak, velitel útočné roty nebo s volacím znakem, tady je s odznakem Dubaj, uvedl, že ruští vojáci zatlačili klíčové ukrajinské síly zpět a nyní neutralizují zbývající ukrajinské skupiny ve městě. Rádiové sledování ukazuje obraz kolapsu v řadách OSU, tedy protože ty jednotky, je to fakt sebranka, takže jsou nevycvičeny. Násilně mobilizovaní vojáci jsou v ní z velkého podílu a ty jsou posílány na frontu dokonce bez jídla, bez vody a hlavně bez bojových zkušeností, jak tvrdí ruské jednotky. Podle stejných zpráv jsou mnozí připraveni se vzdát na ukrajinské straně. Nicméně situace v regionu je složitější, než se zdá. Ukrajinci ovládají ale lesní zóny kolem Krasného Limanu a pokud to budou dělat a budou tam schopni to udržet a organizovat tedy další protiútoky. S tím, že OSU se objevily náhle, pravděpodobně z úkrytu v lesích, z podzemních zařízení, tedy bunkrů a dál, a nebo ze starých cihlových a asfaltových továren. Nebo asi továry na cihly a na asfalt. Širší oblast Krasného Limanu s hustými lesy, skalami a součástkami Národního parku je ideální pro ukrývání mužů a zbraní. S tím, že ruské síly si udržují dále iniciativu a postupují systematicky, ale pokud chtějí tvrdit, že trvale znovu dobyli Krasný Liman, musí také dokončit tedy obsazení hor a těch lesních oblastí. Tak, tím bychom to asi zakončili.
0: Na další zpráva hovoří o tom, že hoří dva sklady nové pošty, ukrajinské nové pošty. Ty ruské údery zničí logistiku v Gajsinu a v Dněpropetrovsku. Bylo zlikvidováno přes 200 čerpacích stanic a byl v podstatě zaznamenán tedy těmi ranními údery na logistické komplexy nové pošty v tom Gajsinu ve Vinnické oblasti a Petrovské oblasti a nové údery také na přístavy v Oděse. Tady, pokud je o ruské vyhořelé sklady Wildberries, tak ten skořil ve Volgogradu, dále sklad Ozon v Tatarstánu, ten požár přežil, ale náhlý požár úplně zničil sklad DNS ve Vladivostoku, takže až tam se, ale tam se snad ty drony nedostaly, takže těžko říct, z čeho tam skořil ten sklad. No, po zahájení trestního řízení proti společnosti Transport budoucnosti vyšly najevo podrobnosti, proč ruská armáda ani po 5 letech války nemá sérově vyrábené těžké drony typu Baba Yaga. Tolik teda tady k této zprávě. A jinak ještě snad k tomu, další ještě, co tady máme, tak se hovoří o tom, že tedy společnost vyvinula český kopterový dron domácí výroby BAS S-80 a vyrobila jich 1 000 kusů. Celková hodnota toho kontraktu činila 8 miliard rublů, což znamená, že jeden dron i s příslušenstvím stál přibližně 8 milionů rublů. To se mi zdá být nějak hodně, tedy poměrně. No, uvidíme. Takže tolik teda tady k tomu. Pravda je jedna, že se mi zdá, že nějak utichly ty řeči o tom, že Rusové měli nějakou tu elektronickou protidronovou obranu, která byli třeba schopni udělat kolem určitého města nebo podobně. A teď nějak jako není jako někde znát, že by to používali, tak nevím, co se děje. Pak tam je to, že ty drony jim tam jako dost, ty ukrajinské drony tam jako dost zatápějí tedy. Pojďme asi k dalším zprávám, no.
1: Další zprávy, to je takový souhrn, takže nevím, co z toho vybrat, tak přečteme nadpis a možná se k něčemu dostaneme. Obklíčení bílého kolodězu, nebo koloděze, je tady napsáno, se uzavírá a cesta na Družkovku je prý už volná po pádu Verovky. Posádka nemá kudy se evakuovat. A další zpráva asi je, že letadlo čistí cestu na Slaviansk, nebo letadla. FAB, to jsou ty samozřejmě říditelné pumy, rozmetaly ukrajinské brigády u Orešova a Slavianska. Nuž, tak, Verovka to necháme v oblasti Pasirevky, tedy ruské jednotky pokračovaly v útocích na pozice o ozbrojené sebranky Ukrajiny a odrážely zase nepřátelské protiútoky. Tak, ruské vzdušné a kosmické síly čistily tedy právě tu cestu na Slaviansk a na přístupech k Orechovu a útočili na nepřítele v pohraniční oblasti Charkova, píše tedy telegramový kanál Podobný. Ruské ministerstvo obrany dále zveřejnilo záběry potvrzující efektivitu práce posádek dronů, tedy letounů, pardon, SU-34, s tím, že je tam video, které zachycuje ničení míst koncentrace jednotek ozbrojené sebranky Ukrajiny. Dále do Propolie na pokrovském směru ozbrojené síly Ruské federace po neúspěšném pokusu o průlom do Dobropolie pokračují systematické činnosti na jeho přístupech, jak píše tedy telegramový kanál Archangel, tedy Specnaz. Nuž a Torres ještě. V Torresu byla dokončena rekonstrukce výukové budovy lékařské školy, jak o tom informuje telegramový kanál DLR online, tedy Doněcká lidová republika online. S tím, že Torecká lékařská škola plánuje obnovit výuku už letošního podzimu, škola bude nabízet studium oborů ošetřovatelství, tedy zdravotní sestry, a všeobecné lékařství, tedy zdravotník záchranář. Specialisté rovněž zahájili kontrolu a přípravné práce na budově internátu s kapacitou 150 lůžek, která se nachází taktéž v areálu školy. Nuž, asi můžeme dál.
0: Viděl jsem dneska jenom zahlít jenom titulek, že Zelenský, že si pozval Drapatého na kobereček, že Drapatý od té doby, co nastoupil, tak že ztratil nebo dokonce dobrovolně vyklidil asi 14 měst a vesnic, tak jenom jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že ten ruský útok, že se, jak se zintenzivňuje, Rusové žijou si jenom 10 kilometrů od Sum a teď je otázka, tam je podle ukrajinského Deep Stateu, tedy, což je teda jejich tiskovina, tak to nazvaná, tak situace v oblasti je kritická a teď je otázka, jestli teda padnou Sumy anebo Charkov. Kdo padne dřív? Oni padnou oboje, ale kdo padne dřív? A tady podle zpráv z terénu, tak se teda tempo postupu tedy armády prostor odpovědnosti uskupení vojsk Sever v poslední době výrazně zvýšilo. Mluvíme tedy o ruské armádě. A jen 30. července ruské útočné jednotky osvobodily v sumském směru vesnice Malé a Slobodka, a to za pomoci 349. motostřeleckého pluku Achmat Rasia, a což budou tady Čečenci, a Mogrica, dále, či vesnice Mogrica, přičem vytlačili jednotky územní obrany a 68. samostatné výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Jinak tam v oblastech Sumy, Šotka, Gluchov, Ryževka, Ulanov, Choteň a dalších obcí pokračují boje za použití ručních zbraní i masivní útoky na nepřátelskou živou sílu. Nepřítel se zatím snaží tedy narychlo budovat své pozice ve volné slobodě a do živných prací zapoje dokonce i raněné vojáky. Takže tolik asi takhle. Dále je tam ještě popisováno další, ještě další tedy potyčky nebo boje ještě v dalších oblastech, ale to si asi necháme na příště. Jinak populární komentátor Mučnoj ve svých reportážích boje v prostoru odpovědnosti toho uskupení ruských vojsk sever vůbec nezmiňuje. Ten komentátor, to je samozřejmě ukrajinský tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Koukneme se na noc na pátek, takže údery na Ukrajinu v noci na 31. července a ne v raketové peklo smeklo ukrajinské závody od Kyjeva až po Lvov. Letecký poplach byl tedy vyhlášen na celém území Ukrajiny od Kyjeva tedy až po Ivano-Frankivsk a Rivenskou oblast a také v Černém moři. Tam se jedna nákladní loď za druhou prý potápěly. Protivzdušná obrana OSU se ukázala jako zcela bezmocná proti koordinovanému útoku přesnými zbraněmi odpolovanými ze vzduchu, ze země i z moře. Kyjev, tam byl závod Maják a gigant elektrotechnického průmyslu proměněny v trosky. Svědci tedy v Kyjevě hlásili sérii ohlušujících úderů v průmyslových zónách. Přesné zásahy zničily klíčové podniky, které tvořily základ úderného potenciálu OSU. Ruské ministerstvo obrany později tedy zveřejnilo podrobnosti o odvetných úderech. V Kyjevě byly tedy zasaženy, jdem se na to mrknout. Za prvé montážní závod dělostřeleckého a dělostřeleckých asi tady má být a ručních zbraní akciové společnosti právě závod Maják, tady mám uvedeno, který vyráběl komponenty bojové hlavice, rozbušky a urychlovací stupně pro útočné drony dlouhého a středního doletu. A to by měly být nějaký typy, co já vím, FP-1 a FP-2. A taktéž veřejná akciová společnost elektrotechnický závod, která vyráběla průzkumné a útočné bezpilotní prostředky středního doletu, včetně tedy multikopter. Ve Lvově byl zničen letecký opravárenský komplex a elektronika pro rakety. A tam to byla teda, no to už tady ne, závod Lorta a další, tam co se vyráběly Flamingo a analogii tedy protivzdušné obrany systému S-300. A ještě byla Ivano-Frankivská oblast také zasažena.
0: Oni ty zprávy se samozřejmě z části překrývají. Ta další zpráva také hovoří o tom, že se v Kyjevě zatřásla země, mohutný ruský útok raketami Iskander-M a nadzvukovým zirkonem. Klíčové objekty ukrajinských sil, že jsou plamenek, to je zpráva z prvního, no ze včerejška, s tím, že ruské sily v noci zahájí nový masivní raketový útok na Ukrajinu, zaměřený tedy především na Kyjev a tam byl při útoku použito 10 balistických raket Iskander-M, 4 nadzvukové střely s plochou dráhou letu Zirkon, namířené na ukrajinské hlavní město. Jinak další dvě rakety Zirkon současně s tím zasáhly cíle v Poltavské oblasti. Takže všechny ty rakety dosáhly svých cílů, nic nenasvědčuje tomu, že by během útoku byly aktivovány ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot. Oni spatrně nemají čím střílet tedy. No a tady jako se hovoří o tom také, že některé zdroje odhalují nebo odhadují, že to může být způsobeno nedostatkem dostupných obranných cel PAK-2 a PAK-3, to bude do těch Patriotů. Po úderech byly v Kyjevě hlášeny rozsáhlé požáry kritických zařízení, přičemž rozsah škod zatím není znám. Ukrajinské úřady tím nezveřejnili úplnou zprávu na toto téma. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, přesouváme se do dalšího košiku, dalšího mailiku. Blízký východ a Irán, tak jedničku máme tady. Američané opouštějí tedy své polozničené základy na Blízkém východě a to v noci. S Íránem se jim to nepovedlo. Zpráva je tedy z úterý 28. Samozřejmě to prý neznamená, že vojenské operace proti Íránu nelze v budoucnu opakovat, ale momentálně jim došla munice, protože vše, co měli v Evropě a na Blízkém východě, použili a je to prý hotovo. Také jim došlo palivo Američanům, protože Irán zničil všechny tankery, asi a cisterny, tady je tanky a cisterny, tak nevím. Proto jde o taktický ústup, protože Američané v tuto chvíli nemohou v regionu nic jiného dělat. Pokud jde o jejich cíl, naprosto selhali, protože nemohli splnit úkol doprovodu tankerů při opouštění Hormuzského průlivu. Obrazy vojáků prchajících v noci z kufry a autobusy sloužící jako silný symbolický materiál pro ty, kteří tvrdí, že éra americké dominance na Blízkém východě se chýlí už ke konci. Je na závěr této zprávy.
0: No tak je to otázka úhlu pohledu, ale jestliže si uvědomíme, že na jedné straně Trump nemůže dělat zdaleka to, co by asi dělat chtěl, protože tam má samozřejmě, má tam kongres, má tam sionistickou lobby, má tam izraelskou lobby, pak ty křesťanské sionisty, ten AIPAC a další. Má to vlastně ve vládě, tam jak si ty úředníky velmi, velmi zkomplikované, tak on vlastně to, že v rámci nestary americké vojáky domů vyklízí to, tak on vlastně z tohoto úhlu pohledu, on plní tedy v podstatě plán. Samozřejmě je to krkolomné, nechal se do něčeho uvrtat jako až před příliš, což tedy Netanyahu, o tom ještě myslím, že bude řeč dneska, ale jako tohle jako je realita, čili je prostě potřeba to nahlížet asi tady s tímto zorným úhlem, prostě proto, protože představa, že on zavelí a oni se otočí na podpadku a půjdou jen tak mírných domů, to ty vojáci z toho Blízkého východu a poté i třeba odjinuť, tak takhle to nefunguje dneska. A i ten Trump už o tom také byl často řeč. On je něco jako, a zejména, že to byla korporace, on je generální ředitel. A nad sebou má správní radu, dozorčí radu a tak dále, a tak dále. Plus nějaké některé velké dodavatele, takže zase jako on jako úplně s tím pánem není, když se tak někdy tváří. Pojďme se podívat dál tedy na ten iránský konflikt. Tam jako další tedy zpráva hovoří o tom, že došlo k bezprecedentnímu útoku na americkou loď se skapalněným plynem ve středomořských vodách. Hovoří se o zásahu iránským dronem. Údajně výbuch nastal během vykládky LNG a to mělo být v Damietě, v přístavu v Egyptě, to je v Nilské deltě, kdy tedy ten dron zasáhl plavoucí zásobník, který s tím plynem, to zařízení nese vlajku Marshallových ostrovů, čili taky takovou, to byl ten tanker pod vlastně jakoby neutrální vlajkou. A zatímco teda také první zprávy hovoří o požáru na dvou lodích, které byly v oblasti, protože ono to přeskočilo, ten požár. A ten přístav je údajně zahrnut do iránské mapy cílů pomsty proti Ukrajině. To je zajímavé. Nicméně hovoří se tedy o dronu iránského původu, ale už začínají i některá podezření, že šlo o provokaci z izraelské strany, aby prostě tu Ameriku udrželi tedy v tom konfliktu s tím Iránem. Zatím ale žádná organizace ani státní agentura nepřevzala odpovědnost za tento útok a tento incident je jednou z nejvážnějších rán pro energetickou infrastrukturu Egypta, protože se navíc tam mají elektrárnu, která se nachází poblíž Středozemního moře. Takže podle společnosti, která spravuje přístav, tak byla situace pod kontrolou a výbuch se zdá být během vykládky to LNG. Takže ty postižené lodě byly bezpečně evakuovány z přístavní zóny a současně tedy příslušné orgány uvádějí, že provoz zařízení bude postupně obnoven přes noc. Takže to je tedy k této zprávě.
1: Tak dále se koukneme na nouzovou situaci, protože Irán prý nečekaně útočil někdy na čtvrtek na největší americkou leteckou základnu v Bahrajnu a to týden po ukončení amerických operací. No tak asi si spoléhají na to, že to bude furt jenom odveta, tak to se asi trošku mýlej, kluci. Iránské ministerstvo obrany uvedlo, že ve svém prohlášení, že operace byla provedena jako odveta za smrt pilota iránského letectva, tedy stíhačky SU-24, a to ze začátku války mezi USA a Izraelem v Iránu. V únoru, kdy byl sestřelený katarským F-15 typ Q, uvedla to oficiální tisková agentura IRNA. Uvedli tedy, že drony zasáhly generátory energie, navigační systémy a administrativní a poutupůrné budovy používané tím, co popsali jako americkou armádu na základně Sheikh Isa, a fakticky ji znemožnili tedy provozovat tedy bojové asi vzlety. Letecká základna Sheikh Isa je jedním tedy z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení v oblasti Perského zálivu. Uvádí se, že je domovem průzkumných letadel a slouží jako důležité údržbové centrum pro vrtulníky a komponenty dronů. Tak.
0: No, jestli tohle někdo uvádí jako záminku, tak je to takové spíš úsměvné.
1: No, z února, že jo.
0: Ale bavme se o tom, že oni, ty Iránci, je nechtějí prostě povolit a chtějí prostě z této oblasti Blízkého východu tu Ameriku dostat. Chtějí je poslat prostě domů nebo pryč. Prostě, a to je ten hlavní důvod. A to ještě pořád mají tedy ty trumfy v ruce, a to je teda likvidace těch ocelovacích zařízení na tu vodu. Ovšem to by potom vyhnali i to místní obyvatelstvo a tam by to bylo celé úplně pusté. Takže to je tím jako pořád ještě mají v rezervě. Takže tam jde o tohleto a je prostě potřeba to začít nazývat pravým jménem. No, další zpráva hovoří o eskalaci v Hormuzském průlivu. Irán zasáhl ropné tankery pod americkým doprovodem. Ta cena ropy samozřejmě prudce roste. V Americe se schází, sešla tedy Rada ministrů, to je zpráva z 31. července. A jde o to, že teda ta krize na Blízkém východě se dramaticky zhoršuje. Teherán oznamuje útoky na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu, které se pokoušely překročit pod leteckým doprovodem amerických sil, prostě projet. A podle hlášení Revoluční gard byly dva tankery zasaženy a znehybněny, když sledovali nevyhlášenou trasu, zatímco čtyři další tankery byly nuceny změnit kurz a vrátit se na původní pozice. Mimochodem, tam je asi dobře vědět, že když to bylo uzavřeno, tak tam je asi 22 velkých tankerů, které dneska nemohou sehnout. A já mám pocit dokonce, že tyhle ty tankery, že jsou dokonce díky uzavření toho průlivu Bab el-Mandab, že to je dokonce tam, protože oni nemohou, a to pak by bylo dílo Hutiů, protože oni nemohou plout na sever skrz Suez, protože jak jsou naložené, tak mají velký ponor a tam by neprojeli. Takže jsou tam a trčejí tam tedy v Rudém moři. No, vraťme se zpátky do Hormuzského průlivu. Ten incident zdůrazňuje patovou situaci v Hormuzském průlivu, kde Spojené státy a Irán uplatňují konkurenční navigační pravidla. Iránci na lodě plující po jižní trase poblíž pobřeží Ománu, zatímco Spojené státy bombardují plavidla, která porušuje vlastní blokádu iránských přístavů. Takže tato mořská tepna zůstala v podstatě uzavřena poslední dva týdny po obnovení nepřátelství mezi Washingtonem a Teheránem. A v důsledku toho cena surové ropy přesáhla $90 za barel, zejména po americké odvetě proti iránským cílům za útoky na americké základny v Jordánsku. A ve Washingtonu prezident Donald Trump svolal nouzový kabinet, aby prozkoumal situaci na válečné frontě a růst cen energií před americkými mezivolebními volbami, teda to jsou ty doplňovací, jo? To jsou vždycky ty doplňovací, které jsou jakoby v polovině toho volebního období. Tam to má jako u nás senátu, že vždycky po určité době se doplňují. Takže krize se rychle šíří po celém regionu. V Kuvajtu ministerstvo obrany země oznámilo sestřelení iránských dronů, které mířily k životně důležitým objektům vojenské infrastruktury. Nebyly tedy přitom hlášeny žádné oběti. Izraelské námořnictvo a armáda provedly rozsáhlý výbuch poblíž historického hradu Beaufort s tvrzením, že cílí na tunely a infrastrukturu Hezbollahu. a silný výbuch pokryl okolní oblast popelem, což vyvolalo silné protesty libanonských představitelů za porušení příměří, zatímco Izrael uvedl, že jedná na zajištění své severní hranice. Takže doufám, že hrad na Beaufort ne, to ještě od dob křižáků a vůbec tam těch křížových prav, takže ho nepoškodili. To byla věčná škoda. No, když jako dneska v té době, kdo se o to stará. Tady je důležitá jedna věc vědět, nebo dvě věci vědět. Jedna je ta, že Spojené státy samozřejmě těží ať už krakováním nebo z těch břidlic, z těch písků, tedy, tak těží svoji ropu, ale ta ropa není vhodná pro letecký průmysl a pro některá těžká vozidla. A to prostě potřebují dovážet jednak z Venezuely a jednak teda právě tady odsud z oblasti Blízkého východu. Další věc je taková, že jim vlastně do jisté míry vyhovuje cena nad 85 dolarů, protože to je cena, limitní cena, kterou Američané potřebují k tomu, aby mohli těžit. Pokud ta cena jde dolů, a to mají třeba Rusové, ale je třeba tady v té oblasti zálivu, tak samozřejmě je to pro ně problém. Takže jim do jisté míry jim vysoká cena vyhovuje. Samozřejmě, aby oni mohli prodávat svoji ropu, ale nikoli zase, když nakupují tady tu těžkou ropu tady z této oblasti, protože ta není všude na světě. Rusové třeba jenom mají tu lehčí ropu, nemají tady tu těžkou takzvanou sladkou ropu. Jo. Takže tady vidíte, že není ropa jako ropa, protože Američané teďka budou bez ropy, zřejmě budou bez benzínu a přitom oni, jak si z hlediska množství ropy vytěžené, prodávané, tak jako oni jsou jako popředí. A tak si každý řekne, tak jako pro Boha, jak je to možné, ale ono je to, protože není ropa jako ropa prostě, no. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
1: Tak, dále se mrkneme na pětku. Celý svět tedy čeká na tento krok. Írán stanovil konečnou podmínku pro otevření Hormuzského průlivu a to nebude prý možné, dokud nebude nastolen mír a stabilita. Jak bylo tedy kvůli tedy pokračujícím agresivním akcím vojenských sil USA v regionu, není tedy plavba Hormuzem možná, uvedla to zpráva pro řízení vodních cest Perského zálivu ve sdělení, které podle svých slov zveřejnila v reakci na opakované dotazy žadatelů, informuje o tom agentura Tazmín. Jak bylo uvedeno, všechny žádosti budou posouzeny a povolení budou vydávána postupně podle pořadí a harmonogramu, jakmile bude nastolena stabilita a mír. No a ve čtvrtek náčelník generálního štábu a zástupce koordinátora iránské armády admirál Habibolah Sajari uvedl, že bez souhlasu Íránu není možný žádný pohyb Hormuzským průlivem, přičemž zdůraznil, že iránské námořnictvo má nad touto oblastí tedy plnou kontrolu. S tím, že námořnictvo Iránské islámské republiky plně kontroluje východní část Hormuzského průlivu, severní část Indického oceánu a Ománský záliv, jak uvedl Sajari, informovala místní státní televize IRIB, jak uvádí Tan Yug. Tak, to je asi další nějaká agentura či čo.
0: Tan Yug je, myslím, jugoslávská, srbská. No, pojďme ještě tady k tomu jenom poznámku. Tam přes ten arabský poloostrov, kde je teda území Saúdské Arábie, tak tam vede od toho Hormuzského průlivu, tak tam vede ropovod východ-západ do Rudého moře, tam do přístavu Jambů, kde se právě nakládá taky ropa a vozila se právě tam tudy pryč, ale tam jako směrem na jih se teda vozí, tam je právě ten průliv Bab al-Mandeb, který teda blokují Hutiové, a když je to na sever, tak je to přes Suez. Tam to sice blokované není, ale tam ty velké tankery neprojedou. To je to, o čem jsem hovořil. Takže oni jsou vlastně v pasti, moc toho dělat nemohou. A teď je otázka teda vůbec, jako jakým způsobem to bude dále. Faktem je to, že ten Irán, teď když mají chvilku oddech, tak bude si rozšiřovat svého vlivu. A o tom svědčí mimo jiné i další zpráva, která hovoří o tom, že Irán zaútočil na velitelství a sklady kurdských separatistů v Iráku. Protože Američany zase napadlo, že by mohli používat kurdské separatisty. Oni jsou v části v té severovýchodní části Sýrie a potom vedle samozřejmě v Iráku. Oni si dokonce představovali, že by ty kurdští separatisté, že by mohli dělat pozemní armádu, která by šla proti tomu Iránu, ale to je science fiction, protože tam by nemohli uspět, že těch Iránců je tolik, že kurdští separatisté by dostali na frak velmi rychle. Také se do toho neženou. Přesto tedy Irán zaútočil na to jejich velitelství a sklady v Iráku, které mají. A přibližně na 10 skladů těch kurdských separatistických skupin v oblastech Erbílu a Sulejmánie v iráckém Kurdistánu. A tam, jak je patrné z těch zveřejněných záběrů, to tady bohužel nemáme, tak ty cíle byly úspěšně zasazeny. A jak jsem říkal, tak Spojené státy a Izrael doufali, že využijí ty kurdské síly, když už ne k přímému útoku na Irán, tak alespoň v přerušení iránských dodávek zbraní libanonskému Hezbolláhu. A ty kurdští separatisté zřizují kontrolní stanoviště na klíčových zásobovacích trasách. Oni, ty Kurdové, nejsou všichni jaksi stejného názoru. Tam jsou to také, je to tam rozštěpené. Problém je v tom, že ty Američané už ty Kurdy, tady ty to už nechali ne jednou, ale několikrát na štychu, ale ty Kurdové z toho ještě se nepoučili, ještě nezmoudřili. Jinak je dobře vědět, že asi přibližně 70% obyvatel Iráku tvoří šíité. Je to a ten vlastně, ti vlastně ten Irán v různé míře podporují. I když teda byla ta velmi, velmi drsná válka iránsko-irácká, kde bylo asi milion mrtvých, tak že ta, do toho teda byly ty Iráčané teda nahnáni, protože vlastně byly šíité proti šítům z větší části, tak přesto ty Iráčtí šíité obecně mají velmi příznivý vztah k tomu Iránu a mnoho vysoce postavených představitelů a politiků iráckých má velmi silné vazby na iránské elity. Takže zároveň iránští sunité, ale kteří žijí ve střední části země, tak ty tradičně představují velmi vlivnou a druhou největší etnickou náboženskou skupinu. Takže sever Iráku je navíc domovem té početné kurdské populace, z nichž množí usilují o nezávislý Kurdistán, čehož využívají Spojené státy a jejich spojenci v regionu. Když problém je v tom, že to, co oni s nimi dělají, že jim slíbí, že budou mít svoje území a stát a tohle, to je takový ten otřepaný vtip, přestává být vtipem. Já bych tedy připomněl, co slibovali Angličané těm arabským šejkům za to, aby s nimi bojovali a pomohli jim rozbít teda osmanský sultanát. A když se jim to podařilo, tak je potom podvedli a to území vlastně, když jim nepatřilo, měli tam jenom jako na ně mandát dočasný, tak ho tenkrát prodali Rothschildům. A z toho tam vznikl Izrael. Nedávno se na to dělal pořád kompas, tak se tam na to podívejte, pokud se to neviděli. A to je období, prosím vás, Lorence z Arábie, teď ho nedávno dávali. Ten Lorence z Arábie jim tam udělal opravdu jako velký služby a oni ho získali si tam renomé, ty Arabové ho uznávali a toho Lorence vlastně dostal tam i pak nějakou, myslím, že byl hodností plukovník a vlastní lidé, ty Britové, ty politici ho podvedli. Takže jako je to zajímavé, to poučné se na to podívat a celé a podívat se, jako na ten pořad je zajímavý. Takže tolik teda tady k této zprávě asi a jinak snad ta Saudská Arábie už oficiálně potvrdila svoji účast ve válce proti Iránu. Zájem leteckých úderů proti cílům podporovaným Iránem ve východním Iráku. To znamená, že tam se z toho rýsuje tedy, nebo začíná tam regionální válka. A to království Saudské Arábie, které vlastně léta se vlastně snažilo lavírovat mezi Washingtonem a Teheránem, tak to vypadá, že si tedy vybralo u stranu takzvané Epsteinovy koalice a vstoupilo do konfliktu na straně Spojených států s tvrzením, že údery, že jsou odvetou za útoky na saudská ropná zařízení. Jenže problém je v tom, že to by zase oni směli útočit na ty Hutie a A hlavně teď to bylo v celku v klidu, ale celé to zase pokotím, když ta vedenka Hutiů přistávalo, tuším, Sana na tom letišti, a když letěli z toho pohřbu toho iránského představitele, toho duchovního, a oni se snažili zlikvidovat na dálku při tom přistání, tak jako tak se ozvali a teď se diví, že tedy ty Hutiové, že jim teďka do emisí ropná zařízení, takže tím to samozřejmě postihne i Američany, protože to je přesně ropa, kterou oni potřebují. A ta je, tu má z části i Saudská Arábie, bytě hlavně teda oblasti Iránu a tam teda toho Hormuzu. Takže to teda k této zprávě. Omlouvám se za povídání, kterou další. Doufám, že bylo zajímavé.
1: Mrkneme se na další. Prudká salva íránských raket zasáhla irácký Kurdistán. V oblasti tedy iráckého Kurdistánu došlo k novému útoku dronem, který cílil na pozice íránských protikurdských organizací působících v regionu. A dva drony údajně zasáhly horskou oblast poblíž tedy okresu Dukan v provincii Sulaymaniyah, kde se nacházejí pozice kurdské opoziční organizace Komala z kurdistánských pracujících lidí, asi z těch lidových milicí, že ano. Tak, bezpečnostní důstojník zase organizace uvedl, že drony zasáhly oblast poblíž vesnice Jasana a způsobily jen malý požár. Podle údajů ale získaných z místních zdrojů byly v samotném červenci v oblasti Kurdistánu v Iráku zaznamenány tedy celkem tedy zaznamenáno 88 útoků dronů a raket, z nich tedy 660 obdržela provincie Erbil, tedy 660 dronů a dva raketové útoky. Provincie právě Sulejmania obdržela 10 raketových útoků a 9 útoků drony, zatímco část rakety také dopadla do oblasti Halepca. Íránské kurdské skupiny opakovaně obviňovaly zase Teherán, že útočí za tedy útoky, že stojí za útoky a tvrdí, že Írán tedy se snaží neutralizovat skupiny, které považuje za hrozbu i pro svoji bezpečnost. Podle záznamů místních úřadů došlo od začátku konfliktu k více než 950 útokům dronů a raket, které si tedy měly vyžádat 32 mrtvých a 154 zraněných. Tak.
0: Já bych ještě, už se dostaneme teďka k informacím ze Spojených států, ale já bych ještě přece na závěr k tomu předchozímu bloku, který jsme právě uzavřeli, tak bych chtěl poznamenat jednu věc. Tady vidíte hodně problémů, které dneska tam vznikly, nebo už oni jsou tam delší dobu, tak vyplývají z takzvané Sykes-Picotovy dohody. Ta byla vlastně udělána v průběhu první světové války s tím, že bude uvedená do reality, pokud Britové a spol. Vyhrají první světovou válku, což tedy vyhráli. A tam vlastně rozdělili ty státy, prostě si vzali pravítko, rozdělili to, načarovali to tam a výsledek je ten, že třeba ty Kurdové nemají vůbec stát. Těch Kurdů je 35, možná i víc milionů. Z toho 11-12 milionů žije v Turecku. Další žijou v Sýrii, hodně žije v Iráku a nějakých 15 milionů někde kočuje po světě. Takže právě teďka to nové překreslování těch map by mělo tyto záležitosti odstranit, aby eliminovalo v podstatě možnost vzniku dalších konfliktů z titulu náboženských, z titulu politických a tak dále, tak dále. A prostě, aby ty jednotlivé země i také historicky teda, aby se dostaly teda ke svým územím. A řekněme i ke svým územím, tedy historickým. Takže jsem zvědav, jak teda toto bude jako nově řešeno. Tohle všechno by mělo být teďka v souvislosti, ono se hovoří o Jaltě 2, faktem je to, že podle všeho, tak ta výsledky Jaltské konference 1 a postupimské dohody, která byla vlastně hned po skončení nebo před skončením druhé světové války, tak vlastně dneska to padá země a bude se všechno sjednávat znova. To samozřejmě se může negativně dotýkat i nás, protože také zejména ze situace, kdy jsme rozděleni, tak také můžeme být někam připařeni a podobně. A už jsme přišli o všechno, tak bychom taky mohli přijít o republiku. A to je na jiné povídání. Teď se tím budeme zabývat v jiných příležitostech. Pojďme dál ty informace ze Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Trump je unavený válkou, všem válkou, do které tedy sám vlezl tedy. A znovu váhá, zatímco poradci se obávají, že konflikt pohlcuje jeho prezidentské období. Tak to zcela určitě, prostě proto, protože on by teďka byl toho svého prezidentského období, by měl především dotáhnout teda tady ty záležitosti, které se týkají teda zavedení toho kvantového finančního systému a té gestery po světě. Protože toto se neudělá, tak bude tady ten nepořádek na světě pokračovat, bude se dále válčit a tak dál. Takže se objevují zprávy,

0: inteligence negativní. A pak jako záleží, jakou oni jak si používají. Já tady o těchto a dalších věcech budu v pondělí hovořit v Kompasu, na který vás zvu, kde jsou i otázky teda toho duchovního zestupu a jak to vlastně vypadá i v té galaxii, aby jsme vlastně věděli, kam vstupujeme, a aby si někteří lidé, kteří už si domnívají, že už někam zestoupili, tak aby věděli, jestli tam jsou nebo nejsou. A pokud je teda zpátky k tomu Trumpovi, tak jak víte, tak ta válka s Iránem vstupuje do 5. měsíce. Trump je stále více frustrován tím, že konflikt, o něm se domnívá, že skončí během několika týdnů, tak se vleče bez jakéhokoliv konce. A někteří Trumpovi poradci se teď obávají, že válka, která vedla k vyšším cenám, k poklesu popularity a smrti více než 100 vojáků amerických, on tam bude asi daleko více, tak pohlcuje jeho prezidentské období a poškozuje už tak slabé vyhlídky republikánů v nadcházejících volbách do kongresu. To jsou ty doplňující. A pravdou je, že tím, že pohlcuje jeho prezidentské období, tak ve skutečnosti plní svůj účel. Protože jedním z hlavních důvodů této války byl odvést pozornost od aféry Epstein, dobrá, která sama o sobě hrozila pohltit Trumpovo prezidentství. A tím, že válka přikryla tento požár, tak se ho podařilo uhasit, ale teď sama hrozí udusit zbytek té Trumpovy kariéry a politického odkazu. Tady je otázka jedna, tedy otázka, jestli v tom ten pravý Trump byl nebo nebyl. Faktem je to, že prostě pokud by to bylo na veřejnosti a probíralo se to, tak o to samozřejmě mu to zase zabere čas a vyvracení a chození po soudech možná a nevím co. Takže to je to dneska pohled a jako na tu kauzu těch Spojených států, tam je dneska problém v tom, že už to stálo životy, stálo to velké peníze a dneska, když vlastně přijde ten Trump někam do toho kongresu a bude říkat, čeho vlastně dosáhl, tak ve vším případě bude říkat, dosáhl jsem to, že byl odblokován Hormuz a oni mu řeknou, než tam šel, tak ten Hormuz byl přece volný. Tak čeho si dosáhl? A je otázka taková, jestli on je může a bude jako ochoten říkat, no já jsem teda měl vlastně za úkol od jiných, který stáhnou tedy vojáky ze světa. O tom hovoří i americká nestará, tak tohle to byl prostředek. To jim asi v tom kongresu vypravit nebude. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme na denormalizaci Izraele. Píše o tom Caitlin Johnstone. V podstatě, jako asi Američané, máme jen dvě možnosti. Buď aktivně denormalizujeme Izrael, nebo budeme svědky rostoucí izraelizace naší společnosti. Buď kolektivně odmítneme Izrael, nebo uvidíme, jak se západní armády neoddělitelně slučují s IDF, to jsou ty Israel Defense Forces, že ano, obrané jednotky, které samozřejmě útočí dle názvu. Tak buď proměníme podporu Izraele v politický jed, nebo budeme svědky toho, jak politici ničí naše právo kritizovat Izrael a zároveň podporují stále zhoubnější izraelské vojenské programy. Buď se ostře postavíme proti zapojení naší vlády do válek na Blízkém východě, nebo budeme sledovat, jak izraelští vůdci stále více jasají z toho, jak do válečného stroje proudí západní krev a peníze. Buď normalizujeme vnímání Izraele jako dlouhodobé ohavnosti, nebo zůstaneme pasivní tváří v tvář neoddělitelné integraci autoritářských sionistických operací, jako je Palantir, na všech úrovních západních mocenských institucí. Takže to je, čím více se sjednotíme kolem kategorického ne Izraeli a sionismu, tím těžší bude pro ty u moci normalizovat rostoucí izraelizaci naší společnosti. Píše tedy o tom Caitlin Johnstoneová. Tak, abych to přečel ještě jednou správně.
0: Tohle jako je velmi zajímavé, protože potřeba si uvědomit, že dokonce už je to tak daleko, že je v kongresu návrh, aby se americká armáda a izraelská spojily. Neuvěřitelné. A v tom případě pod touto rouškou je vlastně to, že by vlastně vedení americké armády, že by převzali Izraelci. Ne, že by potom Netanyahu velel americké armádě, to jako opravdu, to už jako opravdu

0: zahraničí science fiction. Ale nelze vyloučit, že k tomu nedojde, protože podle některých zpráv je až přes 90% amerických kongresmenů z nás obou komor, tak má dvojí občanství a hádejte, které to druhé, kromě toho amerického. Samozřejmě izraelské. Navíc jsou normálně legálně jsou financováni ze strany toho AIPACu, co jsou teda ty křesťanští sionisté v Izraeli, tak jsou tam sponzorováni a tak dál. Takže tam je to takhle, je to o penězích, je to o korupci. A teď to, co se děje, tak vlastně ten Trump nejdřív musí vlastně jaksi ukázat, že teda ty Izraelci zdaleka, že nejsou tak jako výborní, aby to začali chápat lidé, to lidé tím jako nechápali. Aby to začali jako chápat lidé, teďka najednou se i ty kongresmeni najednou začínají, když teď ten AIPAC je přestává platit, tak se začínají se najednou odvracet od toho Izraele a je to všechno proces, jo? To prostě nejde najednou. Takže a jenom aby prostě posluchači, abyste pochopili, že prostě ta situace je tam velmi složitá, ten Trump se tam zdaleka nemůže vyskakovat tak, jak by potřeboval a chce to čas. Je to čas a prostě určitou strategii. Pojďme dále. Tady další zpráva pojednává o tom, že od problematického spojence ptá se, jak blízkovýchodní krize v roce 2026 mění americkou alianci a osud Perského zálivu. Je to zajímavé, protože ten konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, tak se do poloviny roku 2026 proměnil vlastně v tektonický otřes celého bezpečnostního systému na Blízkém východě, což tedy mezi námi bylo cílem tedy toho, nebo mělo být cílem toho Trumpa. Islamabad místo, tak ten teda zastavil teda určité věci. 12. července 2026 se svět dověděl o islamabádském memorandu o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Ten dokument měl ukončit velký konflikt, ovšem ukončit to nemohl, protože to bylo vlastně jenom prozatímní řešení. A ten úvodník v tom deníku China Daily tak jej popsal jako křehkou taktickou pauzu několik mír. To já nejsem Číňan, ale to je jako logické toto. Takže i autor říká, že s tímto hodnocením je těžké nesouhlasit. Ano, China Daily máte to o tom pravdu. A konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, se do poloviny roku 26 proměnil tedy ten tektonický posun v celém bezpečnostním systému toho Blízkého východu. Státy Perského zálivu, které sledovaly jednání Washingtonu, tak dospěly k nečekanému závěru. Ten americký bezpečnostní deštník tak už se najednou nezdá být tak spolehlivý a spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem prožívalo strukturální zlom, který měl region změnit na mnoho let dopředu. Tady dochází ke strategické roztržce. Washington chce pryč, Tel Aviv zase chce teda v podstatě tu roztržku ukončit. Ovšem je tady zásadní neshoda ohledně konečných cílů Spojených států a Izraele, jak zdůrazňují globální agentury, protože Washington usiluje o přechod k diplomacii a řekněme k manažerštějšímu přístupu k Iránu, zatímco cíle Izraele se i nadále zaměřují na jeho jaderný program, rakety, regionální zástupné síly a tak dál. A když to řeknu jinými slovy, tak na zničení Izraele prostě. Ale na to nemají, ale přesto chtějí zničit prostě. Takže ta odborná analýza čínského výzkumníka, tam je nějaká 5. července tohoto roku, tak dodává důležitou informaci, řekněme, nebo i nuanci. Izrael chce využít současné příležitosti k úplné neutralizaci Iránu, to je to, o čem hovořím, zatímco Spojené státy hledají cestu z bažiny Blízkého východu, kam se vlastně nechali zatáhnout. Takže tady nejde jenom o taktický nesouhlas, tady jde o strukturální nerovnováhu. Tady jde o to, že v podstatě na tom začátku zřejmě, který měl ten Trump jako s tím Iránem, jako do toho jít, měl se rychle stáhnout a nechat, aby teda ten Irán do toho Izraele teda řezal hlava nehlava. Něco se do toho nechal zatáhnout přes tu školu a ta mrtvá děvčata a tak dále a tak dále. A najednou vlastně válčí hlavně Spojené státy a Izrael je tak jako zezadu, jako je postrkuje. Jo? Takže tak jako to dneska vypadá. Takže a ten Izrael si mezi tím ještě to využívá, aby si teda ještě řešil nějaké své problémy územní teda a požadavky na vedle v Libanonu. Takže toto je prostě potřeba, jak si uvědomit. A dlouhodobá perspektiva zatím taková vypadá na to, že ani válka, ani mír, a to je jako dlouhodobý popis pro budoucnost, což ale není možné, protože ta gestera a ani ten sestup nemůže prostě projít jako všude, pokud teda nebude teda mír na světě. Je to o míru a je to, má to teda také jak si způsobit i to, že teda vlastně ty státy, nebo pomoct těm státům, aby se staly suverénními, což teda za této situace to samozřejmě nejde. A samozřejmě ten Izrael bude dělat všechno pro to, aby to i nadále nešlo. Takže to je teda k této zprávě, pojďme asi dále.
1: Tak, dále se mrkneme, co to tu máme. Bílý dům prý nadále dostává přes nos nebo po nose. Pod obrovským tlakem musel Trumpův tým opět zastavit nebo pozastavit bombardování Iránu. Takže v posledních dvou týdnech se čím dál více projevuje vyčerpaný tedy arzenál Pentagonu a už ani nedokáží reagovat na každý to iránský útok. Trumpova situace tedy v USA se stává čím dál nejistější. Republikánští politici tedy a strategové jejich jsou už tedy v podstatě permanentní paniky ve stavu. Nejnovější průzkumy ukazují, že poprvé za 4 roky ztrácí Texas stát. Napříč tomu, že je baštou republikánů. Nepopularita iránské války a vysoké ceny pohonných hmot zhoršují situaci vůbec v celých Spojených státech. Nuž a k tomu monarchie Perského zálivu, které čelí odvetným útokům ze strany Iránu, jsou též pobouřeny. Nejsou schopny získat od Spojených států stíhací rakety, tedy asi protivzdušnou obranu, a problematická je i ochrana amerických základen. Zůstávající zásoby 700 až 800 raket PAC-3 pro systémy Patriot se vyčerpají tedy v srpnu, nejpozději v září. No, kongres také předčasně odešel na prázdniny, čímž se zbavil zodpovědnosti za důsledky selhání v Iránu a Trump je teď odkázaný sám na sebe. Válka mu vyčerpává všechnu energii a další otázky byly odloženy. Bílý dům se už nezmiňuje o plánovaných reformách, volebních a daňových, když promarnil svůj politický kapitál právě v Iránu.
0: No, to je v podstatě to, o čem byla před chvilkou řeč, tady je to potvrzeno. Já mám další, řekl bych, až humornou zprávu. Donald Trump jednak teďka reagoval taky jako na ten vpád těch migrantů přes území Maroka do Seuty, a protože oni měli jako, Seuta je sice na marocké straně, ale patří Španělsku historicky dlouhodobě a je opevněná a tak dál. A ta je proti Gibraltaru, takže tam vlastně z obou stran vlastně hlídali tedy průliv, ten nebo průplav do Středozemního moře. A teď tam byl teda vpád tedy lidí teda z Afriky, nejenom teda asi z Maroka. A Maroko je nechalo, když teda tam byly nějaké smlouvy, že teda by to mělo jaksi znemožnit. Teď ty uprchlíci, když se tedy jako dověděli, že jenom tím, že vpadli do Souty, byť je teda je to španělské území, takže teda tím pádem nejsou v Evropské unii, tak jako někteří vystydli, někteří jaksi se dostali dál. Donald Trump na to reagoval a teďka dal marockému králi u výročí 27. výročí, tedy intronizace, či uvedení na trůn toho marockého krále Mohameda VI., tak mu dal blahopřání a v něm tedy zdůraznil Trump, že letos oslavujeme 250 let americké historie trvalého přátelství s Marokem, pouta založena na vzájemné důvěře a respektu, to je jako velmi dobré, a ve skutečnosti mu předal panovníkovi marockému 3 dary. A to, když uznal suverenitu nad Maroka nad západní Saharou, jen tak, jako se rozhodl, tak mu to přidal. A také na základě rezoluce, kterou schválili republikáni, tak Seuta a Melilla, to jsou ty dvě enklávy španělské na marocké straně, tak se musí vrátit ze Španělska naspět do Maroka. Tak jako tím pobavil tedy opravdu, protože já si myslím, že pokud budou Španělé jaksi náchylní humoru, tak by měl reagovat podobně a měl by poslat Mexiku do podobnou zprávu, že vlastně uznávají to, že Mexiku zpátky patří Texas, že mu patří Kalifornie, Utah a některé Nové Mexiko a některá další území, která vlastně od nich tedy v minulosti neprávem tedy jaksi nabyly Spojené státy. Bylo by to humorné, bylo by to vyrovnané a možná, že by se tady v této napjaté době někdo i zasmál. Takže tolik teda k této zprávě a tady nám vypráví, jako co tedy moudré vedení krále Mohameda VI. Je pilířem stability, neochvějný závazek Maroka pracovat pro mír, bojovat proti extremismu, chránit bezpečnost amerických a marockých občanů. Nevím, kde tam je to celé partnerství, nevím, kde se tam vzali američtí občané. Tam nikdy moc nebyli, protože předtím to bylo území spíše Francie. No a budiš tedy. Takže je to zase snaha dostat se na marocké území a zachytit se v Africe, protože to tam vždycky Spojeným státům moc tedy nejde. A v té Africe dneska mají zájmy Číňané, mají tam zájmy Rusové, pochopitelně, a takže tam půjde o to možná i narušení některých těch dopravních cest a nedivme se, protože je tam ten Gibraltar a tak dál a proti Gibraltaru je ta Ceuta, čili tím pádem oni by získali kontrolu. Hned by tam byla v té Ceutě americká základna, to by bylo na šup. Kdyby Španělé vrátili Ceutu Maroku, tak je tam na šup, je tam americká základna. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Nuž, dále se vrhneme, ať to sviští. Korupce zahubila západní armády. Zatímco Rusko vyrobilo dostatek zbraní, Západ se utopil v legalizované korupci a neschopnosti, píší o tom Moon of Alabama. Velmi tedy rádi mluvíme o korupci v Rusku. Ano, existuje tam. Je viditelnější než ta naše, protože zasahuje hlouběji do nižších úrovní. Je také nezákonná a tedy riskantnější. Ta naše ale se nachází spíše nahoře a je legalizovaná, ale každý, kdo pochybuje o tom, že i my trpíme korupcí, by měl navštívit plukovníka McGregora, aby se vrátil do reality. Pohyboval se přímo v samotném centru moci a sledoval, jak funguje. Nebo spíše prý nefunguje. To, co bylo během druhé světové války a ještě dlouho poté bez pochyby zdaleka nejlépe vybavenou armádou na světě, se změnilo ve vyprázdněnou skořápku. To lze tedy přímo říci skorumpovanému systému, přičíst tedy skorumpovanému systému veřejných zakázek, který zničil ozbrojené síly Spojených států. Nedostatek vybavení, to, které existuje, je totiž technologicky zastaralé a dokonce i vynikající logistické schopnosti Američanů, tedy stále nejlepší na světě, jsou omezeny skutečností, že jim chybějí vozidla a lodě k přepravě materiálu. Tak, blblblblblbl. A teď je tady, že my Angličané stále máme nejlepší armádu na světě, jen je trochu miniaturní. Ten článek je samozřejmě delší a zmiňuje i speciální vojenskou operaci a další. Tak, ale na to už nemáme čas, když tak Moon of Alabama a na co to je cz24.news, tam si to můžete dohledat. Je to z dneška, z 2. srpna.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Trump otočil o 180 stupňů, Zelenský, že dostal facku, přenesen slova smyslu, že žádná licence na patrioty nebude a Spojené státy, že se mohou vzít z Ukrajiny cokoliv. No, oni si vzít z Ukrajiny nemohou cokoliv, protože to, co obsadí Rusové, tak z toho si nevemou už vůbec nic. A je potřeba si uvědomit, že Ukrajina celá je po právní stránce na ruském území, tak to je to přihlášené u OSN. A jinak tedy, pokud je tedy o ten vztah tedy toho Trumpa, mimochodem o tom obrázku, to určitě není skutečný Trump, tedy to jako je další věc, ale o to nejde. tak ten Zelenský má jaksi prostě takové až zřejmě podle článku chorobné halucinace, že jedním z lídrů té rusofobní svorky, teda té západní civilizace, a proto teda, že mu je vlastně jako všechno povolené, a takže si myslí a už se staví do role, že on zachraňuje teda tady tu Evropu a já nevím, co všechno pro ní dělá. No, Trump ten jako obvykle tedy s tím povýšenstvím vyhlásil, že podle dohody o vzácných zeminách s Kyjevem, že si může z Ukrajiny vzít cokoliv, co jenom chce. No, má velmi bohaté úrodné půdy, pokud je o vzácné zeminy, tak ty ani nevytěží a ty už, to už mu uniklo, že ty už jsou obsazené větší části ruskou armádou. Takže to jsou takové jenom takové retorické řeči. A to, že Bílý dům a úřad ukrajinského prezidenta podepsali dohodu o nerostných zdrojích 30. dubna 25 vůbec nic neznamená. Oni totiž ten Zelenský jako on, oni jako si z nějakého slova ani psaného si jako moc jako hlavu nedělají. Takže to, že odmítl Trump dát Ukrajině právo na výrobu stíhat těch raket proti protiletadové systémy Patriot, tak že by ty zbraně mohly být někdy použité proti Americe. No to má pravdu, to má jako dobrý pocit, protože Zelenský začne vyhrožovat i Evropě a o to už je skok, aby vyhrožoval i té Americe. To je jedna věc, druhá věc je taková, že dneska si to vyrábět na Ukrajině asi by nebylo jednoduché, protože než tam postaví továrnu a než tam vyrábět, jakými třikrát ty Rusové rozbíjí. Takže a nehledě k tomu, že by taková záležitost zavést do provozu a do výroby to trvá několik let a to si myslím, že už ani to nebylo potřebovat, protože ta situace bude jiná. Takže pojďme dále.
1: Dále se mrkneme, zase nějaká raketa. USA jsou bez peněz na válku, Pentagon ztratil financování a rakety se minuly a jejich výroba se nedokáže obnovit celé nebo nedokáží nahradit celé roky. Tak je to z telegramového kanálu Malek Dudakov. V předvečer letecké přestávky se Senát USA rozhodl odložit schválení Trumpova vojenského zákona minimálně do tedy december, to je listopad nebo prosinec, november,
0: prosinec,
1: asi prosinec, jo. A byla tu požadavka demokratů, kteří hrozili úplným zablokováním rozpočtového procesu a uvrhnutím Washingtonu do nového shutdownu. Kolik už jich měli za posledních 10 let. Republikáni byli tedy nuceni udělat ústupky. Shutdown, totiž paralýza americké vlády, během volebního období by mohl podkopat jejich pozici. To znamená, že 88 miliard dolarů, které Trump požadoval na pokračování války s Íránem, teď určitě přiděleno nebude. Z této sumy bylo přibližně 20 miliard dolarů určených na nákup raket, které měly nahradit ty, jež byly tedy vypuštěny na Irán. Pentagon chtěl objednat tedy 12 raket PAC-3 pro systémy Patriot, 480 raket pro systémy T-Head, 460 raket typu Tomahawk, 433 raket PRSM, které tedy nahradily ATAC-MS, ty totiž byly vyplácány na Ukrajině, a to je moje poznámka, a 442 námořních raket protivzdušné obrany MS-6. Takže prachy nejsou, a aby si neudělal ještě větší škraloup, tak tedy 88 miliard nebude, ale spočítal to někdo, že už na válku v Iránu, proti Iránu, tam padlo nějakých 174 minimálně, myslím, miliard doláčů, když započítají všechny ztráty a další a další a další. Takže hezký, no. A na mír prachy nejsou, že ano, dámy a pánové, a pro lidi. Tak si uvědomte, v jakém systému oni žijí.
0: No jo, no, to je složité, to je složité. Já přejdu teď k další zprávě a ta další zpráva hovoří o tom, že má takový zajímavý název. Washington se možná učí žít s Iránem, Ukrajinou a Izraelem. A ta zahraniční politika USA se stává hádankou, stále větší. Je otázka, jestli je to vůbec nějaká na nějaké koncepci založená politika, nebo jestli je to takové jenom žonglování podle situace každý den. V každém případě Trump se setkal, toto je zpráva z 31.7., to znamená v úterý 28. se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským i s izraelským premiérem Netanyahuem na soukromých schůzkách, čili odděleně, bez obvyklých okázalostí, oficiální tiskových prohlášení a tak dál. Oni tam byli, oba dva tam byli, aby se zúčastnili pozbu ze senátora Lindsey Grahama. Takže byla jako samozřejmě příležitost teda, nebo bylo by škoda nevyužít takové příležitosti, aby teda také se nejednalo. Takže zatím to, co se přesně odehrálo během těch uzavřených schůzek, tak se ví zatím jenom málo. Zřejmě v příštích několika dnech dojde k určitým únikům informací nebo k samotnému odhalení, co se tam dělo. Faktem je, že schůzek se zúčastnili klíčoví představitelé administrativy, jako jsou viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr války Pete Hegseth, stejně jako hlavní vyjednavač Steve Witkoff a několik dalších kongresmenů. A jak Trump, tak Netanyahu byli údajně z výsledky spokojeni. Setkání bylo obzvláště důležité vzhledem k vnímání, že Spojené státy hledají způsob, jak se stáhnout z toho neúspěšného konfliktu s Iránem a zároveň si připsat nějaké vítězství, protože se blíží volby do kongresu, když budou negativní dopady této nepopulární války hrát významnou roli. A ten Grahamův pohřeb samozřejmě poskytl vynikající příležitost pro setkání na nejvyšší úrovni, na němž se projednávala další postup v souvislosti s oběma válkami, do nich se Trump zapojil a které se mu nepodařilo vyhrát. Pokud jde o tento jednání s tím Zelenským, tak Trita Parsi z Respondl Statecraft popsala, jak se situace vyvíjí a píše s příjezdem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu mnoho naznačuje, že se již nesnaží pouze získat americkou, větší americkou podporu pro svou válku proti Rusku, stále více se zdá, že usiluje o něco mnohem závažnějšího. O sloučení ukrajinské války s konfliktem mezi Spojenými státy a Iránem do jednoho strategického bojiště. Ten rozdíl je podstatný. Pokud se tyto dvě války propojí v jednu, tak Ukrajina přestane být pouhým příjemcem americké vojenské pomoci a stane se přímým účastníkem války Washingtonu s Teheránem. Stejně tak by Spojené státy už nebyly pouze hlavní dodavatelem zbraní pro Ukrajinu, ale staly by se aktivní válčící stranou proti Rusku v konfliktu, který se táhne od Černého moře až po Kaspické moře. Pro Kyjev by to znamenalo strategický průlom, o který usiluje od ruské invaze v roce 2022. A dalo by se dodat, že zapojení ruského rozměru by ulevil Izraeli tím, že by zpochybnilo tvrzení, že válka s Iránem není nic jiného než válka iniciovaná Izraelem a vedená v jeho zájmu. Takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě je to zajímavé pro Zelenského a není to nezajímavé pro Netanyahu. Je to sebevražda pro Trumpa samozřejmě, pokud to včas pochopí. Toto. Faktem je to, že Zelenský v tom nechce být sám, Netanyahu v tom nechce být sám, tak teďka jde o to zatáhnout co nejvíc lidí do jedné party, udělat z toho velkou válku, z které oni by vyšli beztrestně a doufají, že možná i jako vítězové. Takže to je teda k této zprávě.
1: Tak, to byla tedy poslední z tohoto balíčku a jdem se kouknout na další pětka. To máme tady. Jednička a Německo, Geiropa, jdem se na to kouknout. Německo připravuje v úvozovkách tajné plány, jak ochromit AfD, tedy alternativu pro Německo v předvečer zemských voleb. Je to zpátku článek. Deník Die Welt a další média zveřejnili tedy zprávu o tom, že kancléř Merz, Friedrich Merz, že ano, připravuje plány na izolaci německých spolkových zemí, v nichž by mohla AfD v budoucnu získat většinu. Aby si tedy Německo zachovalo svoji roli hlavního středoevropského logistického uzlu NATO ve válce proti Rusku, kterou podle textu rozmíchávají evropské elity. No, tak to je hezké, co tady k tomu máme. Samozřejmě tady ty šméčka, jo. Konkrétní obavy z očekávaného vzestupu AfD jsou popsány takto. Pokud tedy v úvozovkách krajně pravicová strana získá absolutní většinu v Sasku a Anhaltsku, nebo tedy v předním Pomořansku, bude moci sestavit zemskou vládu. Autoři to podle tedy textu předvídavě vykreslují jako ten Putinův plán. Ano, když nevíte, kudy kam a nemáte tedy samozřejmě informační náboje a fakta, tak řeknete to Putin. Jehož cílem je využít své spojence v evropských politických stranách ke stížení reakcí na údajný velký ruský útok, který elity používají jako zástěrku pro vlastní přípravu na útočnou válku. Tak a já se vsadím, že i Německo má v nějaké ústavě své tedy trestný čin a v trestném sazebníku tedy paragraf příprava útočné války, stejně jako my to máme, ale že policie, státní zastupitelství a soudy nekonají. Stejně jako EU začala tedy hledat způsoby, jak obejít vlastní demokratickou chartu a umožnit přijímání rozhodnutí bez požadované jednomyslnosti, aby obešla postoje zemí, jako je Maďarsko, nyní i jednotlivé členské státy hledají způsoby, jak ohnout v uvozovkách demokratické procesy a omezit vlastní spolkové země. Text připomíná nové snahy, tedy zakázat AFD na základě zákonů o extremismu. A teď tady mají další. Článek cituje německé představitele, kteří litují, že protiopatření vůči vzbouřeným zemským vládám komplikují ústavní zákony upravující samostatnost spolkových zemí. Podle textu nyní tedy hledají způsoby, jak vlastní federální systém obejít, avšak tedy legálně. No tak to je super, teď jsou tady, ježišmarja, to je ještě dlouhý článek, to by dalo na samotný pořad, dámy a pánové. Takže samozřejmě budou ohýbat, obcházet a legalizovat tedy. No tak to mi přímo připomíná, že tady ty prognózy na rozpad Spolkové republiky Německo zase trošku v tom rozmezí východní a západní Německo, že se nám trošku tedy potvrzují. Uvidíme, co na to občané Spolkové republiky Německo.
0: Kdo jste neviděli, vážení posluchači, teď na náš debatní pořad, myslím, že to bylo ve speciálu, a teď to bylo v debatním pořadu znovu, tak tam bylo 11-minutové vystoupení video Alice Weidel v Bundestagu, kde je teda jim, jak si nejenom teda jim jako rovná jim tedy ty účty, ale také jednoznačně tam hovoří o programu, teda, který jako oni mají. Je to velmi zajímavé. My jsme to nejdřív měli, tam byly jako menší titulky, kdo to měl na telefonu, tak jsme to pak opakovali, že to bylo česky jako přemluvené. Doporučuju, jestli tam ještě máme, tak to doporučuju, je to opravdu zajímavé. A jinak Alice Weidel mimo jiné řekla, že asi jenom teda v těch východoněmeckých zemích, tak mají už 41%. Takže oni tam jdou jako k absolutnímu vítězství. A teď jde o to, co teda tam se jako provede, co tam bude teda s nimi budou dělat, nebo do jaký míry jim to znemožní. Jako ty to mají jasné a je otázka, jestli tam půjdou sami, anebo jestli tam půjdou ze Sáru Wagenknecht, té minulé nějakým podvodem ji ubrali, že neměla 5%, kdyby měla být přes 5%, tak ta koalice vypadá už minule jinak v tom Německu. Pojďme na další zprávu, je znova z Německa, světlé zborce tam Německo chystá nouzové protokoly, průmysl vypnou 24 hodinovým varováním a bez kompenzace a elektřina bude na příděl. Slyšíte dobře. Elektřina bude v Německu na příděl a jedou na plný pecky do NVO a tady je prostě potřeba svědomit, jestli oni to vydrží do konce roku. A teď se tam schválí zase v tom Bruselu to, co prostě ani ty europoslanci ani neschválí, přesto řeknou ne, vy jste byli proti, ale vy jste byli málo hlasy a tak dál, tak oni si to za každou cenu chtějí prosadit a to je jak digitální identita, tak teďka ještě bude ve všech zemích ještě honem digitální euro a budou chtít ještě nahodit v Evropské unii od začátku roku 27 přechod na NVO, takže v Evropské unii oni splní plán, jinde jim to nebude, ale v Evropské unii splní plán. Takže by se byla pak snaha tu Evropskou unii oddělit od ostatního světa v naději, že později se bude se infiltrovat zpátky do těch dalších. Takže žádná radost. Takže ještě tady k tomu článku s tou energií. Dalo se očekávat, že přechod na takzvané obnovitelné zdroje a vyřazení všech jaderných elektráren zničí německý průmysl. To, před čím mnozí varovali, se nyní potvrzuje. Dochází k bezprecedentní deindustrializaci země, na níž jsme si vytvořili značnou závislost. No ona má být, teď to ta Evropská unie, teď to má plánu. Takže denně přitom přichází německá alarmující informace o tristní situaci, do které se země zcela dobrovolně dostala. Její průmysl ve celosvětovém měřítku konkurence neschopný a zdá se, že časem bude hůř. Nedávný investigativní rozhovor pro Apollo News mě vystoupil bývalý hamburský senátor pro životní prostředí a energetický expert Fritz Fahrenholt, vyvolal intenzivní debatu o stabilitě německé elektrické sítě a budoucnosti její průmyslu a ekonomiky. A jak Německo agresivně přechází od tradiční základní energie k nestálým obnovitelným zdrojům energie, jako je vítr, slunce, tak vládní agentury se tajně připraví na nejhorší možné nedostatky energie. Tady tohle všechno jsou jenom záminky a tam cílem není nějaká ekologická, tam cílem je deindustrializace. Teďka už jsem viděl taky nějaký titulek, že Maďarsko má najednou problémy s elektrickou energií, takže Slovensku ji nabídlo pomoc. Slovensko má jádro. Maďarsko ho stavělo za pomoci Rusů, teď nevím, jako, do jaké míry se to nezastaví po nástupu toho Maďara, protože už tam jaksi různé takovéhle nápady jako měl, takže uvidíme. Pojďme dále.
1: Jdeme Seutu. Jak 3 000 Španělů prý zastavilo invazi 50 tisíc cizinců, a to během 12 hodin. Je to z ProNews GR, tak snad to bude dobré. Masivní pokus přibližně 50 tisíců nelegálních krimigrantů o vstup na Seutu se během několika hodin proměnil z oslavného obrazu v odstrašující operaci rychlého návratu. Španělsko varovalo Maroko před možnými údery, pokud nebude dodržovat uzavřené mezistátní dohody. Španělské úřady a místní úřady města přijaly mimořádná opatření k omezení pohybu osob, které nelegálně vstoupily do španělské enklávy. Armáda a policie, jejich síla dosáhla 3 000 mužů, prokázali prý rozhodnou sílu. No, podle zpráv z regionu citovaných mezinárodními médii, jakým je agentura AFP, byl učiněn pokus zabránit vytváření podmínek, které by podporovaly další migraci, a to přísným dohledem nad silnicemi a okamžitým informováním úřadu ze strany obyvatel a podnikatelů. Madrid prý již předtím oznámil, že vyšle do Seuty vojáky, aby zajistili bezpečnost. Stalo se tak poté, kdy do španělské severoafrické enklávy vstoupily tisíce migrantů ze sousedního Maroka a stovky dalších tam míří. No, to jsou jenom keci AFP, protože už se začaly vloupávat samozřejmě do obchodů, tam je rabovali, policajti je jenom vyháněli a honí si tašky a nakradený matroš si odnášeli a další svinstva. Útočili tam noži i na lidi, takže ta situace není taková, jak nám tady agentury AFP a další mažou med kolem huby. Takhle to zkrátka není, situace je tam úplně v zádeli, abych to řekl takhle slušně.
0: No, ona o tom svědčí i další zpráva, která říká, že lži kolem Seuty, že jsou svědci z místa potvrzují, že nemalá část Maročanů zůstává ve městě, další hordy čekají u hranic, takže ono to tak jako slavné nebude. A tady říkají, že samotná invaze, že se zdaleka nejvíc hodí současné španělské vládě, která roky odmítala střežit hranice Seuty a Melilly, to je ta druhá enkláva jejich na marocké straně, opravovat schátralé ploty a vyslat na hranici dostatek personálu. Podpora totiž islamizaci země a ani voliči Sáncheze nejsou žádní vlastenci. A současná španělská politika zaměřena zejména na podlézání této části obyvatel a také rostoucí muslimské populace. Takže mnohem z toho, co dnes vidíme, je jen divadlo, které má za cíl uklidnit na jedné straně ostatní evropské země, protože ty už chtějí, aby byla teda vyloučeno Španělsko ze Schengenu, protože oni to tam naberou a pak to tady bude rozdělováno po Evropě. A na té druhé bouřící se Španěli, kteří však nikdy Sáncheze nevolili. A ti, kteří ho volí, tak podporují bezmezné přijímání muslimských vetřelců a pokračující výměnu španělských obyvatel. A jinak Sánchez je letitý přítel Alexe Soroše, což je teda syn George Soroše, který nyní vede jeho impérium a je přesným stělesněním zrádce vlastního národa, který už roky dělá vše proto, aby je vyměnil za jedince z nekompatibilních kultur. Takže tolik tomu. Už samo o sobě, že oni dali, nejdřív říkali 500 tisíc, teďka říkají 990 tisíc občanství nějakým kriminálníkům, o kterých nevědí vůbec nic, tak z nich dělají občany Španělska. Takže to je, to samozřejmě další logicky podporuje v tom, aby tam další šli a ty neziskovky, jak je podle všeho zjevné, tak je v tom podporují. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále.
1: Tak. Musíme slyšet, máme skoro 3/4. NATO plánuje zvýšit počet amerických jaderných zbraní v Evropě namířených proti Rusku o 200 až 250%, tedy 2 až 2,5krát. Tak, jenom tady ten tučný nadpis. Na to zvažuje tedy výrazné rozšíření rozmístění amerických taktických jaderných zbraní po celé Evropě s cílem čelit drtivé převaze Ruska v oblasti taktických jaderných kapacit. Jednání uvnitř aliance se údajně zaměřují na rozšíření arzenálu přibližně 100 amerických gravitačních jaderných bomb B-61/12 rozmístěných na 6 leteckých základnách v Evropě na celkový počet tedy 200 až 250 jaderných bomb. Generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, odmítl vyloučit zvýšení počtu amerických jaderných zbraní umístěných v Evropě, zatímco předseda sboru náčelníků štábu Dan Kane vyjádřil připravenost uzavřít dohody o sdílení jaderných zbraní s dalšími spojenci Spojených států v NATO. Zase se čeká, dámy a pánové, jestli to my odmítneme, ale budeme asi patrně držet hubu a krok, tak jdeme dál.
0: Já tady mám ještě jednu zprávu, ta je sice z Polska, ale hovoří o napětí mezi republikány a hovoří o vztahu Trumpa a Tuna a ten republikánský líder v Senátu, John Thune. A tak je ten vztah je plný napětí a zatímco ten předseda sněmovny Mike Johnson, to je ta druhá komora, tak je s tím Trumpem v častém kontaktu, tak ten Tune s tím prezidentem mluví jen zřídka a o jeho rozhodnutích se dovídá z médií nebo na platformě True Social. A teď to bylo v té poslední době, v těch posledních týdnech pro republikány obzvlášť obtížné kvůli sporům o financování Iránu a napětí ohledně Trumpovy volební agendy. A ten Tune otevřeně přiznal, že s prezidentem 2 týdny nemluvil. Takže ty vztahy mezi oběma politiky byly lepší na začátku toho druhého funkčního období Trumpa, kdy prezident pochválil Tuna za efektivní realizaci projektu prostřednictví Senátu. Nicméně jejich rozdíly v názorech a styly vedení v současnosti prohlubují teda to jejich rozdělení. Ten Tun představuje klidný rezervovaný styl, který kontrastuje s tím Trumpovým impulzivním přístupem. I když se teda veřejně shodne na některých otázkách, tak ten Tun často v soukromých rozhovorech poukazuje na některé prezidentovi nemožné projekty. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, novinky od jinou, jdem to tady předsvaknout, teď to vidíme, 6 máme a 1 je zde. Naléhavá situace, nový kritický úder Houthiů v zóně odpovědnosti řeckých vlastenců v Saudské Arábii. Před několika hodinami, ale zpráva je ze 27. tedy z pondělí, takže nejspíš nedělní večer, byl kriticky zasažen jižní terminál Yanbu v Saudské Arábii, který se nachází v zóně odpovědnosti řecké eskadry MIM 104 Patriot PAC-2. A bohužel během 48 hodin byla řecká kopule, tedy asi protizdušná obrana, poražena podruhé a hlavní úzel pro saudský vývoz ropy v Rudém moři se zavřel. Ropovod začínal na východě poblíž Bahrajnu na západě a je známý jako Petroline, tedy petrotrubka asi a linie východ-západ surové ropy. Tak, toť asi k tomu prvnímu a můžeme na další zprávičku.
0: Je zajímavé, že jim to tam hlídají Řekové, to je zajímavé. No, tady druhá zpráva hovoří o tom, jak pomoc v úvozovkách od nadace Gatesových způsobil obrovskou ekologickou katastrofu v Africe. A to, je to, ten případ je názorným příkladem toho, jak až kam může vést takzvaná pomoc rozvojové Africe. Šlo o údajnou snahu bojovat proti malárii, která vedla k rozsáhlé ekologické katastrofě. V současné době se sice nadace Gatesovi zaměřuje zejména na vakcíny a zavádění digitálních identit po celém světě, Nicméně v Africe se pouští do dalších činností. Mimo šíření GMO rostlin je to například i tzv. Boj proti malárii. A ta snaha nadace Gatesovi bojovat proti malárii v Africe pomocí Mosquitier vedla k biologa Foresta Galanta k jedné z největších ekologických katastrof v regionu. V podcastu Joe Rogana se Galant pustil vyprávně o tom, co se stalo v deltě Kaora Bassa, co se údali Zambezi a jedné z nejbohatších sladkovodních rybářských oblastí na světě. Ta nadace byla Melindy Gatesovi zahájila rozsáhlou kampaň na snížení malárie v Africe tím, že rozdala miliony moskytier místnímu obyvatelstvu. Na papíře to vypadá ušlechtile, v praxi to dopadlo jinak. Ten Galant vysvětluje, že lidé ve vesnických komunitách kolem delty Kaora Bassa sítě nepoužívají k jejich zamýšlenému účelu, ale rybařili s nimi. A právě to vedlo k obrovské ekologické katastrofě, protože ty moskytiery mají extrémně jemnou sítěvanou tkaninu, právě tak jemnou, aby odradili ty komáry venku, a to ale znamená, že chytají i ty nejmenší ryby, které plavou v mělčích částech řek a delt. Takže ta delta Kaora Bassa je líhní ryb, je to jakási školka, kde vyrůstají mláďata, než se přesunou přes Zambezi, přes ten bazén Zambezi a nakrmí miliony lidí. Takže tím hromadným rybolovem s moskytiérami to vlastně celé zlikvidovali. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdem se kouknout na Bibiho nějaký raketky. Netanyahu veto, Iron Dome nebude odeslán na Ukrajinu. Izraelský premiér Bibi vetoval tedy předání systému Iron Dome Ukrajině. Podle deníků The Washington Post byly jako důvody uvedeny podmínky dohody o společné výrobě a riziko úniku technologií. S tím, že Izrael nepředá Ukrajině systém protiraketové obrany, a podle deníků The Washington Post dodávku zablokoval sám premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu podrobně vysvětlilo důvody tohoto rozhodnutí. A asi tušíte, jaké budou, nebo na co se aspoň vymluví. Takže utekly by technologie. Tak jo, my tomu budeme věřit.
0: Další zpráva je od Jakova Kedmiho, který říká, Spojené státy není třeba ničit. Rusku stačí 3 údery, Západ nemá žádnou vojenskou šanci. To je zpráva dneška. A v podstatě říká, že evropští strategové s ohledem na osud Sovětského svazu nadále spoléhají na rozklad elit, to znamená v tom Rusku, a z vojenského hlediska však podle něj Západ nemá žádnou šanci. Strategický potenciál Ruska je podle něj takový, že k úplným vyřešení problému by stačilo pouze 3 údery proti Německu, Francii a Velké Británii. Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopili, že z vojenského hlediska nemají žádnou šanci. Především strategické zbraně Ruska mohou nejen zničit Spojené státy za půl hodiny, jak řekl bývalý americký ministr obrany, ale za kolik minut by bylo možné zničit Evropu. Stačilo by vrátit 3 země do doby kamenné, Německo, Francii a Velkou Británii, to je vše. Nemají sílu zachránit sami sebe. Dokonce ministři obrany Francie a Německa přiznávají, že jejich armády nejsou schopny své země ubránit. A to se v budoucnu nezmění, jak zdůrazňuje Kedmi. Jak vidíte, přesto válčí chtějí. Takže tolik teda tady tato zpráva.
1: Tak a teď se koukneme i k nám. Petr Drulák tady je. Spolek Svatopluk. Nejsme připraveni na skutečný boj. Drulák tedy varoval před nadcházející konfrontací, ale pozor z Brusele. Někdejší náměstek na ministerstvu zahraničí a velvyslanec ve Francii vyzývá své spoluobčany, aby se připravili na střet s Bruselem. A to tvrdý střet. Střet, v němž bude tedy z Drulákova pohledu nutné opřít se o česko-slovenskou solidaritu, ale nejen o ní. Profesor Petr Drulák, který pronesl úvodních pár slov na dalším setkání spolku Svatopluk. Tématem dnešního setkání je společně v Evropě navzdory Bruselu, naznačil hned v úvodu. Když mluvíme o Bruselu, mluvíme o Green Dealu, včetně devastace naší krajiny, větrníky, včetně dalších věcí. Mluvíme o válce na Ukrajině, mluvíme o masové imigraci, mluvíme o genderovém experimentování. Mluvíme také o administrativní buzeraci, ať už se jedná o běžné občany nebo naše podnikatele. A tohle to všechno má jednoho společného jmenovatele. Tím jmenovatelem není pouze Brusel, ale ti, kteří stojí za Bruselem. Mluvíme o euroatlantické elitě, O těch několika desítkách nejmocnějších, kteří stále tahají za nitky, řekl Petr Drulák. Článek je delší a jistě zajímavější a já počítám, že asi si to budeme moci prohlédnout, jestli tam dorazil Peťa Bureš, tak to bude na YouTube záznam celé té debaty, případně na Svatopluku. Je to fakt důležité.
0: No já se tady myslím jako jednu věc, je prostě potřeba nazývat věci pravým jménem. Zaprvé, ano, ta elita, která tam je, tak je prostě potřeba říct, že jsou to hlavně globalisté. Je potřeba říct, že Evropská unie a Brusel je jenom jejich nástrojem. Takže jako bojovat s nástrojem nemá smysl, ten nástroj je jednoznačně úkolovaný a s tím nástrojem, a to je, takže je prostě potřeba odejít. Ne bojovat, tam nic nemůžeme vybojovat. A třetí věc je ta, že ne, že to bude trvat dlouhodobě, ale musí to být sakra svižně, protože od příštího roku bude pozdě, tečka. A pořád jako my to pořád jako tady nechápeme. A pořád se vypravíme pohádky. Takže tolik teda ode mne. Já bych přišel teda k tomu tematickému okénku. Je to článek pod názvem Válka je rozhodnuta od Alastaira Crooka. A říká si toto. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální velmocí. Trump v pátek večer nařídil americké armádě, aby neprováděl nové údery na Irán, a to navzdory tomu, že dříve schválil masivní útok Gates of Hell na Irán. Spojené státy nyní požádají o nové dočasné příměří s Iránem a usilují o návrat ke zhroucenému a pozastavenému memorandu o porozumění, přičemž jednání mají zahrnovat i Jemen a Trump se snaží zapojit do vyjednávání i hnutí Ansar Allah. A je zřejmé, to jsou ty Hutiové, a je zřejmé, že Trump je rozlobený a obává se, že válka pohlcuje jeho prezidentství a jeho odkaz. A Irán v průběhu minulého týdne komplexně odmítl všechna jednání a potvrdil, že za žádných okolností do nich nevstoupí. Zjednodušeně řečeno, proč by Irán souhlasil s tím, aby dal USA čas na přeskupení sil a přezbrojení před zahájením další vlny útoku na Irán, když má USA na útěku. Návrh memorandu o porozumění, jehož důvěryhodnost Trump opakovaně zničil, to je nepravděpodobné. Will Shriver poznamenává, že se řídí zvěsti, že Pentagon tlačí na Trumpa, aby odvolal válku s Iránem, protože Spojené státy téměř vyčerpaly své zásoby protiletadlových střel a raket pro údery na dálku. Prezidentovi nejbližší poradci jsou rovněž znepokojeni vyhlídkou na rozšiřující se válku na Blízkém východě, odcizení klíčových spojenců v Perském zálivu, kteří jsou zranitelní vůči dalším iránským útokům a blížící se energetické krizi. Jen málo kdo, pokud vůbec někdo z Trumpova nejbližšího okruhu věřil, že plán na eskalaci byl moudrý, uvedly dvě informované osoby, jak uvádí New York Times. Zdá se také, že v Trumpově ústupu mohly sehrát roli machinace ohledně přesné situace s dodávkami paliva ve Spojených státech. Larry Johnson tvrdí, že zpráva připravená Karlem Millerem zkoumá, jak tajné operace americké armády v oblasti nákupu a vývozu paliva vyčerpávají národní zásoby a nafty a leteckého paliva, zejména v období, kdy domácí zásoby už jsou kriticky nízké. V podstatě ten Miller uvádí, že velké části tohoto tajného vývozu paliva probíhá přes neprůhledné kanály, jako například překladiště v Rotterdamu, kde konečně vojenské nebo zahraniční přidělení není veřejně vyúčtováno, což vystavuje americkou ekonomiku riziko nedostatku, zatímco vojenské zahraniční operace, zejména v Izraeli, mají přednostní přístup. To znamená, že oni z té bezpečnostní rezervy to dávají, místo vysnechané domácí trh, to dávají ven na armádu pro sebe, pro Izrael. Tato zpráva Millera se zřejmě váže k otevřené manipulaci amerických úřadů s ropnými referenčními hodnotami. Jejich cílem je přesvědčit trhy, že nehrozí nebezpečí nedostatku paliva v důsledku probíhajícího nouzového čerpání ze strategických ropných rezerv ve výši 172 milionů barelů, které bylo zahájeno s cílem čelit výkyvům v dodávkách způsobených konfliktem s Iránem. A zatímco zákon o bezpečnostní hranice činí 250 milionů barelů, tak současná úroveň se pohybuje kolem 300, milionů. Přesto se prosazuje tvrzení, že čerpání může jít ještě dále až na 70 milionů barelů. A je to ale možné, jaká je minimální úroveň, na kterou mohou strategické ropné zásoby klesnout. Je to složitější než jen jedna velká nádrž surové ropy, která má konkrétní hladinu. Strategické ropné zásoby se skládají z mnoha kavern a obsahují různé druhy ropy, které se čerpají různým tempem. Přičemž některé z kavern by se mohly zřítit, pokud by byly příliš vyprázdněny. Stručně řečeno, nikdo neví, jak daleko je příliš ještě jít. Jsou to všechno dohady. Jak daleko ještě lze jít, jsou to jenom dohady. A vzhledem k tomu, že Trumpův vojenský útok utrpěl drtivou porážku, jedinou cestou zpět k jednání by bylo nabídnout skutečné ústupky hned na začátku. Ale i kdyby to Trump udělal, uvěřil by mu a vydrží Trumpův duševní stav takové implicitní ponížení. Hlavní překážkou na cestě zpět k jednání s Iránem je to, že on a jeho nejbližší spolupracovníci chápou Irán úplně obráceně. Tvrdí, že mají co dočinění s neústupným a radikálním vedením, zatímco Iránci jako celek touží po východisku. To je omyl, je to přesně naopak. Právě vedení je pragmatické, zatímco ulice je celkově radikálnější a požaduje pomstu. A požaduje vysvětlení, proč by vůbec měl docházet k jednáním. Na druhou stranu tým prezidenta Trumpa a jeho příznivci z Fox News sklouzli od dřívější americké vize sebe sama jako národa spasitele k radikální manichejské charakterice sebe sama, jak píše profesor Michael Vlahos. A říká, americká dobrá zpráva byla nahrazena všudy přítomným přízrakem zla a hrozby síly. Posvátná slova, svoboda a demokracie, ačkoliv se stále skandují, tak se stala prázdnou mantrou. Americké evangelium již nekáže o přinesení spásy a smíření, nyní se zabývá vynucováním a trestáním. K tomuto obratu došlo v jediném okamžiku, 11. září a s Guantanámem. Problém se tedy soustředí na postoj, jak je možné vyjednávat nebo hovořit se stělesněním zla, jak Trump označuje Iránce. To samozřejmě není možné, právě o to šlo při vykreslování nepřátel v těch temných barvách. Vylučuje to skutečné zprostředkování, vylučuje to řešení, které by mohlo být vnímáno jako nástroj k moci jednoho z nejzlejších lidí v historii, stojícího v čele bandy krvežíznivých zločinců, redukuje politiku na snahu o nadvládu nad jinakostí. A Západ vyznává jeden konkrétní způsob uvažování, který považuje za stělesnění podstaty lidskosti. Tento způsob uvažování, často označovaný jako apolonský, souvisí s patriarchátem, právem a vertikálním, zhora dolů uspořádaným sekulárním, racionálním a mechanistickým myšlením. Nabízí jen málo prostoru pro meziprostor, věci jsou buď A nebo ne A. A na druhou stranu však existuje jiná sféra, často označovaná jako dionýská, která vyjadřuje energetickou dualitu jak v přírodě, tak v člověku, mužské a ženské, řád a bouřlivé překračování hranic, poctivost a zvrhlost. A tyto póly tvoří v našem vědomí dva protiklady, které v nás souběžně existují a vzájemně se utvářejí. Dionýský logos lze snadno vnímat jako stín, či dokonce jako vzpouru proti Apolonovi. A pak je to Persefona, odvrácená straně dionýského stínu, která vyjadřuje ktonickou ženskou existenci. Zde neexistuje mužský pól, ale pouze bohyně vyjadřující zemitost a ženský princip reprodukce, proces růstu a péče, jakož je podzemní vědění nazývaná intuice, symbolizující cyklický život Afrodity, rozklad, smrt a konečnou obnovu. Vědomí však většinou vyjadřuje lidskou kvalitu z jedné konkrétní perspektivy. Nicméně všechny civilizace čerpají z plné rozmanitosti takových složek vědomí, které tak či onak odpovídají konkrétní civilizaci. Myslet v jedné kultuře znamená myslet jedním způsobem, patří však jiné kultuře, jiné etnické skupině, jinému náboženství. To znamená, že myšlení se bude lišit. Přesto všichni zůstáváme lidmi a Trumpova imperiální arogance se tedy začíná potýkat s faktem, že pro ně bude obtížné, možná dokonce nemožné, najít řešení pro Blízký východ, protože pohled na svět z čistě apolonské perspektivy je ve své podstatě mužský a exkluzivistický a nedokáže pochopit jinakost, spíše se opírá o výjimečná privilegia, prostě neuznává a ani nemůže uznat pluralitu myšlení. Spojené státy prohrály válku. Tím, že Trump přijal takový nekompromisní manichejský jazyk, se fakticky odřízl od jakéhokoliv možného diplomatického řešení. Rozšířením války Libanon, Jemen, Sýrie a Irák značně zkomplikoval jakoukoliv diplomatickou cestu. Všechny prvky spolu souvisejí a však mají také své vlastní agendy. A řešení tedy zahrnuje komplexní soustavu problémů, nikoli pouze binární spor mezi USA a Iránem. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální mocností, což posílí Rusko a Čínu, zatímco region se s touto novou realitou v západní Asii postupně smíří. Takže to je článek, který vyšel na Strategic Culture 28.7. tohoto roku.

0: Takže to je ode mne pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Pozvu vás v pondělí na kompas, který se bude týkat vzestupu lidstva a některých docela zajímavých záležitostí. Takže doufám, že se s vámi setkám v pondělí a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Díky a hezký večer.
1: Tak tež, pane inženýre, hezký večer, děkuji za připravené zprávy a vzpomněl jsem si, že nás tady někdo teda káral, tak já to ještě přečtu, karatele. Tady máme hezký den Vítku i panu Tichému a velké poděkování, takže si mě někdo spletl, ale to nevadí, psal to do komentovaného zpravodajství. Mám ale takovou zvláštní výtku, máte moc hezkou znělku, tedy hymnu, ale českým zprávám věnujete pouze pár minut. Nemělo by to být naopak? Vím, že válka na Ukrajině je hnusná, ale tak podrobné zprávy, myslím, nejsou až tak zapotřebí, jako kdyby se u nás nic nedělo a ono je tomu přesně naopak. Doufám, že se nezlobíte. Zdraví F. Fafalka Jana. Tak zdravíme Janu.
0: Nezlobíme, jestli o to mohu říct pár slov.
1: Ano, víte, jasně.
0: Dění u nás je naprosto podružné. Je naprosto podružné. Tady se o ničem nerozhoduje. Kde se rozhoduje, tak jsou Spojené státy a jejich eskapády kolem. A je to tady Rusko a Ukrajina, tam se rozhoduje. Tady jako to, co tady se děje, je podružné. Nenechte se odvádět o to, co nás tady jako zajímá a čemu jsme se měli věnovat, je to, že jak nám tady hlasuje v Evropském parlamentu a že za několik měsíců se nás budou snažit strčit do toho elektronického koncentráku. To je důležité. Ale to, co se děje tady doma, to je jenom na odvádění pozornosti. Sledujte to v tom Bruselu a jako začnete se dávat dohromady proti tomu. Když byla zavedena digitální, nebo když přišly zprávy, že o digitální identitě do Mexika, tak tam 80% lidí to rázem odmítlo. Kolik jich je tady? Kolik myslíte, že jich je tady? Téměř nikdo, protože jedni budou říkat, že to je fajn, druhý budou říkat, že o tom vůbec nic nevěděli. Takže těmto věcem se věnujeme. To, co je venku, to, co je tady, to je na odvádění pozornosti. Tady ten hrám ve 3D, to zítra pozici nemusí být zajímavé, když jako začneme jako trošku jako začneme pracovat. Takže tolik ode mne.
1: Tak, dobře. Děkuji, pane inženýre, hezký večer vám přeji, dámy a pánové, my budeme pokračovat se Simonkou ohledně necenzurovaných informations, ono už je jistě nachystáno, i když jsem to neskontroloval, tak dáme jenom děkovačku a jdem se kouknout i dále.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný

0: Dobrý večer, přátelé. Tak jak vždycky se říká, Petr Bureš TV nezačíná přesně, tak se mi to povedlo i tentokrát. Velký vykřičník tam byl, ale doufám, že teď už jedeme. Budu potřebovat vaši zpětnou vazbu.
1: Slyšíme se?
0: Slyšíme se, vidíme se, já zatím nic nevidím ani neslyším. Ani tady se mi to zatím neobjevilo, už se mi to objevilo, reklama. Dobře, takže přátelé, je to asi v pořádku. Povedlo se, Michal píše, ano, děkuju moc, moderátor, děkuju. Tak a já vás teď představím, pan doktor Jiří Jaroš Nikely. A máme naprosto úžasné, fantastické téma, které může navazovat, pokud jste někdo byl včera na streamu, tak může to možná postupně se tam odhalit a navazovat i na ten můj říp, který už není náš. Ale ne, my teď budeme řešit nejprve ty dokumenty. Pane doktore, prosím vás pěkně, je to vaše, já sbírám ty dotazy a pojďme na ty dokumenty, které vlastně ty nějakým způsobem byly odcizeny. Je to vaše. Děkuju.
1: No, zdravím všechny posluchače, diváky na kanály. Jak říkají radisté, a dnes si řekneme něco, co připomíná trošku barnumskou reklamu. A sice jak Spojené státy

0: nás připravili o nacistickou dokumentaci a tím způsobili veliký handicap České republiky v restitučních soudech. A je to vlastně věc, která má historické kořeny. Stala se v roce 46, tedy za vlády prezidenta Beneše, a podíleli se na tom jak Američané, tak nevědomky i Francouzi. Vznikl tenkrát velký diplomatický skandál a americké velvyslanectví se tenkrát omluvilo, ale nic nenapravilo. To znamená, že Československá republika přišla o 32 velikých beden nacistické dokumentace, která pocházela z činnosti prvního říšského protektora, svobodného pána Konstantina von Neuráta, z říšského vedoucího, tedy ministra protektorátu K.H. Franka a z dalších činností nacistických pohlavárů, kteří nastoupili po atentátu na Heidricha, to znamená Daliga a dalších těchto vládců protektorátu. Českou republiku to velmi poškodilo, protože dodnes probíhají restituční spory, kde chybí případná dokumentace a jedině nález takzvané Neurátovy návštěvní knihy v Kongresové knihovně Spojených států amerických, ten rozřešil otázku takzvané Neurátovy šlechty. Ono by se to, ta moje kniha, kterou jsem o tom napsal, já jsem ji nazval Tajemství Neurátovy knihy. A ona by se mohla jmenovat Tajemství Neurátovy šlechty. Ovšem možná, že za ten titulek bych byl žalován, protože na ochranu osobnosti, protože by se hrnuli různé protesty proti tomu, že oni nikdy Neurátovou šlechtou nebyli, což ovšem je lež, protože tam byli všichni podepsaní a navštěvovali Neuráta, doslova k němu dolézali. Takže, co se vlastně tenkrát v tom roce 1946 stalo? Všecko to začalo ve francouzské okupační zóně. Tam byl objeven nacista, jistý Aschenbach, který veliteli francouzské okupační zóny generálu Koenigovi řekl, že zná místo v Československé republice nebo v bývalém protektorátě, kde je uložena nacistická dokumentace Reichsprotektora a všech pohlavár. No, generál Koenig, který byl velmi kovaný antinacista, tedy byl to spolupracovník generála de Gaulle, takže to byla osoba, která zaručovala serióznost, tak se dal nachytat americkou rozvědkou, že oni se o to postarají. No, taky se postarali. Vzali si teda toho Aschenbacha, vzali si dva Francouze jako doprovod a dojeli do republiky do Štěchovic. Víte, Štěchovice, to je taková zajímavá lokalita. Dnes se o Štěchovicích, nejenom dnes, ale celá léta, se o nich mluví pouze z jednoho úhlu pohledu, a sice jako místa, kde byl zakopán štěchovický poklad. Znáte jistě tu osobu pana Mužíka, který věnoval tomu řadu let, tomu pátrání po tom pokladu. Ale zapomnělo se na to, že tam byly vlastně poklady dva. A jeden ten byl nepeněžní, a to byl archiv nacistů. A ten obsahoval 32 velkých beden plných nacistických seznamů, kolaborantů, šlechticů, církevních řádů, které spolupracovali s nacisty a podobně. A samozřejmě, že Američané o toto projevili eminentní zájem. Správně měli ponechat tento archiv Československé republice, Benešově vládě. A to oni neudělali. Oni ten archiv prostě odcizili. Přijelo tam komando kapitána Roubrce, byli tam také ti dva Francouzi, kteří vůbec netušili, do čeho jdou. A co se stalo? Velitel skupiny odepřel československému důstojníku z místní posádky v Radisku u Štěchovic, který se dostavil na místo udat účel pobytu a počínání a prohlásil, že má tajné poslání a povolení československých úřadů. Žádné povolení neměl. Skupina pokračovala v práci v úterý, kdy dokonce její hlídka vystřelila na československého vojáka, který se přiblížil. Téhož dne na večer skupina konečně vynesla vyhloubené štoly 20 až 30 beden, které byly opatřeny pečetěmi bývalého německého státního ministerstva v Praze i pečetěmi bývalého protektorátu. Naložila je na auta, z nich pak 3 odjela i hned směrem ke Štěchovicům a ku Praze. 3 bedny se při nakládání poškodily a podle několika stop v osahu, což nevím, jestli to byly vypadlé listiny nebo fragmenty dokumentu nebo fragmenty pečeti, to bylo neurčeno, které zůstaly na místě, lze soudit, že v nich byl krom obyčejně důležitý materiál. Na místě pak zůstalo několik odlomených pečetí, vyštole zbytky vybušnin a obaly z potravin a konzerv, jaký užívá americká armáda. 3 členové se zdrželi ve Štěchovici v místním hostinci, odjeli pak rovněž ku Praze a byli později zadrženi v hotelu Alcron. Jedním z nich byl americký kapitán. Takže to je citace z mé knihy, která dosud nevyšla, vyšla jenom samizdatu a jedná se teď o její vydání. No, uvidíme, jestli se to naplní. Samozřejmě, že Benešova vláda protestovala. Protestovala jak u francouzské vlády, ta se postavila za Benešovu vládu a obě se obrátili na americké velvyslanectví, které se zachovalo velmi licoměrně, když se začalo omlouvat, že šlo o nedopatření, že tedy jim ukáží, co tam je za materiály. Naše vláda tam poslala z ministerstva zahraničí nějakého úředníka, nějakého doktora Zavadila. Tomu ani nepomohli vůbec a ještě nějakého dalšího vojenského ataše, nebo co to bylo za funkci. A ti dostali jenom možnost nahlédnout do místnosti, kde ty bedny byly. Neměli ani právo se těch beden dotýkat a nemohli tak zjistit, kolik těch dokumentů bylo ukradeno. No tou omluvou americké ambasády to skončilo. Benešova vláda nikdy zpět tuto dokumentaci nedostala. A po letech podnikl právník, docent Benda, který je žák ústavního právníka a profesora ústavního práva Karlovy univerzity, doktora Václava Pavlíčka, kandidáta věd, tak dostal možnost odjet do Spojených států. A představte si, že v knihovně amerického kongresu nalezl návštěvní knihu Konstantina von Neurata. A tam byla podepsaná skoro všechna šlechta, která chodila k Neurátovi na návštěvy a přísahat věrnost říši, aby si zachránili své majetky. Docent Benda o tom napsal obrovskou knihu. To je ta kniha. A na konci té knihy, která má 806, měla dvě vydání. Jedno bylo v Senátu a druhé v nakladatelství Tuláček a je v podstatě rozebráno jenom v podstatě pro odborníky. Tak v téhle té knize se objevily faksimíle z té knihy návštěvní. Je jich tam celá řada. A já, protože jsem studoval dlouhou dobu kauzu Salm, kauzu Walderode, kauzu Colloredo Mansfield, tak mě zajímalo, jestli jsou tam ty podpisy. Samozřejmě, že tam ty podpisy byly. Co totiž znamenala návštěva toho Konstantina von Neurata? Konstantin von Neurath byl, jak známo, válečný zločinec, který byl odsouzen Norimberským soudem původně k 15 letům tvrdého žaláře, pak mu to snížili na 10 let a poté on dostal po, já nevím, 8 letech nebo 7 letech, dostal tam mozkovou mrtvici nebo infarkt, prostě byl zdravotně postižen, takže ho propustili a dožil v klidu, tedy ve Spolkové republice Německo. Totiž ten Norimberský soud byl zajímavý tím, že poprvé v dějinách vůbec soudních procesů válečných zločinů, tedy soudila šlechta, příslušníky šlechty. Proč to říkám? Protože to tak bylo. Protože předseda Norimberského soudu byl Sir Lawrence, anglický lord. Žalobce francouzský byl generál de Tassigny, šlechtic. A bylo tam ještě řada dalších šlechticů. Britská šlechta vůbec nechtěla připustit původně, aby nějaký Norimberský soud byl prováděn, protože vlastně to znamenalo poukázat na společenskou třídu, která kolaborovala s nacisty. A uvědomte si, že britská šlechta byla rodovými svazky často propojena s německou šlechtou. Takže tam to vyvolalo velké pobouření. Ovšem nic se nedalo dělat, protože tlak veřejnosti byl tak veliký, že ani Británie nedosáhla tenkrát zrušení Norimberského soudu. No a já jsem si položil badatelskou otázku, jak to souvisí s těmi našimi restitucemi, protože tam byl souzen právě ten Reichsprotektor, k němuž docházela německá šlechta, která se přihlásila k říšskému státnímu občanství a k takzvaným norimberským zákonům. Proto se ten soud taky konal v Norimberku, protože to bylo město, kde bylo v roce 1935 vyhlášeno dvě zákonů, tedy ochranu, zákony na ochranu německé krve a německé cti. Proto se jim říkalo norimberské zákony a proto v té budově, která náhodou zůstala po bombardování v celku, tak proto se tam ten norimberský soud konal. A jedním z těch souzených byl právě Konstantin von Neurath, který byl první vládce protektorátu. A musíme si uvědomit, že protektorát se nespravoval sám, jak bylo řečeno ve výnosu Hitlera. Veškerou moc protektorátě měl Reichsprotektor a potom po atentátu na Heidricha, to byl zastupující protektor, že? Protože Heidrich byl zastupující protektor po Neurathovi. A každá německá šlechta, která se přihlásila k říši, si spěchala k Neurathovi zajistit své statky. A proto se podepisovali v jeho návštěvní knize. A samozřejmě, že ten docent Benda tam nalezl řadu podpisů těch šlechty, včetně podpisů jako by Lichtensteinové, Coloredo, Mansfeldové, Seréniové, Thunhohensteinové, podstáčtí Lichtensteinové a řada dalších. Takže není možno říci, že ta šlechta, která se dneska například představuje v tom seriálu Pro veřejnost modrá krev, že nekolaborovala s Hitlerem a s Třetí říš kolaborovala. Já osobně jsem zjistil na Moravě, tedy jen tři šlechtické rody, které nekolaborovaly s Hitlerem a postavili se říši a ponechali si velmi rizikové protektorátní občanství, protože každý šlechtic, který si ponechal protektorátní občanství, riskoval perzekuci a zabavení majetku. A na Moravě to udělal jenom rod, který sídlil v Lišni, rod, který sídlil v Boskovicích a rod, který sídlil ve Žďáru nad Sázavou. Nebudu je jmenovat. Byli to, jejich postoj v této době byl statečný. Zatímco šlechta, která, jak se říká, že podala věrnost prezidentu Benešovi, tak později tuhle tu věrnost odvolal. Klasický případ byl případ Coloredo Mansfeldu, kdy jistý člen rodiny Weisgard prohlásil a napsal dopis, že to bylo jeho mladické poblouznění a že se dal na správnou cestu k říši. Víte? Toto už se v tom seriálu Modrá krev nedoví. Stejně jako se třeba nedovíte to, že knížeti Salmovi nesebrali majetek komunisté v roce 1948, ale že mu to sebral prezident Beneš na základě jeho kolaborace s nacisty, protože byl ve třech nacistických organizacích a dával na Wehrmacht 40 000 korun na Winterhilfe, čili na zimní pomoc, což byla tenkrát cena malého statku. 40 000 protektorátníků. No. A Nám trvalo desetiletí, než jsme zjistili všechny okolnosti, které dokazovaly tuto kolaboraci. Přes všechny překážky, které nám dělali pozemkové úřady, archivy a tak dále, jo, tady v této kauze. Nakonec jsme to všechno zhromáždili a po 29 letech nám dal zapravdu nejvyšší správní soud. A po nejvyšším správním soudu nám několikrát dal zapravdu ústavní soud, byť se zaťatými zuby. Takže to je jenom jeden příklad. Ono to bylo, těch kauz bylo daleko víc a ještě řada těch kauz běží. Totéž se týká těch restitucí, které byly církevní. Byla řada církevních řádů, které kolaborovali s Hitlerem a nebo jako řád německých rytířů se dali bez odporu znárodnit Hitlerem. Klasický případ je teda řád německých rytířů u nás na Moravě, který požadoval v restitučním řízení 50 000 hektarů lesa, zámky Bludov, Sovinec, Úsov a sídlo velmistra, samozřejmě Bouzov, nejznámější, že? Kde dříve bylo sídlo velmistra a potom také zámek Bruntál, kde bylo sídlo posledního velmistra Evžena Habsburského, který byl členem Habsburského arcidomu. Víte, Slovinsko a Česká republika byly jediné dvě země, které pustili sem řád německých rytířů. Poláci je vyhnali. Neexistovalo, aby jakékoliv nároky řád německých rytířů vznesl v Polsku. Ti by je hnali vidlím. Prostě jenom my jsme tedy v rámci restitučního zákona, který prosadila zejména KDU-ČSL, který necti budiš toto řečeno. Ona prosadila v roce 92 novelu restitučního zákona, která nikdy neměla být. A sice jak? Původní restituční zákon, který byl namířen proti komunistickým křivdám, i když bychom nad tím mohli přimuhužovat v obě oči, byl k datu 25. února 1948. Dejme tomu. Ale čeho dosáhla KDU-ČSL? Dosáhla novelizace tohoto zákona a ten přesunul restituční hranici do roku 1945. A zde nastala vlastně druhá, dalo by se říct, pobělohorská katastrofa České republiky. Protože vznikly nekonečné restituční soudy. A teď si vemte, když se budeme pohybovat v číslech. Takový Ulrich Franz Kinsky, který byl na severu Čech, žádal restituční majetek v hodnotě 157 miliard korun. Řád německých rytířů asi 50 miliard korun, tedy odhadovaný majetek. V tom nebyla ještě započítaná Karlova studánka, tyto lázně chtěli také. Nepodařilo se jim to naštěstí. dal tady máme restituci Mercedes Dietrichsteinovi, která chtěla na Jižní Moravě zámek Mikulov a panství v hodnotě 50 miliard. Vrcholí to rodem Lichtensteinů, jejíž majetek byl daleko větší, tak zhruba třikrát, čtyřikrát větší než v samotném Lichtensteinsku. Kdyby restituovali majetky na Moravě, tak by tři čtvrtě Moravy padlo Lichtenstein. Asi za 750 miliard korun. Přitom právě i ti Lichtensteinové chodili k tomu Neurátovi a přisáhali věrnost říši. Takže jsou tam podepsáni, jednak je tam podepsán princ Hans Lichtenstein a potom je tam podepsán podstácký Lichtenstein. Oni tvrdí tedy, že podstácky neměl z Lichtenstein kromě jména nic společného. Víte, to jsou takové argumenty, ze kterých právníkům vstávají poslední zbytky vlasů na hlavě, pokud nějaké mají. Takže v podstatě, kdyby tento proces došel naplnění, tak by v té České republice už jsme opravdu neměli žádné lesy, například žádné polnosti. Třeba v té kauze Salm žádali hraběnky, tedy starohraběnky, abych jim neupřel ten titul, Altgräfinnen. Oni totiž, tam se pořád říkalo kněžny, ale to není pravda, protože oni byli starohraběnky. Ten starohraběcí titul byl pouze na Moravě, byl u dvou rodů, a sice u Aldhanu a u Salmu. A to byly takzvané okněžněné rody, protože ti Salmové sem přišli jako pronupční šlechta. To znamená šlechta, která se přiženila. A nabyla tady koupí některé majetky, jako bylo panství Blansko, později tedy panství Rájec. A celá hodnota činila, je to v podstatě půl okresu Blansko. Oni chtěli dvě továrny. Jedna ta Šamotová továrna dodávala do Sovětského svazu výzdívky Šamotových pecí v době, kdy byl podepsán ten protokol Molotov-Ribbentrop, tak oni, protože Sověti poctivě dávali suroviny Němcům, tak Němci zas museli dávat těm Sovětům. A to vlastně pomohlo vybudovat ty závody na Urale, které potom vyráběly ty tanky, které hnali Hitlerovce zpátky do Evropy. Takže to je taková ironie dějin. Ale abychom se vrátili k těm restitucím. V téhleté knize je popsán za prvé profil, charakter toho Konstantina von Neuráta, jeho proces s ním, potom souvislost jeho činnosti se Štěchovickým archivem a souvislost toho Štěchovického archivu s restitucemi, to znamená s nacistickou dokumentací, o kterou Československá republika a později Česká republika jako nástupník přišla. Takže proto trvaly ty restituční soudy taková desetiletí. Vemte si, že třeba kauza Salm trvala 33 let, kauza Walderode trvá dosud, trvala 29 let. Když jsme zhromáždili všechny podklady o kolaboraci milého doktora de Fur Walderode, včetně jeho služby ve Wehrmachtu, tam jsme museli psát do Bundesarchivu německého, kde ty doklady jsou, protože vlastně z té Ameriky ta návštěvní kniha a všechny ty doklady o té kolaboraci se dostaly nikoli v České republice, ale dostaly se Německu. S odůvodněním, že Konstantin von Neurath byl souzen v Německu na Nürnberg a že to patří teda Německu. Takže když dneska chce nějaký badatel dokázat, že třeba jistý Walderode byl ve Wehrmachtu, tak musí zaplatit několik set euro Bundesarchivu za to vyhledání, zatímco ty materiály by měly být správně tady, České republice. Takhle to fungovalo po válce, takhle to funguje dnes. A proto česko-německá deklarace kvůli reparacím je tam, kde je, to znamená odsunuta strana. Jo? Protože ty reparace a restituce spolu souvisí. Protože veškerý ten restituční majetek se nezapočítával do majetku, které mají být restitucí poskytnuty. To bylo zvlášť, protože podle Benešových dekretů, které nemají žádnou kolektivní vinu, víte, on ten posel, když nám to vykládá, tak se dopouští trestného činu šíření poplašné zprávy. A náš stát na to nereaguje. To jsme tak slabý stát? Asi ano. Protože Benešovy dekrety nemají ani jednu kolektivní vinu. Ani jeden z jediných dekretů nemá kolektivní vinu, protože tam se bylo to, jak říká i ústavní právníci, například profesor Pavlíček nebo profesor Musil, který je znám tím úžasným nálezem v kauze Colorado Mansfeld o tom, co to byla přihláška k němectví, že? Který se rovnal Stalingradu, tedy restituentu, že? Protože prvně řekl, že to byla velezrada státu. A že teda ten, kdo podepsal dobrovolně Fragebogen, čili přihlášku k němectví, nemá nárok na české občanství a tudíž nemá nárok na restituce. Víte, ale tím se zabývá pár odborníků, když to média šíří modrou krev a jiné pohádky Andersenovi nebo Grimovi spíš v tomto případě, o tom, aby oblbovali veřejnost. No. Tak to je jedna věc. Já bych byl rád, kdyby se třeba někdo zeptal těm institucím.
1: Ano, tak já chviličku budu, můžu, pane doktore.
0: Ano,
1: takže jistě. V každém případě dělala jsem, co jsem mohla. A mám tady za... Jako já si vždycky, jako když něco také projedu, tak třeba to není ani dotaz, je to třeba jenom nějaká poznámka vyjádření. Nebo nějaké vyjádření. Am. Takže já to pošlu také dolů a přečtu to. Já se ale omlouvám, než začnu, tak já bych chtěla strašně moc poprosit, přátelé, nic vám to neudělá, lajky pod to video. Kouká 425 lidí, ale už na nás kouklo přes tisícovku. A máme tady, teď už to začalo, 160, děkuju. Protože víte moc dobře, srdíčka vidím, děkuju moc, víte moc dobře, že jde o ten algoritmus. Tohle nikoho nic nestojí, že to tam kliknete. Takže já, abych dostala také své jako pracovní povinnosti tady, tak vás o to poprosím. Děkuju, já to tam vidím, to děkuju moc. Tak a pojďme tedy na nějaké ty záležitosti. Daniel tady píše, vůbec mě to nepřekvapuje, kdo pak asi nejvíce vydělal na druhé světové válce. Zkuste hádat, dokázal byste, pane doktore, k tomu něco říci?
0: Tak určitě nejvíc na druhé světové válce vydělali Američané. Potom takový druhý stát, který si nechal zaplatit náklady, byla Británie. Jo? Protože, podívejte se, Pařížská reparační dohoda byla dohoda, která stanovila, že žádný německý majetek se nesmí vrátit zpět do německých rukou. To znamená, že když se prováděla ta šetření, tak by podle Pařížské reparační dohody žádné soudy restituční tady nemohly existovat. Protože by se prokázalo, že drtivá většina té šlechty kolaborovala s Hitlerem a tudíž nemá právo podle dekretálních nařízení na osvědčení o státní a národní spolehlivosti, které umožňovalo navrácení československého občanství a tím navrácení majetku potomkům této šlechty, pokud nekolaboroval. No. A těch případů bylo strašně málo. No. Takže vlastně můžeme říci, že většina té šlechty, která byla podepsána v Neurátově knize, a tam je jenom výběr, který provedl docent Benda, tak ti, tam bylo zhruba takových 150 podpisů, možná víc. A to je jenom výběr, čili těch kolaborantů bylo daleko více. Jo? A nejsou tam církevní řády. Je známo, že třeba cisterciáci kolaborovali s Hitlerem. Jo. Někteří premonstráti a podobně. Takže ono to není tak jednoduché. Ono se na to poukazovalo. Hned po roce 1945 vycházely knihy. Já třeba mám knihu od spisovatele Pavla Finka Hnědá bestie, tam jsou uvedení někteří opatí těch řádů, kteří kolaborovali s Hitlerem, byli to zuřivý pan Germán. Protože to všecko vlastně souvisí s pan Germanismem, který se tady hlásal od Bílé hory. Takže uvědomte si, že toto je dějinný proces, který začal Bílou horou, byl přerušen vznikem Československé republiky v roce 1918, byl znovu nastolen protektorátem a byl znovu ošetřován Benešovými dekrety. Protože uvědomme si, že zakládací listina Československého státu se nazývá Washingtonská deklarace. Na rozdíl od jiných deklarací, které jsou pouze prohlášení politické, tak toto je státoprávní deklarace, takže ta měla váhu státoprávního aktu. A ta řekla, myslím, v bodě 12, teď nejsou přesně umístěn v tom, že tedy církevní velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci, stejně jako šlechtická privilegia na majetek budou zrušena. A následkem toho byla první pozemková reforma, která způsobila o veliké a výrazné omezení majetku šlechty, čili už tenkrát tedy reformní zákony stanovily, že pozemková šlechta nemůže mít víc než 250 hektarů. Čili z těch tisícových hektarů se to smrsklo na těch 250 hektarů a mělo se v tom pokračovat dál. Potom byla druhá pozemková reforma, tuším kolem roku 620, že Hlavně se o tuto pozemkovou reformu snažili agrárníci, ministra Švehla, protože agrární strana si říkala strana rolnického, malorolnického lidu. Takže to mělo být ty statky rozdělený pro domácí kolonizaci. A řada věcí se tedy skutečně stala. Jo? Že to, i Lichtensteini byli omezeni, jo? Thun-Hohenstein omezen, Colorado, všichni přišli o řadu, Salmové přišli o řadu těch dvorů, které byly rozparcelovány pro české zemědělce. To se skutečně stalo. A odtud vznikla ta zuřivá nenávist té pozemkové šlechty vůči československému státu. Už od toho roku 18. Hlavním hlasatelem byl šlechtic Lodmann von Aue a hrabě Bukvoj na Nových Hradech, kteří tam pořádali různé protestní pochody a také se zasazovali v roce 18 o odtržení těch čtyř provincií od Československé republiky. Že to, proto tam vznikly ty takzvané župy, které se měly připojit k Bavorsku a k Rakousku. Čili na jižní Moravě to byla Deutsche Südmähren, na Šumavě to byla Böhmerwaldgau, v severních Čechách to byla Deutsche Nordböhmen a na Jesenicku a pouze na Jesenicku to byla sudetská, Sudetenland. Čili to odpovídá i tomu antickému názvu, že těch Sudetů, protože uvědomte si, že ten antický geograf Claudius Ptolemaeus, když líčil to pomezí Římského impéria, tak on nazval ten Hercínský les, kde byli ti Germáni, Teutoburský les a Hercínský les. U nás byl Hercínský, v Německu byl Teutoburský, že? Od toho tam byli ti Teutóni taky, že? Alamáni a všechny ty kmeny, že? Švábové a u nás byli teda ti Markomani a na Slovensku Kvádové, že? Kteří se tam porovnávali s těmi keltskými Kotýny. Že? A jenomže oni neobsadili celé území. Oni obsadili, u nás to byla jenom ta takzvaná archeologicky podmokelská skupina, což je tam v okolí Podmokel. Ono je otázka, jestli vůbec tam budova říše byla říše a jak to dopadlo potom, protože Řím je porazil. Že? A přes Moravu táhli potom Langobardi, ale ti jenom prošli a skončili v Itálii, že založili tam v Raveně to své království. No, takže to je věc zase jiná, ale to se dostáváme skutečně s těmi Sudety až do té antiky, že? A oni od toho odvozují ta svá jakási domnělá práva na to území. Jo, a to vůbec není pravda. Protože to území už dávno bylo obsazeno, v jižních Čechách to měli Keltové a všechny ostatní oblasti, to znamená Morava, severní Čechy a tak dále, to měli všechno už Slované. Nejméně od 4. století. A někteří archeologové říkají, že to bylo od kultury popelnicových polí, která se k nám dostala z Polska. No. Takže tady platí také teorie, kterou archeolog profesor Skutil napsal o tom v 46. roce knížku. Naše pravlastně střední Evropa, tam propaguje tu keltoslovanskou jednotu, jo, proto jižní Češi mají i některé antropologické vlastnosti, které třeba zelené oči, že a podobně. Tak to jsou ty keltské prvky tam. No. Ale jinak je to všechno slovanské. Protože Slované byli indoevropský kmen, že? To jenom Germáni si vymysleli, že oni jsou Arijci. Jsou naprosto scestné teorie. No a to dneska hlásají tady ti poseltovci a celá ta banda, že, která nám chce ukrást znovu pohraničí a chce se sem invazivně dostat. Čehož dokladem byl ten brněnský sraz, což je největší ostuda České republiky od roku 1918. A je neuvěřitelné, že pan hradní prezident tomu dal záštitu. A to jsme se dostali do jiných příběhů.
1: Vůbec nevadí.
0: Takže jestli se ještě někdo chce na něco zeptat.
1: Určitě, to je tady hodně. Já vás zase chviličku nechám odpočinout, protože no já to vůbec nezvládám jako všechno. Tady všechno začalo svítit, blejskat barvice, protože Tomáš Hůrka poslal 20 korun. Děkuji pěkně, příspěvek. Zděnek poslední poslal 200. A ještě máme nového člena, což jsem bohužel, tenkrát jsem věděla, kam šáhnout. Teď se to trošku změnilo, takže já to nevidím. Ani tady v té aktivitě nevidím, takže bohužel nevím, kdo je novým členem, ale Petr bude mít určitě radost, že má dalšího nového člena v komunitě. Pěkně děkujeme. Tak, teďkon tohle jsem chtěla říct. Potom jsem chtěla říct opět ty lajky za ně děkuju. Ano, už se to zvyšuje, vidím to tady taky. Už aspoň půlka z toho, kdo nás sleduje, dala lajčík. A ještě nás čeká další záležitost. Já si škrtám tady své úkoly, co mám. A to je to, že pokud vy, kteří ještě nemáte odběr, to znamená neodbíráte tento kanál Petr Bureš TV, tak udělejte, protože pokud se to podaří, tak zbývá opravdu málo. A když zrovna tady jsem teďkon já, tak by se podařilo 95 tisíc odběratelů. Takže kdo jste ještě nekliknul na ten odběr, odbírat, odebírat, tak pěkně prosím, protože já bych byla velice ráda, to bych měla takový menší úspěch, který nic neřeší, ale je to krásné. Tak, pane doktore, já se vrátím teď na to, co jsem tady všechno zaklikla, takže chci udělat jednu věc. Nejdřív to tady nám napsat, a to je, kniha je výborná, odhaluje mnohé, co se dnes zvláště hodlají utajit. Takže pěkně prosím, teď momentálně vám ukážu. Jedná se o to, že Zdeněk tady posledník mluví o knize pana doktora, kterou máme, vydržte mi, na tom e-shopu. A já to takhle...
0: Zámky plné
1: chviličku, přesně, ano, děkuju pěkně, já to takhle ukážu. A jestli kratonce, pane doktore, tak jenom fakt kratonce něco řekněte, jako takovou reklamičku udělejte této knize, povídejte.
0: Víte, na začátku byl dotaz mé dcery, tati, proč tam nenapíšou, že byli nacisti. Tuhle otázku mě položila moje dcera, dnes má teda 40 let, a tenkrát jí byla 30. Když jsme navštívili zámek Lisice, totiž za socialismu byli, já záměrně neříkám za totality, protože žádná totalita nebyla. Za socialismu byly silaby pro ty návštěvníky zámku, kteří si chtěli přečíst něco víc a zrovna neposlouchali výklad kastelána. A tam bylo třeba napsáno, v roce 1945 československý stát podle dekretu prezidenta zabavil zámek, protože jeho poslední majitelé byli členové NSDAP. Jo? Toto bylo v řadě zámků a najednou po 90. roce všechny tyhle ty strojopisné silaby, tenkrát ještě nebyla počítačová technika rozšířená, že, tak to najednou všechno zmizelo. Já teda to znám z Moravy, ono to vím od kolegů památkářů, že to bylo na mnoha českých zámcích taky. Takže najednou vznikla dějepisná díra. A ta se zaplňovala větami jako po osvobození zámek přešel na stát. Čili nic. To je prostě nic neříkající věta. Tam se neříká, nebo zámek zabavili komunisté, což už je úplná lež, jo, protože třeba v tom případě Salmu nebo Thunu Hohensteinu to bylo zabaveno hned v roce 1945 právě pro nacistickou kolaboraci. No. Takže vidíte, co všechno se v tom státě po převratu, neříkám revoluce, protože to žádná revoluce nebyla, ale šlo o převrat, který nebyl ani revoluci, ani sametem, jak by řekl Voltaire. No, to je můj názor, tedy osobní. Někteří mě budou oponovat, ale já v tom nic za revolučního jsem neviděl. Ale za to jsem v tom viděl kamarilní převrat. No. Kdy jedna skupina nahradila druhou. No. Ale to jsme se dostali zase do jiných souvislostí. Skutečně dnes, vlastně ona už od té doby, kdy nastaly ty restituce, tak se děje doslova středověká hagiografická, tomu se říká hagiografická literatura, jako životopisy svědců. Jo? Takže ti šlechtici se adorovali, jakoby byli oni nevinné oběti protektorátních poměrů. A ona to vůbec nebyla pravda. Dneska probíhá v Luhačovicích jedna restituce, kde my jsme dokázali, uvedu jenom jeden fakt, že oba bratři šlechticové, kteří byli předkové těch dnešních restituentů, rakouských šlechticů, oba vstoupili do takzvaného Volkssturmu. Co to byl Volkssturm? Byla paravojenská složka Wehrmachtu. Byla zřízená Hitlerem osobně v roce 1944, kdy 4 výzvy k obyvatelstvu provedl Hitler a byla to dobrovolnická složka. To znamená, že v protektorátě, kde byly 2 miliony 800 tisíc Němců, se do Volkssturmu přihlásilo 300 tisíc Němců. Čili tak vidíte, že ne všichni. Protože polovina z nich, 500 000 byla na východní frontě, že? Tak ten zbytek se přihlásil do Volkssturmu. A co tam bylo důležité? Totiž to nebyl jenom zápis formální. Tak jako nebyl zápis formální do Wehrmachtu. Proč nebyl formální? Tam byly přísahy ne německé říši, ale přímo Adolfu Hitlerovi. Víte, to máte těžké, když potom vykládáte těm soudcům, kteří vůbec nevědí, o co jde, protože většina z nich je mladých, jo, tak neví, že skutečně byly ty přísahy. Já se pokouším teď najít texty té přísahy. Chvilku vás požádám o strpení, než to najdu.
1: A já mezi tím poděkuju Pavlovi Sichrovi ještě. Děkujeme moc za příspěvek. Zase by to tady se hezky rozblikalo. A až domluvíte, tak máme ještě další záležitosti, takže můžeme potom pokračovat.

0: německému kancléři a vůdci Adolfu Hitlerovi. Takže každý Němec, který přísahal takto Hitlerovi, se dopustil velezrady vůči Československé republice, pokud to byl československý Němec. Ja? Protože nemohl v žádném případě být považován za loajálního k Československé republice, protože, jak říkají právníci, například pan docent Šele z Masarykovy univerzity, přihlásil se k vojenskému agresorovi, který rozvrátil a zničil republikánsko-demokratickou podstatu státu ČSR. Čili my jsme jako legionáři dokázali, že ti chlapi byli ve Volkssturmu a přisáhli Hitlerovi a oni ten Alois dostal občanství v těch Luhačovicích. Už jako mrtvej, posmrtně. A bylo nám řečeno soudy, kdybyste našli cokoliv dalšího, my se tím už nebudeme zabývat, protože úřednice jednou rozhodla a to bude platit. Takže úřednice je víc než dekretální právo státu. Já k tomu nemám co říct, protože bych se musel hrozně rozčílit. Mm-hmm.
1: Tak přejdeme na další, dá se říct, otázku. A co rodina Havlů? Jsou o tom taky nějaké záznamy? To byli taky kolaboranti?
0: Bohužel o tom jsou jenom ústní svědectví, protože zjevně se všechny dokumenty odvezly do Německa. Protože Havlův strýc potom byl v Německu, nevím, jestli byl odsunut hned nebo později, a tam dostal nějaké odškodnění pro svůj etnický původ. Jinak ještě vám řeknu takovou zajímavost, že všichni ti šlechticové, kteří tady dnes žádají o ty majetky, oni už jednou odškodnění byli. V Německu a v Rakousku. V Německu to byla jednorázová náhrada pro všechny takzvané sudetské Němce, já tomu říkám alias sudetské Němce, protože to byli českoslovenští Němci, oni nebyli žádný kmen, žádný národ. Já kdybych řekl u státnic v etnografii, že Sudeti jsou bavorský kmen, tak by vyletěl od státnic. To se vůbec netrpělo. Já jsem studoval skutečně vědecký obory a tam bylo nepřípustné říct, že Sudeti jsou nějaký kmen, jak to hlásá ten posel. A jak to dokonce hlásají někteří němečtí, speciálně bavorští politici. To jsou nesmysl. To oblbuje jenom českou veřejnost a všichni ti obhájci těch sudeťáků tonou v naprostých historických bludech. Jo? A já se divím, že takové instituce, jako je ÚSTR, že místo toho, aby to rozkryli, tak to ještě přikrývají. Já se osobně, to je můj osobní názor, já se domnívám, že ten ÚSTR je tady zadarmo drahý. Že už měl být dávno zrušen. Protože máme tady akademii věd. Jak by řekl Werich, dva zámky plný akademiků. Prosím vás, na Čeště potřebujeme speciální ústav jenom na výrobu estébáckých skandálů.

0: Takže toto je můj názor jako národopisce a historika. A jako člověka, který přes 30 let bádá tady o těch restitucích. A který stál 10 let před soudem za pamětní desku svých příbuzných odbojářů.
1: Já tady třeba čtu od Světlany, stále nás okrádají a chtějí zničit Českou republiku. A těch názorů tady prostě lítá mnohem více, jenom teď od Světlanky, že tady vidím
0: Ano.
1: tenhle. Já ještě tady dám další takový jako polodotaz.
0: To je
1: Ano,
0: pravdivé.
1: ano. Takový polodotaz, trošku si jako ustoupíme kousek vedle. Veškeré náklady s našimi lety v RAF se přičítalo k dluhu Československa vůči Anglii.
0: Ano.
1: A když píšu veškeré, tak opravdu veškeré, tak jestli k tomu řeknete svoje.
0: Jistě. To je doloženo. Mně to dokonce řekl generál Boček, že museli vlastně všechny ty jednotky zaplatit za to, že dostávali žold, za to, že dostávali uniformy, RAF a tak dále. Všechno museli zaplatit. Zatímco naše československé zlato Londýnská banka dala kam? Dala Hitlerovi a kam to uložili? Do Švýcarska to a tam měli podíl britská šlechta, německá šlechta, nacisti a Američani. V jedné bance. Je o tom i kniha, kterou napsal jistý odbojář Julius Madera, jmenuje se to Poklad banditu. Speciální potom kapitola je o krádežích těch uměleckých děl, jak to kradl Göring, jak to tady kradl Heydrich a všichni si nadělali strašný mění. Hans Frank v Polsku. Polští badatelé o tom napsali celé knihy.
1: To je masakra.
0: Víte, to je strašně smutná kapitola, kdy se nám tvrdí, že nacismus byl poražen. Kdyby žil Simon Wiesenthal, tak by řekl, jaká pak denacifikace. V Německu trvala nějaký 3 roky a v Rakousku vůbec neproběhlo. Já vám dám takový příklad. Jistý von Scheller, který vlastnil zámek Račice, to byl ten zámek, kde byl štáb Československé armády, který mu zabavili v roce 1938, ale on tam nebydlel, protože on bydlel ve Vídni. On tam jenom dojížděl na léto. A jeho syn, taky Filip von Scheller, cvičil Vlasovce, dostal za to medaile a řády, protože s nima byl u Stalingradu na východní frontě. Potom, když dostali nářez, tak se stáhli. Dneska je ten zámek nabízen jistou společností e-finance, jako že si tam můžete koupit dluhopisy a stát se akcionář. Ale nikde není, kromě té mé knihy, které zámky plné nacistů, není historie nacistická zámku Scheller napsána. V žádné knize, v žádné moravské vlastivědi. Nic. Když se zeptáte tam, jestli je tam nějaký kastelán, teďka nevím, já jsem tam byl jenom za socialismu, tak vám určitě neřekne nic o von Schellerich. Oni měli obrovské majetky v Maďarsku, na Slovensku, tady v Brně měli obrovskou fabriku Mitop, ne, pozdější Mitop, která byla naproti zbořené zbrojovce. A tam je veliká fotografie z doby protektorátu, kde je portrét Adolfa Hitlera a pod tím je napsáno Wir danken unserem Führer. Tu fotografii si můžete prohlédnout v knize od nakladatelství Filip Brno Brin Léta nesvobody. Ono to má 4 díly, je to teda příšerně drahý, jeden díl stál myslím 750 korun, takže já jsem si ze svého důchodu mohl koupit jenom dva díly a ty dva už ne, ale tak ty, které jsem potřeboval jako práci. No.
1: Mohu pokračovat?
0: Jistě.
1: Tak, děkuji pěkně. Tak, já tady dám jenom takovou suvečku, kterou píše Zděnek, posledník. Pana doktora Nikeliho vyznamenat, ale pokud prezident bude skutečný vlastenec, ne tenhle kašpar.
0: Víte, já se musím smát, protože já jsem byl za prezidenta Zemana 8krát navržen na státní vyznamenání. Jinak od těch vlasteneckých organizací mám 36 medailí a jedné si strašně cením, protože mě dal krajský hejtman za ANO, pan doktor Šimek, který byl ředitel městské policie a velice se dobře v těch restitucích vyznal. Já jsem taky spolupracoval s ministerstvem vnitra. Vlastně v podstatě díky tomu, že já jsem poskytl fotografie té nacistické svatby ministerstvu vnitra, tak jsme vyhráli. Do jisté míry to zapříčinilo i vítězství v té restituci sám. No, víte, vždycky to zmařili dvě osoby. Jedna z nich je mrtvá, takže, a je to dáma, takže ji nemůžu jmenovat. A druhý byl jistý poslanec, který je dnes matadorem sněmovny. Takže je to takové, bych řekl, šaškodrama. No. Poslední návrh podala předsedkyně společnosti Ludvíka Svobody a dopadlo to tak jako v tom manuálu ano, pane ministře, víte, že tam vždycky se posílali ty návrhy na vyznamenání a tam bylo napsáno pan premiér se tím návrhem bude vážně zabývat. To znamenalo, že se vůbec hledá ten spis a když se tam dala věta, bude se usilovně zvažovat, tak to znamená, že ten spis se ztratí. Víte, to přináší někdy takové, bych řekl, žertovné situace. Mně to vždycky připomíná toho benátského dožete, který říkal někdy v 17. století, v některých palácích jsou šašci vážení více než učenci. Takže tady to máme. A to tady ani nemáme Benátky. Jedině ty na dýzer. No.
1: Dobře, mohu pokračovat?
0: Klidně.
1: Tak, maličko zase odskočíme na další téma. A to je, Ivana se ptá, ne, to je zajímavé, na něco reagovala, a pořád se ve školách učí, že Slované přišli do střední Evropy až v 6. století. Zareagujte na taková historická.
0: Víte, to je tak. Já jsem byl na archeologické stáži v Polsku. Poláci jsou zastánci teorie, že Slované počínají od archeologické kultury, která se nazývá kultura popelnicových polí. Zatímco tu kulturu mohylovou považuji buď za keltskou nebo germánskou. Jsou proto určité důkazy. Ono se to týká nejenom území Polska, ale týká se to našeho území také, kde byla také lužická kultura, že, která tady vlastně následuje po těch dvou kulturách starobronzových, což byla první kultura byla unětická, na Moravě byla její větev, která se nazývá podle Věteřova, Ukijova Věteřovská. A v podstatě tyhle ty kultury se domnívají archeologové, že oni přežili až do starší doby železné, zvané podle toho naleziště v Hallstattu, doba Hallstattská, že? Někdy nejznámější je ta Bíčí skála, že u Adamova, a tam byl ten velký pohřeb toho náčelníka, který našel známý archeolog Jindří Vankl. A tam se počítá, že už tam mohly být některé protoslovanské rysy. Protože ta teorie původní tvrdila, že vlastně Slované pocházeli z pínských bažin, to znamená z Ukrajiny, Ukrajina, Bělorusko. Jo? Tam, co vlastně byla ta, za války ta operace Bagration, který, kdy Stalin napadl ten severní front německý z toho Běloruska, že? A navzal to potom arménským vojevůdci z bitvy u Slavkova Bagration. No, a tam měla být ta pravlast těch Slovanů. No. A odsud se měli šířit. Tedy. To je ta stará teorie, kterou zastávali třeba zakladatelé slovanské archeologie jako profesor Lubor Niederle, že, nebo Karel Buchtela, že, a ještě před nimi byl Jan Erazim Vocel. No to v podstatě ty nálezy těch kultur bronzových, které byly na Ukrajině, v Polsku a Bělorusku a u nás v Čechách, hlavně teda v severních Čechách a na severní Moravě a na Slovensku, tak předpokládáme, že je možná kontinuita protoslovanské kultury od těch popelnicových polích. Na Ukrajině se to nazývalo tripilská kultura nebo tripolská kultura. Tam je osada, která se nazývá ruský Tripolie, ne ukrajinský Tripilie. Že? Podle ní se to tam nazývalo. No a taky už od té doby vlastně byla rozdělena ta kultura, ono už od neolitu to bylo rozdělené na levobřežní a pravobřežní Ukrajinu, takže ty kultury se tam dělily podle těch toků vodních. No. Když to Krym, tam to nebylo, protože tam byly řecké kolonie, a předtím tam byl národ Skytu a Kimériu. Kimérovi, jo. Jestli si někdo vzpomene na ten film Conan Ničitel, tak tam se mluví o Kimérech. No tak to je vlastně ten jeden z těch antických národů, který tam byli. Jo. Jsou známi podle určitých archeologických nálezů, třeba mrozový dýk a podobně, keramiky.
1: Já bych tady teď, když no, si můžu...
0: Čili oni už tady určitě v tom šestém století byli, protože ta teorie toho šestého století byla vlastně vznikla, byla potvrzována archeologicky za protektorátu, kdy v roce 1940 pražský archeolog Ivan Borkovský našel nádoby takzvaného pražského typu, což byly takové popelnice. Byly to soudkovité nádoby s různým vlnovitým ornamentem a to byly ručně dělané, některé byly už vytáčeny na ručním hrnčířském kruhu a byly nalezeny v těch polozemnicích, které byly vykopány v těch archeologických nálezech. No. Ale myslím si, že skutečně ta popelnicová kultura, že byla protoslovanská. O to se vedou veliké diskuze. Některé teorie na to mají Sověti, teda ruští archeologové, někteří polští, ale v podstatě se shodují v tom, že kultura popelnicových polí ve svém velkém rozsahu byla základem slovanské kultury.
1: Tady teď běží diskuze, jestli můžu, pane doktore, no. Tady jenom takhle cvaknu. Všimněte si, že celou naši historii se snažili, aby vrchnost byla z ciziny a naše vrchnost byla dříve či později odstavována od moci. A další, no, tady tak, náš... A
0: to, tak ono to začalo právě...
1: Jenom chci, jo, jakoby František na to, proto má Rakousko zákon zakazující vysoké zvolené státní funkce pro bývalou šlechtu a její rodinu. Tak, teď vaše.
0: No tam v Rakousku se ten zákon nazýval protihabsburský zákon, protože tam byl zákon, který až do, myslím, 90. let neumožňoval návrat habsburského trůnu. Otcové tohoto zákona v Rakousku byli sociální demokrati. Byl to Karl Renner a ještě a Adler. Jo. To byli rakouští vyznační sociální demokraté, kteří zabránili znovu nastolení Habsburku. Proto taky, podívejte se, dneska nám třeba monarchisté vykládají takový nesmysl, že Karel I. a jeho žena Zita Bourbonsko-Parmská byli čeští králové. To není pravda. Víte, kdo byl poslední český korunovaný panovník? Ferdinand Dobrotivý. 1848 skončil. Že? A nastoupil Franz Josef, který dvakrát slíbil korunovaci a nikdy to nesplnil. Vždycky slíbil, když z říši teklo do bot. Poprvní v tom roce 1848, když byla revoluce, a po druhý v roce 1870, když byla prusko-francouzská válka. No. Takže a předtím teda v roce, když bylo Rakousko poraženo Pruskem 1866, tak v roce 1868 už to sliboval. A nikdy to nedodržel, takže pražské jedny noviny, vlastenci z kruhu, myslím, že to bylo staročeské strany, si nechali jeho slavnostní sliby vytisknout na toaletním papíru. Odtud začalo takzvané 60 let českého zápasu o trialismus, to znamená o to, co se podařilo Maďarům a co se nikdy nepodařilo Slovanům, protože jak Karel I., tak Zita byli nominálně císař, císařovna a uherský a uherská královna, protože byli korunováni v Budapešti, ale nikdy se nenechali korunovat v Čechách. A protože podle monarchistického legitimismu korunovace potvrzuje zemská práva koruny, tak proto on se nikdy nenechal korunovat, Franz Josef, protože ho Maďaři od toho vždycky odradili. Všichni ti Andrášové a jak se jmenovali Esterházyové mu zakázali, aby se nechal korunovat českým a dalmatským králem. Totež se právě týkalo i Chorvatska a té Dalmácie. Takže on to měl jenom jako uzurpátor na trůnu. Já jsem o tom napsal studii ve sborníku Přínos armády České republiky, který se jmenuje Legionáři a Habsburská státní zrada, a žádný z historiků se mě neodvážil oponovat. Ani Pernes, který napsal o Habsburcích spoustu, což byl můj kolega. Neodvážili se to popřít. Takže to, co nám dneska vykládají monarchisti a tahají to teďka do parlamentu, že bychom mohli mít zase království, no to je nesmysl. Doufám, že národ by se zbouřil, i když teda nevím, jak to dneska vypadá špatně. To je jedna snaha, totiž víte, správně tam byla ta poznámka, že vždycky se snažili cizáci tu vrchnost instalovat jako cizí. To je nesmírně správné pochopení problému, protože to nastalo právě bělohorskou porážkou. Já vám řeknu, co to znamenalo. To jsme se dostali teda daleko od restitucí a od krádeže Američanů, ale ono to všecko souvisí. Protože to byl počátek toho dějinného procesu, který se zakončoval v tom 46. roce a dneska se pokračuje těmi nároky těch sudeťáků. Protože první, kdo porazil Čechy, byl Ferdinand I. Habsburský. 1547 nám byla o tom napsána kniha Stránského, Pavla Stránského ze Zhoře, která se jmenuje O pokoření stavu městského. Že? To byla první porážka, že teda srovnal města a uvedli v podstatě do poddanského stavu vůči koruně. A druhá, daleko horší, byla ta Bílá hora, protože tam vznikly takzvané generální patenty. Ono se tady mluví jenom o obnoveném zřízení zemském, které bylo 1627, ale nemluví se o těch generálních patentech. Ty byly vyhlášeny v roce 1623 a trvaly až do roku 1643. 20 let! 20 let nesměla se vrátit žádná evangelická šlechta, žádný městský patriciát evangelický a žádný selský stav evangelický. Pod trestem smrti. Takže obyvatelstvo Českého království a markrabství Moravského kleslo na 1/3. A všechny zprávy urbářů psali, že poddaní jsou skaženi, to znamená, že mají zničené těmi rabiáty vojenskými majetky, domy vypálené, usedlosti, mlýny zničené a tak dál. Takže nemohou správně konat robotu. A to trvalo až do 19. století v podstatě, protože sice Josef II. Udělal ten revoluční akt, že připustil, toleroval nekatolictví, až Josef II. Náboženskou toleranci udělal. Tak vemte si od roku 1620 až do roku 1783 nebo kdy. To takhle trvalo. Já vám dám takový příklad. Ten patent byl dělán tak, že evangelici si nesměli postavit kostel, mohli si postavit modlitebnu, nesměla mít věž a nesměla mít zvony. A když v roce 1800 ve Vanovicích na Moravě stavěli evangelici evangelický kostel, tak kanovník katolický v Olomouci žádal Vídeň, aby přitáhla dělostřelectvo a rozstřílela tu modlitebnu. V roce 1800. Selky byly nuceny chodit na přezkušování na katechismus a byly dotazovány, proč věří beransky na teda evangelium, třeba augsburského vyznání, nebo luteránského, nebo českobraterského. A proč se nedají k víře právě katolické? Ta šlechta, která sem přišla, to znamená, že ta česká šlechta se dostala do vyhnanství, tak jako Komenský, že znáte ten příběh Růžového paloučku, kdy se loučil z vlasti a tak dále. Jednota bratrská a všechno. A všichni ti šlechtici šli do exilu. Do Holandska. Do Polska. Do Belgie. Do Německa. A tam vlastně národnostně zanikli. Proto Jan Vodňanský, který je potomek, nebo byl potomek už taky na pravdě Boží, který říkal, my jsme národ bez hlav. Víte, české šlechtě se stalo to, co se ve východní Evropě nestalo žádnému národu. Podívejte se. V Polsku zůstala šlechta. V baltských státech zůstala šlechta. V Rusku zůstala šlechta. Na Ukrajině zůstala šlechta, myslím, do roku 18 nebo 17. Pak emigrovali. Že? Ale nebyli vypovězeni tak, jako jsme byli vypovězeni. Rakušané, tam je šlechta pořád. Jo? Jenom má ten zákaz těch funkcí. Jo? Ta vyšší šlechta. A Habsburská šlechta arcidů to má. A já mám dojem, že dokonce teďka vyšel nějaký zmírňovací zákon, který teoreticky připouští, že nižší člen Habsburského domu by mohl být i prezident. Ale nevím to přesně. To bych lhal, kdybych na to přísahal. Takže tady byly opravdu podmínky, kdy sem přišla cizí vrchnost. A buď to přišli do armády, anebo se zakoupili na panství, což byl případ třeba generál Bukvoj, ten to dostal po Bílé hoře, že? To byla Pikolominy, Bukvoj, že? Madaras a všichni tady ta šlechta, včetně Lichtensteinu, že? Dietrichsteinu. Víte, proč to oni dostali? Protože Karel z Lichtensteinu a Dietrichstein, arcibiskup, byli takzvaní komisaři konfiskací české šlechty. Takže z českého zabaveného zlata, těch českých stavů, byl postaven klášter Melk. To je postavený z českého zlata, z českých peněz, zabavených Habsburky. Spousta klášterů rakouských takhle byla postavena z českých peněz. Kdo to dneska hlásá, kdo to ví, jo, když jsou zájezdy do toho Melku, kdo to tam říká? Ten Ferdinand III, když bylo obléháno Brno, Švédy, a ten Torsteson teda jaksi už byl unaven, tak řekl, že teda pokud bude v poledne, takže se zazvoní a oni odtáhnou. Zatímco Olomouc obsadili, že ta se jim zdala, nikomu se tam celkem nic nestalo, kromě těch obvyklých rekvizic nic nebylo, nikdo nebyl vražděn a tak dále. Takže tady brněnští jezuité, že proto má ten páter Středa tam tu sochu, že? U brněnského typosu, kde dřív bývala televize, tak kdo hájil Špilberg a kdo hájil brněnské hradby? Renegát, francouzský Huguenot, Raduj de Suše, který má náhrobek u svatého Jakuba. Tak to byl žoldnéř, který se jako Huguenot dal do služeb Habsburku. Takže to je něco podobného, jak náš hradní prezident. Že? Byl to prostě žoldnéř, který přešel z jedné strany na druhou. A Scott Ogilvy hájil Špilbel. To byli žoldáci. A co způsobili? Tady tou porážkou Torstensona, nebo v podstatě vydržením Torstensona, protože to vlastně nebyla vojenská porážka, ale bylo to vydržení toho obléhání, tak způsobili tragédii českého národa na další 250 let. A jak za to Ferdinand III. Odměnil německý patriciát Brna? Odpustil jim daně na 10 let a povýšil městský znak, který tam máte, ty hnusný habsburský pařáty, a který byly odstraněny za první republiky, a po převratu si je tam městská část Brno Střed znovu dala. Takže nastalo co? Nastala eroze právního řádu republiky, jak to říká ústavní právník profesor Pavlíček. Předmluvě té knize tlusté, co jsem vám ukazoval, to pana docenta Bendy. Takhle to tady funguje.
1: To je mazec. Pane doktore, můžu pokračovat?
0: Ano.
1: Já vás nechci vůbec také zabržďovat, protože jste studnice vědomostí. Tak, tady máme... No, tak
0: něco vím, něco nevím.
1: Kdybyste četl ty komentáře tady, absolutně lidi už chtějí, abyste měl vlastní pořad tady i dokonce. Takže prosím pěkně, tady Pepa Vomáčka z takové malej trolík.
0: Rodu Šternberg.
1: Ta zatel se z něho stal, z trolíka. Takže můžete...
0: Já jsem Šternbergy moc nestudoval, ale vím, že Šternbergové byli taky jednu dobu správci toho salmovského majetku. Nemyslím si, že by to byli, bych řekl, ti nacističtí kolaboranti úplně. Já si myslím, že tam došlo k nějakému modu vivendi a nemám vědomost o tom, že oni by se zapojili do kolaborace s nacisty. Myslím, že to ani nebylo A nemůžu to potvrdit, protože já jsem ten případ neštudoval podrobně. Prostě jenom mám nějaké kusy informace, ale myslím si, můj názor je, že oni kolaboranti nebyli. To je totiž tak. Ono bylo několik takových stupňů té kolaborace. Někteří třeba byli ve svazu pro spolupráci s Němci, ale jinak s Němci v podstatě byli tam formálně. Ti, kteří se dali do NSDAP, tak tam to bylo jasné. To byl třeba případ Hrabat Frýsu, Frýsenbergu z Černé hory, kdy Hraběnka byla zakládající členka letovické NSDAP a její syn byl SA-man, který bojoval na ponorce v Kriegsmarine. Tam je to jasný, proto taky nedostali. Nebo takové Kuno Walderode, který byl člen NSDAP, tak tam je to jasný. Potom byli takzvaní Rakušané, což byl třeba případ toho Salma, což byla původně rakouská šlechta, která kolaborovala s nacisty více méně. Ne z donucení, ale dobrovolně kolaborovala, aby měla pokoj, jo? Aby měla zachovány majetky. Ale musela v té kolaboraci pokračovat, takže třeba ten Salm byl ve třech nacistických organizacích a ještě dával na ten Wehrmacht a zastavil podpory českým dětem. Tam byl takový kuriozní případ ústavního soudu. Já ještě řeknu takovou zajímavost. V roce 2005 my jsme měli zhromážděny už materiály o té kolaboraci a tenkrát nás zaskočil rozsudek ústavního soudu, kdy soudce, tuším, že to byl profesor Duchoň, řekl, že Salma je nutno přezkoumat, protože on šatil a krmil české děti za protektora. Takže to by byl čin polehčující okolnost. Jenže ministr Jurečka na ministerstvu zemědělství, který měl pod sebou pozemkové úřady, nějaké desetiletí sušil dokument ve svém archivu a to byla rezoluce závodních rad salmových podniků a tam bylo jasně podepsáno a řečeno v roce 45, že salmový podpory českých dětí za protektorátu byly všechny zastaveny a byly podporovány pouze děti německé. Takže poslední argument pana ústavního soudce padl, ale za kolik desetiletí, za dvě desetiletí. Takhle, víte, podívejte se, třeba v té kauze sám se kradly dokumenty, v kauze Walderode se kradly dokumenty, v kauze podstátský Liechtenstein se kradly dokumenty. V kauze Colloredo Mansfield a tak dále. To prostě je řada. Proto jsem dal podtitul té své knihy a to jsem tam dal jenom několik příkladů, protože ta kniha je spíš výzva pro další badatele, aby v tom pokračovali. Že já nezvládnu všechno. Nikdo, jednotlivec, to musí být kolektivní práce. A to bohužel tady nemá. Protože badatelé, kteří se tomu věnovali, jsou dneska na pravdě boží a já jsem tady jak kečup kůl. Takhle to je. A ještě jsem byl souzen za naprostou nesmyslnou věc, za svou pamětní desku.
1: To není možný.
0: Za vyvolávání dojmu. Takže já jsem expert na vyvolávání dojmu a potom to ústavní soudkyně Wagnerová, která je teď taky buď to v nebi nebo v Valhali, můžete si vybrat, tak ta rozhodla, že jsem měl pravdu, ale že jsem tím pravdivým faktem nepřípustně zjednodušoval. Takže já jsem první člověk na planetě, který byl odsouzený za nepřípustné zjednodušování. Když to dostali právníci, tak je chytal fantas.
1: To je strašně, já se omlouvám, ale tady teď něco řeknu. Zdeněk tady no. právě píše, ale do toho chatu píše, to se už nedá komentovat. A ono no, to tady napsalo, to se už nekomentovat. Tak to jsem nepochopila. Takže to dělá nějakou jo, no, chybu, tak... ještě ke všemu, asi jsme zavařili. Ne, no, tak nic. Zavařili jsme.
0: To je dobrý. To je, má pravdu. Jo, to totiž, když bych to chtěl zlehčit, tak bych řekl, že je to obší kurz cimrmanologii. Protože, prosím vás, napřed mě vinili z toho, že jsem nedokázal, že sám byl v nacistickém spolku. To trvalo asi 5 let. A potom mě, když jsem dokázal, že v tom spolku byl, protože platil mu příspěvky a dokonce držel prapor toho spolku, který byl v roce 1953 ukraden. Památko péčeho z péči řádného hospodáře neochránila. A neochránila album nacistů, kde byl ten sám fotografovaný, který soudní znalec odhadl na 160 tisíc korun sběratelské hodnoty. Neochránili ten prapor, který měl znalecký odhad 250 tisíc korun. A neochránil protokolní knihy, které ukradl jistý starosta jistého města z pancéřové skříně úřadu bez použití násilí. Jak to je, prosím, cituji nález policie České republiky z Černé Hory. A tento člověk, když byl potom vyšetřován policií, kam ty knihy zmizely, tak on řekl, že to udělal v pominutí smyslu. Měl lékařské potvrzení. A pak se z Rajce odstěhoval. A chránila ho jistá politická strana.
1: Jo, to vždycky tak bývá.
0: Takže to se opravdu nedá komentovat.
1: Já tady ještě dám jednu záležitost, kterou napsal pan Jan. Je to asi citace od Tomáše Garrigua Masaryka. Je to samozřejmě k tomu, co jsme předtím říkali. Proti reformaci již před Bílou horou započatá, ale hlavně po Bílé hoře dokonaná, je hroznou událostí v dějinách českých a lidských. 3/4 české půdy
0: zcizeno a rozplito. To je naprostá pravda a potvrdil to i historik Josef Pekář, který napsal to též v podstatě. To se dá doložit zcela přesně, které rody získali, kolik získali půdy. No. Klasický případ jsou ti Lichtensteini. Jo a toto ještě bych k těm Lichtensteinům. Prosím vás, Wikipedie a ti obhájci tvrdí, že Lichtensteinové se neprovinili proti dekretům a že soudy, jak napsal jistý Jindřich Šídlo, se bojí Benešových dekretů. Soudy se bojí dekretů. To taky se nedá komentovat. Tak já vám řeknu, jak to bylo teda. To je v té knize taky. Za první. Kníže František Josef II., který panoval tehdy v tom roce 39, blahopřál Hitlerovi k zabrání Sudet. Jako k mírotvornému aktu. To je první věc. Za druhé, Hitler pohlížel na Lichtensteinsko jako na německy mluvící zemi. A tudíž je příslušnicí germánského společenství. Za další, kníže platil výzbroj a výstroj jednotek SA v Krnově a SS v Šumperku. Několika tisíci říšskými markami, což byla podpora nepřátelské strany. To si neutrální stát nesměl dovolit. Za další. Kníže poslal nacistů vyšetřovat pozemky Lichtensteinu v protektorátě a pro tento případ povýšili tohoto nacistu do šlechtického stavu. No tam mám dokonce někde jeho jméno, a ty to nebudu hledat. A ještě se dopustili té věci, že v roce 1945, když pomocné sbory jedna celá divize, takzvané osvobozenecké ruské armády ROA pod generálem Holmstonem, Borisem Holmstonem Smyslovským regionál, utíkala před Brity v Itálii a před Titovými partizány na území Lichtensteinska, kam se podle mezinárodního práva vůbec nesměla uchýlit, protože to bylo porušení neutrality. Takže 1000 mužů s generálem Holstem Smyslovským se uchýlilo o vojenský azyl k Lichtensteinu a oni jim ho dali. Čili podpořili nepřátelskou stranu v dubnu 45. Toto jim vytkla britská delegace a sovětská delegace. Vyslali tam svoje parlamentáře a ti přiměli důstojníky, Britové si vzali důstojníky, pochopitelně. Ne, protože ten generál byl taky šlechtic. A dali jim lodní lístky do Argentiny, k Peronovi. No a ty prosté vojny nechali Sovětům a ti je dali do Gulagu. Většina z nich ten Gulag sice přežila, no ale už byli jako vojenský vyřízení. Takže Lichtensteinsko porušilo neutralitu několikrát. Kde se o tom dneska dočtete? Wikipedie přiznala ty platby, protože s tím nemohla nic dělat, ale toho Holmsta Smyslovského nepřiznal. To přiznal pouze jeden jediný badatel, a sice profesor Auský, který není přítelem Rusů, a vydal to v malotirážní knížce, kterou má jenom několik málo lidí. Dobrovolníci, tam popsal všechny dobrovolnické armády od Waffen SS až po židovské legie, včetně našich legionářů a banderovců. Ustašovců.
1: Protože se nám blíží už 10. hodina, tak já ještě mám tady úplně poslední slovenský dotaz. Slovenčina to je vždycky moje. Takže Roberta se ptá, můžu se zeptat, jaká byla skutečná role lorda Runcimana? Nebo Runcimana? Je to německy? No,
0: jasná, jasná. On plédoval pro odtržení Sudet, dokonce se na tom zámku, kde byl zámek Tokáň a Červený hrádek, Tak tam se zhromáždilo 6 000 sudetů, ordnerů tedy, a řvali tuto větu, Lieber Lord, befrei uns von der Czechoslovakei. To byl jeden zámek, kde se kreslí mapy odtržení sudet. Já bych chtěl napsat ještě jednu knihu, která tam byla přítomna jistá Stefanie Richterová, zvaná kněžna von Hohenlohe, kterou Čelovský nazývá a prezident Roosevelt jim zazval, ta ženská von Hohenlohe, ta to zařizovala. Ale já se k té knižce teď nemůžu dostat, protože když jsou tady ty sudetské události, tak mě to celý pohltilo a vzalo mě to čas a práci a všecko. Tak to možná třeba ještě někdy napíšu. Nevím.
1: Pane doktore, já vám se hodím ještě jeden. Přeštěte si dotázek, prosím. A tady ještě řeším. Souvisí některé politické procesy 49 proti Husákovi s týmem, že ztrátou archivů nacistů...
0: Mohlo to tak být. Protože on byl obviněn z buržoázního nacionalismu a vemte si situaci, že v té vánoční dohodě, kterou oni udělali, že v tom roce 43, že, tak tam byl Šmitke, Husák a Laconovo-Meský, že. A nevím, jestli tam byl Klementis, to teda nemůžu říct. A samozřejmě, že Husák znal poměry slovenské vlády. To znamená, on znal všechny ty lidi, kteří potom utekli do Kanady, to jako Durčanský a jiní, kteří v té Kanadě založili takzvaný Světový kongres Slováků, což byla organizace, která tady založila Slovenskou národnou stranu s Vítězoslavom Moricom, a proto Mečar řekl, Československo som nerozbil ani já, ani pan Klaus, ale Havel, protože Havel podporoval Vítězoslava Morica.
1: Dobře, takže teď momentálně si myslím, že asi tak všechno z těch hlavních dotazů, které tady vidím.
0: Tak děkuju za dotazy, byly správné, správně položeny, a je vidět, že ti lidé nejenom přemýšlejí, ale dávají souvislosti a je to v pořádku. To oceňuju. Velice vás všechny zdravím. Posluchače, kteří takto uvažujete, a nejen teda vás, ale všichni, kdo to posloucháte, protože je potřeba, abyste znali souvislosti, a je vidět, že důležitý je, že se nesoustředujete na jednotlivosti, ale že to jsou procesy. Tak jako je to s těmi sudeťáky, s těmi restitucemi a s těmi reparacemi. To všechno jsou procesy, které buď působí ve prospěch státu, anebo proti něm. A většinou proti něm. Proto taky neuspěl pan hradní prezident s tím mimosoudním vyrovnáním z Lichtenštejny, protože mu 4 ústavní právníci řekli, že je to protiústavní činnost, protože ta provinění těch Lichtenštejnů jsou taková, že vylučují navrácení majetku. Nehledě k tomu, že evropské právo nepřipouští, aby byli 2 svrchovaní majiteli téhož majetku. Jo? Tam byla taková nadační teorie, že bude český stát majitel a Lichtenštejnsko majitel. To není možné. Buď Lichtenštejnsko nebo český stát, že jeden nebo druhý by ztratil svrchovanost. Vidíte, na jakých blábolech se staví ta dnešní politika.
1: Tak a já to ukončím tímto, co napsala paní Ivana. Kdyby doktor Skála chtěl někdy moderovat pořad s panem Jarošem, bylo by to super. Moc děkuji za dnešní vysílání. A to je přesně ono. Tak. Úplně naprosto vás vidím vedle sebe a bylo by to nádherný.

0: si v určitých kruzích společenských, které mě byly nedosažitelné.
1: Výborně, moc krát.
0: Přeju vám dobrou noc.
1: Tak jo, já řeknu ještě ty naše základní záležitosti. Pěkně prosím, ještě kdo jste nedal, tak klidně dejte ještě like. Ono se video bude dál samozřejmě šířit. Potom bych chtěla poprosit, kdo ještě nedal odběr, přímo tady, Petr Bureš TV, to znamená neodebírá, dejte, protože opravdu chybí velice málo, aby jsme měli 95 tisíc a byla bych ráda, kdyby se mi to povedlo teď, když jsem tady s vámi já ten týden, než Petr se vrátí. Potom všechno ostatní, co se tady bylo řečeno, nějak mám podchyceno, předám to Petrovi a chci od vás, vážení diváci, jestli byste byli tak hodní. A potom do komentářů, vlastně tady, co jste psali pro pana doktora, i ty chvály a ty všechny ostatní věci a podpory, buďte tak hodní, dejte to do těch komentářů, protože on ten chat tak nějakým způsobem prostě vždycky vymizí, ale v těch komentářích to zůstane. Samozřejmě dejte do něj klidně i ty otázky. Já si myslím, že to pan doktor není naposledy. Mluvím za Petra trochu, ale samozřejmě yes. Petr si vás jakoby dneska zařídil v uvozovkách, jak bych to řekla. Takže já jsem hrozně ráda, zase jsem se dozvěděla spoustu dalších jiných věcí. Samozřejmě asi 90% nových, no dobře. Víte, že jsem spíš technický typ než historický, ale to vůbec nevadí. Pane doktore, moc krát děkuju, jste naprosto hlava mapa, jak jsem tady napsala, jak se to říká u nás u obyčejných lidí. A budu hrozně ráda.
0: My jsme všichni obyčejní lidé. My nejsme žádná elita.
1: To je úžasné.
0: My jsme normální lidi, kteří pracovali něco, udělali, jo, prostě a...
1: Jasně, všichni se loučí.
0: Chtějí, aby republika žila a aby náš národ český žil a aby přečkal všechny ty strázně a dočkal se toho, co věštila knižna Libuš.
1: Výborně, děkuju všem za příspěvky, děkuju moderátorovi, postaral se mi vždycky tady o všechno, jsem hrozně ráda, pomůže mi to. Takže přátelé a pane doktore, dobrou noc, já pustím znělku.
0: Dobrou Mějte noc se hezky. A děkuju vám za možnost.
1: Jasně, vystoupit. No to určitě, Petr je rád, že vás má, tak jo, děkujeme, my jsme všichni rádi, že vás máme. Děkujeme moc.
0: Naschledanou.

Dámy a pánové, ještě před několika lety jsme měli pocit, že svět se mění postupně. Dnes jakoby se historie rozhodla běžet sprint. Během posledních měsíců jsme sledovali pokračující válku na Ukrajině, další eskalaci napětí na Blízkém východě, obchodní střety mezi velmocemi, rostoucí zadlužení států, nejistotu kolem světové ekonomiky, technologický závod v oblasti umělé inteligence i stále hlubší proměnu geopolitického uspořádání světa. Otázkou už není, zda se svět mění. Otázkou je, kam směřuje. Je současná nestabilita pouze přechodným obdobím, nebo jsme svědky začátku nové

0: světové éry. Kdo dnes skutečně určuje pravidla hry? Jaké ekonomické důsledky nás mohou čekat? A na co by se měl připravit obyčejný člověk? O těchto otázkách si dnes budeme povídat s profesorem Petrem Staňkem, ekonomem, prognostikem a člověkem, který se dlouhodobě snaží hledat hlubší souvislosti mezi ekonomikou, politikou, technologiemi i vývojem celé civilizace. Pane profesore, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Chci znovu upozornit diváky sledující, že v popisku tohoto videa jsou odkazy na případné knihy pana profesora. Pokud si chcete objednat, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby. Případně pokud byste chtěli cestovat do světa, na chvilku se odpojit, je tam možnost předpřihlášky do Indie, do Himalájí, kde se můžete na chvilku soustředit sami na sebe, případně na poušť, na Saharu v tomto roce. Moc vám děkujeme zároveň všem divákům za vaše komentáře. Nemusíte se vším souhlasit. Pište své úhly pohledu, pište, jak to vnímáte, a děkujeme vám především za sdílení. Díky tomu se mohou zapojit další diváci. Pane profesore, vám samozřejmě velké poděkování za čas, za váš čas, protože právě tady se spojujeme v tuto chvíli přes celou planetu téměř, já z Indie, vy ze Slovenska.
1: Jo, to je důsledek komunikačních technologií, které umožňují, že svět se jakoby zmenšil, a na druhé straně, jako kdyby svět ztratil odpovědnost za své činy a skutky, a na druhé straně, jako kdyby zhloupnul. Tak si můžete vybrat z toho, co se vám víc líbí.
0: Tak věřím, že se nám podaří trošku rozvířit ty mozkové závity u diváků. Mám na vás proto hnedka první otázku. Posledních 6 měsíců, pane profesore, přineslo mimořádné množství krizí. Která jediná událost podle vás nejvíce změní svět během příštích 10 let, přestože si to dnes většina lidí ještě neuvědomuje?
1: Je to kumulativní důsledek několik základních skutečností. První základní skutečností, paradoxně, která možná někdo ho předkvapí, je obrovský nárůst zadluženosti všech ekonomických subjektů. Uvědomme si prosím, že například zadluženost Francie dnes převyšuje 3 biliony euro, opakují bilion. Zadluženost Velké Británie je více jako 2,9 bilionu liber sterlingu. Zadluženost Německa je 2,9 bilionu euro. To z Itálie, Španělska se pohybuje v obrovských bilionových sumách. Ale to máte zadluženost státu. Máte obrovský nárůst zadluženosti obyvatelstva, zadluženosti podnikové sféry, obrovské extrémní mínění obrovských finančních zdrojů na zbrojení. Vemte jenom zbrojní programy Evropské unie na příští 2 roky v objemu více jak 2 biliony euro. A přidejte k tomu je základní skutečnost. Velká část lidí se cítí ohrožena umělou inteligencí. Vemte jenom prohlášení představitelů klíčových firm v oblasti OpenAI a o tom, kolik 7 milionů pracovních míst se ztratí v důsledku umělé inteligence a jak to bude mít katastrofální dopad na trh práce a všechno ostatní kolem. No a k tomu přistupuje další nelogičnost, osobitně Evropské unie. Trvání na Green Dealu i všech těch nesmyslech kolem klimatické změny. Všechny ty obrovské investice, které mají jít, a nevíme z čeho, do výstavby alternativních energetických zdrojů, do zbraňových systémů, úpravy infrastruktury pro válečné potřeby a podobně. Ale to nemáte jenom Evropskou unii. Vemte jenom návrh prezidenta Trumpa na příští rozpočet Pentagonu 1,6 bilionu euro a dolarů. Vemte jenom skutečnost, že obrovské výdavky například v Japonsku, Jižní Koreji a podobně směřují na zbraně, ne na řešení sociální důsledku, demografický důsledku a podobně. A k tomu přistupuje potichu jedna krásná, plíživá katastrofa. V Evropě je koeficient jednoduché reprodukce obyvatelstva 1,1 až 1,3. V Jižní Koreji je koeficient reprodukce 0,7. Ve Spojených státech, když se odečtete imigrační vlny a podobně, je koeficient reprodukce kolem 1,5. To znamená, a v průběhu příštích 10 až 20 let vede k výrazným změnám demografické struktury. Extrémně narůstá počet lidí v důchodovém věku a na druhé straně velice poklesl přírůstek obyvatelstva. A teď vemte k tomu ještě mimořádný nárůst úmrtnosti jako další zvláštní fenomén. kdy nárůst úmrtnosti překračuje dalece jakékoliv odhady po skončení covidu. A najednou zjišťujete, že vlastně toto všechno vytváří něco jako molotovův koktejl. No a ten molotovův koktejl ještě působí v jednom směru. Právě tomu bude věnována i nová knižka, to znamená architektuře nového multipolárního světa. Vznikají nová spojenectví, nová seskupení, vzniká celkové přerozdělení ekonomické a jiné moci na planetě a dochází k zásadní konfrontaci mezi nynějšími vlastníky moci, ti, kteří formulovali tzv. Mezinárodní řád podle pravidel, a tím, jak se vytváří nové póly ekonomického, vojenského a politického rozvoje, především východní Asie a podobně, kdy dochází překřeslování. A paradox je, že k tomuto překřeslování dochází v čase, kdy se extrémně zvýšila závislost mezi jednotlivými státy a ekonomikami na planetě. Dneska bude prezident Trump mluvit o výrazném nárůstu zbrojních programů ve Spojených státech a podobně, ale zapomíná, že víc jak 80% vzácných surovin a vzácných kovů dostávají z Číny. Někdo v Evropě mluví o mohutném rozvoji obranného průmyslu a přičem v celé Evropě máte jediný podnik, který zpracoval střelní bavlnu, který je v Polsku. A pak se ještě mluví tady o tom, že máte dva podniky, které vyrábí střelný prach. A nebo si opravdu někdo myslí, že ten 155 mm granát poletí jenom tak na křídlech fantazie? A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Na jednu stranu je stále svět více propojený. Technologicky, lidsky, informačně, inovačně a podobně. A na druhou stranu se výrazným způsobem zostřují konflikty mezi jednotlivými póly a centry světového rozvoje. No a klasická ukázka je konflikt na Blízkém východě. Vezměte Hormuzský průliv. Teď ještě k tomu má Palmada, který odstaví Suezský průliv. Není to jenom vývoz ropy a plynu, ale je to vývoz močoviny, je to vývoz síry, je to vývoz helia. A toto všechno znamená systémový dopad. Vemte jenom, že když se uzavírá i Suezský průliv, ohrožujete tím vývoz 30 až 35% produkce ropy a LNG. On si někdo opravdu myslí, že tohle to nebude mít žádný vplyv? No a pak tady máte ještě poslední fenomén. Bohužel nejděsivější. Hloupost. Ta hloupost je přímo šílená. Vemte představitele Evropské unie, kteří mluví a nechápou elementární logiku. Jestliže ceny energií jsou klíčovým faktorem totálního přepadu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a výroby a oni budou trvat na tom, že odstřihnete se od levných zdrojů a budete kupovat drahé americké energie, které jsou 4 až 5krát dražší, jak chcete obnovit konkurenceschopnost evropského průmyslu? Zároveň vidíte obrovské technologické úspěchy v Číně. Vidíte ty dálnice, které jsou budovány bez jednoho jediného dělníka. Vidíte tu masovou výrobu humanoidních robotů. Vidíte ten obrovský posun v produkci procesorů a čipů i v oblasti energetiky. No a nejlépe ta hloupost je vidět v tom, že Westinghouse má být zdrojem nové vlny výstavby jaderných elektráren nejenom ve Spojených státech, ale i ve světě. Ale Westinghouse již dávno ztratil kvalifikované inženýry, pracovníky a podobně, protože 30-letý útlm jaderné výroby a struktury ve Spojených státech vymazal lidský fenomén schopný budovat jaderné elektrárny. No a pak se podíváte na Čínu, jejich toriový reaktor, a pak se podíváte na Rusko s jejich přepracováním palivového cyklu neomezeným způsobem, pak se podíváte na malé modulární reaktory a říkáte si, kurňa, tak pak jak chce Trump pomocí Westinghouse ovplyvnit výstavbu jaderné energetiky ve světě? A naproti tomu máte Rosatom, který vám dodá projekt, dodá technologie, zabezpečí financování, postaví projekt v stanoveném čase a vyškolí vaše vlastní techniky. Opravdu někdo vážně jako se nezamyslí nad těmito skutečnostmi? No a pak tady máte poslední nebezpečný fenomén krize. Když v roce 2000 v březnu skolaboval Neue Markt a Nasdaq a všechny dotcomové firmy, šli k vodě. Tak někdo skrábl 6,8 bilionů dolarů takzvaných insiderských zdrojů. Dnes máte nainvestováno do projektu umělé inteligence kolem 48 bilionů dolarů. Dělá to v podstatě 7 firem západní proveniencie a pak ještě několik čínských firem. Opravdu si někdo myslí, že ty obrovské investice do umělé inteligence, do OpenAI a chatbotu vedli k obrovskému nárůstu produktivity, vedli k obrovské ziskovosti těchto firem, které se s tím zabývají? A nebo je to jenom technologická bublina, která je živena jenom dalším přítokem investic v desítkách a stovkách miliard, vente jenom investiční program OpenAI teď, a pak se jako nestačíte divit. Odkud ty peníze, jaký bude výnos těchto peněz a co se stane s tím, až tyhle ty další jazykové chatboty a modely OpenAI, i ten Mythos, i ten Grok, skutečně budou přinášet tak obrovský efekt pro celou sféru ekonomiky. No a tenhle ten mix všech těchto problémů může skutečně vést k tomu, že dojde k největší krizi finančního sektoru v lidské historii. Přesně už nejenom Kiyosaki, ale i další experti v oblasti financí. A říkají, důsledky budou tak gigantické, že úplně přestaví celý dnešní finanční svět. A jedna drobná poznámka bokem. Když se podíváte na dnešní svět a dnešní civilizaci, který je primární protokol současné společnosti? Nejsou to náhodou peníze a moc? A jestliže peníze ztratí na hodnotě a budete chtít zachovat moc, tak použijete to, co formuloval Palantír před půl rokem v těch 22 bodech, anebo to, co teď Palantír formuloval v těch 4 bodech, kdy jaderné zbraje jsou zbytečné, mezinárodní předpisy a instituce jsou zbytečné, a o světě bude rozhodovat umělá inteligence a síla. No a to je ten obraz, který si představují technologičtí geniové o příštím světu. Ti, kteří si myslí, že budou patřit mezi vyvolenou elitu. No a jako vždycky skončí to tím známým výrokem pana Černomyrdina. My jsme to mysleli tak dobře, ale skončilo to jako vždycky.
0: Pane profesore, moc děkuju za úvod. Dovolím si hypotetickou otázku. Sledoval jsem pár rozhovorů přímo v USA ohledně té situace v Hormuzském průlivu. Myslíte si z pohledu na Donalda Trumpa jakožto obchodníka a ekonoma, že skutečný záměr toho konfliktu ani tak netkví v tom vyřešit celospolečenskou otázku v Iránu, ale spíše v tom narušit klasické obchodní vazby a vývoz ropy, protože naznačovali někteří ekonomové, že skutečná podprahová strategie toho konfliktu může být, aby se zachránili Spojené státy americké od dluhu, protože oni disponují určitými zásobami ropy, po kterých dneska západní Evropa volá.
1: No, máte tam jeden problém, paradox. Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují i Rusko, i saudsko-arabské země a zároveň jsou významným dovozcem ropy. Jak byste vysvětlili tenhle ten paradox? A proč měli tak obrovský zájem o Venezuelu? No, odpověď je prostá. Na posledních 10 let všechny investice do amerických rafinérií šly na zpracování těžké, sladké ropy. Těžkou ropu produkují pouze Irán, Venezuela a z části některé arabské země. Zároveň ale vy potřebujete lehkou ropu. Tu lehkou ropu musíte dovážet. Takže Spojené státy zpracovávají těžkou ropu, která produkuje především benzín a pohonné hmoty pro letadla a podobně, ale zároveň musí dovážet lehkou ropu, z které děláte benzín pro běžná auta, pro běžní spotřebu a podobně. Druhá věc. Ukazuje se stále výrazněji, že samotné Spojené státy tou těžbou z ropných písků a těžbou plynu frakování se dostali do hodně komplikované situace. Abyste těch 315 miliard, které investovali do těžby z ropných písků a frakování plynu, získali zpátky, tak byste potřebovali, aby barel stál minimálně 85 dolarů za kus. Ne jako v současnosti, kdy například barely ruské ropy stojí 48 dolarů se slevou, anebo 67 dolarů se slevou a podobně. Čím více bude a dražší bude ropa na světových trzích, tím více vydělají Spojené státy a kompenzují ztráty, které vznikly z obrovských investic do ropných písků a do frakování plynu. Ale pak je tady další problém. Všimněte si, když se objevila technologie frakování plynu, v Evropě nastal obrovský boom. Nejvíce ohánělo Polsko, které v oblasti Mazurských jezer má obrovské zásoby plynu, které by bylo možno vytěžit frakováním a podobně. To bylo před 5 lety. Dodnes ale žádná těžba plynu frakování neprobíhá. Proč? Protože najednou se zjistilo i to, co se zjistilo ve Spojených státech, že ta Oklahoma, Minnesota a Pensylvánie můžou zabezpečit těžbu plynu frakováním, ale za cenu výrazného ohrožení vodních zdrojů, výrazného zvýšení seismicity území a celkového ohrožení přírodních podmínek. Takže ono, ta technologie těžby plynu frakováním nebude tak, jak se říká, bezproblémová. No a k tomu přistupuje poslední základní skutečnost. Přestavba rafinérií, které zpracovávají těžkou sladkou ropu, na lehkou ropu by vyžadovala desítky až stovky miliard dolarů investic a minimálně 3 až 5 let. Prostší bylo získat ropu z Iránu a zároveň zabezpečit jednu zajímavou zvláštnost. Hormuzský průliv Mab al-Madab a průliv v jihovýchodní Asii, v Molukách, ovlivňují zásadním způsobem světovou námořní dopravu. Původně velká část námořní dopravy byla orientovaná na vývoz a převoz komponentů, hotových výrobků a podobně. Dnes ale významná část světové lodní dopravy je orientovaná na převoz energetických médií, ropy, LNG, ropných produktů. A teď se ukázalo, že klíčovými jsou právě některé průlivy. Proto například mají Spojené státy extrémní zájem o ovládnutí a udržení Tajvanu vůči Číně, protože přes průliv mezi Tajvanem a Čínou přechází více jako 67% exportu Číny. A ve vazbě na severní mořskou cestu a všechno ostatní. A právě ovlivňování těchto klíčových průlivů se stává vlastně škrtícím fenoménem pro export energetických médií. No a samozřejmě původně paradox. Vojenské operace proti Iránu plánoval systém umělé inteligence zvaný Thalassa. Ten mýkos, který mají získat od Antropiku, má umožnit propojení, protože Thalassu používali zvlášť letci, zvlášť námořnictvo, zvlášť pozemní jednotky. Ukázalo se, že neprepojenost jednotlivých plánovaných operací byla dalším fatálním problémem Spojených států v Hormuzském průlivu a v Iránu. No a problém je v tom, že hlavní achillovou patou umělé inteligence totiž není dokonalost algoritmu, ale problém reálnosti dat. No a když si uděláte komplexní analýzu korektnosti dat, která jsou používána, dospějete k zajímavému závěru. Více jako 80% dat je upraveno ideologicky, geopoliticky a tak dále. Nejenomže když použijete chybná data, tak máte celkem logicky chybný výsledek, protože umělá inteligence nedokáže z chybných dat dát logický závěr. No a právě proto se teď Trump dostal do velice složité situace. Na jednu stranu chybí lehká ropa, z které vyrábí benzín pro americké obyvatele. No a samozřejmě je známo, že když cena galonu benzínu překročí jistou hranici, tak to způsobuje politické otrasy ve Spojených státech. Protože se týká nafty. Samozřejmě vemte jenom obrovskou roli kamionové dopravy ve Spojených státech. No a pak tady ukazuje se další problém. Zražení energetických médií způsobilo výrazným způsobem nárůst inflace. Potřebovali vyměnit šéfa Fedu proto, aby mohli řešit problém inflace, jenomže výměna nezměnila strategii inflačních problémů. A tak se vytvořila situace, ve které je pan prezident Trump mezi dvěma mlynskými kameny. O pokračování o válečných operací proti Iránu bude stát obrovský majlant. Vyčerpá zásoby křídlatých raket, raket středního doletu, systému a raket pro Atacams, HIMARS a podobně. A kromě jiného mu teď kongres zamítl žádost o dalších 80 miliard na financování operací proti Iránu. Na druhé straně volby, které budou v listopadu, můžou zásadním způsobem změnit politické rozložení sil v americkém kongresu a senátu. A zároveň, aby to bylo úplně katastrofální, tak tvrdá podpora Izraele, která byla léta typickou pro kongres i senát, najednou dostává zásadní teroriny, co se přesvědčilo o tom, když AIPAC, ten známý finanční mechanismus izraelských lobby, naraz škrtl podporu finanční stovce kongresmenů a senátorů. A nárůst protiizraelský nálad mezi americkou mladou populací, ale i mezi dalšími voliči je extrémně vysoký. A toto všechno vytváří nerealistickou možnost východiska. Jedno je horší jak druhé. Uvidíme, co prezident Trump zvolí. No a pak tady máte ještě vojensko-průmyslový komplex, ale ten se paradoxně díky prezidentu Trumpovi dostal do velice zvláštní situace. Evropský vojensko-průmyslový komplex není rychle schopen vyrobit zbraně, které by bylo potřeba pro osamostatnění NATO v evropských podmínkách. Takže se obrátí na americké výrobce. Ale američtí výrobci, kteří jsou monopolní v některých druzích zbraňových systémů, taky nemají možnost rychlé produkce zbraňových systémů. Ale můžou vytvořit poradovník. A v tom poradovníku se pak některé země dostanou navrch a jiné budou ve spod. A ty zbraně nejenom F-35 budou dostávat později, za 3 nebo za 5 let a podobně. No a tohle to všechno vedlo k zvláštní situaci. Většina účastníků konfliktu uvízla v bažině problému. Spojené státy jsme popsali. Ukrajina a Evropská unie je katastrofálním stavu, protože sice schválí 70 miliard podpory Ukrajině na tento a příští rok, ovšem nevědí, odkud získat tyhle ty peníze. Pak je tady další úvaha o 90 miliardách další pomoci, přímé i nepřímé Ukrajině. Opět nevíme, odkud vzít peníze. No a pak je tady ještě Ruská federace, která díky válečnému konfliktu získala situaci, kdy v Hormuzu dnes ta cena ropy stoupá krásně ke 100 dolarům za barel, což krásně naplní ruský státní rozpočet. I když Rusko není až natolik závislé jenom na exportu ropy a plynu, ale co je nejzajímavější, v Rusku zase máte další otázku, a to je rozběhnutý vojensko-průmyslový komplex, který vyrábí ale tanky, letadla a kouzové pumy, ale stále je problém s protidronovou ochranou. No a tak se dostanete pak ještě po poslední otázce. Tahle ta krize povede k přehodnocení charakteru válečných konfliktů v budoucnosti. To přehodnocení bude ve dvou směrech. Doteď klíčovým parametrem byly tanky, obrněné transportéry, křídlaté rakety a podobně. Najednou se zjišťuje podle zkušeností z rusko-ukrajinské krize, že klíčovými parametry jsou útočné drony, protože ty můžou likvidovat protivníka až na 40 až 60 kilometrů od přímé linie kontaktu. Druhým problémem, který se ukazuje stále více, je propojenost družicového snímkování, umělé inteligence vyhodnocující družicové snímkování, využití záběru a informací získaných pozorovacími drony a rychlá flexibilita jednotek, které neustále mění své místo, aby nebyly zasaženy odvetnou palbou. To extrémním způsobem zvýšilo význam satelitní komunikace, Elonův Musk Starlink, zvýšilo to význam zpracování informací a použití umělé inteligence ve válečných operacích a skutečnosti, že všechno tohleto vyústilo do takzvané ekonomizace války. Co myslíte, proč se vyvíjí robotické systémy, které rozhodují sami válčení, jaké zbraně, koho zabít a jak? Právě proto, aby se vytvořila takzvaná ekonomizace války, takže na protivníkovo zařízení, které stojí 10 milionů, nepoužijí raketu, která stojí taky 10 milionů, ale použijí dron za 2000 dolarů. A tahle ta ekonomizace války se promítá ještě do jednoho rozměru. Když neumíte zvítězit na bojišti, tak začnete ohrožovat civilní sektor protivníka a doufáte, že dojde ke sociálním nepokojům. Tahle ta zkušenost, kterou získala Ukrajina, ale i chtěla rozvinout NATO nebo Američané, vede k propojení nové úrovně mezi ekonomickou situací společnosti, náklady války a schopnosti rezistence. A toto všechno vytváří novou rovinu poznání a v důsledku této nové roviny poznání se mění pohled na technologie, financování, význam, nazvíme to, lidských zdrojů a podobně. A otázka rychlého zavádění umělé inteligence, tak si položte otázku, kde je nejvíce zaváděna. Není jsou to náhodou programy DARPA, které už DARPA platí léta a kdy Pentagon používá autonomní zařízení nejenom jako roje dronů, ale i jako droje námořních dronů, jako speciální podpora válečných operací pomocí digitálních technologií a podobně. No a to je pak nový svět války. No a nový svět války je přímo propojený s ekonomickou sílou jednotlivých zemí. A jestliže nedochází ke sladěnosti mezi ekonomickou sílou zemí a náklady nového druhu války, no tak tam máte to, co vidíte teď ve Spojených státech nebo v Evropské unii.
0: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy, a děkujeme za sdílení dál. Zdá se podle toho, co říkáte, pane profesore, že přece máme skutečný konec světa, který vznikl po roce 1945. A mám pocit z toho, že vy to vnímáte, že vzniká nová rovnováha sil. Jaká podle vás bude ta rovnováha sil nového světa?
1: A původně to vypadalo tak, že se svět rozdělí mezi nové triumvíry. Čínu, Rusko a Spojené státy. A zatím z historie víme, že všechny triumviráty skončily tím, že všichni triumvirové věděli, že je to pouze odklad ke závěrečné konfrontaci. No a něco podobného byste viděl i dnes, kdy si Spojené státy a další triumvirové rozdělili planetu, Rusko, Evropu, Čín, Ázii, Spojené státy v rámci Monroevy doktríny, Severní, Střední a Jižní Ameriku. O Africe se mají dohodnout později. A v Tichomoří Austrálie a Japonsko a tyto budou takové části americké strategie. No, paradoxně se ovšem ukazuje, že je to souběh dvou věcí. Na druhé, prvé je to změna přírodních podmínek, kdy jako příroda sama zasahuje do vývoje tohoto triumvirátu. A pak je tady ekonomická situace, která je řízena obrovským nárůstem zadluženosti a skutečnosti, že finanční sektor blufuje. Proč říkám blufuje? Několik argumentů. Poprvé, velká analýza, kterou dělala Mezinárodní měnový fond a Světová banka, konstatovali, že za posledních 30 let reálná ekonomika se zvětšila jedenkrát, ale finanční sektor čtyřikrát. Čtyřikrát, když nemá reálný základ? Je to skutečně takové ondulování teplého vzduchu? A tady máte druhý problém. 7 klíčových firm, které se zabývají OpenAI, tak mají trhovou kapitalizaci v řádech bilionu dolarů. Opravdu si myslíme, že mají hodnotu bilionu dolarů? Nebo je to pouze PR ratingových agentur, vytváření finančního PR a podobně? Že jste teď mohli číst analýzy, které ukazují zajímavou věc. OpenAI si objedná výpočetní techniku Microsoftu. Microsoft se dohodne s Anthropickem. Anthropic se dohodne s dalšími firmami. Všichni si přesouvají objednávky v hodnotách desítek a stovek miliard dolarů. No, problém je v tom, že žádná z těch firm ty desítky miliard nemají. Americké finanční kontrolní orgány by za normální podmínek okamžitě zasáhly a tohle to chápali jako podvodnou Ponziho schému. Ale například z prezidenta Trumpa žádnému zásahu nedochází. Protože OpenAI je přece klíčovým faktorem budoucí moci Spojených států v novém světě. No a pak tohleto všechno ještě vyústí do další otázky. Jestliže základním hýbatelem příštího světa je energie, protože všechno ve společnosti stále více a více je orientováno na elektrickou energii, pak je tady druhá věc, potraviny. A vy se najednou díváte na svět, ve kterém původní představy o umělých potravinách dostávají se sakramentsky na trak. To umělé maso, do kterého investoval Bill Gates desítky miliard dolarů, nechce nikdo kupovat. I úvahy o tom, jak budeme přimíchávat hmyz Evropské unii, se setkali se zásadním odporem. No a tohleto všechno ještě vyústějí do třetího fenoménu explozivního. Osobitně ve Spojených státech v Evropské unii. Obrovská migrační krize. Desítky milionů imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s původní kulturou dané společnosti, který vyžaduje obrovské enormní finanční zdroje a kde jakýkoliv pokus odporu původního obyvatelstva je nemilosrdně potlačován. A co myslíte? Kombinace těchto tří krizí může mít klidné mírové řešení? A nebo bude splatit spíše to, co prognozuje profesor Merzamer nebo další angličtí profesoři, kteří říkají o civilizačním střetu ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku a podobně, kdy kombinace obrovských zátěží sociálního systému pro původní obyvatelstvo, nákladů na imigraci, obrovských zbrojních výdavků a zároveň obrovské poklesu ziskovosti produkčních systémů a povede k neřešitelnému molotovovu koktejlu, kdy otázka dnes nezní, jestli to bouchne, ale pouze kdy to bouchne. A že to bouchne, tak to si můžete být jistí na 100%.
0: Děkuji moc, pane profesore. Diváci, děkujeme za vaše názory a sdílení dál, aby se více lidí zapojilo do debaty. Spojené státy, Čína, Rusko, Indie i další mocnosti, pane profesore, stále otevřeněji hlásí vlastní zájmy. Směřujeme tedy ke stabilnímu multipolárnímu světu, nebo nás spíše čeká období dlouhodobé soupeřivosti bez jasného lídra?
1: Bohužel máte pravdu v tom druhém. Bude to vést k tomu, že se zostří konkurence mezi těmi, kteří upadají, a těmi, kteří stoupají na vrchol. Zároveň to povede k vytvoření nových soustav vazeb, propojení, spolupráce a podobně. Možná takovým předobrazem budoucnosti je například i seskupení BRICS. Seskupení velmi různorodých států, které bilaterálně nacházejí velice rychle vzájemnou podporu a spolupráci, ale například BRICS se zásadně nevyjádřil jako kritika útoku na Irán Spojených států nebo problému s venezuelskou krizí nebo k sýrské krizi. A vy si pak položíte otázku, je to pouze obchodní spolupráce? A taky musíte sledovat vývoj některých seskupení, jako je Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je vytvoření nové rozvojové banky BRICS s startujícím kapitálem 1 bilion dolarů. Ale hlavně takzvaný systém pragmatismu, kdy například Spojené státy a Evropská unie jsou závislé na Hormuzském průlivu, ale Irán zároveň buduje pozemní koridor dodávky energetických médií do Číny. Prezident Trump vyhlasuje, že potřebuje gazu a vytvoří tam speciální doslova riviéru. Ve skutečnosti je něco úplně jiného. Je to vytvoření přes arabské země obrovského pozemního koridoru pro vývoz tovaru z Indie až na pobřeží Středozemního moře, kdy se Eilat a Haifa a Gaza mají přebudovat na hlubokovodní přístavy, z kterých bude exportován indický tovar přes Středozemní moře do evropských zemí. A vy si najednou uvědomujete, že kromě energetických námořních tras obrovský význam nabývají nové pozemní trasy. Vzpomeňte si na projekt panamerické železnice, který navrhla Čína, který by se měl vybudovat od Atlantického po Tichomořské území na Jižní Americe. Pak jakou cenu bude mít panamský průliv, který konec konců taky vysychá? A pak máte tady další otázky obrovských pozemních koridorů, které vznikají přes Irán směrem na Turecko, přes Azerbajdžán a Arménii a podobně. A najednou zjišťujete, že se obnovují staré pozemní trasy, které ještě budovány byly za Sovětského svazu, pak byly zničené, teď se znova obnovují a směřují do Turecka. A vznikají nová klíčová centra obchodu, ze kterých námořní doprava znova povede k dovozu potravin, tovarů a služeb k jiným zájemcům. a představuje se celá světová architektura logistické dopravy. Nejenom námořní, ale i pozemní. A konec konců projekty jako Síla Sibiře 1, Síla Sibiře 2, nebo další obrovské projekty, které jdou severojižním směrem od Sibiře přes Čínu až do Indie, do Mumbaje, tak ukazují příští architekturu ekonomických toků. A konec konců představte si ten paradox, když utekli Američané a NATO z Afghánistánu, tak a v nové vedení Talibanu spěchalo do Moskvy s cílem prodloužit energetické plynovody a ropovody z středoazijských zemí přes Afghánistán a Pakistán do Indie a do další jižní části asijského kontinentu, protože hlavní problém těchto oblastí, včetně Afghánistánu, nebyl v nedostatku surovin, zdrojů a podobně, ale problém v nedostatku energie. A jestliže se podaří Asii díky Číně i dalším jejich investicím v oblasti rychlostní železnice a podobně vytvořit infrastrukturu energetickou a dopravní, pak klíčovým centrem příštího světového rozvoje se stane asijský kontinent. Euroázie bude mít veliký problém, Rusko ne, ale Evropská unie ano. A Evropská unie je natolik dementní, že raději postaví novou čínskou zeď, oddělí se od Ruska, od Číny a prohlásí se za samostatnou rajskou zahradu. Ale jak je známo z příkladů Číny nebo Japonska, uzavření se do vlastního teritoria velice rychle vede k regresi a úpadku. Ale možná úpadek Evropy je cílem evropských elit, o čemž by svědčila aj obrovská podpora imigrace a překřeslování etnických struktur v rámci Evropy samotné.
0: Děkuji, pane profesore. Navážu na to, co jste povídal, migrační krize, dokonce se na to ptá i Roman Šťastný. My jsme nedávno sledovali průzkum, který sdělil, že Francie, potažmo tedy konkrétně Paříž, je vyhlášena za nejnebezpečnější město západní Evropy. Vidíme, co se děje ve Velké Británii, potažmo také v Německu. Roman Šťastný se ptá, jaké řešení navrhujete na zastavení migrační krize?
1: No, první řešení je okamžité zrušení migračního paktu. Protože migrační pakt je přímo propojen se schválenou středoevropskou, středomorskou iniciativou, kterou schválila Evropská unie, která znamená, že v příštích 3 letech chce Evropská unie přijmout 15 milionů imigrantů ze severní Afriky. A protože za normální podmínek by je nemohli umístit do přímořských území, tak je platí migrační pakt, aby byli dislokováni na území střední Evropy. To je první problém. Druhý problém, doslova bohužel, budeme muset uvažovat o repatriaci imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s kulturním charakterem území, na které přišli. Já vím, že to bude veliký problém, ale jestliže to neuděláte, pak velice rychle většina evropských zemí utone v etnických válkách. To, že nepíšete o těch obrovských problémech, které jsou například v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch srážkách mezi původním obyvatelstvím a imigranty, to neznamená, že tahle ta středá závislost nebude existovat. Když si vezmete skutečnost to, co se děje ve Francii, nebo skutečnost, že v španělské ministerské předseda legalizoval 990 tisíc imigrantů bez hledu na to, jestli jsou to kriminální živí nebo ne, tak prosím vás, všichni ti, kteří podporují imigraci, si vzpomenou na vyjádření čelních představitelů arabských zemí, kteří prohlásili, pánbůh zaplať za to, že je Evropa přijímá, protože kdyby byli u nás, museli bychom jej živit ve vězení. To není žádný rasismus. To je pouze konstatování vyjádření, které prohlásili čelní představitelé arabských zemí. A v tomto ohledu, prosím vás, vám nestačí skutečnosti, které se proflákly ve Velké Británii, o tom dlouhodobém znásilňování bílých dívek a podobně? Nebo si opravdu myslíte, že všichni tihleti imigranti jsou pouze inženýři, kteří posilní produkční schopnost evropských zemí? Ne. A všichni ti vítači, ať udělají jednoduchou věc, ať si je vemou domů, aby si to užili sami na vlastní kůži. A tohle to všechno totiž svědčí o jedné věci. Ano, můžeme mít multikulturní společnost, ale musí být respektovány základní kulturní, civilizační a jiná pravidla a normy, které jsou typické pro původní obyvatelstvo. Protože pak je to kolonizace na ruby. Přesně tak, jak přišli křesťanští misionáři mezi Irokéze a prohlásili, že jejich náboženství je zvrácené, jsou příslušníky ďábelských struktur, musí se orientovat na křesťanství a ten, kdo se neorientuje, bude vyhlazen. A když to nebude jinak, tak přikrývkami, které byly nakaženy neštovicemi, a pak ve velice krátké době nebylo koho obracet na křesťanskou víru. Tentokrát to bude opačně, protože pak to bude islám, který velice rychle vyřídí problémy s původním obyvatelstvem. To je to bohužel ne katastrofická vize. To je realita, o které je zakázáno psát v evropských zemích, ale která čím více se bude zvyšovat rozdíl mezi tím, co říkají vítači a tím, co říká reálný život, tak tím spíše dojde k desivým výbuchům vzájemných etnických válek. Ať je nám varování příklad Švédska.
0: Děkuji moc, pane profesore. Vy jste tam zmínil věc, na kterou navážu. A my sledujeme, jak původní obyvatelstvo západní Evropy, porodnost u nich klesá, demograficky neodpovídají tomu standardu, aby byl sociální stát zajištěn. Neohrozí právě tímto krokem, o kterém jste mluvil, tyto západní země fungování svého státu, protože podle průzkumu právě muslimské komunity zajišťují poměrně vysokou demografickou stabilitu v aktuální době.
1: Demografickou jste myslel?
0: A ano, děkuji za opravení.
1: Jenomže ta demografická statistika má jednu obrovskou cenu. Většina z těch imigrantů nepracuje. Plodí děti. V rámci slučování rodin přivádějí další děti a manželky, které opět nepracují. A tam ta rovnice je velice prostá. Původní obyvatelstvo musí intenzivně pracovat, aby se příchozí měli dobře. Až klesne hladina těch, kteří mají domácí pracovat a nebudou schopni zabezpečit finanční nároky těch nových, co myslíte, že se pak stane? Totiž to je přesně ta zvrácená logika. Přichází noví inženýři, lékaři, vědci a tak dále. Tak mi prosím vás ukažte, kolik těch vědců, inženýrů a genetiků je v těch nových příchozích. A nebo opravdu jste zapomněli na to vyjádření nejmenovaného arabského představitele, který říká, bohužel je to nejlumpen proletariát zemi, kterého jsme se rádi zbavili. A asi mezi tím lumpen proletariátem nebudou inženýři, vědci, odborníci, učitelé a podobně.
0: Děkuji moc za
1: doplnění. Podívejte se jenom na to, co se děje v tom Švédsku. Obrovský nárůst kriminality, drogové kriminality, prostituce, vytváření no-go zóna. Obava policie vstoupit, protože Bakty byla označena za rasistickou. A elity, které podporují všechno tohle, co se děje. A jak to můžete nazvat než genocidou původního obyvatelstva? A ty debilní elity si neuvědomí, že až bude původní obyvatelstvo nahrazeno imigranty, tak první, kdo bude na ráně, budou oni sami? Nebo si myslí, že utečou do Grónska a tam se schovají za ledovcovou bariéru? Nebo do těch podzemních měst?
0: Děkuju
1: Velmi jednoduchá odpověď.
0: Děkuji moc, pane profesore, za doplňující odpověď z vaší strany. Omlouvám se, že jsem do toho mimo předtím skočil. Vy jste zmiňoval v předchozí části, že války dnes neprobíhají jen na bojišti. My často vidíme informační kampaně, kybernetické útoky, ekonomický tlak, soupeření o technologie, které se tady zmiňoval. Který typ konfliktu bude podle vás v příštích letech rozhodující?
1: A takzvané psiops. To znamená, přesvědčím obyvatelstvo o tom, že to, co vidí jako realitu, není realita, ale realitou je to, co jim já říkám. Takže, klasická ukázka. Musíte extrémně vyhecovat obyvatelstvo do protiruské fobie, aby souhlasilo s uškrcením vlastního bohatství v prospěch zbrojení pod prizmatem nebezpečí z východu. To bude hlavní klíčová věc. K tomu můžete použít všechny technologie, které desítky rozvíjelo NSA a CIA ve Spojených státech, jako máte projekt MK Ultra, projekt Monarch a další projekty, jakým způsobem formulovat vědomí populace. My jsme zapomněli na to, že například systém podprahové ovlivňování pomocí televize můžete ovlivňovat vědomí velké části populace. Že pomocí speciálních technologií můžete vykládat lidem, že realita, kterou vidí, není realitou, ale realitou je to, co jim implikujete. A tyhle ty technologie ovládnutí mozku jsou klíčové. Proč myslíte, že klíčoví odborníci v rámci americké DARPy prohlásili, že příští bojiště je mozek, schopnost myšlení, schopnost vidění a chápání reality a schopnost chápat souvislosti. Teď už máte nejenom profesora Spitzera, který dokládá, že díky digitálním technologiím většina populace hloupne, že osobitně to platí pro mladou populaci. Že skutečnost, že předtím ti mladí alespoň četli články na netu, dneska čtou jenom nadpisy článků, scrollují a myslí si, že mají všechny poznatky a vědomosti, všechno vědí, všechno znají. Tohle to skutečně je potvrzeno novými průzkumy, kdy poprvé v historii se zjistilo, že celková míra inteligence za posledních 5 let poklesla o 7,8 bodů. Poprvé v historii. V čase, kdy máte špičkové technologie, máte digitální svět, máte net, máte OpenAI, máte jazykové chatboty, máte všechno ostatní. A co myslíte, proč se pořád mluví o potřebě digitalizace vzdělávání? Protože jsme zapomněli na to, co se ukazuje, a teď se to potvrzuje dokonce v některých zemích, například ve Finsku. Když chcete knížku, rozvíjíte myšlení vlastního mozgu, vlastní neuroplastickou mapu. Když to čtete na netu, žádné takové rozvíjení tam není. Když píšete rukou, perem a podobně, rozvíjíte nejenom jemnou motoriku ruky, ale abstraktní myšlení. A skutečně proč si myslíte, že děti těch elit, těch lídrů mají zakázáno používat tablety, musou číst knížky, psát rukou a podobně. To není konspirace. To je skutečnost. A právě proto já považuji za nesmírně důležité pochopit a poznat, jak funguje lidský organismus, protože my najednou při výzkumu zjišťujeme nepředstavitelné skutečnosti o schopnostech lidského organismu, o tom, čím nás vybavila příroda, jakým způsobem funguje informační architektura lidského organismu a jak vůbec váš organismus vnímá ostatní okolitý svět. A právě proto, že musíte tohleto nahradit, no tak používáte všechny ty nahrážky, jako je digitální svět, jako jsou počítačové hry, jako je OpenAI, které vás zbaví přece nutnosti cokoliv řešit. Zadám úkol umělé inteligenci a tam ho vypracuje. Jestli je to pravda, nebo ne, mě nezajímá. I ty americké průzkumy, které ukazují, že více jak 70% odpovědí umělé inteligence je falešných, je chybných. A zároveň máte průzkumy, které ukazují, že desítky milionů Američanů se dokonce umělé inteligence ptají, jestli mají s někým chodit, nebo ne. Vždyť to je absolutní úpadek myšlení, ne společnosti, myšlení. A tohle to všechno ale tyhle ty elity potřebují. A samozřejmě potřebujete dokončit digitální koncentrák. Takže vytvoříte digitální identitu. Digitální identita je spojena s digitální měnou. Digitální měna je spojena se sociálním kreditem. Sociální kredit je spojen s digitálními tokeny, už ne penězi, ale tokeny. Ty mají expirační dobu. Takže když je neminete, se rozplynou, ale zároveň určím, co můžete kupovat za ty digitální tokeny. A jelikož mám všechny informace o vás, tak můžu dokonce modelovat předpokládané vaše jednání v jakékoliv situaci, do které se dostanete. No a pak mám konečně ten kýžený, ne Orwellův Nový svět, to byla ještě dětská pohádka, ale máte ten geniální digitální svět, které představuje Palantir, ve kterém budou vyvolení, kteří mají všechno a miliony otroků, které kromě digitálního světa nemají nic. No ale to nevadí, přece v tom digitálním světě můžete být multimilionář, můžete mít 10 milenek, můžete jít na drahý na dovolenou a dokonce díky nové technologii budete cítit ten virtuální oceán na své kůži. No a pak si položíte otázku, jestli tohle to nám nemá směřovat skutečně k známému Matrixu, tak jak je popsán v těch známých filmech.
0: Děkuji moc znovu, pane profesore. My se dostaneme za chviličku k otázkám od diváků. Ještě mi dovolte se vás zeptat na to, co zajímá velkou část komunity, která sleduje tyto rozhovory. A v kontextu toho, co jste vyprávěl doteďka, vy sám předpokládáte, že může vypuknout skutečně světová válka v následujících 2-5 letech?
1: Musí vypuknout. Protože nynější společnost nepřežije. Nepřežije vlastní zhloupnutí, nepřežije vlastní neodpovědnost a nepřežije skutečnost, že převážná většina lidí, která kdyby se postavila v oči snahám elit, tak by je zastavila. Ale oni se vůči snahám těch elit nestaví. A tam vzniká pouze otázka, kolik lidí by se mělo postavit těmhle těm elitám. Kolik lidí by mělo prohlédnout. A tam se ty názory různí. Od 10 po 30%. Ale podle toho, jak se vyvíjí současný stav společnosti, tak je to maximálně 10%.
0: Právě jste mi nahrál, pane profesore, a vám diváci děkujeme za sdílení i za vaše komentáře, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Tady se ptá Olda, do pole neskočil, proč jsou lidé tak, pardon, to tady napsáno, podělení jít proti debilům politikům. Nebo ještě pořád je klídek a musíme narazit držkou do zdi. Ptá se vás.
1: No, bohužel znáte to. V krčmě se budu rozčilovat nad tupostí politiků. Ale když jde k volbám, tak zvolím kohokoliv. Jako přece tak skvěle vypadá a má takovou pěknou bílou bradku a vypadá jak Masaryk. Tak proč by ho nezvolili? Že je tupej jak poleno, to nikoho nezajímá. To je první věc. Druhá věc. Víte to známé zjištění, nesmíte se vyloučit z davu. Když jste součástí davu, máte pocit bezpečí. I když víte, že ten dav je blbej, ale jste v davu, jste in, nehrozí vám nebezpečí. A třetí věc, jaká je osobní odpovědnost? Ne za sebe, ale za své děti, za svět, který jim tu nechá. Ale ta společnost je typická tím, že zrušila odpovědnost. Protože kdyby byla odpovědnost za každý svůj skutek, pak by ten svět vypadal úplně jinak. Ale většina lidí prohlásí, no, poprvé, my jsme přežili protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci, přežijeme i tohleto, jenom nebýt nápadný. Další skupina prohlásí, no víte, co můžeme dělat? Vždyť oni už za nás rozhodli. No skvěle. Takže vy jste delegovali rozhodnutí o vašem životě na ně. No a nejlepší je třetí skupina, která prohlásí. No ale přece ti politici nám to neudělají. To přece není možné. Oni to určitě neudělají. No a když vezmete tuhle tu strukturu, tak máte to, čemu já říkám proudnice pod povrchem řeky, kde v konečném důsledku pak vidíte, kam ta řeka teče, plyne a rychlost a všechno ostatní, jenomže pak se nestačíte divit, co se děje. Bohužel.
0: Děkuji za vaši odpověď. Diváci, napište své názory. Děkujeme za sdílení zároveň. Navazující otázka od Audiho Josefa, který se týká, dotaz, který se týká politiků českých, slovenských. Ptá se, jaký je váš vhled na družbu rozvědčíka Pavla a Čaputové na Pohodě? Kdo bude díky tomu profitovat? Ptá se vás.
1: No, já bych si nedovolil kritizovat tak významné osobnosti, intelektuální obry a titány poznání. No, použijí známé přísloví. Vrána k vráně se dá. No a tohle to by vám mělo stačit. A co se týká vplyvu na další vývoj, no, nechci se dotýkat Čechů, ale ve slovenských podmínkách jsou dva problémy. Máte problém opozičních stran, které bohužel mentálně připomínají pomocnou školku. A pak máte na druhé straně bohužel vládnoucí strany, které prohlásí ani náboj pro Ukrajinu s bouškou zadarmo. No a jistě víte, že Slovensko je největším výrobcem třeliva pro Ukrajinu, hlavně granátů 155 mm. No, takže pak si kladete otázku, jaká je skutečná podoba nezávislé politiky současných politiků. Hlavní problém totiž není podle mě v tom, že pan prezident Pavel a ex-prezidentka Čaputová byli na pohodě. Můj hlavní problém podle mého názoru spočívá v tom, jaká je alternativa současných politických stran a struktur.

0: Jaké fabriky vlastní pan Strnad? Jaké fabriky vlastní pan Kaliňák? Jaké fabriky a kdo vlastní Rheinmetall, Dassault, Raeton a jiný? Protože, jak jistě víte, zbrojní komplexy vydělávají pouze, když je válka. Když děláte zbraně do zásob, je to biznis pouze po jistou dobu. Pak vznikne zásadní otázka, ty zásoby nebudou růst neomezeně. A musíte je minout. No a když to nejde minout v mírových podmínkách, a pak je musíte minout ve válečných podmínkách. Druhá věc, s tím se spojí i skutečnost, že nynější evropské elity nezůstanou u moci, když nebude vyhlášen výjimečný stav a válka s Ruskem. Protože ty síly národní, které se formují i v Evropském parlamentu, i v jednotlivých zemích, vemte jenom Faráže ve Velké Británii, vemte jenom alternativu pro Německo v Německu a podobně, získávají obrovsky na síle. Když se skutečně takzvanými demokratickými metodami dospěje k volbám, tyhle ty nové síly smetou nynější elity, včetně Bruselu a paní Lehlové a celé té eskapády politiků, které jsou v Bruselu. Nedojde k volbám v jediném případě, když bude vyhlášen válečný konflikt, volby budou odsunuty, podobně jako na Ukrajině, a všechny síly musí být zaměřeny na vítězství ve válečném konfliktu. Takže máte tam kombinaci dvou věcí. Jednak vojensko-promyslového komplexu, který potřebuje válku, a jednak je to struktura nynějších elit, které zůstanou u moci jedině, když bude válka. No a když vezmete přepjatost současných elit, to nebudu mluvit o čivavách z Pobaltí, nebo šílencích z Finska, Norska nebo Švédska, ale budu mluvit o elitách, které řídí Brusel, řídí Evropskou unii a podobně, tak tyhle ty elity můžou přežít za jediné podmínky, že bude válka. A jsou dostatečně hloupí na to, aby tu válku spustili. A právě proto se teď promítá v jaderné strategii na to úvaha o použití taktických jaderných zbraní, protože všichni se děsí toho, že když se použijí megatonové pumy, tak vznikne jaderná zima, všechno se to vymaže a bude konec. Kdybyste ovšem použili taktické jaderné zbraně, řekněme na 5 kilotun, tak zničíte území o rozloze 5x5 kilometrů a za 20 minut na to můžou obrněné jednotky přejít zasažené území. A ta destrukce přírody podle propočtu nebude tak obrovská. A tohle to je něco, co snižuje prach války. No a kromě jiného máte ještě další věc. Američané prohráli válku ve Vietnamu kromě jiného, protože obrázky amerických mrtvých vojáků v černých pytlích odvážených do Spojených států totálně rozházeli americkou veřejnost. Proto Pentagon zakázal jakékoliv snímání mrtvých amerických vojáků, proto se teď kamufluje i s mrtvými vojáky v Iránu. No, ale aby to nebylo tak rizikové, tak vymyslíte armády humanoidních robotů. No a když bude zničeno 1000 robotů, bude to vzrušovat nějakého obyvatele, kterého se to netýká? Čili použití umělé inteligence v oblasti humanoidních válečných technologií snižuje riziko odporu domácího obyvatelstva vzhledem na válečné ztráty. Takže máte další rovinu, která mění pohled společnosti na válečné technologie. No a pak máte tady poslední oblast, a to je kosmický prostor a kosmické války. A tohle to všechno se přece bude dít v kosmu, to se mě nedotkne, já to přežiju. A právě problém současnosti je v tom, že se snižuje psychologický prach spuštění války. Protože válka přece není nic hrozného. A právě proto filmy jako Na západní frontě klid nebo Kurská duha a podobně, ty by měly být promítány jako ukázka toho, co čeká všechny ty mlčící, kteří budou schvalovat spuštění válečných operací.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Děkujeme divákům za sdílení. Dostáváme se k posledním otázkám. Ptá se Eva Hou, BRICS, EU, USA. Spolupracují všichni ruku v ruce na zavádění nového světového řádu? Jsou vůbec státy, které jsou mimo tento projekt?
0: Vtip je v tom, já vím, že existuje konspirační teorie, že všichni jsou podřízení jisté skupině, která řídí transformaci světa, jestli je to výbor 300,

0: cesta, nebo to nazvěte jiným způsobem. Vtip je v jiném. Svět je natolik různorodý a diverzitní, že žádná jedna cílová skupina nedokáže změnit charakter světa. Zase byste museli vidět, že zákon diverzity je klíčový zákon univerzální. Diverzita znamená různorodost, ale i pružnost a flexibilitu systému. Kdybyste chtěl změnit svět na jeden jediný svět, jednou vládou, jedním náboženstvím, jedním myšlením, jednou ekonomií, tak jste zabezpečil 100% zánik tohoto světa, protože ten svět je založen na diverzitě. Uvědomte si, že máte nyní 5 civilizačních modelů, které jsou diverzitní, které jsou založeny na jiných principech, jiných náboženských směrech a podobně. Když jsem mluvil kolegy z Číny a ptal jsem se, jestli se nebojí umělé inteligence, řízení obrovského biometrického skenování, sociálního kreditu, tak mi klidně odpověděli, ne, my se nebojíme, protože my víme, že umělá inteligence je použita na otupení společenských otřesů a rizik, které se ve vývoji společnosti objevují. Uvědomte si to, prosím. Protože základem čínského modelu je konfucianismus, je odpovědnost vůči sobě, vesnici, provincii, státu, kultuře. A ta odpovědnost vychází z toho, co již ve 4. století před naším letopočtem jeden významný čínský filozof definoval následně. Císař může být pověřen nebešťané, aby vládl Číně, ale jeho základní povinností je zabezpečit blaho lidu. Jestliže to neplní, musí být smeten a nahrazen někým jiným. A to je čínský civilizační, asijský civilizační model, konfucianismus i další kolektivní odpovědnost. Vemte Japonsko a podobně. Máte evropský civilizační model, americký je odlišný od evropského. Máte arabský civilizační model, jihoamerický civilizační model. Opravdu si myslíte, že tyhle ty modely neexistují? Hlavně když víte, že v rámci výzkumu lidského organismu, lidské paměti, už máte nejenom imunitní paměť, DNA, RNA, máte systém temného mikrobiomu a máte systém temného genomu. A nejnovější objev mluví o tom, že máte takzvanou civilizační paměť. Stovky a tisíce let vašich předků, kteří žili v jistých společenských podmínkách, se promítli do civilizační paměti. A civilizační paměť je přesně to, na co se přišlo na Stanfordu. Váš mozek třídí informace podle emočně logického kódu, který je odrazen morálních, etických a mravních principů civilizace a sociální skupiny, ve které žijete. A propojení těchto poznatků vám odpoví na to, proč, kdy, kde a jak. Ovšem musíte začít chápat i historii jako fenomén diverzity. No a pak dospějte k poznání, kdy pochopíte, proč váš organismus funguje, proč těch 42 bilionů buněk je geniálně vyladěno a je to nejdokonalejší výtvor přírody, ale proč poznání informační architektury vašeho organismu umožňuje pochopit fungování světa, společnosti, přírody i vesmíru. Prosté.
1: Děkuju, pane profesore, opět za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy. Děkujeme za sdílení, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Tady poslední otázka od fanouška, od Toma Fila. Jak se, je naše historie, pane profesore, alespoň částečně pravdivá, nebo je všechno jinak?
0: Všechno je jinak. Desítky let se věnují analýze vývoje historické prezentace událostí a skutečného vývoje. Můžu místoprostředně prohlásit, že velká část historie je jiná. Vemte jenom několik základních faktů a skutečností. Poprvé, když se objevily archeologické nálezy v Göbekli Tepe, radiokarbonová analýza určila věk 10 600 let. Nová metoda datování z kartografie určila 21 000 let. Za normální podmínek přesně to znamená, že musíte zásadně přepsat historii lidského rodu a společnosti, která nezačíná v Sumeru a v Akadu před 5000 lety, ale někdy podstatně později. Po druhé, objevy megalitických zdí, staveb na Altaji, na Urale a podobně ukazují, že existovaly vyspělé civilizace před desítkami tisíc let, ale byly zničeny obrovskou přírodní katastrofou zhruba před 30 000 lety. Měli byste přepsat historii. Pak zjistíte jenom drobnosti, že například objevení vikingské osady Erika Rudovlasého na Newfoundlandu v roce 1961 viedlo k tomu, že vlastně ano, vikingové se dostali z Grónska na Newfoundland, párkrát tam pobývali a pak odpluli. Poslední výzkumy ukázali, že vikingové vytvořili města a osady na Newfoundlandu, obchodovali s Indiány a existovali tam minimálně 120 let. Proč to nemáte v historii? Proč například objeví jako čínská císařská džunka v ústí Rio de la Plata z období 1100 našeho letopočtu? By měla přece přepsat celou historii, ne? A pak to nebude objevení Kristofem Kolumbem Ameriky, ale minimálně je to období o 300 let dříve vikingy, kteří objevili Severní Ameriku. A pak si položíte otázku, jak vysvětlíte takové archeologické nálezy jako Nan Madol v Polynezii nebo další objevy, které se týkají na bolivické plošině Altiplano, kde máte rozházené obrovské kamenné bloky s dokonalou přesností, otvory a podobně, které přece měly vytesat měděnými pladívky, že jo? No a pak máte další otázky, proč například italští a holandští archeologové objeví podzemní prostory pod pyramidami na plošině v Gíze a zároveň já vás zakáže jakýkoliv výzkum. Pak se objeví nalezení dvojčete sfingy 6 kilometrů od Sfingy zaváté pískem, ale egyptská zpráva starožitnosti zakáže jakékoliv výzkumy. A vy si pak přečtete knížku známých autorů, historiků Krema a Thompsona, Skrytá historie lidstva, a tam se dozvíte ne komentáře, ale popis 3200 artefaktů, které jsou uloženy v depozitářích muzeí, které popírají jakoukoliv dnešní podobu historie. Ale přece všichni vědí, že historie začala před 5000 lety v Akadu a Sumeru a pak pokračovala před staroegyptskou civilizací, chetickou civilizací, pak staré Řecko, starý Řím a tak dále. No a nejlepší fór na tom všem je to, že pak se podíváte na výzkumy v Jižní Americe a zjistíte, že před 7000 lety radar LIDAR objevil městské struktury na území dnešního amazonského pralesa. Existovaly tam civilizace, které pole museli zavlažovat, protože to bylo v podstatě stepní území. No a jak se s tím vypořádáte? Jak se vypořádáte s tím, co objevují archeologové nyní v dalších takzvaných tradičních nalezištích, nejen v Guatemala, ale i v oblasti Mexika? A dodnes neumíte vysvětlit, kdo postavil Tiahuanaco, kdo postavil pyramidu Slunce a Měsíce, kdo postavil takzvanou třídu mrtvých a jakým způsobem vůbec byla osídlena Amerika, jestli to bylo skutečně před 25 tisíc lety, kdy pomocí zmražených ledovců a suchou nohou mohli přejít předkové obyvatel Ameriky z Ázie a najednou zjišťujeme, že to byli Ázijci, kteří tam přešli a že to nebyli klasičtí Indoevropané a podobně. A jak byste vysvětlili nálezy indoevropských struktur a mumifikovaných mumií v takzvané Narinské pánvi na hranici Číny v oblasti pouští a s věkem 2000 let? Přece každý ví, že tam žádný Evropan nebyl. No a tak máte pak sled historických událostí a to se pak můžete probírat jednotlivými historickými etapami a skončíte za to, za co jsem byl strašně kritizován, protože přece je jasné, že Hitler zemřel v bunkru v dubnu 45, zastřelili se, Eva Branova se otravila jeden. A ty výzkumy FBI a nezávislý výzkumy skupin složených z tajných agentů a podobně, které ukázaly, že podle všeho Hitler uprchl do Jižní Ameriky a zemřel v roce 61 na srdcový infarkt a dokonce s Evo Branovou měli děti, tak to jako je z říše fantazie, že jo? No a pak si položíte otázku, kdo potřebuje uchovávat tento výklad historie v této nezměněné podobě. Hlavně, když zjistíte, že výzkum haploskupin evropského obyvatelstva před 8000 lety ukazoval, že obyvatelstvo byla slovanského původu. No a pak vzniká taková nenápadná otázka, kterou položíte Angličanům. No kurňa, Angličané, tak kdo vlastně jste? Jste Keltové, jste Piktové z času Římské říše, jste Sasové z saské invaze v 5. století, jste Normané po roku 1066, anebo dnes je to etnický mix všech ras a etnik z Commonwealthu, které se setkali na anglickém území. A v tomhleto ohledu si pak musíte uvědomit, že ta historie je země úplně jiná. A vy musíte hledat souvislosti, architekturu. Ostatně si položíte drobnou otázku, kdo byl prvním globalizátorem? A najednou zjišťujete, že to byl Džingis Khan. Protože za Džingis Khana vybudovali dokonalou síť poštovní stanic, přenosu zpráv, zpravování celé mongolské říše, kde dokonce vládla náboženská tolerance. No a pak si položíte otázku přece, jak je to možné, Džingis Khan je známý, vyvražil desítky milionů lidí. A vy si pak položíte další otázku. Kdy byla obrovská válka 2 milionových armád na celém území Ázie? A nebyla to náhodou válka mezi vojsky Timura Lenka a vojsky Tochtamiše, posledního chána Zlaté hordy, která trvala 11 let na celém území Ázie a obě strany měly po milionu vojáků v čase, kdy bitka u Grunwaldu následně při počtu mrtvých asi 14 tisíc byla označována za nejkrvavější bitku v tom období Evropy. A víte, když se skutečně věnujete historii, pak nacházíte obrovské množství puklin a nevysvětlitelných jevů, které se objevují v lidské historii. Jenomže musíte mít otvořenou mysl a musíte se nenechat zmást dogmami. A i když teď vidím, jak zuří korifejové historie, protože nabourávám jejich směřové katedry, jejich pozici v historickém výzkumu a podobně.
1: Děkuji vám, pane profesore, za tuto exkurzi. Věřím tomu, že diváci jsou za to také vděční. Napište nám své názory. Já se dostávám do současnosti. Mnoho lidí, tak jak to sleduji, pane profesore, na sociálních sítích mají pocit, že svět je stále nepředvídatelnější. Je to podle vás tato nejistota skutečným odrazem reality, nebo se jen díky médiím a sociálním sítím dozvídáme o každé krizi okamžitě a intenzivněji než dříve?
0: Ne, je to kombinace skutečně možnosti získávat ty informace. Otázka zní, jestli informace, které se získaly pomocí médií, jsou pravdivé. Je otázka relevantnosti informací a korektnosti těch informací. A po druhé, tím pádem, jako kdyby se svět zmenšil, ale po druhé, je to skutečně obrovská kombinace protichůdných procesů, jevů, rozporů, informací a všeho ostatního. A ten svět se skutečně stává podstatně méně odhadnutelný. Když jste měl jednoduchá pravidla, jako před první světovou válkou, mohl jste relativně přesně definovat příští konflikt, předpoklad jeho spuštění, čas jeho spuštění i předpokládaný průběh. Nemyslím teď ty nadšené vlastenecké řeči, jo, do Vánoc jsme zpátky doma a porazíme Francii. Dnes, ale to množství proudnic, které jsou skryty pod povrchem, je exponenciálně větší. Je obrovské množství protichůdných zájmů, cílů, směrů, nástrojů, použití, technologií a tak dále. A tohle to nesmírně složitým způsobem zvětšuje protichůdnost těch procesů a jevů. Ale zkuste se při analýze těchto jevů zaměřit na tu zkušenost. Stojíte na prahu řeky, vidíte, jak tam teče, zdá se vám, že vidíte, jak rychle teče a myslíte si, že o té řece znáte všechno. Ale vy vůbec nevidíte ty proudnice pod povrchem, které jsou mnohé protisměrné, které vytváří meandry, které přenášejí sedimenty, které mají obrovskou sílu, odlišná vlstvy proudění a podobně. A zkuste se zamyslet nad tím, co hýbe světem, například. Jestliže námořní doprava se dnes koncentrovala na přepravu energetických médií, jaký to má systémový dopad na energetickou situaci jednotlivých zemí, když se energie stává krevním oběhem současné společnosti? Podívejte se na situaci, kdy vyspělé země jsou velkoryse a pomáhají rozvojovým zemím 40 až 50 miliardami darů ročně. A zároveň dostanete informaci, že skutečnost, že tyhle ty vyspělé země zaměstnávají 100 tisíce pracovníků z rozvojových zemí, kteří posílají vydělané peníze domů, znamená, že tyhle ty skupiny lidí domů posílají 450 až 500 miliard dolarů. Tak je to tak, co je to pokrytectví těch vyspělých zemí, nebo neochota přiznat informace, nebo podobně? A nebo jak byste se podívali na skutečnost, že velká část vyrobené produkce se nikdy neprodá, diferencovaná podle jednotlivých odvětví. Například v textilním průmyslu se prodá maximálně 50-55% vyrobené produkce. Nevyrobenou a neprodanou produkci pak ukládáte na pouštích a podobně. A jak byste se pak dívali na všechny ty řeči o alternativních energetických zdrojích, o klimatické krizi, kdy nakonec zjistíte, že z těch 30 tisíc měřících stanic, kterých informace měly vést o hokejovému grafu, 27 tisíc poskytuje zkreslené informace. No a tohle to všechno pak vede k dalšímu závěru. Zpochybňujete všechno. Zpochybníte náboženství, zpochybníte vědu, zpochybníte informační média, zpochybníte elity a najednou máte skutečně tisíce důkazů na zpochybnění. A vy jako jednotlivec jste ztracen v nějakáři informací, no a kdo by měl chuť, čas a energii sledovat všechny ty protichůdné informace a všechno ostatní. No tak to udělám prostě, budu scrollovat, přečtu si nadpisy a mám pocit, že jsem kvalifikovaný a všechno znám. No a je to skvělý. Nemusím mít obavy, ztratil jsem strach, protože prý všechno znám a je to skvělý. Takže tohle to všechno pak vytváří takový zvláštní pocit na jedné straně odhadnutelnosti, ale v koutku duše víte, že ten svět je totálně chaotický. Jediná věc, která vás může uklidnit, v konečném důsledku se všechno vyvíjí tak, jak má. Jako kdyby nad vámi bdělo univerzum, které nakonec zabezpečí, aby každý dostal to, po čem touží. No a to v konečném důsledku pak může vést k tomu, že svět se vyvíjí, jak má. Jak pravil nejmenovaný Mr. Spock v jednom známém filmu, který se nazval Neodhadnutelná země. A podstata spočívala v tom, že mír pro velkou část lidí i elit je neznámou zemí. Tam nejsou konflikty. Vývoj je odhadnutelný. A právě proto potřebujete válečný konflikt, který umožní neodhadnutelnost, rozpornost a který vám v té rozpornosti umožní lovit vlastní zisky, pozici a moc.
1: Pane profesore, děkuji moc znovu za vaše sdílení, vašich poznatků a vašeho studia. Já se dostávám k závěrečné otázce, diváci. Děkujeme i vám, že nás sledujete a posloucháte.
0: Ale skutečně závěrečné.
1: Je to tak. Kdybyste dnes měl poradit běžné české, slovenské rodině jednu jedinou věc, podle které by se měla připravovat na příštích 5 až 10 let, co by to bylo a proč, pane profesore?
0: Odpověď je prostá. Co skutečně potřebujete k životu? Teď se nedívejte na to, že aby někdo vydělal, tak musí vyrábět a vy to musíte spotřebovat, i když to nepotřebujete a podobně. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí a faktů potřebujete ke skutečnému plnohodnotnému životu. A ta odpověď vás osvobodí. Osvobodí vás od ekonomické závislosti neustále hledat další příjmy a třást se o majetek a třást se o všechno ostatní. To není návrat k kamenné době. To je poznání, kolik věcí máš, tím větším si otrokem. A dokonce, kdybych byl odborník a znalec japonské technologie uklízení, tak by vám řekl, proč ti Japonci pravidelně každého půl roku nebo rok uklízí, aby se zbavili věcí, které je zatěžují a které nepotřebují. Protože když se zbavíte těchto těch věcí, váš život bude ve skutečnosti paradoxně plnější. Takže zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí skutečně potřebujete k plnohodnotnému životu.
1: V tomto vás chci velmi podpořit, milí diváci, chci podpořit slova pana profesora, sám takto žiju 7. rokem a sám vidím, jak málo toho ve skutečnosti potřebuji. Pane profesore, já chci velmi docenit váš čas. Vysíláme teďka zhruba hodinu 20. Vím, že některé věci opakujete, protože s vámi nějaký čas vysílám. Chci to docenit, protože vím, že spoustu diváků třeba vás slyší prvně, i když třeba možná někteří po několikáté, tak vím, co to v nich dělá, čtu ty komentáře a vím, jak moc se to inspiruje k vlastnímu studiu. Takže obrovské díky. Milí diváci, vám moc děkujeme za váš poslech, děkujeme za sdílení především, protože právě tyto debaty nebo tyto informace mohou mnohé inspirovat kolem vás. Děkujeme, že sdílíte, děkujeme, že jste s námi. Odkazy na pana profesora najdete v popisku tohoto videa, můžete si objednat jakoukoliv knihu, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby, dejte mi pak vědět, jak se vám líbila. Pan profesor také chystá novou knihu, měla by být v srpnu, všechno sledujte, případně dozvíte se to zavčas a věřím tomu, že vás kniha potěší. Zároveň pokud byste se chtěli na chvilku odpojit, zaměřit se na sebe, koukněte do odkazu, je tam možnost se s námi vydat do Indie, do Himalájí, případně na poušť, na Saharu. Jsou tam tyto možnosti, na všechny se moc těšíme. A pane profesore, máte vy něco ještě na srdci, co byste rád vzkázal divákům a kritikům a všem, kteří nás poslouchají?
0: A prosím vás, jediná věc, přemýšlejte o světě kolem sebe. Neverte všechny návody, řešení a všechno, co vám prezentují média, politici a jiní. Zkuste hledat vlastní cestu založenou na vlastním poznání. Jenom tolik.
1: Děkuji mnohokrát ještě jednou. Milí diváci, pokud jste doposlechli až sem, chystáme ještě zveřejnit jeden rozhovor, který se týká přírodních jevů Matky Země. Určitě se moc těšte. Děkujeme vám moc za váš poslech, děkujeme vám moc za vaše názory, za vaše sdílení, případně za odběr. No a co můžu dodat? Opatrujme se a jdeme. Pane profesore, vám vše dobré ve vaší práci a ještě jednou veliké poděkování.
0: Já děkuji velice pěkně a musím si dovolit odporučit mé pozdravení, které se lidovilo v Čechách. Držme se za rytě, s tvrdým i s měkkým.
1: Asi doslova v rámci tohoto tématu, které jsme nastínili.
0: Všechno dobré, všem lidem dobré vůle. Díky.

0: příběh ze španělské Seuty opět malinko poodhrnul opon v divadla, které hraje svůj part 24 hodin denně, 365 dní v roce, již po mnoho let neúnavně dál a dál. O migrantské invazi se přesto, nebo právě proto, už v korporátních médiích téměř nezmiňují. Recenze tohoto děsivého kusu se v nich omezují na útoky proti těm, kteří v hledišti pískají a volají zastavte to. Tomio Okamura a vedle něj i celá SPD si už několik let užívají skandalizaci a trestní stíhání za plakát, který varoval před důsledky tohoto maratonského kusu u nás, pokud svým nezájmem připustíme, abychom byli transportováni z hlediště přímo do arény, kde se ta zabijácká opera odehrává. Chirurgové z dovozu sice denně v západních arénách vraždí, znásilňují, kradou a opevňují se v celých městských čtvrtích proměněných v přistěhovalecké zóny, do nichž už nesmí vstoupit ani policie, ale připomenout to před volbami docela podeřeným plakátem vydávají represivní složky fialového státu za trestný čin. A podle zatím nepravomocného výroku jednoho soudu to tak vidí i jistá část politické justice, jak jinak. Pokud se ve veřejném prostoru, případně i v korporátu vedeném Českou televizí a rozhlasem, objeví někdo, kdo si v souvislosti s touto politickou kauzou vůbec dovolí nadhodit řeč o totální ztrátě svobody slova, musí se nejprve zaklínat. Ten plakát je samozřejmě odporný, jsem z něho znechucen a tak dále a tak dále. Teprve poté, někdy až den poté, smí přidat nějaké to ale o svobodné soutěži politických stran a jejich právu na způsob a metody komunikace, jaké si zvolí, s drzým argumentem, že jediným soudcem má být přece volič, který to odmítne nebo se s tím stotožní hlasovacím lístkem. Tím bylo názorové pluralitě učiněno zadost a odvážný naiva je v zápětí zasypán přizvanými nositeli těch správných fašonských výkladů o tom, že svoboda je sice v naší svobodné, liberálně demokratické společnosti principem zcela základním, ale má hranice. Prostě nesmí zpochybňovat totalitu vydávanou za demokracii. Někde v této orwellovské bažině ta takzvaná diskuse obvykle uvízne a utopí se. A hle, už vůbec nejde o to, co onen odporný plakát sděloval a vyjadřoval. Ale pluralitně žvaníme o tom, jestli smí nebo nesmí vůbec existovat. Nikoli problém na nějž upozorňuje, ale jeho znázornění. V některých případech je tomu zase ovšem naopak. Pokud jde o soudruha na správné straně barikády obrany tyranie, zobrazení je vedlejší. Jde výhradně o obsah propagandistické teze. Třeba když Vít Rakušan nechá za státní peníze zhotovit a spustit z oken svého ministerstva útlaku obří billboard, na němž je prezident největší země světa a největší jaderné mocnosti, minimálně evropského kontinentu, zapnutý pokrk do pytle na mrtvoli, je vše v pořádku. Haha, haha, to se mu to povedlo. Nejde o to, zda v někom vyvolává znechucení to rozpustilé explicitní zobrazení mrtvého člověka, zjevně vykuchaného nějakým chirurgem se žluto-modrým nožem. Pluralitně diskutujeme výhradně o té vtipné myšlence. Pluralitně znamená, že nikde nesmí zaznít, že smrt státníka, který řídí operaci na záchranu milionů lidí vystavených genocidě nacistického režimu, který se dostal k moci krvavým státním převratem, při němž odstranil demokraticky zvoleného prezidenta. Říct něco takového by se totiž mohlo rovnat trestnému činu. Schvalování genocidy. Že to nedává smysl? Jak pak ne? Vždyť ten žlutomodrý demokratický nacistický režim, který ani neskrývá formální znaky příslušnosti k dědictví po Adolfu Hitlerovi, je přece vystaven agresi. V jejímž důsledku hrozí jeho likvidace, v pravdě genocida nacismu 21. století. Pokud se tezí o údajné agresi Ruska vůči báječným banderovcům nezaklíná případný mluvčí hned v první větě, nesmí být připuštěn do veřejného prostoru, v němž je samozřejmě svoboda slova pro němé zaručena. Tak funguje vít rozparovač cizích státníků a jeho liberálně demokratická parta. Byl to on, kdo sem zavlekl trojského koně takzvaného migračního paktu Bruselu. A byl to Jiří Pospíšil z TOP 09, člen jeho pětihlavé vládní party v okruhu Dozimetru na pražském magistrátu, kdo podal na Okamuru trestní oznámení za onoho chirurga z dovozu. A právě se obojí naplňuje. Španělský premiér, socialista Pedro Sánchez, otevřel cestu přes Ceutu migrantům z Afriky hranice. Tím ji ovšem otevřel v celé bruselské unii, neptajíš před časem, hranice jednotlivých států přece zrušila. Nemluví se o tom, že jde o absolutní útok proti suverenitě členských států. Řeč se vede výhradně o tom, jak je skvělé nemuset ukazovat na hranicích pas, ale jen volně projet či projít. Kdo se v první větě nezaklíná touto spektakulární výhodou, nemá právo ve veřejném prostoru mluvit o rizicích v úvozovkách, abych tak řekl, této pokrokové metody integračního procesu. Vždyť to by zpochybňoval už samotný princip EU, která přece vznikla proto, aby z kontinentu už nikdy nemohla vzejít válka. Jako když chtěl Hitler útokem na sovětské Rusko zajistit Germánům nový životní prostor, téměř nekonečné suroviny a otrockou pracovní sílu slovanských podlidí. Rozdíl proti dnešku je přece v tom, že tento záměr má dnes celá Evropská unie 27 Německem demokraticky okupovaných států. A to je jiná. V takovém případě ani ten kyjevský nacismus není starodávný, ale veskrze moderní a konstruktivní. Nemluvě o tom, že už nyní hrne Zelenský do Evropy otrockou pracovní sílu těch Slovanů, které nepotřebuje na zkušebním poligonu bojiště západu proti Rusku. A tak se migrantské invazi otevírají brány jak na jihu, tak na východě. Sánchez nejenže otevřel Ceutu, ale asi milionu dosud příchozích ilegálů pobyt legalizuje a brzy jim dá volební právo, čímž si zajistí další setrvání v úřadě, odkud by ho jinak ti spitomělí nemoderní Španělé by poklonkovali. V Německu zase brzy zakážou protimigrantskou alternativu pro Německo a doufejme, že pošlou do díry i její šéfku Alici Weidelovou. Hrozí totiž, že se její strana brzy stane bezkonkurenčně atraktivní pro původní Němce. Nemluvě o Francii a vůdkyni protiimigrační, ku podivu dnes opět nejpopulárnější strany, která už flastr dostala. A kdo ví, jestli se vůbec bude smět blížících se prezidentských voleb zúčastnit. U nás zatím hlavní postavu protiimigrační strany ještě odsoudit nestihli, ale má to hodně nakloněné. A to bez ohledu na to, že voličské hlasy vynesli jeho SPD až do vlády, respektive právě proto. Ale třeba to nebude tak horké. Vždyť i současný premiér, šéf dlouhodobě vůbec nejpopulárnějšího hnutí, je proti přílivu imigrantů. Tedy jen těch z Afriky, o nich se zmiňuje Okamurův plakát. Proti těm z východu Andrej Babiš naopak nic nemá. Ba přímo po nich volá. Prý je potřebujeme jako levnou pracovní sílu do soukromých firm i těch jeho. Už jich tu bude brzy na 10% z celkového počtu Čechů, Moravanů a Slezanů. A tím se z nich stane právoplatná menšina. Bez pochyby si rychle řekne o stejná práva jako ta africká ve Španělsku. Ale nevadí, tihle přece nejsou z Afriky. A chirurgické výkony v ulicích zatím provádějí umírněně, očekávajíce příval hlavních primářů a operatérů z fronty, až kyjevská junta kapituluje. Kdy? Coming soon, už brzy, jak stojí v reklamách na otřesná hollywoodská představení typu Nolanovy Odyssey, na níž dobrovolně lidé stojí před kyny fronty. Asi, že se chtějí podívat, jak už jsou tam všichni pěkně promíchaní, jak to má být a jak je ta jejich civilizace odporná a znechucující. Ostatně z řeků přece ti černoši už také brzy budou. A tak se v krásném horkém létě mísí původní příslušníci unijních národních států při cestách za dovolenou na neexistujících hranicích s hordami invazních jednotek. Zatím jen na jihu. Ti, co jsou uvnitř, se ve svých vozech řítí na jih, ti druzí na sever. Z východu je to zatím jednosměrka, ale brzy, no, coming soon. Představení prostě nabírá na obrátkách. Wir schaffen das, zvládneme to, mekla před pár lety jedna německá babizna, když otevírala trojskému koni ve střední Evropě brány, jakoby v předtuše velkopředstavení Odysseji. Její následovník Sanchez je teď koníkovi otevírá rovnou pro celý kontinent. Už asi stihl ten Nolanův hrozný film vidět. Ale je to soutěž, jak má být. Kyjevský následník ještě většího režiséra, toho s tím malým směšným knírkem, se totiž pokusí nahradit Odysseu novou verzi staršího velkofilmu Den poté. Bude to napínavé. Mají sice jiné vzory, ale cestu a cíl stejné. To by bylo, aby to alespoň jednomu z nich nevyšlo. Sie schaffen das.
1: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Já se neodvažuji říct to, co jsem řekl minule, protože mě za to někdo sepsul, ale já to řeknu stejně. Jsem rád, že svět stále ještě je a že se opět vidíme. Hned půjdu k věci, protože těch dotazů a různých poznámek je mnoho. Modrý varan, příjemný podvečer, přátelé pravdy. Pane Hajku, neplánujete rozhovor s Nelou Liskovou? Též kandiduje do Senátu. Děkuji za vaši práci. Děkuji za ta slova, modrý varane. Nela Lisková bude nepochybně kandidovat, ale my si počkáme na ten zítřek, až budou zveřejněna všechna jména kandidátů. Dnes vlastně nevíme stoprocentně, kdo kde bude kandidovat. Asi lze říci s jistotou jenom to, že ANO bude kandidovat ve všech obvodech a bude to zajímavé vlastně celé tím, tyto komunálky a doplňovací volby do Senátu, že tam půjde taky ve všech obvodech vlastně, kromě jednoho, do boje ta pětikolka. Tam je usazená ta opozice. V tomto smyslu budou ty volby velmi zajímavé, protože když se podaří jim sebrat podstatnou část těch fialových hlasů, abych tak řekl, tak trošku něco se může hnout. Ale my se k tomu dostaneme ještě hlouběji v těch dopisech. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Velmi se připojuji. Není to fráze pokoj a mír všem lidem dobré vůle. To je docela podstatné. Tak v Praze začal festival ohavností, na který Praha přispívá. ale aby dala další peníze na spořádané rodiny, tak to ne. Yes, píše František Toula. Já s ním souhlasím, dokonce jsem zaslechl, že možná, že ta vlna veder je trošku způsobena tím nakupením právě těchto lidí. Mimochodem, vlastně o tom je zbytečné takhle žertovat, protože ono to ve skutečnosti o homosexualitě a všech těch deviacích ani moc není. Ono je to prostě politická akce. Sami si vepsali teď do svého podtitulu toho současného letošního řádění v Praze Časy se mění. Oni to začínají cítit, že to není tak jednoduché. Ostatně například americká ambasáda už jim nepřispěla, že jo. Ale já myslím, že to bohatě doplnili všichni Sorosové, všechny ostatní ambasády, stále ještě v plném držení těch původních hlubokých států v těch jednotlivých státech. O peníze oni opravdu nouzy nemají. To, že na to přispívá Praha, je hnus a skandál, ale také tady budou volby. Jenže ti pražští voliči jsou docela zvláštní, že? Výrok Jirka z Ostravy je velmi aktivní dneska, ale vždycky, a já jsem rád, Jirko, moc vás zdravím. Výrok Wir schaffen das se dá přeložit nejen jako my to zvládneme, ale také jako my to vytvoříme, nebo vytváříme, tvoříme. To je citace z toho mého včerejšího článku. Ono se to dá překládat různě, ale myslím, že platí naprosto všechno k tomu. Prostě to chtěli a prostě to způsobili a chtějí to a způsobují. To Španělsko, hned se k němu dostanem v těch dopisech, to není vůbec nic, co by je děsilo. Tam je děsí na tom něco jiného. Možná ten konflikt mezi Španělskem a Marokem a tak dále. Ale to si řekneme při tom dopisu. Jirka se ptá dále, jak se za poslední týden vyvinula kauza dopracování a doladění technických a praktických detailů hanebné vazalské smlouvy se Spojenými státy zadané před týdnem premiér ministrovi obrany údajně za SPD. Ne údajně za SPD, ale za SPD. Opravdu mu to Andrej Babiš zadal, ministru Zunovi, my už jsme o tom několikrát i psali, zmiňovali jsme to. Mlčí se o tom samozřejmě. Ono je na tom trošku zvláštní to, že to je úkol, který má být splněn až za 2 roky. Až v roce 28, posledního července. To se budou blížit zase jedny podstatné volby, a sice krajské. A je to takové kukaččí vejce, které tomu SPD ukládá premiér, protože proti tomu se pochopitelně zvedne obrovská vlna voličů SPD. Takže ono to bude složitější. My víme akorát to, a to víme bezpečně, že klub SPD ve poslanecké sněmovně to hluboce odmítl. Jo. Uvidíme, co se s tím bude dít dál. Asi se to jinak vyvíjet nemůže, protože, jak říkám, to je úkol, který má být splněn za 2 roky. Absurdní. Vojta Mára, mír všem, ale obávám se, že Martin Koller měl pravdu, že se v Evropě něco změní jedině porážkou EU, respektive NATO, a zbavit se této fašistické totality, ve které žijeme. Jediná výhoda je, že tu zatím nemáme muslimy, a pokračuje. Bohužel EU nevládnou evropští lídři, ale loutky Spojených států, takže i když vyhraje v Německu AfD nebo Le Pen ve Francii, tak zásadní změnu udělat nemohou, ale do války s Ruskem se rychle poženou. Já, Vojto, bych s tím trošičku polemizoval. Tam nejde o tom Kollerově výroku, že se něco změní jedně porážkou EU a NATO. Přitom mě trochu mrazí, protože ta porážka to znamená válku. Já myslím, že ještě existují právě jiné cesty, jak se jich zbavit. Ale to, co říkáte, že se nic nemůže změnit, protože jsou tam loutky Spojených států, už zdaleka ne. Oni jsou tam hluboce uložení. Ten deep state, ten hluboký stát celé té unie a té předchozí administrativy americké, bidenovské, ti jsou to, kdo to stále ženou. A cítí, že ten čas se jim krátí. Takže jestliže i ti pravdaři, ti hrdí, co jdou teď tady v těch rozpálených ulicích šílet, to říkají, si píší, časy se mění, oni to také cítí. Časy se opravdu mění a oni potřebují stihnout, vyprovokovat tu válku co nejdřív. Jestli se jim to podaří, uvidíme. Řekneme si to ještě jenom, poznamenám, že jsme o tom chtěli mluvit tento týden ještě také s Michalem Svatošem, ale rozhodli jsme se taky, vidíte, jak já vypadám, já jsem si snad poprvé nevzal sako na setkání naší porady, protože je to opravdu docela teplo, ale ten rozhovor uděláme asi až za příští týden, protože opravdu já sem nechci teď nikoho moc tahat do toho vedra a ať si to ostatní dělají, jak chtějí, a my prostě jsme tenhle týden vynechali další nějaké rozhovory a necháme to i v tomhle horkém týdnu, pak se k ním vrátíme, takže s panem Svatošem o tom budeme určitě mluvit ten následující týden a budu na to nesmírně zvědav. Ono se do té doby toho ještě spousta stane, ale opravdu. Teď to ale nemá cenu rozebírat. Příjemný podvečer, píše Marie Zahoralová, moc jí taky zdravím. Všem dobrým lidičkám, co chtějí žít v míru a taky hodně sil a slunce v duši, tak tady zdravím vážného pana Hajka a celý protiproud. Moc děkujeme, Marie. Já myslím, že opravdu proto, aby platilo to, co jste řekla, musíme ještě něco dělat, ale zase si to řekneme při některých dopisech, protože je tam spousta zvláštních a zajímavých věcí kolem těchto témat. Tady jsem se zajel už někam asi moc daleko. Je tady něco o počasí, dále už je nám 41 stupňů u nástroje na jihu Čech. Já jsem tady četl, že v pražských tramvajích je 36 stupňů. Já si vzpomínám, já jsem jezdil jako průvodčí. Já si vzpomínám, že jsme tam v dobách, kdy ještě nikdo ani ho nenapadlo, že je nějaké globální oteplování, že tam bylo běžně 45. Něco jako klimatizace neexistovalo a nikdo se tomu nedivil. Ale je to opravdu docela teplo. Pane Hajko, obdivuji vaši kondici v tom pekelném počasí. No co bychom bez něj dělali, že myslíte, že vychovává nějaké nástupce? Trochu na tom pracuji, ale ne, to už bychom se dostali do celého chatu. Pojďme dál. Ono, možná, že k tomu někdy sáhnem. Já říkám, že od podzima bych chtěl trošku ještě vylepšit naši některou techniku, abychom se trošku víc mohli vnímat bezprostředně. Je to otázka peněz, je to otázka i mnoho dalších věcí. Ale opravdu někdy ten chat je zajímavý někdy o něco méně, ale já ho vždycky znovu potom celý pročtu a beru se z něho, takže různé spory, které tam probíhají, jsou často docela zajímavé. Tak pojďme. Vážený pane Hajku, nemyslíte, že jsou ta horka za sedílem harp? Viděl jsem nějaké fotografie ze Slovenska, kde jsou prý rozmístěny asi 3 harp radary. Je přece jasný, že tohle počasí s nějakou vylhanou klimatickou změnou nesouvisí. Ale divný je, něco jako teď v tom Španělsku s tím útokem migrantů, všechno souvisí se vším, jdou do toho ze všech stran a naplno. Nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobrý řešení toho bordelu. Všiml jsem si, že už ale do toho v našich prolhaných médiích nepálí tak naplno. Poslouchal jsem na ČRO+, poslouchejte radši Hvězdu, jednoho z těch prolhanců, ale už mluvil o tom, že se prý zkoumá, jestli tahle horka souvisí s globálním oteplováním. Že se to prý zkoumá, přece doteď jsme slyšeli, že je to jasnačka. Čím to, že berou trochu zpátečku, nebo neberou? Možná je jim to už blbý, když jim pořád opakujete, že klima s počasím nesouvisí. Budu rád, když při dnešní poradě na ten harp něco řeknete. Nepodvolený Plzeňák Jarda K. Jardo, moc zdravím do Plzně. Teď se nějak s těmi Plzeňáky potkávám. Často jsem rád a brzo si řekneme, kde se asi potkáme všichni později. No, harp. Já to řeknu prostě, já nepochybuji o tom, že ta manipulace s počasím je už v podstatě běžnou záležitostí. To, jak se docela často teď narušuje ten severní takový vír, který tam je, se dost často narušuje a sem vlétnou najednou ty závany zimy a pak zase ze Sahary závany horka. To s tím nepochybně souvislost má. Zatím to zkoušejí pořád, zatím s tím úplně pracovat neumějí. To letošní horké počasí v Evropě určitě má také tento důvod, ale má ho ještě z jiný, nebo ten důvod je ještě složitější. Ono totiž nepochybně k nějakému posunu dochází. S člověkem to nemá vůbec žádnou souvislost a s CO2 už absolutně žádnou. Ale opravdu ty věci, jako je posouvání severního nebo magnetického pólu poměrně rychle teď k Rusku a další věci, takové ty náhle tmavé, respektive chladné oblasti, které se objevují v oceánech a tak dále, které to celé potom narušují a vznikají ty zvláštní hypersilná laniňo nebo elniňa. To všechno s tím zcela jistě souvisí. Je nejasné, jestli to je na Slovensku nebo není, já o tom velmi pochybuji. Já myslím, že to budou radary jiné, protože to by se zachytit dalo. Ty výkony z těch zařízení, říkejme jim stále ještě harp, i když už jsou dávno harpy překonány a dělá se to jinak. Ta zařízení na Slovensku skoro jistě nebudou. Ostatně nemyslím si, že by to dovolil Robert Fico. Ale že to nejenom všechno souvisí se vším, že to s tím souvisí. Ta věta se mi zdá zajímavá, nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobré řešení toho bordelu. Ta je taky vtipná, Plzeňáku Jardo, protože i tam to vede. Protože lidem pak už je jakoby všechno tak nějak, odjetě to jedno, teď. Tam to vede. Takže řízené to v mnoha smyslech slova je. Zatím špatně, i když ty sdružené počítače, kterým se říká umělá inteligence, další nesmysl, jistě na tom dneska makají daleko, daleko intenzivněji, ale jestli berou ti propagátoři klimatické lži trochu zpátečku, o tom bych pochyboval. Ale současně máte pravdu, že i já jsem zaznamenal, že už tak jednoznačně nespojují. To snad jen ten opravdu truhlík pan Žák v České televizi, když dělá ty předpovědi, stále tlustší a tlustší. Jasně, platí se tam dobře za tyhle ty lži. Tak jedině ten snad dává neustále najevo, že je to počasí, ta klimatická změna. Klima nemá s počasím opravdu vůbec co dělat. Ale že se ty klimatické poměry někam vyvíjejí a že jsou nepochybně ovlivňovány i těmi zařízeními, já myslím, že to lze brát dneska už prakticky za jistotu. Tak pojďme dál.

ale Zoro, ona se nepodřezává větev. Ona to činí, ten Brusel to činí zcela záměrně. Jednak probíhá ta výměna těch národů, jednak s tím související právě to, že lidé začínají být naprosto apatičtí k ostatním věcem a žijí už jenom tím, jak se jim tam, jak tady píšete, jak sarančata hrnou ti migranti z Afriky. No, jistě, že to vede trošku k něčemu, o čem hovoří tady Plzeňák Jarda, že nakonec jim může být úplně už jedno, jestli bude nebo nebude válka. To je všechno opět stejný cyklus. Oni to slévají z mnoha pramenků, tu beznaději jakoby. A tahle k ním patří, ta migrantská. Výstižně se, ten agresivní nástup migrantů byl ne nepodobný invazi sarančat. Toto by měl zachytit nějaký velkofilm, jak skrze Ceutu, správně, ono to čte španělsky trošku jinak, zlikvidovat tisíciletou evropskou civilizaci a ne se pořád zabývat historií. Dosud jsem nezaznamenala vyjádření prezidenta, naštěstí. Naivně jsem čekala, že bude průlomové, byť ne z jeho hlavy, a sedlí někde na zážitkové dovolené. Zdá se, že teď neváhám říci, že jde o průšvih celé Evropy. Budou ze všech stran čistit a žehlit, že novodobí osadníci už jsou vlastně zpátky doma a tak dále. Není to tak dávno, co marocký král vyčistil vězení propouštěním kriminálníků a džihadistů. Španělskému premiérovi se zase zachtělo nové pracovní síly a dalších voličů. Jakoby netušil, že tito mladí jednopohlavní migranti se rozprchnou tam, kde se budou mít líp. Já jenom připomínám, že španělský premiér o tom věděl, že se to stane. Už měsíc předtím ho varovali jeho vlastní tajné služby. Ten spor mezi Španělskem a Marokem bych do toho dokonce moc ani nezapojoval. On vlastně chtěl, aby se to stalo. On ho to zdánlivě v první fázi politicky poškozuje, ale v té druhé, když je vrátí jakoby a dá těm, co tam jsou, tomu milionu, co přišli občanství, aby mohli volit a aby mu byli vděční, tak z toho střednědobého hlediska je to docela prozíravý krok. Myslela jsem si, že migrační politiku EU přísně kočíruje Lejnová se svými podřízenými a ejhle, ukazuje se, že španělská vláda jedná ve vlastní režii. Přitom jde o zcela bezprecedentní záležitost, kdy rozhoduje o dalším osudu jednotlivých států i celé Evropy. Milionů migrantů chce legalizovat pobyt a oni se španělskými, tedy evropskými průkazy, budou běhat po Evropě, kam si umanou. Oni už žádné průkazy ani nepotřebují přece. To bývávalo za našich let. Oni prostě už tu jsou a už můžou kam chtějí. Ty hranice nám sebrali. Zatímco naši obyvatelé, staří i nemocní, si budou muset vyměňovat občanské průkazy kvůli biometrickým otiskům prstů. Ano, naprosto přesně. S každou marginálí i o zahnutí okurek či banánů se za nás rozhoduje v Evropské unii. V přímém přenosu jsme nyní viděli, že její rozhodnutí mohou být fatální. Se srdečným pozdravem Zora D. Zora píše nám často a já jsem tomu moc rád. Jenom bych poznamenal, že ta fatální rozhodnutí se dějí, Zoro, v podstatě každý den. Jenom nemají takovouhle spektakulární kulisu. Jenom to není tak vidět. A všimněte si, ono se to rozehrálo i v tom mainstreamu. Přesně z důvodů, o kterém hovořím. Je to jen něco podobného, jako je ty pochody tady po Praze. Je to čistě politická karta.

0: teď, jak se tomu všichni diví, jak říkají, no ale když a co, jak dostáváme do rukou stále další a další videa a vidíme, že ti Marčané, marocké pohraniční stráž, marocká pohraniční stráž je povzbuzuje a tak dále. Je to čistě politická akce, připravená, dlouho připravovaná, vůbec nespontánní. Věděli o ní Španělé, nechali ji proběhnout. Je to pořád na stejné brdo. Klimatické nesmysly a lži, genderové nesmysly a lži, migrantské nesmysly a lži, které tvoří komplex věcí, jež nás mají ponořit do hlubokého depresivního nicnedělání, jakéhosi zacpání si uší a věnování se něčemu jinému, aby oni mohli v tom zkráceném čase to dostat opravdu k té válce. Pojďme dál. Něco jsem si k tomu článku svému ještě vytáhl taky z Facebooku. Teda, pane Hájku, perfektně napsáno, děkuji i za vaši odvahu. Jen ti, kteří by to měli slyšet především, jsou ještě pořád v komatózním spánku. Až přestane platit toto, moudřejší ustoupí, řekl rozum a upustil většinu lidí, tak se snad začnou věci měnit k lepšímu. Kéž by to Eliško Fialková bylo tak jednoduché, ale pravda je, jako v mnohem je to správné přirovnání, v mnohem. Ale ono už tam zdaleka nejde jen o to, že by ti lidé neměli rozum. Oni ho mají až příliš a prostě to organizují. A ti, kteří třeba u nás se k tomu zatím chovají netečně, ačkoliv u nás je už skoro milion migrantů, samozřejmě z Ukrajiny, ti se budou chovat netečně ke všemu, dokud skutečně jim nepoteče do bod. Ale my ostatní, kteří o tom víme, a není nám to lhostejné, máme možnost se různými způsoby připravovat. My to se snažíme občas publikovat také v protiproudu tom psaném. A možná, že o tom bude i řeč na jednom setkání, k němuž se hnedka dostanu. Pojďme dál. Pane Hájku, děkuji. Měli bychom se všichni spojit a vyhnat tu protimírovou svoloč na kraji světa a schodit ji do propasti. Jde nám opravdu o život. Nikdo nemá právo nás hnát na smrt. Proč nebojujeme? Mám na tom náměstí stát sám? Možná se to stane. Musí zase přijít Palach? To je to všem lidem jedno. Zemřou oni i jejich děti. O Bože můj, odpust mi prosím mou slabost, píše Samsonova třesná tvorba, otřesná tvorba, nevím, to je podpis autora. Ono to souvisí s tou minulou poznámkou. Vlastně tohle už se ani na těch ulicích vybojovat úplně nedá. To se musí vybojovat tlakem na poslance, protože a politiky, protože teď přece jsme v situaci, kdy tu není ten Fialův pětihlavá saň kabinetu, ale je tu tři koalice. A ty blížící se volby, ty by nás měly k tomu inspirovat, protože především ano, nebude vůbec jedno, jak to dopadne, bojuje o hodně. Čili ten tlak na ty poslance, jako například jim psát, málo lidí to využívá. tato témata jim nadhazovat znovu a znovu, aby viděli, že to není jedno té veřejnosti. To je jedna z forem, kdy je možné to dát najevo. Ono v Praze mimochodem už se demonstrovat nedá vůbec. Tady ten rozbitý Václavák k tomu neumožňuje opravdu nic. Je to šokující celá tahle ta přestavba Václavského náměstí, kde zničili ten zelený pruh uprostřed. Tam bude už jenom dlaždicový buzerplac, jak připravený na přistávání letadel, a možná, že to není tak daleko od pravdy. Chodníky, ve kterých byly ty docela hezké barevné žulové kostky, červené, černé, bílé, a ty vzory, takové ty čtverce a tak dále, no vzory prostě, krásné vzorované chodníky. Vytrháno, mizí, barevné kostky jsou vzácné, jistě drahé, se prodají, a tam vzniká šedivá plocha další. Všude bude šeď. Já myslím, že to vyjadřuje něco víc než jen ten fakt, že si tohle potřebovali tady na Praze 1 udělat prostě proto, aby z těch zakázek bylo spousta všimného a spousta malých domů, protože to byl hlavní důvod, proč se to dělalo. Ale ten druhotný důvod, respektive druhotný důsledek toho, bude opět vedoucí k tomu, o čem jsme mluvili před chvilinkou. Opět to zešedne, opět bez ohledu na to, že dnes je tento prostor zahlcen v podstatě z 80% cizinci, z nichž z těch 80% tvoří 60% Ukrajinci. Nevím, co tady na tom Václavském náměstí tak dělají, ale asi nakupují. Především, tak to všechno vede k tomu, co nesmíme připustit. Prostě nesmíme připustit. Ten, abych tak řekl, ten palach by to nezměnil, a Pán Bůh chráň, aby se něco takového dělo. Ale že musíme a máme možnost ve spoustě malých věcí na ty politiky se obracet a tlačit je, to si myslím, že máme. Tak pojďme dál. Když jsem začal už o těch Ukrajincích, Josef N. Zaslal do redakce v pražském metru do válečné zóny láká k cestě na Ukrajinu komfortními spacími vozy. Do Kyjeva za 909 korun, do Lvova za 499 korun. Nabízejí 4 místa, kupé, krásnou přírodu a také sebou prý máte vzít děti. Do válečné zóny, do země 100 000 uprchlíků před válkou, kteří se k nám prý přišli ukrýt a které naše země zadarmo živí a léčí a dává jim byty? Vždyť na Ukrajinu posíláme tanky a náboje, kde je tedy problém? Proč jsou Ukrajinci zde, když nás velmi výhodně lákají tam? Proč nás nutí číst v ukrajinštině? Opravdu chceme být taháni za nos? Oni tam prostě v tom metru na těch eskalátorech jsou tyto reklamy. To je jako kdyby v roce 45 nás někdo zval na prohlídku Berlína. Kolem těchto reklam projdou tisíce lidí a nikomu to není ani trochu divné. Opět, řekl bych jediné. Mimochodem, ten postřeh je brilantní. Ta bálka se odehrávala dosud, opravdu z ruské strany v rukavičkách, chirurgicky. Prostě jsou to v podstatě Rusové pro ně a jsou to bratři nejbližší, kteří spolu žili nekonečně dlouho. nechtějí je tam vymydlit prostě, kdyby chtěli, tak už to dávno všechno skončilo. Ale ta drzost, že teď zvou na tu Ukrajinu údajně tak těžce bojující do těch svých západních částí, které donedávna byly netknuté, ta je příznačná. Všechny ty položené otázky tady Josefem N. podpisuji. Ten problém, který před sebou s ukrajinskou emigrací máme, se teprve vynoří. Já vím, že to opakuji nesčetněkrát a že tak všichni trošku pokrčí rameny, protože nejsou jakoby vidět. Oni budou velmi brzy vidět. Jakmile se to ukončí tam. A kdy to si řekneme s panem Svatošem za týden, nepochybně, že se to blíží k nějakému rozuzlení, takovému či onakému, tak pak si toho všimneme naplno. Protože sem přitáhnou ty hordy těch absolutně zciničtělých mužů z té fronty a jejího zázemí. A to, co nazýváme ukrajinský organizovaný zločin, který zatím se tady chová opatrně, tak to teprve vypukne. Ale zase, víme to dlouho. Nebudu se opakovat, pojďme dál. Pane Hájku, zaznamenal jste, jak nějaká firma odmítla udělat fotovoltaiku Okamurovi a Reichlovi? Je to vůbec v rámci zákonů? Mimochodem, moc tomu nevěřím. Zdraví Karel F. Karle, nevěřte, je to nesmysl. Vážený a milý pane Hájku, mám jednoduchý dotaz. Jo, tady to bych ještě měl také přečíst. Osobně to vidím tak, že je třeba poslat do Senátu co nejvíce lidí z řad stávající koalice SPD a nahradit zejména členy a příznivce současné opozice. Zřejmě by nebylo od věci stejně postupovat i ve volbách do obecních zastupitelstev. Paní Pekové samozřejmě její přeji dostatek příznivců a úspěch. To je ještě reakce na ten náš rozhovor, píše I.V. Hrdina. To, že se ty koalice, že se ta koalice vládní moc neshodla na těch kandidátech do Senátu, je pozoruhodné a varovné. My se ještě v jednom dopise k tomu dostaneme, ale já musím říci, že ta jistá lhostejnost k tomu je vlastně také varovná. Ono, to ano, to prostě válcuje. A bude to dál válcovat. A ty menší strany, které, bez kterých nemůže vládnout, si možná také ještě zcela neuvědomili, jakou mají sílu ve skutečnosti. A nebo je to nějaká strategie předvolební, které ovšem, přestože jsem za A velmi star a za B prošel jsem řadou těch kampaní dramatických, tak přesto tomu příliš nerozumím. No a teď k tomu dopisu. Vážený a milý pane Hájku, mám jednoduchý dotaz. Přijedete letos opět do Příčov? Ano, přijedu. A pokud jo, což si doufám předpokládat, uskutečníte zase tý párty pod širým nebem? No, to je zajímavé, to si řekneme ještě možná příště nebo tak, ale v zásadě bych byl pro. Mně to také přišlo docela zajímavé, jak jsme se tam povídali. Vloni byla ta porada nepodvolených skvělá, budeme mít pro vás s manželem a synem zase jeden dáreček z naší zahrádky, ale švestičky to nebudou. Chápu. Moc se na vás i vaše redakční kolegy všichni těšíme. Bude zase reportáž? Ano, budeme z toho dělat reportáž. chceme ji tentokrát pojmout ještě daleko hlouběji a šířeji, protože pokládáme ty příčovy za důležité, důležité setkání. Já jsem se koukal, na ten program, a než se k němu ještě dostanu, tak jsem zjistil, že tam také přislíbil mimochodem účast Tomio Okamura opět, takže tam dopoledne bude i Okamura, bude dobré jako možnost si s ním popovídat, také asi není úplně běžná. Mimochodem, někdo mě psal, že jsem na minulých příčvech někomu odmítl nějakou odpověď na kameru, kde se mě někdo asi měl ptát, já nevím, kdo to, asi tak Oganesian možná, který tam už asi letos nebude, Oganesianův gang, na nějaké věci kolem Václava Klause a těch známých pomluv, že jsem odmítl na kameru. Opravdu já jsem tam žádnou kameru takovou neviděl. Pokud ten dotyčný mě teď slyší nebo si to pak pustí, připomeňte mi prosím, protože já se před kamerami opravdu neschovávám. To spíš veřejnoprávní a ostatní kamery se už dávno začaly schovávat přede mnou. To vlastenecké setkání bude tedy 22. srpna. Bude tam ta mše, jako vždycky na začátku o 10 hodin. Mě trošku překvapilo, že tam nebude páter Přibyl, ale má tu novou funkci. Ale jsou to, časy se mění. Ale budou tam opravdu zajímavá jména. Opět. V tom panelu mediálním, který bude opět řídit Petr Žantovský, bude Marek Stoniš, šéfredaktor to dneska. Tomas Kulidakis, to bude velmi zajímavé pro mě. Ale i Petr Štěpánek a dokonce Vladimír Železný přijde. Měli jsme ho tady na rozhovoru a také jsme se dohodli na dalším. To už to je zajímavá sestava, ta první. Ale pak tam bude mít Standa Novotný, Příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů, Michala Svatoše, Erika Besta, Jana Kavana a Evu Filipi. To mě nadchlo. To je ta naše bývalá velvyslankyně v Sýrii. Úchvatná paní, pravá diplomatka jiná, která tam vydržela a přes níž se dělaly i vztahy s Amerikou v době syrské války. Také obsazení jak hrom. No a nakonec s nápisem ani západ, ani na západ, ani na východ možné podoby středoevropské spolupráce bude moderovat Michal Semín s panelisty Petrem Drulákem, Petrem Bahníkem a Michalem Térou, který také byl nedávno u nás. A s ním jsme se dohodli, že ještě se jednou setkáme na jednom exkluzivním historickém tématu znovu tady před kamerami, ještě před příčovy. Takže já moc doporučuji každému, kdo má možnost, aby tam přijel, protože jednak tohle obsazení a jednak přeci jenom ty časy se trošku mění a je dobré si to na místě prodiskutovat. Protože to má mnohé naděje, ale obrovská rizika. To, co se teď děje a děje se přes léto. V pozadí za tím vedrem, které současně slouží také jako docela hezká zástěrka. Tak se tam na vás budu těšit. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, co říkáte tomu, že Macinka nechce, aby koalice postavila do prezidentských voleb společného kandidáta a Babiš s tím souhlasí? Mně to přijde jako hazard, protože pětikolka bude samozřejmě stát za pávkem. Nebo je něco pravdy na tom, že se Babiš nakonec rozhodne do těch voleb jít sám? Já si to nemyslím. Já jsem to také zaslechl z několika stran, že to je nějaká úvaha. Andrej Babiš je velmi rozumný člověk. Velmi chytrý člověk. Není žádný důvod, proč by to dělal. Ale celá ta konstrukce, že to nebudou stavět jako koalice Spolu, protože koalice Spolu bude stavět Pávka vlastně, fakticky, a trojkoalice nikoho sama nepostaví, to už je docela sporný moment. A to vysvětlení Petra Macinky mně nepřijde dostatečně přitažlivé, jakože ti takzvaně straničtí kandidáti nemají moc šanci, musí to být někdo jaksi občanský. To není stranický. Ta vládní koalice jsou různé strany. A pokud by to správně vysvětlili toho kandidáta, tak mají v podstatě vysokou šanci, že to vyhrají. Je tu ale nějaká jiná úvaha, zřejmě, a nebo je zatím ještě něco jiného, prostě nedohoda. Nevím, proč to neříct, ale tuším, že se jim to nechce říct případně. Ale dobré to není, protože představa, že se to opět že tu bude opět nějakých 10-14 kandidátů a pak se bude čekat na to druhé kolo, no tak proti sobě bude stát asi Pávek a někdo kandidovaný od ANO. Proč to dělat tak složitě? Já nevím. Někdy si připadám, že už těm pohybům mezi těmi třemi stranami úplně nerozumím. Ale je to možná spíš mou, je to můj problém, je to spíš mou nedostatečností, že je ještě možná špatně čtu, nebo že mám málo informací zevnitř, protože tam se určitě něco odehrává. Ty volby, ty to ukáží docela přesně. Volby pražské budou extrémně zajímavé, že tady bude kandidovat samostatně SPD, tomu rozumím, protože minule uspěla. ANO se nepochybně bude chtít vrátit, bude chtít získat primátora a tak dále. V té Praze to je pořád ještě trošku jako na celostátní úrovni, ale v těch ostatních částech, kromě, řekněme, Plzně, Brna, Ostravy a pár dalších měst, Olomouce, nerozumím tomu, těm nedohodám. Když už se dohodli na vládní koalici, tak proč se nedohodnout dál? Proč tu sílu drobit? Asi jsem opravdu už nějaký staromódní. Pojďme dál. Milý pane Hájku, již delší dobu se mi hlavou honí tato myšlenka, se kterou bych se s vámi rád podělil. V těžkých dobách se lidé často uchylují k různým vizionářům a prorokům, či prorokům, kteří vidí dál. Neříkám rovnou za roh, ale kteří mají, řekněme, širší vidění souvislosti. Jedním takovým nepopiratelným člověkem, který takovouto roli v posledních časech sehrál, byl bez pochyby Alexandr Solženicin. Nazýval věci pravými jmény a nesklonil se před ničím. Ani v Sovětském svazu, ani na Západě. Jeho přednáška na Harvardu v roce 1978 nezastarala. Jenom připomenu, že tam emigrant Solženicin, my jsme ho tiskli, ten jeho projev slavný asi už dvakrát, vlastně předpověděl tomu Západu, že se zhroutí, že je bez síly, že je bez jakéhokoliv morálního zdroje, z kterého by ještě žil, a pak po převratu se vrátil do Ruska. Nicméně po jeho návratu do Ruska s pokročilým věkem, když podpořil Vladimíra Putina, jsem si říkal, a nebyl jsem sám, že se prostě stáří projevuje a Solženicyn ztratil na bystrozrakosti svého vhledu a že, jak se říká, ujel. Ve světle událostí posledních let se stále více jasněji ukazuje, že to není tak černobílé, jak se mi původně zdálo. Postupem času jsem některé své postoje přehodnotil a vyvstává mi z toho otázka, co když se Alexander Solženicyn ve Vladimíru Putinovi nemýlil, co když měl pravdu. Je-li tomu tak, pak význam Alexandra Solženicyna narůstá do ještě významnějších rozměrů a jeho nadčasovost je prostě ohromující. S úctou váš Josef H. Josefe, já čtu tento dopis, který by si sám vystačil na jednu přednášku. Proto, abychom si jenom připomněli, že když říkáme, že nerozumíme těm některým věcem, které se odehrávají tady kolem nás, nemluvě o Západu, tak nesmírně málo rozumíme tomu Rusku. A to se o to pokoušíme. Protože Solženicynův příklad nás vede přesně k tomu, že to rozhodující na celé věci je nakonec to ten duchovní zdroj. Tam on mířil. A v něm také nakonec v Moskvě zemřel. Řekl bych, ostatně právě dneska má Solženicyn výročí úmrtí, 3. srpna 2008 zemřel. Takže vlastně je dobré ho tímto způsobem připomenout. Ale nejde jen o výročí. Ta se týkají naší akademie hodně. A jsem šťasten, že ji tak navštěvujete, protože je to s tím obrovská práce a myslím, že to k něčemu je. Ale jde především o ten duchovní rozměr Solženicynův, který možná vám všechny ty otázky vysvětluje. Solženicynův i Putinův. Pojďme dál. A já si tady zjišťuji, že jsem ještě nedočetl ten dopis, který se týkal Petra Macinky. Aha. Na vašem názoru nám moc záleží. Mluvím o naší nevelké partě, která se dala dohromady ještě za času Míčka, kdy jste začal mluvit o vytváření těch malých jadírek po regionech, jako byla v Americe Tea Party, která nakonec vynesla do Bílého domu Trumpa. Vydrželi jsme a stále se občas scházíme a diskutujeme tak trochu jako na pondělních poradách. Pro nás a pro mě zvlášť jste maximálně důvěryhodný, protože skoro všechno, co jste předpověděl ve svých knihách, se potvrdilo a potvrzuje se, co píšete v nedělních článcích, protože jsem věřící člověk, což se mi o mých kámoších tedy říci nedá. Vím, že je to i tím, že máte duchovní náhled všech těch dějů. Děkuji za to, Františku. Ale nevnucuju jim to. Nemůžou tomu rozumět, ale jinak jsou to bezva kluci. V závorce chacha je nám všem přes 60. To je hezký. Skoro se bojím zeptat, jestli už vydáte tu svou knížku, o které jste několikrát mluvil, protože předpokládám, že tam bude něco podstatného i o tomhle u nás nepopulárním tématu. Protože kdo tomuhle neporozumí, neporozumí ničemu a jen se bude děsit z každého vysílání ČT a rozhlasu. Ono to totiž má všechno svůj velký smysl. Tak asi pochopíte, že tohle klukům říkat nemůžu, protože by na mě koukali jako na exota. Ale kdybyste to napsal vy, myslím, že by je to k nějakému zamyšlení možná dovedlo. S přáním, abychom se potkali v Příčovech, kam jsem se konečně rozhoupal jet. František L. No, Františku, moc se na vás těším v Příčovech a dohovoříme to, protože ta teze, kterou jste tady zvedl, je opravdu zásadní, je klíčová. I když tomu nevěří většina vašich kamarádů z toho malého kroužku, A i když k tomu nevěří asi významná většina spoluúčastníků našich porad. Přesto, jak vidíme, si rozumíme, ale něčemu prostě z toho porozumět nemohou. Já bych řekl, že jste udeřil hlavičkou o hřebíček. Ten, pokud jde o tu knihu, já ji opravdu teď finišuji s ní. Je to pro mě vůbec nejtěžší kniha, kterou jsem kdy psal a napsal, ale také je to dáno tím zatížením, v němž jsem opravdu denním. Dopíšu ji a to téma je tam velmi silné a hraje docela klíčovou roli v některých dramatických chvílích toho příběhu, o který půjde. Raději nebudu, už mám prakticky jistý název, ale nebudu ho říkat, až se dostanu do situace, že budu si jist, že ta kniha je téměř hotová, tak pak možná to řeknu, nebo možná, že dokonce nějakou kapitolku z toho někdy tady na kameru pro ty zájemce přečtu, ale chci ji fakt dokončit. A ten duchovní aspekt, který podmiňuje, aby člověk porozuměl sdělení, že všechno dobře dopadne. A co to znamená ve smyslu bolesti, kterou musíme možná ještě prožít, nedej pán Bůh, aby to byla válka, ten je přesně tím klíčem, který odemyká některé komnaty, některé komůrky, kterým nepochybně porozuměl Alexandr Solženicyn, kterým s jistotou vím, že rozumí i ten Vladimír Putin a proto možná ještě stále všichni žijeme. Já budu doufat, že s pomocí Boží se dožijeme i toho příštího týdne a že si zase řekneme na základě vašich úchvatných dopisů něco zajímavého i pro ostatní, tak nás ochraňuje všemohoucí Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

Vážení přátelé, vítejte u kalendária číslo 169, které bude rozloučením s měsícem červencem. K tomu jsme vybrali archivní nahrávku, pořízenou již před léty s kolegy ze stanice Vltava v rámci pořadu Muzikafé. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

Hezké prázdninové odpoledne všem, kdo posloucháte dnešní Muzikafé s podtitulem Děti července. Začali jsme tak trochu z hůry gregoriánským chorálem Pange Lingua, chvála slova v transpozici Jiřího Robka, varhaníka z kostela svatého Jakuba. 1. července 2022 by se dožil 100 let. Mezi jeho žáky patří například jazzman Milan Svoboda či Michael Kocáb. A vážnou muzikou budeme pokračovat o 10 let a 6 dnů později. V červenci roku 1932 se totiž narodil rakouský skladatel a hudebník s polským jménem Joe Zawinul.

To byla skladba Barbary Coast z vinylových Weather Report, kde jsme krom jiných slyšeli na basovou bezpražcovou kytaru Jacquesa Pastoria. Zůstaneme ještě chvíli u jazzové, i když již možná méně vážné hudby. V červenci 1924 se narodil Vlastimil Hála, jenž se dožil pouhých 61 let. Stihl však napsat spoustu především filmové muziky, ať již to byl Limonádový Joe, Světáci či Starci na chmelu, anebo slavné sci-fi s Janou Brejchovou a Jiřím Sovákem v hlavních rolích s názvem Zabil jsem Einsteina, pánové.

a od filmového swingu již jen krůček k sketu. Ten implikoval do jinak spíše bluesrockového stylu skupiny Can't Heat její téměř nevidomý frontman Alan Wilson, dítě července, jenž se roku 1970 připojil ke klubu 27, aby v nebeském báru usedl ke společnému stolu s Janice, Amy, Jimem, Brianem a Kurtem. Jeho příběh najdete v archivu Vltavy pod názvem Led a náraz slepé sovy.

0: Dalším hostem, narozeným v červenci roku 1921, je teplický rodák Felix Holzmann. Většina z nás asi zná jeho scénku s akváriem, kde skleněné stěny jsou ze skla, mimo jiné také proto, aby z něj nevytekla voda. Dvě z nich jsou kratší než ty druhé dvě, které jsou delší, akorát nahoře stěna chybí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Málo kdo však slyšel od autora tuto historku v němčině, pochopitelně jak jinak než s jeho typickou Felixovou ledabilou samozřejmostí. Nejen hudba, ale i humor je mezinárodní.
1: Das sagt man nur so Herrenzimmer, sagt man. Und in diesem Herrenzimmer hatte ich am Tisch so ein Aquarium stehen. Ungefähr so großes Aquarium hatte ich da. Und in diesem Aquarium, nee, warten Sie mal, so groß war das ungefähr. So großes Aquarium. Und in diesen, nein, was ist doch nur so groß konnte es schon sein, so großes Aquarium war das, und zwar viereckig war das, vier Seiten hatte das, so zwei längere und zwei kürzere Seiten.
0: Všimli jste si, jak se s tím pan Holzmann nemazlí a s nějakým hrdelním R si vůbec nedělá starosti? A podobně to řešil i náš další v červenci zrozený umělec, rovněž německého jména Karel Gott, jenž v někdejší NSR vydal spoustu LPček. Málo se ale ví, že naspíval, pochopitelně v češtině, píseň pro Jana Palacha a také, že jedním z jeho skalních fanoušků byl Josef Bigu Vondruška, zakladatel undergroundové kapely Umělá hmota. Zlatý Slavík měl také velké štěstí na textaře, například Jiřího Štajdla, který uměl ušít slova přesně na míru k náladě a melodii, jako v tomto případě u skupiny Creedence Clearwater Revival a jejich písně s nádechem soulu, která se v originále jmenovala Down on the Corner.

Vydáme se teď na tenčí led. Joy Division, divize radosti, termín pronucenou prostituci v koncentračních táborech za nacismu a zároveň také název kvartetu se zpěvákem Ianem Curtisem, narozeným kdy jindy než v červenci, přesněji 15.7.1956. V textu písně Wilderness z roku 1979 polemizuje jak s organizovaným náboženstvím, tak také s hříchem samotným.

A máme tu první zástupkyni něžného pohlaví. 9. července, to jest ve znamení raka, se narodila zpěvačka a manželka Kurta Cobaina, Courtney Love. A takhle pojala a stvárnila dílko skotského písničkáře Donovena, nazvané Čas čarodějnic, The Season of the Witch.

V tajemné, neskuli čarodějné atmosféře ještě chvíli zůstaneme se skladbou basového kytaristy z desky The Super Session Harveyho Brookse, dítětem července zrozeného v roce 1944.

červenci roku 1922 v Mikulově narozený někdejší dirigent Točru, tedy tanečního orchestru Československého rozhlasu, dostal jednou přímočarý dopis od žáčka z hudební školy. Prosím vás, co mám dělat, aby ze mne byl Krautgartner? Odpověď zněla jednoduše. Kupte si klarinet, cvičte na něj 5 hodin denně a dělejte to 20 let. Karel Krautgartner a nahrávka, pořízená živě na úpatí zámeckých schodů na Malé Straně, zakončí dnešní Muzikafé. Od mikrofonu se s vámi loučí Michal Kyselka.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: pořadu v rozhovorech s Išou, protože dneska budeme zase probírat spoustu zajímavých záležitostí a věcí, tak věřím a tuším, že naposíláte spoustu otázek a dotazů, něco už přišlo, něco ještě by klidně mohlo dorazit, takže můžete využít telefonní číslo 774-139-044 a sem pište a posílejte svoje dotazy. No a nejsem tady na to sám, jak už bývá zvykem v úterky. Tuším, že ještě pár úterků, než dáme Iše volno, tady bude. Takže já tě, Išo, vítám, zdravím a jsem rád, že jsi s námi tady v pořadu. Ahoj.
1: Ahoj, jak krásné odpoledne všem našim naslouchačům.
0: Naslouchačům, posluchačům, jo, jo. Tak. My se koukneme na to, kdo slaví svůj svátek. Dneska slaví Stanislavy. Stanislava, Stánička či Staňka, klasické české jméno, má mnoho variací, všechny jsou příjemné. Jméno dokáže pohladit už jenom svým zněním, nositelka jména dokáže rozradostnit už jenom svojí přítomností. Nositelkou jména byla česká operní pěvkyně Stanislava Součková nebo herečka Stanislava Strobachová. V současnosti jméno nosí herečka a daberka Stanislava Jachnická, její herecká kolegyně Stanislava Coufalová, také Stáňa Coufalová nebo televizní moderátorka Stanislava Lekešová. Svou nositelkou jména, nebo slavnou nositelkou jména, je také kanadsko-americká herečka chorvatského původu Stana Jacqueline Katic. No, křestní ženské jméno Stanislava má slovanský původ. Stejně je tak i jeho mužská varianta Stanislav. Jméno se vykládá jako tvrdý bojovník, respektive tvrdá bojovnice. Také staň se slavným nebo slavnou. Základem jména je staroslovanské slovo stano. Pevnost, tvrdost, také stanoviště nebo tábor. A slovo sláva, které má stejný význam jako dnes. Stanislava je jméno, které nosí, představte si, 21 585 dívek, slečen, žen a paní a je to 65. příčka mezi nejčastěji obsazovanými nebo použitými jmény. 21 585 oslavenky. Já znám Stáni, když si vybavím tři. Jedna je protivná, to je strašný. Dvě jsou hodné. Tak možná by to mohlo podle té statistiky, která tady vyzněla, by to mohlo tak fungovat, že ty stáničky jsou hodné, ale pevné a tvrdé. Ale co si vydrží? Tak, milé Stanislavy, my vám teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Promořujte se. No a pěkně to oslavte. Takže pěknou oslavu vám přejeme. No a vy, kteří znáte nějakou Stanislavu, Stáňu, Staňku, tak jí pochopitelně můžete popřát. Uděláte jí radost, nadělíte jí zdraví. Teď se ještě vybavuju, že máme Staňku jednu z Havířova, nebo odkud tam někde ze Severní Moravy, naši posluchačku, tak také přeji. Tak to už je čtvrtá, no tak ono by se to poskládalo asi. To je všechno. Išo, my známe, vy, tu jednu protivnou dohromady. Ty znáš ještě nějaký jiný Stání?
1: Já jsem měla nějaký kolegyně, kteří se jmenovali Stanislavy v minulosti, takže jako pár jich znám. A ono to Stanislava, to jméno bylo docela dost jednu dobu používaný. A takže jako Stanislavy jsem potkala, nebo Stanislav jsem potkala několik.
0: Hned několik. Mhm. Tak. Obligátní otázka. Jak jsi se měla? Co jsme se my zde neviděli?
1: Jak jsem se měla? Já myslím, že to je pořád stejný. Trošku se, trošku jsem ubrala tempo v tom nasazení, takže už jsem tolik nelezla jako veverka nahoru dolů jako minulý týden, protože se mi to pak hrubě nevyplatilo. Byla jsem z toho taková nějaká, že jsem se sotva hýbala, měla jsem namoženo všechno, protože doteďka jsem nelezla jsem a tam. Snažila jsem se vždycky jenom tak jako v klídku všechno a teď to bylo takový, že jsem měla ten pocit, tu potřebu na to prostě vletět a udělat ten pořádek. Tak jak jsem to říkala minulý týden, tak trošku jsem zvolnila, něco jsem ještě porobila, ale v podstatě se nám zase jakoby rozjíští do testovávání. Nějaká práce trošičku zase přibývá. Začaly se ozývat lidé, kteří potřebují, asi jsou úplně někteří mimo mísu, ale potřebují teda vytestovat, tak jak jsme údajně testovali před 5-6 lety, tak přišlo několik žádostí o tento typ testování, takže tam asi máme posluchače, kteří by byli nějak zasvěceni do věci. Nevím, jakým způsobem jako se rozhodli žádat testování. No a pak jsem teda zase řešila nějaké takové trošičku takový ty záseky, takový ty zvláštnostky těch procesů, ve kterých se teď nacházíme. Spíš tedy takové ty věci, které jsou neobvyklé. A tím, že my je řešíme, tak vlastně se dozvídáme různé varianty možných řešení, dejme tomu stejné situace, která se dá řešit několika různými způsoby. Takže je to takové zajímavé, zase tedy vlastně dostáváme info o tom, co všecko ti dravci, kteří opravdu nebyli hloupí, co všechno dokázali ještě zabezpečit, nebo o co se pokoušeli a na co vlastně tak si jako přišli, co ještě všechno může zabránit tomu, nebo zablokovat ty procesy související s tím přesunem do těch vyšších úrovní, tedy se vzestupem. Takže ještě na něco občas narážíme, ale jsou to takové právě ty věci, které jsou nestandardní a které víceméně jsou jakoby v jednotkách množství se vyskytujících. Jo. Ale je to zajímavé zjišťovat, kolika možnými způsoby se dá jedna stejná situace pořešit. A věřím tomu, že těch řešení na to ještě mnohem třeba víc. Jsou takové udivující varianty toho, jak ty vyšší bytosti dokážou prostě využít každou příležitost k tomu, aby teda bylo všecko správně nastaveno, všecko správně zharmonizováno, naladěno. Takže, no a zároveň jsem při té příležitosti taky zjistila, že mnozí buď nepracují, anebo prostě nějakým způsobem nepochopili, já tomu rozumím, že nepochopili, nebo nerozumí a nechápou, proč tedy testovat záznamy, proč zjišťovat, kde mám vyšší, kde mám vědomí v tuhle tu určitou danou chvíli, když zrovna pracuju. Tak to je velice důležitá věc, protože když si to neohlídá ten, kdo pracuje, ten, kdo s tím kývadýlkem dělá, tak samozřejmě se někde zasekne v nějakým tom archivu z té deevoluce a pak se jako diví, že nic se neděje a je mi blbě a nic najednou prostě se začnou ty věci kolem něj jak si dít jinak, než by to mělo být. Takže to je asi jedna ta z příčin. Pak jsou lidé, kteří nepracují, protože nepracují s kivadýlkem, tomu rozumím. Ale říkám, nabádám, žádejte si vaše vyšší já o to, aby to, jak to říkáme, co je potřeba ještě řešit, nebo co je třeba kontrolovat a sledovat, aby to sledovalo. Vy tím vlastně dáváte najevo tomu vesmíru i vašemu vyššímu já, že máte o ty věci zájem, že prostě sice nekýváte kývadlem, ale posloucháte a víte, co v danou chvíli se pravděpodobně v tom prostoru děje. To je taky dobrý znamení. No a pak zase pracujeme s některými, kteří prostě jim něco vyšlo před rokem a teď se hrozně diví, že teď v tuhle chvíli je to jinak. Jo? Před 4 lety jsme něco vytestovali a teď najednou zjišťujeme, že je to jinak. Jak je to možné? Pořád stejný problém, protože řešíme to, že řešíme věci teď a tady. Co je za 5 minut, může být všechno úplně jinak. Takže já pořád jako narážím na to, že je tam takové nepochopení. Je pravda, že asi mnozí si neumí představit, protože nebyli na semináři, tak nebo nečetli Amenty, takže neviděli ani ty obrázky tam, nedokážou se některé věci představit. Tomu všemu rozumím. Ale jako pokud opravdu někdo chce aspoň tomu vesmíru naznačit, že má záměr pracovat, jedno jestli s kyvadlem nebo bez kyvadla, tak tu myšlenku je dobrý aspoň, já nevím, obden nebo nejlépe denně. Ale obden tomu vesmíru nebo požádat vyšší já o to, aby prostě zkontrolovalo všechno, co je potřeba, aby udržovalo ty procesy ve zpracovaném, dalo by se říct, modelu, protože já pořád ještě zjišťuju, že někdo má třeba záznamy, které má mít zkompletované na 100%, tak někdo je má na 50% a vůbec mu to nevadí a hrozně se diví, že teda jako teď se mu nějak něco nedaří, teď se mu hroutí vztahy, teď se mu to hroutí v práci, teď se mu to zdraví najednou nějakým způsobem začalo sypat. No, je to všecko vlastně náznak toho, že to vyšší já se snaží tomu svému svěřenci dát najevo, že něco není v pořádku, že by s tím měl něco dělat. Takže jako i mi to mrzí, protože hodně věcí zadáváme tak jakoby vlastně kompletně všeobecně pro všechny. A v rámci těch možností, aby si lidé sami projevili trošku chuti s tím něco dělat, nebo alespoň požádat, i když tomu nerozumím, požádám svoje vyšší já, ať mi to nějakým způsobem překontroluje a srovná, co je potřeba. Takže to je takový, jako že teď jsem začala v těch posledních fázích na takovýhle věci narážet, že tam na jednu stranu rozumím tomu, že nedokážou si představit, nerozumí. Na druhou stranu zase je tam to, že jako prostě nepracují. Někdo pracuje až přes příliš, nikdo nepracuje vůbec. Kdo by mohl? Ono to vyšší a přesně ví a zná možnosti toho svého svěřence. Takže tam, když někdo si myslí, nebo to pojme tak, že jako já tomu stejně nerozumím, tak ono k tomu pochopení vás to vyšší a nedovede, když nebudete na sobě pracovat a navyšovat svoje vibrace, abyste dosáhli té úrovně, kdy se vám to začne propojovat a kdy těm věcem začnete rozumět a chápat je. Tak to je takový, že jako to je taková novinka, nebo to jsou takové nové informace, které na mě vyskočily teď zhruba za těch posledních 14 dnů, dalo by se říct. A já tedy asi ještě dneska trošku možná něco zopakujem, proč je to tak důležitý, nebo proč bychom měli vědět, kde a jak, co máme. Ale jinak jako nevím už, jakým způsobem prostě dát k dispozici nějaké informace k tomu, aby ty lidi měli chuť nebo měli zájem, nejenom ten povrchní, ale ten opravdový, se nějakým způsobem si ty věci zpřístupnit, ať jsou to informace nebo ať jsou to i obrazy. Někdo, dokonce mám tady poznatek, že když někdo dosáhne určité úrovně, tak najednou začne vidět. začne vidět ty předlohy, začne vidět nějaké situace. Jo, takže tak, jak se postupuje pomaločku, polehoučku, tak se vlastně ty věci začínají zapínat a spouštět. Ale je k tomu potřeba pracovat, no, bohužel.
0: Babička říkala, bez práce nejsou koláče.
1: Ono to brzdí a zpomaluje, protože kdo pracuje, tak je rychlejc na tom startu, ten, kdo nepracuje, tak se plouží za těma ostatníma, no.
0: No, plouží. Taky by se mohl vyautovat, jo, protože prostě, když je totálně v totálním nezájmu, a v podstatě jako si myslí, že to zase za něj někdo udělá. No ale my už nejsme jako v Harmonickém univerzu jedna a my už nejsme ty batolata. My už tady jsme v předškolním věku minimálně. Chodíme do té školky, do těch předškoláků a už máme nějaké povinnosti. Už je potřeba, aby se zapojoval každý. Ať už s kývadlem, nebo jak jsi řekl, jinou myšlenkou, že si zadá tomu, mentálně zadá svému vyššímu já, co od něho požaduje, od něho prosí, od něho žádá, co je potřeba, na co by se mělo podívat. Může být, že ty vyšší bytosti to vyhodnotí, že ta pasivita toho dotyčného je tak obrovská, tak velká, že buď ho sesaděj o patra dolů, a nebo prostě dají příležitost někomu jinému. Někomu, kdo prostě bude chtít. A ten, kdo prostě je nekonečně pasivní a neustále ve vleku druhých, tak co si neudělá, nebude mít a vyšší bytosti mu to neudělají a prostě půjde do pádu. To pořád ještě je ve hře a bavíme se o tom, určitě dneska budeš říkat, jsem v evoluci nebo v deevoluci. A spousta lidí se vydává cestou deevoluce. A ta na konci té cesty, té deevoluční, je buď, že se probere a třeba aspoň Harmonický univerzum 2 nebo 3 dosáhne, no a nebo se neprobere třeba, no a sklidně ze čtvrtýho Harmonického univerza může spadnout až do pádu. Protože evoluce je o tom, že každý na svém postupu v té evoluci intenzivně a pracuje svědomím toho, že ta evoluce je to, proč jsme dotovaní tou energií. Pořád to tady říkáme, druh, který rezignuje na evoluci, zaniká. Kdo odmítá se účastnit práce na evoluci, je v rozporu s konama a je vytříděn z toho kolektivu a je předurčen k tomu pádu. Tak to prostě je. A my to tady neříkáme, protože se nudíme. My to tady říkáme, protože je potřeba, aby co nejvíc lidí na sobě začalo pracovat. Protože když na sobě lidé pracují, řeší zadání, tak tím zrychlují svůj evoluční postup. Protože tím, jak se zapojují, tak rychleji poznávají, rychleji chápou, rychleji se dostávají do vyšších úrovní, tam to začíná bavit, dejme tomu, nebo to bádání je velice zajímavé. A tak dál, tak dál. A tam začne to zrychlování. Účast na těch věcech toho kolektivu kristovských lidí, to všecko je věc, pro kterou jsme byli vybráni, pro kterou jsme byli obdarováni a pro kterou to obdarování máme využívat. To jsme nedostali jenom tak, aby jsme se bavili, dejme tomu tím, že si budu testovat, kdy chci, já chci, koho chci a proč chci, a abych se třeba něco dozvěděl. No ale taky hlavně proto, abych na sobě pracoval. No nic, budeme o tom dneska určitě hodně se bavit a mluvit. No já jsem pracoval taky pochopitelně hlavně na záležitostech plamenných partnerů. Spolu jsme odhalovali, jak to ty temňáci u některých také se snažili zařídit. Šáhli jsme si na to, že může existovat vědomí v celku ve vysoké úrovni nebo z vysoké úrovni pocházející, které prostě z nějakého důvodu začne rebelovat, začne se stavět proti konům a tak dál, no a je potřeba ho vychovat takzvaně. No to jsou všechno věci, které patří do toho bytí a do těch zkoušek a není to nic, co by se mělo odsoudit, je to prostě evoluční vývoj a když někdo, dejme tomu, něco nestih, tak musí u těch plamenných partnerů, je to obzvlášť, dohnat tu úroveň toho druhého. Čili u těch plamínků je to tak, že oni většinou, jeden z nich byl někde jinde, dělal tu zálohu, aby mohl pro toho druhého případně dojít. No jenomže to odloučení mohlo být tak dlouhé, že ta zkušenostní úroveň, to, čím jeden prošel a druhý neprošel, pak může způsobovat mezi nimi spoustu kolizních situací. No tak každý máme na ložíno, jak se říká, že? Tak, co máme teď? Máme 17.23. No, buď si dáme písničku a pak se obujeme do jednoho tématu, které tady mám, a nebo to necháme až potom, jak chceš.
1: Já to nechám na tobě, já nevím, jaký témata máš připravený, takže jako nevím, co na nás čeká. Aby jsme se nějak zase nezapovídali na dlouho, takže já si tu písničku a pak se do toho pustíme, ne?
0: Tak jo, dáme písničku.

0: No jo, tak to byla Pelagea s dětmi, no. Mám tady dotaz od Kateřiny, tuším ze Švýcarska. A jenom teď se musím podívat, kde přesně to mám. Abych to našel správně. Aha. Jejda. Jejda, jejda.
1: To nemůžeš najít?
0: No, pochopitelně. Hele, to je jako... jako na schvál. Kateřina. Já jí nemám. No. To asi bylo v mailu. Tak. To najdem. O to nic. Tak. Boku někde. Za to. Tak, pozdravy v Bernu. Dobrý den, pane Petře a paní Išo. Právě poslouchám ze záznamu vaše vysílání a doháním zameškané z minulého týdne. Hlásím, že jsem stále tu a věrně poslouchám, i když nestíhám psát. Tedy píšu e-mail hlavně v mysli, ale s psaním elektronicky je to horší. Ale dnes mám přeci jen více času a tak chci napsat pár postřehů z mého okolí. Začnu poděkováním, že jste se na mne udělal čas a pomohl jste mi s nákupem tanzanitu. Úspěšně jsme je převezli do Švýcarska, kde pilně pracují. Máme to tu ve srovnání s energiemi v Čechách trochu hustší a temnější. Ale určitě je důvod, proč tu ještě jsme. Možná si ještě vybavíte, že jsem si stěžovala, že nás trápí náš draveček, manželova dcera, poloviční Asiatka. Paní Iša mi již před lety testovala, je to dravec. Stěžovala jsem si, proč ji ještě máme v životech. I paní Iša se v ten moment podivovala. S odlehčením mohu oznámit, že se věci pohnuly. Během ledna se vzdálí na... takže to už se vzdálila do jiného města a v dubnu dokonce na jiný kontinent. Odjela s matkou do Číny. Podrobnosti teď asi nemá smysl popisovat. Také jste se v minulém vysílání z 2.6.2026 zmiňovali o testování. Zda byl uzavřen evoluční plán pro dočasnou realitu, případně zda již začal nabíhat nový vývojový plán. Jestli se v testování nemýlím, tak v mém případě již došlo k uzavření a zahájení nového plánu. Paní Iša popisovala její nutkání se zbavovat nepotřebných věcí. Naprosto ji chápu a také s tím již pár měsíců zápasím. Ale zpět k novému vývojovému plánu. U nás tedy u mne a manžela se to projevuje, že nám do života přišel nový čtyřnohý kamarád. Čtyřletý pejsek z útulku. Posílám fotku. Někdy od ledna jsme se o tom začali bavit a zjišťovat možnosti a padl nám do oka inzerát na adopci ze Slovenska čtyřletého psa amerického staffordshireského teriéra. Byl nalezen asi před 2 lety s poraněnou nohou. Prodělal 2 operace, loketník se šrubovali a už je zahojený. Celkem byl rok v útulku a pak 7 měsíců v Čechách u trenéra psů stejné rasy. Jak vidíte na obrázku, tak je to bojové plemeno, ale ten náš má super charakter, je trochu doladit, nevím. Tady k tomu jenom řeknu, já jsem ho měl a úžasný, skvělý pes. Ale celá ta adopce byla zajímavá zkušenost, mohla bych povyprávět je, ta je často zneužíván lidský soud, jak je často zneužíván lidský soud sice zvířaty, jak se z útulku stal výnosný biznis. Nic v minulé realitě neušlo pokřivení a zneužití. Testovala jsem trochu dál a prý dušička s námi půjde dál. Je z manželovy duchovní rodiny, tak se snad narodí v lidském tělíčku, což jsem moc ráda. A ještě k otázkám. Mám otázku trochu k minulosti, zda jsem vše dobře pochopila. K naší minulosti patří i období, kdy Midgard ovládali bratři Kumarové. Bylo jich podle výkladu paní Iši 7. Jistě to má spojitost se 7 čakrami, 7 stupni k osvícení, 7 smrtelných hříchů a tak dál. Jedna věc mi vrtá hlavou. Byly i 7 sester, bylo-li 7 sester Kumarových a co se s nimi stalo? Jestli jsem dobře pochopila dělení avatarů, tak se dělili na 7 a 7, mužský a ženský princip. Tak by také původně měly být i 7 sester bytostí s ženským principem. Předem děkuji a těším se na dnešní vysílání. No, musíme to trošku rozporcovat, jo? To je spousta věcí. Poprvé, v zásadě existují asi 3 důvody, proč si lidé směňují bankovky, peníze, měnu na tanzanity. První je investiční, to znamená, že lidé chtějí, aby ty peníze nestrácely kupní sílu a naopak, aby ještě tu kupní sílu nabírali tím, jak se kameny zhodnocují. Vykryje to inflaci a ještě to vydělá něco navrch. Druhý důvod je ten, že lidé chtějí svůj majetek dostat mimo dosah dravců. To znamená, svůj majetek dají do investičních kamenů, do tanzanitů proto, že je v neregistrované zóně, čili stává se z toho neregistrovaný majetek a tudíž je naplno v kompetenci jeho majitelů, držitelů. Ty si s ním dělají, co chtějí, nikdo jim to nezdaňuje, nikdo jim to nemůže sebrat, zabavit tak jako peníze na účtu nebo auto, protože jsou situace dané zákonem, kdy stát je oprávněn vám sáhnout na váš majetek. No a ten třetí důvod je pochopitelně duchovní, protože v Tanzanity, víme, to je naše domovina, Tanzanity jsou naprosto jedinečná záležitost, jsou obývané bytostmi a ty bytosti úřadují a s některými si už vyřídili účty, proto se dostávají i k lidem, kteří v nich to duchovní nespatřují. Prostě je ty Tanzanity přitáhnou, jsou to hlavně celebrity a různí kolaboranti satanistů. Tak s nimi pak zúřadovávají jejich prohřešky, jejich kolaboraci. A pochopitelně v tom prostoru pomáhají každému, kdo zestupuje, tak mu pomáhají řešit ty záležitosti, které má k řešení, čistí ten prostor, pomáhají v realizaci těch plánů a tak dále. Čili z tohoto úhlu pohledu je pochopitelné, že potom ty Tanzanity, za nima jsou nějaké výsledky, o kterých tady psala paní Kateřina, že si neuměli představit, co by muselo přimět tu dceru vlastně, aby se vzdala toho pobytu ve Švýcarsku a vrátila se třeba do Číny a hle, je to. Stalo se. Budiš, stalo se. Takže to jsou všecko věci, které kdybyste zkoumali, tak odhalíte, jakou roli v tom sehrály tyto bytosti. Potom k tomu pejskovi bych jenom měl poznámku, proč by se narodil. On s váma přejde pochopitelně do nové reality, pokud je to tak, jak jste to vytestovala. A až jednou nebude, tak potom teprve se jednoho dne narodí. Jo? Takže jenom to upřesňuju, že odžije si svůj psí život po vašem boku. A pokud je to jeho poslední psí tělo, které bude obývat a pak už bude moci obývat lidské, tak už bude v lidském těle. No a ten zbytek asi bych dal zatím přednost tobě a pak bych to zase já dolaďoval. Tak, Išo.
1: No jo, tak musíš trošku mi připomeň, protože já jsem se zaposlouchala do toho, co říkáš a pak mi se vypadlo téma.
0: Nepotřebné věci jsou jasné. Tam šlo o ty staré plány a nové plány.
1: Jo, ano.
0: Uzavření starých nových plánů. A
1: ty myslím všechno.
0: A ty, pak to byly ty Kumarové a ty sestry Kumarů.
1: Jo, tak nejdřív pak mi napovíš ty Kumary, nebo já vemu ty Kumary. Nikde nebyla zmínka o tom, že Kumarové měly sestry, protože u těch dravců to tímto způsobem neprobíhalo, to dělení, ani ten evoluční vývoj, protože víme, že oni byli stvořeni na jiných kataramříškách, na mříškách, které byly reverzované, které nebyly pravidelné, které měly možná, některé měly i méně center než ta kristovská. Takže víceméně Kumarové patřili tedy k těm hadím plemenům, tady k těm mužským typům a tam byl velký problém s tím ženským elementem. Takže oni se potom začali mezi sebou křížit tam, že ta jedna rasa měla vlastně k dispozici ženy, to byly drakoniánci, a takže drakoniánské královny nebo drakoniánské ženy se křížily nebo párovaly s těmi anunackými, případně jinými mužskými plemeny, protože víme, že třeba homosexualita byla vlastní anunakům. Tam nebyly ženy, takže oni si to řešili po svojom. No a oni potom vlastně začali vytvářet tu královskou linii, tu větev, kdy vlastně se míchala rasa drakoniánců a rasa těch mužských, jak jsem říkala, plemen. Takže s největší pravděpodobností Kumarové žádné sestry neměly, protože to byly bratři Kumarové a patřili tady těm mužským dobyvatelům. A nikdy o tom nikdy zmínka nebyla, že by jako to byl ten systém těch 7 a 7. Takže už podle té mříšky, která není ani pravidelná, nevykazuje jakoukoliv podobu s kristovskou mříškou, tak tam samozřejmě ten proces toho sestupu níž a níž je úplně jiný systém pobytu nebo prostor je také úplně jiný, protože to není postaveno na kristovském principu, na kristovské mřížce a genetice, ale bylo to zreverzované a bylo to stvořené, nebylo to zrozené, ale bylo to stvořené tím, jak jsem říkala, že ten rodič centrálních zdrojů prostě plácal dohromady nějaké genetiky a zkoušel různé experimenty, který z těch typů bude vykazovat nejkvalitnější nějaké výsledky v tom evolučním uvozovkách, deevolučním vývoji. Takže tolik k těm Kumarům, takže tam nepředpokládáme, že by nějaké sestry byly. A když se podíváme na ty vývojové plány, tak teď jsme v tom období, v tom vrcholném období, kdy vlastně už velká část lidí začala vlastně žít ten nový plán pro ten nový svět. Kdo má dokončený svůj vývojový plán, má připravený plán pro ten nový svět, tak ve chvíli, kdy si ověří nebo kdy si může zjistit, že má dokončeno, má všechno splněné, musíme se také ptát, z kolika procent je splněn tento plán, tak potom je možné, tam je potom možné vyřešit problém toho, že by bylo nutné požádat o ukončení, uzamknutí, zapečetění toho starého plánu a tam potom je potřeba požádat, až toto bude hotové, aby teda vyšší já v rámci možností, nebo je-li to dovoleno, spustilo, zaktivovalo ten plán nový. S novým vývojovým plánem pro nový svět dostanete také nové runové jméno, které bude vyjadřovat nebo které vyjadřuje určitý typ vašeho poslání, které máte naplnit v tom nově spuštěném plánu. Takže už máme poměrně velké množství lidiček nebo nových lidí, jak říkají vyšší bytosti, dalo by se říct znovu zrozených, to znamená, že jsou na začátku těch vývojových plánů, a ty plány pomaloučku vlastně jakoby vtáhnou do toho prostoru, protože už tam jsou situace, jsou tam věci k řešení, které už souvisí s tím novým, s tím budoucím, takže jako víceméně už někdo kráčí tou cestou jakoby do toho ještě nemanifestovaného, ale do toho prostoru, kde vlastně pak si skočíme do toho fyzického těla, ale až ve chvíli, kdy všichni budou mít za sebou to projítí té kataramřížky těch center, jak jsme říkali minule. V týdnu jsme zavírali, tuším, šesté centrum se zamykalo a zapečeťovalo, takže ještě jsou tam nějakí opozdilci, protože ty fronty jsou opravdu veliký, takže to nejde všecko najednou. Takže pořád ještě tam jsou bytosti, které procházejí, sbírají ty informace, jak jsme si říkali. A potom vlastně je potřeba mít dokončený ten plán jako takový, který ty lidi vedl k tomu, že vlastně došli až na ten samý konec toho plánu, splnili ho. A teď můžou pomaločku zase přecházet nebo začínat nový plán pro ten nový svět. No a tam je potřeba počkat, až budou všichni v tom plánu angažovaní. Takže teď zase je potřeba, právě proto jsem říkala, apelovala na to, abyste si to všechno zkontrolovali, abyste si hlídali ty záznamy, jestli máte v pořádku, kde to vaše vědomí originální se pohybuje, protože tam, kde se pohybuje, tam buď pracuje nebo sbírá nějaké informace nebo ještě něco dořešuje. A nebo už také stojí na té startovní čáře, to je právě na tom na vás, abyste si to díky tomu, že budete testovat, budete se ptát, budete zjišťovat, tak ty věci se budete rozvídat. Takže tam potom, když přesně víte, kde máte ten svůj originál vědomí, tak přesně víte, jestli tam někde něco řešíte, jestli jste se nezasekli náhodou, protože, jak jsem říkala, ještě pořád nacházím zaseknutá vědomí v té deevoluční oblasti, těch archivech z té minulosti, kdy prostě najednou jakoby ten člověk neví, co má dělat, jak má dělat, co se děje nebo neděje, protože on neví, jak má na to reagovat. Nevíte, jak máte na to reagovat. Je to trošku podobné tomu, když jako nemám na kývadle vyšší já, propadnete panice a máte pocit, že prostě je všechno ztracený, že jste padlí a že prostě jako je to všechno úplně špatně a teď nevíte, co se děje. Tak je třeba právě se naučit, vytrénovat. Kdo pracuje s kývadlem, tak vytrénovat si to testování, a nestačí jednou za měsíc nebo jednou za rok. Říkáme, že v podstatě jednou denně je tak optimum, jednou obden, a i tak najednou můžete zjistit, že tam máte velké, dalo by se říct, takové pohyby toho vyššího já s tím vědomím, protože vyšší já samozřejmě vědomí doprovází, chodí s ním do těch archivů, vyhledávají ty věci, které je třeba řešit, nebo záležitosti, které potřebuje, když je být k té kompletaci těch záznamů. Takže to je taková ta věc, proč pořád říkáme, testujte si, kontrolujte si to, protože potom někde stojíte a nevíte, co se děje. A nevíte, co se děje, protože vám chybí informace. Ty v těch záznamech nejsou. Když teda máte někde nějaký menší množství informací, nemáte zkompletované, tak to vyšší já nemá z čeho zjišťovat, kde je problém. Když to budete mít všechno zapsané, tak jak to má být, tak to vyšší já samozřejmě v té knize záznamu zalistuje a zjistí, co je kde za problém. Když to nemáte dopsané, máte tam nepořádek v těch záznamech, tak to není dohledané v danou chvíli. A to vyšší já to samo za vás dohledávat nebude. To právě chce, abyste si o to požádali, abyste dali najevo, že se orientujete v problému. Že jste si vědomi toho, že když nemáte kompletně záznamy, takže to vyšší já nemá kompletní informace a nemůže vám nějakým způsobem, nebo má velký problém s tím vám poradit, co je třeba řešit. Berte to takhle, jo? Takže umět se dostat z toho prostoru, kde to je nepohodlný, kde teda se řeší ještě nějaké nepříjemnosti z minulého života. A když teda potom už vám vychází, že máte splněno na 100%, tak se budete ptát, jestli teda můžete zavřít za sebou ty dveře k té minulosti, jestli můžete ten plán tedy vypnout, uzavřít ho, no a jestli teda máte připravený plán nový a jestli teda může být spuštěný, v tu chvíli se vlastně dostáváte i s tím novým jménem, které k tomu přísluší, vlastně na tu cestu do toho nového světa. A až budou všichni na svých místech, tak dojde k tomu přesunu, k tomu definitivnímu projevení se toho světa, do kterého vlastně jsme trošku krásně nenápadně nakráčeli. I když to venku vypadá, že jako se nic neděje, tak jsme si říkali, já jsem to řekla už minule, že je to iluze, která nás provází tím tou cestičkou toho vstupu a příchodu k tomu zásadnímu, k tomu, na co teda tak dlouho už čekáme. Takže až se to bude všechno realizovat a nebude to už dlouho trvat, tak vlastně ta iluze nám zmizí. My, mnozí ti, kteří jdou třeba v té nevědomé podobě, si nebudou asi pamatovat. Jedinci, kteří tedy mají nějaký úkol k tomu, aby třeba přinášeli informace do toho budoucího světa, aby mohli třeba pracovat nebo byli ve funkci ochránců, případně nějakých učitelů a podobně, tak samozřejmě určité množství informací k dispozici budou mít z těch svých informačních polí, budou moci čerpat podle potřeby. Takže bude to tak jako různé. Říkali jsme také, že v každé úrovni, v každém harmonickém univerzu ten plán je postavený trošičku jinak, protože to zaměření těch jednotlivých prostorů je jiné. Takže ve dvojce to bude takové asi nejtěžší v danou chvíli. Ve trojce už to bude zhruba o polovičku lepší. A ve čtyřce už to potom bude v podstatě spíš o tom soužití s tím plamínkem, s tím o vztazích s jinými bytostmi, z jiných, dejme tomu, jiných životních forem a podobně. Takže tam to téma těch jednotlivých harmonických univerzev je pokaždé jiné a vlastně se zároveň prolíná, jak se ty bytosti, duše, duchové a avataři, asové a žreci, jak se vlastně budou v tom svém prostoru chovat a učit. Takže tam

0: aby ty záznamy byly uzavřeny, aby byly zapečetěny a aby byly zamčeny, a to pro všechny prostory, ve kterých se určitá bytost, tedy vy, ve kterých jste se jaksi nacházeli, všude, kde jste v tom prostoru, v tom systému těch padlých světů byli, tak si požádejte, že v každém tom prostoru, kterým jste prošli, ať ty záznamy jsou zapečetěné, zamknuté a uzavřené, a u sebe, u své bytosti požádejte o to též, aby všechno, ty záznamy, které souvisejí s těmi padlými systémy, aby byly u vás také zapečetěny, zamčeny a vypnutý. Takže to je taková pojistka toho, že se vám nebudou padat kostlivci ze skříně, protože pokud to máte v pořádku, tak už není třeba tam chodit, není třeba tam nic dohledávat. Takže to prostě za sebou zamknete, zapečetíte a ukončíte to tam. Takže to je taková prosbička na závěr, že je potřeba, kdo pracujete, říkám, myšlenkou nebo tím kyvadlem, tak si ještě toto s tím svým vyšším já pořešte, že tu minulost prostě je potřeba jednou prostě uzamknout a zapečetit. Tak, já myslím, že jsem asi zodpověděla úplně všechno. Máš k tomu nějaké připomínky?
1: No, zase dotknu se těch kumarů, jo.
0: No.
1: Ta sedmička láká, že jo, pochopitelně. Takže pravděpodobně v době, protože víme, že bratři Kumarové někdy v nějakou dobu začali ordinovat a je možné, že to byla doba, kdy ještě to 7-14 to takhle bylo normálně, protože víme, že až následně se to dostalo na těch 6 a 12. Takže, aby to všechno lícovalo a aby všechny věci byly obsloužené, no tak to bylo prostě 7 bratrů Kumarů, kteří to spravovali. Ale přesně jak jsi řekla, oni nejsou rišijové, oni nebyli rišijové, protože víme, že jenom rišijové se v nějaký čas rozdělí ta bytost na ty dva plamenné partnery. Takže to je výsada rišijů jako takových a Kumarové s tím neměli nic společného. Ale pravděpodobně ta sedmička tam hrála roli, protože ten svět byl ještě v nějakou dobu byl ještě na těch sedmičkách a čtrnáctkách. To je jedna moje poznámka k tomu a k těm plánům jako k takovým k doplnění informací. Já možná to potom ještě vysvětlím, ale spousta takhle. Některé úkoly mohly být zasazeny do krátkých plánů vývojových, evolučních, které zkrátka dobře byly nasazeny na to, aby se vyřešil pouze nějaký úkol. To znamená, že bytost měla nějaký úkol, to znamená, že v rámci toho svého vývojového plánu měla sem přijít třeba pouze v tomto posledním životě našem, který teď momentálně žijeme, tak ta bytost měla velmi krátký úkol na pár let, na několik desítek let třeba, jenom měla se tady s někým seznámit a měla dát dohromady třeba dva lidi. Její úkol stačil. Měla se potkat s někým, aby se ti dva potkali, protože mají spolu něco řešit. Potom mohl nastoupit další vývojový plán u té bytosti, čili bavíme se, že to je pořád jedno vědomí, ale dostalo v tom plánu vyřešit nějakou těžkou záležitost, která je zapeklitá, ale bylo potřeba rozklíčovat a odhalit třeba to, jak tam temný něco zaseli, jak tam temný něco poupravili, jak tam temný něco nastražili. A ten

0: plán mohl třeba být jenom na 2-3 týdny, na měsíc. Jo. Jenom na vyřešení tohoto, ono to není ohraničeno časově, ono to je ohraničeno tím, že se ta věc vyřeší. To znamená, může být řešeno během nějaké doby, která nemusí být dlouhá. Ale plán je postavený na vyřešení konkrétního úkolu, který stojí v cestě tomu vědomí, aby mohlo se vydat na tu cestu směrem do nového světa. Takže ty plány jako takové, to není o tom, že se někdo narodil tady s tím plánem evolučním a ten plán bude mít až do doby, než vstoupí do těch dveří. Někdo to tak může mít a někdo to tak nemusí mít. Čili zcela bezpečně ty plány vznikaly tak, jak bylo zapotřebí, aby ta bytost se vyvíjela, a nebylo-li jasné, jestli určitý úkol bude zvládnutý, tak to bylo rozděleno do několika plánů, které na sebe navazovaly, aby bylo dosaženo toho cíle i za cenu, že třeba některý ten plán nebude splněn. Tak tam byl připravený jiný plán, který to měl realizovat a tak dále. Čili berme to, že to byla nestandardní situace, ze které se dostáváme, a proto byly použity trochu nestandardní nebo někdy nestandardní metody toho naplnění těch úkolů. Išo, co ti to tam vrčí?
1: No venku motorka.
0: No, to hrozný rachot. Tak.
1: No, se teď zvyklý jezdit bez těch výfuků, víš?
0: No, čím větší rámus, tím větší frajer. To je pubertální i u těch starších mužů kolikrát. No, takže asi toliko k tomu jsem chtěl říct, tak aby se někdo nedivil, že tam třeba řeší ještě nějaké jako další plány, které je potřeba vyřešit a tak dále. Pro každý ten plán, jak jsi řekla, má to vědomí, konkrétní jméno, a ten plán se jmenuje podle toho jména. Takže když si vykývete, že ten váš plán, který teď máte aktuální a třeba který končíte, nese jméno takové a makové, ta bytost, tak ten plán se jmenuje podle té bytosti. Můžete, abyste složitě nezadávali a nespecifikovali, tak můžete použít plán a nazvete ho tím jménem té bytosti a ono to k sobě patří. Až ho splníte, zakončíte, tak dostanete další plán. Vždycky u těch ukončení plánu je potřeba zjistit, jestli plán byl splněn, jestli byl ukončen a jestli daná bytost, které se týká, jestli přijala jeho ukončení. Stávají se takové věci, že třeba ta bytost nepřijme ten konec a tak dál a tak dál. Čili asi to ještě budeme rozebírat, viď? Tak to do toho nebudu zabíhat. Máme hodinu, tak já si myslím, že bychom si mohli zahrát. Tentokrát splním přání a zahraju písničku, kterou mi poslal Jiří, a se kterým v pátek vysílám, abych tuhletu písničku nám zahrál. Tak já teda ji pustím a poslechnem si Michala Tučného. Tak Kosmický vandr.
2: Vem mě na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám.
3: Jen si zvalím

Šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu říct.

0: No, tak jsme si zahráli. Doufám, že jsem Jiřímu udělal radost. No a můžeme se pustit do témat, která si připravila ty, Išo.
1: No, já jsem nepřipravila žádná témata.
0: No, neříkala si, že něco proberem. Tak...
1: To už jsme probrali.
0: Jo, takhle jsi to, aha, takhle jsi to vymyslel.
1: Ty jsi to pochopil, že jsem zase něco chystala, vy?
0: No, já jsem si myslel, že jako budeme ještě detailně probírat tyhle věci. Dobře, tak...
1: Tak začni.
0: Já mám jako z terénu, mám osáhnuto, když to takhle řeknu, že mají lidé, naši posluchači, mají fakt jako velký problém pochopit ten přechod z té současné, řeknu, iluzorní přechodové reality do té nové reality.
1: Mm-hmm.
0: Jako, berte to prosím vás tak, že to není o tom, že ty dvě reality jsou nějaké jako velké bubliny, které se dotýkají a my jako jednou přijdeme nakonec a tam budou ty dveře. Ne. Vemte to, jako kdyby ty dvě bubliny se částečně prolínaly. A vlastně jedna ovlivňuje druhou. Proto ty dveře nejsou hned na začátku toho nového plánu jako takového. To znamená, že spousta z vás, když si budete testovat, tak zjistíte, že máte už ten vývojový evoluční plán pro novou realitu, že už ho máte přijat, že jste ho přijali, že ho máte aktivovaný, to znamená, že už ho realizujete. A váš vývojový evoluční plán vás dovede k těm dveřím v situaci, ve které, když těmi dveřmi projdete, vstoupíte, v tu chvíli se ta nová realita zmanifestuje podle předloh, vy do ní vstoupíte tak, že vstoupíte do připraveného podle předloh, připraveného fyzického těla, do toho nosiče vy vstoupíte. To staré tělo necháte vlastně na prahu těch dveří. Takže vystoupíte z toho nosiče starého, ochozeného, odřeného, unaveného, polámaného, rozlámaného, nemocného, leckdy starého. Rozepnete zid. Vystoupí to vaše vědomí, ta část vašeho vědomí, pochopitelně, se spojí s vaším originálem vědomí a společně vstoupíte do toho nového těla, které tam na vás čeká. U většiny to bude tělo, které bude typově i podobností, bude třeba jenom mladší to tělo, které necháte před těma dveřma, jo. Ale u někoho to bude právě to tělo úplně, dejme tomu, trošku výrazně jiné. To záleží, jak máte ten plán postavený a co všechno budete realizovat v tom novém bytí, v tom novém světě. Takže tady někde je ten bod, kdy se všem v jednu chvíli udělají všichni ten společný krok a vystoupí z toho nosiče číslo tady a teď, nebo tak, jak ho máte tady a teď, a vstoupíte do toho nového předpřipraveného. To se vám zmanifestuje podle předloh a zároveň se zmanifestuje prostředí, realita, ve které spolu s ostatními budete plnit ten plán. Začátky těchto plánů pro novou realitu obsahují tu konečnou přechodovou část. Ty reality už se prolínají dlouho. My putujeme už velmi dlouho v prostoru, kde se prolínají ty reality. Když si představíte, jako kdyby, že ty reality jako bubliny, ta bublina uprostřed je nejhustší a na kraji je nejřidčí. To znamená, oni na sebe jakoby navázali, prolnuli se, do určité části se prolnuli a ta hustota, pochopitelně, se vyrovnala. To znamená, tam, kdyby se chtěli bavit třeba o tom, jak to vypadá, tak jak je to uprostřed té bubliny jakoby nahuštěné, tak se to nahustilo, když se propojily ty dvě bubliny. Čím víc jdete a dostáváte se na kraj té staré, té iluzorní, tak její vliv je menší a menší, protože je řidší a řidší. To prostředí je méně a méně ovlivňované tou starou přechodovou realitou. A už dávno je sice pozvolná, ale čím dál tím víc, jak přicházíte víc a víc od kraje té nové, okrajové části té nové reality, čím se dostáváte jakoby hlouběji k těm dveřím, tak její vliv roste. To znamená, že vliv staré se snižuje, vliv nové se navyšuje. My jsme někde momentálně, asi tak bych odhadl, v takové té části, kdy je větší vliv té nové reality a proto ta původní, stará, začíná těžce eskalovat. Všechny ty věci, které se tam odehrávaly, tak eskalují. Eskaluje konflikt na té Ukrajině, eskaluje a jiskří v podstatě ten vztah mezi civilizací BRICS a tou starou civilizací. Proč? Protože se to dostává do fáze toho konečného vyřešení a jakmile dojde k tomu konečnému vyřešení, tak může nastat opravdu pro všechny, jak harmonické univerzum 2, 3, tak 4, tak pro všechna harmonická univerza se může odstartovat ten nový cyklus. A nový cyklus se odstartuje ve chvíli, kdy se projde těma dveřma. Takže bytosti, které jsou v harmonickém univerzu 4, sice vědí, že eskaluje ten problém, ale jak to bylo, když někam přiletěl orešník, jaké to bylo, když, dejme tomu, se to tam řešilo, to prožijou ti, kteří jsou v harmonickém univerzu 2. Ani ti, co jdou do harmonického univerza 3 a 4, budou to mít pouze načteno z informačních polí, kam to vloží ti, kteří to prožili, protože se to týká harmonického univerza 2. Ty to vloží do, jako prožité, to vloží do informačních polí a bytosti, které budou v harmonickém univerzu 3 a 4, už to berou jako prožitou pravdu, jako zkušenost a nemusí to zažívat. Takže budou o tom vědět, ale budou to mít jako kdyby ze zpráv. Jako když to hlásili prostě v nějakém zpravodajství. Jo? Budou na to nahlížet. Ti, kteří to mají prožít, to je Harmonické univerzum 2, aby celé svoje bytí v Harmonickém univerzu 2 se učili řešit všechny konflikty bez válek. To znamená, aby se naučili všechno to, co mezi lidmi, mezi národy, kmeny, rody, jednotlivci vyvolává vždycky nějakou takovouhle agresivitu, která buď vyvrcholí válkou, rvačkou a podobně, tak se to budou učit řešit, aby už k tomu nikdy nedošlo. To je jejich hlavní poslání. Takže oni to prožijou na začátku toho svého bytí. Čili nebudou to prožívat všichni. Ti, co jdou do harmonického univerza 3, tak prožijou pro sebe a pro bytosti výš, to znamená ve čtyřce, prožijou to, že kristovské bytosti nemusí vypadat všechny jako lidé a přitom můžou být vyspělejší než lidé, můžou být na vyšší úrovni, protože realizují svoji evoluci ne jako lidé, ale jako, dejme tomu, jiný typ bytosti, který ani my třeba vůbec neznáme. A to, že nevypadají jako lidi, neznamená, že nemůžou být vyspělejší a chytřejší. Tomu se budou učit hlavně v tom třetím harmonickém univerzu. A budou tam k tomu pochopitelně mít příležitosti až. No a to je hlavní poslání té realizace tam. Na to jsou zaměřené hlavně ty vývojové evoluční plány pro ty, kteří jdou do harmonického univerza číslo 3. No a vývojové evoluční plány pro ty, kteří jdou do harmonického univerza číslo 4, ty jsou hlavně o partnerství, o vztazích, o tom soužití. Jo? Takže na to je zaměřená celá ta nová realita v harmonickém univerzu 4. Čili všechno do té doby musí být vyřešeno tak, aby tyto věci mohly takto proběhnout. A vy, když to budete chtít zkoumat, tak se ptejte, jestli už máte ten nový vývojový evoluční plán, jestli máte ho přijatý, jestli ho máte aktivovaný, jestli máte aktivní. A už můžete třeba zjistit si jméno, jak se pro realizaci tohoto vývojového evolučního plánu, jak se jmenujete, jaké jste dostali jméno. Tak se jmenuje ten váš vývojový plán. Pokud, dejme tomu, ho máte přijatý, nemáte ho ještě aktivovaný, tak tomu dejte nějaký čas a prostor. Pokud se tak nestane, ptejte se, proč ho nemáte aktivovaný. Může tam být něco k řešení. Takže na to se ptejte. Takže máte jako spoustu práce v uvozovkách, na co se můžete zaměřit, ale pořád stále platí, že se ptejte. Jsem v evoluci, jsem v deevoluci, pro jistotu se na to ptejte. No, to je taková ta věc, že právě ta představa toho, že dejme tomu, je tady nějaké město, v tom městě je nějaké náměstí. Na tom náměstí bydlí ten člověk. A najednou tomu člověku přijde myšlenka, že by bylo dobré, kdyby se přestěhoval někam do přírody. A přijde mu. Ty, to je strašný rachot tam u tebe.
1: Já za to nemůžu, no.
0: To je hrozný, co tam vyvádějí. A přijde mu nápad, že teda by to mohl zrealizovat a přijde mu nabídka. Takový a takový domeček a tam. A vlastně ten dotyčný zjistí, že se odstěhoval z toho města a už se ani nespomene, že bydlel někdy ve městě. Už ho nenapadne do toho města jet, protože prostě ho to v té přírodě baví. A najednou vlastně zjistí, že to je ten domeček, který viděl někdy ve svých vhledech, pokud je třeba měl, tak ten domeček viděl, jakože v nějakém domečku bude bydlet. A okolo budou rozkvetlé louky a bude to tam vonět. Čili to budou takové ty postupné, jakoby to právě jak to prolíná, tak vás to někam bude posouvat. Pochopitelně vás to bude rozdělovat s partnerama, se kterýma nemáte bejt. No a budete se přitahovat s těmi, se kterými pak vstoupíte do té reality. Nebo budete sami, abyste přišli k těm dveřím a mohli se tam chytit za ruce a vstoupit tam spolu. Čili to budou ta prováděcí jako ta prováděcí schémata. Pro mnoho lidí, jako, no a co se stane s tou přechodovou realitou a s těma, který tady jsou okolo nás a nevzestupujou. No, oni jsou taky jenom hologramy, kopie, různé typy náhražek za originály, protože nám tady jako sloužili do počtu, aby ten přechod nebyl střihovej, ale aby byl pozvolnej. Někteří vám budou mizet prostě z dohledu, najednou zjistíte, že s některými jste se neviděli a ani vám to nevadí. No a až se vzdálíme všichni od té přechodové reality, tak vstoupíme těma dveřma, tak bude to vypnuto, převedeno zpátky, jako když zhasnete v sále, prostě i s těma náhražkama těch bytostí, s těma rádoby, jakoby kopiema, tak to všecko prostě bude převedeno zpátky na primární energii a zamknou se za náma ty dveře a už jako se tam nikdo vracet nebude, pochopitelně. Nikomu nebude to náměstí a to město nebude chybět. Proč by taky chybělo někomu? Protože bude mít spoustu činností a práce tam, v té přírodě, kam patří a kde se realizuje jeho nový evoluční vývojový plán. Takže přitáhne si vás to, kam patříte. Prostě to je dostředivost, která je daná tím plánem. Ten plán vás přivede na myšlenky, kterými se dostanete na tu cestu, která vás někam dovede. Takhle to berte. A vy nebudete vědět proč. Dokonce se může stát, že když jste před půl rokem se ptali, jestli se máte přestěhovat z toho města někam, dejme tomu, do nějaký přírody, tak vám to vycházelo, že ne, že nemusíte, že není potřeba, nebo že už to nestojí za to. A teď najednou cink a teď to jde, teď to funguje. Protože to je v souladu s tím plánem. Předtím to byl starý plán a ten toto nezahrnoval. Teď nový plán to zahrnuje. On vás tam vede. Čili ty plány jsou zharmonizované vůči sobě, vůči celku, vůči planetě, protože to všechno dohromady vlastně umožňuje evoluční růst jak bytostem, nejenom lidem, ale jak všem bytostem kristovským, tak také planetě. Čili tam potom není místo na to, aby někdo se vzpouzel a rebeloval a říkal takhle, já to nechci, já to chci jinak a podobně. Takže toto všechno musí být vyřešeno, ještě než se projde těma dveřma. Pokud někdo, dejme tomu, bude chtít rebelovat, tak s ním bude, tak mu tam bude vsunutý evoluční plán, který bude řešit jeho rebelii, buď k nápravě, a nebo ke kosmickému prachu. Čili takhle se ty věci mají. Jsme už blízko těch dveří. Pokud si kýváte, pokud pracujete, tak už vám to určitě zcela bezpečně bylo řečeno. Poselství, které jsme tady pouštěli od Dany, zase jednoznačně o tom hovořilo. Čili to je neustále slaďování a vlastně každý ten vývojový evoluční nový plán, jo, tak vlastně každého jakoby víc a víc slaďuje do toho stavu a do té formy, ve které vstoupí do nového těla, ve které vstoupí do té nové reality. To je, ty plány jsou takhle nastavené. A tam, kde se odstartuje úplně pro všechna harmonická univerza ten cyklus, to znamená, že tam vlastně se zmanifestují ty připravené, podle předloh předpřipravené reality, tak všechny to dovede do té kondice, ve které mají být vibračně, řeknu, myšlenková schémata, chování a tak dále. Všechny to přivede do té kondice, ve které potřebují být, aby mohli odstartovat v nové realitě působení dle svých plánů. Ale podle těch plánů už tam dojdete k těm dveřím. A na té cestě k těm dveřím se ještě pořád budete dolaďovat a budete se vylaďovat. Proto ten, kdo nepracuje a všecko si nechává jakoby od někoho udělat a tak, tak je na něho pohlíženo jako na toho, kdo víceméně je takovou brzdou. Vzpomeňte si na kony. V konech je to jednoznačně řečené. Takže asi ode mě takhle k tomu tématu, Išo, jestli to chceš doplnit, protože to je věc, do které ty hodně vidíš.
1: No, řekl jsi to tak krásně, protože já bych to asi tak úplně nesformulovala. No, já do toho vidím hodně, ale zase už je to tak spletitý, že asi bych trošku motala zase guláš, bych dělala z těch informací našim posluchačům. Řekl jsi to moc, moc, moc hezky. Prostě teď, tak jak pořád se ty věci dějí, tak pořád, jak vlastně ty procesy se posouvají dopředu a dopředu a dopředu, tak právě dochází, jak jsme říkali, napřed se nabírali informace, nebo ještě nabírají informace z té základní katera bříšky, z těch jednotlivých center. Potom se teda dokončují plány tím, že se zkontrolují všechny ty záznamy, jestli tedy ve všech existujících složkách je všechno v pořádku. Měli bychom si teda požádat o zapečetění, ukončení a uzamčení té záležitosti vztahující se k těm padlým světům, padlým systémům. No a pak teda samozřejmě najíždíme, nebo mnozí už najeli na ten nový vývojový plán pro nový svět. No a tam už někteří jakoby nic ještě nezaznamenali, někteří už zaznamenávají, možná právě to nucení k tomu přesunutí se nebo k nějaké změně, to samozřejmě může být také znamení toho, že dochází k tomu, že něco nového se připravuje, protože máme potřebu změnit prostředí. Někdo to má tak, že tedy třeba mění i zaměstnání. No a tak já třeba jsem začala vyklízet ty skříně, protože jako mám pocit, že se budu stěhovat, což můžou mít i mnozí další pocit, že se prostě teď už tady jak nemám být, už mě to tady nebaví, už jako mám pocit, že už jsem jakoby na cestě někam jinam. To taky hodně slýchám od lidí, že mají pocit, že jakoby někam jdou, nevědí přesně, tam nejsou ještě ukotvení, ale jako někam jaksi se mají dostat, teď ještě pořád nevědí kam, tak je to taková nejistota, je to takový trošku i chaos v myšlenkách. Ale je to právě ta záležitost toho, že se aktivují, zapínají a rozjíždějí se ty scénáře, ty plány podle toho, jak kdo má dokončeno. Takže to jsou ty věci, které bohužel teda v tom reálném světě nevidět nejsou, protože jak jsme říkali, tak nás obklopuje iluze, skrz kterou zatím nevidíme ty změny v tom prostoru, ve kterém tedy se pohybujeme. No ale ten, kdo se dostane do určité úrovně, tak i ty obrazy začíná vidět. Takže mnozí najednou máte takové vhledy, máte vize, velmi často vídáte obrazy nádherného barevného prostoru s úžasnými barvami, tak to jsou všecko obrazy už těch předloh, do kterých se posouváme, nebo těch vibračních záležitostí, protože barvy a zvuky dělají ten časoprostor. tak tam potom někdo už to může navnímávat skrze barvy, skrze jednotlivé výseče některých záležitostí, protože něco už si zaktivovali díky těm posunům v těch vibračních úrovních. Takže to je to velice složitý a tím, že si právě, nebo když pochopíte princip toho testování, proč mám vědět, z kolika procent mám zpracované záznamy, proč mám vědět, z kolika procent mám v pořádku mřížku, proč mám vědět, jestli jsem nebo nejsem připojený na informační pole, jestli mám vůbec vytvořený typ informační pole, jestli mám vlákna, mám klíče k těm dveřím, kterými si otevřu a zpřístupním si ty informace. To vlastně všechno vyčtete z toho testování. Proč mám vědět, kde mám své originál vědomí? No, protože to je všechno záležitost, která vás informuje o tom, jak si stojíte. Jak jste na tom, jestli náhodou nepotřebujete někde něco vyřešit a protože těm náznakům nebo té intuici nerozumíte nebo nepracujete, tak prostě někde stojíte na místě a nevíte kudy kam. I to se stává, že někteří mají pocit, že prostě věci nerozumí, mají v hlavě guláš, jsou zmatení, mají tam takový chaos. Což bývá zpravidla, když to potom začneme testovat, důsledek toho, že vlastně stojí někde před nějakým problémem, který má řešit a protože je někde, kde by být neměl nebo neví, jak si stojí se záznamama, neví, jak si stojí tedy s tím, jestli vůbec má nějaké informační pole a podobně. To jsou ty položky, o kterých jsme si už hodně, hodně opakovaně povídali. Tak mu jako nedochází nebo nenapadne ho důvod toho, proč jsem takový, že vlastně nevím kudy kam. No a když pochopíte princip toho, proč to mám vědět a co mi ty informace říkají, tak pak vlastně se velice rychle zorientujete, co je za problém, případně za problém, a nebo jako jestli tedy jsem tam, kde mám být, jestli jsem tam správně. No a tak prostě vlastně dostáváte do sebe ten dar toho vědění, protože vy víte, s čím pracujete, začínáte rozumět těm věcem, které se kolem vás dějí a začnete rozumět i těm obrazům, který potom postupně začínáte vidět. Jo, bleskne vám tam nějaký obraz, teď přemýšlíte, co by to tak asi mohlo být, co mi ten obraz říká. Tak to je všecko, to jsou všecko věci, které do budoucna velice dobře budete, které budete potřebovat, protože to vlastně tyto obrazové vidění je důležitější než čtení té knihy, dejme tomu. Jo, tak tam je potřeba, když nad tím budete trošku přemýšlet, tak se do toho principu toho poznání dostanete. A když potom budete vědět, že teda jdete po správné cestě, že už máte zapnutou tu předlohu, která vás vede k těm vratům, až to tedy prostě potom přeskočíme do těch našich fyzických tělíček, tak možná budete překvapení, co všechno ještě zažijete do té doby. No je to složitý, je to taková turbulence, která prostě den co den nějakým způsobem někde odhaluje nějaké informace nebo potřebu někde něco ještě řešit. Do toho se nám teda manifestují zase všechny možné záležitosti vztahující se k planetám, k vesmírům, k harmonickým univerzům, k těm vyšším bytostem, k centrálním zdrojům. Takže to všechno jde ruku v ruce společně. Je to takový obrovský proces, takový, jak se říká, švýcarské hodinky, které musí být seštelované, musí prostě chodit, fungovat. Proto je potřeba nikde se nezdržovat a snažit se tedy v rámci svých možností každý, říkám, aspoň v myšlenkách požádat, aby to vyšší já popracovalo s těmi záležitostmi, ke kterým teď se tady, nebo o kterých se teď tady bavíme. Takže já bych byla ráda, kdybyste si požádali, kdybyste si občas překontrolovali, co je potřeba, abyste pak později neřešili to, že stojím na místě, mám nějaký problém a nevím si s tím rady. A není mi vůbec dobře, ono navíc ještě se ty záseky a to všecko vlastně projevuje tím, že vám vůbec není dobře. Je vám špatně, máte závratě, nechce se vám nic dělat, máte i špatné nálady, máte deprese a prostě nějaký zdravotní problém se může objevit. Jo, a to všecko vlastně vám má napovědět, že je akutně něco potřeba řešit. No a mnozí se nedokáží prostě třeba přimět k tomu, aby někomu, když už tak nic jiného, aby zavolali. Nebo si napsali SOS o pomoc. Jo, když už tak mnozí třeba chodí dva, tři týdny s těmi zdravotními problémy a vůbec jako mají pocit, že tady asi není co řešit, nebo jo, tak tam by vám to mělo napovědět, že se něco děje, že něco není v pořádku. Tak já bych byla ráda, kdybyste si pokusili aspoň tedy občas, někteří častěji, nějakým způsobem překontrolovávat a hlídat si všechny ty záležitosti k tomu, abyste se posouvali, možná i rychleji. Protože když se bude co nejvíc nových lidí posouvat dopředu po tom novém plánu, tak vlastně i ten prostor jako takový rychle projdeme takovou tou nepříjemnou přechodovou cestou a daleko dřívá věc dojdeme do toho nekonfliktního, na toho prostoru, na který vlastně se těšíme, na který čekáme. Tak to si myslím, že je tak asi ode mě všechno na dané téma.
0: Protože spousta lidí se jako často dotazuje, no a kdy teda ono už to bude. Já někdy cítím z těch otázek až s takovou jako nedůvěru, jo, jako teď podívej se, ono se to okolo nás, se to zhoršuje, ten svět je čím dál tím horší, jo. Ale to je potřeba správně pochopit. Ten svět je čím dál tím horší proto, že spěje k tomu svému konci. To ten strom toho zla prostě vyrostl a už je tak veliký, že to je jeho konečná vývojová fáze. No a řeknu jedině to, že lidé k tomu začnou zaujímat nějaký kritický postoj, začnou si uvědomovat, že toto není přeci svět, ve kterém by měli žít a vychovávat svoje děti. A to, že to tam vedou nějaký pošahanci, nějaký satanistický, nacistický politici, to je přesně to, že jsme jim to bohužel dovolili tím, že jsme je zvolili. A nebo tím, že někdo v těch volbách to pokroutil, aby byli zvolený. Ale přeci existují nástroje, jak se takových šmejdů dá zbavit. Prostě protestovat, aby lidi byli v ulicích a řekli svůj názor, když to nechtějí. A to, co oni nám neukážou, to je právě to, že v mnoha městech, velkých hlavních městech, jsou obrovské protesty, že lidem dochází ta trpělivost a dochází jim, jak se jim prudce snižuje životní úroveň a vyhlídky nejsou k tomu lepšímu. Vyhlídky jsou právě na to ještě další a další zhoršování. A to se lidem prostě začalo zajídat. Konečně se jim to začalo zajídat. Konečně také Ruská federace dospívá do stádia a do fáze, že už toho všeho bylo tolik, že už získali oprávnění prostě to někam poslat a něco někomu si předvést, že tudy cesta nevede. Vytyčit mu ty mantinely, to je tvrdá láska, se tomu říká. Vytyčit mu mantinely, přes který prostě ho nepustím. A ohleduplnost Vladimíra Vladimiroviče došla poslední kapky a ta retorika se výrazně mění v té Ruské federaci a mění se tak, že Západ bude muset pocítit, že Rusko není jako na kolenou, jako tady dokonce někdo, kdo by měl být hodně ve obraze, jo, Rutte, šéf NATO, tak si pustil někde pusu na špacír a začal tam vykládat, že Rusko na Ukrajině už je tak v koncích, že kdyby Zelenský neposlal notu do Moskvy, že můžou pořádat oslavy Dne vítězství na Rudém náměstí, tak by to ta Moskva nepořádala, protože se bojí toho Kyjeva. To už je úplně někde za rohem, to je mimo lidské chápání a to je právě ukázka toho, jak ten strom vyrostl do výšky, kam už nevytlačí vodu z těch kořenů, ta voda už tam nevzlíná a začíná odumírat. To je to odumírání toho starého světa. No a pochopitelně to, co způsobil, tak má nějakou setrvačnost. Lidem to dochází a prostě se s tím satanismem, s těma satanistama a nacistama budou chtít vypořádat. Ne všichni, pochopitelně, ale už i těm, kteří nejsou kristovští, už dochází prostě trpělivost. Protože už i těm draftům se to zajídá. Protože jim začaly docházet věci ohledně snižování životní úrovně. To je to, kam se střelili do kolena, protože ty sankce proti Rusku a proti dalším zemím, tady prostě si někdo osvojuje právo udělovat druhým lekce, sankce, ekonomicky vydírat ty země, ničit je. No to přeci s nějakým normálním soužití v mírovém stavu nemá nic společného. To není jenom o tom, že jsou tady konflikty, ve kterých umírají lidé. To jsou ty otevřené válečné konflikty. A nebo teroristické různé akce. Tady je bioterorismus, parmaterorismus, psychický nátlaky na lidi, ta válka toho zla proti všemu dobrému, ta je prostě na všech frontách. No a takovouhle věc uživit energeticky není jednoduchý. No a protože byli odstřiženi od zdrojů té energie, no tak to je to odumírání. Čili může se někdo snažit ještě tu agonii prodlužovat, ale o to strmější bude potom ten pád, takže tak či onak jenom sledujeme poslední chvíle toho chcípajícího zla a proto to tak eskaluje a proto je to tak drsný, protože už si nikdo nebere servítky, už si nikdo nebere rukavičky. Když to začalo na Ukrajině, ta speciální vojenská operace, tak se všichni snažili, aby nebyli vidět, že ty Ukrajině pomáhají. Pak se začalo, pak najednou někdo začal si vyhrnovat kasat triko, že no my jsme, no tak naši taky, jakože už od ledna vyzbrojovali Ukrajinu. A teď se všichni předhánějí v tom a dokonce už se předhánějí v tom, kdo tam bude bojovat za ty Ukrajince. Takže už tam bojujou normálně, regulérně tam bojujou vojáci z NATO. Protože Ukrajinci už by to vůbec nedávali co do personálního obsazení. Takže ta válka už je úplně vyhrocená a už se ví a už se zdokladovalo, když tam vlastně dávali dohromady podklady a důkazy o tom, že vlastně na tom území Ruské federace, kam pronikli, že jo, jak je tam obklíčili a pak je tam zmasakrovali severní Korejci, to tam vyčistili, tak tam se dávalo dohromady, že tam byli žoldnéři z NATO a z Evropské unie. Dneska už se netají Británie tím, že tam prostě jsou britští experti a že tam jsou britští nejenom instruktoři, ale i vojáci. Lítají tam piloti, který nejsou Ukrajinci, jo, protože tam mají svoje letadla, na kterých mají svoje nápisy, jak se kdo jmenuje z těch pilotů. A jména těch pilotů nejsou ukrajinská prostě. Jo, mají akorát nálepku na rukávech, ten trojzubec nacistický,
1: no.
0: Banderovský, tak mají ten trojzubec. No a jinak se jmenují prostě Bjorn a já nevím jak Stevenson, jo. Typický ukrajinský jména. Jo. No tak dneska už je to o tom, že z Ukrajiny všechny budou bolet, bude bolet hlava, protože Ukrajina je v podstatě nacistické Německo. Jenom si to řídějí prostě na dálku. A z Ukrajiny se rozšiřuje. Evropa je obsazená v podstatě nacistama, satanistama. To je jenom, že ještě nedali příkaz, aby to tady začali čistit. No ale vidíme, že Rusové sestřelují drony, které letějí na Finsko a jsou ukrajinský. Čili oni operují na všechny strany. Protože to zlo chtějí rozšířit stejně, jako to šířil Wehrmacht, jednotky SS a další, tak dneska to má na starosti ten Poťouchlej. Jo. A víš, co je zajímavý?
1: No, nevypovídej.
0: Když už jsme se do toho dali, jo. Zajímavý je, že on poslal dopis Vladimíru Vladimiroviči. Jo.
1: No.
0: A tam v nějakých bodech jako něco žádá. Jo. A když se vezmou počáteční písmena, tak jak to je seřazené od zhora dolů, když se vezmou počáteční písmena těch odstavců, tak dávají dohromady zajímavý výraz. Spasí tě menia. Takže to je volání Zelenského o záchranu. Vladimír Vladimirovič na to ani neodpověděl, protože Šmejd musí dostat svého trestu.
1: Jo, to máš pravdu.
0: Protože on se dneska bojí, že ho sejmou amíci, protože zatím ta korupční kauza postihla úplně všechny okolo něj, jenom on je jako kdyby čistý. Jo. A to je o tom, že jemu to obvinění sdělej jako poslednímu, až ho už nebudou vůbec potřebovat. Až splní svoji roli. Protože, jak víme, tak satanisti vždycky nechávali tu špinavou práci dělat druhé, protože se přece nezatíží karmicky. A kolaboranti a přisluhovači. A nemusíme chodit daleko. Třeba bychom mohli říct Hradčanská jedna.
1: Ano.
0: Tam taky sedí jeden kolaborant, který zase vymyslel, že děti by se měly učit hlavně německy, aby z nich něco bylo. A češtinu můžou mít jako druhý, dejme tomu, jazyk.
1: No, tak víme.
0: To si lidi zvolili, byli na to, a jsou na to pyšní někteří ještě, jo. No nic, my to asi budeme taky hodně rozebírat s Míšou ještě.
1: No hele, prosím tě, já jenom teda ještě, když už se teda bavíme na tohleto téma, jo, tak krom jiného, že samozřejmě jsme říkali, nebo jsme si spolu o tom povídali, že vlastně ta záležitost toho konfliktu s tou Ukrajinou vlastně už je tak dalo by se říct, jakoby za vrcholem, že už jako je asi největší čas přestat být lidský a začít to řešit radikálně. A mě ta radikálnost vychází právě v tom, že starý plán doběhl a začal fungovat nový plán. A ten nový plán zahrnuje řešení silou. To znamená, že teď, jak jsi řekl správně, Moskvě došla trpělivost nebo dochází trpělivost a budou muset přistoupit k nějakému radikálnějšímu ráznějšímu řešení celé situace. To je docela zajímavý. Já jsem si tak říkala, že by konflikt v tom novém světě takhle velký vůbec být neměl. On bude vyřešen, než projdeme tou branou.
0: On může být vyřešen během pár hodin.
1: Ano, během několika hodin. No, což se asi stane.
0: To se asi stane. To je věc, kterou lze předvídat a lze ji očekávat. Všechny indicie k tomu jednoznačně spějou a všichni nezaujatí experti vojenští, kteří to pozorují a kteří nejsou jakoby pošahaný tou západní satanistickou jakoby ideologií, jako zničíme Rusa, tak se k tomu kloní, že prostě to Rusko musí udělat razantní krok. A že ho udělá. To, že to zatím doposud neudělali, to není jeho slabost. Jak oni se snaží teď všude vykládat, že to je to Rusko už je hotový a tohleto. To je právě to špatné jejich čtení, respektive to jejich vlhké přání, jo, které ale s pravdou nemá vůbec nic společného. No išo, jsme tady toho teda probrali, že pomalu budeme končit.
1: No vidíš to. Nám to zase dneska uteklo.
0: No. To jo. Tak jestli tak se pojď rozloučit. Nějaké poselství, máš tady na to dneska
1: poselství.

0: když nás přijdou nějaké otázky, abychom měli na co odpovídat, aby to nevypadalo, že vlastně všichni všechno vědí a pak narazím na to, že nevědí, že někde je problém. Je to pochopitelné, ale jako když se o tom bude mluvit, tak se to s nás i k těm druhým dostane a oni to časem chopí, klouznou do problému a bude to v pořádku. Takže já se budu těšit na příští týden. Teďkon všem přeju hezký zbytek našeho slunečního, umě slunečního dne a v 21 vás zvu na vysílání s Míšou. No a my se uslyšíme až tedy příští úterý. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Míšo, já ti děkuji za všecko, co jsi přinesla do pořadu. Pochopitelně tebe čekají do prázdnin, tě čekají tři vysílání, jsem to spočítal. 30. června budeme vysílat spolu naposled.
0: Ano.
1: Pak budou reprízy, takže posluchači by měli zintenzivnit svoje dotazy, aby se potom nedivili přes prázdniny, že jim nebudeme odpovídat. Takže to je jako jedna věc. Jak tady Iša říkala, abyste si požádali o uzamčení a zapečetění všech těch záznamů, které se váží k těm padlým světům, ve kterých jste kdy byli, tak prosím vás to udělejte. Pokud máte ukončený ten vývojový plán, pokud ho máte ukončený, ten poslední, protože kdyby se to udělali dřív, tak ho třeba nebudete moct dokončit. Jo? Čili až když máte dokončený ten vývojový plán, tak pak to uzamkněte, uzavřte, nechte to za sebou a ten nový plán, pochopitelně, když ho máte nastartovaný, tak je to jistota, že pokud je to plán pro novou realitu v novém světě, tak už nic tady řešit nebudete a tak dále. Kdyby se to udělali, řeknu, v fuzovkách příliš brzy, tak si myslím, že vyšší já to pochopitelně neuzamkne, protože vám to nechá otevřené k tomu, abyste to mohli řešit. Ale dávám to jako logickou věc, že je potřeba to uzamknout, až když mám ten plán splněný. To je dneska všechno, tedy s Išou. Já to předám teďko. Předpokládám, že tu někdo bude, kdo si převezme vysílání, aby mohl pokračovat. A my si odpočíneme, já si odpočinu tady hlavně. A v 21 hodin se budu s Míšou na vás opět těšit. Takže, přátelé, od mikrofonu společně s Išou se loučí Petr Václav.

0: velice moudří a velice sečtělí, jo. Takže ono vůbec vlastně je vidět, že jako Gaia TV je velmi, velmi na vysoké úrovni a společnost, protože všichni ti zaměstnanci, je velice zajímavé, že tam je pro zaměstnance zpřístupněná, mají knihovnu, kde je více jak 5000 knih, takže vlastně zaměstnanci sami aktivně chodí studovat do té knihovny knihy, které samozřejmě nejsou tak lehce dostupné a přístupné, protože skutečně společnost sbírala tady tyhle ty knihy po celém světě a sbírala vlastně ty jednotlivé svazky. Takže je to skutečně plně skvělé, jak vidím, že se vlastně rozvíjí tito lidé, ať už duchovně, anebo i intelektuálně. A co se týče srovnání s lidmi, já když jsem měl možnost jít dneska nebo včera na chvilku do obchodu, jel jsem teda autobusem, protože Amerika je tady skutečně na kolečkách, takže člověk by moc daleko nedošel, když by chtěl něco se, ty potřebuje si koupit nějaké jídlo, vodu nebo tak. Tak jsem si nainstaloval aplikaci, koupil jsem si samozřejmě jízdenku celodenní za $5. No a s tou jízdenkou můžete jezdit celý den, vlastně potom den. Já jsem toho času moc neměl, protože vlastně ten celý program tady byl velice intenzivní. Nicméně včera jsem chvilku měl a všude, kde jsem sešel, tak mrknul do obchodu nebo si koupit nějakou vodu nebo něco, tak jsem se dal do řeči s těmi lidmi. Oni sami se mě začínali, a odkud jste, samozřejmě podle přízvuku. Já sice mluvím plynule anglicky, ale je jasně vidět, že nejsem native speaker, že nejsem samozřejmě, i když samozřejmě tady je spoustu lidí, kteří mají různé přízvuky, protože jsou z různých zemí, protože tady je to samozřejmě multikulturní prostředí. No a když jsem se vlastně s těmi různými lidmi bavil, tak mě někteří se taky ptali, z které části z Ameriky jsem, kde žiju, ale já jsem říkal, že jsem z Evropy, tak se mě ptali. Všichni se všemi, nebyl ani jeden člověk, s kterým jsem mluvil, že by o to nezmínil. Všichni si stěžovali na to, že je tady draho. Mm-hmm. Tady v Americe. Aspoň tedy v Colorado. Já nemůžu samozřejmě srovnat jiné státy, ale všichni mi tak jako říkali, že prostě bohužel za posledních 5 let je tady dost vysoká inflace a tedy stěžovali si na to tedy. Jo? Že káva, že před 5 lety kafe bylo $4 a teďka už je 6-7 dolarů káva v Starbucks, jo. Což tedy, samozřejmě Starbucks je i v Praze, jo, takže vy, kteří žijete v Praze, znáte Starbucks, takže víte tu značku, takže si takhle stěžovali, no, takže to je taková zajímavost. A jinak ti lidi se moc nehrajou, oni se prostě skutečně jsou bezprizorní, dá se s nimi normálně popovídat okamžitě, jo, takže nikdo se na vás nedívá jako na, promiň mi ten výraz, jako na vola, že se chcete s někým bavit, že normálně jsou velice takový kontaktní. I tady, kde žiju, prostě, když jsem s tebou mluvil po telefonu ráno, jsme to připravovali, tak mě tady paní přišla, ptá se mě, to je byla polština, co jste mluvil? A já říkám, ne, to nebyla skoro polština, to byla čeština, ona, ale je to podobné, že jo? Já říkám, jo, je to podobné. A říkám, no já bych se nikdy chtěla naučit, ale je to pro mě těžký jazyk, jako říkám. Takže jsou to fakt jako milí lidé, no.
1: Já musím trošku si tady teďko šáhnout do svědomí, protože jsem něco posral z kraje. Já asi 5 minut z kraje vůbec nešel zvuk. Já jsem to tady při tom, jak jsme se tady dohadovali, tak se to zapomněl prostě přepnout. Takže celý ten začátek, ten úvod, že vlastně možná, když to někdo zapnul, tak vůbec neví, o co jde, tak já to musím ještě jednou zopakovat. Ano, že dneska vysíláme tak, že ty vlastně vysíláš USA z Denveru, já jsem tam měl i tu mapu hozenou, lidi určitě nevěděli, proč to tam je, takže ještě
0: aha, takže Pavlíku, počkej, takže prosím tě, takže minulý pořad taky byl konec bez zvuku, jak jsem viděl, a teďka to taky bylo všechno minule, bez zvuku,
1: no ne, tak asi 5 minut nebo kolik, no prostě já jsem...
0: Aha.
1: No, prostě jsem to posral s prominutím. Takže ještě jednou prosím vás, pro ty, kteří nevěděli, o co jde. Teď se bavíme o tom, jaký
0: zážitky... Já to, Pavlíku, když to zopakuju.
1: Tak
0: to
1: od začátku, prosím tě, a těch pět minut, jak jsme se tam, jak jsme se tam bavili. Co tam děláš, jak tam si a tak dále. Až k té mé otázce, jaký jsou tam lidé a tak dál, tak to nešlo jo, prostě.
0: Dobře.
1: Ach jo. Omlouvám se, tak to zopakni.
0: Tak klapka po druhé.
1: Jdeme začátek.
0: To se stane, Pavlíku, nic si z toho nedělej, to se prostě stane, jako to je, jo, teď už je to v pořádku, jo. Teď už to jede,
1: už se to zkontroloval.
0: Pohodě, nic si z toho nedělej, omlouváme se posluchačům, jo, nezlobte se, a já to teda zopakuju, protože si myslím, že to je důležité, takže já začnu znovu, takže
1: ano,
0: já jsem nacházím ve Spojených státech, jsem ve státě Colorado a jsem v městě Denver a nacházím se nedaleko veřejné knihovny Denver Public Library, kde vlastně já natáčím teďka, kde teďka vlastně natáčíme tady tento náš pořad, druhý díl o holografické krvi. A já co tady dělám, noví posluchači, kteří jste bedlivě poslouchali minule před 14 dny, anebo i my studenti z Mysterium Mundi ví, že tedy jsem byl pozvaný na konferenci Ancient Civilizations do Spojených států, do společnosti Gaia. Vy, kteří neznáte společnost Gaia, tak je to velká společnost, která televizní společnost, která vysílá spoustu zajímavých pořadů v oblasti ufologie a v dalších oblastech, ať už se týče historie nebo dalších velice zajímavých věcí, které souvisejí s psychologií a další témata. Takže já jsem měl tu možnost být vlastně na této konferenci a musím vám říct, že to byl pro mě obrovský zážitek, protože jedna věc je, víte, když se díváte, já jsem se díval vždycky na tu televizi, na všechny ty lidi, kteří tam vystupují, a teď vlastně, když člověk čte ty knihy, a tak samozřejmě je, jakoby má spoustu otázek a zajímavostí a si říká, co to ten člověk, jak to tam psal, myslel, o čem mluvil. A víte, když se díváte na ten potom pořad jako ten Ancient Civilizations a vidíte tam vystupovat Grahama Hancocka nebo takové prostě další hvězdy, Greg Braden a spoustu dalších takových velmi významných lidí, a tak Bill Carson, jo, který je velice známý nejen vlastně v Gaia TV, ale je vlastně ho znát samozřejmě z jiných pořadů, protože vlastně těhleti lidé, oni nevystupují, no v Gaia, oni vystupují v History Channel a na spoustu dalších platformách, to jsou vlastně celosvětové mezinárodní platformy, takže když vlastně jsem měl tu možnost být s nimi vlastně v jedné místnosti, protože my jsme se samozřejmě, ti řečníci byli společně dohromady, tak to byl pro mě fakt velký zážitek, že jsem mohl s těmi lidmi mluvit a že jsem se mohl třeba zeptat na některé věci a nebo poslouchat vlastně jejich diskuzi, co se týče různých velmi zajímavých témat. Takže pro mě to bylo velké obohacení a zvláště, když jsem byl tady v Gaia, tak musím říct, že všichni mě velice mile přijali, jsou to vynikající, nádherní, krásní lidé. Je vidět, že jsou na velmi vysoké duchovní úrovni a nejen vlastně na úrovni duchovní, ale i intelektuální, protože vlastně tam společnost Gaia má vlastně svou vlastní knihovnu, která má více jak 5000 titulů, takže ti zaměstnanci sami se velice zajímají o všechny tyhle ty věci, takže chodí do té knihovny, studují. Jo, viděl jsem všechny ty studia, viděl jsem ty kanceláře, jo, je to velice krásné místo energeticky, jsou tam cítit velmi silné energetické pozitivní vibrace, takže se všemi, co jsem se vlastně setkal, jsem měl možnost, se s nimi prostě skvěle pracuje, takže a ta konference byla vynikající, byly tam velmi zajímavá témata, o kterých se nikdy ještě na světě nikde nemluvili, takže tam byly nové objevy, že pyramidy zpívají, ten Bylo fakt jako vynikající témata o podzemí, jo, ti jednotliví řečníci mluvili o jednotlivých vlastně podzemních místech, které navštěvovali a tak dále. No byl to skutečně, musím říct, byl to vynikající zážitek a i já jsem měl možnost vlastně před tím mojím vystoupením, protože jsem mluvil o hyperborejské civilizaci částečně a částečně jsem mluvil o tajemství času jako energii, tak jsem měl možnost vlastně si podat se všemi ruku, prošel jsem celý konferenční sál, takže bylo tam asi 180 lidí, tak jsem se před všemi 180 lidmi potřásil ruku, mluvil jsem s nimi během přestávky, takže to bylo jako, ti lidi pravidelně jezdí na ty konference, zajímají se, takže to byl i pro mě zážitek s těmi lidmi takhle mluvit a prostě trošku se seznámit, takže musím říct, že to byl fakt jako skvělý zážitek, jo, takže. A ono potom mě velice mě prostě překvapilo to, že to moje vystoupení mělo fakt velmi dobrý ohlas, za což jsem byl rád a byl jsem i natolik fakt jako překvapený, že mě i potom rovno pozvali do studia natáčet, což mě tedy taky velice milé překvapilo, co jsem tedy nečekal. Takže musím říct, že mám velice dobré pozitivní zážitky tady ze Spojených států a takové věci, jako že tady jsou větší porce, větší auta, větší lidé, to už jsou takové věci, které si myslím, že všichni známe. Takže tak. Ty jsi se ještě, Pavlíku, potom ptal na otázku, jestli můžeš zopakovat její. Vím, ale prosím tě, zopakuji. Já na ně odpovím.
1: Na to už bylo odpovězeno, akorát ta otázka, nevím, jestli už byla slyšet taky nebo ne. No, říkal jsi, že jsou tam úžasní lidi okolo té Gaji vlastně toho, jo. A já jsem se ptal, jestli tací lidé jsou i tady u nás, jestli to tak cítíš, jestli jsou tak tací lidé na té vyšší duchovní úrovni, ty jsi to tak říkal, že tak jsou a tak dál a tak dál. Chtěl bych nějaký srovnání, protože ty víš o lidech tady, jaký jsou a teď si říkal, jaký jsou tam. Mě by to zajímalo, protože já ti řeknu proč potom, mi to zajímalo, tak ty jsi na to víceméně odpověděl, jo? Akorát, že
0: Já tam ještě řeknu takhle, jedna věc je jakoby ta Gaia samozřejmě, protože to jsou vynikající profesionálové, takže já se přiznám, že já jsem v podstatě dostal úkol a já jsem vstával ve 3 ráno, takže jsem spal jen několik hodin a během 8 hodin jsem musel připravit profesní materiál pro vysílání, což se mi tedy podařilo a musím říct teda jako, že když já jsem měl možnost včera být chvilku v obchodech, protože jsem šel si koupit vodu, nějaké věci, tak jsem tady jel autobusem a jel jsem do jednoho tady k nedalekého místa autobusem asi 20 minut, když to do velkého shopping centra, tak jsem tam tak, když jsem si koupil nějaké jídlo, vodu, tak jsem měl možnost procházet i těmi obchodami a všude, když jsem byl, kde jsem byl, tak jsme se dali tak do řeči s těmi lidmi. A ti lidi mě jako, si, v podstatě to bylo zajímavé, oni si stěžovali na to, že za posledních 5 let, že je to celkem teda draho, jo, tady, aspoň tady v Denveru, takže třeba kafe, že prostě bylo nějak $4, teďka je 6 až 7 dolarů káva, ale oni tu kafe nepijou tak, jako my pijeme takové, jo, oni pijou už takové ty, tak jak dostanete Coca-Colu třeba v McDonaldu, tak oni tady takhle pijou kafe dost takovými, řekl bych, dost velkými doušky. No a ty lidi jako jsou velice takový otevření, hned se s váma baví, ptají se na různé věci tady. Já když jsme se dneska připravovali ten pořad, tak tady paní potom přišla za mnou a ptá se mě, to je polština? A já říkám, ne, to je čeština. Mm-hmm. Ale je to podobné, že? Říkám, jo, podobné to je, ale jako samozřejmě trošku se to lišilo. Aha, no, je to pro mě těžké, nevím, jestli bych se to teda naučila. Jako, já říkám, no, tak určitě byste to zvládla. Takže ti lidi jsou takový více otevření, takový, jakože normálně se s vámi začalo bavit a ptát se. Asi, když to srovnám v Česku, tak já jsem Ostrávák, takže já jsem zvyklý takhle, vždycky byl zvyklý bezprizorně na zastávce autobusu, když jsem někde stál, tak jsem se bavili s lidma a jako bylo to v pohodě, ale pamatuju si spoustu zážitků v Praze, když jsem se třeba začal s někým bavit, tak se na mě dívali, jako, že jsem spadl někde z višně, jako proč se s ním vůbec bavím, o co po něm chci. Tak to je pravda. tak to je právě, to musím říct, že to je právě ten rozdíl toho, že tady ti lidi tady jsou takový víc otevření, a nejen v té Gaji, ale tady vůbec různě na ulici, že i když jste třeba na zastávce autobusu, jo, takže ti lidi prostě se sama hned baví a začnou si vykládat s váma, takže je to v tomhle to bych viděl ten jo, rozdíl.
1: Ten rozdíl, jasně.
0: A ještě takovou to, co je rozdíl mezi, jako, když teda vlastně jsme Češi, já jsem Čech samozřejmě, a ta mentalita je trochu jiná v tom, že oni jsou takový víc jakoby praktičtí, jako jo. Že oni prostě za vším vlastně jako si říkají, a jak já to můžu využít ve svém životě? Pro svůj prospěch, pro své blaho, jo?
1: A takže v tomhle bych neřekl, že je moc praktický, to naopak je takový trošku vychcánkovský, bych řekl, z jejich strany, protože využít, ano, pro sebe, ale nikoliv pro ostatní. Proto, a to je i ta má otázka, proč, jestli si myslí, že oni jsou taky tak duchovní,
0: aha,
1: že
0: jsou no tak, pro ostatní. Ty jsi mi to takhle jakoby neformuloval.
1: No, jo? A já jsem ještě chtěl říct něco jiného k tomu. No, ještě něco jiného, protože já se velmi často setkávám s tím, že všichni ty lidé, ty jsi totiž říkal, že ti lidé, kteří tam jsou, tak na té konferenci, takže jsou to velice úspěšní lidé, kolikrát vydávají knížky a mají velký dosahy a to. A že tím pádem jsou docela i svým způsobem za vodu, jak se říká, jo? Že mají dost peněz na to, aby mohli to všechno dělat. A já si myslím, že to je právě ta věc, která rozděluje lidi, ty peníze, nebo rozděluje. Totiž lidé, kteří by chtěli být takovýto duchovnější a lepší, ale nemůžou se tak projevit, nemají z toho takové zisky, třeba jako mají tamti, kteří tam jsou na té konferenci, tak ty většinou skončí na tom, že prostě, že nemají peníze. A já jsem tak nějak trochu pochopil z toho, že je to velmi zajímavé, že ty peníze vlastně lidi spojujou. A když ty peníze nejsou, takže to lidi rozděluje. A proto možná se tě jeví tanti lidé takový dobrý, v pohodě, všechno, takový duchovní a všechno. Oni mají na to ty peníze. V okamžiku, když je nemají, tak je to velký problém. A u nás, v České republice, ukažme na někoho, kdo z toho má nějaké velké peníze, staj z toho, že dělá takovéto věci, jako dělají třeba na té Gaji. Je to problém možná tím, že ta čeština, že tomu dost málo lidi rozumí a tedy, že nemůžou mít takové zisky z různých webinářů a knížek a podobně. A aha. Jo, rozumíš, co tím chci říci?
0: Jo, rozumím.
1: Ty peníze, prostě ty peníze spojí, jo? Ty peníze opravdu spojí. No, tak jo.
0: Já ti na to odpovím, Pavlíku, Ty nejsi ten typ, ne.
1: Protože ty na to zase.
0: Já tě prostě odpovím, já ti odpovím tato tak. Řeknu takhle, že ti lidé, oni tady skutečně, jako ti řečníci, samozřejmě oni vydávají knih v milionech výtisků, no právě, no. Prodávají, mají svoje webináře, tyhle ty všechny věci, ano. Ale když já jsem se, víš, tak jako s nimi bavil, tak musím potvrdit to, bavil jsem se třeba, oni to jako takhle neřeknou, oni jsou skromní, jo. Ale
1: no jasně,
0: když se bavil třeba s jejich manželkama, no ne, tak počkej, nech mě domluvit, jako, ano, jo. Ty ano. Nevíš, co chci říct, jako, že jsou skromní. No, dej mi možnost, prosím tě to, teďka jsi mluvil, ty teďka bych to rád teda vysvětlil.
1: Už ano.
0: A oni vlastně, a prostě mi ten jenom, teď jsme se začali bavit a teď vlastně ty manželky začaly popisovat to, jak oni vlastně dělají spoustu takových různých projektů, které se právě týkají podpory lidí, kteří nemají peníze. Jo? To znamená, že vlastně mají hodně vlastně charitativních projektů, takže musím říct to, že ono to tak jako vypadá, jo, to je prostě pracháč, jo, velký, jo, tak samozřejmě, jako jestli má peníze, může si dovolit žít na vyšší noze, no nicméně tady je krásno to, že on se prostě s těmi penězi, on se skutečně sdílí i s ostatními lidmi. Jo. To znamená, že vlastně skutečně všichni ti lidé tady mají jakoby tady tu možnost. A ne všichni, a většinou to, co oni dělají, víte, to je právě to, co nevím, jestli si někdy lidé v České republice uvědomují. Oni, když píšou ty knížky, nebo když vystupují a říkají ty různé věci, jako že byli někde v nějakých tajných podzemních, v podzemích, kde ty žili ty různé civilizace, nebo i prostě jeden z těch řečníků popisoval, ukazoval, jak jezdil prostě a viděl normálně v moři pyramidy, které dělají vlastně vortex, jo, ty pyramidy, které jsou pod vodou, tak vlastně vytvářejí normálně kroužící se vortexy. A když vlastně oni popisují tenhle celý research, no tak to stojí velké peníze, ty musíš cestovat, když tam jeden řečník hovořil o tom, že pyramidy zpívají v určitých jakoby oktávách, jo, a teď prostě nějakým způsobem vytvořil ten zvuk těch pyramid, no tak on, to je výzkum, který on musel vzít, musel cestovat všude přes Mexiko, Peru, Egypt, všechny tyhle ty věci, dával do toho obrovské množství peněz, samozřejmě.
1: Zděn, já tě zastavím. Ano, samozřejmě já to chápu, já jim taky nic
0: nezávidím. Nech mě domluvit.
1: Nech mě domluvit.
0: A tady je vidět to. A potom, když ti lidé tady tohleto nám jakoby prezentují, jo, no tak lidé jako prostě někdy to lidé mohou přijmout, jako to je normální, jako, jo, že tohleto, a to není normální, prostě ti lidé posvětili tomu svůj život, posvětili své peníze a já můžu říct sám ze své zkušenosti.
1: Jistě.
0: Já jsem prodal dům v Praze, to byly miliony korun a já jsem za ty miliony korun mohl vzít a mohl jsem cestovat po světě a všechny ty informace, které já mám, zakoupoval jsem ty knížky a všechno, tak já to v podstatě teďka tady k vám všem prostě dávám, že jo? Taky mi nespadlo někde z nebe,
1: že? Pohodě, takže Takhle jsem to vůbec nemyslel. Já jsem chtěl jenom říct, jak se kolikrát ty lidi tady snaží, jo, ale nakonec se ukáže, že prostě se nemůžou snažit, že takový nejsou, protože na to nemají ty peníze, že tohle to nemůžou dělat, nemají na to ty peníze. To je asi to špatně říkám, asi to je špatně pochopený, ale proto jsem se ptal na ty rozdíly, jaký tady jsou. Ano, odpověděl jsi správně, ty rozdíly skutečně asi budou, ale bude to v tím, že tam je víceméně drží pohromadě ty peníze, ano, že jsou takový milí, že si to můžou dovolit prostě. Můžou si dovolit i tu charitu, nebo můžou si dovolit takovýto věci. Když to tady, to nejde prostě. Jo, a proto tady lidi si nespolupracují, konkurují si hrozně moc, přetahují si těch pár lidí, kteří jsou schopní ještě něčím přispět a tak dále, a tak dále. A je to velký problém, je to fakt velký problém a nevím, nechme toho, já jsem myslel, že to...
0: Já jenom prostě řeknu, taková, že...
1: Taková jako, otázka jenom...
0: Všichni ti lidé, kteří prostě jsem se tady setkal, tak to jsou... lidi, kteří prostě žijou od výplaty k výplatě taky, jo, prostě ti, nebo jako ti pracovníci, to je omlouvání, jakoby...
1: Já myslím prostě, ti lidi, kteří tam jsou, na té konferenci, jo, o těch se bavím, ne o těch...
0: Jako přiznám se, že já jsem vůbec takhle nepřemýšlel, jo, tak no, jak se mi teďka ptáš, jo. Vůbec by mi tyhle věci, ty otázky, které ty mi pokladaš, tak mě by vůbec nepřišly jako do... Vůbec bych na něj jako ani bych o tom nepřemýšlel, jo, takže
1: ano.
0: Jo, já takže to říkám jako ani proto, nejsi schopný ti odpovědět prostě, jo,
1: ne, protože... Já jsem jenom porovnání. Hele, Zděndo, já o tom kolikrát fakt přemýšlím, jo, právě přesně tady o těch věcech, co je dává hromady ty bohatí lidé, takový ty různý, já nevím, který, ale nejsou... nechci říct ezoterici, protože někdo to přímo nesnáší, to slovo, ale lidi, kteří se snaží být jako duchovní a podobně, ty bohatí lidé, ty takový nejsou, že jo, to jsou dravci, který naškubou co a jak dá. A ty spojujou peníze, rozumíš tomu? Kdyby neměli dostatek peněz, tak se poperou jako psy. Ano,
0: no,
1: ale jinak jako, je spojujou
0: určitě
1: peníze.
0: Se to netýká, určitě máš pravdu, v Americe samozřejmě spoustu takových lidí, ale určitě si myslím, že ne ti, kteří jsou v Gaia, jo? No, nebo ty lidi, s kterými jsem se já setkal. Já můžu říct, že já když jsem prostě skutečně se všemi těmi řečníky mluvil.
1: Protože ty peníze mají, tak proto je to spojuje, proto je to prostě drží a můžou se chovat naprosto v pohodičce.
0: Ale
1: já jsem jenom chtěl říct, že ty u nás ty lidi...
0: ty přemýšlíš úplně v jiných kategoriích. Jako tady to vůbec není, jako že mají peníze, takže jsou šťastní, ne? To je prostě úplně jinak. Oni pochopili principy vesmíru.
1: Jasně.
0: Oni pochopili, jak funguje principy vesmíru, jo?
1: A to si myslí, že to si myslí u nás ty lidi
0: ty
1: taky.
0: Dej mi domluvit, ty mi nedáš, ty mi skačeš do řeči.
1: No protože
0: když už si to načal to téma, tak to musí, jo.
1: Já jsem to neměl dělat, já se omlouvám. Ne, opustme
0: no,
1: to.
0: No tak, když ale už si to načal, prostě už to načal, tak se to musí prostě
1: a
0: dokončit.
1: A to myslel úplně
0: protože
1: jinak.
0: Jako nebudeme zakončovat téma, když prostě, jo, tady je důležitá věc prostě, když oni prostě pochopili tajemství vesmíru, tak i když mají prostě ty peníze, tak to není vůbec o penězích, jo. A my vůbec nevíme.
1: Právě proto.
0: Jo, jako takže, jako ne, a není to tak, jako že jsou v klidu, že mají peníze. Naopak, jako ti lidé, oni když mají takovou, když jsou tak plně, hluboce spojení s přírodou a s vesmírem, tak oni nepřemýšlí vůbec v takových kategoriích a v takových otázkách, které si třeba položil ty, jako jo. Přiznám se ti teda takhle, jo. Takže.
1: Nechme toho, ty jsi to špatně pochopil, nebo já jsem to blbě položil. Nechme toho, je to prostě trošku jinak, než... Já jsem to asi blbě položil, tu otázku. Ne, anuluju to, beru to zpátky, hotovo. Já jsem jenom ještě tady mezi tím našel zajímavou věc, protože ty jsi říkal, právě proto jsem taky trochu zazmatkoval, v začátku se nepustil ten zvuk, protože my jsme tady řešili několik problémů. Mimo si taky zjistil, že máš vymazaný WhatsApp, je to tak? Nebo něco takového? Nebo WhatsApp? Ne, nebo něco, teď nevím, nebo... Ne, nebo to byl... Nebo to
0: Teams.
1: Nebyl,
0: já Teams. No, já teďka jsem přes Teams, já jsem normálně teďka jako šel jsem přes webovské stránky, protože se mi ten Teams smazal, takže já jsem šel přes Cloud Teams a normálně jsem se takhle spojil, takže...
1: A ono to asi bude stejná firma, že? Která to dělá na starosti. Já jsem totiž tady našel teďko na novinkách, ale lidi záhadně mizí z WhatsAppu, jo? Takže něco podobného se asi udělo i na tom WhatsAppu. Ono to je stejně asi obojí ten malý a měkký, ten Microsoft, že? Takže asi to oba obstarávají, takže asi bude podobná záležitost. Nic, zase, vidíš to, zase úplně mimo, jsem se spojil věci, které možná spolu nesouvisí. Tak jo.
0: No, ne, tak jenom já odpovím na to, já si myslím, že to souvisí, jako jo, protože jako dneska ty systémy, které my máme, používáme všechny, ať už je to WhatsApp, nebo, nebo Windows, nebo cokoliv, já prostě, oni o nás ví o každém prdnutí s prominutím, všechno, každé klepnutí na klávesnici, všechno se zaznamenává, jo, takže velký bratr tě vidí, jako prostě tak to je, jako ať už si jako můžete mít i klávesnicový telefon, jo, nebo prostě být někde v lese, tak jako prostě i s tím klávesnicovým telefonem prostě, jako prostě člověk se už prostě nikde neschová, jako ať už to chcete nebo nechcete, jestli vás chcou, tak vás najdou i někde v pralese nebo pod zemí, jo, protože vlastně veškeré ty satelitní systémy jsou tak uspůsobené, že prostě vás najdou, jako. Takže, jako, ale my se nemusíme bát, protože my nic špatného neděláme, takže jo, aspoň v tomhletom smyslu tedy, aspoň v tomhletom smyslu, jako bych řekl, že to zase tak není nic tak strašné.
1: Že z našeho pohledu ne, z jejich pohledu děláme jenom špatné věci, protože nestojíme na té jedině správné straně. Takže já bych neřekl, že my se nemusíme bát. Já už něco o tom vím, prosím. Takže dobrý.
0: No, já se nebojím, protože já prostě žiju ve světě, kde neexistuje strach. Jo.
1: Ano, ano.
0: Takže já prostě žiju ve svém vlastním světě, který si vytvářím, a ve kterém žiju, a já žiju šťastný život bez jakéhokoliv strachu a bez, jo, protože to je úplně přesně tak, jako to, co člověk očekává, tak to se mu stane, to podvědomí to začne vytvářet a ty si vlastně tvoříš ten svůj vlastní svět, jo, tím podvědomím a tím, co je, takže
1: tohle tady Lumír, který mimochodem Lumír, živé tvořivé světlo, Lumír, mimochodem už jsme taky se snažili udělat pár pořadů a nějak to nevyšlo pořád. A ten přesně říká tohleto, jo, o čem mluvíš ty. Nicméně, kdo ví, jestli to tak opravdu je, nevylučuju to, ani to nepotvrzuji. Takže nevím, mě se dějou kolikrát jiné věci, i když dle tomu jsem schopen uvěřit. Nevadí. Zděndo, já bych byl pro se pustit do tématu. Co ty na to?
0: Tajemství, no určitě, holografické, určitě. Já jsem prostě jenom... Pavlíku, já jsem jenom reagoval na to, jak jsi se mě ptal na ty věci.
1: Já jsem to neměl dělat, já to věděl. Já dostanu vynadáno za to. No dobře, byl jsem špatně pochopen, nebo jsem to blbě formuloval. Nevadí. Tak, Tajemství holografické krve, druhá část. Zděndo, šoupnu tam asi první slide, je to tak?
0: Jo, můžeme to označit.
1: Dva velcí pionýři, jedna revoluční vize, je to tak?
0: Jo.
1: Tak, jdeme do toho.
0: Takže můžeme teda zapřejít k tomu našemu dnešnímu tématu, k tomu druhému dílu. Já bych chtěl tady spojit dva takové velké pionýry, kteří měli jednu revoluční vizi a jedním z nich je právě tak, jak vidíte na tom snímku, je Gaston Nessens a na druhém je právě doktor Harry Bigelson, který již zemřel, nicméně jeho rodina, jeho dva synové pokračují v té tradici, kterou začal jejich otec. A vlastně v současné době mají asi víc jak 100 000 vzorků krve, což není vůbec málo. A já ještě, než začnu tedy mluvit o tom tématu, tak já jsem minule nedokončil toho významného profesora z Číny, o kterém jsem hovořil, takže vy, kteří jste ještě neviděli ten první díl, tak doporučuji, mrkněte se na něho. A samozřejmě ten výzkum, který se dělal v Číně za podpory celého státního aparátu, tak byl vynikající, bylo to všechno na té správné, dobré cestě, ale stalo se to, co se stalo, řekněme, těm tady i doktoru Gastonovi. Promiňte. Stalo se prostě to, že začala vlastně kampaň proti tomuto čínskému profesorovi velice silná, která došla vlastně tak daleko, že celý jeho výzkum byl zastaven, přestali podporovat celý ten jeho výzkum, on samozřejmě přešel do menších alternativních výzkumných ústavů, kde vlastně získával tu finanční podporu mimo stát a celý tento téma bylo jakoby uzavřeno. Ono to samozřejmě dál pokračuje, ale ne na těch velkých oficiálních univerzitách v Číně, ale je spoustu samozřejmě alternativních myslitelů, vědců, alternativních, kteří dále v tom pokračují, protože samozřejmě Čína a jejich tradiční čínská medicína se dále rozvíjí, takže to pokračuje, ale už ne na té úrovni. No a tady budeme moc vidět vlastně v tom příběhu doktora Gastona úplně podobný příběh, protože když srovnáme vlastně jejich díla, když se podíváme na dílo tedy doktora Bigelsena, holografická krev, nová dimenze v medicíně, Holographic Blood, a New Dimension in Medicine, a vlastně dílo vůbec doktora Gastona, jsou o tom napsané různé knížky a zvláště velice zajímavá kniha, vy, kteří umíte anglicky, nebo máte možnost nějakým způsobem si to přeložit v umělé inteligenci, tak Christopher Bird napsal velice zajímavou knihu The Persecution and the Trial of Gaston Nessens, tady persekuce, tedy pronásledování doktora Gastona, takže to je velice taky zajímavá věc. A tady můžeme vidět, prosím vás, to, že ta teorie doktora Gastona a doktora Bigelse je velice zajímavá v tom, že oni to nejsou vlastně dvě izolované teorie. To jsou prostě dvě strany, bych řekl, dvě strany té samé mince. Jo? To znamená, je to jedna mince, akorát ta mince je obou strana, samozřejmě. A ten doktor Nessens, on objevil somatit. A objevil mikroskopickou technologii, která vlastně tvoří právě ten fyzikální a ten biologický základ, na které potom vlastně doktor Bigelsen vlastně vystavil celou svou klinickou teorii holografické krve. A A tady, když se podíváme vlastně na ten řekněme vztah mezi tady těmito dvěmi lidmi, tak doktor Bigelson, on jasně popisuje v těch svých materiálech. A já ještě možná, než začnu tohleto rozvíjet, tak bych chtěl samozřejmě upozornit na to, že věci, o kterých se tady bavíme, tak to jsou všechno věci, které klasická tradiční medicína odmítá, nepřijímá tyto výsledky tohoto výzkumu, takže pro něj jsou tyhle ty informace nepřijatelné. A s tím souvisí samozřejmě tak, takže jsem vás chtěl samozřejmě upozornit na to, že je to na vaše vlastní nebezpečí a co se týče vlastně, kdybyste se chtěli na to nějakým způsobem více podílet nebo vytvářet nějaké na základě tady těchto informací nějaké své vlastní léčitelské metody, to už prostě záleží na vaší vlastní zodpovědnosti. A takže jsem chtěl to tady na začátek jako prostě říct, aby to bylo prostě jasné, jo. Takže tohle je prostě alternativní svět a že byť se bavíme tady z vědeckého hlediska, tak samozřejmě klasická medicina věda toto nepřipouští. Takže jestli máte jakékoliv zdravotní problémy, těžkosti, ať už z hlediska zdravotního nebo psychologického, tak navštivte svého ošetřujícího lékaře. Takže to jsem chtěl říct na začátek. No a když se vrátím tady k těmto velice zajímavým teoriím, tak vlastně doktor Bigelson popisuje, že měl vlastně možnost se poprvé podívat vlastně do Nassenova speciálního mikroskopu. A on vlastně, když se do toho mikroskopu podíval, tak okamžitě pochopil, že vlastně jeho celoživotní hledání pravdy o vzniku nemoci vlastně už je na konci, protože on vlastně v krvi viděl živé a pohybující se struktury. O nich se vlastně v těch amerických lékařských fakultách nikdy neučilo. A doktor Bigelson vlastně v celé té svojí knize, která samozřejmě je dostupná, můžete si koupit na Amazonu elektronicky třeba nebo u jiných distributorů, to už záleží na vás, tak on tam vlastně výslovně vzdává hold doktoru Nassenovi a řadí ho vlastně po bok pronásledovaných géniů historie, jako byl třeba doktor Wilhelm Reich nebo doktor Reich Geert Hammer. Takže vlastně ta vůbec celková ta historie je velice zajímavá. A abych vysvětlil, na čem vlastně stojí. Stojí vlastně na tom společném základu a tím společným základem, prosím vás, je pleomorfismus, terén a odmítnutí učení Pastera. A vlastně oba tito autoři stáli vlastně na shodném biologickém paradigmatu, kdy vlastně společně odmítli a společně i dalšímu autoru odmítlo klasickou Pasteurovu monomorfní teorii o útočících mikrobech zvenčí. A místo toho se vlastně shodují na konceptu biologického terénu a pleomorfismu. A toto je prosím vás velice důležité, to musím tady zdůraznit, protože chtěl bych se zastat tady jedné posluchačky, já už si to nepamatuju přesně, v jakém to bylo pořadu a kdo to byl, ale tam posluchačce nebylo nějakým způsobem, protože ona se ptala na tu otázku těch mikrobů a těchto věcí, ne sice takhle jakoby odborně, že by to označila, jakoby, kde je tedy ta pravda, jestli je pravda na straně monomorfní teorie nebo na straně právě té pleomorfní, tedy pleomorfismu jako takového. Já na to nemám fakt čas, tak se, když tak si to vygooglujte, co to znamená, jo, to nějak podrobně vysvětlovat, ale vysvětlím samozřejmě trošku ten základ, o co jde. No a ten princip je samozřejmě v tom, že když někdo řekne, že jenom tak krátce, že ta teorie Pasteurova, co se týče mikrobů, není správná, tak je okamžitě ostrakizován, okamžitě je odsuzován, jo, že to je nesmysl a to už my bychom si mysleli tady, že prostě už jsme úplně v tom alternativním světě úplně ulítli někde, jakože že už nás mohou označit, že jsme blázni. No ale tady toto označení bych řekl, že je velice jako nešťastné, protože lidé, kteří toto říkají, tak vlastně vůbec nerozumí. Vůbec nerozumí tomu tématu a nechápou ten základní princip. A to je právě to, co ta současná věda došla až k takovému přesvědčení lidí z alternativních zdrojů, že spoustu věcí se bere jako samozřejmost, jo, ale když se začnete studovat podrobně tady tohletu teorii, podrobně, proto jsem tam třeba v minulém pořadu upozorňoval na jednu knížku, která hovořila právě o té celé historii toho výzkumu, jakým způsobem a proč celá ta teorie pleomorfismu byla odvržena. A proto jsem také zdůrazňoval to, že na smrtelné posteli Louis Pasteur řekl, že Bechám měl pravdu, když se sdílel se svým jedním přítelem, s jedním profesorem předtím, než zemřel. Ano? Takže a to je právě velice, velice důležité vidět to, že je zde skutečně jedna je jiná možná, ale vědecká teorie právě tohoto pleomorfismu, který byl samozřejmě současnou lékařskou vědou že byl to lékařskou vědou prostě zavrhnut. Jo. A já proto se proto tady jsem hovořil minule o různých jiných knihách, kde se o těch věcech můžete více dočíst, jo, protože tohle je prostě velice důležité. A když se vlastně podíváme na Antoana Bechampa, jo, tak vlastně jak Bigelsen, tak Nassen se vlastně odvolávají právě na něho, co se týče objevu mikrozimasu, tedy nejmenších živých jednotek v těle, které vlastně nepodléhají smrti spolu s hostitelem. Jsou to pleomorfní, jo, tedy ty, které mění formu a tvoří vlastně samostatný základ fyzického těla. A tento základní učení vlastně doktora Bechampa je právě založeno, tedy doktora Bechampa, který se tam postavil proti teorii Louis Pasteura. Kde vlastně jde o to, že vlastně podle badatelů je mikroorganismus produktem svého prostředí. A pokud je vnitřní terén těla zdravý a v homeostáze, tak mikroorganismus s tělem spolupracuje v plné symbióze. A pokud je terén v tom našem celém těle poškozen, jako například různými toxiny, nebo stagnacemi, co se týče třeba různého typu, nebo emocemi, to je to, co jsem říkal i minule, že ty jednotlivé emoce se propisují, když jsme měli v dětství nějaké emoce, když se nám propsaly do těla a zůstaly tam zmražené, tak je třeba s těmi emocemi nějakým způsobem pracovat, protože se mohou skutečně zdravotně projevit. Jo? To je to, co já třeba tyhle ty věci, vlastně když vy si necháte udělat vlastně tu kartu zdraví u mě, tak dostáváte ten 20-stránkový dokument, kde budete vidět,

současná západní medicína mylně nazývá infekční nemoci. No. To je velice důležité a já se k tomu ještě dostanu, protože když se podíváme vlastně například na německého mikrobiologa Güntera Enderleina, Günther Enderlein, tak doktor Günther Enderlein nazval vlastně to celoživotního symbiotického partnera člověka v organismu endobiontem. A doktor Nassens vlastně pro něj na základě pozorování pod vlastně svým unikátním přístrojem, mikroskopem, tak zvolil termín somatit. Jo. A oba vlastně tyto termíny popisují tutéž subcelulární nezničitelnou a parazakladní entitu. A to je velice, velice důležité si uvědomit, protože odkud se vlastně celý ten koncept holografické krve, odkud se vlastně bere celý ten koncept vlastně celých těch emocí, které se propisují, jsou vidět vlastně v naší krvi. No a tady právě se dostáváme k tomu, aby vlastně mohl doktor Bigelsen nějakým způsobem vůbec formulovat nějakým skutečně, no, vědeckým způsobem, aby mu někdo neřekl, tak co si tady vymýšlíš, to je nějaká tvoje teorie, ty si tady vymýšlíš nějaké pohádky, jo? Jak to chceš vědecky dokázat. Jo? No tak proto, aby mohl vlastně doktor Bigelsen v kontextu své holografické krve a to, co jsem častěji už vlastně pohovořil v tom minulém dílu, tak aby mohl vlastně tuto teorii vlastně té holografické krve, kde vlastně už vlastně jeho následovníci, jeho děti, jeho dva synové, vlastně dále toto rozvíjí ve Spojených státech, no tak aby tohoto ukazovali, no tak mají více jak 100 000 vzorků, což jako vy, kteří jste lékaři nebo pracujete v lékařském, jako v nemocnici, jako jste zdravotní sestry, nebo jste vlastně vyškoleni, nebo máte lékařské vzdělání, a tak vlastně si uvědomujeme, myslím všichni, bez lékařského vzdělání, že 100 000 vzorků krve není malá část vzorku, je to obrovské množství vzorků. No a právě proto on potřeboval přístroj, který bude vlastně schopný zobrazit krev vlastně v jejím skutečně živém a dynamickém stavu, jo? Aniž vlastně by byla zničena nějakým barvením nebo fixací nebo odstředováním, jo? Jak vlastně tomu normálně klasicky v těch běžných konvenčních laboratořích dochází. Jo? Já jsem prostě, když jsem pracoval na ošetřovně jako zdravotní bratr, tak jsem prostě lidem bral krev, dělal jsem, jo, prostě pracoval jsem s tím, jakoby, jo? Takže jako samozřejmě střední vzdělání, nejsem lékař, ale pracoval jsem kdysi, prostě viděl jsem moc dobře, co je, jo, co se týče krve, jak je třeba s tím samozřejmě postupovat. Když člověk ještě tehdy, jo, to byl rok 1989, jo, takže když člověk dělal sem dementaci krve a tyhle ty věci, takže samozřejmě dneska už na to máme moderní přístroje, jo, ale tehdy v roce 1989 ještě to fungovalo na těchto základních metodách v těch 90. let. No a právě vlastně, aby vlastně to mohlo být, tak doktor Nassens vynalezl mikroskop a on ho nazval somatoskopem. A tento mikroskop dokázal manipulovat se světelným zdrojem způsobem, který se vlastně vymykal tehdejším zákonům optiky a fyziky. A to je prosím vás velice zajímavé, on dosahoval tento mikroskop zvětšení až 30 000krát a někdy až 60 000krát s rozlišením 150 angstromů u živých vzorků. A co to vlastně umožnilo? Tento vlastně obrovský technologický skok v oblasti prediagnostiky nebo prediktibility možnosti výskytu nemocí, tak vlastně tento technologický skok umožnil oběma vědcům vlastně sledovat živou krev v reálném čase. A právě doktor Nassens a i Bigelsen zjistili, že patologické změny v somatidovém cyklu, tedy v tom terénu toho našeho těla, se vlastně v krvi objevují měsíce, tedy se objevují měsíce až roky předtím, než se vlastně nemoc, jako je třeba rakovina, roztroušená skleróza nebo další nemoci, než se projeví těmi fyzickými symptomy v těle. To znamená, že vlastně oni byli schopni

0: tímto mikroskopem sledovat tyhle ty jednotlivé somatidy, tyhle ty jednotlivé věci v krvi mnohem dříve, než se vlastně skutečně projeví za mnoho měsíců nebo let. Ano? Takže vlastně krev se stala jakoby takovým univerzálním vypravěčem. Jo? To je velice takové zajímavé. A právě tady je ta nejzajímavější, nejfascinující věc, která vlastně spojuje tu fyzickou mikrobiologii doktora Nassense a s tou energeticko-kvantovou diagnózou doktora Bigglesena. To jsou právě famózní, fascinující věci, když vlastně tyhle ty věci potom spojíte dohromady. Ano, protože tady je velice důležité si totiž uvědomit, že já minule jsem popisoval ty mikroskopy, které jsou schopny samozřejmě vidět v tom temném prostředí jednotlivé vzorky a ty jednotlivá zvětšení, ale v současné době na ten typ mikroskopu, který tehdy doktor Nassense vynalezl, tak současná věda nemá odpověď, jakým způsobem dochází k tomu v rámci lámání světla a v rámci vlastně pozorování těchto věcí. Proto samozřejmě, bohužel, doktor Nassense byl postaven před soud v Kanadě, no ale k tomu se ještě samozřejmě později dostaneme. Takže vlastně ta fyzikální podstata toho somatidu. Tak doktor Nassense a jeho žena vlastně François zjistili, že somatidy jsou v podstatě materializovanou energií a fungují jako vlastně mikroskopické elektrické kondenzátory. A že vlastně tyto, že vlastně tyto somatidy mají pozitivně nabité jádro a negativně nabitou membránu, díky čemu se vlastně v tekutém médiu, tedy v plazmě, neustále odpuzují. A pokud je vlastně cyklus v pořádku, no tak produkuje růstový hormon, trefon, bez něhož nemůže dojít k buněčnému dělení a životu. Ano? A vznik vlastně těch symplastů, těch hologramů. A doktor Bigglesen si vlastně všiml, jo, když vlastně vzal vlastně to krev, že jo, a teďka si to dal na to sklíčko, tu živou krev, tak vlastně v tom sklíčku vlastně té živé krve, kromě vlastně těch zdravých buněk, se začaly objevovat krystalické útvary, a které vlastně ti klasičtí alopatičtí výzkumníci, když to takhle nazvu, odmítali jako pouhé artefakty, jako pouhé nečistoty. Jo? To jsou nějaké tady nečistoty, to není důležité. A on vlastně s pomocí svojí učitelky Silke Friedrich však dokázal, že vlastně tyto útvary, symplasty, jsou vlastně ve skutečnosti holografické obrazy poškozených struktur v těle. Jo. A vlastně teď se zeptáte, dobře, no tak a jak vlastně vzniká takový hologram v krvi a jak vzniká? Vlastně doktor Bigglesen to vysvětluje skrze kvantovou fyziku a elektromagnetismus. A vlastně každý zdravý orgán má svou specifickou frekvenci. A pokud je vlastně poškozen, třeba nějaké říznutí, říznete se, nebo nějaké trauma, jako v dětství, třeba se vylekáte, třeba na vás skočí pes, jo. Já jsem takové trauma měl, kdy na mě prostě jsem byl malý a teď najednou je pejsek a ten ovčák se rozbil proti mě a skočil na mě, jo. A mě najednou jsem ztratil dech a prostě díky bohu tam byli lidé kolem, tak mě rychle bouchli dozada, zatřepali se mnou, abych vlastně se z toho šoku probral, jako šestileté nebo sedmileté dítě. Jo. Takže, nebo různé traumata, které člověk má z dětství, různého typu, ať už nehoda, jo, různé věci. Jo. A když je vlastně ten zdravý orgán tady poškozený, ať je to jízva, trauma, kavitace, tak vlastně vzniká interferenční pole a to interferenční pole vlastně vzniká s narušenou frekvencí. A to naše tělo, tak jak jsem už říkal, že je prostě elektrické, a to samozřejmě víme, tak tělo vlastně neustále generuje slabou linku elektromagnetické pozadí, jo, které můžeme nazvat jako takovým jakoby biologickým šumem, takový Oni to správně anglicky to nazývají biological hum, hum, jo, H-U-M, jako hum, jo, nebo teď nevím přesně, v různých státech, v různých státech Spojených států se to čte různě, jo, takže ono to každý vyslovuje jinak, proto to říkám, že se to píše jako hum a podle toho si to přečtěte, jak chcete. A když jste v Tennessee, nebo v Coloradu, nebo v San Francisco. Tak, nebo v Británii, v Londýně, to je jedno. No a vlastně on toto vlastně tělo neustále generuje tyhle ty slavolinky elektromagnetické pozadí. A tohleto elektromagnetické pozadí, jestli si vzpomínáte, tak já jsem o tom mluvil vlastně v prvním dílu a to právě tady tohleto vlastně popisuje velmi podrobně doktor Bjørn Nordenstrøm. Jo, v té knize, kterou jsem minule popisoval, jo, protože já v těch jeho knihách, je to velice, velice vynikající je to velice vynikající výzkum, kde tohle je velmi podrobně odborně popsáno, takže my se tady pořád nepohybujeme v nějakých ezoteristických prostě obláčcích nějakých lidí, že, kteří něco vycítili nebo někde něco uviděli. Toto jsou skutečně všechno od profesoři nebo doktoři, odborníci, kteří všechno zkoumají na vědecké bázi. Nicméně samozřejmě já se teď nebráním jakýmkoliv ezoterickým zážitkům, je špatně nepochopte. Já jsem to tady zdůrazňoval v kontextu kritiky, jo, současné západní medicíny, jo, která se to snaží vždycky všechno zhrnout. No a to jsou nesmysly, to jsou hlouposti, tyhle ty věci jsou nedetektovatelné a tak dále. Jo. No, protože jsou samozřejmě takhle vyškoleni, oni vlastně ani... Oni nezačnou vést diskuzi. Správný vědec by začal vést diskuzi, proč si to myslíte, jakým způsobem. Oni okamžitě reagují, mají na to okamžitou odpověď. Aniž by se zamysleli nad tím, jestli to může být pravda nebo ne. Už prostě jejich myšlení je automaticky vedeno tím negativním způsobem a ta optika jejich myšlení je tak úzká, že vlastně si nezačnou, ne samozřejmě všichni, jako lékaři, kteří prostě samozřejmě tyhle ty věci ví, tak samozřejmě mají mnohem širší obraz a začnou tyhle ty věci kápat. Takže lékaři, kteří tohle to sledují a jsou samozřejmě velice otevření na oblast alternativní medicíny, tak velice dobře chápou a myslím si, že vy posluchači velice dobře chápete, kde vlastně celá tahle ta věc směřuje. Co se týče vlastně to, aby člověk byl více otevřený, aby více ty věci začal chápat. A samozřejmě, že my máme na tyhle ty věci, o kterých se zde bavíme, tak samozřejmě proto jsem tady zmiňoval ty knihy, proto budu ještě ty jednotlivé publikace zmiňovat, kde jsou ty výzkumy. Je to celoživotní dílo lidí, kteří dělali výzkumy v laboratoři, kteří jsou to odborníci, doktoři, profesoři, kteří tohle to rozvinuli. Ať už publikovali věci, které byly schválené, anebo věci, které byly cenzurované. A vyšli samozřejmě soukromou cestou, jo. By tedy samozřejmě neuznávaná lékařskou vědu. No a vlastně krev se svým vlastním silným energetickým polem. Tady je to velice důležité, protože vlastně krev má to silné energetické pole, které právě nese na těmi elektromagneticky aktivními somatidy, ano. A ona reaguje právě na tu disonanci toho poškozeného orgánu. Takže vlastně, když to teda nazveme jako ta takzvaná frekvence toho biologického šumu a těch disonancí, když je ten organismus poškozený, ten orgán, tak vytvoří vlastně na té krevní plazmě, která vlastně funguje jako citlivá fotografická deska, právě interferenční vzorec, což je tedy právě ten trojrozměrný holografický obraz, který my nazýváme tím symplastem a který vlastně on jasným způsobem kopíruje tvar, budete se divit, ale to je samozřejmě, jsem o tom mluvil minule, kopíruje tvar poškozeného orgánu, takže tam vlastně jenom vidíte plíce, otázka je tam prostata, zlomená kost, jo, to jsem minule ukazoval tu, jo, ten příklad té zlomené kosti, kteří si vzpomínáte, nebo třeba zub, jo. No a tady je velice zajímavé, že oba tito autoři, doktor Nassens a doktor Bigelsen, tak oba vlastně vytvořili škálu, podle které vlastně lze z krve vyčíst závažnost degradace organismu. To znamená, že byl vytvořen takzvaný na sensu 16-etapový cyklus. Jo. To znamená, že v zdravém těle probíhá pouze zdravý třífazový mikrocyklus. Jo. A somatit, spora, dvojitá stoma, který je vlastně regulován krevními inhibitory. A pokud vlastně náš imunitní systém, pokud imunitní systém člověka selže a vlastně ta koncentrace těch jednotlivých inhibitorů klesne, tak vlastně cyklus se rozběhne do dalších 13 patologických fází, které jsou bakteriální, kvasinkové, plíčňové formy a tak dále. No a to, co je vlastně zajímavé, tak vlastně v kontextu vlastně Bigelsonovy valenční stupně a homotoxikologie. Bigelson totiž toto chování vlastně začal mapovat. On to vlastně tohleto chování, to, co se tady popisujeme, tak on ho začal mapovat skrze Rekevegovu homotoxikologii. Já o tom budu ještě mluvit dál, protože to je velice zajímavé. Doktor Rekeveg, kde vlastně on hovoří, kde vlastně ten Bigelson popisuje 6 fází nemoci od exkrece po dediferenciaci. Ano. Takže vlastně on vytvořil tabulku valenčních stupňů. Ano. A tam jsou prostě jednotlivé fáze, čili akutní fáze, jako odpovídá počáteční patologické transformaci somatidu na bakterie, jo. Čili tělo se zánětem se snaží vyloučit homotoxiny. A potom je ta chronická fáze, která souvisí s plísněmi, jo, že pokud je vlastně akutní fáze potlačená, například antibiotiky, tvrdí doktor Bigelson, tak valence vlastně toho somatidu začíná vstoupat. To znamená, že bakterie se transformují do fungálních, tedy plísňových forem. Jo. A hovoří o tom, že vlastně například rakovina, to je valence 10, je podle doktora Bigelsona a doktora Nasence v podstatě pokročilou plísňovou adaptací, kdy se tělo začíná doslova rozkládat a recyklovat. A samozřejmě, že tyhle ty věci současná věda lékařská odmítá a právě proto byl veden s doktorem Nasencem soud, kde samozřejmě doktor Nasence prohrál ten soud. Samozřejmě v té knize se můžete dočíst, já jsem tu knihu zmiňoval, vy se můžete, je to velice zajímavá kniha, kde se právě můžete o tady této problematice, jak vlastně ten soud probíhal a jak vlastně k jednotlivým těm věcem došlo. A já samozřejmě bych chtěl taky se na toto téma trošku, bych se chtěl taky na toto téma trochu dostat, protože tak, jak vidíte vlastně na tom obrázku, tak potom chci mluvit právě o té terapii, kterou vyvinul doktor Nasen. Ta terapie se nazývá 714-X, což je netoxická podpora imunity. Ano. Takže to jsou takové, bych řekl, velmi, velmi zajímavé věci a k tomu bych se chtěl samozřejmě postupně dostat. Na základě toho, co oni říkají. Protože si myslím, že pro vás jako posluchače svobodného vysílače si myslím, že tyto věci jsou zajímavé a mohou každého z nás obohatit druhým alternativním pohledem. Jo? Já neříkám, že tohle samozřejmě každý může přijmout a že to je pravda, že to tak je. To neříkám. Prostě předkládám tuhletu zajímavou teorii, předkládám tuhletu zajímavou věc, protože se o tom moc nemluví, mnoho lidí o tom neví. Předkládám to jako takovou jednu zajímavou věc, jako nad kterou je dobré se prostě zamýšlet, nad kterou je velice dobré prostě popřemýšlet a vidět prostě to jako jednu z možných alternativ. Ano? Byť tedy, říkám, prostě Louis Pasteur na smrtelné posteli přiznal, že Bechard má pravdu, no nicméně je tady spoustu pro a proti, takže to už je otázka potom, aby si každý z vás udělal na to vlastní pohled. No a pochopitelně, že tahle ta celá oblast hraje velmi důležitou roli v kontextu právě psychosomatiky a emocí. No, protože ta psychosomatika a dané emoce, to jsou ti stvořitelé toho somatického poškození, které vzniká. Samozřejmě předpokládám, že většina z vás četla Louise Hay, její knihy na téma psychosomatiky. Samozřejmě to tady nebudu dál tyhle věci zmiňovat, protože vy, kteří posloucháte svobodný vysílač alternativní rádia a pohledy, tak pochopitelně tyhle věci jsou pro vám velice dobře známy, takže právě tyto věci nebudu vysvětlovat. No, takže vlastně tito oba dva badatelé prostě vzali a jdou, vlastně šli hlouběji než jakési klasické mechanické destrukci, řekněme toho terénu, toho našeho organismu, protože já nazývám, oni to také tak nazývají, vlastně ten terén, ten náš organismus vlastně nazývají terénem. No? A vlastně tím klíčovým jakoby stvořitelem, nebo tím triggerem, promítám, já si teďka zase, že já prostě samozřejmě tady ty 4 dny mluvím anglicky a přemýšlím v angličtině, jak to spouštěč, jo, zase vzpomenu. Spouštěč, jo, tenhle ten vlastně tohle ty věci jsou spouštěčem těch fyzických změn pro ty emoce a pro ty psychosomatické šoky. A to je právě to, co já právě, když si necháte udělat tu kartu zdraví, tak tam prostě to, máte svých 7 čaker a těch jednotlivých 7 čaker ve vašem těle, každý z vás má identitu, každý z vás má jiné energetické hladiny, které vy jste při svém narození přijali. Jo. A každé té čakry, už je, samozřejmě já vím, že čakry je víc, já jsem to zmiňoval, že 9 potom čakry v nohou, ale když začneme, je třeba začít těmi fundamenty, je třeba začít tím základem, tady se my budeme povědět o těch 7 čakrách, no tak samozřejmě člověk medituje, jo, muladhara, jo, základy a tak dále, a to je jedna věc, ale tady je velká výhoda, že vy, když máte vlastně tady tyhle informace o vašich energiích, ve vašich čakrách, tak každý z vás má trošku jiné ty energie. A to je velmi zajímavé právě v tom, že vlastně ta čakra, každá ta čakra těch 7 částí v tom našem těle, tak vlastně každá ta čakra má danou energetickou hodnotu. To jsou naše emoce a ty naše emoce, to je právě ten spouštěč. A když my máme tu danou emoci, tak ta emoce se projeví tím, že vlastně ta emoce vytváří určitou energii, to je ta druhá hodnota. A když máme tu energii, tak ta energie se propíše fyzicky do toho našeho těla, do toho našeho terénu. A to je potom to třetí, to je ta třetí hodnota. A když vlastně člověk zná tady tyhle ty všechny tři energie u té každé čakry, no tak to je vynikající věc, protože vy potom, protože vlastně tyhle ty vaše energie mohou být buď v plusu nebo v minusu a vy můžete začít v rámci toho vlastně s těmi energiemi začít pracovat a vyvarovat se určitých těch negativních energií, těch vašich emocí, anebo naopak zjistit emoci, které se projevily třeba ve vašem dětství, v různých traumatech a začít s tím pracovat tak, aby se vlastně potom ten váš terén ve vašem organismu vlastně vyrovnal, aby ty energie byly pozitivní a nedošlo tedy k vytvoření té nemoci. Samozřejmě, že tohle je všechno alternativní věc, ještě jednou chci zdůraznit, jo, a nicméně je to velice zajímavé a je to fascinující. No a právě ty emoce a ty psychosomatické šoky, takže právě doktor Nassens, vlastně ve shodě s doktorem Deschampem, oni vlastně v těch svých knihách velice zajímavě uvádí a říkají, že spouštěčem imunitního oslabení a rozpadu vlastně toho zdravého somatidového cyklu, tak vlastně je trauma. Takže vlastně to jsou ty různá jednotlivá trauma, které my vlastně jakoby se nám dojde v našem organismu, v organismu prostě některých lidí. No a to vlastně zahrnuje nejenom jakoby ty klasické vlivy, jako ty fyzické, jo, ale vlastně to souvisí s těmi psychickými stavy, s těmi emočními šoky a depresemi, ano, třeba, jo. No a to je právě, samozřejmě, jak když se podíváte do knihy Louise Hay, kde máte samozřejmě nebo spoustu různých knih v oblasti psychosomatiky, které emoce odpovídají za jakoukoliv, tam je ta tabulka, kde vidíte jednotlivé emoce, které odpovídají za jaké orgány. To je prostě samozřejmě jasně přijatá věc v alternativních kruzích, ale tady toto jde dál, protože když vy znáte potom přesně ty jednotlivé vaše energie, ty hodnoty, tak vy jste schopni potom, a víte, co za těmi hodnotami se skrývá a jaké oblasti, tak vy jste vlastně potom schopni s tím pracovat. Jo. Takže, anebo někteří vlastně, nebo někteří, já jsem se bavil s různými lidmi na toto téma, tak oni byli schopni se intuitivně vyvarovat těm věcem. Ano? Takže vlastně, když jsem s některými lidmi mluvil, tak oni, by jsem v pohodě, jo, jsem zdravý, no, tak to je super, protože oni byli schopni intuitivně vlastně žít v těch pozitivních energiích. Ale u některých lidí, kteří samozřejmě mají nějaké zdravotní problémy nebo věci, no tak, nebo měli ve svém životě a pak je překonali, tak zpětně vlastně, když se podívali na ten svůj život a viděli ty jednotlivé problémy, tak vlastně zjistili, že skutečně to byla oblast právě těch, z toho introspektivního pohledu, když se dívali na ten svůj život, na tu matici, tu osudu života zpětně, tak vlastně najednou zjistili toho jejich zdraví, tak najednou vlastně zjistili, že ty věci skutečně se dělí na základě těch emocí. A doktor Bigelsen, on hovoří vlastně v té své knize o takzvaném tělesné pancéřování. To znamená, doktor Bigelsen se odvolává na dalšího velice, řekněme, kontroverzního člověka, na doktora Wilhelma Reicha, který vysvětluje mechanismus potlačené emoce. A jaké máme potlačené emoce? Třeba příklad strach, hněv, smutek, jo, prostě. No, a on hovoří o tom, že tyto potlačené emoce, že to je čistá energie, kterou my vlastně, to naše tělo, my si vlastně, jako lidé, kteří tímhletím jakoby trpí, tak oni vlastně si uzamknou toto vlastně do svalového stažení, do takového jakoby pancíře. A prosím vás, já tady, když, a potom, co se děje, tak vlastně, a potom dojde k tomu vlastně, že toto chronické, to napětí vlastně stlačí kapiláry, zamezí vlastně toku tekutin, tedy celý náš lymfatický systém, krev a lymfy, a vytvoří lokální stagnaci. A ta stagnace vlastně změní ten terén toho našeho organismu a vyvolá disonanci elektromagnetického pole, tedy interferenčního pole. A na to reagují potom ty somatidy tím pleomorfním vzestupem a v krvi se vlastně zhmotňují jako symplast, ano, jako tady ten hologram, jo, těch jednokrvních ledviny, játra a tak dále, jo, v té krvi. No a toto je právě jako to je, to, samozřejmě, to není otázka těchto dvou knih, jo, já předpokládám, že budou na to některé dotazy na YouTube, budete se ptát a tak dále, takže já nevím, jestli tam ty knihy budou moc napsat, ale samozřejmě já v dalším pořadu udělám zase další tabulku nebo udělám další slide, kde budou další knihy, které se můžete podívat, můžete si tyhle ty věci ověřit, protože samozřejmě možná následují někteří takový lidé, kteří mají teprve otázky, zajímají se o toto téma a jsou otevření těmto alternativním věcem, tak si vlastně budou moci to věci v této literatuře ověřit. Protože vlastně v současné době probíhá mnoho let, desítky let výzkum v alternativní vědě, právě třeba v lékařství, právě třeba i zde ve Spojených státech bylo napsáno několik vynikajících knih právě na téma tady, jak pracovat, jo, a je spoustu lékařů a profesorů, kteří vlastně na těch klinikách tady alternativních pracují právě s těmito pacienty, co se týče právě těchto v rámci psychoterapie a léčení. Jo, takže a dosahují skutečně velmi zajímavých výsledků v léčení, ano. A popisují to samozřejmě potom v těch svých jednotlivých knihách a v těch svých jednotlivých dílech. Jo. No a doktor Bickelson, on vlastně v tom své knize a v těch svých vlastně jednotlivých publikacích, tak on to nazval tu jednu část, to, co jsme si popisovali, takzvané worry cells, čili jakoby starostlivé buňky. To znamená, že jako Bickelson pod mikroskopem vlastně přímo identifikoval specifické obří krystalizující buňky, ty worry cells, jo, ty starostlivé buňky, které vlastně ukazují jako toto hluboké dlouhodobě vlastně, ty hluboké dlouhodobě neprojevené emoce, ty ty starosti či ty traumata, jo, to znamená, ať už někdo byl třeba zneužívaný v dětství, tak ty se potom zobrazovaly určitým způsobem. Takže to jsou prostě věci, které jsou podloženy dlouhodobým jakoby alternativním samozřejmě výzkumem. Jo. A tady právě je ta oblast to, co jsme si řekli teďka, to je ta oblast právě té terapeutické syntézy, tedy rebalancování terénu versus vlastně ničení buněk. A vlastně to, co je vidět tu nádhernou shodu vlastně obou autorů, jo, tady v této oblasti, tak to je právě shoda taky v přístupu, jak tyto věci léčit. No. A teď zase opět chci říci, prostě popisuju ty knihy, tohle neznamená, že teďka, když teď co budu popisovat, tak teďka hned okamžitě vysadíte léčbu, třeba léky, nebo se to, co máte, to v žádném případě, tohle to je všechno na vaši zodpovědnost. Já vám tady teďka prostě jenom říkám věci toho, jak vlastně na co ti lékaři přišli, jakým způsobem postupovali. Jo? A taky samozřejmě víte, že prostě to lékařská věda odmítla, také víte, že prostě ten doktor nasled byl odsouzený, ano, že byly ty metody zakázané, tak jenom, jo, prostě říkám to jako takovou zajímavost, ale a vysvětlím tedy, co oni odmítli. Oni odmítli cytotoxicity. To znamená, že konvenční medicína bojuje s rakovinou pomocí chemoterapie. Jo, a tady už budete chápat, proč vlastně byl vedený soud s doktorem Nassensem. A to jsou ty karioklasické jedy, ano, které se vlastně snaží zabít buňky, čímž vlastně drasticky poškozují imunitní systém a nutí somatidy k další patologické adaptaci. A doktor Nassens vlastně vyvinul přípravek 714X, tedy byl to netoxický přípravek na bázi kafru, který se vlastně nevstřikuje do žíly, ale intralymfaticky, a aby vlastně podpořil tu lymfatickou drenáž. To znamená, že on funguje tak, že dodává dusík rakovinovým buňkám, které jsou vlastně, to jsou jako takové pasti, no? Jak máte pas na myši, tak tyhle ty vlastně, když dodává tam ten dusík, tak vlastně dochází k tomu, že vlastně ty rakovinové buňky jsou vlastně jako takové, jsou vlastně takové, oni jsou pasti na ten dusík, ano? Jo, to znamená, že vlastně to vlastně dojde k tomu, že vlastně on tím neutralizuje toxin, jo? A ten toxin, to je speciální cochon serogenic K faktor, takzvaný CKF, který vlastně tyto buňky vylučují k ochromení imunity a umožňuje vlastnímu imunitnímu systému těla, aby rakovinu zničil. Takže vlastně a vidíme tady to, že vlastně to krédo doktora Wibblesena, který zemřel a rozvíjí to tedy samozřejmě jeho děti, jeho dva synové, tak vlastně zhrnuje vlastně doktor Wibblesen slovy, že a to říká samozřejmě doktor Wibblesen, já cituju, co říká doktor Wibblesen, no, teď, jo, abyste věděli. Já budu ho citovat, to, co řekl doktor Wibblesen, no, v knize. Medicína neléčí. Léčivé látky pouze dodávají nástroje a výživu. Léčí se pacient sám. A doktor Bigelson říkal, že cílem je vždy rebalancovat pH a terén, aby se vlastně ten somatit, nebo endobiont, to záleží, jak to nazveme, podle kterého vědce, mohl pleomorficky vrátit do své přirozené zdravé nízkovalentní formy. Ano. Takže, a toto jsou, prosím vás, když vezmeme, proto jsem vlastně v tom našem dnešním pořadu jsem vnímal skutečně, že je důležité porovnat vlastně chápání doktora Gastona Nassense. Minule v tom pořadu se můžete podívat, jak se ta kniha jmenuje, protože tam je sice více popsáno, a proč byl vedený soud s doktorem Gastonem a tak dále. Já se budu tomu zmiňovat v třetím dílu, protože dneska už nebude mít čas. Já jsem sice připravil, máme tam 10 snímků, ale já jsem vnímal, sice jsem se trošku rozpovídal tady o tom, ale já jsem to vnímal, že je důležité jakoby připravit a jakoby, abyste měli trošku, abychom všichni vlastně měli trošku širší pochopení těchto souvislostí, jo, protože řeknu to takhle, jo, když člověk vlastně zkoumá, dívá se na tyto věci, tak ono to není to fakt jako jednoduché ty věci pochopit, jo, prostě, jo, je to takový výzkum a ty věci, abych to prostě přirovnal a to se týká jakoukoliv výzkumu, a já vlastně tenhle ten systém vždycky používám, co se týče mého výzkumu v kontextu mé pansofie, protože já jsem skutečně zastánce pansofie. A ne tedy v tom smyslu, jak to říkal jenom Jan Amos Komenský, ta jeho pansofie, ale souvisí to skutečně v kontextu toho, že člověk skutečně chce pochopit svět, chce pochopit vesmír, chce pochopit přírodu, chce pochopit věci kolem něho, chce pochopit svůj organismus, chce pochopit tyto věci, tak musí vzít a musí, nebo měl by tedy začít studovat interdisciplinárně spoustu různých oborů, ať už je to lékařství, astrofyzika, astronomie, chemie, fyzika, astronomie, historie, jo, astroarcheologie, spoustu těchto oblastí, aby vlastně potom, když máte takový širší rozhled, jo, a perfektně, když umíte ještě spoustu různé jiné jazyky, tak si věci můžete přečíst v jiných jazycích, protože některé třeba nejsou přeloženy v angličtině, některé zase jsou třeba nejsou přeložené v ruštině, jo, takže když máte tak máte možnost prostě studovat různé věci a potom člověk začíná vidět takový trochu širší pochopení, vidí ty věci komplexně, jo. A já to dám například do takového, běžte do obchodu, třeba půjdete do obchodu, já nevím teda kolik v Česku, ale předpokládám, že se dají koupit, já jsem to nevěřoval, ale tady třeba prostě v obchodě jsem viděl puzzle, koupíte 60 tisíc kousků, no? 60 tisíc. No? Takže máte, představte si, koupíte si puzzle 60 tisíc kousků puzzle a teďka bum, vysypete z té krabice. Teď na to hledíte, že? Teď tam červený, zelený, že jak to mám složit, jako 60 tisíc kusů. Takže jsme se představili, no tak to funguje tak, že oni udělali dobře tady, a nevím, jak to je, jestli to je prostě v Česku, jo, když si se mají koupit, to jsem neskoumal. Já co jsem měl puzzle, tak to bylo maximálně, myslím, 1000 kusů. A byl jsem rád, že jsem to vůbec složil, jo, to jako. A tak oni vlastně, když to rozhodnete, tu krabici otevřete, tak tam je 60 sáčků, a tam je jako ten saček má 1000 kusů, no. Takže vy vlastně vezmete a začínáte vlastně, otevřete, že jo, ten saček s těmi 10 000 kusy, teď to začnete skládat, že oh, tak mám jednu část hotovou, jo, tak to je popsané 1, 2, 3, 4, takže máte 1, 2, 3, 4, máte, jo, takhle, a potom jdete dolů, jo, takže vlastně vytvoříte nejdříve levý roh, jo, 1000 kusů, teď hned vedle něho dalších 1000 kusů a tak postupujete, až vlastně vytvoříte všechno. A tak je to vlastně ve všem, vlastně ve výzkumu, vlastně v tom alternativním výzkumu. Tady člověk fakt musí být jako takový detektiv prostě, který musí investovat peníze, co se týče různých knih, různých jazycích, kupovat různé papery, já nevím, prostě co všechno musí prostě tohleto študovat, zajímat se, mít čas na to číst, prozkoumat to a pak přemýšlet, jak to prostě všechno dát dohromady, jo. A potom, když vlastně to tak nějak dáváte dohromady, si to puzzle, tak potom vlastně začínáte chápat, heureka, jo, začínáte prostě chápat věci, které byste si normálně jako takhle nedali prostě nikdy do souvislosti, no. No a když to teda zhrnu, protože už vidím, že se pomalu máme, tady je 12.33, předpokládám, že teda u vás je teda v Česku je teda, bude vlastně půl deváté, takže už máme, vlastně nemáme ani skoro půl hodiny čas.
1: Souhlasí.
0: Jo, díky, že mi kontroluješ, Pavlíku, a
1: tady máme se zase to dnes. Pořád první obrázek máme.
0: Jo, ano, máme první díl, no, Pavlíku, já jsem se rozhodl, že musím tady tuhletu věc podrobněji probrat, proto jsme zůstali u toho prvního obrázku. Jo.
1: Dobře, pořád.
0: Takže posluchači mě omluví, že neuvidí pletforu 10 snímků, protože že jsem se trochu zapovídal u toho prvního, ale já to vnímám jako velice důležitou věc, aby jsme si ty věci trošku více objasnili a více pochopili. Budou prostě další pořady, jestli to samozřejmě posluchače bude zajímat, tak se budou moct podívat na další díl, kde ty věci mnohem podrobněji budou rozebírat. Jo? Mm-hmm. Já jsem prostě vnímal, že chtěl jsem vzít a chtěl jsem celou vlastně tu knihu doktora Bigglesena, tyhle to všechny věci prostě dát do kontextu, kontextuálně, aby vlastně lidé chápali ten kontext a potom budu podrobněji se rozebírat těmi dalšími věcmi. Jo? Mm-hmm.
1: A jenom si říci, že pokud chcete na něco se zeptat, zavolat do pořadu, tak můžete, telefon je 608 12 14 19. Mám to připravený k příjmu, takže to je jenom tak, že už je poslední část pořadu, takže můžete. A ty zde pokračuje.
0: Takže bude samozřejmě pokračování, bude třetí díl holografické krve. Jestli můžu poprosit posluchače, já to se pokusím dokončit co nejdříve, to znamená asi ještě tak dejte mi 10 minut a jak bude 45, tak vlastně to nějak uzavřu, mohou být otázky. Můžete volat samozřejmě a samozřejmě bych se chtěl ještě dostat tak jako vždy na závěr k těm dalším věcem, kde asi taky publiku možná budeš chtít něco oznámit nebo tak, takže jo, takže pojďme to dokončit do těch 45 a potom se tedy můžou posluchači vrhnout na telefon a nebo ty taky samozřejmě s nějakýma oznámeníma
1: a vrhnul, já taky můžu. Už se někdo vrhnul, tak já ho zkusím, jestli to bude.
0: Pavlíku, prosím tě, ne. Já tě poprosím, ne, já to dokončím, ano, aby jsme měli tady skutečně...
1: Jejda, tak to jsem to vyzval
0: a... to dokončit.
1: Já jsem to vyzval, no.
0: To jsi vyzval ty, promiň, to jsi vyzval ty, ale já jsem tě o to neprosil, takže já nebudu teď odpovídat, jo?
1: Dobře, pořádku, já myslím, že něco
0: můžu... Dej mi, prosím tě, já to dokončím.
1: Já mám takže, dneska den, ten, já mám dneska den, tak pokračuj.
0: Prosím tě, fakt, prosím tě, neskakaj mi do řeči, já to, promiň, omlouvám se, ale já to doopravdy, já se musím soustředit. Je to velice těžké téma, není to jednoduché. Já mám jenom střední vzdělání lékařské. Jo, byť jsem se zabýval 20-30 let lékařstvím, moje maminka byla nemocná, takže jsem prostě přešel prostě všemi skripty, prostě, které dělají doktoři prostě na univerzitě. Takže byť nemám prostě doktora z lékařské fakulty, tak prostě mi věřte, že jsem prostě se těmi věcmi zabýval na vysokoškolské úrovni. Jo. Takže zase, abych tady neříkal nějaké voloviny, takže fakt člověk se tím zajímá delší dobu. Takže a není to jako by pro mě jednoduché. Jo. Takže dej mi prosím tě možnost to teďka nějak hrnout a to skutečně dokončím. Takže děkuju.
1: Tak teď nevím, jestli neslyšíš, nebo si zamrznul.
0: No, já slyším prostě, já se musím představit teďka k tomu, abych vlastně to, co jsem všechno řekl, abych to nějak to dal dohromady. Já tu mám samozřejmě nějaké poznámky před sebou, ale prostě přemýšlím, jak to udělat tak, abych to prostě dokončil, pořádku. Abych to jako dokončil. No. Takže prostě dej mi chvilku, já se omluvám posluchačům za to, aby to mělo hlavu patu, protože to bude to zhrnutí toho, takže... A já jsem taky prostě unavený, já jsem prostě fakt, jsem v konference teď lidí a ve studiu jsem ještě byl, jo, prostě bylo to prostě strašně náročné. Teď je to změna časová, jo, takže jsem taky unavený a pro mě to mnohem jako těžší se na ty věci soustředit, jo, takže fakt se o posluchačem omlouvám, ale věřím, že to dám ten konec teďka dohromady, ten závěr. Takže když to vlastně shrnu, tak máme vlastně tady doktora Gastona Nassense a máme doktora Harveyho Bigglesena. Ano, a tady je důležitý vlastně ten mikroskopický základ. To znamená, že vlastně doktor Nassense vlastně objevil vlastně ten somatit. A ten somatit to je jako takový energetický kondenzátor a DNA prekursor. Jo? To znamená, že když to vysvětlím jako z pohledu klinické interpretace, tak vlastně sledování těch energetických otisků, těch symplastů, jo, poškozených vlastně orgánů v té živé krvi, Tak vlastně oni na základě toho vlastně byl vytvořen ten 16-etapový pleomorfní cyklus toho somatidu jako indikátor imunitního rozpadu. To znamená, že oni sledovali celkově vlastně v tom, ten v systému hledali vlastně kontextualizace. Museli být schopni vlastně toto kontextualizovat a na základě vlastně té kontextualizace vlastně a homotoxikologie vlastně a těch jednotlivých valenčních stupňů, tak ukázali vlastně ten postup a degeneraci a hojení toho vlastně toho terénu jako v nás, v tom našem organismu, ano. A takže vlastně a na základě toho oni hovořili jasně a jejich pokračovatelé hovoří jasně, že ty patologické spouštěče jsou jako, když člověk má nějaké to trauma, nějaký šok, nebo nevím, nějak třeba dojde k nějakému chemickému poškození, nebo třeba oslabení imunity, jo? A oslabení imunity může být z původu, nevím, strachu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. No. A vlastně tady dochází k tomu, že ta příčina toho traumatu, ty jednotlivé emoce, nebo ty psychické vzorce, jo? To znamená, co to jsou ty psychické vzorce? No to v podstatě to je zrcadlo té naší paměti. Jo? A potom vznikají třeba i různé ty fyzické blokády, jako třeba to jsou zase, jak to popisuje doktor Bigelesen, to jsou výzvy, zuby mají velice důležitou, hrají velmi důležitou roli. Jo? Toto si řekneme v tom dalším, v těch dalších dílech. No a oni vlastně zvolil doktor Nassen a netoxickou podporu lymfy a imunity vlastně našeho imunitního systému, tak vlastně vytvořil právě tu terapii 714/X. Jo. A ta terapie, to je vlastně, to už je dochází k čemu? To je vlastně celostní rebalancování pH, osteopatie, biologická stomatologie a uvolnění emočního pancíře. Jo. A tady vlastně je to, co je velice důležité, tak právě je otázka toho, že vlastně ten celý, to, co objevil doktor Bigelesen a Nassen, vlastně z pohledu toho klinického, psychosomatického, tak to má to hlavní, co je, tak to má právě z toho pohledu toho, té psychosomatiky, tak má hlavně diagnostický rozměr. To znamená, co je to ten diagnostický rozměr? To znamená, že ukazuje, že krev není jenom transportní tekutina, ale že je to tekuté holografické zrcadlo naší duše. Je to historie našich zranění a stavu našeho vnitřního vesmíru. A to je prostě fascinující a velice zajímavá věc. Jo? A to právě souvisí s tím, že to souvisí právě s tím, že každý z nás máme ty jednotlivé určité frekvence a ty energie, s kterými, když je známe, tak můžeme vlastně s nimi pracovat tak, aby jsme z těch jednotlivých traumat vyšli, jo, a byli zdraví. Když jsme zdraví, no tak chvála Bohu, intuitivně tedy jste se tedy vyvarovali tady těmto problémům. Takže skutečně, tak jak prostě vidíte na tom snímku, tady je prostě vidět jasným způsobem to, že to má jak fyzikální, tak biologický základ. Jo? V oblasti elementární biologie, mikroskopie, pleomorfního cyklu, imunitní regulace, a právě té detoxické terapie, té léčby 714X, jo. Takže vlastně to je, a když potom na to podíváme samozřejmě z pohledu, tak tu vidíme tu holografickou, z pohledu doktora Bigelesena, holografická diagnostika, strukturální mapy, jo, v té krvi, emoce, pancéřování, odstranění potom těch příčin a uzdravení vlastně toho terénu. A to jsou věci, to jsou potom jednotlivé terapie, které vlastně souvisí s tím, jakou vy máte jednotlivé energie, jaké máte frekvence těch jednotlivých vašich čaker, tak vy s tím můžete potom pracovat. Když budete vědět, tak s tím můžete pracovat a můžete, a jo, a tohle je velice důležitá výhoda. A tohle to samozřejmě už nevytvořili tyhle ty věci, to hovořím o té matici osudu, matici zdraví a tyhle těch věcech a potom o nějakém dalších tady těchto psychoterapeutických věcech, ty jednotlivé knihy, věci, které určitě by si chtěli, byli lidé třeba by byli zajímavé, si chtějí prostě přečíst. Ano? Takže vlastně a ta interpretace tam začínal doktor Biglesen u těch 300 různých vzorků a tam je vlastně skutečně, tam jsou různé emocionální já mi tady baterka padu, že to musím napojit. Mhm.
1: Tak ještě jsem byl to. Ty jsi to neměl v síti, Jendo?
0: Mně to vypadlo, já jsem tady, jak jsem mluvil, tak mě to prostě nohou, jsem si to tady vykopnul, jo, protože já tady sedím jako strašně na takovém malém místě. Jasně. Tak jsem jaký si tam, to nohou prostě už je to v pohodě, jo, už je to v pořádku.
1: Jo, v pohodě, to bylo i předtím, akorát, že to asi už bylo na hraně. Prosím tě, jaký je tam napětí? Mají tam pořád 120 nebo je tam i už 230?
0: Mají tam 120, no, mají 120. Tam 120. Já jsem si tady půjčil.
1: Jo. Ten zdroj
0: no a normálně to všechny ty naše nabíječky, na ty fungujou. Všechny naše nabíječky fungují samozřejmě stejně, to znamená, já mám naše nabíječku, ona by teda, když by měl ten konvertor fungovala, jo, protože tu zastrčka je jiná, ale mě tady půjčili z Gaia prostě celou tu nabíječku, takže já jsem tam jenom dal, jako, že to je USB-C, tak jsem si ten svůj kabel propojil a normálně mi to funguje. Takže, takže v podstatě tak, no.
1: Dobrý, tak pokračuj.
0: No, já si myslím, že teda jsme tímhletím by to můžeme dneska uzavřít a já se samozřejmě dostanu potom k těm dalším snímkům, kde už si myslím, to bude mnohem rychleji odsypat, kde budu už konkrétně mluvit o těch jednotlivých dalších věcech, které s tím souvisejí. Takže, ale vnímal jsem, že prostě chtěl jsem tady vytáhnout tu významnou roli právě Gastona Nesence a ty jeho objevy a já se k němu samozřejmě potom v tom dalším pořadu ještě vrátím.
1: Mm-hmm. No, tak co navrhuješ teď dál?
0: Takže můžeš dát zpátky to krevní řečiště, můžeš dát zpátky to krevní řečiště, abych tě taky viděl.
1: Ano.
0: Já ho super ještě vidím.
1: Samozřejmě.
0: Tak máš pěknou košili.
1: Jo, to jo, teda. Hele, ale teď tu mám zase telefon. Ne, teď už ho asi
0: můžu vzít. Mně se líbí.
1: Teď už ho asi teda můžu vzít ten telefon, že?
0: Jo.
1: Tak jo, jo. Rovnou do vysílání, uvidíme, kdo to je. Tak prosím, si ve vysílání rovnou, myslím, že to je Martin?
2: Ano, tady je Mpík, poslušně hlásím, že jsem opět zde. Pavlíku, já tě musím pochválit dneska večer. Čověče, ty záříš, jak rudá záře nad Kladnem.
1: No,
2: ty
1: brděl.
2: 10 minut ti nešel zvuk. Já jsem ti telefonoval třikrát, ale že ti nejde zvuk. Nevzal jsi to ani jednou, protože ani ten telefon nefungoval.
1: Ten telefon byl vyplý. Neuvěřitelný.
2: Prozichr se vypnul úplně všechno. A to nevadí, my už jsme si zvykli. Co jsem to chtěl? Jo, chlapi, já se vám musím s něčím svěřit. Mě dneska postihlo takové štěstí, že se z toho pořád nemůžu smatovat. Normálně já jsem za pouhých 699 korun sehnal červenou knihu od Karla Gustava Junga.
0: No tak ona stojí přes 4000.
2: Já vím a já jsem ji v jednom internetovém antikvariátu sehnal v perfektním stavu za 699. Takže už se na to těším, až se do toho ponořím. To je tak asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Jinak teda vysílání bylo pěkné, výživné a až na ten začátek, tak se opatrujte.
1: Ten byl nejvýživnější. Tam jsi si mohl domyslet, co chceš, vidět krásně. A no,
2: hele, ale mě to bylo jasné, protože zvuk sice nešel, ale viděl jsem tu mapu americké Colorado a Denver, ano. Jo, tak jsem si hnedka vzpomněl, že Zdenďa je v Americe na nějakém sympóziu, jo. No, taky jsem si teďka se Zdeňkem vyměnil nějakého maila a já jsem si ho přečetl až dneska, protože mi ten mail zapadl do spamu, jelikož já jsem po něm chtěl něco o tom Jungovi a on mi odepsal, že jsem se nezaregistroval, no jo, ale to už asi ani neklapne, protože já jsem byl měsíc zaregistrovaný na Mysterium Mundi a po měsíci, kdy mi skončila bezplatnost, jsem to zrušil, protože se mi zdálo, že to nějak nestojí za to, abych to platil. Takže asi tak, no, takže.
1: To jsem neudělal jako radost. Hele, ale to teď teprve přijde, jo. Potom, co se tam udílo v té Americe, jaký tam měl úspěch, tak teďko budeme šťastní za to, že máme zděndu zde na Svobodném vysíleči. A tak to za to nevím, bude stát teprve. To teprve za to bude stát teďko.
2: Možná je všechno, no.
1: No, tak vidíš.
2: Tak to je jako, ale já prostě, já na netu zásadně preferuju pouze bezplatné služby.
1: Dobře,
2: protože ono, jako, ono toho, co se mi líbí a co je placeno, tak je docela hodně a já bych se potom nedoplatil, kdybych šel do toho. Takže díky za dnešek, mějte se krásně, chlapi, čau.
1: Ahoj, mějte se krásně. No, tak jsi to slyšel, Zjendo, tak jsi to slyšel, no. A to byla ta otázka, kterou jsem chtěl podat začátku, za který se dostal tady už vynadáno na chatu a tak dál, že jsem úplně blbej. No nic, a tady se to nedokázalo.
0: Pavlíku, já s Martinem nesouhlasím, když říkal, že my jsme si zvykli, já si myslím, že to bylo nehezké z jeho pohledu tady toto říkat, takové sarkastické, takže se tě chci zastat, jo.
1: Jo, hele, pořádku, my jsme lidi, já to beru taky tak.
0: Ne, počkej, nech mi domluvit, my jsme lidi prostě. My jsme lidi prostě, a to se stane, jo, samozřejmě. A i posluchači, prosím vás, my jsme lidi, to se prostě stane, jo, tak jako berte prostě Pavlíka, prostě to se stane, jo, takže úplně v pohodě, jo, nic se neděje, no tak prostě dobře, je to, ber to v pohodě, Pavlíku, prostě ne vždycky prostě je posvícení, jo.
1: Já vždycky každému říkám, to, komu se to nelíbí, musí to pochopit, protože když vysílá Česká televize, tak na tu jednu směnu, kde se o to vysílání stará zhruba 20 lidí. Zhruba 20, někdy 30 lidí, podle jak to je. Ano, já to všechno dělám sám, ano. Takže nedivte se, je to tak, no. Je to tak, prostě občas se to stane, protože ostatní to třeba nemají tak těžký, protože nevysílají s obrazem. A to zabere fakt 90% těch úkonů, který tu člověk musí dělat. Ten obraz je fakt hodně náročný. Kdybych to měl jenom opravdu rádio a vysílal jsem jenom fakt rádio, no tak je to úplná brnkačka. Jo, to by se asi nestalo, ale tak to opravdu se dějou. Hodně takovéto věci se mi stávají. Stává se mi to, no prostě je to tak. V pohodě, nic si z toho nedělám, vím, jak to všechno je, snažím se samozřejmě, aby se to nedělo. Schválně to opravdu nedělám. Tak, Stěndo, povídej. Povídej dál, máme 50, máme ještě 10 minut. Máte někdo ještě nějaký dotaz nebo něco? Můžete zavolat?
0: Zavolejte.
1: Ano, 608 12 14 19. Pro ty, kteří poslouchají a nevidí to číslo, které je na dolní liště, při vysílání 608 12 14 19. Můžete zavolat, ptejte se z Dendy i, a to si myslím, že by bylo velmi dobré dneska to, jak to v té Americe. I když to z začátku hodně sdělil, tak přesto si myslím, že určitě nějaký v uvozovkách šťoura by se mohl na něco zeptat, co se tam opravdu třeba dělo a co ho tam hodně zaujalo. Ano, já už se radši na nic ptát nebudu, protože moje otázky jsou často buď nepochopené, jak jsem říkal, protože to špatně dokážu položit, tu otázku. Takže asi tak. Někdo nevolá zatím, nějaký mail tu tak
0: jestli,
1: taky není.
0: Jako sam můžeme to udělat tak, že jestli někdo nevolá, tak udělíme to tak, že můžeš tam pustit tu matici ještě jednou. A já bych ještě potom, když nikdo nezavolá, tak bych řekl něco o té Americe částečně a jo, jestli tomu, nebo máš to někde to video, nebo nemáš ho někde po ruce.
1: Video? Jo, tu Matice
0: no,
1: myslíš.
0: To
1: video, ano, určitě tady někde bude živák, Matice tady mám, ano, já to tam pustím, takže poslechněte si to.
0: S tvým oblíbeným.
3: Ten program, který pod povrchem koncem řídí vaše kroky, většina lidí svůj osud jen přežívá. Vy ho dnes začnete tvořit. Vítejte v živé Matici, v alchymistické laboratoři vaší duše. Společně se stoupíme do hloubky, kde jsou uloženy kódy vašich rodů a stínů. V 8 krocích zlomíme pečetě, které vás drží v nedostatku a nemoci. Očistíme chrám vašeho těla a probudíme vaši vitální sílu. Otevřeme brány hojnosti, kde peníze přestanou být bojem a stanou se energií. Přepíšeme vzorce vašich vztahů, aby do vašeho života vstoupila skutečná blízkost. Sledujte, jak se vaše slabosti v žáru vědomí mění v ryzí zlato. Stanete se suverénním architektem své nové reality. Už žádné oběti, jen vědomé zhmotnění vašich nejvyšších vizí. Živá matice. 8 týdnů, které definují váš nový svět. Projdete branou, ze které není návratu k malosti. Akademie duchovního růstu. Vaše svoboda začíná právě teď. Série webinářů. Živá matice. Alchymie zhmotnění a přepis osudových kódů. Webinář. 8 kroků k absolutní svobodě těla, hojnosti a vztahu. Začíná již dne 4 dubna do 23. května. Registruj se na mysteriummundi.cz.
1: No, není to trochu staré už, nebo stále to probíhá, tato akce?
0: Staré, tak je to, víš co, to je samozřejmě ze záznamu, ano. Takže vlastně každý, když si vlastně tady tento webinář může na webu objednat,

0: se dívat do mikroskopu a ono v podstatě ty věci se člověk je schopný takhle jakoby si sám potom na základě toho jakoby najít. A člověk, který si to objedná, ten webinář, tu živou matici, tak tam dostane, má vlastně možnost, já mu pracuju přesně ty jeho energie, takže vlastně i když je to ze záznamu, tak vlastně se může k námě obrátit a já mu vlastně zpracuju přímo to, co tam říkám těm lidem, kteří vlastně prošli tím webinářem, já jsem tam přímo s jejich energiemi pracoval, s těmi hodnotami, tak vlastně ze záznamu já mu vlastně připravím to samé, vlastně ty jeho hodnoty a vlastně potom uvidí ten záznam. Takže ano, webinář proběhl, ale všechny ty webináře, které už proběhly, tak jsou tam prostě dostupné, ano. Jenom tady se chci ohradit trochu proti tomu, co říkal Martin, protože když nemá zájem, tak nemusí prostě se tam jako přihlašovat, jo. Jako já si myslím, že ta hodnota 100 korun měsíčně, jako to, že tam může vidět stovky hodin zdarma, tak neposkytuje žádná jiná lidé vlastně v České republice, aby lidé mohli za 100 korun si tohleto prostě za, jako si prohlédnout tyhle ty dané věci, jo. Takže to jsem chtěl jenom tak zmínit. Samozřejmě jsem moc rád, lidé, kteří nemají zájem do těchto věcí investovat, tak máme tady rádio, může si vyposlechnout v rádiu, takže je to v pořádku. A jsem moc rád, že mohu takhle posluchačům takhle zpřístupňovat tyhle ty informace. A mě těší, mě to pochopitelně.
1: No, ještě nějaký slabý, pak mikrofon nebo co, nevím. No, jak jsem slyšet, ale jo, jde to, asi je to dobrý. Tak jo.
0: Já tě slyším.
1: Jo, jde
0: o tak silně. I když jsi daleko, tisíce kilometrů daleko, tak tě slyším, Pavlíko. Dokonce do Denveru si slyšet.
1: Tak je to dobrý. A nemá to ani žádný velký zpoždění. Řekl bych, že ještě menší než kdekoliv tady v Evropě, protože patrně, jak se říkalo vždy, všechny ty hovory a všechny zprávy, všechno tak jede přes Ameriku, kde to nejdřív pěkně si přečtou, cenzurujou a pak se to teprve vrací zpátky. To se říká, že veškerý hovory jdou přes Ameriku. A máme tu další telefon ještě. Tak já ještě můžu vzít určitě.
0: Jo.
1: Takže jste rovnou ve vysílání. Prosím, prosím.
2: Dobrý den, pánové. Chci vám poděkovat za vaši práci a druhá věc chci říct, že jak se bavíte o té krvi a o rakovině a o tomhle, tak já si myslím, že doktor Warburg tenkrát přišel na to, že rakovina nemá ráda kyselý prostředí.
1: Má a právě. Že, právě, že má ráda. Ne?
2: Takhle, já vím, že jí léčil sodou.
1: Ano.
2: Jo. A že doktor Warburg už na to přišel a nevím, proč ta chemoterapie, která je kyselá jako prase, dávají do těla a zkouší, co to tělo vydrží. Jo? Můj táta zemřel na rakovinu, takže já o tom něco vím, jo? Mm-hmm. A nechtěl dělat alternativu. Tak bych se chtěl zeptat pana Zdenka, jak se dívá teď na ten, nedávno jsem viděl pořad, že říkala, že rakovina jsou tyhle ty paraziti, který tělo zapouzuje. Jestli to vidí taky tak, nebo ne.
1: No, dobře, tak jo, děkujeme.
0: Co se týče tady těch parazitů, tak já jsem byl moc rád, že ještě tam pan posluchač je, nebo už?
1: Už jsem ho vypnul, nebo
0: dobře,
1: vypnul
0: sám. Tak já jsem, ani nevím, jak se jmenuje, nebo jsem to přeslechl, nepředstavoval se, to jedno. Tak jsem chtěl posluchači moc poděkovat za to, že se ptá, to je velice zajímavá otázka a jsem moc rád, že to tady tuhletu oblast nastínil. Když mluví právě o těch parazitech, tak a to mám trošku připravené i v tom dalším dílu, tak já nechci to teďka prozrazovat, ale to je super, je to vynikající, že to je vidět skutečně, že posluchač o tom něco ví a že se o téhleté problematice, touhletou problematikou zabývá, takže můžu za to velice poděkovat, je to velice, velice přínosná otázka. A my máme už 59, čili zůstala minuta, takže chci jenom říct, že teda určitě tyhle ty věci budeme probírat. Já budu probírat i další části věci, které se týkají právě i té rakoviny, protože doktor Nassens o tom taky psal. Jo? Takže moc děkuju za tu otázku, omlouvám se, že už vám dnes na ní nebudu moci odpovědět, ale určitě sledujte další pořad a tamhle tyhle ty věci se dozvíte. A samozřejmě vy máte

0: máte možnost na Mysterium Mundi, když se podíváte, tam je kontakt. Jestli máte jakékoliv otázky k pořadu, můžete mi napsat. A já se někdy k tomu dostanu sice později, ale já se snažím všem odpovědět, takže se můžete ptát. A to je super, protože i v rámci tady té holografické krve já potom mohu některé nové vaše otázky další také do toho zpracovat, protože vy, posluchači, vy jste součástí tady tohoto pořadu, takže se můžete ptát na cokoliv a já to prostě rád pro vás zahrnu. Takže děkuji.
1: Mm-hmm. Výborně. Tak, já už tento týden mám poslední vysílání, takže vás třeba pozvu na Palouček. Není tam nějaká extra akce nebo něco plánovaná, ale to neznamená, že se to kolikrát v dobrém jaksi nezvrne v něco, co je velmi zajímavé. Přichází tam totiž velmi často lidé, kteří nejsou ani ohlášení, prostě přijdou, protože tam přijdou mezi své, přijdou si pokecat, přijdou si třeba něco i v tom horku, máme tam naražený pivečko, takže proč ne? Přijdou, pokecají a kolikrát se z toho vyvine docela zajímavá debata. Takže vážení, neváhejte a pokud se vám bude chtít přijít o víkendu nebo kdykoliv prakticky na Palouči, kde můžete i přespat, strávit celý víkend nebo i třeba celý týden, to je úplně jedno, přijďte. Stále tam někdo je a můžete tam být napomocni, nebo tam můžete být i jen tak, si pokecat a tak dále, a tak dále. Je to jenom na vás. Palouček je tu pro vás víceméně. Tak, to je všechno. Mějte se hezky, s Děndou, s tebou za 14 dní opět. Ahoj, ahoj a posluchači, nech poslouchají svobodný vysílač. A dál bude studio Midgard, tedy už je připravený. Ahoj, Zendo. Ahoj, ahoj.
0: Takže já děkuji Pavlíku a děkuji všem posluchačům za přízeň, že posloucháte. Těším se na vás i na tebe, Pavlíku, za 14 dnů. Mějte se moc hezky, ať se vám daří.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

a stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Lecko mu se zhroutí.

0: Tak dobrý, krásný večer, pozdní večer všem, kteří ještě teď posloucháte, nebo teprve budete poslouchat někde z archivu, jedno jest úplně, dnes doufám, že zase budou naše nápovědy fungovat, že jste na značkách, aby když nám vypadne slovo, tak abyste nás zachránili. Milé posluchačky, no, já jsem rád, že se opět slyšíme, no a že mám také již propojeného mého hosta, moje hostice, Míša, již je na drátě. Míšo, vítám tě ve vysílání, přeju ti hezký večer, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače a jsem ráda, že jsme se propojili, protože tvůj usilovný pokus se propojit asi, jak jsi říkal, čtyřikrát, tak tady nezaznamenal naprosto nic u mě na počítači, no tak nevím, co to bylo.
0: No vidíš,
1: tak
0: ani ťuk.
1: Uvidíme. Ani ťuk, uvidíme, ani ťuk. Jak se to bude vyvíjet.
0: No dneska jsou tady nějací šopci, musím říct, bo mi vymazali tady celý playlist.
1: Ježíš, až tak jako.
0: No, Išo, když jsme začali, tak to vůbec nešlo, pak, no a pak jsem zjistil, že nemám ani jednu písničku, co jsem tady měl v playlistu, tak jsem tady tvořil playlisty a tak. No, takže nějací ty šotečci asi budou fungovat.
1: No, hele, to je dost pravděpodobný, protože
0: tak, no.
1: Situace se přiostřuje, rozjíždí, zrychluje, tak kdo ví, jak to bude ze spojením.
0: To si píš.
1: No, já si to píšu, já
0: takové,
1: to cítím.
0: Takové šotečky žerou koblihé a houské.
1: No.
0: Jo. Já jsem se musel smát, když se dotazovali, když se novinky.cz dotazovali na tom, na tý letný asi 50leté ženy, proč přijela na tu letnou, no tak demonstrovat proti vládě. Už se nedemonstruje za prezidenta, neboť prezident měl rozhovor s minářem a domlouval mu, aby to nebylo jako tak vokatý, aby to nebylo za něj. Takže jo, tak jiný příčiny budou. Takže teď ale oni přijeli na tu letnou a vlastně nebyli jednotní v tom, proč tam vlastně přijeli.
1: Co tam vlastně přijeli dělat, viď?
0: Jako. To je jako, když se jako nudíš v sobotu a říkáš si, tak kam bych mohla, tak na hřbitov nepůjdu, tam jsem byla minulý týden na dovolenou, no to ne, na to nemám, no tak pojedu do Prahy, budou přistaveny autobusy, pojedu do Prahy, zaskočím na letnou, popovídám se známejima, bude jich tam dost, no a potom se projdu Prahou třeba, nebo pojedu hned zpátky, jak kdo. Tak se jí ptali asi na několikátou otázku, odpověděla, no proti vládě, a co se vám nelíbí na té vládě nejvíc? No takže premiér je Slovák, jo. No a pak teda s nápovědou dala i Macinku a Turka. No, vláda je hrozná. Teď ona, ta vláda, nechce nechat hlídat ty firmy, co obchodují s Izraelem a tak, protože oni chudinky vydělávají strašný prachy a nemají na ostrahu,
1: no.
0: Že jo?
1: No nemají na plot, mají tam díry v plotě.
0: No, tak,
1: víš, co to je?
0: Tak víš to, tak když si pronajmeš v nějakým areálu, no tak asi ty díry jako nejsou tvoje, že jo?
1: Díry nejsou moje.
0: Jsi zpronajala díry v plotě, no tak jako.
1: Mě spíš zarazilo, že je to ukrajinský podnikatel, našel tam někde nějakou halu, vyrábí tam nějaké věci, tvrdí, že vůbec nemají co společného s nějakou vojenskou technikou. Hele, nevím, je to takový čuk a gek, bych řekla, že jsou na scéně.
0: No ne, tak jedna z variant je, že to udělali Rusové, že jo, to je jasný.
1: No tak ty můžou úplně za všechno, ty můžou i za to, že bude zima příští týden, takže jako...
0: Vidíš, a to jsem nevěděl, teď už to vím. Tak jo, vím, že bude zima. Už tento týden bude zima, ne příští
1: Ano,
0: týden. Příští týden už bude
1: už
0: zase teplo.
1: tento,
0: Už
1: no.
0: tento týden, a Chumelenice.
1: No, to mi radši ani neříkají.
0: Takže to bude zajímavý.
1: Jo, a můžou za to Rusové, to je úplně
0: A víš, proč za
1: jednoduchý.
0: to můžou Rusové?
1: No, protože nám to sem foukli.
0: No, protože s tím počasím, ty rakety, jak to střílejí nahoru,
1: No,
0: tak nám ničí
1: a
0: počasí.
1: dělají. Ale já si myslím, že oni už to počasí tak rozhodili, tak ho úplně poťapali, že oni už to nejsou schopni ani předvídat, jo. To je prostě úplně, to už,
0: To se mi
1: to už,
0: říkala Iša.
1: to se mi říkala Iša, jo. No vidíš to.
0: Že už nejsou schopni ho ani předvídat.
1: Ne, já si myslím, že ne, protože já vždycky to už mám tak, že když musím jít někam ven, tak vylezu na dvorek, abych se tak jako pocitově přizpůsobila, jak se obleču, jo? Protože vůbec nevěřím tomu, co ukazuje teploměr, nevěřím tomu, jak vypadá to nahoře na obloze, prostě musím se přizpůsobit tomu, jak jako pocitově to je.
0: To jo. A nejvíc mě dostal takovej vtípek, nevím, jestli ho nerozesílal dokonce ten tvůj manžel.
1: Mě moc vtípky neposílá.
0: Ne, no to
1: Ne,
0: já ti
1: vtípky
0: zase
1: ne.
0: přepošlu, já jsem zase takový, že já tě přepošlu, víš. Mně se líbí takovýhle konstatování. Počkej, já to najdu. Mám dotaz. Když teď vybuchují města, rafinerie, tankery a válečné lodě, mám pořád pít z papírového brčka, abych zachránil planetu?
1: Tak tohle je úžasný, ano. To je
0: A co
1: no
0: na to Greta? A
1: samozřejmě,
0: co na to Greta?
1: ale to jedno brčko to zachrání, jo. Jo.
0: No ne,
1: Zrovna
0: tak...
1: teď než teda jsme se spojili, tak jsem si otevřela novinky. Ne, abych byla v obraze, to ne, ale abych věděla, co zase jako vymysleli. A prosím tě, tam je takový úžasný prohlášení. Volně se pohybujeme po Tehránu a můžeme si tu dělat, co chceme, řekl americký prezident Donald Trump. Válka je vyhrána.
0: No
1: Tak.
0: jo, tak když ti dojdou rakety, tak co máš dělat?
1: No nemůžeš dělat nic jiného, jako to jako to prostě jako musíš nějakým způsobem teda, ale neřek, co je s tím Hormuzským průlivem, neřek nic.
0: Já bych na to možná zakontroval, člověče.
1: Jo, to bylo jako neplánované tohle, co jsem ti teďka řekla, ale mě to tak jako
0: A my máme
1: pobavilo,
0: něco
1: že
0: plánovaného? Od kdy?
1: ne.
0: Ty jsi si se mnou něco naplánovala? Že o tom nevím.
1: Nenaplánovalo. Teda možná jo, ale
0: Ale nevyšlo
1: zřejmě
0: to.
1: nějaký nevyšlo to. No,
0: Teď ti
1: tak
0: nedivím.
1: kontroluj. Tak kontroluj.
0: Počkej, já to musím najít. Já to musím
1: Protože
0: najít.
1: to mě fakt jako pobavilo tohle. Tohle.
0: Já jsem si to nepřepink, to mě teda mrzí. Ale bylo to všechny ty prohlášení, bylo to prohlášení nějakého amerického vysokého důstojníka. Oni je vždycky hned zase likvidujou, jo. Jakmile to někdo jako řekne, tak hned
1: Prostřelí, taky
0: dostane
1: hned jede.
0: potlačně.
1: Dostane počumě a už se neobjeví v novinách.
0: Se neobjeví v novinách, no. Počkej, tady jsem... Tady asi jsem to četl. No a ten prostě se tam jednoznačně jakoby vyjadřuje, že jako velký smolík, jo. Že že úplně selhala už protivzdušná obrana a že...
1: No já jsem o tom přesvědčená, jako, že to tam fakt je jako špatný.
0: Že jsou tam jak nahý v trní, jo.
1: Trní.
0: Ale ta válka...
1: Ta je vyhraná.
0: Ta je vyhraná. Nějaký šílenec to říkal, člověče. Nějaký šílenec měl rozhovor, nebo dělal takový stream a tam jako vykládal, že americký lodě, jako, jo, jmenoval tam toho Gerarda Forda, že tam jako vyčistili a že to ale není průjezdný, protože to je zaminovaný, tak jak to, ale jinak to vyřešili, jo.
1: Jo, a ten, oni to tam udělali pořádek.
0: Ten Gerard Ford hořel a musel odjet, musel se stáhnout někde do doků, protože pokud se nepotopil, tak pokud tam doplaval, tak doplul, tak bude muset jako fungovat. Takže to jsou takový nehorázný, jak bych to řekl, výkřiky do tmy, jako, že všechno je v pořádku. Jako když Hitler informoval celý svět, jo.
1: Jak prostě vyhrává, jak je to už jako prostě vyhraný, že už je to jenom otázka pár dní a prostě
0: no.
1: Je tam a ono to bylo úplně naopak, jako. Tak tehda jako ještě jako mohl nějakým způsobem mazat med okolo huby těm lidem, protože to zpravodajství bylo takový, jaký bylo, že jo. Ale dneska prostě v době toho, že tadyhle ten si tam někde škytne a my už víme, že je uškytanej, že jo. Tak prostě to nejde. A navíc, když ten hormuzský průliv nefunguje, ne? Proplili krát nějaký lodě, který zaplatili v těch čínských juanech. A tím to skončilo.
0: No jo, tady hlavní zprávy z konfliktu na Blízkém východě za poslední noc. Mm-hmm. To je teda jako za to, co jsme se z ní vyspali dneska ráno. Mm-hmm. Irán zahájil raketový útok na Dimonu, Eilat a americké vojenské základny v regionu. Izrael odráží svůj šestý raketový útok od začátku dne a v Tel Avivu po výbuchu něco hoří. Rafinerie Valero hoří po výbuchu v texaském Port Arturu. Izrael a USA zasáhli plynovod a distribuční stanici v Iránu. Irácké radikální skupiny oznámily útok na ropné pole Rumain v Sýrii. Irán neukončí nepřátelské akce, dokud nebudou zrušeny všechny sankce, uvedl vojenský poradce a tak dál. USA zkoumají možnost nasazení výsadkových jednotek v operaci proti Iránu. Irán podle CBS News přezkoumává americké návrhy předané prostřednictvím zprostředkovatelů. Izrael se neúčastní možných jednání mezi Washingtonem a Tehránem. No, tak oni ho tam taky nikdo nezvali, takže proč by
1: tam lezli?
0: Se s ním bavili. Tady koukám, že jsou napatlený různý, datumově různý ty. No a Rusko je přesvědčeno, říká Sergej Lavrov, že zájmům regionu slouží pouze sjednocení zemí Blízkého východu, nikoli síla a diktatura. V Rusku bude postaven památník na počest vojáků KLDR, kteří pomohli osvobodit Kurskou oblast od ukrajinských ozbrojených sil. Události na Blízkém východě jsou důsledkem pokusu západní menšiny udržet si diplomacii všemi nezbytnými prostředky. Turecko je připraveno zapojit se do mediačního úsilí o řešení této situace. Irán má zjevnou dobrou vůli a zasazuje se o multilaterální jednání. Vedení MAE nedostatečně reaguje na hrozby pro jadernou bezpečnost, které představuje agrese USA a Izraele proti Iránu. Západ nadále investuje svůj zbývající politický a ekonomický kapitál do konfrontace s Ruskem prostřednictvím Ukrajiny. Rozšíření zóny konfliktu vyvolává obavy, někteří experti označují dění za třetí světovou válku. Priority Ruska zůstávají nezměněny. I nadále bude posilovat svou suverenitu ve všech oblastech. Tady potom to je zase ke Slovensku, ale to si necháme na potom. Bohužel jsem nenašel toho vyjádření toho nenašel jsem toho chlapika, no ale ten víceméně jako říká to, co dneska je pravda. I kdyby měli protivzdušnou obranu Izrael, tak rakety, které oni mají, tak tam doletějí stejně dřív, takže je to úplně jedno. A jenom jsem chtěl říct, že nevím, jestli je to z dneška, je tady fotka z Hormuzského průlivu. Nákladní lodě začaly Tehránu platit za bezpečný průjezd Hormuzským průlivem. Záběry z letadel ukazují frontu tankerů uvízlých u vjezdu do Hormuzského průlivu. Platby za průjezd se provádějí tajně a individuálně. Írán požaduje až 2 miliony dolarů za plavbu. Tehrán diktuje o oficiálním stanovení těchto poplatků jako součástí poválečného urovnání. Tak mají něco v ruce, co prostě jim dává náboje, jo, prostě oni mají nabito, takže.
1: Jo. Je to hodně zajímavý, jako fakt se mi to líbí, jako jak každá ta strana k tomu přistupuje jinak a hlavně fakt ten Trump má ty výkřiky prostě z dob druhé světové války.
0: No a protože to Rusko je úplně vyšší, to je jako na
1: hubě. A to už je úplně na lopatkách, prosím tě. Rusko, to už se ani nezvedne.
0: Ne, to je úplně hotovo, to je hotovo.
1: Tam je hotovo, tam je vymalováno, no, ty to víš, jo.
0: Ale přesto, raketa Soyuz 2.1A s nákladní lodí Progress MS-33 odstartovala z Bajkonuru. Jedná se o první start z obnovené odpalovací rampy. Nákladní loď Progress na palubě nosné rakety Soyuz 2.1 a dodává základní zásoby na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Dodání se očekává za 2 dny, oznámil Roskosmos. Jde o 2,5 tuny nákladu. Náklad zahrnuje 16 raket s dlouhým doletem směr Izrael, 20 raket...
1: Mě pobavil. Ne.
0: Náklad zahrnuje 1211 kg suchého nákladu pro posádku ISS a systémy stanice, 828 kg pohonných hmot pro doplnění paliva, 420 kg pitné vody a 50 kg kyslíku pro doplnění atmosféry stanice. Takže Rusko je úplně na hubě, jako... ale jako funguje jim tam úplně všechno, na rozdíl od nás.
1: Nám za chvilku přestane fungovat, kde co. Hele, nám už nefungovalo spojení, jo? Tak to je první věc. Na Slovensku je stav energetické nouze, v Rumunsku taky, ve Slovensku z upohonných hmoty na příděl. No... tak jako, o co jde, že jo?
0: Jinak, Rusko se v únoru stalo největším kupcem osobních aut z Číny. Dovoz vzrostl na 856 milionů dolarů z 655 měsíc předtím. To je měsíčně, jo? Přes 3/4 miliardy dolarů. Takže je vidět, že v Rusku klesá životní úroveň. Následuje Velká Británie, ta nakoupila za 627 milionů dolarů.
1: No?
0: Čiče, jestli se v tom Rusku nemají líp jak v Anglii.
1: No? Se v tom Rusku nemají líp než tady u nás, no.
0: No jo.
1: To nevím, no. Tak no, to se uvidí časem.
0: Stát se může všechno, viď? Mhm.
1: Jo, no hele jako. Ale v každém případě podle novinek jsou prostě úplně na huntě. Vůbec jako.
0: Já bych teď pro osvěžení pustil Mazurka, jo.
1: Jo.
0: Europoslanec Mazurek v europarlamentě zase naložil.
1: No, ten to umí.
0: No ale víš, o co jde? Jde o to, že zkrátka a dobře se začíná prolamovat a bortit se to začíná zevnitř. Nevím proč, mě to nějak tak dělá dobře. Tak, a teď nevím, jestli mi to bude fungovat, protože já to musím pustit z telefona, protože... Jo, hele, už. To Peťa je šikovnej. Ale nemluví nám to. A to nám začne mluvit kdy? Za o chvílu. Já to tady všecko zorganizuju. Počkej, kde pak máme ten ony bázmek. Pečemu. Teď vůbec se neukazuje, jak jsme daleko. Jak to?
1: My jsme hodně daleko.
0: Ne, jako myslím...
1: Já vím, já to dělám srandu.
0: To chci od začátku. Mazurka chci od začátku. To nebude jen tak.
2: Odchádzajú z Európy, prepúšťajú ľudí. Riešením? Opäť má byť nejaký nový fond, kedy chcete naliať veľké množstva peňazí daňových poplatníkov, ešte viac ich zadlžiť, preto, aby ste problém s konkurencieschopnosťou vyriešili. Zase to nebude fungovať. My potrebujeme riešiť príčiny, pre ktoré zaostávame v otázke konkurencieschopnosti, a to znamená znížiť ceny palív, znížiť ceny energií, umožniť ľuďom podnikať bez také veľkého množstva regulácií. Potrebujeme zrušiť nezmyselný systém nákupu emisných povoleniek, ani len nezavádzať systém emisných povoleniek pre domácnosti a zamyslieť sa nad sankčnou politikou, ktorá predražuje paliva v Európskej únii. Potom budú môcť byť firmy konkurencieschopné a potom nebudeme potrebovať žiaden zbytočný fond a ľudia sa budú môcť konečne, slobodne a normálne nadýchnuť. Dnes vidíme výsledky všetkých týchto zelených a migračných politik, ktoré tu v Európskej únii realizujete, a problém je, že európske firmy strácajú konkurencieschopnosť. To znamená, zaostávajú voči americkým, zaostávajú voči čínskym firmám, odchádzajú z Európy, prepúšťajú ľudí. Riešením opäť má byť nejaký nový fond, kedy chce...
0: Tak, jde o ten fond, ktorým zase oni... Fašovni to dělají tak... A náckové, že vybírají peníze od občanů evropských států, vytvářejí nějaké fondy a uvolňují peníze podle toho, jak je kdo hodnej. Když někdo zlobí, tak mu ty peníze nedají. A jedna a dvě vyrábějí konkurence s různýma pobídkama, pokřivují vlastně to konkurenční prostředí a znevýhodňují zejména své kolonie, tedy bývalé země východního bloku. To je hnus. A Mazurek, ten má pravdu, musím říct. Bravo, Mazurek.
1: Jo, jo.
0: Vidno, že jste uvědomili.
1: Je uvědomili, ano. No, to víš, no. Jenomže tam je to nejhorší, že s tím uvědoměním, jako tam můžou být lidi uvědomění, a tuhle jsem někde četla, že Uršová kašle na Slovensko, kašle na Maďarsko a 90 miliard prostě jako tý Ukrajině pošle, i když se to neschválilo.
0: No, ona je hlavně nemá, že jo, teďko momentálně. Tak si dáme Mazurka ještě jednou. Ježí zase z Facebooku. To zase bude nakládka. To dělá tobě nebo mě?
1: Já jsem tady úplně potichu. Já se ani nehejbám.
0: Vidíš to?
1: A co tě tam dělá?
0: Ono mi to dělá.
2: Nepamätajú, čo Lejenovej Európska komisia...
0: Dám to od začátku.
2: Myslíte si, že ľudia zabudli? Že vám skutočne ľudia odpustili a že si nepamätajú, čo Lejenovej Európska komisia urobila stovkám miliónov obyvateľov Európskej únie počas doby, ktorú ja nazývam doba koronateroru? Myslíte, že zabudli, že to bola Európska komisia, ktorá vzala stovkám miliónov obyvateľov ľudské práva a rovnako ako v minulosti nacisti či komunisti rozdelila ľudí na hodných a nehodných, na tých, ktorí si mohli ľudské práva nechať a tí, ktoré im boli vzaté? Bol som jeden z tých, ktorý nemohol navštevovať ani telocvične, verejné podujatia, nemohol vychádzať z domu, pretože vaše projekty COVID pasov vzali ľuďom práva. A keď sa ľudia nezaočkovali, keď ľudia nepodstupovali nezmyselné testy, tak ste im jednoducho neumožňovali žiť normálny život. Spomeňte si na to, koľkým desiatkam miliónom ľudí ste zrujnovali ich podnikanie, koľkým deťom ste vzali budúcnosť, koľko sociálnych samovrážd ľudí, ktorých ste dotlačili na dno, ste spôsobili, koľko zla, násilia a nenávisti ste spoločnosti napáchali, a to len preto, aby Európska komisia mohla do svojich rúk získať ďalšie práva, ďalšiu kontrolu nad životmi slobodných ľudí, obmedziť národné štáty a robiť si nechutný miliardový biznis cez SMSky prostredníctvom pani Lejenovej. Gigantický konflikt záujmov, ktorý v tomto pléne stále nebol vyšetrený, na ktorého vyšetrenie čakajú občania vo všetkých členských štátov, len vy kryjete zločinnosti tejto Európskej komisie. A potom, keď tu predstúpite a poviete, že vy chcete predchádzať chorobám, že vy chcete chrániť zdravie ľudí a hovoríte, že chcete podporovať napríklad fyzickú kondíciu, vy, tí istí ľudia, ktorí zakazovali ľuďom športovať, ktorí prikazovali ľudí trestať len preto, že chceli cvičiť, športovať či behať niekde na verejnosť, kto vám má potom všetkom ešte veriť? Každý zmýšľajúci občan už vidí, že kedykoľvek, keď Európska komisia začne hovoriť o tom, že by mala získať ďalšiu kontrolu právomoci a možnosti preto, aby chránila ľudí, tak je v skutočnosti presný opak pravdou. V skutočnosti chcete kompetencie a možnosti preto, aby ste mohli opätovne robiť svoje biznisy, aby opätovne niektorí vyvolení mohli rozkrádať peniaze daňových poplatníkov, a chcete ďalšiu kontrolu a moc, aby ste ľuďom mohli vziať ich práva a uvrhnúť ich život do absolútnej totality, pretože to je skutočná podstata a charakter tejto komisie. Museli by mi skutočne ruky dolámať, aby som hlasoval za ďalšie právomoci a kompetencie či rozpočet pre takúto Európsku komisiu.
0: Taký dobrý, ne?
1: To bylo výborný. To bylo výborný, jo? To víš, no? To je ono, přesně ono, no.
0: A jak se to sčítá, jo? Prostě oni teďko tady mluví o nějaký prevenci a jakože je potřeba jako zvyšovat kondici jako těch Evropanů, no, aby mohli jít na frontu, že jo, to je jasný. Takže, jako aby... A on jim to prostě říká, jako oni zvednou ruku pro cokoliv, co jim páničkové nařídějí a z čeho jim potečou prachy. Prostě to je biznisová účelová skupina, celá Evropská komise je řízená Světovým ekonomickým fórem, to je lobistická skupina. Takže oni v podstatě vykrádají celou Evropskou unii, všechny daňové poplatníky té Evropy vykrádají a za jejich peníze těm lidem řídí životy, pokud možno ve všem. A komu se to nelíbí, tomu nedají subvence. Tomu nevrátí tolik peněz, jako vrátí druhým, jo. Vem si, že před, já nevím, 4 lety byli Poláci vyšetřovaný, protože byly jim zastavený subvence od Evropské unie, protože ty Poláci prej porušovali nějaký práva, jako, že to není právní stát úplně, protože tam něco řešili, nějaký konflikt.
1: Jo, něco tam bylo, ano.
0: Pamatuješ si na to?
1: Ano, ano.
0: Pak zvolili proamerického prezidenta a najednou všechno bylo úplně v pohodě, no, a začali ty peníze. Jo, on se vyfotil s tím, se Zelenským u Bandery a už začal fungovat.
1: A už to bylo všechno v pohodě.
0: Políbil prsten neonacistovi, no a zase to je dobrý, jo. Takže je to pokračování Třetí říše. Ale ve velkém. Mají úplně
1: Tohle už je opravdu ve velkém. Tohle už je...
0: No, protože Hitler vycházel z Německa, že jo. Jak London City, jak připravili Hitlerovi půdu? Výmarskou krizí zničili Německo ekonomicky. Ono už to začalo v první světové válce, kdy Německo se stalo poraženým za takových zvláštních okolností, protože vůbec nemuselo být poražené, ale stalo se poraženým. Vypsali mu reparace, já už jsem tady říkal několikrát, některé státy dostaly potvrzené reparace v takové výši, která ani neodrážela kompletně veškerý majetek toho státu. To znamená, kdyby ten stát úplně rozbili na padrť a nezbylo tam vůbec nic, tak ty reparace byly ještě větší. Takže vytvořili na Německo obrovský ekonomický tlak, způsobili tam krizi, takže Německo přestalo platit reparace už někdy ve 33. nebo ve 32. roce. Přestalo ty reparace platit, nesmělo budovat armádu, pochopitelně mělo nějaké limity, nesměli mít loďstvo, nesměli mít letadla, takže to řešili zájmovýma organizacema, takže měli loďstvo, ale jako svazárm v fúzovkách, měli Luftwaffe, ale jako zájmovku. Potom už začali obcházet úplně všechno, tak to společenství předchůdce OSN, čili Spojené národy, napsali dopis, to ignoroval, no proč? No protože přece byl ustanoven. London City mu vytvořila podmínky, vyhlásili ho mužem roku, dali mu půjčky, které by nikdy zadluženému Německu nikdo neposkytl. No a z Hitlera udělali mesiáše, který přišel a zachránil německý národ. Takže všichni za ním šli, takřka v té ideologii, proto byl tak impozantní pro ženy a tak charismatický pro ženy, protože ženám jde o rodiny a on těm rodinám dal perspektivu a budoucnost, byť nacistickou, ale dal. Čili takhle ustavili Hitlera. Potom, aby mohl zahájit velkou válku, tak mu nacpali do chřtánu Československo, takže nakonec z toho bylo jenom Čechy a Morava, ale na Slovensku taky zabral kde co, po Mnichovu. Takže ho nakrmili ho průmyslem, nakrmili ho týlovým zabezpečením. V 39. 15. března schlamstnul pochopitelně i armádu celou, jako takovou. Takže navýšil potenciál Wehrmachtu krát 2 a vyrazil do boje. Rakušáci ty to radši vzdali, ty prostě se radši přidali hned. No a to je ta geneze. No jak, a teď se na to podívej. Co se děje dneska? Dneska se děje to, že Evropa chudne a Evropa jde do obrovské krize. Východisko z toho, no a náckové to organizujou, ale jo, korporáty a
1: takže,
0: náckové.
1: Takže to je takový zajímavý, že jo, že by to mělo zase jako stejnou,
0: stejný modus operandi. Úplně ano. Stejný, na chlup. Ale oni, už se jim to jednou osvědčilo, tak proč by jako do toho nešli po druhý? A z té velké krize pochopitelně je někdo vyvede. No pochopitelně náckové, že jo? Protože to celé náckové připravují.
1: Že už by měli novýho Hitlera připraveného?
0: No tak když se nad tím zamyslíš, tak on už jeden takový existuje, že jo?
1: Já, tak jako právě proto to říkám, že jo?
0: Takže
1: má velký zkušenosti, že jo?
0: Bude nahrazen. Ale přijde jiný, čili takhle to připravují, ale tenkrát to udělali jako na území Německa s tím, že potom se rozšiřovali dál. Teďko to povýšili, když založili náckové, když založili Evropskou unii, tak založili třetí říši na půdorysu celé Evropy. Bez rozdílu, jestli se někdo chce nebo nechce přidat. Nebudou žádný dobrovolný přidání se. Už se dobrovolně
1: prostě
0: přidali,
1: bohužel už se dobrovolně přidali, když vstoupili do EU. Mhm.
0: No protože tenkrát, když se vstupovalo, tak nikde nebylo napsáno, že to budou řídit náckové a že to znáckovatí ještě víc, než to bylo. Náckové vytvořili na to, aby měli údernou sílu. No a teď pochopitelně si s tím jako poraď. Píše se, dejme tomu rok 2012 a teď si s tím poraď. Vidíš, co se děje? Že v podstatě to nebude boj s Německem, ale bude to boj s mnohem větším nepřítelem. Tak co můžeš dělat? No tak máš spoustu času na to, aby si získala technologický náskok. No a máš souseda, který je připravovaný jako nástupní peron, nástupní ostrůvek na to, aby tě zničil. No tak na něj nastoupíš, dostaneš to pod kontrolu tím, že tam děláš speciální vojenskou operaci, protože náckové pochopitelně v tom nenechají, protože by rádi zvítězili, tak v podstatě je odzbrojuješ, postupně jim ničíš kousek po kousku. To je důvod, proč Rusko nespěchá.
1: Jednak, to je správný, no.
0: Víš, já jsem si myslel, že to prostě udělají rychle, ale ne, Rusové sbírali důkazy, sbírali podklady pro to, aby mohli obviňovat potom, aby mohli soudit, takže v klidu, pěkně, pomalu. A oni, jak tam přiváželi ty vlaky s těma zbraněma, že jo, každý stát...
1: Jak byli úplně jak jatý, že jo, prostě musíme na Ukrajinu, odvezeme ta všechno, co máme, musíme ho zničit, toho Rusa. Ano.
0: Kdyby všichni zaútočili, kdyby všichni ze všech států, a to tak asi, já si myslím, bylo připravený, jo, že bude nějaký ostrý covid, biologická zbraň, která bude úplně jinak fungovat než v Evropě. To znamená, že nikdo nebude přemýšlet o tom, proč v Rusku umírá tolik lidí, protože oni mají zanedbaný to zdravotnictví a tak dále, tak se nedivte, že tam ty lidi takhle umírají. Takže ochromili by tu zemi, udělali by tam chaos a nastoupili by na ně. Všichni by namašírovali na tu Ukrajinu a vpadli by na toho Rusa. Ze zadu by to byly ještě Finové, že jo, Švédi a tak dál. Jenomže tohleto s tím nepočítali, že opravdu ten Vladimír veme na sebe to břímě, že ho označej za agresora a Bůh ví za co. Přitom oficiálně nikdy označený takto nebyl, podle mezinárodního práva.
1: No, to je na tom to nejlepší, jakože není
0: ale
1: takto
0: mediálně,
1: označen.
0: Mediálně to ušlo,
1: ano, ano, mediálně ano.
0: Ale on to na sebe vzal, protože jiná šance nebyla. A teď oni to tam vozili na těch vlakách, oni jim to postupně rozbíjeli, řídili to amíci, postupně je vybrali jedno hnízdo po druhým. No a dospělo to tak daleko, že vlastně se kompletně, a ještě pitomej Biden v úvozovkách, co mohl, to tam poslal, ale postupně. To znamená, že Rusové mohli úplně naprosto v klidu lacinýma prostředkama ničit obrovsky drahé prostředky, útočné zbraně a tak podobně. Čili zničili Evropanům většinu zbrojního arzenálu. Amerika se taky docela vysílila, ale hlavně...
1: Teď se dosílila.
0: Americe se nepovedlo vůbec nastartovat zbrojní průmysl do takových obrátek, jak by si asi někdo představoval. Protože zaplať pánbu někdo zaspal. Přeci jenom vyšší bytosti to řídí dobře. Takže došlo k... Náckové byli výrazně odzbrojeni. No a byla založena civilizace BRICS v roce 2008. Ta se začala posilovat. Dneska to je třetí říše spolu s Amerikou a Izraelem proti zemím BRICSu.
1: Mají to takhle hezky rozehraný.
0: A mají to rozehraný, no mají to rozehraný velmi dobře, protože k zemím BRICSu se ještě hodlá přidat Severní Korea. To je taková pojistka takhle na pozadí vzadu. Kdyby opravdu už jako bylo zapotřebí do toho vstoupit. Protože Severní Korea byla i na Ukrajině, že jo?
1: Ano.
0: Ale to nebylo, já si nemyslím, že to bylo proto, že Rusové potřebovali za každou cenu pomoc. To bylo o tom, aby se deklarovalo a demonstrovalo, že to spojenectví Severní Korea a Rusko opravdu prakticky funguje.
1: Dneska, a aby bylo jasno jednou provždy.
0: Jo, aby to nebylo jenom na papíře. Aby bylo vidět, že prostě ano, my klidně půjdem. No a co teda jako zbývalo Trumpovi? Plán je plán. To nebylo z jeho hlavy útok na Irán. Prostě ten Deep State to tak měl zajetý, domluvený s Izraelem, je to vyplánovaný, a tak jdem do nich. Venezuelu. Tak ve Venezuele si vzali asi nějakého dvojníka, dneska už nikdo o tom nemluví, kromě Lavrova, myslím, nikdo nemluví o tom.
1: Teďka někdy nějak ten soud bejt, ne?
0: 15. března, no.
1: A když 17. se nic nedělo?
0: Nikdo o ničem neinformoval. No tak, proč by asi už zjistili, že mají toho nepravýho.
1: Jo.
0: No.
1: Si odvezli tak, toho blbýho.
0: Asi náhradníka odvezli. Já nevěřím tomu, že Chomejný je mrtvý, jo, starý.
1: Mm-hmm.
0: Věřím tomu, že je někde v utajení, protože jinak by nebyl důvod vyhlásit džihad, nebyl by důvod vyhlásit krevní mstu. Čili to je jasný. No a místo Chomejnýho přišel Chomejný. A pozor,
1: ale ten už se nezakecá.
0: A ten už se nezakecá, protože je mladší. A víš, co je zajímavý? Že víš, odkud pochází ten rod těch Chomejný?
1: Ne, tak to opravdu nevím.
0: Z Azerbajdžánu.
1: Vidíš to? Tak to je jako docela zajímavý, hele.
0: Iránci
1: no.
0: Jsou Peršané a Chomejní jsou pochází z Azerbajdžánu, jo. Azerbajdžán.
1: Není to tam tak náhodou, že v Iránu Azerbajdžán je víc Azerbajdžánců než v Azerbajdžánu?
0: Ne, o to nejde.
1: Je, nějak, no.
0: Ne, o to nejde úplně, ale Trumpovi došla munice, víceméně, a Izraeli rozsekali úplně kompletně protivzdušnou obranu. Všechny radary, takže oni jim zničili to, čím viděli, takže protivzdušná obrana Izraele je momentálně úplně slepá. Navíc mají rakety, které stejně by jako na ně nemohly reagovat. Ale teď už tam můžou střílet čímkoliv, protože protivzdušná obrana Izraele je úplně na padrť. Takže logicky fungují tajné služby. Rusko i Čína museli vědět, že na ten Irán oni půjdou zaútočit. A proč na Irán? Protože Irán byl možná jediná země tam v té lokaci toho Blízkého východu. Jednak bohatý, hodně, ale hlavně ne proamerický. To znamená, že
1: oni jsou úplně mimo. No.
0: Oni nepodlehli těm manipulacím, kdy oni vlastně dosadili, že ty různý královské rodiny v uvozovkách, který jim šli na ruku v těch arabských zemích. Proč? Protože Iránci nejsou Arabové. Iránci jsou Peršané. To je jiná mentalita.
1: Je to úplně něco jiného, přesně.
0: Rus není Američan. Hm? Jo. Mentalitou. Jo, Slovan prostě se chová jinak než Američan. No a takže dneska v podstatě to vypadá tak, že Hormuz ovládá Irán, Irán se diktuje podmínky, zatím rozsekali všechno americký tam v té lokaci, to znamená Kuwait, v těch okolních zemích, co měli základny anebo infrastrukturu, tak jim to rozbili. A dneska už v Americe a spousta lidí, kteří tomu rozumějí vojensky, tak už přiznávají a je to jasný, že Amerika to tam prohraje. Že tak, jak jsem já říkal od začátku, tak Amerika to tam projede se vším všude. Jediná šance, takhle, oni teďko budou pančovat jako to, že teda se dohodnou, ale moc no, se jasně, s nima nechce no. Ten Iránec zbavit, jo. Protože no. Pro Iránce to jsou prašiví psi, který prostě lžou a nedržejí slovo.
1: Ale oni furt vyprávějí, jak se s nima dohadujou a jak jsou na začátku, teda na konci už dohod a všechno možný.
0: No, ale proč? Protože Evropani vidějí...
1: Že si to nemůžou přiznat.
0: Evropanům teče do bod a pozor, i v Americe půjde ropa nahoru, nebo už šla nahoru a ještě půjde. To znamená, pokud se neobnoví zásobování ropou, tak se rozjede neskutečná krize. Do toho je krize dolarová a si představ, že celý ten region arabský už začal dedolarizovat, ale s tím, co se tam teďko stalo, tak to oddali od dolarizování bude velice rychlý, ještě rychlejší než bylo připraveno. Takže Čína, Rusko stojí za Iránem, za zády mají ještě Severní Koreu. Irán neustále překvapuje tím, co je schopen a ochoten nasadit. Takže neustále překvapuje. Oni byli vyplašení z toho, že mají rakety s doletem 2500 kilometrů. Tak jim předvedli, že umějí až 4000 doletět s tím, co mají.
1: A že mají smůlu, jako, že se ani do krytu nevlezou.
0: Takže v podstatě celá Evropa je dneska až výjima severní Evropy, tak je na dostřel, včetně Ukrajiny.

0: To znamená, že jenom tohleto ochraňuje Kyjev a v okolí od toho, že tam už nepřiletěla raketa. Co se týká dneska těch ruských území, kde ještě neustále operujou Ukrajinci, no oni to nejsou ani tak Ukrajinci, ono jsou to zejména Angláni a spoustu těch akcí protiruských, úspěšných protiruských akcí dělá anglická rozvědka vojenská. Čili já za chvilku řeknu přečtu vyjádření Vladimíra Putina, ze kterého vyplývá něco, co některým lidem odpoví na spoustu otázek a měli by si zejména Britové a další uvědomit, jak ta situace je vážná. Čili my se posouváme v tom vývoji těch událostí k tomu Stalingradu, kdy si můžeme jakoby představit, že Irán je ten Stalingrad, kde dostali na frak ty náckové a teď už to bude jenom o tom, že budou dostávat víc a víc. Ale na rozdíl od té doby tenkrát, to odnacizování bude probíhat trošku jinak. Jo? Takže opravdu se to přehouplo do té situace příprav na instalování v úzovkách toho zachránce, toho Hitlera, jo? Jak to měli vymyšlený, od příprav na hlubokou krizi, tak se to přehouplo do řešení toho zla a ono to bude mít dozvuk a ta krize nějaká bude. Do léta se určitě zřítějí všechny burzy cenných papírů, ten celý papírový derivátový segment půjde do kopru, protože porážka Ameriky je nevyhnutná. Buď to bude tak, že Amerika to přizná, vypadne odtamtáť a bude muset přijmout podmínky Izraele, za kterých Izrael přestane tu Ameriku ničit. To znamená reparace, náhrady škod a tak dál. To se bude týkat i Izraele, pokud vůbec ještě nějaký Izrael bude existovat.
1: Jestli ještě vůbec bude, ano, přesně tak, ano.
0: To záleží hodně na Izraelcích, jo, momentálně. Je logický, že v Izraeli je zcela bezpečně asi dost lidí, kteří jsou normální, míru milovní, ale bohužel by si měli uvědomit, co jejich stát a vedení jejich země, co způsobuje. Jo? Tak jako my jsme si to uvědomovali, co dělá Fiala a aspoň někteří jsme proti tomu brojili, tak v tom Izraeli pravděpodobně asi ta rozvědka tam funguje jako gestapo, to znamená, třeba to tam není jednoduchý nějaký odpor, jo? Neznám to úplně do detailu. Takže určitě existují míru milovní Izraelci, lidé, kteří chtějí žít v míru. Jo? Ale to, co obecně Izrael předvádí jako stát, jako vedení...
1: Jako politiku.
0: Netanyahu a další, jo? Tak to je genocida, kam se podíváš. Jako. Takže tohleto budou Američani buď budou kapitulovat, se vší ostudou budou kapitulovat. To znamená, budou muset přistoupit na dohodu s Iránem, která bude pro ně potupná. Pro Trumpa to znamená ztratit body do voleb. Těžce ztratit body do voleb.
1: Těžce.
0: Takhle, on ztratí donory své kampaně. Mm-hmm. To ztratí určitě.

0: Pak má druhou variantu, že půjde do pozemního nějakého ataku, do pozemní operace.
1: Ano, jenomže...
0: Bude, a to je úplně jako na pytel, protože začnou chodit do Ameriky se vracet vojáci v rakvích.
1: Vojáci v rakvích, a to se Americe líbit nebude.
0: Takže ztratí své donory, jednak proto, že nebudou chtít podporovat někoho, koho ani lidé nezvolí, protože veřejnost za tohle to prostě zatím stát nebude. A nebude, kdo by ho volil. Jo? Čili on se dostal do velice špatné situace momentálně. To, jak tu Ameriku chtěl jako furt jako na první místo, myslel si, že udrží sféru vlivu, jenomže ta sféra vlivu se mu, když si to spočítali, tak ta sféra vlivu nebyla tak velká, kterou mu nechal BRICS v podstatě, aby Ameriku rychle obnovil za to svoje volební období. To znamená, on to chtěl to urychlit tím, že ukradne po světě všechno, co bude moct ukrást. Ne, co bude moct, jakože se dovolí. Ale ukradne všechno, co se mu zlíbí, jenom a tak spíš, co stihne jako ukrást, jo? Tak jsem to myslel.
1: V tom letu, co takhle pobere, To je moje. Tamhle to je taky moje. Šup, mám to v kapse.
0: Jo, hele, ukaž, co máš. To se mi líbí. Dáš mi to dobrovolně, nebo tě zmasakruju, jo? Takhle on k tomu přistupuje. Pokud pozemní operace, tak to je konec Ameriky a konec Donalda Trumpa. Jako. Úplně. Finito. A Amerika bude muset kapitulovat. Proč? Protože byli osloveni Afgánci, respektive ty, kteří mají zkušenosti s bojem partizánského typu, a byli osloveni v Sýrii, tuším, ne, počkej, kecám, v Iráku, teď nevím, ale jsou to nějaký taky jako Kurdi, jo?
1: Jo.
0: Kurdští bojovníci, takže zkoušeli to na dvou stranách. Afgánci odmítli, že do toho nejdou, a víceméně začali podporovat Iránce.
1: Aha, tak se to tam někde jako pošnamotilo, ano.
0: Takže je to o tom, že v podstatě, kdyby došlo k pozemní operaci, tak partizánští bojovníci z Afghánistánu jdou na pomoc Iránu, a Kurdi to odmítli, protože jim je jasný, že to nejde vyhrát. Protože Irán je víceméně ty velký města a to všechno, tam odkud by mohli udělat tu pozemní operaci z toho místa, kde by se teoreticky mohli jakoby vyskytnout a tam odkud jako začít útočit, tak tam to jsou taky náhorní planiny a potom za nima jsou 2000 metrů vysoký hory, jo.
1: Tak to taky asi není úplně nejlepší řešení.
0: No, ty města v tom Iránu jsou docela vysoko položený. To znamená, že kus placky a pak hory. To znamená, opravdu by museli jít do partizánského boje. A Iránci určitě vědí, jak využít ten terén, protože jsou tam doma.
1: Protože jsou tam doma, Američani si vůbec jako nedokážou představit, do čeho lezou, že jo?
0: Takže Američanům se do toho nechce. Navíc Pentagon se vyjádřil jednoznačně, že pozemní operace nepřipadá do úvahy. Proto chtěli ty Kurdy, jo. A proto i lanařili ty Afgánce, jo. Takže není, kdo by tam šel. A pokud tam půjdou Američani, tak to bude totální porážka Američanů. A totální porážka Donalda. Takže tak on to taky nemá jednoduchý, že jo. Protože někdo mu zafinancoval tu kampaň a ten někdo ho vodí. Proto on, hele, voděnýho politika poznáš podle toho, že nemá konzistentní názory.
1: Jasně, pořád je to tadyhle něco vystřelí, pak to dementuje, udělá to jinak.
0: Přesně, to je Trumpík, jo. Podívej se na Vladimíra Vladimiroviče. Konzistentní, jasnej, stálej tah na branku. Podívej se na toho motorkáře na Hradě. Každou chvíli jiný názor, jo. Takže to vidíš, kdo je voděný, Lejnová, jo, a tak dále. To jsou všechno voděné loutky a to je prostě, to je svoloč. Čili tam není co. Dneska by měli začít rychle jednat s Iránem, protože každý den tu Ameriku snad stojí 20 miliard, ta válka.
1: To je hrozný. To jsou strašné peníze.
0: A zbytek světa to strašný. Stojí 1,6 bilionu, jo. Kdo na tom vydělává? No, v Rusku no, se to kotí.
1: To bychom to mohli o tom polemizovat, kdo na tom vydělává, že?
0: Ale nechtěl na tom vydělávat.
1: Ku podivu.
0: Nechtěl na tom
1: tak
0: vydělávat.
1: Oni určitě to neplánovali. Určitě neplánovali to, nebo nenařídili Donaldovi, aby napadl Irán, aby na to mohli vydělat. To jako stoprocentně ne. Ale tady se jim to celý nějak porouchalo prostě těm všem loutkovodičům.
0: Myslím, jako posralo, protože je po 10.
1: To je po 10. Ukáž, ano, je po 10. Tak se jim to posralo. Nějak to překombinovali, čověče. Oni se jako nepoučili z krizového vývoje, jako?
0: No jo, asi ne. Neumí se z krizového vývoje poučit.
1: A proč dělají pořád stejné chyby? Když to vezmu takhle kolem a kolem, zeptám se fakt úplně blbě, jo. A tak jako je tě to pořád stejný a pořád jako...
0: No hele, uzavřeme teďko ten Blízký východ. Teď máme ještě čas na další téma.
1: Mm-hmm.
0: Ale ono to není o Blízkém východě. Jako jo. Teď jsme si řekli pozici Ameriky. Takže Amerika na úkor zbytku světa si chtěla zachránit jakoby svoji životní úroveň. S tím už se dneska můžou rozloučit. A dokonce bych řekl, že se můžou rozloučit se sférou vlivu, kterou prokoučovali, protože ona, ta sféra vlivu, se jim neustále zmenšuje.
1: Malý manévrovací prostor.
0: Ještě jenom k Iránu, jo. Irán v podstatě dneska bojuje za celý Blízký východ, protože ty země toho Blízkého východu, vem si Libii, jo. Co udělali Američani z Libii? Libie, bohatá země, lidi se tam měli líp jak za socíku, všechno měli placený, měli fakt jako rajský život. Proč? No protože ta ropa jim tu životní úroveň díky Kadáfímu, který nenechával vykrádat zemi, tak se to tavilo do té životní úrovně. Dneska Libie je prostě rozsekaná na padry, zase zpátky se tam všecko rve, nikdo už neví, kdo bojuje s kým. Hotovo. Irák. Spálená země po Američanech. Když se baví s lidma, kteří v Iráku byli, můj jeden známý tam byl, byl na misi v Iráku a říkal, že měli zakázáno, bez Američanů nesměli jezdit na ty obhlídky nějaký, ne, jako tam. No a jednou, jak ty Američani byli nemocní nebo co, tak jeli sami. No ale byli by to Češi, že jo.
1: To víš, no, Češi.
0: Takže zastavili, dali cigárko, popovídali s místním obyvatelstvem. A říkal, od té doby jsem měl velký problém. Od té doby jsem měl problém, protože jsem věděl, že jsem na špatné straně barikády.
1: No, to je ono, no.
0: Jo? Takhle, úplně stejným způsobem ti mluví lidi, kteří byli, dejme tomu, v Jugošce, na misi a tak dále.
1: Jo, jo.
0: Čili dneska ten Blízký východ, až to Irán vybojuje, budou muset se vypořádat, ty arabské země se budou muset vypořádat s vyčištěním od amerického vlivu. To znamená, všechny základny, co mají rozsekaný, tak všechno pryč. Možná tam ty základny někdo obnoví, ale nebo se vybuduje svoje lepší. A celý ten region se odamerikanizuje. A protože Irán je součást BRICSu, tak to celé spadne pod BRICS vlastně. Surovinová základna, energetická, to je obrovský HDP, když takhle řeknu, obrovský kus ekonomiky, který se zase přiřadí na stranu té nové civilizace. Jo. A to je to, o co přijde Amerika, protože to měla být částečně jeho sféra vlivu.
1: Ano, on si myslel, že to prostě tam celý získá, že vlastně jako mu to poteče za...
0: Kromě Iránu. On to měl, kromě Iránu.
1: Tak teď nebude mít nic.
0: Jo, vem si Libanon, ten taky, že potřebuje se osvobodit, Palestina a to všechno se obrodí a to budou prosperující země díky tomu, co mají prostě, takže to bude paráda a nezapomeneme na Afriku, protože tam je to kousek. To znamená, že když se podíváš dneska, že když neproplujou Hormuzským průlivem, tak musí obeplout celou Afriku. Vokolik se to prodražuje, jo. Takže si to umí spočítat, jestli bude obeplouvat Afriku, nebo jestli zaplatí radši v Hormuzu. Ale až to bude v té fázi, protože dneska to není o tom, že Francouzi proplujou, Američani proplujou, ne, ty tam jako čekají. Zatím proplouvá jenom proplouvá Čína, Rusko a ty země, které neoperujou proti Iránu. Nebo který dali jasně najevo, že jsou na straně Iránu. Turecko. Turecko víceméně sympatizuje víc s Iránem. Jo, víš, jak Turci, ty jsou vždycky tak jako...
1: Ty jsou takový na dvě strany, no.
0: Hlavně,
1: ty
0: jako to, nebo na tři nejlépe.
1: No, nejlépe, aby si to jako nepoškodili úplně na všech stranách. Jsou takový.
0: No, ty máš Balkán.
1: Už jsme blízko.
0: Pokud ještě chvíli to vydrží v Srbsku, tak Vučić pochopitelně zpátky zašeltruje na BRICS. No a když Srbové do BRICSu, no tak to už za chvilku je i Bulharsko, pak je Rumunsko. Takže ono postupně se to bude jako kdyby touhle cestou skrze krizi. Protože lidi budou potřebovat jíst, budou potřebovat sejít, sklízet, budou potřebovat jezdit. Takže stejně, ať se to bude někomu líbit nebo ne, tak se to vrátí zpátky pod vliv Moskvy. A toho oni se bojí nejvíc. To je to, co furt tady diskutujou, jakože Okamura říká, že Fico a říká, to jsou, nebo Orbán, to jsou přeci chlapy, který vidějí, jak se věci mají. Dneska to říká už v naší vládě víc lidí, že prostě budeme muset se vrátit k těm levným, ale hlavně konzistentně dodávaným, nikdy nechybějícím zdrojům. Energetickým a surovinovým.
1: Přesně tak. Jako.
0: Spolehlivý prostě obchodní partnerství. Jo. Spolehlivý obchodní partnerství. A ne takový partnerství, že tě vydírají skrz ceny, vydírají tě skrz clá, vydírají tě přes všechno možné, co můžou. Ta ekonomická válka, která se tady rozjela díky sankcím, to je, to, že Trump tam blbne ze clama, to je věc druhá, ale ekonomická válka začala už dávno, dávno, dávno, teď proti Iránu zavedli první sankce v roce 1979. A já když slyším, že prosperující zemi přišel zničit Chomejný, komunista nějaký nebo no tak já si říkám, který, a tu pozor, to říkají inteligentní lidi, jo.
1: Jo, přesně.
0: To nechápeš, kde ty lidi berou tyhle informace. Tak ať se seznámí s tím, jak to tam bylo. Jak to bylo v tom Iránu a co si ty Iránci vybudovali. A je zajímavý, že když teda tak trpěj pod tím Chomejným, jo, že oni se neotočili proti němu, jak ty Američani si to mysleli, že se to stalo.
1: Ano, přesně tak.
0: Jako. Přestože do toho řezali ze všech stran, měli tam neziskovky tutově nějaký, měli tam nějaký operatéry.
1: Tam
0: nic.
1: Docela dost jako bylo i mrtvých, jako při tom všem, jak to tam v lednu nějak probíhalo, ty operace, že jo.
0: A protože jsou to Peršani, nejsou to Arabáši.
1: Proč se neotočili a neřekli, tak jo, super krásný,
0: vlastně nádherný. Vlastně nebylo to špatně, ne?
1: No, je to nějaký divný, veď?
0: Proč mi na to v televizi neodpoví tady na to? Jak to, že se nezdařil ten vnitřní odpor proti Chomejnýmu? No, protože nebyl důvod. Protože to oni jenom lhali o tom, jak se ty Iránci mají špatně. Já odkazuju na pořad, který jsem tady měl s Pavlem, který tady mluvil o tom, jak s tou dvojící z Iránu se svojí paní, jak navázali přátelství někde na dovolený, jak pak byli za nima v Iránu, a jak to v Iránu vypadá. Dálnice, o kterých nám se tady ani nesní, s takovou infrastrukturou dálniční, co se týká návěstí, co se týká elektronických prostě systémů a tak dále.
1: Jo, mají všechno možné.
0: O tom se nám ani tady nesní. Takže
1: tady je Irán vykreslovaný jako naprosto chudobná, zdevastovaná země, kde všechny ženský jsou v burkách, všechny jsou úplně zahalený, nemůžou nic, nemůžou nikam, Iránci nemůžou nikam. Není to pravda. Opravdu to není pravda.
0: Tak. Nakreslili jsme si tu budoucnost. A pořád je ve hře dohoda 2+4. To je...
1: Od toho se pořád ještě neustoupilo, přesně.
0: No, no, tak to je jenom, chápeš, to je scénář, pro který přijde čas. Nastane chvíle, kdy tento scénář pochopitelně zachrání určitou část Evropy. Hlavně tu východní. Jo, tak jak dneska si to nikdo neumí představit, jak by to mohl někdo tady zavést, tak budeme skákat radostí, že to tak bude zavedeno.
1: A no tak říkali, my dva určitě.
0: Jak jsem se bavil. No ne, tak on opráší diplomy a frčky, má uniformu jistě ještě starou ve skříni.
1: Myslíš.
0: Přehodí uniformu a je to.
1: Jo, tak jo.
0: No a zbytek Evropy obslouží Indie. Indie má podepsaný taky smlouvy, ne? S Evropskou unií. No tak, čili je to jasný jako facka. Dneska sice zemědělci protestujou proti podepsaným dohodám s Jižní Amerikou, ale my budeme potřebovat z té Jižní Ameriky pravděpodobně ty potraviny. A
1: tam je nejhorší, že my jsme nesamostatný, nesoběstačný, bude průšvit.
0: To obnovíme jako prostě, zase, víš, to se bude, obnovíme.
1: No jo, ale nějakou chvíli to bude trvat, to nebude jako bude, z roku na rok.
0: A tu dobu budeme muset překlenout dovozem a hold to nebude až tak podle pravidel Evropské unie, to papáníčko, A možná bude zdravější, já nevím, možná tam bude méně chemie, uvidíme. A teď konečně se dostávám k tomu Vladimíru Vladimiroviči. Je to automatický překlad, je to automatický překlad, jo. Takže jsou tam trošku takové
1: zvláštní obraty.
0: Budou se dolaďovat. Vladimír Putin. V případě třetí světové války zasáhne Rusko první Británii. Víme samozřejmě, kdo stojí za útokem v Briansku a Rusko přijme opatření přesně tehdy, když bude potřeba. Dáváte si otázky, kdyby se Rusko chovalo jako Izrael. S celým naším vojenským arzenálem, nebo představte si, kdyby se Rusko chovalo jako Izrael, to je přesnější. S celým naším vojenským arzenálem proti jiným zemím? Umíte si to představit? Nejsme ani zbabělci, ani nejsme slabí. Na Ukrajině jsem nikdy neřekl, že za 3 dny vezmeme Kyjev, ale v rozsáhlé globální válce dávám NATO a Evropské unii jen 3 hodiny. Náš vojenský arzenál ve světě není znám, ale snad ho neuvidíte. Možná pro některé lidi bude to jediné, co uvidí. A samozřejmě mnohokrát říkám, že my na Ukrajině bráníme naši zemi a naše lidi před fašismem. Děje se to pomalu, protože krok za krokem ničíme každého fašistu na Ukrajině. Jednoho po druhém. A ano, samozřejmě USA, NATO, Evropská unie pomáhají ukrajinským fašistům, dodávají jim proti nám zbraně, takže se tato vojenská operace změnila ve válku. Neříkejte, že 4 roky Rusko, nebo že za 4 roky Rusko nedokázalo porazit Ukrajinu, protože tady nejde o vítězství, jde o spásu lidí a země. Na Ukrajině je tato země naše. Na Ukrajině máme lidi a toto je vojenská operace, ale na druhou stranu žádná vojenská operace nebude a my použijeme celý náš vojenský arzenál. Zdůrazňuji, celý. Řekněme, že NATO a Evropská unie dávala roky miliony zbraní, tisíce dobrovolníků proti Rusku a nedokázala ničeho dosáhnout. Je vás hodně proti nám, ale my vedeme úspěšnou vojenskou operaci a Rusko nepadne. Ať to chcete, jakkoliv a jak hodně to chcete. Samozřejmě nechci oběti a proto nenapadám jiné země. A přesně vím, co mám dělat. Ale a za to děkuji své lidskosti. Na Ukrajině nikdy nedopustím velké účinné zbraně, aby padaly na naši zemi a naše lidi. Ale na druhou stranu nemrknu ani okem, pokud budete vyzývat Rusko, zaplatíte obrovskou cenu a nikdo nebude schopen zachránit a najít ty, které to stihne, to si tím můžete být jisti. Nebudeš mít ani čas mrknout okem. To už je vážná retorika.
1: už není úplně jako jenom takový jako urovnávání všeho. Ja? To už jako, to už si myslím, že by měli začít všichni poslouchat. Jo?
0: Tady Vladimír Putin říká, jako neposuzujte Rusko podle toho, jak rychle nebo pomalu vede tu operaci na Ukrajině. Protože to je záležitost trošku jiná. Tam to dělají chirurgicky, krůček za krůčkem, protože jim jde o maximální ochranu obyvatelstva a o maximální ochranu infrastruktury a tak dál. Ničej, rozbíjejí jenom to, co musí. A víceméně jim jde o to, aby se vypořádali a pochytali nebo zlikvidovali ty fašouny. A varuje všechny lídry nacistický a pronacistický, varuje před tím, aby to zkoušeli na Rusko v nějakých vážných útocích. Poukazuje na Británii, na Anglii, která dneska operuje jako na Ukrajině, protože odtamtaď to zlo v podstatě vyšlo. Stejně jako před druhou světovou válkou, stejně jako před první světovou válkou, tak i tady to zlo je v London City. A Angláni to teďko na Ukrajině rozjíždějí docela hodně na veliko, jo. De facto by měl Vladimír právo poslat jim tam nějakou raketu do Anglie. Jo, protože bez vyhlášení války oni proti ním to... Ale on to tady říká prostě. Jenom díky jeho lidskosti to neudělá, protože nechce, aby běžní obyvatelé trpěli za debilitu svých šéfů, jako jo, politických.
1: Tohle je nejhorší, že ta Ukrajina vlastně je zdevastovaná, hlavně jako jsou takhle, jsou zdevastovaný ty běžný lidi, že jo. Ty tím trpí úplně nejvíc, protože všichni ty, kteří utekli, sebrali si prachy, anebo se tam někde zašili, tak ty na
0: no,
1: tom
0: myslíš
1: vydělal,
0: to tak, že? Myslíš to tak, že ty ruský mluvící tam pochopitelně jsou na těch územích, které jsou opravdu postižené těma bojema.
1: Ano.
0: A zbytek Ukrajiny si pakuje kapsy, buď někde v Evropě, kde si žijou jako prasata v žitě, kde se o ně tady staráme, nebo se pakují přímo na Ukrajině, protože rozkrádají ty zdroje, které tam chodí. No takhle
1: přesně
0: to je.
1: Tak to myslím.
0: Takhle to je.
1: Tak to je, to je holej fakt.
0: Přesně tak to je, máš pravdu. No, čili, když to teďko završím, tak jsme ve fázi Stalingrad, dostávají na frak a teď je otázka, jestli budou dál tvrdošíně, jako Hitler tlouk do stolu a čekal na novou zbraň.
1: Ano, budu mít zítra novou zbraň.
0: Je to čekání na Gogota?
1: Ano,
0: dobře,
1: ano,
0: jsi slyšela, říkal jsem G, takže... Čekání na Gogota, který
1: čekání.
0: Doveze ty suroviny, aby jsme vyrobili ty čipy, aby jsme mohli z těch čipů, teďko někde, že u Texasu udělají největší fabriku na čipy, jo. Ale z čeho je budou dělat, když nebudou mít suroviny?
1: Když nemají ty suroviny, no nevím, oni něco vymyslí, ne. Prosím tě. Se něco
0: nemají,
1: vymyslí.
0: Nemají ani helium. No. Tak, to je celosvětová záležitost. A my se teď podíváme na milionový chlívek.
1: To je taky taková organizačka. To je teda parta.
0: No to je parta. Já jsem to tady četl včera a já bych se k tomu dneska chtěl vrátit. Ale ještě předtím se podíváme do Prahy.
1: Je, vy pojedete sem k nám.
0: My se podíváme do Prahy teďko slovem. Víš? Protože tady je taková jedna zvláštní strana, která neustále vykřikuje. Jinak tě potěším, jo, tady soudružka. Pamatuješ se na Petra Úla?
1: Ale asi jo, asi mi to jako něco říká, no.
0: Mám takový pocit, že toto bude jeho dceruška. Saša Úlová přišla s perlou. České děti prý na středních školách berou místa ukrajinským.
1: Jo, tak to jsem četla. A byla jsem teda jako hodně rozezlená.
0: Akorát služka zapomněla na takovou drobnost, že české školy platí čeští rodiče, ne ukrajinští.
1: Mě by jako zajímalo, proč se tady ta soudružka staví do role, že může posuzovat, že nějaký cizí děti z cizí země ubírají, jakože ty naše děti ubírají těmto dětem místo. Co pak my budeme vychovávat jako ukrajinský děti? Za A nejsou vychovaný, za B prostě mají osvobozený zkoušky z češtiny. Tak jako... To hele, už Míšo, je někde to, úplně špatně.
0: Já bych to pochopil, že pro ty děti jako učit se česky je těžký. Jo. Že je osvobodí z češtiny. Já bych to pochopil. Ale já hlavně nechápu, co tady ještě dělají. Jo. Za první, aha. Za druhý. Já bych ty děti vůbec neintegroval do těch škol. Buď třeba v Praze, jo. V Praze by klidně mohly být ukrajinský třídy. Ať se tam ty děti chodí, ať se je učí ukrajinský učitelé. Zcela bezpečných tady máme spoustu těch učitelů ukrajinských. Ať je učí v ukrajinštině nebo v ruštině, mě to je úplně jedno. Ať se nemíchají s našima dětma. A pokud chtějí studovat na střední škole, no tak doufám, že si to Ukrajinci zaplatí.
1: Na to zapomeň.
0: No tak budou muset asi vodům dál. Já vím, že to je pro ty děti nespravedlivý, že jsou zasažený tou válkou a tak dál, ale ona ta válka není na celém území Ukrajiny. Můžou chodit do školy v Kyjevě, můžou chodit do školy v mnoha městech. Ukrajina není celá v nějaký válce. Jo? Takže...
1: A ty velmi fungujou školy.
0: Může poslat Zelenský, může poslat do našeho rozpočtu nějaký peníze, no a my se postaráme o ty jejich děti. No. Ale víš, co je zajímavý? Zajímavý je to, co já jsem tady na to upozorňoval, že těm spisům Epsteina já nevěřím, že by byli čistý. Ale víš, co je zajímavý, že čínský právník Viktor Gao naznačuje, že Čína možná nyní disponuje kompletními neupravenými spisy Epsteinovi.
1: To by mohlo být hezky, že by se k tomu Číňani dostali.
0: Říká, že nyní je ten správný okamžik k úplnému odhalení podrobností o činnostech Jeffrey Epsteina a všech osob, které s ním byly spojeny. Má Čína ty spisy? Nakonec musí všechno vyjít na světlo, počkejme si.
1: Tak a teďka budou mít všichni zaťatý půlky a budou cvakat desítku drát.
0: No tak ty to zase vidíš.
1: Jo, já to vidím v obraze, víš, jako. No, tak co, veď, jako. Ale je to zajímavý, no, prostě, jak se to tak všechno prolíná dohromady, jak si to tak hezky přehazujou. Jo. Líbí se mi to, jak to do sebe zapadá.
0: To nechám na Jirku. Tak. Dostáváme se k Letné.
1: A milionovému Chlívku. Taky tam protestovala paní Politručka. Pozor na to.
0: Taky tam byla, jo.
1: Večer šla tam dobrovolně do Lidu. Seděla tam někde, nebo
0: ona byla
1: stála
0: v Lidlu,
1: tam.
0: Jo. Ona si šla nakoupit do Lidlu, jo.
1: Ona byla mezi lidem. Uhum. Já jsem to teda úplně neskoumala, takže jako se omlouvám posluchačům, jestli k tomu mám jenom kusy informace. Možná, že někdo z vás jako to ví lépe, ale skutečně jsem četla, že paní Politručka šla mezi lid, ne, že šla do Lidlu, šla mezi lid a protestovala s lidem.
0: No, jestli pak děti ve školách v Praze jsou seznámeni s novou drogou, která se jmenuje kratom.
1: tak u nás doma jsme o tom mluvili, to vím. Řešili jsme to tady, ano, je to,
0: no je to nějaká... Šupli se si, nebo...
1: To prosím tě, jako...
0: To je hrozný, ale poslouchej. Bartoš je hrdý na to, že ubránili jsme Kraton a HHC před zákazem. Jinak další...
1: Tady... Na to je hrdý.
0: Kraton, Kraton mi vzal dceru. 22letá studentka z Olomoucka zemřela na předávkování. Psal Olomoucký deník. Piráti a drogy. Dvě nerozlučné entity. Ryba a voda. Ale pojďme si položit zásadní otázku, jak je možné, že tato společensky závadná strana stále ještě funguje a že ji lidé podporují a volí. Jenom letos Bartoš a jeho parta zabili 17 mladých lidí. Všichni odborníci před Kratomem varovali. Naštěstí v některých školách mají učitelé rozum a jakýkoliv náznak této vysoce nebezpečné drogy tvrdě trestají i vyhazovem ze školy. Přesto tady probíhá po parlamentu Ivan Bartoš a chlubí se, jak zachránil Kratom před zákazem. 17 mrtvých, to je vysoké číslo. V Praze páchají jednu zlomyslnost za druhou. Pár příkladů. Na Praze 10 je 350 volných obecních bytů. Důvod? Jsou neobyvatelné. Piráti totiž na Prahu 10 za svého vládnutí nastěhovali v rámci projektu Housing First všechnu možnou svoloč z republiky. Princip je totiž následující. Bydlení jako první krok, ne odměna až nakonec. Bez podmínky abstinence nebo povinné léčby. Jak to dopadlo, jste odtušili. To je těch 350 prázdných bytů. Rekonstrukce jednoho vyjde na 1 až 2 miliony korun, tedy 350 až 700 milionů. Roční rozpočet Prahy 10. Tedy si dovedete představit, jak dlouho se to bude rekonstruovat. A lidi potřebují bydlet, ale nebudou. Radnice by měla přehodnotit systém a byty dát lidem, ať si je zrekonstruují sami. A kohokoliv závadného z nájmu vyloučit. Ale to si musí vyřešit lidi na podzim u voleb. Když už jsme u té Prahy 10, piráti tam kdysi zrušili zdravotní pohotovosti i non-stop lékárnu s tím, že to nahradí Vinohradská nemocnice. Dopadlo to opět, jak všichni říkali, nemocnice je přetížená. Cizinci spádová nemocnice. Ne, že by tam péče byla špatná, ale prostě to nestíhají. Čekáte hodiny. Slíbili strašnickou drážní promenádu. To bylo tedy v době, kdy ovládali radnici. Jeden pán uvěřil a otevřel si tam bistro. To bylo před 6 lety. Když piráti skončili v opozici, začali sem stít na lidech. Hřib zapomněl prodloužit stavební povolení a tím se stavba zablokovala. Snad to měl někdo obnovit, ale nic se neděje. Bývalá trať zarostla. Usídlili si tu bezdomovci. Před rokem tu byla vražda. Teď nedávno znova policajti. Přesně do toho chcete pouštět děti ven, aby si šli hrát. No děti, opravdový majstrštyk pirátů bylo vytvoření centra Drop-in v Nučické ulici. Tam si chodí feťáci pro dávku, hned vedle mateřské školy. Na co sáhli, to problém galaktických rozměrů. Přesto tyhle extrémisty pravidelně znovu zvou do TV a veřejnoprávních médií. Redaktoři jim nekriticky poskytují prostor k šíření jejich propagandy. A teď si položme upřímný dotaz. Souhlasí s jejich politikou? Nemají vlastní děti? Opravdu to nevidí? Asi ne, že? Ale přesto je kryjí. Proč? To si zodpovězte. Tam je jádro pudla. Nečestná média. Kdyby informovala objektivně, lidi by o ně neopřeli ani kolo. Praha by byla úplně jiné město, moderní, čisté, bez drogově závislých, bez špíny, plné spokojených rodin. Tak třeba se jednou dočkáme.
1: No, to víš.
0: Je pravda, že furt, do, že furt jako hřib je furt někde jako v televizi, jo?
1: Jo, ten pořád, hřib. Ano. Ten zrovna ten, jako. Já ho nemůžu ani vidět. Já když vidím ty cyklostezky naskládaný do protisměru a já nevím, jakým způsobem prostě udělaný, jak to ty řidiči nerespektují, zejména řidiči ukrajinští, kteří vůbec nerespektují nic, jo. To je jako prostě, těm je to úplně jedno. Natož potom cyklostezky. Jak je to nebezpečný. Ne. A to nemluvím o těch drogách, jo. To radši vůbec ještě jako já nevím. Mě by zajímalo, jestli on těm svým dětem ty drogy dává taky, nebo jak to je.
0: No.
1: No, taky má děti, že jo?
0: Tak stačilo, že s příchodem Pirátů do sněmovny, tak v parlamentu se začaly vyskytovat drogy, ne?
1: No, přesně tak.
0: Nemusíš na chodit daleko.
1: No, přesně.
0: Jo. Tak.
1: Čověče, teď tady čtu, tady někde čtu, jsem tady, se na mě to, jenomže Trump dal písemný rozkaz k nasazení jednotky, která se skládá zhruba 3000 vojáků, očekává se nadcházejících 82 hodinách výsadek v Iránu.
0: A to je přesně to, jak je voděnej. Protože ještě nedávno tvrdil, že rozhodně pozemní operaci nebude dělat. A oni ho opravdu ženou do toho, že už ho nikdo nikdy nezvolí. A že opravdu tam ty výsadkáři, jo, že tam prostě zařvou. Chtějí to, mají to.
1: Mají to.
0: Víš,
1: to je
0: tě,
1: jako s těma
0: pirátama. Víš, co tě je zajímavý? Že tady mám fotky maďarské opozice. Co myslíš, jaké vlajky tam převládají?
1: No, troufla bych si říct, že tam bude LGBT a bude tam ukrajinská vlajka. To bych tak asi jako mohla...
0: Tak v Maďarsku pochopitelně LGBT propagace zakázaná. Takže...
1: Jo, tak to ne, to se omlouvám, takže ukrajinský. To máš pravdu. No. Ukrajinský. Uhum. No to bylo jako na tý letný už tolik ne, ale tehdy na tom Staromáku, když měl milionovej chlívek tu demonstraci. No.
0: Tak jenom ať to stihnem. Na Slovensku ukrajinské vlajky opozice, no a co myslíš, na letný taky byly.
1: Už jich tam nebylo tolik.
0: Ano, už se poučili, ale i z jiných fotografií, když to bylo, tak na Staromáku jich tam bylo hafo. No, pojďme na to. Vlivová organizace Člověk v tísni dnes pořádá na Letné největší demonstraci roku, ale možná posledních let. Dělají prostřednictvím své dceřiné společnosti Milion chvilek. Tu založila v roce 2017, když konkurzem vybrala Mikuláše Mináře. Poskytla mu i financování, stejným způsobem, jakým se v korporátech vybírají ředitelé. Mimochodem, víte, kdo seděl ve výběrové komisi? Náš oblíbený novinář Jindřich Šídlo. Ten stejný Šídlo, který dnes o Letné píše komentář na seznamzprávy.cz. Kruh se uzavírá. Podle organizátorů se dnes na Letné sejdou 10 000 lidí. Milion chvilek chce akci upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše, které k ním podle nich směřují. Hlavní důvod je ale jeden. Vládní zákon FARA, který omezuje vliv a financování neziskovek v uvozovkách ze zahraničí. Dotýká se totiž zejména organizátora Člověka v tísni. A jak si následně ukážeme, velmi hodně, spíš fatálně. Následující řádky bych očekával spíše z některého veřejnoprávního média. Analýzu toho, co se tady děje, kdo co organizuje a kdo za tím stojí. Aby veřejnost věděla, proč se lidé na Letné schází. Ale není tomu tak ticho. Důvod je jednoduchý. I ČT a ČRO patří do řetězce klientů Člověka v tísni. V roce 2003 totiž založil společný podnik, v jehož vedení byl Jaromír Štětina a Šimon Pánek. K tomu ale později. Teď pojďme na důvod dnešní Letné. Miliardové finance Člověka v tísni. Člověk v tísni byl založen v roce 1995. Od té doby vysosal ze státních rozpočtů celkem 33 miliard korun. Jeho finance jsou ale z velké části dotovány ze zahraničí. Proto je zákon FARA pro ně fatální. Struktura příjmu je následující. Zahraniční státní rozpočty činí 13 až 15 miliard, tedy 40 až 45% příjmy z EU granty. 8 až 10 miliard, tedy dalších 25 až 30 % české státní zdroje, 3 až 4 miliardy, 10 až 12 % veřejné sbírky v České republice, 4 až 5 miliard, to je 12 až 15 % ostatní 2 až 3 miliardy, tedy 6 až 8 % Je tedy zřejmé, že zahraniční financování, nebo že za zahraničí pochází 70% příjmů Člověka v tísni. Jsou na nich zcela závislí. A zahraniční donoři určují jejich činnost a směr. Domácí zdroje jsou pouze podpora zahraničních cílů. Dříve se takovým organizacím říkalo rezidentura zahraničních tajných služeb. Ale jdeme dále. Od začátku stál za zakladatelem Šimonem Pánkem jeho mentor a rádce George Soros. Celkem Sorosova organizace Open Society Foundation vyplatila Člověku v tísni přes 70 milionů korun. Ale tyto částky nebyly podstatné. Ostatně Soros ukončil financování Člověka v tísni v roce 2014. Hlavní zdroje totiž začaly chodit přímo od vlády USA a vedení Evropské unie. Jenom USA ID vyplatil 4,7 miliardy a různé fondy Evropské unie 8 miliard. Forsáž všemu dala válka na Ukrajině. Přes Člověka v tísni se financovaly neziskovky v úvozovkách na Ukrajině. Podle oficiálních dat jich vznikly stovky, podle neoficiálních tisíce. Ty zajišťují chod země podle pravidel USA a částečně Evropské unie. Jinými slovy se starají o to, aby náhodou lidé nezačali myslet na mír nebo na výměnu vedení země, které je plně pod jejich kontrolou. Člověk v tísni se zase stará o to, aby z České republiky a Evropské unie plynul nekonečný proud pomoci. Tedy netransparentních dotací, peněz, zbraní a jiných zdrojů. Co se tam s nimi děje, je jiný příběh, který rozebereme jindy. A tím se vracíme k úloze České televize a Českého rozhlasu, veřejnoprávních institucí. Obě média jsou propojená s Člověkem v tísni, nejen organizačně, ale i finančně a personálně. Jak jsme již už řekli, 17. června 2003 byla založena obecně prospěšná společnost Člověk v tísni, společnost při České televizi OPS. Od té doby mezi oběma organizacemi proteklo celkem 500 milionů korun. Benefiční koncerty České televize 250 až 300 milionů, to je v letech 2002 až 2024, nadační fond Českého rozhlasu 30 až 40 milionů, 2002 až 2024, příjmy dotace České televize 10 milionů, mediální podpora odhadem 100 až 150 milionů v letech 2002 až 2024. Peníze nejsou ale to podstatné, důležitý je vliv a zpravodajství a redakci České televize a Českého rozhlasu. Člověk v tísni má své lidi v reportérech ČT. V České televizi pravidelně vystupují Daniel Hůle, Člověk v tísni, diskuze na ČRO, ČT24. Tomáš Vyhnálek, Člověk v tísni, festival Jeden svět, diskuze. Lenka Filipková, Člověk v tísni, programová manažerka Sýrie, studio ČT24. Tomáš Urban, Člověk v tísni, i rozhlas, diskuze. Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni, pravidelné rozhovory. Karel Strachota, Člověk v tísni, je členem divácké rady ČT. Zasaženy jsou i školy, mediální výchova ve školách. Spolupráce Člověk v tísni plus Česká televize na projektech mediální gramotnosti. Reportáže v Událostech České televize, zapojení plukovník Otakar Foltín, generál Michal Koudelka, cíl, žáci se učí oddělit fakta od nepravd, bojovat s dezinformacemi. Člověk v tísni spolupracuje i se soudy, parlamentem, senátem, nejvyšším soudem, ústavním soudem. Peníze šly do všech institucí. Jedná se o peníze na analýzy, lobbying, společné komise, semináře, zasahy i do Mezinárodního soudu v Hágu. Mimochodem, Člověk v tísni sbírá důkazy a sestavuje žalobu na Vladimíra Putina. Pracuje pro Evropský soud ve Štrasburku. Jak vidíte, je tedy zcela nemožné, aby tato média a instituce rozkryla pravdu. Naopak budou papouškovat jen to, co jim Soros, Pánek a jejich zahraniční donoři nadiktují. A tím se dostáváme k tomu, co jim diktují a co je vlastně hlavní úkol celého robustního systému. De facto hlavní cíl, za co lidé dnes na Letné ve skutečnosti demonstrují. Byť to ani trochu netuší. Elon Musk, když rozkryl systém dotací USAID, prohlásil, že celý systém ovládal George Soros, aby financoval Deep State. Ten tak prosazoval svoji agendu na celém světě. Podle Muska šlo o propagandu COVID a prodej zdravotnického materiálu Pharmalobby. Dál šlo o podporu ozbrojených konfliktů a prodej vojenského materiálu zbrojní lobby. V neposlední řadě šlo o propagandu COVID a prodej zdravotnického šlo o celý Green Deal a biznis emisních povolenek a celý dotační biznis. Kruh se uzavírá, tedy Letná dnes bojuje za vyšší zdanění života prostřednictvím emisních povolenek. Vyšší zdanění života, aby bylo na válku na Ukrajině. Vyšší zdanění, aby bylo na nepotřebné vakcíny. Letná dnes bojuje za vysávání státních rozpočtů České republiky, Evropské unie a USA ve jménu nadnárodní mafie zvané Deep State. De facto to jsou americké bankovní rodiny. Dnešní Letná odhaluje v plné nahotě prohnilost systému, potřebu zásadních strukturálních změn, změnu médií, veřejné služby, jejich vyvázání z mafiánských struktur Deep State a následné osvobození politického a mocenského systému. Ten je nyní zcela podán zájmům Deep State. Systém je tak robustní, že zasahuje prakticky do všech oblastí lidského života a státní moci. Natálie Vachatová asi netušila, do čeho jde, když ji Babiš jmenoval do funkce koordinátorky zákona FARA. Desítky miliard Deep State proti jedné matce tří dětí. Myslíte, že si to ti lidičkové na Letné uvědomují, komu slouží? Komu dělají užitečné idioty? Věřím, že ne. Věřím, že lidská povaha je dobro a tomuhle stělesnění zla by nikdy tolik lidí nesloužilo. Je tedy na státu, aby nás uchránil, zasáhl mocensky. Teď se láme chleba. Babiš, Okamura a Macinka dostali od lidí náboje, 108 poslanců. Ti ať udělají takové zákony, které nás té mafiánské krakatice na dobro zbaví. A my lidi držme při nich. To když si řeknu, že Člověk v tísni je pochopitelně také z části navázán na izraelský Mossad.
1: Tak to už je vrchol.
0: Čili to takové malé zhrnutí, co se tady vlastně děje a kdo tady vlastně řídí to veřejné mínění. A propo, věřím tomu, že kdyby se udělal průzkum, kolik z těch lidí na tý Letný bylo očkovaných, tak myslím, že drtivá většina.
1: No to stoprocentně, protože Člověk v plísni, ten to říkal, že to je dobrý.
0: No, to je právě ten problém. No a ty očkovaný pochopitelně jsou ředitelný. Na zavolání.
1: Ty mopslíkujou.
0: No Míšo.
1: Bože, jak ty lidi jsou blbí. To je strašný. No?
0: Ty nejsou blbí, jako... Mně se líbí, jak na to reaguje si Andrej Babiš tady v nějakém tom příspěvku. Říká, že

0: Že jsou menší, mimochodem dvě bývalé vládní, dnes opoziční strany, jsou stabilně pod 3%. A také to nikomu nevadilo. Dnešní demonstrace je vlastně důsledkem neschopné vlády Petra Fialy. Kdyby byla předchozí vláda úspěšná, vyhrála by volby, vládla by dál a dnes by na Letnou nikdo nemusel jít. Chtějí dát více peněz na obranu a šetřit. Když ale vláda šetří, tak je to také špatně. Zejména od některých umělců je to poněkud pokrytecké. Šetřete, ale na naše dotace nesahejte. Zajímavá je výzva a dotaz Mikuláše Mináře směrem k opozici. Kde je ona červená linie, kdy už by nabídli alternativu ANO s menšinovou vládou? To bylo konečně něco více než floskule a fráze. Zároveň to bude ale něco, za co ho, tak nějak můžeme tušit, opoziční politici nepochválí. Oni znají pouze kritiku, ale alternativu nenabízejí. No.
1: Jo.
0: Já jsem rád, že nenálepkujou, jo. Za to jsem rád, protože jestli tam ty lidi chtějí jet, tak ať tam jedou. To, že se neumějí prezentovat ani v tom, o čím vlastně jde, z toho vyplývá něco důležitého a to důležité je že tam mohou jít, to důležité je, že vláda si dál bude dělat svoje kroky, které se jim pochopitelně nelíbí, lidé se tam mohou scházet, tam mohou dál jako netušit, proč tam jsou, ale je důležité být u toho. A přesto nedostanou žádné nálepky typu dezoláti, svině, proruští šváby a tak dál. Za to jsem rád, že vláda v tomto ohledu to ctí, ale jinak je to profesionální politická síla, která nemá žádnou odpovědnost, nemá žádné limity jako politické strany, ani finanční, ani jinak hlídané. Mohou tedy dělat úplně, co chcou, manipulovat veřejnost, jak chtějí, bez toho, že by nesli odpovědnost za to, co se potom bude dít. A proto je potřeba z hlediska vnitřní bezpečnosti přistoupit k tomu reálně, že ty věci jsou prostě jak jsou a je potřeba, aby ty strany, aby ty různé neziskovky, které jsou financovány zvenku, tak aby to zprůhlednili, aby to rozkryli, protože třeba transparentní účet u člověka v tísni, jo, to je jenom krycí manévr. Většina peněz pochází úplně odinut. A ještě jedna věc.
1: A nejsou tam vidět, že jo? No.
0: Tak, ještě jedna věc, na to upozornila jedna advokátka. Různé petice, které pořádá tato spolek, jo, tak jsou hojně využívány třeba v bankovnictví, obchoduje se s těma datama. To znamená, že ten, kdo podepsal nějaký archy u člověka v tísni, respektive u milionových chvílek, tomu zcela určitě přijde spousta zajímavých nabídek. Takže jeho data jsou prodávána.
1: Vylítají po celé republice.
0: Přesně tak. No, my budeme pomalu, Míšo, končit. Je 11 hodin.
1: No, čas oponou trhl právě teď.
0: Čas právě letí teď jako bláznivý.
1: Asi tak, no. No, tak jo. Tak nám to nějak utíká nám to nějak rychle.
0: Utíká to rychle, přesně tak.
1: Utíká to rychle.
0: Já se tě jenom zeptám. O víkendu, sobota, je sraz v Havobrodě. Jak seš
1: to? To jsem asi podcenila. Tak to jsem to
0: no, já
1: úplně...
0: jsem objednal bydlení, všechno.

0: Tyjo. Tak to mě vypadlo v mým bláznivým životě s nohou úplně z hlavy. No.
1: Zvědavej, co s tím budeš dělat.
0: To nevím. A ještě mám jít v neděli na exhibici krasobruslení.
1: Ty
0: no.
1: budeš krasobruslit se svýma
0: No
1: nohama?
0: já ne,
1: Ty jsi
0: prostě.
1: se zbláznila?
0: Prosím tě, já nebudu krasobruslit. Já se budu jenom dívat.
1: Já sorry, dobrý.
0: Hele, počkej,
1: takže
0: ale
1: omlouváš
0: prostě,
1: se, jako chceš říct, že se omlouváš.
0: Hele, já to ještě přehodnotím, ještě my se zítra pravděpodobně uvidíme, že jo, nebo
1: to
0: naslibuju, aspoň
1: to naslibuju,
0: ale,
1: takhle,
0: nebo se
1: Martin
0: aspoň
1: si to přeje, ale já jsem Martinovi říkal,
0: jo,
1: že
0: jo,
1: nevím,
0: jo.
1: Jak to bude hodně napjatý s časem, jo.
0: Jo. No. Přiznám se, že mi to opravdu vylítlo z hlavy i z kalendáře, za což se teda omlouvám. Zkusím to nějak vymyslet, hele, uvidím.
1: No, Jiří
0: ani
1: by
0: tak.
1: měl být, já tam taky budu, takže se budu těšit na každého z vás, milí posluchači, se kterým se v sobotu uvidím, se kterým se tam z vás potkám, protože no, víme, jak ty srazy no. chodějí, jaká tam bude atmosféra, jaká tam bude nálada, má se tam hodně hrát a zpívat, no tak uvidíme. Rozhodně pro dnešek, Míšo, se pojď rozloučit.
0: Tak jo, přátelé, tak zase nám to nějak moc rychle uteklo. Těch událostí je tolik, že to skoro nestíháme ani zvládat, sledovat. Zejména, když zítra máme termín DPH, tak je to vždycky takový náročný v tomto období, aspoň teda pro mě. Uvidíme, jak nám, co nám budoucnost přinese, ale já doufám jenom to všechno dobré. Mějte se všichni moc krásně, užijte si nadcházející týden, i když to počasí, jak říkal Petr, má mrznout, sněžit, svítit sluníčko, všechno dohromady, no tak uvidíme, co z toho nakonec bude pravdou. Třeba se s některými z vás uvidím v sobotu, třeba to nějak vymyslím, fakt neslibuju, tuhle chvíli nevím. Budu to muset celý přeorganizovat, ale uvidíme. Mějte se moc krásně, přeji vám krásnou dobrou noc a loučím se i s tebou, Petře.
1: Děkuju za tvoje dnešní účinkování, za to, že jsi udělala čas, přestože je napjaté období, termínované prostě uzávěrkou DPH, což ve tvém případě je smrtonosná zbraň. Tak jsem rád, že jsi tu byla s náma. Budu se těšit s každým tedy v sobotu na srazu v Havlíčkově Brodě. A pokud byste si nevěděli rady, tak já vám tady ještě teď pustím na závěr místo písničky, tak vám pustím pozvánku. Mějte se krásně a v pátek se uslyšíme s Jiřím a pak se uvidíme v sobotu. Tak dobrou noc všem a od mikrofonu společně s Míšou se teď právě loučí Petr Václavíčko.
2: Přepojujeme na jiné studio.

Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou. Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj, jak zajde za onou v obzoru skalinou. Nikdy. Nikdy. Kdo srdci takému útěch jaké dá, bez konce láska je. Zklamánať láska má.

každý má rád tu svou zem. Ať je král, anebo tulákem. A když je star, vrací se rád do země tý, kde býval mlad už mnoho let.

zvezou a pastor náš o mě začne lhát. Tam někde kůně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde u sedla najdete tu trochu hlíně, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak jí vysypte tam dolů. Pak ještě zapít pár desvýho,

tenkrát zraky mountain snáší sníh jako tenkrát Rocky Mountain.

pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlukli okolo kováře, který ukazoval kam si k nebetečným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pořádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek. Jako ten král.

že jí měl někdo ještě raději než já. Ale rozhodně ten, kterého si na jaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel vyskoženým váčkem skoro plným. Myslel to statečně, stále věřil, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hřích nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, s tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou

Jak jinak odlišit urozenou dámu od opálené děvečky? No, kvůli jedné se lámou kopí a kvůli druhé lískové pruty.

jak mi tak docházejí síly. Já pod jazykem cítím síru, víru ztrácím víru a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí sem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče, na čísle 56109.

klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede? No někdy fajn a někdy.

co po mně chcete, slečno z první řady. Vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

pochopím, že 4 roky to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až umřem, říkej, že z nás měla, to pro tebe skládáme tyhle sloky.